0: chvíli probíhají. Jo, a přesně to šejdířka nemá na to, neustojí ten tlak, tak to přesně podle mě z těch materiálů, které vůbec nikdo nedělá, nezná, nikdy je neviděl, maximálně v amerických filmech, a přesto se prostě ty psychologické rozbory dělají, tak se teďka očividně oživili, vytáhli ty argumenty, které tam byly kdysi sepsány, a řeklo se u prezidentských voleb ne, ono jí to docela jde, držme si palce.
1: Mě jenom zajímalo, jestli si testovali slovo šejdířka u nějaký focus group. Jak se často dělá, že se testují slova?
0: Já se bojím, že tohle moc nevtahovali do toho prostoru, protože se báli, aby si to náhodou ten posluchač neotočil jako provokaci typu, jak se šejdíř může ptát na šejdíře, jo? A jak poznáš teda na stupnici šejdířů toho nejautentičtějšího. Ale právě teď bych čekal, že Danuše Nerudová tohle čekat bude. Že se bojuje o hodně, protože těch míst je málo, jsou velmi dobře honorované. Navíc ber, že ona to je důchodová reforma. To je důchodová reforma. Od 63 máš evropskou penzi, když se staneš evropským poslancem. Jedno období stačí dokonce. Jedno období, jedna pětiletka. Takže to je sakra motivace jako jít cestou správné penzijní reformy.
1: A ona jako bývalá šéfka té důchodové komise při vládě.
0: By měla vědět.
1: To by se... Takže by nám mohla v Česku začít snižovat důchodový věk, ne?
0: No, ale nejdřív musíme jít volbám, hele. Jako je to docela zajímavá disproporce, když najednou vidíš tamto zázemí, tam tu evropskou penzi od 63. věku, stačí pouhých 5 let.
1: A že se tam úplně nezuntuješ, ani fyzicky, ani duševně?
0: Ale do tyhle ty penzijní reformy bych šel hnedka. Ta Marianova takzvaná
1: ta
0: reforma,
1: ta trošku smrdí.
0: A bolí. Bolí.
1: Ta smrdí doslova krchovem, protože když si vezme, že stihne dnešní možná dvacátníky podle toho důchodový věk v 70. a mají
0: Já ti gratuluju, Petře, stal se s oficiálně dvacátníkem, že já ti garantuju, že nám ty vlády to protáhnou. No, neboj, ale počkej, my ty dvacátníky
1: dožijeme. A máš strávit v důchodu v průměru 21,5 roku, no tak počítaj, že se dožiješ 91,5 let.
0: No, ta je taky česká varianta umělé inteligence.
1: Aha, tak to jo.
0: Že my už pak budeme taková chodící sklenička, tam bude tam mluvící hlava, budeme doufat, že nám občas to akvárko někdo vymyje. A takže to, co mnozí znají s Futurami, tak to je plán MPSV, varianta Česká republika 2.0, a to bude naše technologie umělé inteligence. My budeme rádi, aby jsme byli, a budeme rádi, když budeme mít práci, ideálně, když by to byla ještě práce, která by bavila. Ne, každý má to štěstí si takhle popovídat s radostí na rtech a vědět, že to prostě bude příjemná práce a krásná práce. Do 127 let jsem to tak nějak napočítal, aby se nám to nějak v penzíně promítlo a mělo to pro nás smysl. No a vem si, pak tady najednou máš penzijní reformu jménem Danuše, Brusel, Štrasburg, / Evropský parlament, 5 let, 63 let věku, odcházíš, chodí ti pravidelná penzijní renta, v modré obálce, hele, a ještě prý k tomu dávají alsaské krémy.
1: Modrý obálce, já se... tak to je super. No.
0: Prostě nekandidoval.
1: Ty jsi mě nalomil, počkej, že to možná hodím Danuši Nerudové a že prostě přiveze z Bruselu do Prahy tuhletu důchodovou reformu. No to je paráda. Ještě ty peníze, když by přivezla. No, ty jsi zmínil to,
0: teď
1: že...
0: Teď jenom Danuše... otázka, jenom přemýšlím komu, víš?
1: Je trošku problém, aby je vůbec Česká pošta ty důchody doručila z Bruselu. Ale že Danuše Nerudová jakože musela čekat, že přijdou nějaký útoky. Já si myslím, zaskočená. A je zaskočená jednou věcí. V prezidentské volbě vlastně byl úhlavní nepřítel jeden, Andrej Babiš, prostě zlo. Ona dokonce řekla, že je zlo. A všichni jinak byli přátelé a měli podporu. Dobře, Petr Pavel z nich chtěl udělat účetní na Hradě a tak, ale to byly takový šťouchance, řekněme. No jo, jenomže teď v eurovolbách přišla nejvíc přátelská palba, sice palba z vlastních řad. Ano. A myslím, že na to nejvíc ona nebyla připravená, že do ní budou pálit ti, od kterých čekala podporu.
0: To je pro mě velký překvapení.
1: Že ona na začátku ještě také zkoušela umravňovat. Ježíš Maria, pro Boha, nepalte na mě, když jsme na jedné lodi. My jsme na svojí jedné lodi, ty seš na svojí.
0: Ne, je to tak. A druhá věc, jednak mě překvapuje, že jí to vůbec překvapuje. Druhá věc, že se na to nepřipravila. A nejsložitější, co tam vidím, a to vidím jako velký problém pro ní reputačně a i z nějaké pohledu potom dlouhodobé politické strategie její a s ní, že si tu fakt ty největší problémy dělá ona sama. Že prostě vypustí nepromyšlený argumenty, že asi si to příliš jako... necvičí, nepromýšlí ke komu, kdy, jak mluví a co chce říct. Jinými slovy, že tam prostě, že ona si vytvořila sama se sebou komfortní zónu, má se tak ráda, že si nepřipouští jako slabiny a pak to takhle dopadá. Jedna obrovská výhoda je, a proto mě mrzí to promlčení se v té kampani, že tomu neodpovídají ty formáty mediální, televizních debat, toho vážného obsahu, který tady okolo nás všude je a teďka se prostě účelově žaluzie stáhly a řeklo se ps, až po volbách, pak to začneme intenzivně rozebírat a říkat si, proč jsme to vlastně nedělali tématem, proč jsme se na to neptali, teď nám vlastně na to ty potenciální kandidáti, případně úspěšní následně, europoslanci neodpověděli, nebyla to vlastně celá habaďůra. My totiž přicházíme o to, abychom viděli, jak ti kandidáti zvládají stres. A to je nesmírně důležitý, protože ten Evropský parlament, Evropská komise, to je pak tvrdá hra. Ono to samozřejmě hezky vypadá, jsou pěkně v oblečeních, pěkných minimalistických kancelářích, krásném luxusu, všichni se usmívají, všem jde o evropskou myšlenku, ale pak se zavřou dveře a ta evropská myšlenka má spoustu francouzských, německých, tu španělských, tu italských, tu polských tváří a někdy bychom si chtěli uloupnout i my perníčku. A tam fakt potřebuješ lidi, kteří prostě mají, jednak vědí, co jdou vyjednat, jak na to jít, udržej nervy a umějí mít ostrý lokty v určitý moment, kdy je to výhoda a nekopou jenom za sebe. A tohle bohužel teďka vlastně nám je upíráno, protože nevidíme reálný stres za kamerami, v jisté nepohodě, v jistém časovém stresovém diskomfortu, občas i s nečekanými tématy, proto já říkám, já bych to nedělal jenom z migračního paktu a Green Dealu, já bych tam přimíchával věci, které jsem tady vzpomínal, protože oni se tam objeví. Objeví se tak trochu jako nečekaně z boku, budou ovlivňovat naše životy a dobře by to ukázalo, jak na tom jsou, jak intelektuálně, tak emočně, tak jako i strategickým uvažováním ti jednotliví kandidáti.
1: No, my vlastně tady můžeme burcovat jenom voliče a jdou volit, ale ty jsi zmínil tu zajímavou věc, že...
0: A to bychom měli teda.
1: To určitě, protože burcu. Opravdu se hraje o budoucnost Evropy. Jsou to zlomový eurovolby, ale ty jsi zmiňoval to, že to na tebe působí tak, jako kdyby se politici snažili, ať je co nejmenší volební účast. No, ono je to jasný pro minimálně trojkoalici Spolu, ale vůbec vládní politiky, pro ty je to příznivý, ti musí doufat, aby přišlo co nejméně lidí volit, protože většinou nižší účast je voličů dneska opozičních stran. A byla to třeba ODS, která tradičně v eurovolbách uspěla, prostě protože její voliči, řekněme, angažovanější v té euroagendě přišli volit a voliči ostatních stran se na to vykašlali. No tak teď by si samozřejmě přáli, aby to všechno překrylo hokej a ostatní voliči vůbec nevěděli o tom, jako, že jsou nějaké eurovolby.
0: Ne, myslím si fakt, že spousta politiků je skutečně nervózních, že třeba tam nebyl nějaký technický problém, že došly brusle nebo puky se začaly lámat ještě než byly použitý a nemohlo se to o týden protáhnout. Jo, protože pro ně by bylo nejkrásnější, opravdu by se dohrálo někde příští středu, čtvrtek, poklepali jsme se, jak jsme vlastně úplně úžasní. Taktně jsme přešli, jak sponzorujeme český sport, hlavně u dorostu a u mládežníků. A v pátek a v sobotu šli volit. To by bylo úplně nejoptimálnější, tam se prostě stala někde chyba. Let netál, puky vydržely, bruslí bylo dostatek. Pan prezident na to dohlíd, moc les do ty šatny, moc les na tu střídačku neměl tam a tím to všechno proběhlo. A vidíš najednou jako to tápání těch politiků jako typu nemáme tam něco, nějakou pseudoudálost, nějaký pseudoproblém, nebyl někdo na někoho zprostej. Jo, a teď ještě vlastně, jak vidíš, jak z každé strany kape průser, tak oni vlastně nemají ani šanci jako vytáhnout nějaký kontraprůser, jo, který by prostě přišel s nějakou pseudokauzou, že někdo někdy někoho okrad, byl na někoho zprostej, někoho v rodině byl, po X dynastii je radikálem, extrémistou, životním stylem či názorem, aby to jakoby přefutrovali, přeformátovali, takže jediná taktika je typu, když nemáme hnoje, tak pokusíme stáhnout rolety a říct, vyspěte se a pak teda ti správní zajděte k volbám. Takže proto prosím vás, kdyby na chleba nebylo, jděte, volte koho chcete, kohokoliv, jen volte.
1: Zajímavý, když zmiňujeme to ticho, podezřelý hlavně teda ze strany opozice, protože my jsme několikrát před eurovolbami říkali, že Právě v nich, tím, jak jsou přelomový a důležitý, takže má jako nikdy nabito opozice, která v podstatě teď ty poslední věci jdou za touhletou vládní pětkou. Je to finalizace Green Dealu a vlastně už to odsouhlasování těch jednotlivých opatření. Zmínili jsme migrační pakt, ale i další věci. A do toho samozřejmě opozice může, tak jak to bývá, udělat ty volby, jakoby referendum o vládě, která není úspěšná. Takže jakoby všechno by hrálo do karet opozice, ale my vidíme, že vlastně nějaký dramatický dění se spíš se daří těm menším stranám, vys motoristům, generovat titulky i Kateřině Konečné, ale vlastně říkám si, Andrej Babiš před časem řekl, udělal titulek, jak je jeho uměním a talentem, když řekl prostě, že je z Europarlamentu nebo z Bruselu potřeba vymíst, a teď to parafrázuju, zelený fanatiky, ale najednou vidíme jako ticho, jako kdyby je najednou už nechtěl vyhnat, tak si říkám, že je zrovna ANO, který vždycky kampaně umělo a spolíhalo na to, že finále kampaně, že tam dokáže maximalizovat, zvýšit o nějaký 2-3%, sázelo na to, tak kde teď je?
0: Nemě ti pak přijde, jak kdyby prostě řada těch politických subjektů měla své interní výzkumy, kde měli vypočítané typu, hele, oni nám prostě dojdou v takovémhle počtu, který nám vlastně vyhovuje a nebudeme dělat žádný vlny. Protože já opravdu zatím si z toho odnáším, že teda ANO vlastně spustilo kampaň, kterou ohlásilo koalice Spolu, že jo, tím přisprostlým billboardem, který prostě říkám, byl za čárou, protože v situaci fakt, kdy vytáhnete jednu válečnou stranu, která ještě s chodou okolností válečným útočníkem a přilepíte ji na čelo jakéhokoliv politického subjektu, který u nás je standardní politickou silou, ostatně to potvrzuje ministerstvo vnitra, NEPIM prostě posílá peníze za mandáty a akceptuje v poslanecké sněmovně. Vláda je akceptuje, když potřebuje řešit cokoliv ve vztahu k bezpečnostní politice a strategicko-vojenské politice, tak jako jejich hlasování a jejich podpisy poslanců se hodí rázem a není problému. Tak vlastně Andrej kuriozně udělal koalici Spolu. A pak jsem se akorát dozvěděl, že hnutí ANO prodává Hyundai očividně. Jo, dodávku, která mimochodem by se nám možná mohla hodit do té Biedronky, aniž bych ti chtěl naznačovat, co máte se Zdeňkem Porajchem vybrat. A že bychom se svezli. Ale bylo by to taky kosmický trošku. Což ve výsledku, když už jsme u toho kosmu, tak pak opravdu nahrává těm bláznům typu mimozemšťani. Jo, který vlastně těma spotama a tou velkou jednou řízenou nudou nakonec ovládnou ty koncovky, protože je to tak bláznivý ulítlý, že opravdu nakonec budeme mluvit o bláznech. Jako jsme ve své době před 5 lety mluvili o burkách před Pražským hradem, kdy to zkoušel zoufalé tehdy bývalý sociální demokrat a budoucí, bývalá sociální demokratka a budoucí sociální demokratka Jana Wolfová.
1: Tohle už se nikdo nemůže vyznat.
0: Ne, hele, jako prostě Jana Wolfová byla, je a vždycky bude Janou Wolfovou svou, sociální demokratkou oficiálně, protože si prostě tu značku teda přivlastnila. Ale jsem si, to byly burky, bylo to bláznivý, šílený, ale bylo to jako téma. Ale teďka v podstatě, já mám pocit jenom, že možná budeme řešit, jaký bude počasí na víkend, příští volební, a z toho se bude obrovsky spekulovat, jestli přijdou jiní nebo oňací jiní. Já jsem spíš zvědavý, jak prostě, jaké to bude hlasování jako generací, jak na to nakonec promluví ty ročníky, ty kohorty, abych to řekl.
1: Já taky, ale když jsme zmínili ANO, tak vlastně ANO, jestli sází na nějaký výzkum, že mu ty voliči dojdou. ANO, je zajímavý, že ANO dokázalo vyhrát ty poslední eurovolby v roce 2019, dokonce z pozice, kdy bylo ve vládě tehdy, ale taky si sází na to, že prostě teď bude mít víceméně, že mu dojdou ty podobní voliči ve stejném množství, ale tentokrát jako opoziční strana ještě za týhle současné situace s těma hlavníma klíčovýma eurotématama, tak prostě bych čekal, že bude podstatně víc řevu.
0: Plus se přiznám, že já jsem si myslel, že třeba někdo přijde s tím, že řekne, podívejte, já úplně konkrétně změním tohle a tohle a bude to český návrh. Vypustí to neodstřelé a bude doufat, že okamžitě Bruselu někde řekne, vy jste se zbláznili, to je úplně absolutně šílený, neakceptujeme to, neexistuje to a bude šťastný, že bude na koni a bude říkat, podívejte, to je diktát Bruselu. A nebo bude mazanější a dohodne se třeba s Italií, protože víš sám, že Meloniová italská premiérka jako hraje velmi pragmatickou hru a mnohé si prosadila Bruselu a hraje to velmi rafinovaně. Smírně protestním obsahem. Třeba si předjedná něco s Itálií. Vykopne to jako společnou iniciativu a řekne, podívejte, my nečekáme, už teď to připravujeme, máme na to podporu těch a těch zemí, jdeme do toho. A lidi si řeknou, tak něco předved, ví, kde tam je záchod, ví, kam na hlasování, s něčím tam jede. Ale tady se to fakt jmenuje opravdu klídek, pohodička, jazzíček, dejte si kapučínko a ty choď, ty přijď a ty nechoď radši.
1: No tak uvidíme, jestli ty jsi říkal, že čekáš, že ještě přijde nějaké.
0: Je to takový podezřelý, je to fakt takový, nějak to cítím tě v kloubech, ale.
1: Že se něco stane,
0: že jako po těch to už bouškách, ve volbách, co teďka bývá, vidíme, jo? Přijde i politice.
1: Jo? No tak já bych doufal, že ještě bude nějaký drama. Každopádně znovu musíme apelovat na voliče, ať přijdou volit, protože se fakt hraje o budoucnost našeho kontinentu, který já fakt se vyznávám rád z lásky k němu. Čím jsem starší, asi tím víc, že je to podle mě nejlepší místo k žití na světě. Můžeme být o něco chudší než Američani, ale pořád si myslím, že žijeme dobře, ale pokud se nezmění kurz Evropské unie, tak si už tak žít dobře nebudeme.
0: No, zůstane nám jenom to taky svým způsobem hezké na Evropě, že si tady můžeme tak v bezpečí, pohodě kverulovat, tak já odškrtávám to bezpečí a v pohodě a budeme si už jenom kverulovat. S rostoucí a rostoucí nezaměstnaností a s utíkajícím a vzdalujícím se odchodem do penze. Na rozdíl od našich europoslanců. Takže přátelé, pokud máte tenhle kontinent rádi jen z poloviny, jako společně pořad Férovka, jděte tam, ať si potom všichni říkají, ten Kubáček, který říká, že přijde 33% voličů, no to byl naivka. Těch 97% voličů, kde mu to uteklo.
1: 33%, hele, Ferenčíkovský číslo, ježíšovský.
0: Aniž bych naznačoval. Hele, kuriozně i to by byl úspěch, protože měli jsme už volby, kde bylo 18% voličů. Běžně držíme standard 28 a říkám, je to málo. A strašně bych si přál, aby fakt někdo řekl 97. Prostě přišlo 97% voličů, který úplně otočili tuto politickou mapu a posíláme tam europoslance s nejsilnějším mandátem ze všech členských zemí Evropské unie. A pak se probudím.
1: No, každopádně do eurovoleb nás čeká ještě jedna Férovka, tak doufejme, že se ještě něco stane.
0: Ty naznačuješ, že přijdeme s nějakou bombou.
1: Ne, prosím tě.
0: Nějakou pyrotechnikou, slovník. Ježišmarja, tohle je slovník, která s neotřelou myšlenkou.
1: S neotřelou myšlenkou a s nějakým dramatem.
0: Tak. Výrazným signálem chci říct.
1: Třeba. Ať se stane něco takového, jako Vlasta Válek na hokeji.
0: A že to byla podívaná.
1: To teda byla.
0: A teď nemyslím ten hokej.
1: Ne, to byl Dream
0: Team. To jako,
1: ten tomu dal auru Dream Teamu, jednoznačně.
0: Vlastně Válek. No, to vidíš, já ti říkám, kam Vlasta přijde, hele, to stojí za to. Takže buď bych ho poznal jednou na tu Férovku, ať teda dostaneme třeba pod pultem pár Endiaronů, anebo chytrou radu, jak se z toho všeho, ne? A nebo prostě celkově nějak Vlastimil Válek by se nám mohl povinovat jako zemi. Každý je přece tak trochu hokejistou, Vlastimile.
1: To je jasný.
0: Bych mu chtěl vzkázat.
1: Každopádně zdravím naše posluchače.
0: Díky, že jste s námi, my jsme s vámi, držme se a prosím vás, kdo půjde kolem, příští víkend, v sobotu, v pátek, nažeňte ho, ať se tam jde podívat a ať tam jde něco.
2: Posloucháte Radio Xaver.
3: Před pár dny zemřel papež František. A já vím z některých rozhovorů s vámi, že vy jste velmi ctil Benedikta XVI. Kdysi jste, myslím, že v tomto pořadu hodnotil ten jeho pontifikát, jak se říká, že považoval jste za úspěšný, říkal jste, že on byl velmi vzdělaný člověk a velmi, řekl bych, úspěšný v té pozici. Jak hodnotíte působení pana papeže Františka?
4: Tak mně nepřísluší hodnotit působení papeže Františka z pozice katolické církve. Prostě katolická církev se musí vyhodnotit sama, jestli po Janu Pavlovi II. A po Benediktu XVI. To, s čím přišel a co v té církvi udělal papež František, bylo to, co chtějí nebo nechtějí. Můj pohled je na to vnější. Já bych řekl, že i Jan Pavel II, já jsem měl tu čest opakovaně mluvit a setkat se s Janem Pavlem II. A stejně tak opakovaně s Benediktem XVI. Nového papeže už jsem já nezažil, takže z osobního kontaktu nemohu říct si vůbec nic. I pro mě byly ty oba dva předcházející papežové mužové definující dobu, definující éru. prosazující některé hodnoty, které myslím stály za to a v tomto smyslu byly velikány, kdyby se hledala osobnost roku a taky občas to vyhráli tyhle ti dva v různých anketách, jako, tak byly širokou osobností, která daleko překračovala katolickou církev. Já myslím, že jestli to vidím dobře, tak já myslím, že to se nedá říct o papeži Františkovi. Ten nebyl takovou svět definující nebo svět posouvající osobností. A

nedělají. Prostě, takže když jsem to uviděl tady, když naše jedna kněžna dokonce tančila ve Stardance, no tak mně se to zdálo trošku podivné, že? Takže tyhle ty kroky toho papeže jsou pro mě trošku nejasné, no.

Kapitola 7. Byl jsem levný, no a co? Béďa, obávaný soudce, sedí se svými kamarády patřícími do stejné skupiny. Soudili na zakázku. Sem tam byli při nějaké levárně přistiženi, ale vždy se jim podařilo vyklouznout jako hadům z proutěného koše. Toho neproniknutelného koše, ve kterém i ty nejjedovatější kobry nosí jejich majitelé na různé atrakce v Thajsku. Při chvíli nepozornosti je had pryč a pak mezi diváky vznikne panika, která je vhodná k nafilmování. Domorodci se tím mnohdy baví a schválně kobru, která je před chvílí zbavena jedu, tak to pustí. Takovýto boj chyceného soudce za ruku je krutý a většinou, když ho pevně nedržíte, zle dopadnete. Je to opět jako s tou kobrou, která ještě ve váčcích pod svými zuby je tmá. Tomu se říká v Thajsku polibek smrti. Chlapci cvičení na neuvěřitelnou rychlost tento polibek předvádí. V obrovské rychlosti, kdy hada dostatečně vydráždí a ten na ně zaútočí, skokem se had přiblíží k jejich rtům na takovou blízkost, že chlapec hada políbí a zároveň druhou rukou chytí za hlavou a odtrhne od svých rtů. Rychlost je fantastická, jedná se o tisícinu vteřiny. Pak vezmou sklenici potaženou fólií a hadovu hlavu přiloží ke sklenici. Rozuřený had kousne do sklenice a fólie, kterou překousne. Smrtící jed vytéká pomalu do sklenice a dav diváku ani nedutá, upřeně hledí na tu neobvyklou podívanou, na polibek smrti. Ovšem, když se nepodaří hada v té tisícině vteřiny správně chytit, tak má chlapec smůlu. Místo polibku jsou jeho silně prokrvená část těla, rty, plné jedu a začíná předem prohraný boj o život. Tak je to s kobrou, jejím jedem a hochy, kteří riskují denně život touto podívanou pro turisty. Polibek smrti může dostat i ten odvážlivec, který upozorní na nepravosti soudce. Jen zřídka se stane, že je takovéto upozornění bráno vážně, prošetřeno a všivárna potrestána. Zde platí přísloví, ruka ruku myje a nevinný, ať v lochu schnije. A mnohdy se stane, že právě ten, kdo upozorní na nepravosti, je potrestán. Dnes se dělá justiční chunta, jak sami sebe nazývali, na zámečku, který patřil jednomu z nich, a u sklenice šampaňského řešili závažný problém. Soudce Teodora chytili nejen za ruku, ale dokonce nafilmovali. Byla to prekérní situace, protože to se nedalo zakrýt jenom nějakým kárňasem. Navíc to měl řešit někdo mimo partu a ten ho nepokryje. Je to takový poctivý blbec, který chce, aby soudci byli spravedliví. Jo, myslíš Jirku, tak to je opravdu v prdeli, ten patří do skupiny spravedlivých. Ozval se hlas z druhého konce útulné klubovny, kterou na zámečku jeden z kumpánů zřídil. Všichni se otřepali, jako by byli zasaženi kulovým bleskem a to hned třikrát za sebou. Někteří omdleli. Béďa se svými prasárnami sesunul k zemi jako první. Spravedlivý byla obrovská část justice, která nepřipustila, aby ruka ruku myla. Nepřicházelo v úvahu, aby cokoliv odflinkli, či dokonce soudili na objednávku, či za viděnou povýšení. Když slyšela partička spravedlivý, v tu ránu se viděli všichni v teplácích mezi mukly, možná právě mezi těmi, které ve vykonstruovaných případech poslali za mříže, či jim jen tak z plezíru otravovali i 10 let života. Teodor seděl jako zařezaný a chvílemi plakal. Nebylo to vlivem alkoholu ani návykových látek, prostě měl strach. Aniž by ho ostatní museli pobízet, rozpovídal se, co se vlastně stalo a že je zcela bezradný. Za každou větou zopakoval. Nebral jsem moc, dokonce mi stačila i láhev whisky. Vůbec nechápal, že brát úplatky za to, že někoho nevinného pošle do vězení, či naopak jednoznačně vinného vraha osvobodí, je pro soudce smrtící. Vůbec mu nedocházelo, že on je spravedlnost, kterou nesmí jako její představitel zneužít.
Ostatní poslouchali a nebylo jim z toho vyprávění dobře. Všichni, jak tu seděli, měli stejné zkušenosti. Ale za 150 tisíc, tak to by nehnuli ani zadkem. Ten Teodor je ale blb, pomyslel si téměř každý z nich. Soudil jsem dva hochy. Případ byl jasný jako facka. No a jeden z nich přišel a nabídl mi 150 tisíc, abych odsoudil toho druhého. Byl jsem tou sumou tak překvapen, že jsem jen kývl, požádal ho, aby mi to druhý den přinesl do kanceláře, že o zbytek se postarám. A to bylo v doláčích nebo v eurech? Opět se zeptal jeden z přísedících. Zmatený Teodor nereagoval, protože představa, že úplatek mohl být v jiné měně, toho ani nenapadlo. Taková suma, to by snad odsoudil i brunejského krále. I v této tíživé situaci si Teodor chtivý peněz utřel ukazováčkem slzu, která se mu vehnala znovu do očí, ale nyní to bylo z jiného důvodu. Jen tak mu totiž problesklo myslí, byl jsem asi levný. A jak tě mohli chytit? Dotazy se sypaly ze všech stran, ostatní chtěli být poučeni v případě těchto nesolidních nabídek. Já vám ani nevím. Později jsem zjistil, že se s tím druhým zločincem dohodli, že mě nejen oholí o prachy, ale že je budu muset zprostit oba, jakože se nic nestalo. Jak se nic nestalo? Ta mrtvola tam byla. No, a byli tak protřelí, že si vyjeli několik mých rozsudků, kde jsem postupoval obdobně. Ale chlapi, fakt, takovou nabídku na takové prachy jsem dostal poprvé. Toho jednoho jsem uznal nevinným za lahev whisky. Byl to takový chudák, navíc neměl. Ostatní přítomní začali brát Teodora za vlastní ohrožení a byli naštvaní, že tu s nimi sedí. Jeden po druhém se začali omlouvat a vytrácet jako žížaly po letním dešti. Nejdříve jsou jich plné silnice a najednou jsou pryč, ani nevíte, jak zmizeli. Hostitel by toho idiota Teodora nejraději vyhodil, ale nešlo to. V duchu si vyčítal, že ho sem zval, vždyť ho ani pořádně nezná, že je to pitomec, o tom kolovali story. Je pravda, že když cokoliv potřebovali odsoudit, bez okolku pomohl, to zase ano. Ale tohle, tak se nechat nachytat. Nakonec zůstali sami a hostitel se ho nemohl zbavit. Opilý Teodor mlel dokola, že nebyl přece drahý, pokud se z toho nevykroutí, mohl by mít přece nižší trest. Pak se ještě rozlítostnil, že soudce ze známého případu už sedí, možná, že je dají spolu, aby si byli oporou. To už mlel páté přes deváté a hostitel se rozhodl, že ho nechá svým autem a svým řidičem, který mu dělal jak řidiče, tak zahradníka v jedné osobě, raději odvést domů. Opilého ho nemohl nechat řídit a taxíka volat nechtěl. Taxikáři jsou takoví chytráci, mají dobrou paměť, dokáží si věci pospojovat a kdo ví, co by mohli za nějakou dobu žvanit, kdyby Teodora poznali v televizi, kdyby ho skutečně usvědčili a soudili. Kdo ví, jestli by si nevzpomněli, že byl u něho, že byl opilý, začali by ho spojovat s ním a pak je jen krůček k tomu, kde vzal na zámeček, že to není možné, aby soudce vlastnil zámek, že to není možné ani v Itálii a tam je mafie hodně tolerantní a tak dále. Prostě tyto komplikace nepotřeboval a věděl, že v této chvíli vidí Teodora naposledy. Už se s ním nesetká, maximálně na chodbách soudu. Doslov. Teodora nakonec usvědčili, soudili, dostal 5,5 let natvrdo asi proto, že byl ke svým obětem schovývavý. Byl levný, jak sám říkal. Nebral za svůj rozsudek hodně. Nakonec byl propuštěn po pár měsících na základě dovolání. Pro soudce, pokud se jako nejvyšší moc spravedlnosti dopustí úmyslně nespravedlnosti, je i doživotí málo.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. Seven Česká energie. Dvojka ve výrobě elektro...
1: Podtrženo, sečteno a paní Karolína Stoněková, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Z absurdity skutečnost. Česko má aplikaci pro vyjádření souhlasu se sexem. To je jako pravda?
2: Mhm. No prejo. Co je psáno, je dáno. Tady to máme napsaný. Vy jste úplně z toho zůstal skoprněný beze slov? Já vám to asi nevysvětlím, to by vám měly vysvětlit ty feministky, pro které je tohleto zlatý grál. Že jo?
1: Myslíte aplikace. Sufražetky?
2: Tak se tomu říkalo dřív, to je pravda. No. Vy si zvětšujete ten obrázek?
1: Ne, já se dívám, mám pocit, to tělo od někud znám.
2: Že vy jste byl taky v tom konspiračním bytě v revoluční, přiznejte se.
1: Ne, tak toto není. Jako toto je
2: proto vy tak dobře víte, kdo to tam byl a kdo ne?
1: Já jenom mám obavu, aby...
2: Ne, já myslím, není tam hlava.
1: Ne.
2: Není tam hlava, počkejte, takže počkejte, anonymita zůstala zachována.
1: Není to naše paní produkční, ona není tak opálená. Není to.
2: Není, určitě není.
1: Ne, to bylo na první pohled tak. Povídejte, já tam boťuknu něco, nebo?
2: Já nevím, jak to funguje, to by nám měly vysvětlit ty feministky. Pro ty to byl, že takový zlatý grál, aby se vyjadřoval souhlas se sexem. Jako kdyby to, že se ty dva lidi dobrovolně ocitnou v posteli, nebyl už dost tak velký souhlas, takže teď k tomu ještě budeme mít aplikaci. Ještě by to mělo být ideálně propojený s nějakým velkým bratrem. Jo? Že by se mohlo vyhodnocovat kdokolikrát, takže bychom měli přesné statistiky. Nemuseli by si to ti sexuologové cucat z prstů, kolik jsou takový ty průměrný, že jo, čísla u nás, tak by to měli přesný, měli by to přímo z aplikace.
1: Paní Karol, promiňte, že jsem tak smělej, vy v tom to jedete zjevně, jak informačně, ale kdo komu dává ten souhlas?
2: Já si myslím, že v té apce to asi nějak odkliknou oba, já nevím. Představte si, až potom žena půjde na policii nahlásit znásilnění a policista se jí zeptá, a vy jste u sebe neměla telefon?
1: No ne, já jsem člověk, který se pohybuje v těch počítačích, rozumím
2: tomu. To je pravda. Vy máte i ty mluvící hodinky tam. Když si tu aplikaci stáhnete, tak to budete moct muset takhle na ruce.
1: Já mám i mluvící váhu doma. Jo, která jako... No to je jedno, ale já bych, jak to znám, protože jsem taky tak trošku programátor, já bych si to nastavil defaultně. Víte, co to znamená? Defaultní nastavení.
2: No.
1: Že souhlas mají všichni.
2: Jsou...
1: Každý, kdo chce. A ještě bych to rozeslal, víte, přes Bluetooth všem přítomným.
2: No počkejte, ale to potom nikdo nevyhodnotí ty informace. Tam je právě důležitý, aby jsme věděli, kdo. Aby jsme měli ty informace. To, že mají přístup všichni, to není žádný údaj. My potřebujeme vědět, že v 10.15 to byla Máňa, ve 12.40 přišla Helena, pak máte pauzu až do 17 hodin, to jste byla se někde na obědě, nebo to a přišla Růžena. Takhle my to potřebujeme mít pro velkýho bratra.
1: Rozumím to.
2: No.
1: Teď se mi spojilo, víte, vyprávěla mě jedna dáma, která pracuje v tetovacím studiu, že o nejrůznějších, co si lidi nechávají tetovat, a hlavně kam, paní Karol, to byste nevěřila.
2: Věřila.
1: No nevěřila.
2: No to bych věřila.
1: Jo?
2: No jasně.
1: Tak právě tam, jak byste tomu věřila, já jsem tomu nevěřil, si jistá zákaznice nechala vytetovat čárkový kód. Ale přesně těsně vedle.
2: To se ale musí blbě načítat, ne? Tam dole.
1: No já už chápu, proč to tam má.
2: Já
1: kvůli
2: ne.
1: Tady ty aplikace.
2: Jo, tady kvůli aplikaci, aha, no vidíte.
1: Ona dá čárkový kód. Už to tam je souhlas.
2: Akorát je trošku problém, že ono to tetování se po čase rozmaže, tak nevíme, jak dlouho to bude fungovat.
1: No tak to nebo jak je dlouho.
2: Možná proto budou ty čipy. Že pak jenom přijdete k aplikaci, přiložíte ruku s čipem, bude to odfajfkovaný.
1: Jo. Nainstalujeme si to.
2: Jako my dva pro sebe.
1: A dáme si souhlas a dáme to na Facebook.
2: To bude krásný. Hele, to bude podobný, jak bylo oznamování, nebo jak je oznamování polohy a oznamování přátel, s kým jste, takže by se to rovnou z té aplikace živě přenášelo na sociální sítě.
1: No.
2: To bude další krok.
1: Já bych chtěl mít prostě aspoň jeden souhlas.
2: Tak já vám ho dám, až si tu aplikaci nainstaluju.
1: Nic po vás.
2: A nebo já vám ho můžu dát písemně na papír. Hele, starý dobrý
1: ono,
2: papír. Není,
1: to
2: je klasika, papír.
1: Já bych chtěl tu aplikaci.
2: Až vám klekne telefon, co potom, tak souhlas na papíře vám zůstane, i když budete bez telefonu.
1: A to je takový šťavnatý.
2: Dobře,
1: já budu chodit a říkat, podívejte, přátelé, od paní Stoněkové.
2: To se vám ale strašně rychle vybije baterka. No když s tím pořád budete chodit a budete to ukazovat, to máte do hodiny vybitou baterku.
1: Já mám takovou tu předělávací.
2: Máte předělávací, tak to jo.
1: Ukrajina se přiblížila k Evropské unii. Ukrajina se přiblížila k Evropské unii, paní Karol. Mm-hmm. Díky své vůli čelit ruské agresi. Nemám z toho žádnou radost.
2: No to je krásné. Já si myslím, že mě ještě tak opravte, ale já mám pocit, že to je úplně poprvé, co se kandidátskou zemí stala nějaká země, ve které probíhá otevřený válečný konflikt. Já se nepamatuju, že by někdy nějaká jiná země, kde by se tohle dělo, byla kandidátskou zemí.
1: Vás taková napadá.
2: Válka je málo kdy. Ale to není argument.
1: Víte, co je argument? Že toto je typická situace, kdy se vlk nažral a koza zůstala celá, protože je to půl cesta a na té půl cestě to zůstane na hodně, hodně dlouho.
2: No ono, opatrně s tou kozou, jestli zůstane celá. Jo? Já si myslím, že ta ukrajinská koza, stejně ten konflikt neskončí tím, že by ta koza zůstala celá. Až to začnou špičky západu řešit, tak stejně budou muset dovolit, aby ten ruský vlk si z ní něco ukous, takže ta ukrajinská koza celá nezůstane. To si myslím, dovolili, že je jako definitivní, že takhle to nebude. Jako samozřejmě má to vysílat nějakou message navenek, že je tam u toho pan Macron, který se tam tak jako vesele směje. Zároveň oni tím trošku jako vyfoukli ten hlavní bod českému předsednictví, protože Češi si hodně zakládají, pan Lipavský to říkal, jak Evropa nesmí během českého předsednictví zapomenout na Ukrajinu. Pan premiér Fiala vidí tu ukrajinskou záležitost jako jednu z priorit českého předsednictví, takže teď najednou jim tam veškerou smetánku slízne pan Scholz s panem Macronem. Že? Ještě pan Scholz k tomu měl celou dobu takovej dosti jako chladný přístup, protože oni jsou hodně závislí na tom ruském plynu, až tak dalece to měnit nechtějí. Takže teď si tady to i vidíte, jo, jak ten pan Zelenský mu takhle podává ruku a vlastně kouká někam úplně jinam. Že jo. Scholz se tam směje do kamery, protože ví, že z toho vytříská vody. Macron tam mezi nima stojí jako taťka. Jo, je to takový, ta fotka je taková hezky symbolická.
1: Jestli oni nejdou z nějakého konspiračního bytu.
2: Kokajnek byl.
1: Já tam takhle vidím někde vzadu toho Hlubučka Redla.
2: Je pravda, že pan Hlubuček má s panem Scholzem trochu podobný účes.
1: Ano, ano, ano, ano. Tak ještě toto. Rakušan. Gazdíkovi jsem doporučil, ať šifrovaný telefon rozkope, cítíte tu agresivitu,
2: rozkope,
1: a vyhodí z okna. Tady taky je to hodnej kluk, že?
2: Je to hodnej kluk a přitom věděl, že ten gazdík má šifrovaný telefon. On údajně o ničem nevěděl, měl jenom takový indicie a najednou nám tady přizná, že věděl, že gazdík k tomu, aby si mohl volat s tím Hlubučkem, který ho údajně taky neznal, takže si najednou s ním volal šifrovaným telefonem. To je hezký, jak nám na sebe ty věci prozrazují sami.
1: Je to trošku jinak, paní Karol.
2: Není, je to přesně takové.
1: Nemám zákulisní informace. Ten gazdík ten měl ten telefon šifrovaný. Proto, že v něm měl tu aplikaci na ty souhlasy.
2: Jo, takhle.
1: A nechtěla, aby se někdo dozvěděl.
2: Hele, a vy fakt myslíte, že v tom konspiračním bytě s těma společnicema, který teda vy jste nazval úplně jinak, nebudem to opakovat, tam se hrálo na nějaký souhlasy?
1: Tam byly money play.
2: Já si myslím, že tam, že jste vůbec jako přišel, to byl ten souhlas, ne?
1: Tam jo.
2: No.
1: Jenom by mě zajímalo, jestli bylo EET, když holky kasírovali. Politik, který má šifrovaný telefon, je nepřijatelný. Protože jasný, že něco páchá, ne?
2: Ale tak já za situace, kdy
1: chci
2: jako...
1: Chceme být transparentní, paní Karol?
2: My ne, oni chtějí být transparentní. Já to nepotřebuju.
1: Já si totiž myslím, že by měla být v rámci transparentnosti nějaká webová stránka, kde bychom si každý den rozklikli SMSky politiků, hovory. To Piráti to prosadí určitě tohleto. A Evropská unie to podpoří, saďte si.
2: To já nevím, jestli by se mi to úplně chtělo číst. Mně úplně stačí takové ty věci, co politici píšou veřejně. Já úplně asi nepotřebuji vědět, co si píše paní Pekarová. Mně úplně stačí projet si její Facebook a už tak z toho mám v oči pomalu jak Rakušan.
1: Já bych chtěl.
2: Vy byste chtěl.
1: Já bych chtěl si číst, co si píše paní Pekarová.
2: Mě by spíš zajímalo, jak tam vyprávěl pan Gazdík, jakože, že kdo ho umí, že jeho umí jenom ta manželka. Mě by zajímalo, kdo se jako baví o tom, že umí Pekarovou. Já bych řekla, že Fiala.
1: Co to je umí?
2: No umí, to se tak říká.
1: Jako napodobit nebo co?
2: Ne, to je takovej slangový výraz, jako protože někdo umí z toho člověka vymáčknout, co potřeboje, dostat ho kam potřebuje a tak. To se tak jako říká, že někdo někoho umí.
1: Jo, takhle, v tom případě já umím s Tonikovou.
2: No to neumíte.
1: Ne?
2: Ne, ale možná si to myslíte.
1: Mm-hmm. No. Takže vy ještě budete klást odpor takhle v závěru.
2: No jistě, že jo.
1: Paní Karol, kam jdete na dovolenou?
2: No, asi domů.
1: Nikam, že bychom jeli spolu? To... vám dělá společník?
2: No počkejte, tak před chvílí jste říkal, že nechcete být společník, že nejsme společníci, tak to co jsem, já s váma budu jezdit na dovolenou? Já jsem říkal, ale... že i my dva jsme společníci, vy jste byl proti, tak no, si jezdíte na dovolenou
1: ta,
2: sám.
1: Tam nezazněla ta zásadní věc.
2: To je která?
1: No mě se to blbě říká. To je společník, to nemůže dělat zadarmo, to uznáte, ne?
2: Dobře, tak můžete tu dovolenou zaplatit a já potom pojedu.
1: A já jsem slyšel, že vy neumíte plavat.
2: Tak to jste slyšel špatně.
1: Umíte plavat?
2: No jasně.
1: Jo? Spolehlivě?
2: No jo.
1: No tak budeme jezdit na Sadskou.
2: Tam to bude krásné.
1: Tam je to hluboký.
2: Tam je to hluboký. Dáme si přitom malý pivo. Až nám to povolej.
1: Proč bychom si dávali pivo?
2: To protože to bude povolený.
1: No pojedeme sportovat, paní Karol.
2: A to neznamená, že si nemůžeme dát malý pivo. Já teda pivo nepiju, ale na počest toho, že už je to povolený,
1: já
2: si ho dám.
1: Já pivo také nepiju. Ale budu vám vyprávět anekdoty po cestě.
2: Ježkové oči.
1: Těším se na příště.
2: Já taky.
1: Máte v pondělí stream, ne?
2: Ano.
1: Já koukám vždycky.
2: To je od vás.

0: Hraje vám Radio Xaver.
1: Za stranu a za lidi, dobrý den, paní Karol.
2: Dobrý den, já vás zdravím.
1: Jak pak jste se těšila na mě?
2: Já se na vás těším vždy.
1: Vždy? Někdy méně, někdy více.
2: Ne, vždycky více.
1: Vždycky více. A jak jste na tom dnes, protože já musím říct, že mám slabou šestku.
2: No, tak vidíte, vy se na mě netěšíte, co se vám stalo?
1: Nevím, něco se mnou děje. Hledal jsem na Google příznaky. V noci jsem měl úplně hroznou chuť na něco sladkého. Tak jsem šel k Vietnamcovi o 1:30 v noci. Podotýkám, že jsem si koupil tu větší studentskou pečeť a u televize o 1:30 v noci jsem ji sežral. A nejčastější příznaky, jo, a potom jsem měl ještě na něco chuť, tak jsem si rozdělal okurky, to jsem nic jiného doma neměl. Vepsal jsem to do Google a napsalo to, že z největší pravděpodobností se jedná o graviditu.
2: Ano, to si taky myslím. To jsem vám právě chtěla říct, že jste těhotná.
1: No, to je hrozný, ale něco se děje.
2: No to ale není hrozný, to je radostná zpráva.
1: Ne, tak počkejte, z toho děláte srandu, takže jsem z toho takový jako... Za celý život jsem snad nesnědl někdy celou studentskou pečeť.
2: Za celý život jsem snad nebyl gravidní.
1: Nebyl. No a vy to máte zjevně na desítce, já to na vás vidím.
2: Jo, tak já vždycky jsem tak jako pozitivně naladěná.
1: Svítí vám očiska.
2: No. Tak jednak jste mě navnadil tou studentskou pečetí.
1: Vy to máte to ráda?
2: Já taky můžu, no, studentskou pečeť. Jenom teda s okurkama se to servíruje málo kdy.
1: No tak ono je to jako v pořadí, no, ale podotýkám, na pořadí nezáleží, ale nekonzumuje se to zároveň. Musím říct, že v té studentské pečeti byly maliny a není to v tom dobrý prostě.
2: Ne, lepší jsou višně.
1: Že višně taky
2: jsou. Višně v tom jsou. No oni už do toho naflákali kde co hrušku taky, ale u mě vede višňa a pak hruška.
1: Říkal Vietnamec, ptal jsem se ho, jaký to je a říkal, já to nejím. A byl to v tom obchodě, byl brutální smrad, tak jsem se ptal, jako co, jestli tam vybuchnul odpad nebo něco. A on říkal, že ne, že vaří rybu v zákulisí.
2: Ve 2 ráno, jo.
1: No, tak on je tam přes den v noci.
2: No, jo.
1: Občas manželka, občas děti.
2: To je nějaká tuhá ryba.
1: No nějaká vietnamská ryba, která se, když se vaří, tak smrdí strašně.
2: V Dobřichovicích, což je sousední město, tak tam je Vietnamec a ten taky vaří, že často je mu tam cítit jídlo, ale tomu hezky voní. A já právě nedávno jsem viděla, že tam je celá rodina, takže oni si tak různě to nám dají na tu mističku, pak se tam sednou na kus papundeklu před krám a konzumujou to. A já jsem mu to chtěla pochválit a říkám, že to je pěkný, že kdyby jako byla ta možnost, takže bych se tam přišla k němu někdy najíst. Říká, to byste nepřežili.

Čas jinožství mého. 1. Jednotvárné mrmlání příval výčitek mladému skotákovi rovnou do nečistých uší. Vezmi si příklad. Vezmi si příklad z chlapců Siblíků, Tamchynů, z hochů Kratochvíloj. Ojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojoj
společníků, můj pád se dal předvídat. Dodnes slyším ty monotónní, bezpřízvučné přívaly výčitek, prosep, nabádání. Podívej se na sebe, jak vypadáš. Vypadám to zase, ano, a ještě mi to popisují, jak utrženej z řetězu, odvozu, ze šibenice. Jako by mě sežvejkala kráva, kniha, bachor, čepec a sléz. Tiadada, tiadada, huč, tu. Dnes se domnívám, že to matčino ubolené zkuhrání možno rekonstruovat takto. Nemáš, pomlka, k rodičům, ještě větší pomlka, vůbec žádnou úctu. A taky mne naleco zužilo. Spolužák udržel zas, na kde co byl kadet, ale hlavně jsme se, my všichni uvozhření chlapci, vyznamenali. To se zase vyznamenal. Synonymum této zlověstné výčitky zaznívalo zhusta a ještě děsivěji. No, to ses moc nevyznamenal. Vezmu to zkrátka. Zejména nás, hochy, užilo na zběsilé honění drobných chlapeckých ptáčků. Na to jsme byli opravdu přeborníci, již zmíněný spolužák udržel to celé tu jinožskou neřest, hezky popsal, pěkně posloupně, neřekl bych to lépe. Rozkoš? Už se to blíží? Pocit? Tekutina. Doznívaly ještě katolické pověry, že si přitom uženeme souchotě. Opravdu to mnohdy tak vypadalo, ty orgiastické závody, a zejména jsme se strachovali, že nás pambiček potrestá. Ti z nás, kdož později vstoupili do posvátného svazku manželství, pochopili jednou pravdy, co takový trest obnáší. Matky nás rovněž, a jistě nikoli, bezdůvodně vinili z jakéhosi odéru, mou matkou příhodně nazývaného kozlíkovina. Tato výčitka měla ovšem výsledek zcela opačný. Místo doporučeného drhnutí genitálu vodou a mýdlem Helada se neumývám dodnes. Jistojistě nepodoben rekum dávné řecké Helas, libě vonícím pomirze. A těch facek padaly ze všech stran. A pěkně to, kdo tehdy popsal, pro hubu na hubu. Brečelo se hojně, ublíženě, bezmocně, usmrkaně, sopel až po pás, a přísahali jsme si, že až budeme velcí, týrajícího pangráčáka zabijeme. Kde je asi dnes? Facky hřmí dodnes jako rány z hmoždíře o božím těle. Siláci vládnou, jak to hezky předpověděl Charles Darwin, nezměnilo se nic. Štulce, pohlavky a facky tu dodnes létají v obálce a zpívají: kde je domov můj? Poznamenalo mne to, to je jasné. Bitý pes vydá hůl, nešťastně se pokouší zalézt pod rozvrzanou pohovku, a ještě jsem si z dětství přinesl představu, že neumím ukojit ženu. Děsivé, pošetilé jsou vidiny z dětství, ale mám i dobrou zprávu. Ten čas přejde rychle. Jen vůně a popěvky z té doby nám neodvratně zůstávají. Ze závratné dálky slyším odrhovačky těch truchlivých let. Růžovou ti krinolínu koupím, dítě mé. A my se brodili v kanálech první republiky a modravých dálek volání. Neštimovalo mi to.
I tomu dětskému rozoumku to nešlo dohromady s tunami mastných sazí dopadajících na zhluky chudinských domků, kde modravá dálava se ztrácí v mlze syrných splodin. Z chatrčí vyvěrá těžký a dusivý žlutý kouř. Cesty vedou jen do rozblácených polí deziluze.

Čas jinožství mého? 2. Na ten čas. Čas prázdnoty a nepřátelství. Nasýpání nadávek a skřípot, věřčených urážek, nabití do hlavy a zalikání se zoufalým pláčem a touhou po pomstě, na výprasky a přirození bolestivě promrzající pod chatrnými tepláčky za zimních dnů, na tu nešťastnou dobu dětství, že bych měl vzpomínat? Jde mi to jak psovi pastva. Vzpomínám. Ale jak obšírně psát o mizérii, z níž se bezmocné dítě nemůže vymotat. Z každé ohrady, kde jsem hledal pohádkový úkryt, se vyřítil řvoucí dědek a vyfackoval mě, plačícího, zpátky do prašných cest, křivolace vedoucích k dalším plotům. Toužil jsem poznat, co za těmi prkny, ježícími se třískami, s šedlými plískanicemi a pražícím sluncem jen může být. Hledítkem po vypadlém suku spatřil jsem ohavný výjev. Umírající oběšenou kočku. Na drátě tam visela mezi křápy, hrnci a šedavými hromadami hadrů. Byl jsem ustrašený, neduživý hošík. Ještě slabší než ostatní rachitické děti kolem. A hodně jsem jim připomínal tou svou ukňouraností jejich vlastní ubohost a tak po mně házeli kameny. Na tenkých nožkách jsem se s hřevem klidil usmrkanec mezi dalšími usoplenci. Ze zaneřáděných periférií smetišť a skládek, prachu a chrchlů capkal jsem do města. Do hájemství snů. Jednou jsem si tam koupil autíčko na klíček, vytouženou plechovou hračku. Dlouho nevydržela. Matka říkávala, je to všechno šlendrián. A měla pravdu. Brzy jsem objevil, že ty kostrbaté uličky jsou plné bláznů, zvrhlíků a pederastů, kteří bezpečně po způsobu primitivů rozeznají mou ustrašenost a neprodleně se budou pokoušet toho uvozhřeného strašpytla zneužít. Před lezavou zimou jsem hledal úkryt v biografu. Papírovou korunu jsem pevně svíral v promodralé ručce. A hned nějaký chlápek z vedlejšího sedátka mne šátravy ohmatává, černobíle se mi hotá týdeník, nad temným davem kužel světla, týden ve filmu běží, vybíhám taky. Dodnes se tam někdy vracím, nedobrovolně. Pod tím pozlátkem města poznávám stejnou špínu jako tenkrát. Jako tenkrát.

0: Rozsvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. Seven Česká energie. Dvojka ve výrobě elektro...
1: Stream s hostem, profesor Vladimír Beneš. Dobrý večer, pane profesor.
2: Dobrý večer.

0: Ta paní byla, já nevím, v 6., 7. měsíci, takže on si kontroloval ten plot a to jde asi opravdu nejlíp tím naslouchátkem, no ale působilo to bizarně, protože tam opravdu jsou všechny ty naše mašiny a on tam povídal s tím letím, jestli to vyvinuli v roce 1480, to já nevím.
1: To jste říkal jako ironii, to jsem pochopil.
0: No, jasně.
1: Ale po 6 hodinách řekl stop.
0: Jo, zarazil nás a jako asi věděl proč, protože ty lidi tomu rozumějí, že jo, to zase jako na profesionála se člověk spolehne, je blbost se nespolehnout na profesionála, že jo, takže když nám řekl, že už je toho dost, no tak jsme skončili.
1: Předpokládám, pane profesore, že u vás se někdy stává, že uvidíte lidský mozek až ve chvíli, kdy ho jdete operovat. Mm-hmm. Umím si představit, že vaši kolegové vyšetří a tak a vy jdete k té operaci, nebo ho uvidíte poprvé v životě?
0: Já toho pacienta vidím předtím.
1: Vidíte vždycky. Ho vždycky, jo?
0: Jo. No to je přinejmenším ten informovaný souhlas, ten musí ten člověk podepsat jako se mnou a je přinejmenším slušnost toho člověka tak nějak jako realisticky poinformovat, odvod jde, takže...
1: No mě by zajímal ten jeden okamžik. Mm-hmm. Když ten mozek uvidíte a toho pacienta jste předtím neviděl, neměl jste možnosti hovořit, jestli na tom mozku poznáte, jestli vám tam na tom stole leží chytrý člověk nebo blbec?
0: Nepoznám.
1: Nepoznáte?
0: Nepoznám.
1: Všichni mají
0: stejný. Všichni,
1: úplně stejný.
0: No, ono, ty počítače taky vypadají všechny stejně, to hardware, že jo. A pak jde o to software, takže já nemám šanci u toho člověka poznat to software, že jo. Já vidím tu anatomickou strukturu, která je identická u všech a poznal bych samozřejmě malé dítě od 90-letého člověka, to takový problém není. Ale jako poznat, jestli je chytrej, hloupej, krásnej, ošklivej, rasu, ženská, chlap, to nejde.
1: Černoch i běloch má stejnou barvu mozku.
0: Stejnou barvu. Jakmile říznete pod kůži, tak už jsou všichni stejně barevní.
1: Stejný. A prosím vás, teď jsem tam četl, když jsem to studoval, já teď během víkendu jsem si to dal, jo?
0: No,
1: ale tolik věcí mám, že bych vám od zítřka mohl asistovat na sále.
0: To není tak, ta vlastní operativa je to nejjednodušší na tom.
1: No vy jste dokonce někde řekl, že to může dělat člověk s maturitou.
0: No tak dokonce, když je to přehnaný, tak se říká, že to říkal můj kamarád John Garfield, který možná za to dostal knighthood, že Sir John. A on říká, že naučí operovat opici, ale nenaučí neoperovat. Kdy ta operace?
1: Rozhodnout.
0: Což je to rozhodující, že jo? Jinak to pak, to vlastní operování, to už je řemeslo. To je jako Dalí uměl kreslit, ale něco k tomu bylo potřeba navíc, že jo, aby z toho byly ty nádherné obrazy. Jo, stejně tak se naučíte hrát na housle, ale něco to zase potřebuje
1: no
0: ještě dalšího.
1: To důležité. Já jsem mimo jiné se dočetl zaprvé, že mozek plave. Tak to jsem nedušil. Já jsem, že tam někde sedí.
0: Ne, on tam nesedí jen tak, on tam opravdu mírně plavčí v
1: tekutině. Se pohybuje trošku třeba?
0: On, když to odevřeme, tak on se pohybuje s tepovou vlnou. Takže on není úplně jako nehybný ten mozek, ale pohybuje se tepe vlastně jako... Co já vím, co tepe někde jinde mimo
1: biologii. No,
0: srdce třeba tepe, tak ten mozek taky trošku tepe s tou tepovou vlnou právě, jak tam jde. Ale je vlastně ponořen v tom mozkomyšním moku, kterýho je, já nevím, 250 ml. A víceméně opravdu v tom mozkomyšním moku plave ten mozek.
1: No a co mě teda zaujalo nejvíc, a musím říct, že to mně nepřijde úplně fér, že muži mají mozek 1,5 kg, zatímco ženy 1,30 kg, jsem četl.
0: No, je tam 300 gramů rozdíl.
1: Což považuji za lehce diskriminační, pane profesor.
0: Nepochybně to diskriminační je, ale je to takový biologický fakt, který se dost dobře nedá nějak...
1: A čím to je způsobeno?
0: Jo, to já nevím. To já nevím, ale je to dáno asi geneticky, je to dáno vývojově, je to dáno prostě tím, že takhle ten lidský organismus narostl. Hmm. Ono to není jediný rozdíl mezi ženskými a chlapy, že jo. To
1: jako ještě tam je něco?
0: No, je tam toho dost, jděte po ulici a koukněte se.
1: No to... tady... Já jsem myslel na to mozku.
0: Ne. Tam rozdíl není, zase nepoznám, jestli je mužský nebo ženský, protože nemám možnost, že jo, odhadnout ten 300 gramový rozdíl. Takže to je stejný, že jo, ta funkce je stejná, ty základní všechny funkce, ale těch rozdílů pohlavních je daleko víc.
1: No to pochopit, jo, tam to, jako naše, tam, to je, rozumím, ale my se budeme bavit na té naší úrovni,
0: zůstaneme u toho
1: mozku, protože my jsme neurologové. Jako,
0: ano. Takže, no na to já jsem citlivý, protože mě dost často označují právě za neurologa, prostě? Ale to já nejsem. Já jsem neurologický chirurg. V angličtině je to surgical neurology. a medical neurology, jo, a neurologové, to je přece

0: jenom jiný obor, i když ten jazyk je stejný, neurologičtina, my si s nimi rozumíme nejvíc. My nemáme třeba prakticky žádnou styčnou plochu z normální chirurgií, protože břicho je jediná oblast těla, kam my se prakticky nedostaneme. Mm-hmm. Jo, ale z neurologie máme všecko úplně společné, ale přesto jsou tam zcela specifické nemoci, které řeší oni, a zase zcela specifické nemoci, které řešíme my.
1: Berte to jako drobný přešlap sekundy.
0: Ne, to mě to zase nevadí. Úplně... Takže se mu mohl hned osvětlit. Že?
1: Rozumím tomu. A víte, to je, já jsem to původně nechtěl vůbec říct, ale teď, když jsme u toho, jak se ptám, já jsem i googloval, jestli se dá na mozku přivrat.
0: Jako
1: tak to dláhově? Řeším to celý život. Říkal jsem si, jestli i na tom, kdyby mě to Beneš zvážil.
0: No, zvážit se dá, když by člověk vyndal, což no, to dobře no, nejde, že jo, ale přibrat na něm to nejde. Takže ten mozek neovlivníte, protože ten mozek je ten člověk. Ten mozek je to rozhodující, to hlavní. On rozhodne, jestli přiberete jinde. On rozhodne, jestli budete mít takovouhle hladinu cukru. On rozhodne, jestli budete mít takovýhle krevní tlak. On rozhodne, jakou budete mít frekvenci dýchání. Všechny takové ty bazální funkce. On rozhodne, jaký budete mít hladiny, kterých elektrolytů, nátrium, kálium a takovýhle. Ale zrovna, že by sám sebe moc ovlivňoval, to ne.
1: To ne, no jestli.
0: A už vůbec neváhově, že jo to.
1: Takže já můžu říkat, že třeba na mozku jsem nepřibral například vůbec, když by
0: to klidně jako... můžete, protože ono zase to, co je jakoby ten mozek, teda to hlavní, to jsou ty nervové buňky, tak těch je z těch 1400-1500 gramů jenom desetina. Zbytek je takzvaná glie, to je takový podpůrný aparát, který se stará o to, aby ty neurony držely v těch místech, kde mají, že? Aby přežívaly dobře ty vlákna nervová, vyživují ten mozek. To je taková jako zase další servisní zařízení pro ty vlastní nervové buňky. Mm-hmm.
1: No ale víte, taky jsem si říkal, protože se bavíme velmi amatérsky, aby to lidé co možná nejvíc pochopili, jako co všechno vy můžete a nemůžete. Protože vy to nemůžete zase tak moc. Četl jsem...
0: Jako, můžeme na jednu stranu hrozně moc, na druhou stranu, když se dostaneme do určitých oblastí, tak jsme víceméně vedle. Jo? Ale to, co v současné době my s tím mozkem umíme, tak to je to, co je zhruba asi tak vrchol medicíny, protože některé ty naše nádory je asi to nejvíc, co se dá na člověku vůbec operovat. Ale v porovnání s tím, jak složité zařízení, jak gigantický zařízení ten mozek je, tak je to jako neuvěřitelně hrubé. Jo, neuvěřitelně takové masivní, takové prostě primitivní, to, co my s ním děláme. Ale...
1: Vy jste taky někde říkal, že ta paměť lidská je nekonečná. Téměř. A že vlastně by si teoreticky ten mozek mohl ukládat všechno, co za život vidí.
0: Já si tohleto začínám myslet, že opravdu paměť je absolutní, že to tam zůstane zasuto všude někde, akorát my to neumíme vybavit. Jo, ale
1: stačilo by uložit takzvaně, jak na disky.
0: No, on je to tam uložený, ale už to tam jako zůstane pravděpodobně v nějaké formě. Možná ne všecko, možná jaké procento ne, protože nevíme, co je 100%, že jo, ale ta kapacita je tak gigantická, že opravdu by dokázal si ten mozek pamatovat prakticky všecko, co člověk zažil v životě. Vemte sny, jo, to je takový... Sen je úplně zběsilý třeba děj, který máte pocit, že jste nikdy nemohl zažít a nikdy jste to neviděl, ale ten mozek to někde musel vymyslet. On to tam někde musel dostat. On to zase úplně negeneruje z ničeho. Ten mozek i ty sny generuje prostě z nějakých svých vzpomínek, které tam má někam zasuto a dokáže je prostě vybavit. Přitom vy vůbec netušíte, že jste někde něco viděl v kině nebo něco na ulici. Jo? A ten mozek z toho něco vygeneruje.
1: Ale to vám řeknu zajímavost, to by se vám mohlo hodit potom, někdy v praxi. Od chvíle, kdy jsem přestal jíst Stilnox, tak se mě zdají sny.
0: Mně se zdají taky, ale já si nepamatuju.
1: Jo, to se pamatuju, já vám to umím povyprávit včetně všeho.
0: No a teď kolik z toho v těch snech je absurdní děj a kolik...
1: Všechno je absurdní.
0: Všechno, že jo?
1: Nedávno jsem vedl debatu s Hitlerem.
0: No a Hitlera jste někde viděl na fotce, že jo? Asi jste se nepotkali.
1: Ne, večer předtím jsem se díval na Pát třetí říše.
0: No tak pak je to jasný, tak to měl rychle v ten mozek v sobě toho Hitlera, o čem jste se bavili.
1: Vy víte, jak se to stane, pane profesore?
0: Nevím.
1: Kde
0: nevím.
1: Se, co se tam...
0: Ne. To jsou... On je v těch snech, máte pocit, že je to dlouhý třeba, že jo? Ale ve skutečnosti jsou to krátké úseky toho REM spánku, což je několik úseků, že jo, těch rychlých pohybů očních, které jsou minutový, ale v té minutě on ten mozek dokáže nám komprimovat toho děje hrozně moc, takže máte pocit, že je to dlouhý, takže on i čas dokáže do určitý míry jako komprimovat ale nebo změnit.
1: On se opravdu nikdy nezastaví, ten
0: ne,
1: mozek?
0: Ne, ne,
1: ani,
0: ne.
1: Ani nepřibrzdí?
0: Ne. No, nepřibrzdí. On si používá to, co potřebuje, že jo. Tam jede určitě nějaký bazální děje, který právě hlídají ty takový ty homeostatický, ty natrium, kálium a ten tlak a takovýhle. To tam nepochybně funguje furt. Nepochybně furt funguje třeba jádro, které řídí dýchání. Nepochybně pořád funguje jádro, které řídí krevní tlak. Pak má takový ty volní aktivity, kterých je neuvěřitelné množství, to je to, co vy děláte a víte, že to myslíte na to. Ale pak má zase plno věcí, které on dělá za vás automaticky, aniž vy byste si to uvědomoval. Jo? Vy to znáte, když jedete autem, tak nad tím řízením nepřemýšlíte. Vy si neříkáte, teď tam dám dvojku, teď šlápnu na plyn a takhle. To je absolutně automaticky a myslíte si na něco úplně jiného.
1: Po letech v rádiu, pane profesore, jsem zjistil, že tak zhruba minuta plus minus 10 vteřin, nevím, jak to mají jiní moderátoři, jde mluvit v tom živým vysíláním na autopilota.
0: Jo.
1: Něco, co ani nevíte, že jste řekl, ale potřebujete si to napsat SMSku a je 5 minut do zpráv a víte, že musíte něco udělat minutu. Jak to funguje?
0: No to jsou právě ty automatizmy.
1: To je ono.
0: To jsou ty věci. To je třeba to umí ženský a chlapi moc ne. To je ten multitasking, že oni umí dělat několik věcí najednou, že jo. To chlap nedokáže. Chlap je schopen většinou jenom té jedné věci. Když to ty ženský jsou schopný několika věcí najednou. A ten mozek to dokáže rozdělit a dokáže to, že jo, provést, co chceš.

0: Z hlediska vyššího principu mravního je v tuhle chvíli nejdůležitější porazit vládu Petra Fialy. A před 4 roky došlo k tomu, že propadlo 1 000 000 hlasů a díky tomu tady dnes Fiala vládne a devastuje tuhle zemi. A já bych byl velmi rád, aby nepropadl žádný hlas letos, protože pokud se tak stane, tak můžeme opakovat stejnou chybu. A jak říkal klasik, každý může udělat chybu, ale pouze hlupák ji zopakuje. A myslím si, že v tuhle tu chvíli, jak si naházet hlasy do koše, kde propadnou, by bylo obrovským pochybením českých voličů. Takže já doufám, že prostě těch hlasů propadne co nejméně a že voliči si vyberou subjekty, kde mají jistotu, že k tomu propadnutí hlasů nedojde.
1: Znamená to, že vy vlastně mezi řádky říkáte, mrzí mě to, ale volte někoho jiného, protože vypadají ze hry, takzvaně.
0: No, kdyby se spojili, tak by tam byla reálná šance, že na těch 5% dosáhnou. A pak je to trošku jiný příběh. Ale v momentě, kdy k tomu nedojde, tak můžeme těm průzkumům věřit nebo nevěřit, ale řekl bych, že ty tendence nějakým způsobem zhruba odpovídají, tak v tu chvíli velmi pravděpodobně ani jeden z těch subjektů na tu 5% hranici nedosáhne, aniž bych jim chtěl jakkoliv škodit, jenom říkám reálný stav věci. Já bych si přál, aby těch hlasů propadlo co nejméně, ale pokud tedy už k té dohodě nedošlo, tak si myslím, že by to bylo skutečně škoda ty hlasy vyhodit. A ostatně my jsme byli před podobným dilematem při jednání se SPD, kdy samozřejmě tam byly určité partikulární zájmy. Ne všichni lidé byli spokojení s tím, že nejsou umístěni na kandidátkách. Ono, když dáváte dohromady 4 strany, tak nikdy nemohou být spokojeni všichni. A my jsme také stáli před tím dilematem, jestli tedy říci ne, tak jdeme pryč, jdeme od stolu a budeme preferovat naše vlastní zájmy strany pro, anebo jestli prostě řekneme všechny ty 4 subjekty, nám jde o tu společnou věc a o budoucnost České republiky tak silně, že upozadíme všechny ty svoje partikulární zájmy a půjdeme do té spolupráce a zajistíme voličům to, že jejich hlas nepropadne.
1: Pane doktore, máte rád Rusko?
0: Já k němu mám neutrální vztah. Já musím říct, že já mám rád Českou republiku, je to země, kterou opravdu miluju, jsem
1: opustíme
0: hrdý.
1: Opustíme laciné odpovědi.
0: Ne, to není laciné.
1: Proruský politik, pane doktore Reichle.
0: Nejsem. Jsem čistě pro český politik. Každý svůj krok, každé svoje prohlášení, každý svůj programový bod vidím jednou jedinou optikou. Jaký to bude mít přínos pro život občanů v České republice. To je jediná moje optika. A když říkám, že prostě protiruské sankce jsou nesmysl, tak to neříkám kvůli Rusku, říkám to kvůli tomu, že to poškozuje českou ekonomiku, české podnikatele. Když říkám, že jsem proti tomu, abychom dodávali na Ukrajinu zbraně nebo jim finančně pomáhali, tak to neříkám proto, že chci pomáhat Rusku, ale protože jsem přesvědčen, že ty finance by v České republice měly mnohem lepšího využití, než aby se rozkradly na Ukrajině.
1: To, co popisujete, není to nacionalismus?
0: Já si to nemyslím. V čem je to? Co je opak nacionalismu? Že budeme tady financovat a starat se o všechny ostatní? Já si myslím, že prostě povinností státu je na prvním místě se postarat o ty, kteří pomoc potřebují, a neplést se do života těm, kteří to nepotřebují.
2: Hraje vám Radio Xaver.

0: Hráli jsme na výstavě dětské knihy v německých Brémách. Mim Trio a Miloš Nesvadba. Když jsme spolu s Milošem nasedli do auta, do staré ojeté Dacie, na cestu domů, svěřil jsem se. Pane Nesvadba, pojedeme rychle, pospíchám domů. Čeká mě z brusu nová krásná ženská. Poznali jsme se na plese, hráli zrovna Nikitu od Eltona Johna, tak jí říkám Nikita. Byl jsem naléhavý a asi nesnesitelně protivný. Toužil jsem být už u ní. Pan Nesvadba se nade mnou smiloval a říká: Ty blázínku zamilovaný, nemohu se na tebe koukat, jasně, ale mám dvě podmínky, že budeš řídit a budeš mi o ní vyprávět. Michal se Světlanou ještě v Brémách zůstali a my s Dáčí jeli domů. Řídil jsem jak šílený. Starý pán byl celý radostnej, jak mu ta Dacie jede. Pane Nesvadba, tady ten budík ukazuje, že vaříme. Toho si nevšímej, ten budík takhle ukazuje od chvíle, co jsem to auto koupil. Neměl jsem důvod nevěřit a tak jsem přidal a vyprávěl, jak bylo domluveno. Hele, ono to bublá, nemůžu si pomoct. Jeď, povídám. Pan Nesvadba se nedal zvyklat, očividně potěšen mým vyprávěním. Říkali jsme si věci, které se mezi otcem a synem zpravidla neříkají, ale mezi dvěma muži ano. Pane Nesvadba, zajedu na odpočívadlo, jednak musím, a pak nějak se mi něco na tom autě nezdá. Zastavil a otevřel jsem kapotu motoru. Pojďte se podívat, vaříme. Žlutý andělé konstatovali, že je to rozbité, že nás odtáhnou do nejbližšího servisu za 100 německých marek. Byla neděle. Vesnice vylidněná, neuvěřitelné vedro vyhnalo všechny k vodě. V servisu jsme zastihli jen majitele. Byl ochotný tak napůl. Já vám to opravím, ale musíte si to rozebrat sami. Tohle všechno ven, chladič taky a tohle dynamo taky. A až budete hotovi, bydlím za rohem. Zazvoňte na mě. Když to nedokážete, budete čekat do zítra na mechaniky. Oba jsme šli do trenek, Nesvadba obětavec zalehl pod auto a jistil to ze spodu klíčem a já ze zhora dalším klíčem to povoloval. Několikrát se klíč smekl a mě sedřel dost ošklivě klouby. Auto bolí, no, nejde to, povídám bolestivě přes skulinku v motoru. Nesvadba energicky vylezl. Ukáž, vyměníme se, já bych tam usnul, jak seš pomalej. Rád bych se zasmál, jak byl špinavý, ale nehodilo se to. Šroubovali jsme, hekali, povolovali, ale nešlo to. Po třech hodinách jsme to vzdali. Oba jsme byli odření do krve, špinaví a spocení. Necháme toho, už nemůžu. Máš pravdu. Tak jo, nemá to cenu. Pane Nesvadba, půjdeme se někam umýt? Do hospody na záchod, ne? A co kdyby jsme si tam dali jedno pivo? Tak jo, pojďme za hlasem vesnice. Vy něco slyšíte? Já slyším jenom duc, duc, duc, nějakou diskotéku. Pojďme za holkama, holky a chlas, to je moje. Vzdychl Miloš spíš zoufale než nadšeně. Koupili jsme si každý dvě piva, ty vypili a já chtěl ty voskový kelímky vyhodit. Nevyhazuj je, budou se hodit na ráno. A šli spát do auta. To bude noc. Chrápeš, upíre? Ne, tak to se těš, já jo. Noc proběhla bez problémů, také proto, že jsme si dali každý tři pivka a to nikdy není špatný prášek na spaní. Ráno 27. dubna roku 86 jsme se probudili. Jak se vám spalo? Mně dobře, vybídl jsem Miloše. Mně moc ne, a tak jsem v noci ladil rádio, potichu, abych tě nezbudil, a poslouchal německý zprávy, moc jim nerozuměl, ale jedné zprávě jo, tu pořád opakovali. A já jsem pana Miloše moc neposlouchal a šel do servisu pro vodu do kelímku. Vyčistil si zuby, ale voda na opláchnutí už nějak nezbyla. Ale protože byla raní čerstvá rosa, klekl jsem si a rukama jsem přejel trávu, omokřil si ruce a tím si omyl obličej. Jo, abych ti to dopověděl, co v rádiu říkali. Prý v Rusku v Černobylu jim vybouchl jaderný reaktor. Takže ta raní čerstvá rosa je určitě kontaminovaná. Jsme u Černobylu dost blízko, vzdušnou čarou víc jak 1000 kilometrů. Takže jsem ozářenej, tak budu v noci svítit. Konečně. Takhle blbě jsem si zavtipkoval, neznaje dopadu na lidský organismus, jsem to neřešil. Víc mě zajímalo být u své milované. Dopoledne nám auto opravili za 120 německých marek. To byly moje poslední peníze. Ženě nepřivezu zase nic, povzdechl si Miloš. Znovu natěšen jsem sedl za volant a vyjeli jsme. Ujeli jsme asi 60 kilometrů, nejel jsem až tak rychle. To není možný, ono to zase blbne. A z motoru se kouřilo. Žlutý andělé nás zas otáhli za pouhých 100 německých marek do nejbližšího servisu. Dneska to ale neopravím, to nestihnu. Máte kde spát? No jo, v autě, tak jsme spali na dnešek. Na hotel nemáme. V autě to nebude možné, když ho rozebereme. Tak jsme se tak nešťastně s Milošem po sobě dívali a ten servisman tedy pokračoval. Tak, když se neurazíte, mám pro vás nocleh, pojďte. Vedl nás na svoje velké vrakoviště. Prošli jsme ho až do zadní části k hromadám amerických bouráků. Vyberte si, v jakém chcete spát. V některých autech baterka ještě jede, tak si můžete zatopit. Díky! A já běžel jak smyslu zbavený k těm muzeálním kouskům. Ty vole, tolik Amerik jsem ještě pohromadě neviděl. Oni vypadají, jako by jim nic nebylo. To je nádhera! Jak malí Jardové jsme se vrhli k pěti na sobě naskládaným největším a nejdelším Amerikám. Tohle newyorský auto mrakodrap bude náš hotel, povídám. Já chci americký lože sám pro sebe, dožadoval se Miloš. Ale kuchyňka a WC může být společné, ne? Pan Miloš otevřel v přízemí luxusní Ameriku, kůže bílá, palubní deska červená. Ještě to tu voní, řekl bych, novotou. To byl nějaký bohatý navoněný frajer, co to vlastnil. Zůstanu tady, do patra šplhat bez výtahu nebudu. Tak já lezu na Empire a pozvete mě na návštěvu? Ne, budu dnes koukat na TV. Vyšplhal jsem se nad něj. Nedupej, já žádný ženský, jo? Nemo to na tebe prásknu, Nikitě. Je, pane, nesvadba, pojďme ještě někam. Já půjdu, ale kdo bude ty naše nový káry hlídat, aby je nikdo neukrad? Určitě mají alarm. Tak jo, taky mám žízeň. Šli jsme na oslavu domácího fotbalového klubu. Sál byl z Celty, dlouhý a v něm spousta stolů a mnoho piv. Upíre, ukradni mi ten nádherný keramický tuplák. Jsem vášnivým sběratelem půl litru, ty to víš. Když mi dáte na pivo, tak není problém. Podívej, jak je krásný. Rozplýval se nad oběma tuplákama. Jeden byl porculánový, zvláštních tvarů, druhý broušený, oba jak originály. Já sundám svetr a můžeš je do něj zabalit oba, promýšlel Miloš sběratelský plán. Nedáme ještě jedno pivo, jako jedno třeba dohromady. Vezmu ještě támhle ten, ručně malovaný. Jo, jo, jo, a chtěl bych ještě jeden dřevěný, tak vem dva tupláky. A pěkně jsme se prdli, bylo to moc příjemný. A na americkém autohotelu jsme se připravovali ke spánku. Upíre, pojď sem ještě, podívej. A já koukal, jak Miloš zmáčknul knoflík a elektricky se mu vytvořila lůžková úprava. Ukládal se ke spánku a přitom povídá. Podívej, já člen Národního divadla, mám já to zapotřebí. Ráno jsme přišli k autu, které bylo skoro hotové. Ty němečtí zachránci ptali se nás, jak jsme se vyspali. My děkovali a pak se stalo něco dojemného, ale zároveň nevysvětlitelného. Mám pro vás nabídku. Zadarmo vám dáme nějakou tu Ameriku. Pár jich tu je, které ještě jezdí. Každá z nich bude lepší než tenhle váš vrak. Co vy na to? A my jim nedokázali vysvětlit, že tu dáči máme napsanou v celním prohlášení, že to prostě nejde, že by to neprošlo. Že bychom to projeli do pěkného průšvihu. To vlastně nechápali. A pak se nás ještě ptali, včera jste byli viděni na pivní slávě. Pili jste pivo dobrý? Jo, pivo bylo dobrý, ale drahý, chválil a zároveň kritizoval Miloš. A vraceli vám za tupláky zálohy 5 marek? A to Miloše překvapilo. Aha, proto to pivo bylo tak drahý. A já mu povídám, tak pane Miloši, já měl z toho nervy a blbý pocit, že jsem zloděj. Takže já je nekrad, ale vy jste si je kupoval.
1: Radio Xaver. Já z toho vašeho textu kolik to je, 14 stránek takto vytištěný, 16. Cítím skepsi. Cítím obří skepsi a vy mě někdy tady vyčítáte, že jsem neoprávněně optimistou. Hmm. Ale pojďme se o jednotlivých věcech...
2: Čili tohle ještě pesimističtější víc, než byste ode mě čekali.
1: Ano, ano. Vy vlastně tady naznačujete, co vy vlastně už vůbec nic nenaznačujete. Vy to na placato píšete, že co vlastně od těch voleb můžeme očekávat, budou o něčem, a píšete přesně, změní volby něco významného. A já teď cituji z té vaší knihy, můj dnešní závěr o minulých volbách, tady se vracíte k těm minulým, je, že se v naší domácí politice opravdu nic podstatného nezměnilo, i když frustrace mlčící většiny určitě narostla. A já se ptám, není to právě ten důvod, ta frustrace mlčící většiny, aby se něco změnilo?
2: No to určitě, určitě ano, ale já tam taky zdůrazňuju, že elementární pocit frustrace nebo někde jinde se tam objevuje nespokojenosti a podobně, tak to je bezvadný a já myslím, že nesporné, že se to za ty 4 roky zesílilo, ale pořád já si myslím, že to je málo. Já tam snažím se vysvětlovat, že myslím, že to nestačí, že prostě frustrace ano, ale nějaká totální rozhodný protest proti tomu, co se tady děje, já prostě v té naší společnosti nevidím a proto jsem mírně skeptický, protože ty lidé nejsou ještě natolik odhodláni odmítnout ten status quo, protože mají pocit, že by taky mohli lecos postrácet, protože přece jenom za ty léta se u nás za poslední desetiletí se to životní úroveň zvýšila, lepší je tohle, lepší je ono. Oni mají pocit, že by mohli něco ztrácet a ztratit a mám strach, že se k spouře nějakého typu, a to slovo spoura se mi zdá důležité, že se většina lidí neodhodlá a nakonec mávnou rukou a navíc tomu nahrává to, že ve společnosti je obrovská setrvačnost. Lidi volí do značné míry podle setrvačnosti. Lidi se bojí změny, protože jak tak po zkušenostech očekávají, že každá změna je k horšímu. Takže já mám strach, že to dopadne opět tak jako minulé volby k ničemu. To znamená, že Babiš bude mít nejvíc hlasů, ale že nebude schopen vytvořit vládu a oni se znova udržejí u moci a Fiala bude slavně další léta slavným premiérem. Pro mě je to děs, pro mě je to prostě nejhorší možná varianta.

Fremont Street Show. Jde o jedno z míst, kam jsme tahali všechny naše spolucestující, kteří s námi byli v Las Vegas poprvé. Jednak už víme, co je Fremont Street, kde se v Las Vegas vzala a co pro město znamená. Víme, co všechno je okolo k vidění, ale ta hlavní atrakce překoná všechny představy. Ještě než začnu popisovat onu neskutečnou záležitost, neubráním se povyprávět milou historku, která se při naší procházce po Fremont Street přihodila. Nějak se věci seběhly, zrovna jsme korzovali jen ve dvou, tedy já a Petr Novotný. Prvotní zásadní chyba. Zrovna jsme neměli vedle sebe někoho z naší party, kdo mluví dobře anglicky. A to jich máme většinou po ruce dost a vedeme běžně konverzaci s každým a u toho si ještě dělám poznámky. Ale teď jsme tu neměli ani Miloše Pínu, ani Michala Komana, ani Petra Vinaře, ani Lukáše Trse, Tomáše Řehořka nebo jeho paní, ani Tina Kratochvíla, natož Kačenku Váchovou. Pro další okamžiky katastrofa. Narazili jsme na dva pouliční umělce. Jeden byl malíř a nabízel krásné obrazy, druhý básník a na místě vám na vaše přání složil báseň o vás. Básník mě zaujal už jménem. Měl na cedulce napsáno Konstantin Shakespeare. Bezradně jsme se u jejich stánku zastavili a začali to zkoumat. A teď ta začátečnická chyba. Říkám kolegovi, Petře, jeden je malíř a druhý básník. Na to téma znám výborný vtip. Zkusíme jim ho povyprávět? Třeba se s nima zkamarádíme. Jak jsem mohl být tak hloupý, pane bože? Petr mi to rozmlouval důsledně. Nevíš, odkud jsou, jakou mají kulturu. To budou křehké umělecké duše. Tady je šance, že to skončí velkým trapasem. Navíc znám tvoje vtipy, neblbni. Ale říkal to tak, že jsem cítil šanci a zabojoval jsem. Nastoupil jsem na Petra s nejtvrdším kalibrem. Petře, tak seš jednou pětinásobný bavič roku a nevykoktáš tady v angličtině krátkou anekdotu? Navíc, když bychom mohli navázat družbu s místními umělci? Petr rezignoval. Přistoupil ke kumštýřům a začal je svojí velmi základní angličtinou připravovat na to, že tady pan kolega si nedá říct, že je také entertainer a chce je pobavit a říct jim veselou příhodu. Stáli jak přikovaní. Buď si mysleli, že jsme dobře maskovaná kontrola z místního finančáku, nebo že si je připravujeme na okamžik, abychom je mohli zastřelit. Už se nedalo nic dělat, museli jsme začít anekdotu vyprávět. Zní asi takto. Potkají se po čase dva kamarádi, chvíli si povídají o životě a z ničeho nic se ten jeden ptá toho druhého. Prosím tě, tak se pořád nemohu rozhodnout, jestli mám malovat obrazy nebo psát verše. Co myslíš? Druhý kamarád se hluboce zamyslí a říká, určitě bys měl psát básničky. První se podíví, opravdu, ty už si nějaké četl? Druhý odpoví v zápětí, nečetl, ale viděl jsem několik tvých obrazů. Mně to přijde vtipné, ale chlapci se moc nesmáli. Asi pochopili, že se vyprávěním vtipů snažíme vydělat nějaké drobné. S pochopením se nám oběma omluvili, že nám nemohou dát peníze, ale každý jsme dostali na papírku pár řádků poezie. No, pan pětinásobný zachoval dekorum, ale následujících několik minut chodil pár metrů přede mnou. Mohl jsem za to já. Uznávaného českého baviče jsem postavil do role žebráka ještě k tomu na samotné Fremont Street. Nikdy jsem to neřekl nahlas, ale tady do knížky to napíšu. Chyba byla v překladu. A teď k tomu důležitému. Představte si nějakou pražskou rušnou ulici plnou obchodů, barů, restaurací a života. Třeba na Příkopě. A ta ulice je od náměstí Republiky až na Václavské náměstí, ve Vegas je to 460 metrů, takže ono to tak nějak zhruba bude, zastřešená a zespod se díváte na obří klenutou obrazovku, tedy 460 metrů dlouhou a 25 metrů širokou. Celý večer, respektive posetmění do pozdní noci, pozhasínají všechna kasína i hospody na Fremont Street svoje světelné reklamy. To je mimochodem rarita, protože žádné kasíno svůj obří světelný poutač nezhasíná rádo a každou půl hodinu se nad hlavami návštěvníků promítá dokonalé obří představení. Celé je to podepřeno mohutným propracovaným zvukem. Neslyšíte vlastního slova a každý úder na bicí nebo do struny basové kytary vám parádně rozvibruje nohavice. Totiž, ať se nahoře promítá cokoliv, je to vždycky s muzikou. Máte zakloněnou hlavu, pozorujete strop ulice a nad vámi projede závod motorek. Nebo sledujete fragmenty slavných rockových koncertů s původní muzikou a z ničeho nic projede mezi Glennem Frey a Walshem parta motorkářů a jen tak minou Donna Henley, ale Eagles jakoby nic a hrají dál. Těch typů představení jsou desítky. Mě nejvíc bavili ty s Big Beatem.
Kdykoliv takto večer na Fremont Street stojím a dívám se v němém úžasu nahoru, často přemýšlím, jestli v těch domech, tedy v poschodích nad kasíny a restauracemi, někdo bydlí a jak to snáší. Nějak mi od té doby nevadí, když mi v noci pod okny několikrát projede tramvaj. Důležitá okolnost. Každá show na Fremont Street je zdarma. Máme vyzkoušené, že se lehce stíhají například první dvě show na Fremont Street a pak nějaké další představení na stripu. V takovém případě je vždycky třeba jet taxíkem, sockou to nestíháte. Bonanza suvenýry. Bonanza je jedním z našich oblíbených míst. Dokonce si myslím, že každý, kdo si chce nějak zhmotnit svoje vzpomínky na hlavní město zábavy nebo někoho obdarovat, by se tady měl alespoň zastavit. Leží přímo na stripu, pár kroků od hotelu Stratosphere. Rozlohou a počtem prodávaných položek by možná porazil průměrné Tesco nebo Albert v okresním městě. Tvrdí se, že je to největší prodejna suvenýrů na světě a celkem bych tomu i věřil. Trička, pohlednice, přívěsky, propisky, žetony, hrnky, polštáře, prostěradla, kšiltovky a spousty všeho možného s nápisem nebo logem Las Vegas, Elvisem a dalšími symboly Vegas. Jenom popelníky s emblémem Las Vegas jsme tady napočítali ve 26 provedeních. Dají se zde koupit vysloužilé balíčky karet, tedy čertovy obrázky, které splnily svoji úlohu v dějinách. Každý takový obehraný balíček má na sobě papírovou pásku s informací, kdy přesně a ve kterém kasínu karty sloužily. Celkem mě překvapilo, kolik nakupujících neslo takovou věc v košíku k pokladně. Jedna z podivností, které se dají koupit v Bonanze, je průhledný polštářek na spaní, naplněný skartovačkou rozsekanými dolarovými bankovkami. Byť jsem nepátral po bližších souvislostech, pán od ochranky upozorňoval, že s takovým suvenýrem mohou být problémy na letišti. Za sebe raději doporučuji, když už, tak plnit si polštáře dolarovými bankovkami, které zcela drží pohromadě. Chvíli jsem zvažoval, zda upozorňovat na zdánlivě obyčejný obchod se suvenýry v knížce. Těch je v Las Vegas spousta, jenže tento je největší a má ještě jednu vlastivědnou zajímavost. Kdykoliv jsme sem vyrazili na nákup, za pokladnou nás obsluhovala velmi stará dáma. Na 100% jí bylo dost po 90 a legendární bába Tutovka by vypadala jako její mladší sestra. Paní malá, drobná, vetchá, ale svěží a žertovná. Netuším, čím může být významná, ale na vlastní oči jsem viděl několik turistů, jak ji žádají o podpis nebo společnou fotografii. A pak se řekne normální pokladní v obchodě. Když jsme se jí ptali, čím je populární, jen se šibalsky usmívala. Ani bych se nedivil, kdybychom se jednou dozvěděli, že třeba vodila Bugsyho Siegla do školky. Několikrát jsme se jí ptali, jak se jmenuje, ale pokaždé nám řekla něco jiného. Tím zvýšila svoji cenu. Nějak jsme postupem let vzali babku do party a vždycky za ní zaskočíme. Říkáme jí Tutovka. Při naší poslední návštěvě nás velmi potěšil okamžik, kdy jsme vstoupili do prodejny a spoza pokladny se ozvalo lámanou češtinou: Ahoj, Tutovka! To nás bába Tutovka zdravila, protože už nás zná. Jen mě pak mrzelo, že jsme jí z Prahy něco nepřivezli. To ještě napravím. Elvis Presley. Víceméně všechny světové hvězdy prošly nějakým způsobem městem hříchu. Bez nadsázky lze dodat, že ti nejvýznamnější a nejpopulárnější umělci zde většinou získali na nějakou dobu stálé angažmá. Zpravidla je jejich stopa v Las Vegas nějak viditelná dodnes. Každé takové působení světově uznávané celebrity má svůj příběh, své zajímavosti, svoje legendy. Spousta slavných jmen se v různých souvislostech objevuje i v této knize, ale za všechny volím pár řádků o celebritě celebrit. Mluvil jsem v Las Vegas s několika pamětníky, kteří si Elvisovo slavné lasvegaské období pamatují. Někteří třeba považují za životní štěstí, že Elvise zahlédli někde u hotelu, když nastupoval do auta. Jiní zase legendu obsluhovali v baru nebo mají společnou fotografii. V jednom se ale shodují všichni. Byl to kamarádský a milý člověk, který se vyhýbal styku s normálním běžným životem a obyčejnými lidmi. Elvis Presley vystoupil poprvé v Las Vegas v roce 1956. Tomu bylo pouhých 21 let a bylo to v hotelu New Frontier, kde o pár let později byl v angažmá i Karel Gott. V roce 1969 byl Elvis na vrcholu sil a možná i slávy.
Zlomovým okamžikem byla sobota 26. července 1969, 6 dní poté, kdy Neil Armstrong jako první člověk vstoupil na měsíc a autor této knihy byl 213. den na světě. Toho dne prý bylo v Las Vegas mimořádné horko a možná i dusno, byť v tu chvíli ještě velmi málo lidí tušilo, že nastává zlom. Jeden z těch vyvolených, kteří mohli tušit, ale nemohli vědět, byl Kirk Kerkorian, majitel úplně nového hotelu International, dnes Hilton. Samotný hotel patří k legendám Las Vegas, byť nestojí úplně na stripu, ale kousek bokem, a o Kirku Kerkorianovi ani nemluvě. Od 26. července 1969, kdy proběhla premiéra show Elvise Presleyho v hotelu International, následovalo ještě neuvěřitelných 838 repríz. Počátky nevypadaly úplně slibně, protože některé dobové noviny považovaly Elvise za vyčichlou hvězdu a předpovídali jeho působení ve Vegas spíš neradostnou a krátkou budoucnost. Jak fatálně se mýlili. Existují zvěsti o jednom konkrétním novináři, autorovi článku, který neunesl svůj špatný odhad a spáchal sebevraždu, ale to řadím spíš mezi pohádky. Působení Elvise Presleyho přineslo mimořádný úspěch. Pro hotel to byla jistota plného divadla a hlavně kasína na hodně dlouho. Proč se jedná o zlomovou událost? Do této chvíle jsou všechny hvězdy vystupující na různých scénách v Las Vegas účinným lákadlem, které přitáhne hosty do hotelu a následně do kasína. Slavní mají vysoké honoráře, jenže resortům se to zkrátka vyplatí. Show Elvise Presleyho byla prvním pořadem, který sám o sobě vydělával velké peníze a nebylo třeba ji dotovat z hazardu. Tedy nastává zlom a Las Vegas už není městem, které žije z peněz hráčů a začíná se prodávat show business. Jak víme, dnes už příjmy ze zábavních center směle konkurují příjmům z hazardu. Od roku 1969 dramaticky stoupá počet lidí, kteří do města přijedou za zábavou a mnohé hazard nezajímá vůbec. Lví podíl na tomto obratu má Elvis Presley. Původní smlouva mezi manažery Elvise a hotelem International zněla na 58 koncertů a v průběhu let se mnohokrát prodlužovala. Oficiální prameny uvádějí, že celkové tržby za vstupenky na vystoupení Elvise v Las Vegas činí 44,7 milionů dolarů. A pozor, jsme mezi lety 1969 až 1976. Přepočítáno optikou roku 2007, činily by tržby 166,7 milionů dolarů. Nemám sice představu, jak se takové přepočítávání dělá, ale ekonomové na to prý opravdu mají nějaký vzorec. Ale to jsou peníze za vstupenky, trička, hrníčky,

Ručník, do kterého si v šatně po vystoupení utíral tvář Michael Jackson, podpisové karty a plakáty s podpisy celebrit nebo autogram papeže. Taky zde nabízeli jídelní lístek z hotelu International s věnováním od Elvise Presleyho v honosném rámu. Bratru za 11 000 dolarů. Král je stále v kurzu. Elvis Presley odehrál svůj poslední koncert v Las Vegas v prosinci 1976 a 16. srpna 1977 zemřel. Mluvili jsme s dámou, která pracovala v hotelu International jako pokojská a Elvise znala. Byl to velmi laskavý člověk, bydlel u nás v hotelu na 30. patře, tam měl svoje apartmá, vzpomínala na něj paní se slzami v očích. Říkal jsem jí, že se ptám na vzpomínku na Elvise, abych jí napsal do knihy. Paní smečovala okamžitě. Napište tam, že byl opravdu král. Černá kniha Las Vegas. Černá kniha je pro fungování hazardní meky veledůležitá věc. Decentně řečeno, jedná se o seznam lidí, kteří nejsou v kasínech vítáni. Přesněji, mají zákaz vstupu. V okamžiku, kdy vznikají tyto řádky, má 33 položek. Bystrý čtenář už chápe, že do černé knihy se dostanou hráči, kteří podvádějí při hrách nebo jsou napojeni na organizovaný zločin. Na první pohled by se mohlo zdát, že 33 jmen není zase tolik. Jenomže samotný zápis do černé knihy podmiňuje několik věcí a takový hříšník už musí být pan někdo ve svém oboru. Tedy ubohý podvodníček okresního formátu se běžně do knihy nedostane. Pokud už tam někdo je, pak se vší parádou. Plné jméno, případně jména, která používá, datum narození, fotka ze všech stran a celkem podrobně výčet jeho hříchů, mnohdy i uvedení jeho specializace. Existuje pouze jeden důvod, kdy je zločinec z knihy vymazán. Smrt. Jedná se tedy většinou o hazardní hráče, kteří počítají karty u blackjacku, nějak označují karty, třeba u pokru, nebo ti, co jakkoliv podvádějí u výherních automatů. Celkem mě zajímalo, jak se dá podvádět u automatů, ale byl jsem v Las Vegas několikrát ujištěn, že těch způsobů je několik a hlavně, že nikdo z povolaných o tom nic neřekne. Na seznam bývají někdy zapsáni i hráči, kteří nebyli u ničeho nachytáni, ale třeba jen vyhrávají příliš často nebo podezřele hodně. S černou knihou přirozeně pracují manažeři kasín, ale také Gaming Control Board, Rada pro kontrolu hazardu. Krom nejčastějšího označení černá kniha se jí též říká Griffin Book, Griffinova kniha. To podle příjmení zakladatele společnosti Griffin Investigation, která knihu vytvořila a pečuje o ní. Vlastně se jedná o detektivní agenturu založenou už roku 1967. Svůj profesní věhlas si získala specializací na oblast hazardu, spíš na oblast podvodů při hazardních hrách. Jak obelstít kasína, jak získat výhodu při hrách, to se v Las Vegas řeší od nepaměti. Najednou se našel někdo, kdo začal systematicky mapovat všechny druhy podvodů a postupně je odhalovat. Griffinova parta stála zejména u odhalení MIT Blackjack týmu, což byla pozoruhodná skupina profesorů a nadaných studentů z několika amerických vysokých škol, která uvedla do praktického života počítání karet u blackjacku. Celý jejich příběh byl předlohou pro film Oko bere, který se z velké části odehrával v Las Vegas. Filmaři přidali odhadem 60% skutečností, ale základ zůstal. Nejzásadnější rozdíl vůči realitě je poskládání událostí do krátkého období, protože gang ve skutečnosti fungoval přes 20 let a prošly jím desítky hráčů. Podle některých záznamů z vyšetřování skupina pracovala s poměrně velkým kapitálem. V dobách nejúspěšnějších disponovali až 850 tisíci dolary. Své peníze jim svěřovala řada pochybných investorů, tedy mnohé prostředky pravděpodobně pocházely z trestné činnosti. V principu šlo hlavně o rozmnožení peněz a o jejich vyprání a legalizaci. Investoři v průběhu let pobírali za investované dolary zisk. Ten se v čase měnil, ale detektivové po letech uveřejnili, že se profit investorů pohyboval mezi 4% až 300%. Policie, úřady i soudy dlouhá léta zápasily s úkolem, jak definovat podvodné počítání karet. Vysvětlil mi to až Číňan, na kterého jsme často narazili v hotelu Stratosphere. V Las Vegas žije od roku 1972 a posledních 20 let se živí hraním. Trošku machýrek, tvářící se, že taky nepřijel do Vegas na babetě, ale o hraní věděl všechno. Sama o sobě není počítání karet trestné, tedy v okamžiku, kdy u stolu sedí sám hráč a spoléhá se pouze na

svoji paměť. Problémem je, když ochranka kasína odhalí organizovanou skupinu, která si nějakým způsobem dává signály. Potom na to slyší i policie a soud, pravil čínsko-americký senior. Tak právě tady se připisují velké zásluhy pánům z Griffin Investigation. Přišlo mi celkem zajímavé, a to vím taky od Číňana, že bývalí členové různých podvodných gangů, které se snažili okrást kasína, většinou skončili jako zaměstnanci kasín a snažili se odhalovat podvodníky. Mluví se také o řadě opačných případů, kdy se zaměstnanci kasín spojili s podvodnými hráčskými skupinami.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Podtrženo sečteno a dnes pan Petr Macinka. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Rád vás vidím, pane Macinko.
2: Já vás taky.
1: Dnes je 1.7.2022.
2: Slavíme.
1: Slavíme?
2: Slavíme, tady. Koukám, že slavíme dneska. Slavíme. Slavnostní den v České republice vstoupil duch Evropské unie do Česka.
1: Já jsem se vám ráno probudil a měl jsem takovou povznesenou náladu, byl jsem dojatej celý.
2: Ty jsi připadal hned jako lepší člověk, že?
1: Říkal jsem přesně.
2: Aspoň na toho půl roku, teď budeme lepší lidi.
1: Tak jsem si k ranní kávičce a cigaretce pustil hymnu z YouTube Evropské unie. Nestál jsem v pozoru, chyba, že?
2: No, po ránu by člověk měl stát v pozoru, když si pouští hymnu EU, ne?
1: To napravím, no.
2: Zítra. Ještě můžete půl roku napravovat.
1: Já se vám teď cítím dneska takový jako platnější občan Evropské unie.
2: Tak to si, to když jsme teďka ty předsednictví, že jo, tak je potřeba, aby si lidé cítili se jako platnější občané Evropské unie, protože si budeme muset zvykat teďka, no. Denně budou 2 letadla lítat tam a zpátky do Brusele, plný úředníků, prostě kvůli já nevím čemu. Miliony se budou vydávat za summity, kde si přijedou sem jezdit, udělat fotografii, jako různí lidi, o kterých ani nevíme, co jsou zač, prostě, ale vládnou někde. To bude bezvadný tady, kolony papalášů se budou prohánět po Praze, prostě s policejníma majákama, takže budeme se muset obrnit. To bude bezvadný prostě, no, vlaječky budou v oknech skoro jak za socialismu, všude. Nebudou ukrajinský, no, ale teďka evropský.
1: Já k tomu mám dotaz na vás drobný, protože vy jste takový vzdělaný člověk. U nás v baráku vedle výtahu dole je nástěnka. A ráno jsem to zkoumal a je tam pouze pozvánka na domovní schůzi a jinak spoustu místa. Myslíte si, že bych tam měl udělat něco takhle v laječku, máme předsednictví a tak?
2: No, to by
1: počítá
2: určitě...
1: se to, abych to nedělal zbytečně.
2: A když si to vyfotíte a dáte si to třeba na Facebook, tak určitě vám za to dá někdo nějaký bezvýznamný plus, jo. Je to možná jednou z těch priorit toho předsednictví, jo. Ono jako obecně, jo, aby jsme to tady tak zbytečně zase jako nekarikovali, jo. Ono to předsednictví je taková hračka na hraní. Hračka na hraní, kterou ta Evropská unie dává těm jednotlivým zemím, aby jako se utužoval ten kolektiv.
1: Družba by byla.
2: Ne družba. To není o družbě. To je o tom utužit vlastní mužstvo. To znamená, sice tady vláda se holedbá, že budeme mít nějaké priority a něco chceme v té Evropě změnit, anebo dosáhnout, nebo zařídit. To vůbec není pravda. Je to o tom, že celé to předsednictví je na půl roku okno příležitosti, jak vychovávat vlastní lidi k tomu, aby měli tu Evropskou unii radši. Třeba jako, že teď sice tam na té vaší nástěnce nic není, ale když to pánové z vlády naši dobře udělají, tak tam třeba za měsíc nebo za dva vy sám iniciativně dáte v angličku.
1: Za měsíc? To tam bude dneska odpoledne, pane Macinko?
2: No,
1: pošlu vám MMSku.
2: Vy jste uvědomělej člověk, jo? Ale prostě... No, nevím, no. Prostě bude to stát spoustu peněz, celé předsednictví, ale ta hra na to,
1: peněz
2: že se něco...
1: Peněz
2: je dost.
1: Zdroje jsou.
2: Je to hrozný. Je to hrozný, protože vláda, která tady má řešit a starat se o problémy lidí, tak teď bude říkat, nechte to, my teď na to nemáme čas, inflace moc, my víme, ale nemůžeme, protože teď předsedáme, jo? Vládní krize, nemůže být vládní krize, teď předsedáme té EU, aby nebyla ostuda, jo. Ale víte, tušíte, která země měla předsednictví před náma? No, vy to víte, ale já to teda prozradím divákům, že to byla Francie.
1: Francie, jo, taky Francouzáci.
2: Víte, kdo měl předsednictví před Francií, čili jako loni na podzim?
1: Jste mi přišel zkoušet? Nebo?
2: Ne, víte, já vím, že vy to víte, jo, já to jenom prozrazuju divákům, že to bylo Slovinsko, jo, Jugoslávie, jo. A teď si pamatuju, že k nám přišla na návštěvu u nás do Institutu Václava Klause, kde se občas pohybuju, tak tam přišla na návštěvu se představit nová, myslím, že to byla marocká velvyslankyně v České republice. Jo, oni jsou, tak ty diplomati jsou takový zdvořilí a vždycky, když se přijdou na tu misi, tak kromě toho, že přijme, předá ty pověřovací listiny prezidentu republiky a potká se s ministrem a s premiérem a tak dál na různých akcích, tak někteří z nich, ti zdvořilejší, jdou na takovou zdvořilostní návštěvu i k bývalému prezidentovi, si tak prostě popovídat o té zemi a tak. Jo. No a ona přišla s tím, že no vy teď budete ta předsednická země a tak. A my jsme si říkali, vlastně jo, to je pravda, to budem. A teď se jako nám došlo, že my tam nikdo vůbec netušíme, kdo v ten moment, loni na podzim, jako má to předsednictví. Jo. Že nám to bylo úplně jedno.
1: Že to nikoho nezajímá.
2: Tak jak to vůbec nikoho nezajímalo v České republice, kdo je předsednická země v listopadu loňského roku, že to bylo Slovinsko, což ta marocká velvyslankyně samozřejmě věděla. My tam jako jsme to teda, myslím, že až na doktora Weigla, který ví vždycky úplně všechno, tak jsme to tam prostě fakt nevěděli nikdo. A takže úplně stejným způsobem probíhá české předsednictví v těch zbývajících zemích Evropské unie. Těm lidem je to úplně ukradený. My nijak nezáříme, tam to nikdo ani neví. Pochybuju, že někdo ve Finsku nebo na Kypru to ví. Možná někteří lidi ve Švédsku, který bude mít to předsednictví, až my jako jim ho odevzdáme na konci letošního roku.
1: Prosím vás, a tomu podnikateli Redlovi je to tak jedno, nebo myslíte, že to kočíruje z té vazby, to předsednictví?
2: Tak já nevím, počkejte, kdo je ministr spravedlnosti, ten by měl mít...
1: To je pan Blažek.
2: To není z té jejich strany, ne?
1: To je Don Pablo. No tak to je jedna parta.
2: No jako, řekl bych, že ono to předsednictví jako fakt stojí hodně peněz. Jo. To jsou fakt miliardy. Miliardy se utratí za všechny možný prostě summity a zařízení, logistiky, cateringy, chlebíčky, kaviáry, jo, a tak šampaňský, aby prostě když přijedou až z Brusele, tak aby tady nebyli jako chudých příbuzných, tak se jim to musí ukazovat, že my jsme tady ti jako totálně top. Takže ono to fakt stojí a prostě utratí se, takže já si myslím, že tady ten stan se teď jako profiluje dost jako velmi jako zájmová organizace. Starostové sobě.
1: Starostové sobě, ano.
2: A tak si myslím, tak. Že no, tak to bude zajímavý se. A mají dost ministrů na to, kteří všichni se tam budou tomu věnovat. No.
1: Tak a jdeme na témata. Putin má stále důvěru každého desátého Čecha. No to se mě nezdá. Vy znáte někoho, kdo věří Putinovi ještě?
2: Já myslím, že to je docela dobrý výsledek.
1: Jo?
2: To je docela dobrý výsledek, protože, jako dobrý, no pro Putina je to velmi špatný výsledek.
1: Myslím, no.
2: Protože vzpomeňte si, u nás byl nejpopulárnější politik třeba v plynulých třeba dvou dekádách. Mladá hvězda sociální demokracie Stanislav Gross. Já myslím, že on měl někdy prostě v těch vládách sociální demokracie, ve kterých působil po někdy v roce 2003-2005, tak jeho popularita se tehdy vyšplhala až na nějakých 80 nebo 82%. Jo. Opravdu to byl fenomenální. Jo. Ještě v roce 2004, někdy v březnu, měl prostě pořád jako téměř 70% popularitu mezi českou populací. O pár měsíců později se mu to začalo nějak zadrhávat a stal se prakticky nejméně populárním politikem v České republice a měl asi 18%. A to bylo úplně absolutně dno. Jo? No a tak tehdy jsme si říkali, jako já přece neznám nikoho, kdo by toho, kdo se měl rád. Takže jestli Putin teďka se dostal ještě hůř než ten Gross, tak to myslím, že jako je dobrá zpráva o české veřejnosti, špatná zpráva pro Putina, no ale já stejně si myslím, že to je úžasná práce, úžasné práce naší vlády, našeho vrchního cenzora. Vyplnili ty weby, ejhle, hned mu spadla popularita.
1: No jo, no, je to tak. Ale...
2: Jinak si to neumím vysvětlit, jo? Jinak jasné. Prostě ta propaganda, ty prokremelská média, tady to tepou a teď jak je vyply, hnedka už mu to kleslo.
1: Cítím tu ironii, ale hlavně víte co, pane Macinko, já mám obavu, že to je Putinovi úplně jedno. Nebo to čte?
2: Čte, určitě.
1: Sedí tam někde v nějakých lánech u Moskvy podobný, něco tam budou mi dáču, on jezdí na dáču určitě, tam to... A pozor, v Čechách, každý desátý.
2: Určitě to čte. Fakt, určitě to čte, protože mu to tady pracuje přece síť těch ruských špionů.
1: Jo, takhle, jasně.
2: Takže... Napojených na tu ruskou ambasádu. Ty jsou tady pořád. Sice jsme jí dost vyhostili, ale oni jsou tady furt. Oni jsou tady pořád a pracujou. Já to vím to z vlastní zkušenosti, že ruská ambasáda pracuje. Mně se to stalo, když tady prezident napsal nějaký, prezident Klaus napsal nějaký text pro Mladou frontu Dnes o tom, že prostě se mu nelíbí, když jako se furt válčí, střílí se lidi, zabíjejí se lidi, vraždějí se lidi. Tady ten pán to tam tomu velí, aby se ty lidi furt střílili, ale nikdo nevolá potom, aby byl mír nebo aspoň příměří. Jo, což někteří takový ty nakrknutí komentátoři z jednoho hnutí Ekonomia nebo nakladatelství Ekonomia hnedka začali křičet, že to je mírový štváč. Protože je štve asi tím, že mluví o míru. No nicméně ruská ambasáda pochopitelně tohleto zaznamenala, přeložili to do ruštiny a vyšlo tady ty texty, jako vydávají to v ruských jako novinách. Jo? A já jsem to poznal, že mě v momentě, kdy to tam vyšlo, tak mě začalo volat prostě ruský telefonní čísla a chtěli jako komentáře a tak dále. Jo? Tak jsem normálně chtěli rozhovory s Václavem Klausem a tak. Ten samozřejmě nikdy v životě žádný rozhovor žádným ruským novinám nikdy neposkytnul. Na to kašle, ale je vidět, že ruská ambasáda a špioni Ruska v Česku nespí. Takže jestli toto je zpráva, nepochybuji o tom, že tam ta vrázka, jedna, která mu tam teďka jako přibyla, tak je tady za to, že ho Češi nemají rádi.

0: příštích 4 letech máme plán, jako stačilo, postavit nebo nakoupit 100 000 bytů. A to je ten začátek. Ale už těch 100 000 bytů, protože tam se vejde kolik? 300, 400 000 lidí, tak má velkou šanci zastavit ten brutální růst cen nemovitosti i nájmu. A když každý 4 roky bude v tom ta vláda pokračovat, tak dokáže ty ceny nemovitostí zkrotit. A z čeho se to zaplatí? Máme 4 zdroje financování. Pojďte se. První věc, my si bereme velké úvěry, levné úvěry s nízkým úrokem od Evropské investiční banky na dopravní stavby. Tak to pojďme dělat i na bydlení. Jo. Dneska jsem si četla krásný článek o tom, jak se dají stavět velké dřevěné bytovky. Chcete se něco zeptat, koukáte na hodinky. Druhá věc je, můžeme na to vybrat peníze třeba ze zdanění na národních korporací, tam jsou taky 10 miliard. A postupně to můžeme zafinancovat, investovat do těch 100 000 bytů, z toho vybírat nájem a všechny tyhle peníze takhle splácet. A čím víc těch bytů bude, tak tím víc nájmu se bude platit a můžeme to reinvestovat. A zároveň, když nebude smyslem tady těchto státních bytů, toho státního bytového fondu, vytvářet zisk, tam může být nějaký drobný zisk. Ale třeba jako přiměřené marži, nemají to být 100%. Tak to povede k tomu, že se zlevní bydlení úplně všem.
1: Vy mluvíte o plánu na 4 roky. Víte, jak dlouho trvá stavební řízení v naší zemi?
0: No to je předpoklad, že se k tomu nedostanou Piráti a že se vrátíme k tomu původnímu zákonu, který jsme schválili a prosadili za naší vlády a že to začne fungovat. Jo, to je velmi jednoduché.
1: Mzdy nebo platy ve státní správě, říkám to dobře, ve státní správě, to je taky vaše velké téma a zní to někdy jako velmi levně. Zní to levně z toho titulu, že nařizovat někomu, kolik musí někomu dávat mzdu, je z mého pravicového pohledu hrůza. Buď to chci někde pracovat a přijmu ten kontrakt, což vy ostatně ze svého života na západě znáte, ne? A nebo jdu krajinou dál a čekám, až přijde něco jiné.
0: Kdo jsou zaměstnanci státu? Jsou učitelé. To jsou lékaři v nemocnicích, to jsou úředníci, ať už v obecních nebo ve státních institucích. To jsou ale i hasiči, policisté. A tam je jako běžné, že stát určuje jejich výši odměňování. A jestli bude pokračovat tahle vláda, tak budeme mít příští rok, 1.1., polovičku těch tarifů, ze kterých jsou placeni zaměstnanci státu, pod minimální mzdou. Že máme minimálku dneska kolik? 22 tisíc zhruba, zjednoduším to. Tak polovička těch tarifů začíná pod minimálkou. Jako přijímám to normální, že stát začíná pod minimálkou.
2: Hraje vám Radio Xaver.

0: Radio Xaver. Posloucháte Radio Xaver.
1: Novinky.cz. Poprvé od listopadu 89 mám obavy, burcoval Fiala voliče v Praze.
2: Když tak to mě mrzí, on má obavy, já jsem mu tady zničila letáček.
1: No, tak teď má obavy ještě větší.
2: Možná, kdybychom mu ho poskytli, tak mohl trochu ušetřit na té volební kampani. Tohle je tam jasné, o co má obavu. Je tam jasné, o co má obavu, protože zatím to matematicky nevychází. Máme před sebou ještě měsíc do těch voleb, takže stát se může spousta věcí, ale zatím mu to nevychází, že by měl dát v tom stávajícím složení, ve kterém vládli, plus teda ještě Piráti, kteří z vlády před nějakou dobou odešli, ale nevychází jim to na tu 101. A v okamžiku, kdy ty těm lidem nemůžeš nic slibovat, protože ti nikdo nevěří to, co slíbíš, když si veškeré volební sliby porušila, tak jediné, co ti zbývá, je strašit, strašit a ještě jednou strašit. A to on přesně dělá a sázím boty na to, že to bude dělat celý ten zhruba měsíc, který nám do těch voleb zbývá. A tohle je součást toho strašení. Ale je potřeba si uvědomit i jednu věc, ta situace je teď strašně vyhrocená a všichni blázní. A abychom tady pořád neostřelovali jenom pana premiéra nebo koalici Spolu, oni blázní úplně všichni. Blázní úplně všichni, na všech stranách barikády.
1: I pán z Holí.
2: Tak i pán z Holí blázní, ale pana z Holí počítám na tuto stranu. Jo, ten stál na správné straně, jenom přitom držel v ruce berly. Jak je to berly nebo berlu? Teď nevím, jak je to správně.
1: Berla vrazilka.
2: Jste mě měl berlu vrazilku spíš podle čeho.
1: Ano, vrazilka.
2: A všichni jsou naprosto, já jsem použila termín, který tady nebudu říkat, řekla jsem ho v pondělním streamu, řeknu, všichni jsou příliš přecitlivělí, jak se praví v jedné české komedii, nedutklivé jak saskej kurfiřt. To, že vlastně tu už tak jako přehnanou atmosféru ještě šponuješ tím, že vytváříš dojem, že toho 4. října večer nastane nějaká apokalypsa. Že nás někdo odsune někam na východ. Že sem přijede 4. října vítězně Putin na, já nevím, bílém koni nebo na tanku nebo na čem, pokud vyhraje Andrej Babiš. Takové to jako ještě větší přilévání oleje do ohně, který už stejně je sám o sobě obrovský. Tohle je podle mě největší rozdělení společnosti, větší, než jsme zažili za covidu, větší, než jsme zažili během prezidentské volby a ono se to sčítá. Je tam efekt sněhové koule, kdy ta rozdělenost společnosti se vlastně jenom prohlubuje a ti lidé jsou víc a víc naštvaní, víc a víc na sebe nepřátelští a do toho premiér, který by měl nějak tu společnost aspoň trochu se snažit smelit, tak teda řekne a já do toho ještě říznu a řeknu, mám největší obavy od roku 89.
1: Ano, teda extremisti, populisti se toho tady chopí, přesně. Ale ten Babiš už tady byl, ne? Nějaký ten pátek v čele tohoto státu, tak...
2: No byl a právě proto oni přišli s takovou hezkou pohádkou, možná se to zaznamenala, že vlastně se jim nedá věřit. Že to, co ten Babiš teď říká, že se tomu nedá věřit. To je hezká pohádka až do okamžiku, než si vzpomene, že se nedá věřit ani tomu, co říkal Petr Fiala. Protože Petr Fiala před volbami, nebo ještě Petr Fiala v době, kdy se ujímal vůbec předsednictví v ODS a Petr Fiala, který teď tady stojí na té tribuně se zdviženou pravicí, to je úplně jiný Petr Fiala.

Ačkoliv venku hřálo slunce babího léta, dovnitř budov se teplo nedostávalo, protože všude byla neprodyšně zabedněna okna. Chlad čpěl z prošlapaných dlaždic i mokrých zdí. V takových ratejnách by vydržel jen eskimácký náčelník. Neměl bych si stěžovat u některého ze soudu? Ne. Patrně bych tím ničeho nedocílil. Pře by se táhla dlouho a nikam by nevedla. Budu muset, opět nastalou situaci řešit sám. Ještě, že máme v parku tu blahodárnou kůlničku s potřebnými věcmi, které nikdo nepotřebuje. Nepozorovaně proklouznu přes vestibul a jsem tam. Bouda voní po jehličí, protože ji postavili přímo pod staleté smrky a jedle jsou hned vedle. Vedle vidlí. Nikdo tu nebydlí. Na dveřích je pant a zámek, což mi není překážkou, už dávno jsem majitelem klíčů od nedbalé zábrany. Cvak a potichu snímám tu naivnost a otvírám se skřípnutím dveře od přístěnku. Suchý a teplý vzduch je blahodárným opakem plesnivého ozónu v pavilonech. Nadechnu se a rozkoší se až za třesu. Škvírami mezi prkny tu a tam probleskne paprsek, jinak je tu temno. Oči si přivykly a tak se rozhlížím. Já ani nevím, co hledám, co mě sem přivedlo. Ohřívací pléd snad nečekám, ba ani starý odložený zimník. Nechávám se inspirovat. Jak dlouho tu asi nepršelo? 15 či 20 let? Na všem ulbil prach. Jak bych si asi tak mohl vyrobit teplo? Pastičkou na myši? Tady jich v koutě leží alespoň 20. Podle drobných stop krve tato tupá, ale razantní gilotina byla již kdysi v provozu. Smutné. A co kdybych rychle pohyboval ve vzduchu kovovými hráběmi? Máchali mi sem a tam? Třeli by se o atmosféru a uvolňovali energii? Opatrně ano, ale jen velmi nepatrnou. Zapálit cirkami knot v petrolejce je primitivní a dávno vyzkoušené, proto jsem sem nepřišel. A tu padl můj zrak na navrstvené nevelké trojhrané bloky, které tam někdo neskladně vysypal a zanechal je patrně navždy svému osudu. I při velmi blízkém ohledání mi nebylo jasné, k čemu asi mohly sloužit. Těžké nebyly, ale hmotnost se zdála značná. Byly to vlastně takové hlavy sekyrek, klíny na půlení pařezů. Na to však byly příliš lehké a malé. V každé ruce jeden jsem se je jal zkoumat zevrubněji a pomalu je tou uší hranou přibližoval k sobě. Z hlouby mozku mi jako nafouklý utopenec po týdnu pobytu pod vodou na hladinu šedé kůry vyplavala kdysi nedbale přijatá a dnes neodbytná poučka, že teplo je míra změny vnitřní energie systému při styku s jiným systémem, aniž by přitom docházelo ke konání práce. Tedy část vnitřní energie, kterou systém s nesmírnou chutí vymění. To znamená, přijme nebo odevzdá. Neříkejme tomu tepelná energie, tak naivní přeci nejsme. Při probírání těchto teorií jsem začal beze smyslu posouvat šnečím tempem nalezenými předměty sem a tam. K sobě a od sebe. K sobě a od sebe. A v jednu chvíli se mi zazdálo, že jsem pocítil teplo. Proměnil jsem teorii v praxi. Zdánlivě pitomně složitá teorie se vloudila do života. Závan horkého vzduchu nepřicházel zvenku, ale otřel se mi o nos, protože jsem ho měl nízko nad oběma objekty. Zarazil jsem se a vzdálil kovy od sebe. Výhřev ustal. Podařilo se mi tedy rozjásat systém? Ovšem, co říká kinetická teorie? Podle ní se při tepelné výměně předává energie neuspořádaného pohybu částic, z nichž se skládá jak systém teplo odevzdávající, tak systém teplo přijímající. Ale pozor! Zejména u látek v kondenzovaném stavu je nutno uvažovat vedle kinetické energie částic
i o energii jejich vzájemných interakcí a vazeb. To pasuje jako prdel na hrnec. Rozhodl jsem se zopakovat původní proces. Když se špičky předmětů přiblížily k sobě asi tak na 2 až 3 cm, opět započaly vydávat teplo. Nechal jsem si ho proudit na tváře a bradu, později na čelo, abych se ujistil, že nejde o halucinaci způsobenou nějakými nežádoucími medikamenty, kterými jsem zde byl zásobován až zbytečně rozmařile. Ne, nebyl to klam. Oddálil jsem obě tělesa a nastal pokles teploty. Přiblížil jsem tupá ostří a sálání opět propuklo. Evidentně zvyšování vnitřní energie se tu projevilo na zvýšení rychlosti molekul, tedy větší kinetické energii, a tím došlo k vyšší teplotě tělesa. A to pochopitelně platí i naopak. Našel jsem si vhodné prkenko, položil jsem výtopnu na něj a ohříval jsem si nad mým nečekaným vynálezem dlaně. Kosmickou rychlostí se mi hnaly hlavou myšlenky a nápady na využití tohoto významného fyzického zákona, který přede mnou ještě nikdo nevyzkoušel tak jednoduše v praxi a tedy ani jev nepopsal. Na neutrální podložku umístím dva pohyblivé bloky této velikosti a tohoto zjevu proti sobě tak, aby se mohli pokynem přibližovat a oddalovat. Patrně bude dobré připevnit je na kolejničku, aby jejich pohyb byl plynulý a transfokační. To by se ovládalo jakýmsi volume, otáčecím knoflíkem, jak jej známe z jiných přístrojů. Doprava pootočit, bločky se začnou přibližovat a budou hřát intenzivněji. Vlevo pootočit a teplota se bude po oddálení snižovat. To celé ale musí být skryto zvědavým očím. Lajkovi bude zapovězeno, aby zdroje byl schopen zkoumat, takže bude zapotřebí vymyslet jakousi etui, která bude na vrchní části pravidelně proděravělá a tím umožní stoupajícímu teplému vzduchu krycí box opustit. Za prvé, za tím účelem, aby se tam neměstnal, a za druhé, aby byl ku prospěchu a hrál. Na zadní stěně by musel být přivařen háček, za něj by se tato kamínka dala pověsit na stěnu. Opláštění by pochopitelně muselo být zapečetěné, aby žádný zvědavec z asijských zemí neskoumal podstatu zařízení a nedej bože, aby tento patent neukradl a neokopíroval. Dal bych na výrobek doživotní záruku, neboť ani v tuto chvíli nebylo patrno, že by se materiál jakýmkoliv způsobem opotřebovával. Neubývalo ho tak, jak ubývá dřeva v kamnech, aby ze sebe vydalo teplo. Jeho hmota zůstávala stále stejná, i když ze sebe vyzařovala energii v podobě tepla. Prostě jsem zatím nic nepřiložil. Musel bych tedy dokonale plášť utěsnit a zamezit vniku nekalým zjevům. Stejně by se jistě našel takový, který by i násilím vstoupil do útrop, aby přišel na záhadnou podstatu topení. Ale pak by se základní postavení klínu porušilo, dílo by přestalo hřát a záruka by se na pronikavce nevztahovala.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Tohle je pořád na Férovku. Já jsem Petr Holec a se mnou ve studiu je jako pokaždé politolog Jan Kubáček.
2: Všechny zdravím. Dneska prozradím, že jste mě nalákal, že to bude o ženách, že to bude o femme
1: fatale.
2: Dneska
1: budeme feministi, dneska budeme moderní.
2: No tak to si užiju, to si užiju,
1: dneska
2: to mám rád.
1: Ženy. Dneska dvě největší ženy české politiky, Alena Schillerová versus Markéta Pekarová Adamová. My jsme si už dlouho říkali, že to musíme udělat, že jsou to asi dvě nejvýraznější političky současné doby.
2: Je to docela hezký příběh doby. No,
1: no Markéta Pekarová, šéfka TOP 09 vládní strany a šéfka sněmovny. Alena Schillerová, místopředsedkyně nejsilnějšího opozičního hnutí ANO a bývalá ministryně financí. A vlastně my jsme si říkali, proč ta jejich cesta je tak rozdílná v politice a ten, jak se říká v umění, dramatický oblouk.
2: A nemůžou za to jenom holiči.
1: A nemůžou za to jenom holiči. Je vlastně opačná. Markéta Pekarová přebírala TOP 09 jako velká naděje po dá se říct, volebním debaklu Miroslava Kalouska, který si nemohl pomoct a musel teda svoje dítě přivést jako lídr a šéf strany aspoň do jedněch voleb, téměř topku vyvést ze sněmovny. Takže přišla Markéta Pekarová Adamová a vlastně není to o nic lepší a ona je setrvale nejnenávidnější političkou.
2: Nebo no tak ona v podstatě z toho udělala z takové jakoby vyhraněné party lidí, kterým se muselo nechat, že byli přinejmenším výrazní a uměli dělat titulky, tak ona udělala takovou bojovku ideovou, zarputilou, zásahovou jednotku.
1: Úderku.
2: Doslova úderku, přesně, to naprosto sedí. Je to smutný z toho titulu, že často se tady zaklínají mnozí voliči, analytici, filozofové, skeptici, optimisti všeho druhu, že to zachrání mládí a že je ideálem nový,

0: okoukaný politik z běžného prostředí, ideálně z regionu. Když se to zkombinuje se ženou, tak paráda, o to víc. Roztleskávají takovéhle tváře, no a tady vidíte realitu. Dalo by se říct dívka, tehdy doslova dívka ze Svitav, ze středostavovské, nižší středostavovské rodiny. Pokud se nepletu, jestli ještě stále dobře pamatuju, maminka učitelka, tatínek řezník, řekl byste si.
1: No ona kombinuje, úplně... já bych řekl obojí. Učitelka národa, no, současně řeznice.
0: Máte pravdu, ale jinak by si člověk řekl, že si přinese přesně tu zkušenost, která spoustu lidí štve, že si přinese tu zkušenost menšího města, přehlíženého města, který to má, jak se říká, všude daleko, je přesně hezky na tom pomezí, teda na Moravě by vám řekli, že jednoznačně už na Moravě, ale v českém kraji, pardubickém, že si přinese tu zkušenost jakoby té cesty do Prahy, vzdělání. Ona ráda říkala, že podobně jak ve své době Jana Maláčová, ráda vzpomínal ty brigády. A řekl byste si, že si tam prostě vnese ten praktický život a třeba vnese ta témata typu, jak pomoct podobně generačně uvažujícím, podobně starým souputnicím, rodinám s dětmi. Tohle vlastně všechno opustila. A je to takový ten, mě to trošku připomíná Čalfův příběh, takový ten, jak se říká, když Slovák utekl z Bratislavy do Prahy, do politiky, tak první, co udělal, zapomněl, že je ze Slovenska nebo že je z Bratislavy, že prostě má nějakou jakoby slovenskou kartu, tu používal jenom, když ty UV a podobné bloky hlasovaly, tak rázem byl tím Slovákem, že se to hodilo na postup. A tohle je podobný, že vlastně úplně zapomněla tu Moravu a tu středostavovskou zkušenost a už nám dělá tu velkou geopolitiku.
1: Před rokem točili tady férovku, kdy jsme měli dokonce v titulku, zabývali jsme se Markétou Pekarovou a měli jsme místo Thatcherový Švorcovou. Hmm. Ono to u ní sedí a vlastně ten příběh tý Margaret Thatcherový je podobný prostě s dcera hokynáře a vlastně z krámku do vysoké politiky, ale ta to nezapomněla.
0: Hrdě, přesně,
1: ale
0: ta to nezapomněla, na to dokonce hrdá.
1: Tu životní pouť a zkušenost. No, musíme teď ještě dodat k Aleně Schillerové, tam vlastně to bylo trošku naopak, že ona byla, když byla ministryně financí, tak se jí do toho trefil covid, takže to byly první vlastně dva největší záseky do našeho státního rozpočtu. Velký manko, takže samozřejmě opozice okamžitě tehdejší dnešní vláda jí začala obviňovat, že prostě zasekla takovýhle dluh a ona už působila na financích vlastně jako náměstkyně Andreje Babiše a učila se to.
0: Předtím vlastně vysoká úřednice finanční správy.
1: Ano, takže měla
0: zkušenost. Na druhou stranu rádi říkali mnozí, že je zaklekávačka.
1: Ale teď vlastně vidíme ten oblouk spíš opačný a úspěšnější, protože ona se v poslední době v těch žebřících osobní politické popularity vlastně dokáže proniknout mezi nejpopulárnější politiky a vlastně, když jí sledujeme poslední dobou, tak je vidět, že ona na sobě, myslím, zapracovala hodně i rétoricky a vystupování, vlastně rychle se snažila zapomenout na fotky s pávem a je vidět teď třeba u konzolidačního balíčku, že ho podle mě přečetla od začátku až do konce, je schopná citovat z paměti prostě pasáže a čísla a je vidět, že prostě v tom leží a hlavně tomu rozumí, protože...
0: A ráda vzpomíná, že ona svou ministerskou zkušenost, ráda ji jakoby vzývá a plus ona má jednu obrovskou výhodu, ona to podává jako ovčí babička. Ona to podává klidně, ona to dává v pohodě, ona, že ho šermuje brýlemi, ale udržuje ten oční kontakt s těmi dotyčnými. To, že ta realita někdy ubíhá úplně jinám, tady jde stranou, protože ten umělecký výkon je kvalifikovaný. Tady je vidět, že na sobě hodně zapracovalo, že jo, velice dlouho se jí rád Miroslav Kalousek a ekonomové smáli, že je nekompetentní, nepřipravená, že se v tom topí, v tom lítá. Tady je vidět, že opravdu šla hodně do sebe, že je pracovitá v tomhle, že ona je velmi cílevědomá. To si myslím, že je charakteristické pro obě dvě dámy, že jsou cílevědomé, že chtějí v politice být, chtějí být vrcholové političky. Ale Alena Schillerová si to musela lidově řečeno odmakat u Andreje Babiše, vidět, že si musela vydobít tu pozici. Myslím si, že jediný velký problém má, že v řadě věcí je prostě umělá. Ona dělá chytře to, že nepoučuje a není ideologicky zaslepená.
1: Ona není úderka tak, a nenaštvává se.
0: Na to doplácí její souputnice takže, generační.
1: Ano, takže působí vlastně
0: mladší bojovnice
1: sympaticky Pekarová. Tam, kde Markéta Pekarová už už vlastně působí nesympaticky, protože mentoruje lidi a udílí ty svoje rady.
0: Plus, ale vlastně samozřejmě hlavně z toho nízkého věku to prostě automaticky neberete, plus tam není ani ta exekutiva, takže vy si řeknete prostě tady někde ze salonu dobře vytopené poslanecké sněmovny a cestovních rajzů po světě, to se to doporučuje, to se to radí. Jo, že tam je úplně jako zapomenutí té moravské zkušenosti. Ale zase, abychom Alenu Schillerovou nepřechválili, její problém si myslím, na který ona bude dlouhodobě doplácet, je nezvládnutá ambicioznost a to, že neumí, na rozdíl třeba od těch Jaroslavu Faltýnku, Miroslavu Kalousku a některých dalších, neumí pracovat se svým okolím s poslanci, což prostě jako předák poslaneckého klubu, nebo třeba člověk, který si i myslí třeba do budoucna na to, že by byl předákem hnutí ANO, tak se buď musí naučit, nebo to musí dobře umět odehrát, a nebo si musí vychovat na to nějakého spojence, který se tomu bude věnovat.
1: Myslím, že si spíš vychová, že její ambicí není není tahle funkce, ale že ambicí je skutečně jednou buď šéfovat ANO, nebo být možná dvojkou za Karlem Havlíčkem a potom být šéfkou ANO.
0: Ale v tu chvíli musíte budit obrovský strach, jasně, podobně jako Miroslav Kalousek, nebo ve své době Margaret Thatcherová.
1: Ale vlastně to zlomilo ještě vás, to, že? Co jste říkal, že budila nějaký dojem nekompetentnosti na financích začátku. A ono vlastně, on není ekonomka formálním vzděláním, to nebyl ani Miroslav Kalousek, a myslím, že na obou bylo vidět, že jim to chybí, nejsou to žádný makroekonomové. A Miroslav Kalousek taky vlastně zvládnul, když to řeknu, poznal každý kout ministerstva a záhy na něm byla vidět ta zkušenost, kterou buzením dojmu zkušenosti vlastně nahrazoval to, že nemá to, řekněme, mikro- a makroekonomické vzdělání teoretický.
0: Tak on byl vždycky bytostný politik, jasně. Proto on to tak jako dobře uměl, protože si vymyslel ten titulek a na ten se zaměřil a šel do toho konfliktu, čímž odvedl pozornost. Tohle se vlastně Alena Schillerová musela naučit a byla zajímavá tím, že na začátku ona vlastně příliš nepracovala vůbec tím, že je úřednice z finanční správy. Přitom vlastně její voliči a voličky by to přijali, protože by si řekli, že tady je někdo od fochu, někdo z praxe, kdo řekne, v realitě se to má tak a tak, potřebuje naše národohospodářství, výběr, nějaká férovost, případně jako výběr daní obecně od všech příjmových skupin, to a to, lidé by to akceptovali. Ale ona si vlastně hrála trošku jako na ekonomku, ekonomickou intelektuálku, takovou na ty státní finance a to jí příliš nešlo. To zjistila, že teda není ta ideální cesta, jednak si spustila večerní školu finanční gramotnosti z ministerstva financí, ale zároveň se naučila dělat ty titulky. A dneska vidíte, že tam přijde, už v podstatě si pouští to, co chce, aby bylo pamatováno, aby se objevilo v médiích, aby na to opozice reagovala, aby v podstatě si už jako by stavila tu politickou cestu.
1: On je to vlastně i daný tím, že my pořád to porovnáváme, no vzlížíme k tomu prvnímu ministru financí nejvýraznějšímu, což byl Václav Klaus, což byl ekonom a navíc ještě řekl bych ekonomický intelektuál, takže on vlastně ty finance prezentoval skutečně z toho svého vzdělání teoretického.
0: Nebyl ostřelován, řekněme si otevřeně, že
1: jasně,
0: prostě
1: tehdy byla úplně jiná doba.
0: 10 let v podstatě všichni tleskali a uhlazovali jeho odkaz a jeho interpretaci, nekritizovalo se, maximálně se doupřesňovalo a pak přišla taky vlastně otřes a kocovina, jak to prostě bývá.
1: Ale když se podíváme na ministry financí potom, tak vlastně tady ta tradice záhy skončila, protože další ministři financí už nebyli ekonomové, Bohuslav Sobotka, Miroslav Kalousek samozřejmě taky ne a další. Vlastně Andrej Babiš byl vzděláním ekonom a byl to člověk i z biznisu, vlastně z ekonomiky reálný, takže tam to bylo, ale u ní ne, ale chci říct, že ona vlastně to přesně začala se posouvat k té, řekněme, lidový ekonomice a ekonomii a já jsem vlastně teď sledoval a ona dělá třeba chytrou věc, že vlastně celý konsolidační balíček začala lidem velmi srozumitelně prezentovat přes jednotlivý socioekonomické skupiny, co to pro ně znamená. Což vlastně vláda nikdy nedokázala. Chápu, že se i bojí to mnohým lidem sdělovat, takže
0: ono se to těžko, radši, jako, těžko, jak to chcete těžko, uchopit, že jo? Abyste to obhájil.
1: Když vám nabízím všechny nepopulární nebo samý nepopulární opatření.
0: V podstatě beru a dávám.
1: Tohle to si myslím, že u ní velmi funguje, že vlastně je to srozumitelný pro lidi, je to současně i obžaloba vlády, ale i ten její projev vlastně si nějak sednul a je pravda, že ona působí fundovaně tímhletím stylem, že už stejně jako Miroslav Kalousek ty finance nebo to ministerstvo, ten barák prostě prošla nebo strávila tam tolik let, že
0: a ona pochopila, to, že vlastně zkušenost. Podpora se vyvíjí a podpora se udržuje, když vám lidé rozumí. Když působíte kompetentně, to znamená často to nemusí být vědomost, ale musí to být srozumitelnost a pochopení. Ona prostě pochopila, že oblíbený lékárník a často navštěvovaný lékárník je ten, který vám opravdu nejenže přečte v úzovkách, dneska už je to teda strojem, ale co ten doktor, doktorka napsali, ale vysvětlí to, co často ten lékař pojal latinsky anebo opravdu v pár mikrosekundách, tak vysvětlí vlastně, jak postupovat, jakými kroky léčby jít, vyslechne, doplní, dá zapamatovatelný symbol, časový úsek, postup. A vlastně Alena Schillerová touhle cestou se vydala. Ona kdyby kuriozně, ale tady mám pocit, že má teda podobnou zátěž, jako už vzpomínaná Margaret Thatcherová, nebo, ono se to moc neví, ale třeba Angela Merkel, prostě ty kadeřníky navštěvuje příliš často, to kdyby ubrala, nebo kdyby to nebylo tak viditelné, to zase Margaret Thatcherová, i stejně vzpomínaná Angela Merkelová, prostě měli stále stejný štábní, beze změny účes. Na Aleně Schillerové ta změna je příliš častá a příliš viditelná, když si všimnu i já, naprostý analfabet.
1: No to je pravda, že Markéta Pekarová má pořád stejný účes, každý den, už nemáte, několik let.
0: Nemáte, nevysílá prapodivné signály. Nejasné signály. To si myslím, že kdyby tady ta jako určitá marnotratnost a zmatečnost těch signálů ohledně mnoha kadeřníků a kadeřnických vln u Aleny Schillerové se prostě odsunula, tak svým způsobem dojdete k tomu, že prostě dělá to velmi profesionálně, ví pro koho. Jo, že s tím můžeme souhlasit, nesouhlasit, můžeme si to představovat odlišně, ale musí se jí nechat, že to prostě funguje, že ví, komu to říká, pochopila, že pro ní je velmi důležitá skupina středně starých a starších a nejstarších voličů, protože ty jsou prostě disciplinovaní, prvovoliči, studenti to nevylomí. A uvědomila si, že fakt funguje srozumitelnost, zvláště v té těkavé době, kdy prostě se na vás všechny ty informace valí, často nesmyslně opakují v tom nejednoznačném nebo nepochopitelném a ona opravdu jak ovčí babička, určitě mnozí pamatují ten ještě černobílý večerníček, který je principiálně přesně nádhernou ukázkou, že to musíte všechno říkat jednoduše, pěkně, klidně, postupně opakovat a ideálně jakoby nemást různými kulisami a odlišnými tématy, odlišnými situacemi. Všimněte si, že také Alena Schillerová vlastně netěká z těch témat, že se prostě drží té peněženky, protože pochopila, že je to jako s láskou, která je umacňovaná žaludkem, tak voličová sympatie a vůle jít k volbám je prostě umocňována a hodně dirigována a peněženkou.
1: Taky sedí, myslím, nebo vyhovuje a pomáhá ten kontrast s Andrejem Babišem, který jako, když to řeknu, ten oheň, to je
0: pravda. Ten vtrhne, vykřikne.
1: Ten vtrhne a vykřikne a vlastně za chvíli prostě už jede 1000 myšlenek najednou.
0: Alena Schillerová přijde, sebere vám tu peněženku, dá jí stranou a klidným tónem vám řekne.
1: A jede jedno téma.
0: A já si ji půjčím a časem vám ji možná vrátím.
1: Ale že, vlastně, že v tom spojení, v té kombinaci těchto dvou, ty opačný styly si myslím, že se doplňou. Problém u Markéty Pekarové je vlastně, že ona nikoho takového k sobě nemá, kdo by vyvažoval tu její úderku. Já si pamatuju, když začala její vzestup politický a byla zvolená místopředsedkyní TOP 09, tak vlastně jsme to chápali tak nějak, že ještě tehdy Miroslav Kalousek s Karlem Schwarzenbergem, kteří ale už ta topka, ta zlatá a primární éra TOP 09 vlastně byla, ten oblouk už se ohnul dolů, ta strana padala, ale že se vlastně pokusili Markétou Pekarovou oslovit ty městské, mladší voliče, uvědomělé, tak jak je ta dnešní generace.
0: Nasadili tu vícegeneračnost, což obecně volič má rád.
1: A vlastně byl tam i věk Markéty Pekarové, vzhled, oblékání a všechno a témata, která ona si vybírala. A najednou vlastně, když z té strany odpadly tyhle dva otcové zakladatelé, to duo Kalousek Kníže, kde vlastně se kombinovala bohatá životní zkušenost Karla Schwarzenberga a už jeho takový klid, samozřejmě lehce stařecký, ale prostě lidi mají rádi životní zkušenost.
0: A prostě toho, určitý nadhled, že jo, schopnost.
1: Ano, a do toho byla i vlastně ten břitký humor a ironie Miroslava Kalouska, retorický talent jeho a inteligence.
0: A schopnost provokovat.
1: Tak ona Ano, tak ona tam působila vlastně jako takový menší tykadlo prostě na nějakou menšinu voličů, který ta strana chtěla nabrat.
0: Že jo, ona byla takový velký oči, v úzovkách mnozí si řekli hodná duše, typu ona tam na ty dva šibaly jakoby dohlédne.
1: A ono to je nakonec jinak?
0: No hlavně strašně zajímavé, že vlastně, a to je podle mě její velká chyba, že ona opustila to téma, kterému se na začátku věnovala. Ono málo kdo už vzpomene, že vlastně nevím, jestli to byla její srdeční záležitost, volba nebo prostě konkurenční boj, že to tam nikdo tu chvíli neopečovával, ale vybrala si dobrovolně sociální politiku. Vlastně byla takovým tím protipólem Jany Maláčové, protipólem poslankyně místopředsedkyně Richterové u Pirátů. Teď bych mohl doplňovat mnohé další. Ale vlastně tohle ona úplně jakoby zapomněla nebo odhodila. Dneska už se k tomu vůbec nehlásí, není to pro ní stěžejní téma. A vzala si takový ten lifestyle. Jo, opravdu takovou tu jako moderní, dynamickou, energickou ženu a život. A dneska, pokud už to není jako konfliktní téma, emoční téma, tak po něm vlastně už nejde. Ale hlavně si všimněte, a to si myslím, že je velký problém, že tam není ten drill, že tam je ta povrchnost, že ona se vlastně vždycky vybere nějaké téma,
1: já bych řekl, že tam je
0: tam nějakou emoční
1: vlastně forma
0: pozici.
1: A není tam obsah, chybí tam
0: tak,
1: obsah.
0: Tak, tak, jo? Přesně.
1: Ale že vlastně vidíme, že ten problém velký nastal a vlastně, řekl bych, ten její deficit politický se zvýraznil, když ti dva odpadli z TOP 09, v podstatě skončili politicky. Karel Schwarzenberg už je mimo politiku, Miroslav Kalousek se sice zviditelňuje teď pořád, nemůže skončit.
0: Strašně by rád v politice byl, aktivní.
1: Byl, ale vlastně sám skončil předčasně jako poslanec.
0: Ale mimochodem on si to udělal sám, tu dominanci Markety Pekarové Adamové, protože tím, jak on vlastně neumožnil nikomu růst a systematicky vylikvidoval všechny potenciální výrazný tváře v topce, případný vyzivatele, tak tam vlastně zůstala Markéta Adamová, Pekarová a Úhor, respektive lidé, které definovalo, že jsou lojální Miroslavu Kalouskovi a že jsou tak jako lojální typu, že prostě vědí, že mají být lojální, že opravdu jak vypínač, zapínač. Takže prostě, když se zhaslo a odešel Miroslav Kalousek, bylo tam to intermezzo Jiřího Pospíšila, tak vlastně nikdo se příliš moc nevyjadřoval, nebyl viditelný, čekal v úzovkách, kdo přijde a rozsvítí. Rozsvítila Markéta Adamová Pekarová a oni už zase poctivě jako ti vypínači tam jsou a drží se jenom čistě svého lojality, ničeho příliš jakoby nevybočují, nejsou výrazní. No a to samozřejmě u jakoby názorové, profilové, to není ani hodnotová politika nebo hodnotový subjekt, oni by to rádi říkali, ale je to spíš jako opravdu názorová platforma politická a principiálně elitářská. Teď to nemyslím, teď to nehodnotím automaticky pejorativně. Jo? Takovýhle subjekt měl ve své době Tomáš Garrigue Masaryk a byl na to pyšný a rád dával na odiv typu jsme elitářský subjekt, ale samozřejmě byl tam ten obsah, bylo tam to know-how, byla tam ta práce, bylo tam to systematické rozvíjení často nepopulárních témat. Markéta Adamová Pekarová má čistě titulky, má jakoby výkřiky, ale okolo ní jsou to vlastně jenom solidní úředníci, obranáři, ale má jednu nespornou výhodu. Topka, prostě ODSka potřebuje topku, řadu témat dokáže odehrát a nepustit je Pirátům a nemá konkurenci ve své věkové třídě v Občanských demokratech. Prostě Jana Černochová je kauboj a míří jiným směrem a když se podíváte, tak tam vlastně nikoho dalšího, kdo by jakoby lovil v podobných vodách jako Markéta Adamová Pekarová či podobně dráždil, v podstatě nemají. Dokud to tak bude, bude Markéta Adamová Pekarová na tom výsluní, na kterém je.
1: No ona působí,
0: a hlavně v tom závětří.
1: Ona na mě vlastně působí typem korporátní, moderní korporátní prázdnoty. Mm-hmm, a sice přesně, že musíte jet líbivý témata, být hrozně uvědomělej, všechno eko a genderový.
0: Směrnice střídá směrnici.
1: Tak, ale vlastně ten skutečný obsah toho tam není. Já vůbec do dneška nevím, jaký je skutečně její politický přesvědčení. Možná, že může být úplně jiný. Ale ona ještě k tomuhle, k této nedostatečnosti nebo řekněme prostě nedokonalosti, přidala to, že po těch posledních sněmovních volbách, kdy se stala šéfkou sněmovny, tak vlastně začala všechny strašně mentorovat, kázat, radit a případně zakazovat. On už to začalo tím, teda vlastně já bych řekl, že ona je političkou gest už jenom.
0: Ano,
1: vidíme,
0: ano.
1: Když
0: svazáctví, takového toho opravdu jako budovatelského typu a teď se musíme postavit na hráz a je to jedno čehokoliv a proti čemukoliv, ale prostě musíme tam stát a my to rozhodneme a nad náma musí být ty cedule a ty pevný odhodlaný rysy a ta politika musí být prostě přinejmenším tvrdá a nesmířitelná a ono se to nějakým způsobem vykrystalizuje. Jo, že tam je opravdu taková ta uvědomělost až umanutost. A samozřejmě s reálným životem to nemá vůbec nic společného a hlavně to ten reálný život ani nemění. Jo. Všimněte si, že to jsou fakt jenom silný výkřiky, silný emoční hesla.
1: No vlastně, když si půjdeme zpátky do té minulosti, do toho, na začátek tohohle volebního období, tak po volbách sotva si sedla do sněmovny jako šéfka, tak za sebe postavila vlajku Evropské unie, potom řekla, že SPD nepustí do vedení sněmovny, protože jsou to extrémisti. Na po volbě prezidenta nechala navrhnout nové pero na podpis, aby zrušila tuhle tradici. Ukrajinskému prezidentovi Zelenskému v Praze dala to triko. Takže všechno jsou to takový, jak by pravil klasik, dětinský gesta, ale
0: marketing,
1: ta reálná politika,
0: no.
1: která byla... Za Miroslavem Kalouskem to bylo, za Václavem Klausem to bylo prostě, i oni měli své symboly a gesta, ale měli tam ten obsah. A u ní ten obsah pořád není. Když jsme byli, nebo se zmiňujeme Miroslava Kalouska, on to v ní viděl dobře, on je zkušený v tomhle, snažil se zatáhnout za ruční brzdu a vlastně nepodporoval jí jako kandidátku na šéfku jeho strany, když to řeknu tak. Ale už bylo moc pozdě, přesně vlastně ty politické škody, a způsobený i hlavně díky němu, tak už byly takový vlastně, že ta strana se přiklonila na její stranu a stala se šéfkou.
0: Je pravda, že prostě Miroslav Kalousek tak dlouho nechtěl nikoho, kdo by byl konkurenčního názoru, nebo by to bylo paralelní mocenské centrum, nebo prostě do budoucna Lev Akéla, který by si o to chtěl říct, a, nebo pardon, Vlk Akéla, a rostl a připravoval se na tu předsednickou misi, až v podstatě ho vystrnadili dva marketingoví předsedové. Zimní král Jiří Pospíšil a dáma, která tam vydrží dlouho, protože to podhoubí má a umí si to opečovávat. A to teda opravdu ideologická královna se vším všudy, Matahari současné české politiky, té prázdné české politiky, Markéta Adamová Pekarová, s tím, že ona už pochopila, že vlastně bude a vždycky reaguje čistě jakoby vypjatě a tvrdě. Jo, to zase si všimněte, to si myslím, že hodně přebírá třeba od Jany Černochové, která ale, a chápu, že spousta posluchačů vidí rudě, když slyší její argumenty, vidí její politický styl, ale my jsme to tady prorokovali, že to bude prostě nejtvrdší chlap kabinetu Petra Fialy je a musí se jí nechat, že prostě ona, když se rozhodne pro určitou cestu, tak za ní umanutě jde a udělá pro to hodně. A rozhodně si myslím, že časem nikdo neřekne, že to byla ministryně, za kterou by se armáda neproměnila, nebyly vidět výsledky, neurvala si ten finanční žvanec pro armádu. Prostě ano, ona to bere se vším všudy. A prostě to není ženská, která vám bude jako politicky lhostejná. Ale, jak říkám, můžu kritizovat mnohé, ale je to podobné jak u Jany Maláčové. Prostě kritizujete obsah. Kritizujete jistou umanutost, vyhraněnost, ale vyhraněnost činy, argumenty, plány i nabubřilostí, elitářstvím, provokativností, ale provokativností s obsahem. Tohle u Markéty Adamové Pekarové nenajdete. Jo? To prostě je ženská, která přijde se silným titulkem, případně to doplní spupným pohledem, tričkem či pláčem, ale je to prostě o titulku, je to o marketingu, je to o grafice, je to o vizualitě, hezkém prostředí a jede se dál.
1: No ono vlastně...
0: Je to taková šálivost. No.
1: Je to šálivost i v tom, jak ona začala používat Václava Havla jako takovou svoji modlu. Ono samozřejmě vzhledem k jejímu pořád mladému věku je to směšný, protože prostě ona skutečnou éru Václava Havla a ten samet zažila jako strašně mladá. A u ní začalo být
0: směšný. Proto se to krásně bere do ústa.
1: Jasně, ta uvědomilost, kdy ona prostě začala o sobě trousit směšnosti typu, už když mi bylo, já nevím, jestli 13 nebo kolik, tak jsem prostě svým rodičům říkala, a jdou volit, jak je to důležité a podobné věci, kdy se člověk nad tím jenom rozesměje. A ona ještě navíc strašně nesnáší kritiku, to jí vlastně spojuje s Petrem Fialou. Já si pamatuju, já jsem si to jako silně poprvé uvědomil ještě za covidu, když za vlády Andreje Babiše, a tehdy samozřejmě dnešní pětikoalice, tehdy Opoblok, rozpoutala prostě, řekl bych, totálně destruktivní opoziční politiku, že co vyhlásila vláda, tak oni negovali okamžitě cokoliv. A na škody nehledíme. Prostě to, jak kdysi Jiří Paroubek vyhlásil nulovou toleranci vládě. No a samozřejmě už tehdy měli na své straně velkou přízeň médií, ale přesto jednou si Seznam dovolil být kacířskej a vzali vyjádření jednoho sociologa, tuším, no, jedné z těch velkých agentur, které dělají průzkumy. On vlastně popisoval tehdy preference politických stran a ten Opoblok úplně nezářil tehdy ani přes tu totální destrukci. A on to vysvětloval tím, že vlastně Opoblok dělá přesně jenom destruktivní politiku, jenom neguje rozhodnutí vlády, ale nepřichází s žádným vlastním řešením a že už to pochopitelně voliči si toho všímají, že když
0: a že tam je určitá přesycenost, protože to český volič nemá rád, jako když je něčeho.
1: Ona na to zareagovala úplně podrážděně, jak si vlastně ta, ona to byla redaktorka nějaká, jak si může dovolit jí kritizovat s nějakou kritikou někoho, co to je, jak si vůbec někdo mohl vlastně, může dovolit ještě kritizovat Opoblok, který vlastně musí být primárně a priori dobro, protože je to antibabiš. A tehdy jsem a působila strašně arrogantně jako a skutečně dokázalo jí to strašně vyvíjet z míry. A to je na ní vidět vlastně do dneška, zatímco v kontrastu Alena Schillerová asi tisíckrát se musí vnitřně naštvat při nejrůznějších rozhovorech a debatách v televizi. Ale vlastně,
0: a nepodezírá mi, že by byla submisivní. Myslím si, že tam taky bude taky prostě ne. Velká ctižádost a velké elitářství.
1: Ale dokáže se ovládnout.
0: Ano, je to ta pověstná ovčí babička. Ona prostě koukala na správnou filmovou tvorbu, ne, prostě pochopila, že myslím si, že mnohé okoukala a že to bylo opravdu takový pokus omyl, že hodně pracuje s praxí a že se hlavně umí vyvíjet, učí se a má dobrou vůli a intenzivní vůli se učit. A myslím si, že tu jistou míru asociality, kterou prostě projevuje, protože když zase člověk viděl třeba jakoby vystupování vůči voličům, bylo to pověstné i vůči úředníkům, i v tom prostředí poslanecké sněmovny, tak ona není jako Madame Milius a vyslechne si vás v momentě, když něco potřebuje nebo chce zapůsobit, ale mnozí říkají prostě, to nebyl úplně týmový hráč, tandemový hráč. Chápu, že mnozí posluchači si teďka řeknou, v politice nemůžeš být milý příteli, protože bys nikam nedošel. Prostě musíš vědět, co chceš a musíš být adekvátně tomu mazaný a tvrdý a odhodlaný. Ale přesně jak říkáte, ona umí s tím pracovat a ví, že je důležité, jak pojmete ten obsah a jak ho zpropagujete a jak přistupujete k lidem. Jestli prostě vyvoláváte pocit empatie a v tu chvíli a jistého porozumění. A prostě jí se podařilo, že velká část voličů se s ní stotožňuje a bere, že je vlastně něco jako jejich generační výpověď, jejich partner, jo? Ten, který jako jejich ombudsman. No a vidíte to teďka nádherně speciálně třeba na Lidovcích, jak se teď řeší to dilema 2% podpory. To se přesně ukazuje okolo těch důchodů. Že v momentě, pokud by to všechny ty současněné strany pojaly tak, že by vystupovaly srozumitelně na základě nějakých svých dlouhodobých argumentů a byla tam pokora, tak si uhájíte mnohé. Jo, seniori nejsou opravdu z těch, kteří by tady teďka chtěli dominovat a důchody chtěli mít na úkor všech ostatních ekonomických a sociálních skupin téhle společnosti, ale vláda a jak se říká sekači, to pojali víc než arrogantně, že jo, v podstatě to prezentovali jako parazitismus a jestli na tom někdo vydělala, tak Alena Schillerová, která dokonce bodovala víc než Andrej Babiš s tím, že vlastně je důchodce a má tam střed zájmu a je jejich vrstevník a bojuje sám za sebe, tak Alena Schillerová šla prostě mnohem chytřeji po tom, že začala popisovat, co kdo ztratí, co se změní, na úkor čeho to je a opravdu to popisovala tak trošku něco, jako, jak jsem vzpomínal, mezi tím ombudsmanem a tím lékárníkem nebo lékárnicí. A to je ta cesta, která prostě funguje. A vidíte to, když odskočím z tuzemska, vidíte to i v cizině. Prostě politici, kteří umí sehrávat empatii, mají tam tu vůli srozumitelnosti, tak těm se prostě daří. A je úplně jedno, jestli s tou a za jaký jsou ideový směr a jestli jsou spíš jakoby strana bez pevného jakoby ideologického rámce, nějaká catch-all, nebo by někdo řekl prostě univerzalistická, a nebo jsou to zástupci opravdu vyhraněných stran, které mají tu ideologii, vlastně kam se podívat. Jo, to je vysílání mimochodem pro Lidovce, protože ono přesně ztrácí tam, kde ta kmenově srozumitelnost byla důležitá a kterou mimochodem třeba ovládal výborně Josef Lux.
1: Ono je vlastně vidět na nich dvou ten rozdíl i v tom, že Alena Schillerová se nebála vlastně převzít zodpovědnost a stala se ministryní financí, což je v podstatě stínový premiér v každé vládě. A pochopitelně je to velmi exponovaná funkce, mediálně nevděčná a vzlášť jak za jeho ministrování za covidu, tak vlastně to vidíme dneska u Zbyňka Stanjury, ministra financí ODS pro změnu, pokud jde o důsledky války na Ukrajině a tak dál. Zatímco Markéta Pekarová vlastně, co by šéfka vládní strany, tak úplně rezignovala na to, že by byla ministryní něčeho, že by skutečně
0: nechtěla nést odpovědnost
1: a vlastně vzala ten nejpohodlnější job, přesně, který existuje,
0: přesně,
1: za velmi štědrý plat a s velmi štědrým servisem, ale vlastně žádná moc odpovědnost.
0: Cestuje nám.
1: Cestuje hodně, to tam se našla.
0: Mimochodem, ale zajímavé je, že po Tuzemsku příliš ne, že bych zaznamenal, že by třeba jezdila
1: vlaky, I když teď premiér říkal, že jsme téměř nejlepší na světě.
0: No já právě totiž doufám, že v podstatě co vlak, tak bude nějaký vysoce exponovaný úředník či politik a začne to jezdit.
1: Víte,
0: opravdu
1: se mě napadlo, že
0: ve Švýcarsku
1: vlastně,
0: na minutu.
1: Protože jestli se jenom Markéta Pekarová rozhodne jet někde vlakem po Česku, tak nám založí Express MPA. To by byl přesně její styl, nechat tam jako ten svůj otisk a to své jméno, aby tady byl nějaké její, něco po ní zůstalo, protože ona to přesně tak dělá a ještě z téhletý funkce, která je tak honorovaná, že prostě je trnem v oku mnoha lidem, zvlášť za současný socioekonomický situace.
0: Plat máte jako ministr,
1: ona jim káže,
0: a nenesete odpovědnost žádnou. Že?
1: Říká, vemte si druhý svetr, stáhněte si doma plyn, stáhněte si elektřinu, vypněte si vodu. A vlastně na ní mě nejvíc fascinuje to, že když s tímhletím vyrazila a vlastně okamžitě se to setkalo s posměchem, takže ona se nepoučila, ale vlastně
0: ona přitvrdila.
1: Ona přitvrdila. To je to soudružství a tady vidíte i taky opak mezi ní a Alenou Schillerovou. Alena Schillerová, byly tady fotky s Pávem, kauza a ona se z toho poučila a zatím žádný fotky další jsme neviděli.
0: Tak říkám, furt je tam moc barev vlasů.
1: Možná se inspiruje Věrou Kovářovou. Počkejte, možná se inspiruje.
0: To je pravda, že to je fenomén.
1: Protože to je nedostižná meta.
0: To absolutně.
1: To ještě zmíníme,
0: já se zastřihu na všechny způsoby a furt se
1: no, máte velký deficit ještě.
0: Ale je pravda, že možná, kdybychom ty účesy my dva zkombinovali a hodili do toho trošku nějakou jako opravdu khaki, záplavu zapadajícího slunce nad Kladnem, tak jsme tam.
1: Ale Alena Schillerová měla takový, bych řekl, trošku mocenský záchvat vlastně kolem sněmovních voleb, když Andrej Babiš skončil jako premiér a vlastně i tak trošku bylo nejistý, jaká bude jeho budoucnost v politice nebo ve strukturách hnutí. Ano, tak ona, tam ty ambice bouchly a chvíli jakoby se utrhla ze řetězu, ale zase jako přišla nějaká schillerovská disciplína osobní a když pochopila, Andrej Babiš zůstává, bude i šéfem, ano, tak se tomu vlastně velmi, velmi ochotně a disciplinovaně podřídila a našla si znovu tu svoji parketu, v který je dokáže být výrazná.
0: Na druhou stranu je vidět, že tam ta marnivost je, protože si myslím, že opravdu si jako promýšlí, kde by byla paní předsedkyní, jak by to vypadalo. Přináší si to do ty pozice paní předsedkyní poslaneckého klubu. Je vidět, že pochopila zákonitosti politiky, že jako hodně jede sama na sebe, že si všimněte, že často se prezentuje sama a prezentuje sama ty pozice, že to není úplně jako ona a stínová vláda, nebo ona Karel Havlíček a nějaký vybraný ministr stínový, že to je často, že opravdu, jako, že vyhledává příležitosti, kde může vystoupit sama, argumentovat sama, že to taky není vždy s Andrejem Babišem, to je taky hodně velká odlišnost od Karla Havlíčka a dalších stínových ministrů, kteří vyhledávají ty šance oznamovat, vystupovat na těch tiskovkách, býti po boku v úzovkách, hřát se tím světlem Andreje Babiše. Myslím si, že Alena Schillerová v tomhle už jako si začíná kolíkovat svůj směr, svou cestu, ale myslím si, že tam právě je ten jeden svízel, který jsem zatím jenom naťuk, a myslím si, že to je její velký úkol a je to zkušenost nejen Margaret Thatcherové vzpomínané, ale i toho vzpomínaného Václava Klause a dalších, i toho už opakovaně vzpomínaného Miroslava Kalouska, Miloše Zemana ve své době, Jiřího Paroubka, jo, v podstatě Mirka Topolánka. Ono by vlastně se dali vyjmenovat úplně všichni předsedové, že potřebujete vytvářet dojem, že vám na těch vlivných, důležitých spolustranicích záleží, že jsou pro vás důležití, že formálně máte po bok a v týmu, protože jinak se nehnete. Jo. Jinak vám to v určitý moment zlomí vás, protože se prostě začne vytvářet klika frustrovaných, a teď jde jenom o to, jestli máte to štěstí, že klika frustrovaných je zároveň i šikovných, úspěšných, ambiciozních, a ta strana žije pak následně dál, a nebo to dopadne, že opravdu jsou frustrovaní, zíření, dekadentní, a ta strana se potom buď zanikne kompletně, anebo prostě pětiletí se hledá svou cestu, vys britští konzervativci, a teďka teda nevemu impertinentně někoho z českých, moravských a slezských reálií, ale potvrzuje se to stále a výhradně dokola, že prostě potřebujete pracovat s lidmi a potřebujete vytvářet dojem, že vnímáte, že o ně stojíte. No. To znamená, to, co babička, ovčí babička už umí vůči voličovi, tak by se ještě měla naučit v úzovkách poslanečtinou a začít si obcházet a budovat zázemí u svých věrných poslanců, protože to budou ty klíčové kliky, kdo bude rozhodovat pak jednou, kdo to hnutí ANO povede.
1: No, to jste zmínil velký problém TOP 09 a Markéty Pekarové, protože zatímco ANO samozřejmě jako největší strana, tak vlastně dneska vidíme profilaci toho triumvirátu Andrej Babiš, Karel Havlíček, Alena Schillerová, a výsledkem zatím jsou bezprecedentní volební preference podle posledního průzkumu 35,5% a dokonce už téměř 40% volební potenciál, což ANO nikdy nemělo. Zatímco u TOPky vidíme, že se třepetá na hranici volitelnosti, ale co je tam velký problém, že...
0: Ale potřebuje i ODSka, ale, takže ono v podstatě jasně, touhle optikou ano, malý domeček, ale vytopený domeček. Jo, tak... Kdybych to měl přirovnat k tomuhle, tak je to malý domeček s geotermálním vrtem, čili jsou tam hodně topáci v pohodě, jich tam málo na to teplíčko.
1: No, je jich tam dost, protože samozřejmě dokázali v rámci té koalice spolu odehrát s tím minimem volebních preferencí maximum.
0: Se poučili zisku, Markem Bendou.
1: Ale co chci říct, problém je, co už jsme zmínili, že zmizeli od Markéty Pekarové a stopky ty otci zakladatelé výrazní, a ona jak tam zbyla sama, ale nepřišel nikdo nový kolem ní, kdo by vlastně změkčoval tu její často tvrdost a arrogantnost, tak tam není žádná Alena Schillerová, žádný Karel Havlíček, prostě je to furt Markéta Pekarová. Já teď jsem zkoušel, zatímco jste mluvil, přemýšlet, kdo je ministrem za TOPku, a zkuste teď z hlavy vystřelit.
0: No tak to já mám svého.
1: Já vím, že myslíte na Helenu Langšádlovou.
0: Tak vidíte, mám dokonce dva. Ale ministr Válek.
1: Ministr Válek.
0: Vždyť to je ten muž, který teďka jezdí po těch lécích, a už jsem zjistil, my už jsme tak daleko, že nemáme nejen ty léky, ale my už nemáme ani toho ministra.
1: No ale tam je problém, že Markéta Pekarová je nejméně populární politička a kruce má Vlastimila Válka, ministra zdravotnictví, který chytnul auru ezoterika, když to řeknu slušně.
0: No tak on je výborný mistr, protože on rozumí všemu okolo. On nám doporučí tank, ale NDR nám nesežene.
1: Ten ne. No ale tohle je samozřejmě pro TOPku a Markétu Pekarovou velký problém, protože pak tam je Helena Langšádlová, která je taky terčem posměchu.
0: Tak ta je do počtu, že jo, no ta je ten vypínač, zapínač.
1: No a Jan Jakob, já nebudu nic naznačovat, já zůstanu slušnej.
0: Tak to je člověk, který bude vždycky jako dobrý rutinér. To bude člověk, který dokud tam prostě budou svítit, topit, tak tam bude.
1: Ale nikdo by ho neměl posílat do televize.
0: Ale no, já si dokonce myslím kuriozně, že on často ani nechce. Že,
1: a podle tam mě... nikdo není, proto.
0: To je absolutně s vámi souhlasím, že vlastně na ní je zajímavé, na Markétě Adamové Pekarové, že vlastně nepřilákala ani svou generaci. Že já jsem byl zvědavý, jestli třeba začne pracovat na tom, a to je mimochodem to kouzlo, a tady zase zaprovokuju, my jsme dneska téměř takové texaské mačistické vysílání, jo. Dva chlapi si povídají o ženských, ale...
1: Nás nezavřeli.
0: No, a nebo nás naopak pošlou někde na převýchovu nějakou. do nějakého ženského klubu Frekvence 1.
1: Neříkejte dvakrát.
0: ale než teda skončíme tam, jako ty, co máme ten patent na rozum v úzovkách, a je ono výhoda je, že ženy posluchačky, máme moudré ženy posluchačky, tak oni to vemou s nadhledem a řeknou si, těm už stejně nepomůže ani svěcená voda, těm už stejně nic nevysvětlíme. Ale tady mimochodem krásně vidíte, jak ty ženy nekooperují, protože MTC už jsme vyjmenovali Janu Černochovou, Věru Kovářovou, Helenu Langšádlovou, Markétu Adamovou Pekarovou, ve své době Janu Maláčovou, vzpomínanou místopředsedkyní Pirátů Richterovou. Nikde nevidíte tandem, nevidíte tým, všechno jsou to jakoby samostatné amazonky, které vzájemně nejsou schopny se podpořit, spíš si tu pozici komplikují a vzájemně si politicky jakoby ubližují. A to je právě zajímavé na té Markétě Adamové Pekarové, že ona vlastně vůbec nevyhledává nějaké své jakoby ženy aktivní, které by do toho veřejného života chtěly a že by je vtáhla a že by prostě byla třeba topka, prostě ta, která dává šanci ženám ve veřejném životě, výrazným ženám.
1: Jaká akademie Markéty Pekarové Adamové na výchovu
0: mladých? To já si myslím, že nějaká akademie tam bude. To si myslím, že to doufajme, jí baví a to si myslím, že jako to jde a že to jako to věrouku ona umí velmi dobře. Ale ono je zajímavé, že ona vlastně nestojí o nějaké jako aktivní ty věrozvěsty, ty, kteří budou doprovázet, utvrzovat a dodávat tu barevnost, tu mnohost. Jo, jí se líbí epigoni. To si myslím, že jako to ty ctitelé, kteří by opravdu, kdyby vyšla ta knížečka těch, jak měl Mao tu svou malou červenou a proklatě nebezpečnou, kolik že jo, lidských životů na ní zemřelo a jak to Čínu, jak jí to otřáslo úplně podstatou na dlouhé roky, tak to já si myslím, že ona by taky nějakou kulturní revoluci takových těch ctitelů nejdůležitějších proklamací Markéty Adamové Pekarové přivítala, ale je zajímavé, že ona vůbec vlastně nestojí o tom vnést do té politiky jakoby svědectví její generace. Jo, že jí jde o to jenom, aby tam prostor měla ona, aby byla ona nasvícená a ona měla ty titulky. Všimněte si, že opravdu úplně upustila od takových těch, jakoby, které musíte odpracovat, to znamená těch ekonomicko-sociálních, ale je u těch, které jsou jakoby hodně emoční, o postoji a ne nutně argumentů. A není to jenom debata okolo. A teď se můžeme bavit, já záměrně nechci říkat manželství pro všechny, protože manželství pro všechny to není. Ale prostě debata, když to zjednoduším, registrované manželství a ne prostě registrem světlu vstříc a vyhledává vlastně takováhle témata, jo? Taková, která prostě jenom vykřiknete, rozpoltíte tu společnost, vtáhnete ji do hry, nic jim nedáte, neproměníte jejich život, ale je to takové to jako slibem nezarmoutíš a jakoby hodnotovým postojem zdaleka. Čili jinými slovy si myslím, teďka jdu teda k tomu meritu, že TOP 09 vlastně z pozice té ekonomické strany, ekonomických cifršpionů, pragmatiků, se posouvá do takové té postmoderní, hodnotové, ideové, takové té vy jste to krásně pojmenovala, takové té ideoakademie. Jo? No, takový, Orwell by měl radost prostě
1: na taková Twitteru se tam říká liptardi.
0: Prostě ale mají jasno a jasno budou mít dál.
1: No, je to každopádně velká proměna topky. Jak přišla ta obměna personální, tak vlastně tak, jak byla topka založena Kalouskem a Karlem Schwarzenbergem, tak teď už je to úplně co jiného. Ti dva rozhodně nebyli soudruzi, ale já jsem ještě chtěl říct, jak se zmiňoval tu jakože bude inspirací pro ženy a tak. Pozor, já si myslím, že soudružství kvete ve sněmovně náhodou, ženské.
0: To jo, protože, ale vzájemně nenávistné.
1: Ale jenom chci zmínit Věra Kovářová, kterou jsme už tady pochválili za spoustu originálních účesů, nejen.
0: Plus spousta tak, originálních myšlenek.
1: Tak se prostě možná teď inspirovala jako už i
0: je fascinující její debaty.
1: Kolem ní rozkvétá soudružství a chce teď zavádět index zakázaných slov ve sněmovně, neboli seznam sprostých slov a vulgárních, že chce poznést kulturu sněmovny. Mně se na to moc líbí, že tam třeba budou i slova jako lhář. Tak jsi říkal, co chůrák takový Petr Fiala, premiér.
0: Jak no hlavně já si myslím, že lháři už nejsou, ne? Teď Vít Rakušany zakázal.
1: Jasně, už je jenom jedna správná pravda.
0: Plus já furt hledám Víta Rakušana, teda podobně jako ministra Válka. Já vlastně zjišťuju, že já spoustu těch lidí hledám.
1: No počkejte, Víta Rakušana, já vám řeknu, kde ten je, z něj je teď lifekař.
0: Lifecar.
1: On teď jezdí autem, sedí
0: na nějaká konkurence Topky nebo Topkaře, taky no, Lifecar?
1: Trošku jo, protože oni všichni rádi točí videa a já bych řekl, že Vít Rakušan, stejně jako Markéta Pekarová, nemá šťastnou ruku ohledně videí. No a teď má, začíná novou éru svojí a nechává se točit, nebo natáčí takzvaná liveka. Je livekařem. Já jsem to slovo slyšel poprvé od něj. A sice prostě nechává se vozit limuzínou svojí ministerskou.
0: No tak to je výborný live. Čili daleko od lidí, za několika zásob. Takže to je takzvaný Brežněvův livekař. Brežněvově vagonu za několika záclonama.
1: Někdo ho natáčí na mobil. A on mudruje. Sedí tam tak jako rozvalený, jak bych takový
0: modlitý poze. Počkej, dá se zjistit, že to točí z garáže.
1: Nebo skrytů.
0: Přesně.
1: Já nevím, přesně. Ale je to příšerný. Já nevím, kam na to chodí.
0: Asi nehrozí, že půjde mezi lidi, že by se s těma lidma bavil.
1: Ježišmarja, to ne.
0: Že by to točil s těma lidma.
1: No ne.
0: Že by to bylo o tématech, které jsou pro lidi důležitý.
1: Tam si musíte úplně odizolovat.
0: Takže to je takový nějaký ideový poselství z tmavého koutu, nějaké koženkové sedačky.
1: Aha, přesně tak.
0: Takhle, no tak to těch elitářů přibývá.
1: No, je to úrodná éra, bych řekl, na tohle. No, ale vlastně tohle to má společný Vít Rakušan i s Markétou Pekarovou. To, jako by to, bych řekl, odličtění vlastně, budeme s plebsem jednat elektronicky a hlavně na dálku přes sociální sítě, ale a budeme jezdit na nějaký konference a podobně, ale hlavně ne moc někam na náměstí kázat. A do ulic. Ale
0: je to strašně zajímavé tohleto kazatelství toho 21. století, že jo? Protože dřív ty kazatelé začínali tím, že opravdu chodili terénem, přesvědčovali, získávali, fungovali a vystupovali principiálně na táborech lidů a to bylo to kazatelství, že získávali proto další a museli to obhájit, jakoby žili a vybírali ty témata, které byly důležitý pro ty jejich potenciální ovečky a ty následovatele. Ale tady je to fascinující to elitářský takzvaný záclonkový teda kazatelství, abych si teda taky vymyslel nějaký termín. Takže vidím, že čím tmavěji, čím neprostupně, někde v koutě, na kožené sedačce a ideálně sám se svým zrcadlem, tak to je teda livekaření. Jo. Zlatý paddleboard.
1: No a vidíte, ten index slov, jak se nám, některý se zakazují, jako Věra Kovářová ve sněmovně a Vít Rakušan naopak vlastně rozšiřuje slovník českých slov.
0: Mně se jenom líbí, že zatím jsem nezaznamenal, že by, když jsme teda načali tu poslaneckou sněmovnu a tu naši předsedkyni a tady tu výraznou místopředsedkyni, kterou jste teď vzpomínal, která opravdu je velice originální, mnoha výstupy, kdy mám pocit, že zmate nejen svého soupeře, ale i sama sebe, jo, a často mám pocit, že i toho redaktora. Tak a vždycky si vzpomenu na jeden nejmenovaný český film, že jo, předsedovic to tak včera říkal, že často tam opravdu vypadá, když nahazuje nějakou ideovou kotvu a podle mě i divák jako teďka v tu chvíli neví, co si má myslet a rád by pomohl. Ale že zatím nikdo nezačal při zemi, že by třeba začal zkvalitňovat jakoby hlasovací proces. Styl práce poslanecké sněmovny, důraz na výsledky, bilanci výsledků, nějakou racionalizaci toho parlamentarismu. Ne, to je prostě přízemní, to je nehezký, to je na prd. To jsou přesně ty lidi, kteří řeknou, změníme lustry a ono to bude o něčem lepším. A možná ty vstupní kartičky, teda to je taky základ, aby ta fotka byla trošku hezčí a pak to bude samo o sobě báječný.
1: No mě ještě vlastně hlavní rozdíl mezi Alenou Schillerovou a Markétou Pekarovou, já vlastně vidím v tom, a ono to vychází i z velikosti těch jejich stran. Že Alena Schillerová vlastně očividně se rychle naučila a učí dělat politiku pro 30 až víc klidně procent voličů. Zatímco mám pocit, jako by Markéta Pekarová už vzdala jakoukoliv ambici, aby Topka byla větší stranou než tou téměř nebo sotva volitelnou, 5%. Dokonce jako by našla nějaké zalíbení v tom, jako my jsme sekta a tím jsme, o co mí nás volí lidi, tím jsme lepší, protože jsme exkluzivní klub nějaký.
0: A ona má své saloní kupé.
1: Jo, ale...
0: A to ji baví a to ji bohatě stačí k tomu.
1: No, otázka vlastně je, jaká z toho bude budoucnost pro obě, protože víme, že Hnutí ANO čeká v příštím roce, v příští zimu by to mělo být sněm. Andrej Babiš teda už znovu říká, že asi bude kandidovat do vedení. Každopádně se dá předpokládat, že tenhle triumvirát Babiš, Alena Schillerová, Karel Havlíček, že tam zůstanou ve vedení ANO.
0: A asi už bude debata o tom, kdo by mohl být premiérkou,
1: premiérem. Protože je jasný, že Alena Schillerová s Karlem Havlíčkem soupeří o to, kdo bude vlastně, na koho ukáže Andrej Babiš z nich. A víme, že Andrej Babiš má rád vlastně, za prvý je vzděláním ekonom, za druhý je biznismen a hrozně miluje čísla a ekonomickou kompetenci.
0: No a miluje sváry, takže ono to, ty myší takže spory nebo dvou prostě dejme tomu koček, které sledují zrcadlo, to znamená Aleny Schillerové a Karla Havlíčka, ono mu to taky konvenuje, protože Římané věděli, rozděluj a panuj.
1: To jo, ale ještě vlastně Alena Schillerová musí právě o tuhle svoji budoucnost bojovat v tom, že ví, že Andrej Babiš má v tomhletom ohledu blíž ke Karlu Havlíčkovi, což je sám investor, podnikatel, ekonom, takže tam ta spřízněnost je větší než řekněme k Aleně Schillerové, na kterou on se díval tak jako spíš na tu, jak začínala jako účetní. Ale o tohle ona bude bojovat. Otázka je vlastně, o co chce bojovat, nebo jestli ještě vůbec chce o něco bojovat Markéta Pekarová, jestli dokáže změnit nějak svůj
0: tak dokud,
1: styl.
0: Dokud má Petra Fialu, tak ona vlastně nepotřebuje. Jo, protože když to vemete, tak ono i zatím se zdá, že to štěstí života je nakloněno, protože Petr Fiala ji neskutečně potřebuje, nepse bojí vlastní strany, potřebuje TOP 09, potažmo Markétu Adamovou Pekarovou. I tím, že ona vlastně nekonkuruje, nehrozí nějaké nepřátelské převzetí, to Petr Fiala je
1: no to,
0: protože
1: potřebuje zase obsahově na oplátku, ona.
0: Tak. A ona má prostě, jí se tam líbí v té Poslanecké sněmovně, zázemí nádherné, hrajete si na velkou politiku, jezdíte jako parlamentář po světě, že ona by to byla asi nuda prostě jezdit třeba po krajích, po obcích a v úvozovkách komunikovat s těmi místními parlamenty a řešit témata, která jako lidi zajímají a jsou důležitá. A plat máte ministerský, zázemí máte ministerské a ještě můžete těm lidem, když teda těch svetrů nosili málo, tak prostě zdražit vodné stočné.
1: No já jsem vlastně moc zvědavej, jestli bude nějaký oficiální dress code na letošní zimu, protože na tu předchozí zimu byl dresko dva svetry od Markéty Pekarové a tam jsme i viděli to, jak ona věděla prostě, že s tím strašně nabourala, ale přesně nemohla ubrat, nemohla si to přiznat, tak k jednomu svetru přidala ještě druhý a hájila to. Tak jsem zvědavý, jestli letos přijde třetí svetr, anebo jestli se z toho poučí trochu.
0: Já bych propagoval běžky.
1: Běžky?
0: Utečete,
1: jako,
0: ještě se
1: máte doma zimu, tak jít na běžky. Si
0: no jasně, vyrazit do terénu, utečete tomu, realita je neutěšená, můžete stále běžet vstříc, světlu vstříc, meditovat v krajině a ještě se prohřejete.
1: No tak uvidíme.
0: A mám takový krásný zánovní ve sklepě, prodám.
1: No,
0: no víte, to nebylo, to jako
1: jo, tak já
0: pocitový.
1: Už těším na to, protože si pamatuju.
0: Ne, seďte doma, protože já pak jsem naštvaný, když nás běžkařuje v terénu
1: jo,
0: hodně.
1: Jo, ale já miluju to video Markéty Pekarové ze sněmovny, jak tam zavírala ty kohouty, teď nevím, jestli s teplem nebo s vodou a jak ušetřila a snížila tu teplotu a naší závislost na Putinovi. No, uvidíme, jak se osud obou těchto žen a političek bude vyvíjet, protože, jak jsme říkali, zatím obě patří...
0: Mají nakročeno.
1: Nebo...
0: Ale myslím si, že Alena Schillerová bude to mít těžší, protože má náročnějšího šéfa. A myslím si, že ten celý úkol, vlastně jestli Alena Schillerová, a nakonec vidíte, my jsme nebyli úplně tak feministický pořad, vemte si, kolikrát jsme zmínili Karla Havlíčka.
1: No jasně.
0: Miroslava Kalouska.
1: Já jsem to vyvažoval tady.
0: A další.
1: Gendrově.
0: A byl jste tady za koho, jenom abych věděl? Protože dneska už člověk neví, jako to se nezjistí, to, pokud to nemáte na čele napsané a neskandujete to,
1: no
0: tak já už si nemůžu jako vůbec představit, za koho jste a pro co tady jste a co chcete měnit. Jo? Takže rozumím, ani nenaznačujete,
1: ne.
0: Ale tak jsme nakonec mezi ty femme fatale, té tuzemské politické kvality, zařadili i řadu chlapů s pochybnou minulostí, takže je to krásně vyvážený. Ale kuriozně myslím si, že celý to zadání od Andreje Babiše bude nakonec, když už jsme si trošku zameditovali nad budoucností hnutí ANO, na Karla Havlíčka a Lenu Schillerovou, kdo přinese koaliční potenciál. Protože můžete mít sebesilnější hnutí ANO, ale když nemáte parťáky pro příští vládu, těžko se vládne, těžko se plánuje i s ovčí babičkou.
1: No, tak já musím říct, že vlastně, jak jsem zmínil Věru Kovářovou a její index z prostých slov, že Markéta Pekarová musí být naštvaná, že jí to vyfoukla, tohle je její parketa.
0: Ona to nějak myslí, ona to nějak přebere,
1: že to
0: upraví.
1: Vylepší nějak, ne? Trošku vezme to za svý. Vezme to za
0: takový jako marketingový šmerenc a hlavně pamatujte, ona to dá na tričko.
1: Jo, to je pravda.
0: A kdo má trička, jak jo, říkal ve své době Lenin, kdo má rádio, ten má revoluci a elektřinu. Tak Markéta Adamová Pekarová říká, kdo má trička, ten má pravdu a budoucnost.
1: No.
0: Co taky příště? Jsme přešli na košile, že?
1: Příští férovka uvidíme. No, mě teď zaujala jedna věc, jak se nám tady z festivalu zase stávají festivaly angažovaný politický písně skoro. Mm-hmm. Karlsruhe Ostrava, teda letos trumfli všechno. Tam za chvíli bude víc politiku než skutečných návštěvníků.
0: To je pravda. A než vystupujících, to je nejsmutnější, že už ani ty zpěváci nedojedou, protože
1: nevím, jestli
0: tam už budou všechny takový ty...
1: Obnovit festival politické písně Sokolov, pomalu.
0: Tak ono v podstatě už máme, jo, ale my téměř zníme, jak kdybychom si taky chtěli někde jít zabrnkat do terénu.
1: No, zraje nám tady spousta témat, takže za týden uvidíme.
0: Je pravda a je fakt, že možná bychom taky měli trošku přihodit i to preferenční tornádo, co se tady udělalo. Takhle, no, se ty trendy příliš nezměnily, ale je fascinující, jak prostě tady... určitých výzkumů si nevšimnou někteří.
1: Jasně.
0: A některé výzkumy mají potenciál. Je pravda, že možná se koukne na ty nekřesťanský 2%.
1: Nekřesťanský 2%, který lidovci chtějí, jak už je poslední dobou v politice zvykem, zlepšit komunikací. Vždycky už je jenom chyba v komunikaci. Ne u lidí, ne u programu, ne u toho, jakou děláte politiku ve vládě, ale všechno zachráníte komunikací. No ty trendy...
0: A pozor, špatně to pochopil volič. To no, slyším, vždycky. Že vždycky to

0: Velký koalice Spolu.
1: Party Petra Fialy.
0: S občasnými ideovými výjimkami, jako například evropskými volbami, protože tam, kdybych si měl zavěštit, tak si tak trošku myslím, že budeme mít nějakou společnou kandidátku lidovců a topky. A pokud se dohodnou a dají dohromady a budou se tvářit něco jako třetí síla a ODSka to zkusí sama a tvářit se, že jde po těch jakoby tématech, který čtvou a že Petr Fiala není jejich předák, no ale už se kové, už se uplétá, už se plete, už se háčkuje prostě budoucí sněmovní koalice Spolu pro rok 25. No prostě bude to o Petru Fialovi, bude to zase referendum. Takže mimochodem všem doporučuji, kupujte mapy, ona nám za chvilku začne kontaktní zájezd, výjezd všech možných, protože podzim se kvapem tím, jak se teďka v srpnu ochladí, tak se nám to blíží na to hezké září, kdy prostě nebude náměstí, aby tam na vás nevybav nějaký politik.
1: Tak to byla feministická férovka.
0: Která skončila zase turistikou. Takže to byl dobrý díl.
1: Se mnou ve studiu, jako pokaždé, byl politolog Jan Kubáček.
0: Musím, že jsem si to užil i nad ženským tématem.
1: Doufám, že jdete změnit účes.
0: No já hlavně bych moc poprosil, kdo uvidíte ministra Válka, tak mu řekněte, ať se vrátí zpátky a že bez Endiarunu se obejdem, ale bez ministra Válka ne. Takže moc prosím za svaz pacientů, fanoušku jeho pyrotechniky, furt nevíme, jako, jestli ten tank koupíme nebo nekoupíme, ministře Válku, vraťte se.
2: Hraje vám Radio Xaver.
3: Seš kostka cukru v kávě, kamínek spadlý z římsy, kolečko z hodinek,

odložené sako, seš prohraná bitva. Jedna z posledních, chladná jako sníh, chladná seš jako

0: Rádio Xaver najdete na play.cz. play.cz.
1: Jednu z hlavních rolí, kromě totemu a kromě sáčku soli, jež přijde k chuti každému, krom krabičky syrek, kromě hvězdy na vestě, kromě ptačích pírek, co tak sluší nevěstě. Jednu z hlavních rolí, krom cesty daleký, kromě srubu v údolí a klájmu u řeky, krom tabákových listů nahňahňanejch do dýmky, v tremském hnutí hrají vzpomínky. Též u ohně si sednu, mám jeho teplo rád, poslouchám, jaký byl kdo voják, jak dobrý kamarád, a další jako student, kam se chodil prát, a jiný už jak dítě, jaký býval desperát. Též u ohně si sednu, vlastně nevím proč, poslouchám těch lidských řečí, kolotoč v hlubinách, vrže osa země, vlci vidí na měsíc, jen já jak bych paměť neměl, jak neměl bych co říct. Všechny z mých nejranějších vzpomínek, vzpomínek, vzpomínek, kromě snad nepatrných výjimek, odložil jsem do plínek. Jednu z hlavních rolí, krom večerních zpráv, krom pohledů do soukromna pro nejširší dav, kromě šťastných deset a kromě hokeje, kde se zpívá státní hymna, když se nic neděje. Jednu z hlavních rolí, krom prima večeří, kromě válek povodní a oko nevěří, krom fortelnostních rubrik z dílny a zahrady, v televizi hrají estrády. Též k obrazovce sednu, mám její světlo rád, předpínám svou bednu, dívám se na pořad, jak kdo zas letěl na Krétu a než se Airbus zved, jak taxík musel přes půl Prahy pro letenku zpět, jak další hledal z bufetu s nákupy cestu ven, jak Boeing už byl ke vzletu z věže odbaven, jak jiný zase zapomněl na kurtech raketu, jak taxík musel zpátky pro ní přes celou Krétu. Též k obrazovce sednu, vlastně nevím proč, poslouchám těch lidských řečí, kolotoč v hlubinách, vrže osa země, vlci vidí na měsíc, jen já jak bych paměť neměl, jak neměl bych co říct. Všechny své malicherné vzpomínky, vzpomínky, vzpomínky, snad jen na nepatrné výjimky, odhazuji do dýmky. Všechny své malicherné vzpomínky, vzpomínky, vzpomínky, snad jen na nepatrné výjimky, odhazuji do jímky.

0: taky vám plísně hrají na nervy. Je tu Abamal, termoizolační nátěr, který zdi zateplí a brání tak vzniku plísním.
1: Abamal, ach Abamal, ten ještě nikdy nesklamal. Abamal, ach Abamal, být plísňák taky by se zbál.
0: Zbavte se plísně jednou provždy. Abamal, proti plísním.
2: Za stranu a za lidi, dobrý den, paní Karol.
3: Dobrý den, já vás zdravím.
2: Jak pak jste se těšila na mě?
3: Já se na vás těším vždy.
2: Vždy?
3: Hmm.
2: Někdy méně, někdy více.
3: Ne, vždycky více.
2: Vždycky více. Mm-hmm. A jak jste na tom dnes, protože já musím říct, že mám slabou šestku.
3: No, tak vidíte, vy se na mě netěšíte. Co se vám stalo?
2: Nevím, něco se mnou děje. Hledal jsem na Google příznaky. V noci jsem měl úplně hroznou chuť na něco sladkého. Tak jsem šel k Vietnamcovi o 1:30 v noci. Podotýkám, že jsem si koupil tu větší studentskou pečeť a u televize o 1:30 v noci jsem ji sežral. A nejčastější příznaky, jo, a potom jsem měl ještě na něco chuť, tak jsem si rozdělal okurky, to jsem nic jiného doma neměl. Vepsal jsem to do Google a napsalo to, že z největší pravděpodobnosti se jedná o graviditu.
3: Ano, to si taky myslím. To jsem vám právě chtěla říct, že jste těhotná.
2: No, to je hrozný, ale něco se děje.
3: No to ale není hrozný, to je radostná zpráva.
2: Ne, tak počkejte, že z toho děláte srandu, takže jsem z toho takový jako... Za celý život jsem snad nesnědl někdy celou studentskou pečeť.
3: Za celý život jsem snad nebyl gravidní.
2: Nebyl. No a vy to máte zjevně na desíce, já to na vás vidím.
3: Jo, tak já vždycky jsem tak jako pozitivně
2: svítí
3: naladěná.
2: Vám očiska.
3: No. Tak jednak jste mě navnadil tou studentskou pečetí.
2: Vy to máte to ráda?
3: Já taky
2: obecně
3: můžu, no, studentskou pečeť. Jenom teda s okurkama se to servíruje málo kdy.
2: No tak ono je to jako v pořadí, no, ale podotýkám, na pořadí nezáleží, ale nekonzumuješ to zároveň. Musím říct, že v té studentské pečeti byly maliny a není to v tom dobrý prostě.
3: Ne, lepší jsou višně.
2: Že višně taky
3: višně
2: jsou.
3: Višně v tom jsou. No oni už do toho naflákali kde co hrušku taky, ale u mě vede višňa a pak hruška.
2: Říkal Vietnamec, ptal jsem se ho, jaký to je a říkal, já to nejím. A byl to v tom obchodě, byl brutální smrad, tak jsem se ptal, jako co, jestli jsem tam vybuchnul odpad nebo něco, a on říkal, že ne, že vaří rybu v zákulisí.
3: Ve 2 ráno, jo?
2: No, tak on je tam přes den v noci,
3: no jo.
2: Občas manželka, občas děti.
3: To je nějaká tuhá ryba.
2: No nějaká vietnamská ryba, která se, když se vaří, tak smrdí strašně.
3: V Dobřichovicích, což je sousední město, tak tam je Vietnamec a ten taky vaří, že často je mu tam cítit jídlo, ale tomu hezky voní. A já právě nedávno jsem viděla, že tam je celá rodina, takže oni si tak různě to nám dají na tu mističku, pak se tam sednou na kus papundeklu před krám a konzumujou to. A já jsem mu to chtěla pochválit a říkám, že to je pěkný, že kdyby jako byla ta možnost, takže bych se tam přišla k němu někdy najíst. Říká, to byste nepřežili.
2: Jo, ten bude asi z jiného kantonu, když mu to voní. Ne, tady to smrdilo strašně. Měl bych řadu přirovnání, ale všechna ta přirovnání jsou politicky nekorektní.
3: To si umím představit.
2: Třeba...
3: No?
2: No ne, tak náš soused Tičnově, pan Daněk, strašně hodný člověk, před lety se snul a ten používal přirovnání, když on měl takovou dílnu, vedle baráku a tam tu a tam lepil něco lepidlem. A on to fakt jako hrozně smrdělo, to lepidlo. A on říkal, pojď ke mně do dílny, mám tam zatopený, ale je tam smrad jak v divčí škole. A já jsem tenkrát nevěděl, co to znamená. Ani do dneška to nevím. Vlastně.
3: Jo.
2: Byla jste někdy v divčí škole?
3: No, to jsem asi nebyla. Byť jsem byla jednu dobu dívče, tak v dívčí škole vysloveně jsem nebyla.
2: A proč se zrovna toto říká tak nehezky?
3: Já nevím. Já zase to znám trochu jinak. Já zase znám, že se říká, že to tam smrdí jak v dobře zavedeném nevěstinci.
2: Jo.
3: Jestli on toto není s tou dívčí škole, se ono to není nějaký politicky korektnější termín pro ten nevěstinec.
2: No, Teď paní Karol nedávno, 2-3 dny, na CS filmu opakovali ten dvoudílný český film Anděl s ďáblem v těle, kde je Korn vynikající a tak. A druhá polovina nebo druhý díl se jmenuje Anděl svádí ďábla.
3: Znám.
2: Znáte to. No a je to podle mě jako fakt dobrý. Jo, škoda, že to je tak nekvalitně natočený, to takový na tom CS filmu takový rozsypaný ten obraz, ale je tam hláška, nechápu, jak to mohlo tenkrát projít a myslím, že to tam říká pan Vinklář.
3: Ano.
2: Říká, že na intelektuálky dávají ve slušným bordelu slevu. Si představte, kdyby dneska někdo něco takového řekl, my tady v satirickém pořadu můžeme.
3: No, my můžeme.
2: Ale kdyby někdo něco takového řekl, byť v legraci, napsal třeba na Facebook, umíte si představit, co by všechny Dekroa, Nerudový a všechny ty, tu paní, co psala Prcat, paní místopředsedkyně poslanecké sněmovny, jak se jmenuje ta maličká taková, ta paní hodná?
3: Richtrová. No ale ta nepsala Prcat. To psala Gregorová.
2: Gregorová, no tak,
3: no.
2: Tak nevíte, kdo to psal tu ceduli. Já jo, myslím, že to bylo společný dílo. Ale toto by určitě pranířovala, děvčata, takovou věc.
3: No, chování. Proti Vinklářovi by se svolávaly demonstrace feministek.
2: A my můžeme teď to tady citovat jako klasiku.
3: Ano.
2: A nikdo nám nemůže nic říct.
3: No?
2: Vlastně. No. Ale myslím si, že dojde paní Karol na den, kdy přijde nějaká komise. V předsedkyni té komise bude někde jako Pekarová třeba.
3: Ta by byla hezká předsedkyně komise.
2: Místo předseda bude třeba pan Zdechovský nebo někdo z těch lepších lidí. A budou tady ty věci vypípávat.
3: Jo.
2: A na konci, až poběží titulky, bude napsáno, bude takový kulatý razítko, a bude napsáno tento film. Prošel schvalovací komisí parlamentu České republiky pro etiku v české kinematografii.
3: A ještě tam budou jmenovitě podepsaný. Jako když přijdete do KFC a tam visí ta cedule, kdo pro vás dneska obaluje ty kuřata.
2: To mají.
3: To mají, že Pepa s Máňou. Tak tam bude vždycky cedule. Tento film pro vás osobně prověřila Pekarová se Zdechovským.
2: No, ale to jste mě překvapila.
3: Máj.
2: Neplete si to se záchodama? Oni mají na záchodcích cedulku. No. A tam vždycky podepisujou, když to tam někdo uklidí.
3: Tak o tý zas nevím já. Tak teď se to odhalilo. Já chodím do KFC na kuřata a vy kvůli toaletám.
2: No, na dálnici se mi občas přihodí, jo, že... Takže když je Burger King nebo McDonald's nebo KFC, tak možná je to jenom na pánských záchodech. Třeba vy ženy, intelektuálky, to tam nemáte, já nevím. A je tam vždycky taková cedulka, linky a tam jsou vždycky hodina a podpis. A já jsem pochopil, po té, co jsem začal schánit propisku, že se podepíšu, že jsem se úspěšně vymočil, tak mě tam někdo řekl, že ne, na to to není. To tam uklízející píšu.
3: Aha.
2: No, aby bylo zřetelné, že každou půl hodinu nebo čtvrt hodinu nebo hodinu, já nevím, tam někdo přiběhne s košťátkem, ty kapičky u těch pizoárů vyšuruje, vymění toaletní papír a jede se dál.
3: No proto to není na těch dámských, protože my ženy si to po sobě většinou všechno umíme uklidit sami.
2: Ano, no. S tím bych, ač nerad, jo, souhlasil. No ale je to ta personifikace, že pro vás obaluje kuře, to nevím, jako, ale jestli je to, tak je to hezký. Nevím, jestli se vám to líbí, ale v Americe jsem mnohokrát, a když říkám mnohokrát, tak třeba desítkách kusů, jo, zažil situaci, že přijdete do restaurace a přijde číšník nebo servírka
3: ano.
2: A řekne, já se jmenuji John a budu se o vás starat.
3: Je, to je hezký.
2: A já mám v angličtině spolehlivě naučenou větu, já se jmenuji Xaver a sežeru všechno, co mi přinesete.
3: Já se jmenuji Xaver a čeká tě velká fuška.
2: No, tak víte, já na toto neúplně s radostí, jako toto není moje velký téma. Protože mě se přihodila nehezká věc pod náma v Las Vegas. V zahrádce praskla lavička.
3: No tak oni to dělají takový aušusový.
2: No, nedělají. My jsme se tam narvali asi 4 nebo 5 lidí. Byla to taková ta podobná, jak jsou tady, jako ty dřevěný, spojený s tím stolem. A na jednou řach a byli jsme všichni na zemi. A ono to prasklo. Protože to je totiž asi jenom pro 4 a ještě k tomu normální lidi. Jo, jako 2 a 2. No, my jsme se tam narvali. Načež vyběhnul pravděpodobně šéf.
3: Ano.
2: A já jsem říkal, kluci, utíkáme. Protože ten, jako... A on samozřejmě nás zastavil a ptal se, jestli máme v USA právníka, že je všechno v pořádku a že oběd je na nás, ano, na ně, ano. A že se nám omlouvá a že hned nechá přinést další lavičku, která
3: bude mít vystužené nohy.
2: No a není to příjemné, když sedíte v restauraci, která je tam plná a najednou uslyšíte ten zvuk praskající od dřeva a spolu s dalšími 4 lidmi ležíte na zádech. Jeden drží v ruce kuře, jeden skleničko ještě u toho. Tak já toto nerad to vzpomínám, no, to nebyl hezký okamžik.
3: Zase je to pěkný, protože vemte si, kdyby se vám to stalo tady, tak za váma vyběhne proto, aby vám vynadal. Ale v Americe za váma vyběhne proto, aby se ujistil, že ho nebudete žalovat.
2: No to tak bylo. Tak on by hlavně tady vyběhnul proto, aby řekl, ne, že vynadal, ale řekl, že to zaplatíte. Protože my jsme samozřejmě nedodrželi počet osob. Hovada. Takhle jsme se tam chovali, paní Karo. No. Ale nutno ještě podotknout naši oblíbenou včera, dnes a zítra. Jestli pak víte, kdo má dneska svátek?
3: Náš pan tady nejvyšší.
2: Náš pan vedoucí.
3: Náš pan vedoucí.
2: Což znamená, že od rána tady všichni stáli v pozoru. Klaněli se, květinový dary, všechno, odmlouvat se nesmí, nic. Museli jsme přijít řádně, jako hezky oblečení všichni. A samozřejmě...
3: A proč jste se jako převlík teda na mě?
2: No, hodil jsem to zpátky do figury.
3: Jo, takzvaně smart casual, no. Jak se říká.
2: A víte, co je ještě zítra za výročí? Krom toho, že máme čar narozeniny. Představte si, že zítra bude 26.
3: Ano.
2: Července.
3: Tak.
2: A 26. července 1855 byla poprvé vydána bábuška. Babička, jo, já už to prostě ukrajinské, no. Naše přátelé říkám, babička má výročí. Zítra.
3: Babička má výročí. To
2: a víte, kde byla napsána
3: škoda,
2: babička?
3: Škoda, že se toho nedožila. No, ta byla napsaná v Praze?
2: V Žitné tady.
3: V Žitné, no, v Praze, no, to říkám.
2: Tam každý den jezdím a je tam busta.
3: Je tam pamětní deska.
2: Je tam pamětní deska.
3: A je to takový žlutý dům, mám pocit.
2: Ano,
3: světlý,
2: takový okrový.
3: No.
2: A je tam napsáno, v tomto domě napsala Božena Němcová babičku.
3: Je.
2: V tom domě napisala pisatelka Němcová babušku. Buďte trošku, paní Karol, moderní.
3: No ne, to už není moderní právě. Jednak to říkáte rusky a ne ukrajinsky, to za prvé. A za druhé už ani ta ukrajinština nefrčí. Tak vy byste měl vědět, že proti lídrovi svobodného demokratického světa se teď na Ukrajině stávkuje, takže to už prostě nás neplatí. Tam naopak jít s dobou znamená tvářit se, že jste tímto směrem s dobou nikdy nešel.
2: No... Tam se k něčemu schyluje, podle mě.
3: Jo.
2: Ale on teda vzal zpátečku. Pozor.
3: Myslíte Zelčo?
2: Protesty Zelčo. Ty protesty byly kvůli tomu, že pan Zelí. Jsem profesor Zelí a vy jste moji žáci, opakujte to po mně. Jsi pak víte, z čeho to je?
3: Ne. Nikdy jsem to neslyšela. A to jsem slyšela ledacos.
2: To je Šimek a Grossman, podle mě.
3: Fakt, jo. Tak to já mám teda docela nastudovaný a tohle neznám.
2: A to je návštěva zoo, si myslím já.
3: Aha, no vidíte, tak to nevím.
2: Jak Milovský říkal, že je ta užovka přátelská, jak mě hezky obtáčí. To je kraj ta Milovský. Nadechni se naposled. To nevíte?
3: Ne, to neznám.
2: Tak tam je jistý vystupující doktor, je jistý profesor Zelí, je učitel. No a oni, to je povídce přesně, že přišel Zelí do třídy a říkal, jsem profesor Zelí a vy jste můj žáci, opakujte to po mně. No a tak Zelí řeklo, že prokuratura bude spadat pod něj a na tu korupci. Protože ona prý na Ukrajině žádná korupce není.
3: No není, to je právě proto, je to lídr svobodného světa a jde nám všem příkladem. No. Oni se tam taky ztrácejí prachy, dokonce se tam ztrácí ta armádní technika, ale prosím vás, bez korupce. V tom je vlastně ten pokrok. Tady u nás by se to ztratilo díky korupci, tam se to ztratí, protože Ukrajina.
2: No, no a lidi šli do ulic a on hodil zpátečku ještě téhož dne, takže zůstal zase oblíbencem.
3: No. Ale je hezké, že lidi šli do ulic, jo? Že vlastně je to vidět, že následují našeho příkladu. Tady lidé taky chodili do ulic. Bylo to teda úplně k ničemu.
2: A jak dopadli?
3: No, jak dopadli.
2: Revoluce požírá...
3: Svoje děti.
2: Svoje děti. Hmm. No, paní Karol, tak ale já se pořád těším. Od začátku vy jste říkala, že máte krásné téma, že pojedeme na swingers party. Tak já už pomaličku přemýšlím, že půjdu k intimnímu kadeřníkovi, abych vám nedělal ostudu. Jako, chápete? Víte, že to je?
3: Jo, a co vám tam dole bude kadeřit?
2: No, nechce se mi z estetických důvodů o tom hovořit, ale stačí, musíte se spokojit s tím, že půjdu k intimnímu kadeřníkovi proto, abych vám na swingers party nedělal ostudu.
3: Ne, počkejte, na swingers party se nějak rozprchneme.
2: Ne, my naopak utvoříme rojnici.
3: No tak já jsem se těšila, že aspoň na té swingers party od vás budu mít na chvíli pokoj a ani to ne.
2: Co to znamená, že se tvoří rojnice?
3: Že chodíte jeden vedle druhýho.
2: Tomu se říká rojnice?
3: No, to je rojnice. To vám potom neproklouzne ani myš.
2: No tak
3: což
2: to je
3: na
2: té
3: swingers party může vypadat docela zajímavě.
2: Tak my vytvoříme rojnici a neproklouzne nám ani myš. No ale řekněte, kdy, abych byl připravený taky.
3: No já se trošku bojím, jestli jsme to už neprošvihli. Ale takhle, jo. Anglická vesnice byla v obležení swingers festivalu a je to z 24. července článek, čili ze včerejška, takže už bychom na tu swingers party jeli s vibrátorem po akci.
2: Tak bychom aspoň jeli uklízet.
3: Ty jo, to nechcete uklízet.
2: Jak to?
3: To si myslím, že to bude ještě...
2: Tam budou odhozený...
3: Ale to už by bylo lepší uklízet po Černobylu, než po swingers party.
2: Ne, tam budou odhozený ty kalhoty s těma peněženkama.
3: Myslíte?
2: No jasně, plný liber.
3: Já si myslím, že tam budou odhozený úplně jiný věci.
2: Myslíte?
3: Plný úplně jiných věcí.
2: A použitý. Tak, ale podívejte se, paní Karol, nám nic lidského není cizí. Co si budeme říkat?
3: Ano.
2: Takže my bychom za stranu a za lidi a za ty soudruhy anglické, co bychom neudělali?
3: No ale ono sice ty soudruhy, kteří se účastnili té akce, tak těm se to asi líbilo. Ale nelíbilo se to místním. A víte proč?
2: No tak já, než to řeknete,
3: no.
2: Tak já tu teorii znám. Já vím, co... je největší nebezpečí hromadného sexu. Že vás vynechají. To já vím. Jestli míříte do tohoto punktu, tak to bych chápal. To by naštvalo každýho.
3: No není nic horšího, než zůstat plonkovej na swingers party, to je pravda.
2: No představte si, že tam bydlíte.
3: No.
2: Tam se sjedou lidi za pohlavním stykem z celého světa a vy sedíte na zahrádce. Tam
3: voda, pijete čaj o páté
2: a říkáte, kdy už někdo zazvoní, abych tam šel. A on nikdo nezvoní. No. Ale co je teda naštvalo?
3: No, naštvalo je něco úplně jiného, než co vy tady popisujete, byť to samozřejmě může být jenom záminka. Naštvalo je hlasité sténání. Tam se prostě z toho místa, kde to probíhalo, tam se ozývaly tak hlasité zvuky, že to místní rušilo.
2: To je jak u nás baráku.
3: No právě. A teď si vemte, když vy sedíte na té zahradě, je vám 80, teď to posloucháte, to nikdo nechce, aby mu tady zněly v uších vzpomínky na mládí. z nedalekého pole.
2: No proč tam nešli? Nebo to bylo jenom pro vybraný?
3: No, já když jsem viděla několik fotek z té akce, tak ono to vyžadovalo nějaký zvláštní make-up a kostým, že tam nikdo nevypadal úplně normálně, řekněme.
2: To já mám. Já mám ještě to peří od minule.
3: S peřím byste tam byl za hvězdu. Nějaký make-up bychom taky udělali. A líbil se mi článek na Primě, CNN Prima News, kde napsali, zatímco místní jsou pohoršeni, účastníci festivalu naopak hovoří o bezpečném a inkluzivním prostoru, kde se slaví sexuální svoboda a diverzita.
2: Určitě, to je na mě moc složitý.
3: Ne, to je krásný.
2: Bezpečném, inkluzivním prostoru.
3: Inkluzivní prostor.
2: Právě, že
3: jsem to pochopila tak, že kdyby ten anglický gentleman se zvedl od čaje o páté a šel by mezi ně, tak by ho nikdo nevyhazoval.
2: Inkluze. I kdyby třeba, řekněme, nevypadal.
3: I kdyby neměl ten kostým.
2: Kostým, než tam jsem nemířil. I kdyby třeba neměl...
3: Čím přispět,
2: kdyby třeba už neměl erekci.
3: Jo.
2: Tak to se může stát taky.
3: No, ale tak to se taky může změnit na té swingers party.
2: Jo.
3: Tam můžete vidět věci, že vám půjde hlava kolem.
2: No a já musím mít make-up a kostým. Tak jediný, co já vidím východisko, že byste mě udělala tu drag Mary, nebo jak se to jmenuje?
3: Drag Queen. Jo, že bychom se poradili s brzboháčem, jak na to?
2: Třeba, nebo s někým, kdo to ovládá, vy byste mě nalíčila.
3: Ano.
2: A já bych to vzal jedním vrzem. Jel bych na tu akci a potom, protože vím, že vaše dcerka má narozeniny, tak bych tam v tom kostýmu přijel a četl bych tam pohádky. Aby už od malička věděla, že správný chlap má namalované řasy, rtěnku, že má make-up, trojky kozy. Teď jsem vulgární. Že má vycpaná jaksi poprsí, že má šaty až na zem,
3: ano.
2: Krásný a že má boty na podpatku.
3: Jo.
2: Aby už od malička věděla,
3: jak vypadá správný muž.
2: Protože jak tak znám vašeho partnera, v džínách, v tričku a letních botech musí působit v dnešní době absolutně jako nepřijatelně. Co to je jako?
3: No a Magdalenka by vám mohla pomoct, protože včera na oslavě ve školce dostala dětské umělé nalepovací nehty. No dětské? A s těma vy byste se tam na tom swingers festivalu úplně vyjímal.
2: Musíte pomalu. Dětské umělé nalepovací prsty.
3: Ne, nechty. No taková ta plastová hrůza, co nosí některé ženy na rukou v domnění, že je to sexy, tak oni to začali vyrábět už i pro děti. A nějakou maminku dítěte ze školky, doufám, že nás teď nikdo takový neposlouchá, nenapadlo nic lepšího, než to Magdalence koupit a dát jí to jako dárek.
2: Trošku blbá, ne?
3: Ne, tak já si myslím, že to je jako vlastně hezký dárek.
2: Jo, hezký?
3: Je to hezký dárek, já ji to samozřejmě schovám a dám jí to, až jí bude 18.
2: Jo, aby to svým dětem případně kdyby uvážila.
3: Aby to schovala svým dětem a že jim to dá s tím, až jim bude 18.
2: A neříkejte, že nemají provedení pro chlapce. To v dnešní době vůbec není možný.
3: Já si myslím, že když je chlapec takto orientován, rád si nalepí ty dívčí.
2: Chlapecké, dětské, nalepovací nehty.
3: No.
2: Musí to být všechno, paní Karlo, vy byste hned misgendrovala.
3: No ale Xavier, vy jste tady teď úplně misgendrovala. Vy jste tady teď naprosto pozoruhodným způsobem vyhmátnul mezeru na trhu. Protože je opravdu možné, že chlapecké nalepovací nehty umělé dosud se neprodávají.
2: Tak to je chyba.
3: Že maminky dětí, které, nebo chlapců, kteří zjistili ve svých 3 letech, že jsou vlastně dívkami, teď zoufale obíhají drogérie a obchodní centra a zjišťují, že nalepovací nehty pro chlapce prostě nejsou.
2: Představte si, co takové situaci musí vyvádět předsedkyně jihočeských kojících matek a biomatek, když zjistí, že něco takového, taková nespravedlnost, pro jejich dítě existuje. To musí být úplně v prdeli.
3: No jasně.
2: Musí říkat, to je, musíme napsat okamžitě ministru pro lidská práva a jestli to nevyřeší, poženeme to vejš.
3: No.
2: No, tak paní Karol, já bych to ukončil tím, že příště nám musí dát vědět s tou party swingující dřív. A to znamená, že tam hraje swingová kapela taky, ne?
3: Vy si pletete swing a swingers.
2: To je
3: no, ale já jak si to tak představuju, nebo jak mám informace o tom, jak tyhle věci probíhají, tak ono byste křičel tak nahlas, že byste tu kapelu stejně neslyšel.
2: Prosím, já si pořád nedou představit, že to je takováhle akce. Dobře, tak třeba se to někomu líbí, bude to mít prostě upřímně říkám, že tady v žertu, jakože bych tam v životě ne. A takže když jedu na akci, ono je to třeba přes víkend. Nebo jak to je dlouho?
3: No určitě je to na pár dní, abyste se tam vůbec stihnul rozkoukat
2: a co
3: pořádně.
2: Řekněte mi, co já bych zbytek času se svýma 8 minutama tam dělal. Já bych si musel vzít pletení nebo něco. A protože já myslím, že pro většinu lidí to musí pak strašná nuda už, ne?
3: Ne, já si to úplně představuju příští rok, jak přijedete, budete v ruce držet takový uháčkovaný cosi a řeknete, paní Karol, tady jsem vám na swingers party ve volném čase uháčkoval klobouček.
2: No, tak to já budu mít, jestli je to na den, tak já budu mít přesně 23 hodin a 52 minut na háčkování.
3: To budete mít celý víkend.
2: Celý víkend
3: no,
2: to je?
3: No.
2: No a tam je i občerstvení jako a tak?
3: No určitě, to víte, že jo. Tam je full service.
2: Takže
3: tam byly i stany
2: intimní.
3: Takže
2: se tam prodává třeba smažený sýr a všechno.
3: Jo, tak v Anglii je tak spíš smažená ryba.
2: Smažená ryba.
3: No.
2: Fish and chips.
3: No.
2: No to já nevím. Já tam nepojdu, paní Karo. Fakt asi.
3: No tak ale on tam nemusíte jezdit, to je i tady.
2: Je to tady?
3: To je i dokonce tady, bych řekla, jako v politice.
2: Jakože kámen cihlu?
3: No, tak když se podíváte na takovou koalici Spolu, tak tam je to taky všichni se všema.
2: A víte, že jo?
3: No.
2: Že to má ty znaky?
3: No, jasně. No, to je vlastně tyhle ty předvolební koalice, to je jenom taková politická swingers party.
2: A je tam i ta inkluze obsažená?
3: Ano.
2: Protože oni tam sedějí, ti pantáti z toho spolu říkají, i toho Jurečku musíme vzít mezi sebe. Takže musí se chovat inkluzivně.
3: Jo.
2: No co tam máte dál? Co vás ještě potkalo?
3: No počkejte, tak ještě je zajímavá věc, že první česká transgender žena se probojovala na prestižní soutěž krásy do Thajska.
2: No to je super.
3: Takže já to začínám, přátelé a Xavere, vidět tak, že my budeme mít to příští léto obsazený.
2: Počkejte, transgender žena je, že byla žena a je muž? Nebo
3: on jsem se vás právě chtěla zeptat, jestli v tom nemáte nějaký jasno. Já v tom taky tápu.
2: No když je transgender žena, tak je vytransgenderovaná na chlapa, ne?
3: Já myslím, že transgender žena je muž, který se převléká za ženu.
2: No, ono se
3: že
2: říká,
3: to je žena, že která má dole jaksi jiný typ příslušenství.
2: No jak oni ještě můžou být v tom přechodu, nebo jak se to říká, ne? To jste v tranzici, nebo jak? To ještě nějakou dobu
3: vám... Nepočkejte, přechod a tranzice, to...
2: To vám nějakou dobu píchají ty?
3: Hormony.
2: Hormony a všechno a no. Pak teprve začnete. Mně těch lidí líto, no, já to beru...
3: Nepočkejte, protože by vám jich mělo být líto?
2: Jsou nešťastní.
3: Jedou na soutěž do Thajska?
2: Nešťastní.
3: Tak i to vás může potěšit.
2: Představte si, že žijete život, paní no. Karol, a máte pocit, že jste se narodila do špatného těla. Říkáte si každý den, ráno, v poledne, večer, říká, já bych tak chtěla být v těle Xavera.
3: No.
2: A tak si to vyzkoušet na den s těma pneumatikama, jaký to je. A potom se dostanete do tranzice.
3: A pak do Thajska.
2: Píchnou vám ty hemeroidy, nebo co to píchají, a potom už budete jako já. No co je? To tak chodí?
3: No.
2: No a ona se teda probojovala, nebo on se probojoval, nebo kdo se probojoval?
3: No, ten člověk se probojoval.
2: Ono se to probojovalo?
3: Ono se to probojovalo do Thajska a tam to bude soutěžilo za Česko v soutěži.
2: A jak to skončilo?
3: No to zatím nevíme. To se to teprve probojovalo, až se to nerozhodlo.
2: Jo, to teprve bylo. A kdy to je, to ještě stihneme do Thajska?
3: No já nevím, já bych tyhle akce nechala všechny na příští rok.
2: No na druhou stranu, není vám podezřelý, že to je zrovna v Thajsku?
3: Já si myslím, že zrovna do Thajska to patří teda.
2: Protože tam je to prý tak, že nikdy nevíte.
3: No právě, no.
2: Do poslední chvíle.
3: No, a ale...
2: Já jsem tam nikdy nebyl, nikdy bych tam nejel. Pro mě tento směr, jako všechno, co je od Pezinku dál, už je pro mě nepřijatelný.
3: Čiže na benzínku?
2: O Pezinok.
3: Jo, jo, Pezinok.
2: A já mám rád Ameriku, tak tam ještě jako... No, už to taky...
3: No, tam už,
2: ale
3: tam už to jede.
2: Představa, že jste v Thajsku a teď tam ti východní Němci jezdí za tím sexem a je jim jedno, co to kde má. Hlavně, že prostě tam můžou dělat ty prasárny. Tak já se tomu nedivím, že to je v Thajsku.
3: Ne, říkám, že si myslím, že tam to patří.
2: Proč to není v Petrohradě?
3: Protože Putin není dostatečně inkluzivní.
2: V Ermitáži.
3: No. Volodě, ten není inkluzivní, to už byste měl vědět. Ale já jsem si vzpomněla, zrovna nedávno jsem slyšela v autě písničku, když jsem někam jela, která mě provázela část mojí puberty. Já nevím, jestli si ji vybavíte.
2: To jsou holky z naší
3: jak
2: školy?
3: Tam byl... Ne, prosím vás, to byla puberta někoho úplně jinýho.
2: To... Jak to?
3: To jsem ještě ani nebyla na světě, když se tohle zpívalo, prosím vás, holky z naší
2: školy. Když mě bylo tak 13... 12, tak no, to byl největší šláger.
3: No, to jsem ještě nebyla na světě.
2: Jste nebyla na světě? Kde jste byla?
3: No, tak ještě jsem chodila po houbách.
2: Fakt?
3: No, ale slyšela jsem právě písničku svojí puberty. Já nevím, jestli si to vybavíte, jak se tam zpívá Zlato, pojď na to, ať to stojí za to.
2: To nevím.
3: A tam je přesně ten děj, že někdo jde, chláp jde na diskotéku, zbalí tam krásné děvče, že jo, a teď jdou k němu domů. A výsledek je, že když teda to děvče se obnaží, tak jaksi to není děvče, ale je to chlap, který si klek a říkal Zlato, pojď na to, ať to stojí za to.
2: A kdo to zpěl? Zagorová s Reskem? Nebo to? Já to vůbec nebudu.
3: Ne, dokonce ani Karel Gott, nikdo takovej. Já nevím, vlastně ani si nevybavím jméno toho zpěváka, ale jenom je to vlastně vtipný, jak se to v čase mění, že v té době, kdy to frčelo a hrálo se to na diskotékách, tak se tomu jako všichni smáli, protože to mělo takový vtipný text. Můžete si to najít na YouTube. A říkali jsme si, teď to přece jako není možný, hej, to není možný. A vidíte to, hele, stačilo dospět a možný to je?
2: A to mě překvapuje, paní Karol, protože já žiju v tom, že vy jste z takové lepší rodiny a říkal jsem si určitě, paní Karol, od balíčka říkali, toto je Má vlast, Bedřich Smetana a Dalibor a já nevím, jak se jmenují ty jednotlivé věty, nebo co to je.
3: No.
2: A vy jste poslouchal takovýhle prasárničky.
3: No jasně, no tak to jsme poslouchali jako děti všichni.
2: No není
3: u vás... Tak Mou vlast posloucháte, když přijdete domů a když jedete ze školy, než tam dojdete, tak si poslechnete Zlato, pojď na to. A
2: víte,
3: další
2: že...
3: takový šláger ještě byl, to možná taky znáte, Mládí jsem se učil hrobařem, jezdit s hlínou, jezdit s trakařem, koupat hroby byl můj ideál.
2: Ano, to byla taková
3: písnička.
2: No
3: a to bylo tak jako plus minus podobný období.
2: Jo, ale pořád mě to teda nezbavuje toho nepříjemného dojmu, že nezlobte se, já to musím říct, že u vás je zanedbaná výchova.
3: No. No tak to je taky základní předpoklad k tomu, abych v této společnosti mohla vůbec fungovat.
2: A přitom jste vyrostla v celkem jako solidní ženu a hezkýho věku jste se dožila. A všechno jako...
3: A ještě možná dožiju, já nemám v plánu to dneska úplně zabalit.
2: Ještě dožijete?
3: No.
2: Já myslím, jako vypadáte skvěle.
3: O, děkuji.
2: Vypadáte skvěle a dlouhohrající desku už bych si nekupoval. Ne, tak to je. Já myslím, že tady šef ještě budete jak 20 let. Říkal ne, ten
3: jo,
2: chlapec.
3: Jo, ne, vy ještě vydrží, vy jste dobré, vy ještě vydržíte tak 20 let.
2: To říkal tomu Polarejchovi, ten
3: Polarejchovi, no. To bylo ale krásný. Tam je, když se na to zaměříte, pustíte si tu scénu znovu, tak dokonce i ten štáb jako už to neudržel a vyprsknul tam smíchy. To mě na tom hrozně baví. Jo. To, že Polarejch nevydržel, to je jasný, ale i ten kameraman tam tak jako cuknul kamerou a...
2: No, tak dobře, no.
3: No a přitom stačilo dát řetízek do jiného hrníčku
2: a
3: jenom.
2: Kde takovýmu chlapečkovi je konec? Chápete, že ten to bude mít celý život na talíři?
3: Tak když si změní image.
2: No, tak ten tam bydlí někde na Větrné hůrce, tam to všichni znají, může měnit, co chce. budu mu připomínat denodenně.
3: No, ale tak já si myslím, že to může mít dobrý.
2: Jo?
3: Jo, tak přijdete do cukrárny a řekl, je, já vás mám z televize, tady máte větrník.
2: Myslíte, že to je tak, že se s ním lidi chtějí fotit a podepisuje se na počkání?
3: Je to možný.
2: Že jo?
3: Je to možný. Já bych na jeho místě, abych to dělala. Takže když to s tím řetízkem takhle nevyšlo, tak ty prachy musíte dostat nějak jinak.
2: Já jsem si totiž říkal, kde třeba je konec takové Aničce Dajdou.
3: I drank too much last night, I missed the bus.
2: No ne, to...
3: No ta teď dělá podle mě jazykovou poradkyni Petru Fialovi. Protože on, když mluvil s Bidenem na té návštěvě, já jsem tam tu Aničku jako slyšela.
2: Jo, jo. Mm-hmm. Já teda jsem ten poslední, kdo by to mohl kritizovat, protože nemluvím anglicky, ale mě nejvíc baví, když anglicky mluvil Sobotka Bohuš.
3: Sobotka? Jo, vy myslíte Dear Friends.
2: Jo, ten...
3: No more social dumping.
2: Ale víte... To je zlý, že se tomu smějeme. Víte,
3: ne,
2: že to je zlý?
3: Ne, to je úplně v pořádku.
2: Ne, to bychom neměli, měli bychom mít.
3: Ne, on by neměl jako tehdejší, myslím, že to pronášel ještě, když byl premiér, on by jako tehdejší premiér neměl mít takovouhle úroveň angličtiny. Takže my se tomu smějeme i naprosto v pořádku.
2: Není,
3: tomu se máme smát.
2: My jsme zlí lidé.
3: Ne, on měl zlou jazykovou vybavenost.
2: Dobře,
3: proto se
2: ale
3: tomu smějeme.
2: My bychom v sobě měli pochopení. A prostě se tomu to nesmá.
3: No.
2: Tečka.
3: Tak to já pro to pochopení nemám.
2: Nemám to vůbec.
3: Já když slyším někoho, jak vypráví Dear Friends, no more social dumping, no more slave drivers, tak...
2: Jsme na konci, paní Karol. Těším se na příště.
3: No já se taky těším a hlavně doufám, že na konci budou někteří, o kterých jsme se tady bavili, na konci.
2: Mějte se hezky a naschledanou.
3: Vy taky, naschledanou.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě
1: Vyzkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz. Posloucháte Radio Xaver.

0: Scháníte nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromediko. www.uromediko.cz.
1: Lubomír Zaorálek je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den. Tři.
1: Bývalý ministr zahraničí a kultury, jedna z nejvýraznějších tváří sociální demokracie a muž, který v poslední době často komentuje věci, které se týkají zejména mezinárodní politiky. A řekl bych, jak jsem se díval na čísla, třeba u paní Kociánové a u jiných, řekl bych s velkým úspěchem. No, mám, pane Zaorálku, na úvod vážnou věc, a to je odchod papeže, svatého otce. Řekněte, je vůbec důležité, kdo se stane dalším papežem? Pro nás, pro obyčejné občany?
2: Určitě je to důležité pro církev, která má hodně členů a stoupenců, ale nemyslím si, že by ten zápas, současný zápas církve mezi tradicí a modernou, že by byl zas tak zásadní pro Evropu. Protože ona sice, ta církev, my bereme jako něco, co je součástí té západní kultury, dokonce jsme asi na to docela hrdí, na tu historii papežství, to je velký fenomén, ale já mám dojem, že ona dnes už ten duchovní pohyb v Evropě moc neovlivňuje. Mm-hmm. Protože nemá velké osobnosti. Že jo? Dokonce ta církev ještě před 100 lety, tak byl Jean-Jacques Maritain a byly postavy, které skutečně byly vnímány i laiky, jako protože to byly zajímavé osobnosti, nejen teologové, vlastně filozofové. Dneska mám pocit, že už to není pravda. Takže ona vlastně už nepatří k tomu kvasu opravdu života, myšlenkového života Evropy.
1: Ukáže něco, ta skutečnost, který, z jaké části světa bude nový papež zvolen? Když to bude třeba někdo z Filipín, z Jižní Ameriky.
2: No, ukáže to, že ta církev, víra je vlastně dneska často živější v jiných koutech světa, než je Evropa. Stačí si zajet třeba do Chile. To je neuvěřitelně katolická země, víc než Polsko. Já jsem našel katolíky na Filipínách, nebo v Indonésii, se pamatuju, velice silnou komunitu. Takže najdete dneska, řekl bych, oddané katolíky, kde máte dojem, že ta církev je silná úplně v jiných částech než v Evropě.
1: Je papež politik?
2: No. To je přece obrovská politická historie papežství, že jo? To je vlastně, oni byli skoro v jisté chvíli, zejména politici, dokonce vojevůdci. No ale jejich velký okamžik je Vestfálský mír. 30letá válka a Vestfálský mír znamená, že byl papež vykopnut z toho jednání doslova. Protože ty státy už nechtěly, aby do toho mluvila papežská moc. Takže Vestfálský mír je okamžik, kdy vlastně se ustavují, to zjednodušu, ty státy Evropy, a už je to, jsou ty státy, které jsou ty klíčové entity, a papežství už nebude nám do toho vstupovat s tím, že budeme bojovat za víru, protože během 30leté války se třeba kardinál Richelieu dohodl i s Turky, takže na tom přestalo záležet. Už nešlo o obhajobu víry. Obhajoba zájmu státu byla něco jiného, než obhajoba náboženství.
1: Zkusím to ještě jinak. Je osobnost papeže, a tím je kdokoliv, politik s vlivem?
2: No, podívejte se, v 20. století přece nemůžeme pochybovat o tom, že Jan Pavel II. Vojtila, když byl vybraný za papeže, tak v tom byl i politický záměr. A zřejmě to byl politický čin prvního řádu, který měl minimálně veliký vliv na vývoj Polska. Takže vlastně to, že papežství bylo schopno ovlivnit politický vývoj v Evropě, o tom není pochyb. Ale na druhé straně, že jde si druhou světovou válku, působení papeže Pia 12. Pacelliho od roku 1939 do roku 1958. To byl papež, který žil velmi dlouho, teda byl papežem velmi dlouho. Vlastně byl z významné rodiny, byla to silná postava, byl to diplomat. Dokonce se podílel podle mě i kolem první světové války. No ale jaký měl vliv? Byl obklíčený Mussolinim v tom svém vatikánském státě a de facto byl i později velice kritizován a konfrontován s tím, že nedokázal vystoupit proti holokaustu a podobně. Takže ty papežství bez těch divizí, že jo, přislali, vlastně nebylo vlastně schopno sehrát zásadní roli v boji proti fašismu, i když v té charitativní oblasti záchraně lidí tam se něco stalo. Ale to už vidíte, že to papežství nemá ten politický vliv, aby měnilo kurz v Evropě.
1: Přečtu vám jeden titulek z iDnes. Zajímá mě váš názor. Ať je nový papež jako Trump. Dalšího marxistu nechceme, vzkazují katolíci z USA. Je na tom něco?

0: formy. Co o tom soudíte?
1: To bylo zajímavé. Mně ten papež byl sympatický pro některé postoje, které by překvapily a přišly mi docela realistické a tak je člověk oceňoval. Ale to je zajímavé. On si vzal jméno František z Assisi. To byl revolucionář, ten byl na pokraji toho, byl vyloučen jako heretik, jako Petr Valdés. To bylo opravdu něco, co ohrožovalo církev, František Assisi. Takže mně připadalo, že když on si dal to jméno, tak musel některé vyděsit. Protože kdyby to vzal doslova, chudá církev a podobně, no tak to by znamenalo opravdu revoluci. Ale ono vlastně to, co přišlo, byla taková soft fart František, takový light František, něco takového vlastně bylo to spíš symbolické, že jo? To, že některé věci ukázal, dal najevo, že on prostě už nechce spolehat na tu pompu toho papežství, ale jinak si myslím, že to bylo strana mírného pokroku mezi zákona. Jo? Že to vlastně zůstalo, že to vlastně žádná velká revoluce nebyla a takže dneska se zase mohou rozhodovat, jestli budou trochu víc tradice a trochu víc moderny. A vlastně mi to připadá, že to je spíš věc té církve, ale že se velkým proudem myšlenkovým, duchovním opravdu nestanou v našem prostředí.
0: Řekněte
1: mi... Vemte si Česko. Máte pocit, že v Česku máte dneska osobnosti spojené s církví, které skutečně zásadně promlouvají do toho veřejného života? Já se obávám, že to moc není.
0: Tak Duka.
1: Ano, ale nemyslím si, že to je určující, že to jsou osobnosti, na jejich slova se čeká a ani to... Myslím, papež František byl zajímavý tím, že člověk byl docela zvědavý, co řekne, jo? Že on opravdu nebyl, že to nebylo formální, že to bylo zajímavé. My jsme uvěřili, že to říká on a vlastně se vyplatilo ho sledovat. To byl docela významná věc. Ale vlastně už to nebylo, že by byl skutečně politický agent, že by byl činitelem té politiky. Byl součástí veřejné debaty docela slyšitelným hlasem, ale vlastně ten svět se rozhoduje o něm jinde.
0: Řekněte mi, jako politik, praktik a bývalý ministr zahraničí, je důležité, kdo zastupuje naši zem na pohřbu papeže?
1: No,
0: nebo je to formalita, která o ničem nevypovídá?
1: Já jsem tam byl, že byl jsem na pohřbu papeže Jana Pavla II. A vlastně si dneska nemyslím, že to je nějaká určující zásadní věc. Je to skutečně formalita podle toho, kdo tam jede, tak podle toho máte místo na těch židlích, jak se sedí, ale máte možnost se tam potkat s lidmi, což je vždycky zajímavé. Na těchto akcích potkáte tam řadu, takže je to vlastně i diplomaticky, je to hodně zajímavý, můžete to využít. Ale nemyslím si, tam nějakou možnost vystoupení projevu nějak nemáte. Kromě těch schůzek, které si tam naplánujete. A to, že je zajímavé poznat to prostředí, já jsem tam tehdy poznal několik kardinálů, tehdy zajímavých, kteří taky kandidovali, protože tam byl tehdy ještě kardinál Špidlík, který mám dojem, že ani už tehdy nemohl díky věku hlasovat, ale vlastně bylo zajímavé se s tím seznámit. To jo, ale nemyslím si, že by to mělo primární politický význam.
0: Já si teď neumím dopočítat, z jakého titulu vy jste byl na pohřbu Jana Pavla
1: II. Asi tedy jako předseda poslanecké sněmovny, mám dojem.
0: Z vás, jak to probíhá, když někam přijede z celého světa ve vší úctě takových předsedů poslaneckých sněmoven stovky a předsedů vlád a prezidentů? Je to, jste tam najednou jako řadový turista, a nebo je to s nějakým servisem?
1: No, je to, tam nepotřebujete žádný servis, přespíte v hotelu. Já jsem tam byl s Václavem Klausem tehdy, takže byl asi tehdy prezident, předpokládám. My jsme tehdy dramatičtější než pohřeb byla cesta na ten pohřeb, protože jak tehdy říkal kardinál Otčenášek, který byl s námi v letadle, málem jsme u té brány svatého Petra předstihli papeže a byli tam dřív než on, protože to letadlo, ten náš Challenger tehdy měl velký problém, praskly mu dvě skla a bylo to vlastně docela dramatické, museli jsme nouzově přistát v Innsbrucku, takže já mám spojenou, pohřeb papeže mám spojený s úplně jinou událostí, která byla opravdu hodně dramatická. Možná největší drama, které jsem v letadle zažil, a zřejmě i Václav Klaus, takže s tím mezi přistáním a museli jsme čekat na jiné letadlo. Takže to byla, ale jinak ta samotná akce byla taková běžná diplomatická akce, na které pro mě bylo nejzajímavější to, že jsem tam setkal s některými partnery, politiky a podobně.
0: Ale já se ptám naivně na to, jestli se tam k vám chovají, tak jako tady, když jede předseda poslanecké sněmovny, tak jede auto, ochranka.
1: Aha, a o vás je stará ambasáda, velvyslanectví, a ti vás tam dovezou, vy nepotřebujete žádný zvláštní servis a pak vám dají místo, které jsem tam měl někde v první řadě.
0: Co je potom?
1: Potom se tam už podle mě toho moc nekonalo. Teď se po mně chtěte nějaké vzpomínky, které už se mi nevybavují, ale mám...
0: Jestli potom nějaké setkání třeba.
1: Ano, ale to bylo...

0: neformální. My jsme se tam potom setkali s některými lidmi z Česka, kteří tam fungovali, pracovali, ale nebylo tam nic oficiálního. Pro takové množství hostů nemůžete asi těžko udělat, nějaký banket tam pořádat nebudou. Takže je to vlastně docela symbolické všechno spíš. To není moc pracovní, to není tak, že by tam probíhala intenzivně jednání. Tam se vlastně nic neřeší, tam se nám nemá k ničemu dojít. Vlastně je to věc kulturní a symbolická. Zřejmě tam přijede Donald Trump teďka a zřejmě tam přijede jako mírotvorce, mám dojem. Takže vlastně samozřejmě, to je to, co se teďka rýsuje jako pravděpodobně. Podobné.
1: No tak jdeme k tomu,
0: můžeme.
1: Protože papež František v jisté chvíli vytvářel, nechci říct dojem, to by bylo zlé, ale určitě se několikrát vyjadřoval směrem k válce na Ukrajině a právě do role toho mírotvorce se stavěl. Tak řekněte, byl hybatelem v této věci, nebo to bylo zase symbolické?
0: Nebyl hybatelem, bohužel to pořád platí to, co jsem řekl. To papežství má obrovskou historii a je to fenomén, že, na který v Evropě cítíme, že to mělo obrovskou roli, to se hrálo. Je to pro pochopení Evropy a jejího vývoje. Ještě jednu věc vám řeknu. Když si vezmete ty koncil, jako byl koncil kostnický, tridentský a podobně, tak si představte, že to je předobraz dnešní Evropské unie, Evropské komise, Evropské rady. Jako ono vlastně dokonce i ten, to, co se protokolárně vytvářelo v průběhu historie a co vytvořilo se do té podoby těch evropských institucí, to má vlastně své kořeny v těch koncilech. Tam se tehdy, že na koních sjížděli králové a panovníci a vedl to papež tehdy a dneska to má ten popiv, že bokem zůstali ti prezidenti, ti představitelé těch států a pořád vlastně je to zajímavé je, že pořád to není stát, není to instituce úplně s jasnou demokratickou legitimitou, jako byly ty sněmy středověké, taky poměrně volné, taky ty koncily vlastně tam se scházely, nezhodli se tam, bylo to velmi volné. A tohle je vlastně tradice Evropy, takže to papežství těmi svými koncily stojí na začátku toho, co máme dneska jako Evropskou unii. A dokonce pochopit některé protokolární věci, které dneska takto pochopíte s tou, díky té tradici, když se jí věnujete. Takže to má smysl se zabývat papežstvím, ale už je pryč to, že to byl politický hybatel.
1: No a dá se tedy říct, že pro uklidnění války na Ukrajině neudělal nic?
0: Ne, to si nemyslím. Podívejte se, to veřejné mínění a to, co se odehrává v tom prostoru těch debat a názorů, tak to je taky něco, to je ta soft power, která má také svou váhu určitě. Nevím přesně jakou, ale má, to o tom není pochyb. A to, že jeho hlas je slyšet, že se citoval, že se mluvil, že prostě se, že vlastně člověk ho mohl se k němu přidat nebo podobně, to byla velká věc. A to, jako to, že, víte se, moje přesvědčení vždycky bylo, že hlavním úkolem politiky mezinárodní je zabránit válce. To je smysl ve škole mezinárodní politiky. Vy musíte zabránit válce, protože ty války dokonce i v evropských dějinách dokonce měly pak miliony mrtvých, což bylo strašné, v tom se nedalo žít. A proto vznikl, že Westfálský mír a Westfálský kongres a proto byla Vídeňský kongres a všechny tyhle sešly. To vlastně byla politika, která měla zabránit těm strašným ztrátám, zničení milionů životů. To je smysl politiky.
1: Počkejte, a když říkáte toto, tak takové ty slavné Minské dohody byly co?
0: To byl pokus. Já to, tak jak si to pamatuju, tak to byla snaha zabránit tomu zabíjení. Tam totiž začal strašně stoupat počet mrtvých, že jo? Ty boje strašně eskalovaly. Takže to první, co jsme tehdy cítili, když jsme seděli, bylo zastavit to. My prostě nemůžeme připouštět, aby se tady takto pobíjeli na hranicích Evropy, vlastně, aby se takto pobíjeli jde. Takže to já si dobře pamatuju, že tehdy jsme cítili, že role náš politiku je zabránit tomu vraždění. To je strašné, to devastuje všechno. Životy to rozmetává, to ničí život spole a ohrožuje to vlastně všechny kolem.
1: Souhlas, ale ty Minské dohody, řekněte, tak zafungovaly nebo nezafungovaly? Jak vidíme?
0: No ne, to byl ten klasický diplomatický nástroj, že vytvoříte nějaký mechanismus, nějaký, že vytvoříte pokus, to byl pokus vytvořit nějakou linii bez bojů, že klasickým způsobem, že to se vždycky vytváří tak, že máte nějakou linii bez zbraní, takže tam máte většinou to bývá 2 kilometry na jednu na druhou stranu, pak se musí odsunout děla třeba 30 kilometrů vojáci v kasárnách, takže podle tohoto mustru se vytvářela jakási dohoda, která by zabránila tomu, aby se ty vojska byla v dotyku, aby se střelilo, aby se obnovilo to zabíjení.
1: Vy jste řekl, že Donald Trump dorazí jako mírotvůrce, jak by to mohlo vypadat? On pravděpodobně na pohřeb papeže dorazí, znamená to, že vedle toho ještě můžou být nějaká jednání, anebo ten samotný akt, že tam bude a že něco pronese, může mít vliv na ukončení války třeba?
0: No, oproti tomu papeži ten Trump je skutečně hybatelem, že jo? A on je vlastně dokonce v této chvíli jediným, který je schopen zřejmě ten pohyb a to, co se tam děje, tu válku dovést k nějakému příměří nebo k nějakému klidu zbraní. Nikoho jiného vlastně teď nevidím. A po té role se nevzdává, jenom myslím si, že nejvýznamnější zpráva teď je, že sdělil, že se v druhé polovině května sejde s Putinem. Tím dává najevo, že od toho neodchází. To znamená, i když se projevily určitá tenze mezi názorem Zelenského Ukrajinců, tak je vidět, že ono to neodchází, tak jak dal najevo a vyhrožoval, že jestli teda budou všichni se bránit, takže taky může do toho praštit a nechat nás v tom. Tak rozhodně teď je to tak a myslím si, že se nevzdává toho, že to dokáže dotáhnout do konce. Takže v tom smyslu, že si může si dovolit vystupovat zvlášť, protože je to po hře papeže, který v tomhle vlastně mu byl blízko. A také říkal, že to musí, že musíme jednat. Vlastně neustále na to naléhal, aby se jednalo a aby to zabíjení skončilo. Takže vlastně v tom on je mu blízko a může říci, že tam přijde jako někdo na tomhle pracuje. Nejintenzivněji ze všech a z největší šanci to někam dotáhnout.
1: Hned se vrátím k té Ukrajině, ale nedá mi to, napadá mě ještě jedna věc. Domníváte se, že na pohřbu papeže bude někdo zastupovat Ruskou federaci?
0: Nevím, jestli tam někdo bude, to se mě ptáte na něco, co nedokáže
1: odhadnout. Je možné, že tam přiletí Putin?
0: Moc to nepokládám za pravděpodobné. Je pravda, že Putin se vyjádřil velmi s uznáním a s respektem k papeži. Myslím si, že víte, my jsme v době, kdy nevíme, co se stane. Vemte, stejně se tak můžeme bavit, kdo přijede na oslavu 80. výročí u konce války. A to může být taky ještě zajímavé, kdo se tam objeví. Takže to se těžko odhaduje, ty rozhodnutí, oni dneska všechna mají určitý politický smysl, ta gesta mají, že jo, obsah určitý a ten dotyčný se může rozhodnout, že ho udělá z nějakého důvodu. A Putin se vlastně také dneska staví do role toho, kdo jako kdyby souhlasil s tím, že je připraven tu válku ukončit. Včera jsem četl ve Financial Times, že na první straně obrovský titulek, Putin nabízí příměří, takže to, vím, že ty zprávy rychle zanikají a přicházejí další, ale včera to byla hlavní zpráva dne. Takže on také, jako kdyby se staví do role někoho, kdo má zájem to dovést do konce a je vidět, že s tím Trumpem určitou dohodu podle mě mají.
1: Jak hodnotíte, pane Zaorálku, kroky české diplomacie aktuální, českého ministerstva obrany a vůbec směrem k Ukrajině. Někteří občané si myslí, že jsme v tomto, zrovna teď to použít to přirovnání, ale papežtější než papež. Domníváte se, že to, co poskytuje Česká republika Ukrajině, a teď nemyslím vlastně starání se o ty lidi, kteří přiběhnou sem, takzvaně před válkou, ale myslím tu pomoc, výzbroj, myslím tu munici a tak. Není to přestřelené celé?
0: Já si myslím, naprosto je pro mě s tou historií, kterou má Česká republika a Československo, tak já chápu jako naprosto logickou věc, že my se musíme snažit Ukrajině pomoci. Na druhé straně ta představa, že ta pomoc spočívá jenom v tom, že posíláte zbraně a peníze, mi připadá jemně řečeno velice zjednodušená. Když někde posíláte zbraně, tak už máte odpovědnost za to, co se s nimi děje a jestli to celé vede k nějakému konci. To znamená, omezit si tu svou roli jenom na to, že zháním munici a posílám zbraně, to je podle mě rezignace na to, co je zahraniční politika. Protože já jsem tady dneska řekl, že smyslem zahraniční politiky je zastavit válku, zabránit válce. Ve chvíli, kdy už k té válce dojde, tak vlastně zahraniční ta politika prohrává. To vlastně selhala. To už je selhání. My jsme nesplnili to, co jsme jako politici měli. My jsme měli za úkol zabránit tomu, aby se lidé zabíjeli. Tohle je způsob vyřizování konfliktu, který je nesmírně nebezpečný, který může eskalovat a nevíme, koho zítra zachvátí. Takže ten úkol zastavit válku, to je to, co jsem vlastně rozuměl papeži, když říkal, tohle musím skončit. To jsou tisíce mrtvých. Teď to opakuje Trump, říká 5 000 mrtvých týdně, nebo kolik teďka řekl. To přece musíme zastavit. To není hloupost. V tom jsou opravdu obsazené obrovská, nejen to ničí ty životy, ale jsou v tom strašná rizika pro všechny kolem a nevíme, kam to může, takže ten úkol máme jako politici. No, takže vlastně vy jste se ptal na co? Vy jste se ptal na to, jestli, co dělá česká politika. Já mám dojem, že česká politika, kdyby tenhle rozměr si vůbec neuvědomuje. Ona vlastně nechápe, že nevystačíme jenom se zbraněmi. Jako, on to napsal Jürgen Habermas na začátku, strašně za to se psuli. On říkal, ale my máme odpovědnost v té chvíli, naše odpovědnost nesmírně roste, když tam pošleme zbraně a my musíme vidět, k čemu jsou používány, jakým způsobem a jestli to vede k nějakému konci, nebo to bude nekonečné zabíjení, bez konce.
1: Když už se, pane Zaorálku, válčí, jak jste říkal, je to selhání té diplomacie, je ještě v tuto chvíli čas na vyjednávání, je tam vůbec prostor, protože já mám pocit, že se nevyjednává.
0: Já si myslím ale, že se především vůbec neuvažuje, že to, co chybí české politice a evropské politice, je naprosto představivost. Podívejte, já vám řeknu tak, abych vám řekl něco konkrétního. Celé to pojetí té války bylo vadné. Principiálně vadné. Nejenom to, že se rezignovalo na to, že je možné ji nějakým diplomatickým způsobem zastavit, podobně jako bylo u těch minských dohod, které se dneska proklínají, ale vlastně dneska, jak chcete jinak postupovat, než udělat linii příměří a snažit se oddělit ty dvě strany. Místo toho se promeškalo, protože se zvolil zjednoduše řečeno ten anglosaský scénář, teda britský a americký, který byl, my toho využijeme k tomu, že ty Rusy srazíme na kolena, porazíme je a mám pocit, a to je, který ve mně stále roste, že ten cíl byl, až budou Rusové poraženi, až se tam Putin zhroutí a rozpadne, pak podáme Rusku ruku, protože nám se to strašně hodí. Rusko jako zásadní strategický partner v současném světě. A ta strategie se ku podivu nemění ani dnes s Trumpem, to je zajímavé. Akorát, že Trump řekl, celá ta strategie selhala, ona vlastně nefunguje. To znamená, pokračovat v ní, to budeme 3 roky se tam bude bojovat, Ukrajina bude zničená skoro do posledního Ukrajince a nebude nic lépe. Akorát ten, ta strategie byla zvolena vadně. Já si dovolím tvrdit, že v tomhle má Trump v podstatě pravdu. Jako tady se to prostě odhadlo špatně. Představa, že Rusko srazíme na kolena, byla prostě naivní, jak se ukazuje nyní. A teď, co čelíme, je neochota to uznat. Neochota uznat, že jsme se vydali špatně. Děsíme se toho, že Trump strhl tu šachovnici. Jenomže v tom já vidím, nejsem obdivovatel Trumpa, ale v tom já vidím ta snaha změnit tu situaci a najít z ní cestu. To si myslím je snaha vrátit politiku do něčeho, co se omezovalo jenom na ty zbraně, což je podle mě bezútěšné a skoro beznadějné.
1: Existuje v České republice aktuálně někdo, kdo by mohl, zase se vracím k tomu vyjednávání, kdo by mohl mluvit s Ukrajinou nějak vážně, ale třeba i s Ruskem?
0: To je právě to, že mně připadá, že u nás to, co si myslím je zlé, je ta úplná rezignace na to bavit se s lidmi lidsky, normálně lidsky. Neříkat jim to, co mi předepisují úřady, nebo že mi to úředníci napsali, oficiální stanoviska, slyšíme nic než oficiální stanoviska. Já jsem byl včera v několika obcích, mluvil jsem s lidmi, a když jsem jim říkal, jako oni mi říkali, jak je rozlobila ta vláda, říkám, proč? No, protože je arrogantní, protože s náma nemluví jako s lidmi, protože nám neříká, opravdu nám neříká, jak věci jsou. Tohle je zajímavé, jo? Že vlastně jako mně připadá, že oni ztratili lidskost. Jako, když jsem se bavil s ukrajinskými ministry, třeba ono tam byly asi 3-4 v době, kdy se tam se vyměnili, stejně nebo s gruzínskými, tak jsem jim říkal na rovinu, jak to je. Ukrajinskému ministrovi jsem řekl, tak dneska, jak jsi tam byl na té radě, tak se všichni dívali na hodinky, kdy to skončí. Jako byl jsi tam jako obtížný hmyz, už to měli všichni plné zuby. Nemáme vám co nabídnout. V podstatě je to taková hra, která se tu hraje. Nikdy nedostanete to, co si slibujete, protože to je prakticky nemožné. Myslíte si, že jsem tam měl? Ne, tam jsem měl přátele. My jsme si telefonovali. Ukrajinský ministr zahraničí, když vyjednával na normandském formátu, tak mi zvedl telefon i během toho jednání a říkal mi, co se tam děje. Říkal mi, mě tady zabijou, jako se tady s tebou bavím. Čo? Takže jako já jsem s ním měl výborné vztahy. Ale protože jsem se s nima bavil na rovinu, protože jsem jim říkal pravdu, nelhal jsem jich. Prostě normálně lidské vztahy s lidma, kterým jsem nevymýšlel si. A mně to připadá, že my hrajeme komedii podle not, které nám někdo strčil.
1: A mělo by se jednat i z Ruska?
0: Já si myslím, že ta tragédie toho je, že já jsem vlastně byl u toho, když po krymské válce jsme se rozhodli, že přestaneme jednat s Ruskem. Já jsem do té doby vlastně nějakým způsobem komunikoval s Lavrovem a dalšími, protože my jsme měli v programu vlády, že chceme zlepšit vztahy s Ruskem. To bylo něco, co jsme pokladali za zásadní pro Evropu. A měl jsem na tom zhodu celou řadu evropských politiků. Tím Krymem samozřejmě se to všechno zkomplikovalo. Já jsem se potom s Lavrovem potkal v Paříži na nějaké konferenci, říkal jsem mu, všechno jste to vyhodili do vzduchu. My jsme chtěli úplně jinak. On říká, co jsme vyhodili, co se to klidně můžete, jak můžeme, jsem říkal, jako to prostě nejde. Takže jsme se, už nebyla jedna, jsme se hádali jenom. Protože jsem říkal, a ptal jsem se, jak, proč jste to udělali a podobně. To je jiné, já se k tomu nechci, jenom chci říkat, že vlastně člověk se snažil. Když jste diplomaci, tam máte povinnost se bavit. No když se s nikým nebavíte, no tak tam nemusíte být. Česká zahraniční politika se dostala do situace, že už se nebaví skoro s nikým. My se nebavíme ze Slováky, nebavíme se s Maďary, my se nebavíme s Číňany, my vlastně se izolujeme od každého a myslíme si, že tahle pozice, nemluvím s nikým, je nějak významná nebo silná. Ne, to je v podstatě úplná rezignace na zahraniční politiku. Zahraniční politika tady není proto, abychom jednali s přáteli. Zahraniční politika, tam jste především proto, abyste se bavil s těmi, kteří jsou nevypočitatelní, u kterých nevíte, co čekat. Tam dokonce se bavíte někdy i s těmi, se kterými byste se normálně ani nechtěl bavit. To je vaše práce. A jestliže na to rezignujeme, jestliže prostě zaujmeme takovou tu moralistní pozici, že tihle se nám nejsou dost dobří, tihle nemají ten stejný pohled na svět jako my, no tak to je úplně likvidace diplomacie, likvidace zahraniční politiky.
1: Jsme na konci, pane Zaorálku, já mám ještě spoustu dotazů, takže tímto vás pozvu, kdybyste měl čas někdy na živý stream, kde jsou i dotazy diváků a posluchačů, protože těch otázek ještě spousta. Pro dnešek vám děkuji.
0: Tak příště.
1: Doufám, děkuji, že se uvidíme brzo a bylo by hezké, kdybychom ten stream zvládli třeba někdy okolo výročí konce války.
0: Můžeme to zkusit.
1: Těším se, děkuji, na to a díky za to, že jste přišel.
0: Děkuji za pozvání.
1: Naším hostem byl Lubomír Zaorálek.

0: Rádio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury. Nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací. Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte naspořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz.
1: Markéto, musím se přiznat, já si začínám připadat jako šéf poslanců ODS Marek Benda.
2: A co pak se vám přihodilo?
1: Marek Benda v souvislosti s bitcoinovou kauzou prohlásil, že je starý muž a ničemu nerozumí. Já jsem to ocenil, tak jsem si naše země v dobrých rukách, je to pod kontrolou, ale já si připadám, no ne snad jako starý muž, ale ničemu nerozumím už, protože jak se blížíme k volbám, tak najednou se stalo to, že kdo chce snižovat daně, tak je v podstatě dezolát. Za chvíli se dozvíme, že napomáhá Putinovi, protože tady se úplně převrátilo všechno myšlení i to, jak je to prezentovaný médií.
0: Celý rozhovor sledujte na XTV. Bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz. Posloucháte Radio Xaver.

0: Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz.
1: Podtrženo, sečteno a dnes pan Roman Šmucler. Dobrý den.
2: Krásný den vám a hlavně divákům, že jste si udělali na nás čas.
1: Pane docente, jaké máte léto?
2: Všichni si zasloužím, nemám rád, když Češi fňukají. Pracuju a nefňukám. A hlavně moje léto, já to mám jako v obráceně Češi, to nechci říkat jako nějakou píchou nebo něco, ale já, teď jsme zjišťovali, kdybych sem za sebou někdy přijít a zjistil jsem, že tak nejdřív na Mikuláše, protože jsem vlastně každý týden v cizině. A teď já přebírám nějak jako příští rok, bude v Praze kongres stomatologický, já se musím starat o celou země kouli stomatologii, takže vlastně furt byl v letadle. Takže můj pracovní týden je, že jsem v letadle. A teď byly ty krásné prázdniny, kdy jsem nikam neletěl. Moje jakoby volno a dovolená byla v českých Luzích a Hájích. To znamená, byl jsem tady. Ta země je krásná, takže já strašně miluji tuto zemi, dělám pro ní, co můžu, že kritizuju stát, hele, stát je SROčko. To je trošku jako jiný příběh. Ale jako ta země je nádherná, tak jsem si ji užil a teď bohužel už se musím každý den do letadla, každý týden do letadla.
1: Vy se ani trošku nebojíte v letadle?
2: Někdy i jo, zažil jsem tam jako hrozný věci, zažil jsem dvakrát, že už nám jako řekli, že spadneme, že jako řekli, aby jsme si jako nedělali legraci, že tady chce, máme čas na veselý historky, jak nejstrašnější historka byla, jedno jsem letěl z Bostonu do Londýna a nějak asi hodinu a půl něco třískali do toho letadla, to mě bylo i divný, do těch motorů, tak se mi to zdalo docela jako hrubá práce, pak řekli, že můžeme nastoupit, tak jsme jako letěli, za chvilku ty letušky začaly plašit a říkali, že takový jeden motor odešel, že se nemůže letět přes Atlantik s jedním motorem a že jeden motor je docela jako v pohodě, ale že pro jistotu poletíme zpátky. No a za chviličku jako ty letušky, které to má jako uklidňovat, tak byly v úplném jako hysťáku. A začali tam křičet, že jako, ať tě fakt jako posloucháme, že i ten druhý motor jako vypadává a letěli jsme hrozně nízko, že jako, aby to letadlo mohlo jako přistát na plochu, kdyby jako, aby jako se neřítilo z nějaký velký výšky a takové věci. A fakt jako docela dlouho jsme byli tam v těch místech, kde ten Titanic se potápěl a takové ty věci. Takže to byl docela dlouhý návrat zpátky. Ale co bylo dobrý z toho letu, je, že já jsem potřeboval zpátky do Prahy asi za nějakých pár hodin jako nám nabídli další let. A to nás v tom letadle bylo fakt asi do pouzírovaného Mariáše. Všichni ostatní jako byli jako u psychiatra a museli dávat se dohromady a všechno. A já jsem prostě musel do Prahy a nebylo to jako nebyl dobrý pocit. Jo? Jedno jsem zažil hrozný turbulence, že byla válka v Iráku nad Irákem, taky nebylo úplně dobrý, ale taky s čím kdo zachází, tím taky schází a to je u mě letadlo.
1: Dobře, tak pojďme na to. Představte si, Rakušan tvrdí, že odmítá plošné šmírování lidí. Za zavřenými dveřmi mluvil jinak, oponuje pro fant.
2: Já jsem to sledoval, tu kauzu nějak do detailu, už to samozřejmě teď se to jako vyrojilo, ale známe to dlouho, jak to je. Je to klasický případ, kdy ta naše reprezentace zase zaspala, čili když jezdím jako do Bruselu, tak velmi často v tom jako potkám, vždycky říkám, co tam jdeš řešit, já tam jdu řešit zuby, ty tam jdeš řešit tohle. A co tam budete řešit, jak budete bojovat o tu Českou republiku? No, my máme nařízeno být ticha, že to je jako domluvený, tak já tam budu jako sedět těch x hodin a něco a takový. A tohle to je, myslím, taková klasika, kdy ta Evropská unie, my říkáme ta Evropská unie. A musíme říct, že my jsme ta Evropská unie. Čili jestli to projde, tak ty šmíráci jsme my, jako já, vy, jako většinově ta demokracie. Ne, že to my třeba chceme, jo? A není ta Evropská unie a my. To znamená, buď se ní musíme jako podílet, ty lidi, když tam letějí, tak musí říkat, tohle fakt je jako hustý a měli to dávno už odstřelit. A nebo musíme z té Evropské unie vystoupit. Ale tohle to tam jako někdo řekl. A to mohl být, já ani nevím, kdo to byl, jako kdo byl na tom začátku, to kolikrát může být úplný blázen, tam jsou jako neuvěřitelný návrhy v Evropské unii, a protože je to úřad, tak tam je schopný někdo přijít s návrhem, každý Čech je povinný do 10. patra skočit z okna. Jo? A ty úředníci, jak jsou úředníci, řeknou, výborně, to je návrh, tak se to dá, a samozřejmě by takový návrh neprošel. Ale když už je to jako menší krevina, tak často jako projde. A strašně je důležitý, aby někdo, my tam třeba jako stomatologové, a já tam mám člověka, který jako vzdal vrtání, a je tam prostě 365 dní v roce, jsou tam dokonce dva, a jsou na každý akci a čtou každou jednu blbost, co ta EU vydá, i třeba volbu velryb. Protože to nás zase může nějak sestřelit jako zubaře, my nevíme jak, ale může se něco přihodit. Čili musíte se tomu jako hrozně věnovat. A já myslím, že tomu se nikdo nevěnoval, to znamená, Já si nemyslím, že ty Češi by nějak hrozně chtěli šmírovat, ale někdo je zase opil rohlíkem, že jim říkal, jak ještě spousta z nich neumí jazyky z těch politiků, který říkal, hele, to je záchrana dětí, jako dětská pornografie, to je fakt hrozná věc a my s tím něco jako uděláme a my řekli, ježiš, to je super a tak dále. A už jim vůbec nedošly ty konsekvence, že jakmile někdo rozlomí ty kódy, tak to bude cokoliv. Samozřejmě to povede k tomu, že já nevím, no, já jsem nikdy nedělal to, co dělají politici, jsem znal nějaký politiky, jak říkali, pojď si se mnou volat kodovaným telefonem nebo přes nějaký kodovaný věci. Já to nikdy neměl, no a tak možná to budeme se dělat, že když si budete, já nevím, pošle vám někdo z rodiny fotky dítěte, no tak už já myslím, že rovnou půjdete na policajty, ne? Protože někdo řekne, tady vám paní Nováková, pane Šmucler, poslala fotky dítěte. Já řeknu, no to je synovec druhý ruky. Můžete to dokázat, já to dokážu, bude to dobrý. Jo, ale ta AI jako nepozná, když mě pošlou dvouletý dítě, jak běhá v nějakých plenkách nebo tak, tak ona nepochopí, že ta paní, která se na to by nejinak jmenuje. Jo. Takže z toho bude strašně nepříjemností už to jako ta pornografie. No a samozřejmě to někdo rozlomí a různě to použije. Čili jako bej to jako nesmí, je to samozřejmě hrozná věc. A ty, co jsou ty zlí, co chceme jako chytat, no tak si zařídějí jako aplikace jiných zemí, čili já jako lítám po celý zeměkouli, takže když letím do Číny, kde mám strašný problémy s vízem a se vším, i když tam jedu jako se setkat s jejich nejvyššími představiteli, protože prostě Česká republika jim furt hrozí, tak oni nás aspoň trošku za to zase jako potrápějí, tak si musím zařídit všechny jejich aplikace, do kterých oni jako vidějí a naše aplikace nefungují. Takže já, když bych jako byl nějaký zvrhlík, tak prostě budu komunikovat přes nějaký čínský aplikace, určitě se nějak najde způsob, aby ta Evropa se tam nedostala, hotovo, ale chceme to.
1: Jasně. Jdeme dál. Nepřiznaná koalice. Dva krajské soudy zamítly návrh na zrušení kandidátky SPD. To je předvolební boj, panečku.
2: Ten kolorit já jako neřešil. Mě na tom zajímá jedna věc, kterou jako český systém ještě nepoznal a která se k nám asi dostane. Že? My kdybychom ty minulý volby rozhodlo to, že strašně moc hlasů těsně propadlo. To už se asi nestane.
1: Ano.
2: Kdyby se byli bývali asi motoristi domluvili s druhou stranou, se Šlachtou, tak by asi skoro nepropadly žádný hlasy. Jo? Takže je vidět, že se tam dostane neuvěřitelně široký politický spektrum. Ale já zase vůbec nevím, co to bude znamenat. Já mám třeba kamarády, který zvažují volit SPD, protože milují paní Šichtařovou. Já říkají, to je pravicový člověk, to je ekonom, to je chytrá ženská, ta patří do parlamentu.
1: To slyším často.
2: Jo, a já jim zase třeba říkám, ty, já se s některýma bavím jako třeba o zdravotnictví. To ta debata třeba na OVKSČ byla lepší. oni jsou jako hodně vlevo od komunistů, některý jejich lidi. Jo? Oni to nemyslejí zle, oni o tom systému nic nevědí, ani nemyslím, že mají nějakou ideologii. Jo? Ale prostě třeba říkají, já chodím za těma voličema a ty voliči říkají, že mají zubní implantáty zdarma. Já říkám, to je úplně bezvadný nápad, tak to je nějakých třeba 1000 miliard. A oni, aha. čili já nevím, jak to dopadne, jestli vlastně ta paní Šichtařová, jestli to bude nějaký klub, jestli tam travno dostane.
1: Jestli.
2: A pan Okamura vždycky před každým hlasováním řekne, jak to bude. A ono to tak bude. A nebo jestli vlastně budeme mít tolik politických stran, co jsme nikdy ani netušili. To znamená, už teď mi přijde, že je tam těch stran jako hrozně moc. Mně se samozřejmě líbí americký systém, kde jsou v zásadě dvě, se ne úplně se shodnou, jsou to dva bloky, ale OK. My už těch stran tam budeme mít hrozně moc a koalice. A já teď nevím, jestli třeba paní Šichtařová nebude vlastně nějaká vlastní třeba politická strana vůči třeba těm jiným lidem. Protože když se s ní bavím o zdravotnictví, tak ona jako kapíruje jako třeba pojišťovenský systém a tak dále. A pak jsou v té SPD lidi, kteří to myslí docela dobře a docela na vysokých jako místech a ty jako říkají, všechno má být zdarma a nejlepší a jenom zavřeme pár zlodějů a peněz je strašně. A tak nevím, takže to bude hrozně zajímavý, jestli vůbec ten stát bude aspoň trošku jako nějaký akceschopný, protože já si jako myslím, že to jako bude strašně moc strán a znám třeba i lidi, co pomáhají v SPD se s jinýma kandidátama, to už nechci říkat, aby neměli průšvih. A ty říkají, jako my v první vteřině jako odejdeme z té SPD. Jo? Takže my to bereme, i pan Okamura je s tím smířený, jakože to je takový blok. A pak samozřejmě se budeme se spolu všichni bavit, ale nebudeme jako v takovém tom klubu, jak to znáte, že se hlasuje jedním mužem. Tak jsem zvědavý. To bude na tom jako zajímavý. Jinak tyhle ty, jestli to soudy zamítnou, nezamítnou, to je taková prostě pěna nos. Na to má pan Okamura dobře právnicky zmáknutý. To asi my nevyřešíme.
1: První zprávy CZ. Americký ministr financí je proti konfiskaci ruského majetku. Zatím je tady napsáno.
2: On je pořád proti němu. On je to jeden z nejchytřejších lidí světa. Já vím, že nezajímá Čechy, takže furt jako někdo píše, že hloupá americká ekonomika, hlupáci kolem Trumpa. A tohle je jako strašně chytrý člověk. Tady to má opravdu jako hrozně vymyšlený, to je jako na dlouhý povídání. A on pravidelně mluví, takže já ho pravidelně nějaký poslouchám. A jenom Čechy nezajímá, co říká Amerika, protože to je nedůležitá země, ještě mluví divným jazykem. Ale jako tenhle člověk to říká naprosto konstantně, tohle není jejich válka. Jo? Takže za prvý, jako Amerika nepůjde do sebezničení kvůli sporu o to, jestli Kramatorsk, ten spor je v zásadě o tom, jestli lidi v Kramatorsku, který jsou většinově Rusové a ve Slaviansku, to jsou jako hraniční oblasti, na východ od toho, kde ta válka je teď, tak tam jsou to víc Rusové. A jestli tyhle ty Rusové budou mít ukrajinský nebo ruský pas. Má to spoustu konsekvencí, ale Američani vědí, že určitě se Putin nechystá zautočit a nezautočí na Slovensko. Čili všechny ty narrativy v České republice jsou nesmysl. A teď on prostě řeší, co bude dál, protože ty věci jsou složitý. A do čeho se mu vůbec nechce, je konfiskace ruského majetku. Protože samozřejmě Evropa, která je zadlužená až po uši, tak vidí 210 miliard, jsem si dneska našel ten majetek, jestli je to dobře, euro, jakože by to zalepilo, ale z hlediska Ukrajiny hele to zasyčí. Jo? Čili to tam zmizí jako nic, protože my jsme slíbili 100 miliard, jenomže koupíme zbraně od Američanů, že Američané říkají, když si chcete válčit, tak si válčete, ale budete nám platit ty peníze a ještě dáte nám nějaký fond rezervní 10 miliard, kdybychom do toho jako museli dát třeba letadla, že by lítali a tak. Takže ale Evropa to dělá na dluh, 210 miliard by se hodilo, ale když vidíme, že 100 miliard jsou americký zbraně, asi chceme taky, teď se budujou velký zbrojovky v Německu, nějaký asi německý zbraně, ne? A pak musí z něčeho pan Zelenský platit důchody. Čili 210 miliard zasyčí za rok a půl? Jo, dobře. Ale někdo řekne, dobře, je to rok a půl, jako toho. No ale pak si musíme říct, co bude dál. Čili Amerika není ve válce týhletý nějak zásadně, ale je v neviděný válce s Čínou. Takže když si řekneme, že tohle je řešení jako konfliktu, no tak by asi bylo možný pak, že třeba Čína zabaví Starbucky, že prostě zabaví tam kde jakou americkou firmu. Může se stát docela jako, že bude zvykem, že nějaký zemi, s kterou jsou problémy, já nechci jmenovat, abych nedělal konflikty, mají Američani problém, tak někdo přijde na bezvadný nápad, že zabaví, já nevím, Coca-Colu, dájí svýmu bratranci, protože a tak dále. A pak prostě jakákoliv obchodní jistota ve světě přestane existovat a řítíme se prostě do pekel. A to oni prostě jako nechtějí připustit. A kdo je největší investor na světě a kdo má nejvíc toho majetku zahraničí? No Spojený státy. Že? Čili Spojený státy a Čína nechtějí připustit, že prostě se začne krást. A ono to kradení vypadá hrozně dobře. Najdete dobrý důvody. Když si vezmu, jako když si to Češi úplně zvorali, ten rok se jmenuje 1945, to byl definitivní konec, tak vlastně udělali několik rozhodnutí, které i třeba komunistům vyhráli volby a řekli, teď zbohatneme. Že? Takže nevrátili se ty Židi z koncentračních táborů, státní majetek, super. 3,5 milionu Němců pryč, náš majetek, super. Vrátil se Žid z koncentračního tábora, chudák. Co tvoje maminka na dotaz v roce 1929, když jsme se ptali, jakou řečí mluví maminka, co jste napsali? No, maminka mluvila německy, napsal jsem německy. To seš nácek. A Hitler přišel v roce 33, nic, běž těma Němcema do toho. Další majetek. A v roce, teď budeme brzo slavit, velký výročí, že my mluvíme v roku 48, ale my jsme přece ty bohatý a chytrý Čechy připravili majetek v 28. října 45. To bylo přece všechny podniky nad 500 lidí, plus, já nevím, ševci, protože kožedělný průmysl a takovýhle věci. Čili ten stát všechno všem sebral. A vypadalo to strašně dobře. Ty komunisti říkali, podívejte se, majetek Němců, Židů, bohatých Čechů, všechno je to naše teďka společný a jak se budeme mít dobře. Jo? A dobře se nemáme. Jo? V roce 89 jsme záviděli Němcům a Rakušanům, teď závidíme Polákům a blížíme se do situace, že budeme závidět Bulharům v řadě věcí. Čili ta cesta zabavit majetek, vyřešit si problém zabavení majetku, vede k dlouhodobým věcem, že prostě investoři a lidi nedávají peníze. Jo? Ten problém není v tom, jestli Rus nebo Číňan spravedlivý. Ten problém je, že lidi nedají peníze do zahraničního kapitálu. Čili nikdo nechtěl dát peníze dlouho do Československé republiky, když komunisti se chvilku snažili, protože věděl, že takhle někdo řekne, znárodňuje se. Jo, čili a na začátku jako s tou pornografií jsou to ty úžasné věci, pomůžeme Zelenskýmu. Ale co to může být časem jinýho, že jo? A teď já nevím, no tak máme zavolat, asi jsme mohli zavolat čínský věci, protože my jsme hodně na straně Tibetu, to nechci rozebírat, ale nepochybně Čína na ten Tibet zautočila, takže bychom asi mohli i třeba podobně dovodit, že dokud jako ten Tibet neuvolní, tak všechno, co je tu čínský, zabavíme, ne, a ty peníze pošlem Dalajlámovi, a kde to skončí? A je to jako hrozně podobný, takže oni ne, že by fandili Rusům, jak se tady říká, ale prostě chápou, že můžeme úplně rozbít nějaký princip mezinárodních investic, mezinárodního obchodu a vrátit se, teď řeknu s nadsázkou, do prvobytně pozvolné společnosti. No a tohle je chytrý člověk a bohužel většinou na těch náměstích křičejí lidi, kteří nejsou tak chytrý. No.
1: Pohotovosti ubude. Ministerstvo odmítlo jejich delší provoz i posílení personálu.
2: Tohle je strašně smutná věc, která ukazuje, proč je Česko v háji. Jo? Já jsem tohle strašně bojoval a jak jsem to jako ubojoval k nějaký hloupý remíze, tahle třeba kritika je o té hloupý remíze, ale musím malinko ze šířka, aby to lidi pochopili. Jo? Je pár zemí na světě, je vůbec pár zemí na světě, kde třeba se drží zubní pohotovost. To když řeknu třeba v Irsku, v Americe, nebo tak, že existuje zubní pohotovost, tak jim to musím jako hrozně vysvětlovat. Jo. Protože oni mají jako pohotovost zubního chirurga, když si někdo přerazí čelist, když se stane hroznej otok, něco takového. Ale že někdo jako přijde v sobotu večer, že jako nechodí k zubaři, teď ho začal bolet zub, nebo že prostě něco, tak v těch Spojených státech prostě řeknou, hele, přes ulici je lékárna, vem si silný lék a tak dále. Já to nechci řešit. Jo. A jsou prostě země, je to hezký, jako Německo, já už jsme byli kulturní součástí, když ty pohotovosti začaly, který se prostě usnesli, že to bude v těchto našich zemích tak, že bude hodně se platit stomatologie, to znamená pět zemí na světě, kde se obecně vůbec stomatologie platí strašně moc lidem a jedna z těch pěti zemí je Česká republika. Jo? Komu se to chce podívat na Slovensko, to bylo součást Československé, jak to tam je a může jít jinam. Jo? A kromě toho, že se lukrativně platí ta stomatologie, tak jsou teda ty pohotovosti. Aby to mohlo fungovat, tak už za císaře požehnaného posledního France Josefa a pak později to Rakousko domluvilo, že to bude třístranně jako subvencovaný. To znamená, doktoři v rámci nějakých svých etických věcí tam budou chodit, budou to mít povinný, ale tak nějak se čeká, že nemusí nikdo jim kroutit ruku, že to je součást jejich nějaký slušnosti. Pak je druhá věc, že to budou platit pojišťovny ty výkony nějak trošku líp. A pak je třetí věc, že nějaká místní vláda jako posoudí, jak moc je to potřeba. Protože jsou třeba kraje v Čechách, kde se to hrubě zneužívá, Plzeň, Ostrava, kde prostě lidi si zvykli, že nejjednodušší cesta ke stomatologovi je stoupnout si do fronty. A nemusím se někde objednávat, nikdo mi neříká, jestli si čistím zuby, nečistím, prostě mě ten zub vytrhnou a já stejně nic jiného nechci. A pak jsou a ty kraje, ať si to řeší. To znamená, jestli ten Moravskoslezský kraj řekne, to je super bezvadný, ale má to platit. Čili on se na tom podílí a to taky způsobí, že nechce nesmysly. Teď, co já jsem v té stomatologii formulujem ze široká, tak dalším peklem České republiky ve zdravotnictví je vznik krajů. Jo? To znamená, my jsme dřív měli ty okresy a ty okresy, tam se dělala nějaká paní 30 let a problémy s doktorama nebyly, protože ona věděla, že pan doktor Vorlíček pije nebo je hodně slušný člověk a řeší to. My teď máme, že vždycky někdo slibuje před královskýma volbama, že pohotovost budete typicky 7 dní v týdnu pořád, pak si tam sedne. Většinou je tam za trest, protože prakticky nemáme, že by řídil zdravotnictví někdo z oboru. Takže on jako pacient zjistí, že jsou nějaký zákony, které něco říkají, že to stojí miliardy a začne to škrtit. A díky tomu se dostáváme k rozumnému kompromisu. Že to dělají kraje, je bolestní, protože každý 4 roky prostě to školíme znova. Když byly minulé volby, tak si jeden kraj probojoval, že už ho to jako nebaví řešit. Zrovna je mi líto, že tam je teda doktor. A řekl, že je to prostě jako nebaví. My jim to v každém jako okrese řešíme. I když vůbec nemusíme jako komora, tak přemlouváme kolegy, dáváme jim seznam. A s výjimkou dvou kolegů v České republice, s kterými se ty kraje soudili, kteří řekli, že soudit nebudou, jak Jan Hus, kdyby je měli upálit. Tak ty lidi chodí do těch služeb a docela to jako fungovalo, ty kraje na to dávali peníze. Ale ten jeden kraj, kde zrovna teda je ten lékař, řekl, že si to mají dělat pojišťovně. A že nebude povinnost doktorů sloužit. Hele, to nejde řešit. Znáte, řeknete doktorům, že nemusí chodit. A když řeknete pojišťovnám, že to mají zařídit, který kolik mají do pojišťovny lékařů? Nula. Tak je konec. A jediný řešení, co můžou ty pojišťovny udělat, je zalít to prachama. Čili to, co se teďka jako děje, je, že ty pojišťovny, aby udržely provoz, který je teď, pro někoho, já bych řekl optimální,

0: pokoj, jste tady od toho, lejeme do vás miliardy, tak jim jako vyhověl. A teď jako vyhovuje tý VZP, že řekne, stanovíme počet na méně lidí a méně křesel. A ta služba sice bude, ale bude méně častá. Takže já moc děkuju, že mohu vysvětlit. Vím, že to je jako složitý, vím, že jednoduchý obvykle v Čechách je říct, že něco je super nebo hrozný. Ale princip je, že potřebujeme, jestli má být víc pohotovostí, tak my potřebujeme, aby ty kraje, ty prachy, aspoň když už se na to vykašlo, tak aby aspoň ty prachy tam nechali. Aby prostě řekli těm voličům, hele, my ty pohotovosti chceme, aby to tam vypadalo hezky, aby to nebylo zaplivané. A my těch, já nevím, třeba 20 milionů nedáme do slavností piva a dáme do pohotovosti. Tečka.
1: Jedeme dál. Zelenský už ztratil veškerou sílu. Navrch má Rusko a nejsilnějším hráčem je Putin. V americké administrativě probíhá vnitřní boj, říkal profesor Drulák v tomto studiu.
0: Já jsem moc rád, tohle je na takový téma, tam mám nějaký, kde to moc neřeknu, že pan profesor Drulák, samozřejmě rád, že s ním děláte pořady, ví o tom tisíckrát víc než já a nevím, jak bych jeho mohl jako komentovat. Já jediný, že prakticky neposlouchám naše zpravodajství a poslouchám hrozně to americký, takže vím, jak to ty Američani, třeba All-in podcast, každému doporučuju, když prostě jako chce vědět, tam mluví přímo lidi, kteří jako s Trumpem sedí v kanceláři a takové věci. Takže tam to jako říkají. My jsme si tady řekli, já jsem to teďka říkal nějakým diplomatickým soare, že prvně, kde se mluvilo, že bude válka na Ukrajině, bylo XTV, konkrétně rozhovor nás dvou, kde když všichni viděli COVID, tak já jsem řekl, bude válka na Ukrajině, sleduju to od roku 1991. Ani jsem nezabíhal do těch podrobností, které jsou, ale tak si řekněme, že prostě Ukrajinci byli v obrovské zemi, ale národnostní menšinou. Národnostní většinou byli Rusové, byla tam spousta dalších jiných národností. A teď to mělo neuvěřitelné peripetie, na který nemáme čas. Ale prostě postupně se stala hrozná věc a nakonec ten Putin tam vlítnul, což je jako strašný, nemůžeme řešit války. A tomu já rozumím. Ale čemu jako fakt nerozumím? Je, jestli, protože jim jde Rusům jako skončit ve Slaviansku a Kramatorsku, jak už jsme si řekli. Jo? A já nevím, jestli jsou schopní se tam dostat za měsíc, za 10 let, nebo nikdy. A strašně rozhodnou lidi v Pentagonu, jestli prostě řeknou, že ten Kramatorsk a Slaviansk jim dají, protože tam se ty Rusové chtějí zastavit z mnoha důvodů. A zatím tam zdaleka nejsou. Takže to je asi o této věci. Nevím, co je vnitřní boj v americké administrativě. Amerika volí blokově. To znamená, republikáni jsou samozřejmě rozděleni do spousty a spousty táborů, ale zdá se, že jako prezident Ryby jako měl tak pevně Ameriku v ruce, jako má v tuhle chvíli Trump, ještě nebyl. Ale všichni čekáme, co bude po midterms takzvaných. To znamená, až budou teďka volby v pololetí toho prezidentského období, tak uvidíme, jestli republikáni udržejí převahu v těch ostatních jako souborech a tam se teprve ukazují ty karty.
1: To je všechno.
0: Jo, tak to je škoda, že tady zase budeš možná za rok.
1: Já doufám, že dřív. Pane docente, to musíme nějak vymyslet. V nejhorším přiletíme za váma někam do světa.
0: Přiletí někam, kde to bude fajn. Nebo to uděláme nějaký telepřenos.
1: Děkuju a nashledanou.
0: Moc děkuju, mějte se všichni.
1: Podtrženo, sečteno a naším hostem byl Roman Šmucler.
2: Posloucháte Radio Xaver.

0: Zdraví vás Petr Holec, tohle je pořád Na férovku a se mnou ve studiu je jako vždycky politolog Jan Kubáček.
1: Je mě velkým potěšením, dneska to prý bude hodně revoluční až demonstrační, takže já jsem se přišel vykřičet.
0: No jsme, to je správný, jsme blízko Václaváku a dnešním tématem je, kdo a proč se má nebo nemá bát Jindřicha Rajchla, jeho hnutí pro a hlavně jeho demonstrací proti vládě a proti chudobě, kam na tu jeho první demonstraci přišlo nějakých 50-60 tisíc lidí.
1: Je pravda, že já se budu hodně zajímat o to, kdo tam přijel, proč Čechům, Moravanům, Slezanům stojí za to fakt tomu věnovat den, zvednout se, jet busem, kdo ví odkud, vlakem, strávit čas v Praze, investovat do toho energii, dát a být ochoten nastavit tvář veřejným sdělovacím prostředkům, riskovat otázky v okolí, třeba i v práci, protože kuriozně mě mnohem víc zajímalo, kdo byl pod tou tribunou, co je k tomu vedlo a jestli ti lidé ještě vlastně vůbec mají touhu se zajímat o standardní politické strany a jestli vlastně už to, jestli už se fakticky nerozvedli se sněmovnou, protože mám pocit, že tentokrát sněmovna jako celek, úplně komplet, včetně opozice, se tvářila, že nejsou,
0: no.
1: A nebo je rovnou naznačila, že byli na špatné místě ve špatný čas a že si mají počkat na volby.
0: Jak vás poslouchám, tak tady plníte veřejnoprávní funkci, což je bohulibý, já vám pošlu 135 korun za to, protože Česká televize v tomhletom konkrétním případě za mě příšerně selhala. Selhala i další média, která místo tomu, aby se věnovala podstatě věci a to, co jste tady nastínil, tak honila nějaké trio chlápků s ruskými nášivkami a více se věnovala vlastně separátní minidemonstraci nebo mini strkanici před Národním muzeem, která s tou demonstrací proti bídě neměla vůbec nic společného. To tam pořádal Slávek Popelka, který si tam naháněl vlastní lidi. A my jsme tady dneska vlastně proto, aby jsme se podívali, co se tam skutečně stalo a co se hlavně případně bude dít v budoucnosti.
1: Plus samozřejmě já bych se rád i povinoval k tomu, co to udělá s novým panem prezidentem a proč by mimochodem Jindřich Rajchl měl číst Miloše Zemana, v čem se mu to může vrátit, anebo jestli už je to prostě předem mrtvej neúspěšný projekt.
0: No každopádně, že se tady něco děje, čeho se nejen pro vládní média, ale i vláda Petra Fialy bojí, tak jsme viděli s tím, že premiér Fiala tentokrát dění na Václaváku, že se jim promlčel, na rozdíl od těch loňských demonstrací.
1: V podstatě měl nejvelkorysejší vyjádření.
0: Ano.
1: Ticho po pěšině.
0: Zatímco ministr vnitra a šéf STANu Vít Rakušan, ten vyšláp směrem Lubomíra Štrougala, svého předchůdce na vnitru.
1: Tak on dokázal, že to umí jako Petr Fiala a ještě umí dokonce
0: jo.
1: Přirazit.
0: Tak Férovku můžete poslouchat na Spotify, Apple Podcastech a platformě Gazety.com a stejně tak jsme na Patreonu, kde nás můžete podpořit.
1: Já jsem přemýšlel, na jakém náměstí, vidíte?
0: Ne, my ještě nejsme na náměstí.
1: Takže nebude nějaká demonstrace?
0: Zatím ne, zatím to necháme Jindřichu Rajchlovi, každopádně na Patreonu nás můžete podpořit částkou, jakou chcete.
1: Předem děkujeme, bude to možná pestré. Díky.

0: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.
1: Dobré zprávy. iDNES.cz vládu chce sestavit rychle a bez předběžných podmínek, říká Pavel. Tak ústava se asi nezměnila, že? Tak sestavovat nic nebude, ale nicméně asi je z toho zřejmé, že nebude nijak otálet a klást si podmínky, což jsme v minulosti mohli číst.
2: Alex, já se s naším panem prezidentem díky jeho minulosti vracím před rok 89, a sice do éry čtení mezi řádky, takzvaně. Což je charakteristický pro totality a nedemokratické režimy. A tohle to je jeden z rozhovorů, který on dal, a tady z toho titule k vládu chci sestavit rychle. Já jsem totiž ten rozhovor taky čet samozřejmě, a tam jsou skryté věci mezi řádky, jak se říká. Dva dny předtím dal rozhovor pro změnu, já nevím, si vládním novinkám nebo Seznamu, kde říká opak a klade si ty podmínky, že bude mít problém jmenovat do vlády někoho ze stran politických, které mají to referendum o našem členství buď v EU nebo NATO. Což znamená, že to bude blokovat. Ale i v tomhle rozhovoru on říká, že by chtěl sestavit vládu, nebo aby vznikla vláda rychle, a že by to mohla být vláda menšinová a stabilní, což můžeme číst mezi tím, že on do toho skutečně bude zasahovat tím, že možná počítá už s vítězstvím ANO a bude se snažit, aby vznikla jednobarevná vláda ANO, vyšoupnout ty třeba SPD a stačilo z vlády, odblokovat je opravdu, a pak strčit v podstatě do vlády klidně nepřímo někoho z té současné jeho vlády, že by to nějak tolerovali. A takže by zabetonovali v podstatě jednobarevnou vládu ANO a tolerovanou nějak třeba STANem, což je jeho strana, což samozřejmě smrdí prostě vybouknutým papiňákem, protože on by tím ANO v podstatě zbavil schopnosti vládnout, to on by nebylo schopný splnit svoje hlavní volební sliby. No, to by Andrej, jenom Babiš, musel vládnout jako Petr Fiala a zradit všechny svoje volební sliby.
1: Promiň, že ti do toho chci zasáhnout, ale přeci Rakušan, Fiala a tuším, že Pirát Hřib se mají přeci sejít někde na pivu a odmítnout spolupráci s Andrejem Babišem. Tak jak to potom půjde to tady to s tím přáním Petra Pavla dohromady?
2: To je přeci úplně jedno, co oni řeknou. Petr Fiala je lhář a zrádce. Vít Rakušan je moci chtivej. Ten to udělá. Já úplně vidím tu situaci, jak se připravuje po volbách. Už se nám ohlásili i chvilkaři, kteří řekli, že když vyhraje ANO, po volbách nás čekají demonstrace, bude Letná a vytvoří se situace, atmosféra v zemi, kdy vlastně někdo, a úplně vidím Víta Rakušana před sebou, s tím, jaký on je opravdu levák, tak přijde zachránit republiku, jak se říká, na nátlak ne tady toho člověka, ale jeho investorů, kteří jsou investoři antibabišovské opozice.
1: No, že není v ulicích Milan Chvilek v době bitcoinové kauzy, že?
2: No to ne, tak to se nic neděje, to nevadí.

0: Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz.
1: Prosím vás, vizuální tady agitace naše. Mm-hmm. Květen, měsíc lásky, to je jasný, to jedeme. A dnes je tady, přátelé, heslo, které vymyslel, co vymyslel? Přinesl tady do Jámy Lvové pan Holec. Teď jde o všechno.
2: Ksever, já to nebyl.
1: A kdo to byl?
2: Já to ukrát, já jsem zloděj obyčejný.
1: A co to?
2: Já se beru, co můžu lít, to o mě víte.
1: A kdo řekl něco tak chytrý?
2: Tohle to vymyslel vrchní hodnotář.
1: Hodnotář?
2: Šéf strachovky Petr Fiala. Jo. To je jeho volební krédo, teď jde o všechno.
1: A nechybí tam nějaký dodatek?
2: No tam chybí spousta dortků. Já jenom jsem si říkal, sedíte na správné straně, když to takhle čtete.
1: Dneska
2: takový krédo vznešený.
1: Dneska jo.
2: Jste si jistý?
1: No tak mám to takhle v zádech.
3: Celý díl a kompletní archiv pořadu Wilsonova 10 můžete sledovat na XTV.

0: Získejte XTV Premium bez reklam a bez čekání. Nyní jen za korunu. XTV.cz.
1: Miloš Zeman je naším hostem. Zdravím tě, pane prezidente.
2: Zdravím tě k sebe.
1: Začnu věcí smutnou. 26. července odešel Jiří Krampol. My jsme Jirku Krampola oba znali, řekl bych i jaksi na přátelské bázi. Jaká je tvoje nejsilnější vzpomínka Miloši na Jiřího Krampola?
2: No podívej se, zatímco jiní budou vzpomínat dojatě a smutně. Já vycházím z toho, že Jiří Krampol rozdával úsměv. Takže i moje vzpomínka bude úsměvná. Ty si vzpomeneš, co to byl pořad Nikdo není dokonalý. Právě pořad Jiřího Krampola. A já jsem tam jednou seděl s Walterem Komárkem blahé paměti. No a když jsme se tak bavili, tak jsem se vytahoval, že jsem byl jediný člověk, kterému v Bílém domě před setkáním tehdy s prezidentem Bushem povolili kouřit. Walter Komárek se zamyslel a říkal, Miloši, nebyl jsi jediný a nebyl jsi první, před tebou tam byla Monika Levinská. A Jiří Krampol se minutu smál, úplně vypadl z role. A téměř hrozilo, že pořad bude ukončen.
1: No, dobře. Tak ano, to je takový ten humor, který musel vyhovovat tobě i panu Komárkovi.
2: A konec konců i Krampolovi.
1: Tak a jdeme, prosím tě, na věci, které jsou také vážné, nicméně nejsou o smrti. A nebo možná, nevím. Má-li člověk ve studiu prognostika, nemůže se nezeptat, jak dopadnou volby. Takže, milí Miloši, teď, když pozoruješ cvrkot okolo voleb, už jsou odevzdané kandidátky, už víme, jaké budou přiznané koalice, jaké budou nepřiznané koalice, víme, co se všechno seběhlo, tak já prosím teď odbornou prognózu.
2: Dobře, tak já bych předeslal, že je starořímské přísloví, které zní haruspika potkajíce, oba se smějí. Výklad. Haruspikové byli starověcí prognostici. Mimochodem, věštili z ovčích jater. A když se potkali a smáli se na sebe, tak se smáli proto, že oba dva věděli, že jejich prognózy jsou falešné, cinknuté, vymyšlené. Prostě ovčí játra na rozdíl od počítačových modelů nefungují. My teď vycházíme z počítačových modelů, to předesílám. Takže jak vypadnou volby, no jak se budou přát voliči, ale tahle odpověď tě asi neuspokojí. Můj názor je, že volby vyhraje opozice, ale co je ještě důležitější, že tentokrát nepropadne zhruba milion převážně levicových hlasů, protože se dokázali zejména na levici politické strany spojit v předvolebních koalicích. Poněkud horší je to na pravici, kde motoristé se nedokázali dohodnout s přísahou.
1: Takže podtrženo sečteno, volby vyhraje opozice, a to je pro mě málo.
2: Dobře.
1: Vyhraje je tak, aby mohla sestavit vládu?
2: No, tam spíš jsou dvě varianty. Buď je vyhraje tak, že bude jednobarevná vláda Andreje Babiše, nebo bude dvoučlenná koalice ANO a SPD. No a jak tomu dodám ještě třetí variantu, protože prognostika je o variantách, rozumíš? Ne o jedné jediné možné budoucnosti. Takže ta moje třetí varianta je, že bude uzavřena opoziční smlouva číslo 2. Přičemž strana, která bude tolerovat jednobarevnou, byť menšinovou vládu, za odměnu dostane významné funkce v obou komorách parlamentu. Tak přemýšlej, kdo by asi byl onou vládnoucí a onou tolerující politickou stranou.
1: Ale já vím přesně, o čem mluvíš. Ty myslíš samozřejmě STAN? Samozřejmě, že myslíš STAN.
2: Samozřejmě, že ne.
1: No samozřejmě, že ano. A já ti řeknu proč, Miloši. Já jsem totiž včera poslouchal podcast Keci a politika, no, což je komentátor Pečínka a pan Michopulos. No. Oni tam mimo jiné říkají, že volby dopadnou tak, jak chce Zeman a Klaus. Každý má pomohl nějaké té části opozice a tak dále. Ale mimo jiné tam taky říkají, že je potřeba teď vypouštět nejrůznější balónky typu Babiš bude vládnout se STANem, Babiš bude vládnout s ODSkou. A ten jeden říká, a proč to nedělají? A ten druhý říká, no protože nejsou tak chytří jak Zeman, ten to dělat bude. A ty tady teď sedíš a shodou náhod to říkáš. Takže pak už to může být jedině ODSka.
2: Ani ODSka, ani STAN, ale bude samozřejmě velká koalice mezi ANO a TOP 09. A když jim to nebude stačit, přiberou ještě Lidovce.
1: Ty si myslíš?
2: Tak prosím tě, tohle to jsem řekl jako vtip.
1: Nikoli ano, jako doufám, prognózu. Ano, ano.
2: Jako, nikoli jako prognózu.
1: No, ty vylučuješ, Miloši, že by po volbách Andrej Babiš se uměl dohodnout například se STANem?
2: No, podívej se, všechno je možné. My jsme se také svého času dohodli s Klausem. Ale na druhé straně, pokud má možnost, řekněme, nabídnout Okamurovi funkci předsedy poslanecké sněmovny, a Okamura už jednou udělal místopředsedu, takže to umí, no tak proč by v tom případě nešel za tím, se kterým prakticky shodně hlasuje v poslanecké sněmovně, a proč by šel za tím, kde hlasuje zásadně opačně?
1: Rozumím, ale mám pocit, že SPD, tedy Tomio Okamura, tentokrát bude mimořádně drahá nevěsta.
2: No, řekl jsem oběma aktérům, že Tomio Okamura udělal chybu, když Babiše nepodpořil ve druhém kole prezidentských voleb. Myslím, že si to uvědomuje, že to byla chyba. Takže tato chyba poněkud sníží jeho cenu v povolebním vyjednávání.
1: Teď už se začínají dít nejrůznější věci, kdy si člověk hlavu může ukroutit. Například kauza pana Otto Klempíře, což je člověk, který kandiduje za motoristy, mimo jiné je to velmi známý hudebník z kapely J.A.R. Můj žánr to není, žádnou písničku neznám, ale vím, že se pohybují na té scéně. Ti hudebníci, ta kapela pana Klempíře vyhodila právě proto, že jde kandidovat, a možná i za to, že jde kandidovat za motoristy, byť to vyloučili. Co si o tomto myslíš?
2: No tak oni prohlásili, že to není kvůli tomu, že kandiduje za motoristy. Já tu kapelu vůbec neznám, protože upřímně řečeno, toto není můj svět. To málo, co o tom vím, a sebekriticky přiznávám, že je to opravdu málo, mě spíš vede k závěru, že pan Klempíř se byť zhruba v 20 letech uvázal státní bezpečnosti, což sám přiznává, zdůvodnil to tím, že byl mladý a blbej. No, ve 20 letech už nejseš tak úplně blbej. Mladý ano, ale blbej ne. A co horšího, tak tvrdí se, já jsem to jenom čet, nic víc, že udal asi 70 lidí. No, tak s takovým člověkem bych asi karty nehrál. Šachy taky ne.
1: Mám na to jiný názor, myslím si, Miloši, že ve 20 ještě prostě blbneš. Ještě seš...
2: To můžeš blbnout i v 30, 40, 50. Blbost není takto ohraničeno.
1: Dá se toto v okamžiku, kdy se člověk omluví, nezapírá to, říká, byla to chyba, dá se toto odpustit?
2: No, kdyby nebylo těch 70 případů, tak asi ano. Ale tady je údajně, zdůrazňuji údajně, těch 70 případů.
1: Dobře, to nevím. Byla chyba, nebo bylo chybou, že se motoristé nespojili s přísahou Roberta Šlachty?
2: Byla to stejná chyba, jako byla chyba, když se Maláčová nechtěla spojit s Konečnou.
1: Nechtěla, nakonec se spojila.
2: Nakonec se spojila, měli rozum.
1: Tak tím máme prognózu za sebou, ale ptám se ještě, jestli bitcoinová kauza i v této fázi, tak jak je teď, jak, v jakých podivných kotrmelcích končí, jestli je schopná ovlivnit ty volby?
2: Ano, samozřejmě, že všichni průzkumníci veřejného mínění říkají, že už to odeznělo. Já myslím, že to zůstává hluboce v paměti voličů, a že to nakonec ty volby ovlivní. Samozřejmě v neprospěch koalice Spolu. A jeden z důvodů pro takové tvrzení je i to, že ta kauza pokračuje. Paní ministryně spravedlnosti podle mého názoru prokazuje svoje neschopnost tím, že nejdřív říká, vybrala si sama koordinátora, to podotýkám, pak se dohodla s tímto koordinátorem, že napíše závěrečnou zprávu o této kauze, pak toho koordinátora propustila a zaplatila mu polovičku honoráře a oznámila, že nakonec zpráva bude, protože STAN na to naléhal. A pak nikoli paní ministrině, ale pan koordinátor oznámil, že žádná zpráva nebude, což je viditelný rozpor. Takže mají v tom chaos a nesvědčí to o jejich kompetenci.
1: No, pokud vím, tak ty jsi v minulosti vždycky hovořil velmi uctivě a skoro bych řekl kamarádsky o Pavlu Blažkovi. Několikrát si řekl, že ti přijde jako nejchytřejší člověk z této vlády. Po Pavlu Blažkovi mám pocit, se slehla zem. Odstoupil z pozice ministra spravedlnosti. Není toto samo o sobě důkazem, že tady nějaký podvod s bitcoiny a s praním peněz proběhl?
2: Tak Pavel Blažek je v té současné šachové hře obětovaný pěšec, aby nebyla ztracena věž, která se jmenuje Stanjura, a zmizel a až na jeden příklad neposkytuje žádná veřejná vyjádření. Ten jeden příklad opačného typu byl, že hájil svůj postup, ale budiš. No, takže z tohoto důvodu se domnívám, že ta kauza bude pokračovat s útoky opozice na blížícím se novém zvláštním zasedání poslanecké sněmovny, se soustředí na ministra Stanjuru a pojede se to až do voleb, protože co může být vděčnějšího než právě tato kauza.
1: A proč si myslíš, že ministr Blažek byl pěšák a Stanjura je věž? To přece...
2: Podívej se, i velmi chytrý člověk udělá chybu. Někdy se říkalo, Německo nedělá malé chyby, dělá jenom velké chyby. No, stejně tak velký člověk dělá jenom velké chyby. A když jsem přemýšlel o jeho motivaci, ono je to prosté a lidské. Mohl se pochlubit a také se zpočátku chlubil tím, že sežene miliardu korun pro své ministerstvo, pro svoji vězeňskou službu a tak dále. A toho tak zlákalo, že si neuvědomil, že jde, nechci říct do pasti, protože to asi nebylo pro něj předem připraveno, ale prostě naběhl si. A teď tedy to končí jeho osobou. A samozřejmě, jestliže ministr Stanjura tomu všemu nejenom přihlížel, ale jeho úředníci se na tom aktivně podíleli, tak je řada na Stanjurovi.
1: Pojďme dál. Miloši, blíží se konec války na Ukrajině?
2: Jo, já si myslím, že ano. A upřímně řečeno, nebudu to zdůvodňovat tím, že geniální Donald Trump jako mírotvůrce, jemuž se už podařilo urovnat konflikt mezi Kambodžou a Thajskem, Indií a Pakistánem nebo Kongem a Rwandou. Takže tento geniální Donald Trump urovná konflikt na Ukrajině. Myslím si, že důvodem ukončení tohoto konfliktu bude vyčerpání obou stran, ale především ukrajinské strany. Vojenští odborníci, a já nejsem vojenský odborník, tvrdí, že hrozí prolomení fronty u Pokrovsku, což je významný úzel, a možno i zhroucení fronty jako celku. A i kdyby tomu tak nebylo, válka trvá dosti dlouho, Ukrajina má omezené zdroje. Ty víš, že se teď už i veřejně připouští, že na ukrajinských náměstích se chytají dospělí muži a odvádějí do armády. Toto vše mě vede k závěru, že válka skončí vyčerpáním obou, zejména však ukrajinské strany.
1: Může mít alespoň sebemenší vliv ten zásadní krok Donalda Trumpa, který říká, že všichni, kdo budou od Ruska odebírat plyn, možná i ropu, na ty země uvalí 100% cla. Myslím, že hlavně to směřuje v této chvíli na Indii.
2: A Čínu.
1: A Čínu, ano. Může to mít vliv?
2: Může to mít určitě vliv. Trump nepoužívá cla primárně jako ekonomický, ale jako politický nástroj. Vezmi si třeba 50% cla na Brazílii, když přitom Brazílie má vůči Americe docela dobré saldo zahraničního obchodu. Ale tam jde o Bolsonaro, já to neumím vyslovit, Bolsonaro, o toho prezidenta, k němuž má Trump sympatie. No a podobně teda to bude politický nástroj vůči těmto dvěma zemím, přičemž u Indie bych předpokládal, že tento nástroj bude účinný.
1: V zásadě si to Trump představuje tak, že on prohlásí milá Indie, milá Čína, budou 100% cla, a oni přestanou brát nebo nakupovat suroviny od Ruska. Víš, mně to přijde jako celé složité a za jak dlouho by se to projevilo? Myslíš, že ten, že Putin prostě tomuto podlehne a přestane, začne válčit?
2: No tak Trumpovo ultimátum bylo zpočátku asi 50 dnů, teď se to ještě trochu zkrátilo.
1: Do 8. to je tento pátek.
2: No takže do té doby vypadáme oba zdravě, asi přežijeme. A pokud přežijeme, tak si na příštím našem setkání řekneme, jak to dopadlo.
1: No, co se může stát po 8. srpnu?
2: Putin si možná najde po setkání s Witkoffem nějakou záminku, aby minimálně přistoupil na příměří. Takovou záminkou by mohla být dohoda o summitu s Trumpem s tím, že před tímto summitem a samozřejmě i během něho by bylo vyhlášeno oboustranné příměří.
1: To jednání tuším probíhá dnes zrovna. Ten Witkoff je dnes v Moskvě, říkám to dobře.
2: Ano.
1: Dokonce je domluvený nějaký telefonát mezi Zelenským a Trumpem.
2: Uh-huh.
1: Máš pocit, že oni dva se můžou dohodnout?
2: Teď mluvíš o kom?
1: No, promiň, mezi Putinem a Zelenským jsem slyšel, že jsou schopni telefonovat.
2: Podívej se, já o tom dost pochybuji a pokud k tomu dojde, tak mě to překvapí. Nejsem věštec, nejsem všeználek, nejsem haruspik a nemám ovčí střeva, nebo játra, ne střeva. A v každém případě by mě to překvapilo, protože politika je přece jenom o jistých osobních pocitech a mezi těmito dvěma ty osobní pocity jsou velmi, velmi vyhraněné. Ale konec konců už jsou v historii případy, kdy se i velmi odlišní lidé dokáží dohodnout.
1: Jsem rád, že jsi tady byl, Miloši. Těším se na další naše povídání a pro dnešek je to všechno. Ahoj.
2: Ahoj a protože 8. se blíží, tak se na zářijovém setkání, které možná bude po 11. září a pokud bude po 11. září,

Nevadou táhneme rance na zádech a ta pouť ubíjí. Horko mění pánve v ohýbací plech a préry v bestii. V hlavě máme jenom samé zlato, všude kolem.

Včera někdo střílel u kojotích hor a pak pes tklivě věl. Kulkou vraha skonal Charlie Prospector od někud.

jeden 49er všechno vyzvonil, přísahal na svou čest, že vedl stovky mužů podél řeky Chill k nuggetům jako pěst.

0: Robert Šlachta je naším hostem. Dobrý den.
1: Hezký den, děkuji za pozvání.
0: Předseda přísahy, všichni vědí. Včera byl propuštěn jeden z aktérů kauzy Dozimetr, ten pan Hlubuček. Co zatím máme číst?
1: Já jsem to sledoval v médiích. Státní zástupce po komunikaci s advokátem splnil podmínky Hlubuček. Myslím, že tam byly nějaký miliony, 6 milionů korun, který musel jako kauci složit a nějaký myslím, že pasy nebo něco takového by nemohl vycestovat. Státní zástupce nejspíš naznal, že to bude dostatečný, že za těch tam 70 dní, myslím, že co byl ve vazbě, splnil ty první úkony výpovědi, výslechu a tady těch věcí a naznal na to, že bude, není problém, aby popustil z vazby, protože vazba není výkon. Vazba by měla trvat po tu dobu, kdy potřebujete udělat výslechy a potřebujete věci udělat v tom prvotním tom dokazování.
0: Dobře.
1: A pokud státní zástupce už proto nehledal důvod.
0: Kde kdo si může položit otázku s tím, jak víme, jak dlouho byl třeba doktor Rád ve vazbě, jak byli trafikanti ve vazbě a jiní.
1: Ty právě nebyli vůbec. Trafikanti byli asi 20 dní, protože...
0: Trafikanti nebyli vůbec?
1: No, protože nejvyšší soud potom řekl, že vlastně se na ně stahuje indemnita a vlastně byli propuštěni z vazby.
0: No ale neříkejte mi, že nebyli vůbec.
1: 27 dní.
0: 27 dní. No a jiní, jo. Tak teď on byl nějaké 2 měsíce, ten pan Hlubuček, a kde kdo si může teď říkat, jestli ta vazba, která byla relativně krátká, ne, že bychom mu to přáli, ale jestli to nemůže mít nějakou spojitost s tím, že jeho kámoš, šéf strany, ten pan Rakušan, je ministrem vnitra. V těchto situacích je to bohužel, ta pozice jeho nepříjemná směrem k nám veřejnosti, protože si můžeme říkat, tak Hlubuček tam prázdniny prostě byl přes ve vazbě a teď je venku.
1: Vy jste to řekl, to, co já říkám tady možná v začátku, jenom jste to neřekl tam napřímo. Rakušan je pro mě bezpečnostní riziko a už nejenom s tím řízením ministerstva vnitra, ale právě, že se můžou takový názory objevovat, že tím, že sedí na ministerstvu vnitra a bude se snažit ovlivňovat, už jenom nemusíte nikde volat, ale už jenom to, že ten minister vnitra tam sedí a víte, jak to v České republice funguje, kámoš kámoše a nevím co všechno. Takže pro mě jednoznačně ten člověk nemá co dělat na ministerstvu vnitra. Právě už jenom z těch důvodů, protože to vyšetřování bude trvat dlouho. To vyšetřování nebude jenom tím, že teď pustíme z vazby, ale bude se vyhodnocovat zakázky na dopravním podniku, zakázky na magistrátu. Samozřejmě bude to trvat hodně dlouho, může se táhnout rok a půl, 2 roky. A tam může dojít k jednotlivým snaze se dostat k informacím.
0: Pane Šlachto, mně ještě nedochází jedna věc. Vy říkáte, vezmu mu pasy a položí nějakou kauci, 6 milionů nebo kolik.
1: To bylo jenom v médiích, jenom to, co jsem
0: bylo v médiích, no. Dobře. Přece existují jakési 3 možné vazební důvody. Pokračování, ovlivňování svědků.
1: Ovlivňování svědků a útěková.
0: A útěková.
1: A on měl. Vlastně ovlivňování jsou 3 měsíce jenom, protože to byl vlastně propuštěné i ten bývalý ředitel dopravního podniku, který třeba ani si samozřejmě ty důvody nejsou, takže to jsou, že budou výslechy a podobné věci. To si myslím, že měl i Hluboče a měl útěkovou a právě státní zástupce nejspíš naznal, že to nebude hrozit, ten útěk, i když musel asi zvažovat strašně moc věcí, protože víme, že má majetky v zahraničí, má byty v zahraničí, umí se pohybovat v zahraničí, takže to riziko si myslím, že muselo být hodně velký. Takže uvidíme samozřejmě, jaký ty podmínky nastavil Hlubučkovi. No a doufejme, že nezahne. No. Já bych teda v tomto byl striktní, teda já bych sám jakoby s mým pohledem a s tím, co znám jako o té kauze, tak bych měl problémy jakoby opustit.
0: Celé vlastně dlouhé příběhy se vypráví o tom, jak záleží na tom, jakého máte advokáta. Je to i tento případ? Myslíte, že on je zastoupený perfektními advokáty a že to tam nemá kam zahnout, že kdyby to dělal, teď nechci říkat slabší advokát, ale ne takový žralok, řekněme, tak by to dopadlo jinak třeba?
1: Asi řeknu něco, že advokáti budou skákat možná z okna, protože to názor mu je. Víte, ono není dobrý špatný advokát. Jakoby, jo? Ono někteří by si některé jména, které jsou takový slovutní, tak člověk, který to jméno nemá, tak by neřekl, že je dobrý. Ale já si myslím, že oni si právě ty advokáty vybírají podle toho, byste to řekl, ty žaloky, kteří dokáží s tou kauzou určitým způsobem prodlužovat, dokážou v té kauze, my jsme tomu vždycky říkali, dokážou v tom udělat strašný bordel v té kauze a pak ta kauza se táhne a jok, dva joky, tři joky. Než u toho soudu vlastně tak, jak doktor Jád trval kolik, 5-6 let, než to došlo k soudu. A už i ta veřejnost už je nějakým způsobem taková pomlčená, už je ovlivněná a říká, ježiš, kdo ví, jak to tam bylo. Je to vůbec pravda, není to vůbec pravda. A to nám přesně umůže tesně řád a umožňuje tam ta činnost toho advokáta. Takže já si úplně nemyslím, že advokát tím, že je skvělý, že by se držel přesně podle zákona, ale tady ti žaloci dokáží a dokáží v té kauze dělat strašný nepořádek a dokážou tu kauzu nějakým způsobem znevěhodňovat, prodlužovat a dokáží v té kauze dělat strašný nepořádek.
0: Máte jasno, pane Šlachto, kdyby vás dnes zadrželi a obvinili, koho byste si zvolil? Máte jasné jméno?
1: No, nic jsem neudělal, nevím za co, takže jako mi jméno nemám, ale určitě bych žáloka bych, protože bych na něj neměl, protože na toho žáloka musíte mít strašný peníze, ten žálok to nedělá, to není charita, takže určitě ten žálok na to, aby něco začal dělat, tak samozřejmě tam potřebuje
0: terány. Takže exofo byste si nechal?
1: To exofo nebo možná kamarádi by možná to vzali jenom jakoby čestnou.
0: To exofo vám nevěří.
1: Čestnou no, by vzali.
0: Volby. Proč přísahá teď v té předvolební kampani není tolik vidět?
1: No není vidět, protože nemáme ty peníze, které mají ty ostatní samozřejmě
0: do té velké kampaně.
1: Ne, ale je to o velkých penězích samozřejmě.
0: Vy jste museli dostat peníze.
1: My jsme dostali, zaplatili jsme za to dluhy, které jsme měli, a to já jsem říkal, to, co jsme si napučovali. A samozřejmě na to, abyste ověsil billboardy, a teď tady vidíte, jedete po Praze, za jednoho bylo líp, za druhého bude líp, a třetího bude ještě líp, tak jakoby na to nemáte, protože se fakt pohybujete v milionových částkách. Takže my sázíme na kontaktní kampaň, vlastně stojíme tady v Praze a rozdáváme. Jsou to lidi, kteří nejsou třeba v Praze jdeme, jsem hrozně rád, s hnutím Patrioti, který vlastně je předseda je na Praze 8, Jiří Vítek, který vlastně jsou nám strašně blízcí a myslím, že hrozně sympatický hnutí. A v ostatních městech vlastně jdeme taky spíš kontaktní kampaní, jdeme přesvědčovat lidi, že to jdeme Brno, jdeme Plzeň. Teď podle průzkumu v Plzni jsme dopadli mezi 6000 respondenty, jsme dopadli, první jsme byli jakoby na primátora, takže uvidíme. Já vím, že samozřejmě těch billboardů je hodně, že to dokáže ovlivňovat na druhou stranu. Já, co jsem se trošku pustil do České televize, tak si myslím, že ty média nás nějakým způsobem i vymlčují a je to strašně poznat, že o přísaze, když se mluví, tak o ČSSD se někde mluví, ale přísaha tam nikde se neobjevuje, přitom jsme byli na ČSSD, ale to už je realita, že jsem si dovolil něco možná, co se v těchto končinách nedovolí.
0: Ještě mi nedochází, jezdíte podle Facebooku po celé republice, ale přitom sám kandidujete u vás v Pohořelicích. Proč nejste s občany Pohořelic?
1: Já jsem asi 5 meetingů mám, nebo 5 akcí mám v Pohořelicích. Tím, že jsem tam v přísahy, tak vlastně do každé obce, do každého města, kde kandidujeme, tak jedu. Vlastně zítra jsem v Havířově, v sobotu jsem v Jičíně, takže jedu tam a snažím se ty naše kandidáty podpořit a podpořit v tom, že za ně dávám opravdu ruku do ohně a že za ně dávám, že to jsou ti správní, kteří budou. A s občany Pohořelic mám naplánovaných nějakých 5 akcí a končíme vlastně ve středu 2 dny před volbama, kdy tam máme poslední vlastně debatu s občany.
0: Má přísaha svůj recept na to, jak řešit ceny energií?
1: Má. Já si myslím, že podle nás teď už je na všechno pozdě. Když vezmete 2 měsíce, 3 měsíce, teď jsme ztratili tím, že naše vláda a odborníci ze všech stran hrnuli, co je dobře nebo co je špatně. Teď je nutnosti, protože už máme konec, vlastně máme 1. září, když už lidi se obávají a ten problém samozřejmě tady je, tak musíme okamžitě začít řešit a pro nás jednoznačně postup Slovenska a zřízení jednoho státního dodavatele energie. A vlastně to je náš recept, jakým způsobem by se dal okamžitě dal by se řešit ten problém. Samozřejmě pak do budoucna se můžeme bavit o ČEZek, můžeme se bavit o tom, jestli se má ČEZ odpojil. 74 miliard, které byly dány ČEZu, které byly úplně nesmyslně dány. Ale teď tento okamžik je nutnost, aby ten stát do toho vstoupil. A vlastně my toho nákupčího máme. Máme OTE, akciovou společnost, která je pod ministerstvem průmyslu, která vlastně krátkodobě nakupuje energie. Tak jde jenom legislativně, jde jenom mu rozšířit působnost. A ty velký dodavatel energie přinutit k tomu, aby obchodovali s tímto obchodníkem. Myslím si, Slovensko je zářivý příklad, myslím, že by to šlo.

0: Radio Xaver najdete na play.cz.
1: Náš trestní zákoník, třeba v Německu je to také trestné, ale i náš trestní zákoník přeci na to pamatuje, no. Paragrafu 180, no. Vy jste opět v tom podcastu, ale jak říkám, naši diváci ho nemuseli vidět, tak ho tam zmiňujete. A člověku nebo osobě, která by právě neoprávněně zveřejnila ty informace, který jakoby souvisí s výkonem veřejné moci a způsobila tím vážnou újmu, tak hrozí trest odnětím svobody až na 3 léta nebo zákazem činnosti. Proč se ten paragraf vlastně vůbec nevyužívá? Teď je to vlastně trestné, to, co se děje.
2: Naprosto s vámi souhlasím, je to trestné, ale očividně systém není schopen tento paragraf vymáhat. Kde není žalobce, není soudce. Očividně se to stalo součástí, a teď to řeknu ošklivě, trestního procesu a konec konců, to je nedávno konstatoval bohužel už i nejvyšší soud, že presumpce neviny v mnoha případech v České republice je pouze věc akademická, což je teda naprosto skandální konstatování nejvyšší soudní instance a myslím si, že to je jeden z důvodů, proč by zákonodárci měli tedy prostě jaksi sáhnout k tomu, že velmi zpřísní to, aby k těm únikům nedocházel a měli by se zamyslet i nad tím, zdali ten systém toho vyšetřování je dobře nastaven. Zdali jaksi je dobře, že ti, kteří jsou podezřelí z úniků, se taky sami sebe vyšetřují.
1: No, prosím se, neviny základní hodnota právního státu.
2: Jedna z.
1: Tak pak mě napadá otázka. Žijeme ještě v právním státě?
2: Ale jo, já si myslím, že samozřejmě, že jo, ale je to boj jako se vším. Pokud bychom rezignovali na boj s těmi dezinformacemi, a s těmi úniky informací, tak samozřejmě by ten právní stát už byl u konce, ale máme šanci to změnit, máme šanci na to poukazovat. Já si myslím, že nic není ztraceno a že možná ten první krok už se v poslanecké sněmovně děje. Jak jsem tady říkal, vím o tom, že skupina poslanců by měla navrhnout nějakou novelu, která vznikla v nějakém širším kolektivu lidí, odborníků na trestní právo, takže by měla mít i nějakou odbornou podporu. Jako druhá věc je, a to říkám ruku v ruce s tím, je se bavit o tom, zdali ten systém je toho schopen. Zdali zase nebudeme mít další paragraf, který ale se v praxi ukáže, není kdo by ho vymáhal. Jo, já vím, že v minulosti byly případy, kdy Generální inspekce bezpečnostních sborů, která je k tomu pověřena, aby mimo jiné vyšetřovala i úniky z trestních spisů, tak navrhla, že by bylo fajn a dobře pro ten proces, aby třeba dozor nad těmito případy nevykonávalo státní zastupitelství, které dozoruje i případy, z nich ty úniky jsou. Vím, že Lenka Bradáčová velmi, velmi, velmi zásadně proti tomu vystupovala. Důvody si může každý dosadit sám.

0: taky vám plísně hrají na nervy. Je tu Abamal, termoizolační nátěr, který zdi zateplí a brání tak vzniku plísním.
1: Abamal, ach Abamal, ten ještě nikdy nesklamal. Abamal, ach Abamal, být plísňák taky by se zbál.
0: Zbavte se plísně jednou provždy. Abamal, proti plísním.
2: Fiala, slaví ve sněmovně. Máme revidovat Green Deal, řekl Fiala. Poslanec SPD se ho ptal na vliv Trumpa. Tak dochází k obratu. Je to pod vlivem nové hlavy Bílého domu?
3: Já už lepší nevím, jestli tohle se dá komentovat, že tohle myslí vážně náš premiér, který ten Green Deal protlačil. A není to tak dlouho. A za našeho předsednictví EU dokonce chlubil se tím, nechal se za to pochválit staranou šéfkou Eurokomise Ursulou von der Leyenovou, šíleným zeleným eurokomisařem Francem Timmermansem, který už je naštěstí ohledně Evropské unie na politickém hřbitově. Ale tohle nám způsobil Petr Fiala a on teď zcela vážně krátce na to přijde s tím, že jeho vlastní dílo je potřeba revidovat. Já vlastně musím říct, jestli i on teď přispěje náhodou k redukci nebo revizi Green Dealu, tak jedině dobře, ale bude jenom v závěsu, protože náš premiér je prostě ulhaný srap, já to nemůžu říct jinak, a vždycky jenom bude následovat nějaký stádo. Nikdy by se k tomu neodvážil sám a tohle si teď číst, vlastně pro mě je to smutná zpráva o tom, koho máme v čele země.
2: No a půjde to tak snadno jako ve Spojených státech, že se prostě Green Deal škrtne?
3: No to nepůjde, protože Spojené státy, tam seš prezidentkou celých Spojených států. Evropská unie je společenství 27 států a i kdyby jeden stát se rozhodl, že pohřbí třeba Green Deal, tak bude mít velký problém. Je zajímavý třeba dvojka, ano, Karel Havlíček řekl, že pokud přijdou do vlády, tak vůbec nebudou aplikovat nebo implementovat do naší národní legislativy třeba ten zákon, který vychází z Green Dealu o emisních povolenkách pro nás, který zdražuje celý život náš znovu. Což by znamenalo, což je cesta vlastně nepřímá, jak to zrušit mimo Brusel, protože to by musel již tak případně zrušit Evropská komise prostřednictvím Evropské rady a Europarlamentu. A kdyby se státy jednotliví rozhodli to ignorovat, tak Evropská komise už nebude mít sílu. Jediný Česko by možná ještě měla sílu a odvahu a drzost pokutovat za to. A když to začnou ignorovat víc států, tak si myslím, že to můžou rozložit takovýmhle způsobem.
2: A ta naděje tam je, protože už Polsko jsme zaznamenali posun u Donalda Tuska.
3: Všimni si
2: Rakousko, ano. Tam dojde ke změně, Německo čekají volby.
3: Všimni si, jak vypadá státník, premiér Donald Tusk polský. Ty byli připravený na jakýkoliv výsledek amerických voleb a když vyhrál Donald Trump, tak pochopili, co se stane. Teď jsou absolutně ready, mají půlroční předsednictví Evropské unie a Donald Tusk okamžitě vyhlásí, musíme téměř zničit Green Deal, protože nás zničí po tom, co vlastně Donald Trump jedním podpisem poslal americkou verzi Green Dealu na hřbitov, což znamená, že ruší všechny ty obří nesmyslné dotace do zelené ekonomiky.
0: Radio Xaver.

0: Vychutnejte si růžové oplatky Maner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lískových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Maner si prostě zamilujete.
1: Za stranu a za lidi, dobrý den, paní Karol.
2: Dobrý den, Xavere. Tak schválně, na kolikát se to máte na stupnici od 1 do 10 bitcoinů?
1: Když já to na bitcoin neumím. Ale normálně bych to měl tak na takové, řekněme, 6 pozitivní.
2: Jo, něco pěkného se přihodilo.
1: Tak 6 ještě jako takovej sotva průměr, no.
2: No, je to lepší průměr.
1: Jo, jo, jo. A vy?
2: No, já to mám na Rakušana dneska.
1: A to je?
2: No, že mi to líže 10.
1: Já to vidím, že jste v takové rozjeté náladě.
2: No, za to můžete vy.
1: Jak to?
2: No, vy mě vždycky jak rozjedete. Já pak nevím, kdy zastavit.
1: A co pas jsem vám způsobil dneska?
2: No, točili jsme spolu. Podtrženo, spočteno.
1: A jaký to bylo?
2: Tak mě se s váma točí vždycky dobře.
1: Líp než Alex, že jo?
2: No, na Alex se mi líp dívá, s váma se mi líp povídá, všechno má své pozitiva tady.
1: Jo, jo. No, čekal jsem spíš nějakou lichotku, ale...
2: Tak to je lichotka, že se mi s váma krásně povídá.
1: No, ale na Alex se vám líp dívá a v tom já vidím něco nezralého.
2: Ale vám taky, jen se přiznejte.
1: Jo.
2: No, proto vy mi pořád omylem říkáte paní Alex.
1: Jsem dlouho ale neřekl.
2: To je pravda, to zas musím říct, že už jste se začal hlídat.
1: Já na vás koukám už tady nějakou dobu, mám z vás takový pocit, že jste smutná z toho, že nám padá ta ODSka.
2: Ne, naopak, já si myslím, že dostávají, co se zasluhovali.
1: Až tak?
2: Ale stejně je to takový, hele... Koho by to ještě před časem napadlo, že se takováhle pěkná kauzička, kromě těch, kteří to věděli, takže se nám to takhle hezky vynoří, že jo. A zase teda musím říct, ale že vy byste v tomto měl sehrát nějakou osvětovou roli. Protože zase má s odpuštěním teda průser někdo z Brna. Prosím vás, můžete mě říct, čím to je?
1: No jo, to je pravda, vidíte.
2: Že vás Brňáky nejde integrovat.
1: Ale pozor, já na to musím vždycky upozorňovat. Já pravda jsem se narodil v Brně.
2: No.
1: Ale o mě nelze říct, že jsem Brňák.
2: No, proto asi nemáte ty skandály, až teda. No, když zrovna nechcete, aby mráz někomu natrh pozadí, tak...
1: Víte, že už je to víc než rok? Co? Rok a měsíc.
2: A furt ještě neroste.
1: A ještě pořád žije. A mluvil jsem minulý víkend v Bratislavě s několika slovenskými fanoušky XTV. A všichni to věděli a všichni tak nějak to kvitovali, bych řekl.
2: Já se to umím představit. No,
1: ten tam... mráz a tu prdel. A nicméně je potřeba říct, bylo to unáhlené a měly být zvolené jiné výrazy. Na druhou stranu by si to nikdo nepamatoval.
2: To je pravda. A tak já si myslím, že on to kvitoval každý, těch lidí, kteří to nekvitovali, ty se dají spočítat, jo? Tak byla to ta, které se to týkalo, pak to byla Pekarová a pak ty 4 piráti, co jsou ve sněmovně a tím je to asi tak vyřešené.
1: Tak ještě nějaký tam
2: jo,
1: pan Jakob.
2: Pan Jakob, jo, jo, jo.
1: Pan Laci.
2: Jo, jo, jo, jo. Tomu, to je ten, co mu volně ramena přecházejí v hlavu.
1: Jak to?
2: No, on nemá krk.
1: Jak může mít krk, počkejte?
2: Nevím, ale nemá ho.
1: Jako je postižený, nebo
2: no
1: já?
2: No ne, no tak má takový, vypadá, že nemá krk.
1: Ale takhle vy to, jo, takhle, no jo. Tak já jsem ten poslední, kdo by mohl někoho hodnotit, jak vypadá. Takže mě to ani, nikdy mě to nenapadlo, že by neměl krk. A na druhou stranu, co je na tom špatného?
2: Ne, to je úplně v pořádku. Horší jsou, když politik nemá jiné věci a ty pan Jakob taky nemá, takže tam je ten hlavní problém. No ale musím pak se teda... No...
1: Vy mě vždycky zamotáte hlavu, ty vaše jinota je.
2: No to já si na vás vždycky nachystám. Ale stejně je to zajímavé, já jsem čekala, že nám to nějak osvětlíte tady s vašimi krajany, kde je ten problém.
1: No je to ta voda z té brněnské přehrady.
2: Je to ono, jo. A teď tím, jak jsou v tom ty hormony, nebo...
1: Já nevím, co v tom je. Jako teď už jsem se tam roky ani nekoupal, ani jsem nesmočil palec, takže nevím, ale už to fakt začíná být zvláštní. Já jsem ještě donedávna to, když to někdo zdůrazňoval, tak to zbrná tak neustále, tak jsem pozdvihával obočí významně a říkal jsem si, o, ty chlapče či dívko se špatným úsudkem, ale teď po tom Součkovi, generálním řediteli České televize odvoleným Brňákovi, teď ten Blažek a to, co já slyším od lidí zasvěcených, jak to tam bylo, jak ta chapadla té chobotnice vlastně se všechna scházela v Brně a nejrůznější advokáti a koncipienti a koncipientky, zejména jedna, jak se to tam všechno propletlo, no je jasný, že to nebyla náhoda, je jasný, že to bylo strašidelný a vlastně když včera říkal v České televizi nějaký pán, že to vlastně ani není žádná kauza, tak já teda nevím souvislost, protože já jsem viděl ten ústřížek na Facebooku, no. Ale třeba to, třeba mluvil o ničem jiným, ale tak to je usměvné.
2: No ono je to možná tím, že tam v Brně je to přísloví, že jo? Darovanému koněmu na zuby nehleď.
1: Ne, to je, tak na, on nehleď, to je na Ukrajině.
2: Tak on nehleděl.
1: To je jinak. Darionu lošadí v zubně smotriat.
2: No, tak on je smotrial.
1: To říkají naši ukrajinští přátelé.
2: No, tak jestli je to z Brna nebo z Ukrajiny, obojí je východ, jo. Pardon, teda.
1: Obojí je to samý.
2: Obojí je východ, no, tak on nesmotrial. Nesmotrial a blbě to dopadlo, no.
1: No je to prostě výbuch Černobylu, to, co se teď děje.
2: Jo, je to, jako povedlo se to, uměli se to chlapci načasovat. To byl hodně drahý bitcoin tohle.
1: No, bitcoin, ono jich bylo několik stovek těch bitcoinů.
2: No.
1: Nebyl jeden bitcoin, několik desítek snad.
2: A stejně vidíte, hele, jako když to srovnáte, já třeba bych řekla, že vypadám důvěryhodně. Co, když se tak na mě podíváte, máte taky ten pocit?
1: No, asi ano.
2: No, tak já třeba bych řekla, že vypadám důvěryhodně než ten Blažek.
1: Než Blažek, to není tak těžký. Pozor,
2: a mně se nestane, aby za mnou někdo přišel a řekl, hele, tady ti dám bitcoinovou peněženku. Těch 12 miliard, co tam je navíc, to se tvaří, že to nevidíš, vem si jenom tu jednu. Blažkovi se to stane, hele.
1: Protože nemáte ten vplyv.
2: Tak tím to je. No. Ale zase ten pád, jak už to bývá, že jo, tak někdo v té politice padne, je z toho smutek, ale někdo jiný se raduje.
1: No a raduje se kdo teda?
2: No raduje se Rakušan.
1: Já se třeba neraduju vůbec.
2: Protože vy na tom nemáte ten interes. Vy v tom nejste jaksi zaangažován.
1: Já
2: ale
1: se za to stydím,
2: ale pozor, kdyby
1: jako
2: vám,
1: občan.
2: Kdyby se rýsovala šance, že vám stoupnou preference po této kauze, tak se budete radovat taky.
1: Tak moje preference, paní Karol, ve všech směrech jsou na nule. Takže já bych se radoval i za žádná celá 0,006. Ale má-li to být tak, že po této kauze by se mě zvedly preference z nuly, tak pak se raduji.
2: No.
1: Ale zatím to nevypadá.
2: A nejenom někomu se můžou zvednout preference, vám teda ne, a někdo jiný zase na to ministerstvo nastoupí místo Blažka. Takže třeba Evička Tričko de Croa, ta má teď důvod k radosti.
1: Paní de Croa, teda jako je potřeba říct, že když se jmenete de Croa, je to pěkný. Je to prostě pěkný. Vznešený, je to lepší, než když se jmenete Mařena Klobásová prostě.
2: To určitě.
1: De Croa zní. No.
2: Zní to. Zní to parádně. S vaším hodnocením by souhlasilo 9 z 10 důchodců z fotobanky.
1: No.
2: Tak, hele, to se málo kdy stane, aby ve vládě, která si svoji existenci postavila mimo jiné na boji proti dezinformacím, zasedla po aféře jednoho odstoupivšího ministra dáma, která sama ty dezinformace vytvářela.
1: Já jsem to nějak nepochopil, co tam úplně bylo s tím důchodcem, ona zbyla nějaký důchodce nebo co?
2: Ježíš, kdyby ho zbyla, tak to by nebyla žádný překvapení, protože tahle ta vláda důchodcům neudělala nic dobrýho, tak to ještě kdyby jim jednu vrazila, to už nikoho neudiví. Ale ona, aby dodala tomu, co ta vláda důchodcům udělala, nějaký pohled z opačné strany, tak si vymyslela nedůvěryhodně znějící citát od jakéhosi pana Václava P. z Vysočiny.
1: Václav P.
2: to byl.
1: Kdo to může být? Znám ho někdy na
2: Vysočině. Já nevím, hele, tak objeďte to tam, ale nenajdete ho. Najdete ho ve fotobance. Takže ona vzala obrázek z fotobanky, vymyslela si nějaký citát, vymyslela si, že to říká pan Václav P. Václav P. byl spokojený s politikou vlády, říká, že ty důchody jsou vysoký, on je v pohodě, že se mu to snížilo.
1: No a jak se to ví, že to není pan P.?
2: No, protože on ten stejný důchodce byl taky nějaký Gerd M. v Německu, kde propagoval domovy důchodců a léky proti Alzheimerově chorobě. To byl činorodej důchodce, akorát nebyl z Vysočiny.
1: Takže sekla fotku z fotobanky?
2: No asi nesekla, asi si ji poctivě za ty 2 eura koupila, stáhla jasně, si ji, opatřila si ji citátem, opatřila si ji svým vlastním logem.
1: Ježiš, to je ostuda.
2: No vy řeknete, je to ostuda, ale to bude ostuda na ministerstvu spravedlnosti.
1: A toto se opravdu stalo?
2: Toto se opravdu stalo.
1: A jak může být tak hloupá?
2: Tak hele, Blažek taky říká, že byl hloupý, když ty bitcoiny bral. No. No, na hloupo se dneska svede všechno.
1: No a ono se to provalilo.
2: Ono se to provalilo.
1: Že to vlastně byla lež, šalba no tak, a klam.
2: Tak protože on ten důchodce opravdu nevypadal jako z Vysočiny.
1: Jo, byl to modrovoký blondák.
2: No. No to ani ne, ale prostě bylo to takové nastylizované celé.
1: Pane
2: bože. Přece jenom, když jdete po Vysočině, potkáte tam někde nějakýho Václava P., vyfotíte si ho na telefon, to vypadá jinak.
1: No a jak to paní de Croix, jak to vysvětlila?
2: Tak svým typicky chytrým způsobem. Že ten Václav P., který jí to řekl, prý opravdu existuje a opravdu jí to řekl, jenom nechtěl být jmenován. No ne, tak hele, to má logiku, jo. Když budete důchodce, který mu se sníží důchody zásahem vlády, tak taky nebudete chtít dráždit ostatní důchodce tím, že vylezete a budete to říkat na plnej ksicht.
1: No a co on tam říkal, pan P., v tom citátu?
2: Že je spokojený. Já už to přesně do detailu nevím, a že on je spokojený, že ty důchody jsou dobrý.
1: No. A zejména ta paní de Croix. A jo, tak už tomu rozumím. No, tak to je taková ostudička jenom.
2: No ne, já si myslím, že to je hezká tečka za proti dezinformačním úsilím této končící vlády, u které vlastně stále ještě nevíme, jak to bude, protože vlády ODS většinou nedovládly, vždycky tam byl v průběhu nebo v druhé polovině nějaký skandálek, který uspíšil konec, tak tady sice na to uspíšení už zbývají jenom 4 měsíce, ale 4 měsíce za to se dá stihnout ještě spousta věcí.
1: Vždycky tam byl pád a předcházela mu... Víte, co předchází pádu?
2: Pýcha.
1: Pýcha.
2: No.
1: Tak ta je ještě takhle, jakože udělala, jak se říká v Brně, šorfku.
2: Co to je?
1: Šorfka je jako takový podvůdek.
2: Šorfka, jako, to je hezké.
1: No, šorfku. A udělala šorfku jako na veřejnost. Veřejnost si to samozřejmě velkory se odpustila, jak to tak u nás bývá. A zůstalo... To jako, že si s tou můžeme dělat srandu.
2: Hele, co jinýho než sranda nám ještě zbývá tady. Jako když ministr spravedlnosti ještě ke všemu, tady pere špinavé peníze. Přijde za váma pán v sandálech, který bydlí někde na chodbě, má krabice, přijde a řekne, že vám daruje 1 000 000 000 korun v bitcoinech.
1: Na chodbě má krabice?
2: Jo, měl krabice.
1: Já to nechápu.
2: No to nemusíte nic chápat,
1: papírová krabice. V krabicích?
2: Ne, prosím vás, bitcoiny měl v peněžence.
1: Virtuální takzvaně.
2: Jo.
1: No ale já teď nechápu vaši zápletku s krabicemi.
2: No, že člověk, který žije v takových podmínkách jako ten pán a vypadá tak jako ten pán, tak když za váma přijde a bude vám dávat 1 000 000 000, tak vemete nohy na ramena. Blažek bral tu 1 000 000 a to je ten problém.
1: Jo. Já nevím, jestli bych vzal nohy na ramena.
2: Vy byste vzal tu 1 000 000, jo?
1: To určitě ne.
2: Tak co byste dělal?
1: To nevím, ale vím, co bych dělal, kdybych byl členem vlády nebo jakýkoliv ústavní činitel nebo poslanec nebo bůh ví
2: co. No počkejte, vy jste radní České televize. No. Hele, opatrně, tam za váma taky někdo může přijít tady s bitcoinem.
1: No.
2: Nestalo se ještě?
1: Ne. Bohužel. No ale jak on ten Blažek nekontaktoval policii, pokud vím?
2: No nekontaktoval, on kontaktoval svoje spolustraníky, tam to všichni věděli, všechno to upekli a teď to hodili chudáka na Pavlíka tady.
1: No já jsem paní, jsem chtěl říct teď paní Dekro, paní Karol viděl ten projev ve sněmovně pana dosluhujícího ministra spravedlnosti a on byl teda opravdu smutný.
2: No je to řečeno slovy Švejka, těžký moment v životě lidským.
1: To je.
2: Ale já zase jsem viděla Markétu Pekarovou Adamovou po nějaké době. Vy se tváříte, jak kdybyste už nevěděl, kdo to je? Ona
1: no
2: trošku je z výsluní pryč.
1: Já znám, ale to je předsedkyně poslanecké sněmovny, paní ředitelka TOP 09, vychovatelka a velmi zvláštní žena.
2: No a já jsem ten její projev viděla. A
1: já taky, no.
2: Zásadně tomu chybilo srdíčko. To bylo takové, to taková nucená obrana. Jo, žádný emoce, žádný city. Prostě to tam tak jako jenom přednesla. Ale už v tom nebyl ten dřívější soudružský zápal.
1: Tak třeba už je to jedno.
2: To bude ono.
1: Má už jiný starosti a nebo radosti možná spíš, tak už je jednou nohou pryč. No.
2: Oni ji tam postavili tak jako z nutnosti, ale už takový ten zápal vedoucí závodního časopisu Rudá Vatra, ten tam nebyl.
1: Já bych na vašem místě, paní Karol, tuto debatu moc nerozjížděl.
2: Pa čemu?
1: No tak vy jste se dopustila tak hluboké politické nekorektnosti, která vás dostihne velmi brzo.
2: Ježiš, která to byla.
1: Ano, úplně se tady stydím říct a řeknu to.
2: No.
1: Ale dokonce si myslím, že nepřežijete. Že budete upálená tam u vás v Senokřupech prostě na náměstí v neděli odpoledne.
2: To jsem v klidu, teď přes léto se nesmí rozdělávat ohně.
1: Nežartujte na to téma. Poté, co byla televizní debata čtyř dam, paní Maláčové, paní Němcové, paní Konečné a paní Kovářové.
2: Ano.
1: Mám na mysli tu slavnou debatu, jak se tam utrhla Mirka seniorka už, co by teda politička seniorka, určitě ona dlouho to dělá, že paní Němcová už?
2: No nevím, jestli to házení tou knihou, no, ale tu politiku dělá dlouho.
1: Roky, prostě to už je seniorní člen týmu. 100%. No, tak to také se tak rozběhlo, jako kauzička jednu chvilku, nebo taková legrace. A vy, velmi politicky nekorektně, jste napsala na sociální síť, že už chápete, proč nejsou potřeba ženy v politice.
2: No, já jsem možná napsala, že nám ta kauza ukázala, že ne, že je jich málo a potřebujeme jich víc, ale že jich tam až dost.
1: No, umíte si představit, co feministky dělali, když si toto přečetli? Umíte si představit, co taková paní Sommerová, ta slavná režisérka, lepší společnost, že by ti lepší lidi, jako jsou režiséři a herci, jak říkala v tom rozhovoru, měli volit, tak umíte si představit, co to s těma to lidma udělalo?
2: Já si myslím, že nic, protože jsem to napsala na Facebook a lepší lidé jsou přece na X-ku.
1: Já vím, ale i někteří lidé, kteří jsou od podstaty svině, jako jsem třeba já,
2: jo,
1: tak to rádi přepošlou.
2: Takhle.
1: Se slovy, podívejte se, pane Vzdechovský, co nám to napsala ta paní Karol na Facebook. Je to hezké od ní? A takový progresivista, jako je pan Zdechovský, ten vás přitluče na kříž. Chápete? To nemůžete dělat vůbec.
2: No jo, no tak pan Zdechovský, ten se snaží přitloukat na kříž kde koho. To jsou asi takové nějaké ty lidovecké poslední záchvěvy. Jo.
1: Aha.
2: Oni mají k tomu kříži blízko, i k tomu přitloukání. Ale já si myslím, že mě by si měli jednak hledět teda svých klesajících preferencí.
1: A ne nějaké stonekové.
2: No.
1: No, ale to je ta chyba. Oni dělají právě ten opak.
2: Aha.
1: Pan Zdechovský si všímá kde koho, například našich slovenských bratrů, a jezdí je tam poučovat, nebo už víceméně vzkazuje. Raději.
2: No tak to víte, no. Když máte za sebou takovou vtipnou minulost, že jste pracoval pro lichvářskou firmu, tak to jste strašně rád, když se na to potom zapomene a můžete chodit na někoho ukazovat prstíčkem ty, že jo?
1: Toto s tím Zdechovským vrcholilo tu minulou sobotu, kdy já jsem na Slovensku a nějaká paní tam za mnou přišla, protože já jsem se byl podívat na kabaretu Milana Markoviče. A jsem za to velmi rád, já jsem ho naživo nikdy neviděl, tak stálo za to. No ale po kabaretu venku probíhalo jako setkání u cigarety, tak přišla ne spousta, ale několik lidí se vyfotit a jiní vzkazovat panu Holcovi a já to nenávidím úplně, když se mnou někdo přijde a říká, je, pane Xavere, prosím vás, pozdravujte paní Stonikovou, já se na ní tak rád dívám. ale přišli a ptali se na toho Zdechovskýho. A pán tam šel a za něma a říkal, a ten Zdechovský, to je čo? Bavilo mi to. A myslím, že to je skoro nějaký titul.
2: Prečo nám sem také dačo posíláte?
1: Ten Zdechovský, to je čo?
2: No to je čo. Ale vidíte, že i taková věc jako Tomáš Zdechovský se dá pojmenovat úplně slušně. Prostě řeknete čo?
1: No. A je v tom tolik upřímnosti.
2: Ano.
1: Víte, že nechodí kolem horké kaše, nechce ublížit, je to prostě jako neví, chápe, že se něco přihodilo, že něco je jako neúplně a řekne, to je čo.
2: To je čo. Viděl jste na sociálních sítích to video s tím pánem ze Slovenska? Tam si z toho někdo dělal legraci, takový pán Slovák měl tam natácku chleba a sůl a říkal ten pán Zdochlinský, a že on tady zastupuje tu evropskou mumiu. Ale to je pravda, jako kdo už má zastupovat evropskou mumiu než pán Zdochlinský?
1: Ale musím vám říct na jeho obranu zase, že on musí být srdcař. To, čemu se říká, on bude ten bojovník za myšlenku, protože jak jsem pochopil, on přijal tu roli toho Evropana, autentického, akorát mu nestačí, že to má sám pro sebe, ještě to musí navlíct každému na rypák. A ono toto neúplně každý obaví.
2: No to je pravda. A já vždycky, když ho vidím, tak si vzpomenu na jednoho nejmenovaného bývalého politika, který mluvil o jedné nejmenované bývalé kolegyni pana Zdechovského. A on říkal na její konto, nejhorší ze všeho je aktivní blbec.
1: No, to je známá věc.
2: No.
1: A je to kolegyně nějakého známého jména?
2: No, sakra známého jména. To je úplně přímo kolegyně bývalá pana Zdechovského. A je vidět, jak ti lidovci jsou bratři, takže to, co se hodí na sestru, se hodí na pana Zdechovského.
1: No tak musíte dávat indicie.
2: Tak projeďte
1: si. Je to žena?
2: Je to žena.
1: Žijící?
2: Je to žijící žena a identifikuje se jako žena. Pozor, to by vám mohlo hodně pomoct.
1: Je to politička?
2: Už ne, ale byla. A je to úplně kolegyně pana Zdechovského. Projeďte si, kolik on tam měl kolegyň.
1: No ne, kde?
2: V té Bruseli.
1: Jo, v té Bruseli, no, tak to pak není tak těžký.
2: No, není.
1: No,

0: hodíte 5 korunů?
1: Když se bojím, co vypadne?
0: No ne, tak a on drží basu a on bude teď říkat to, co mu jeho progresivističtí kamarádi řeknou.
1: Jo, já jsem si myslela, že řeknete, hodím do něj 5 korunů a vypadne mě a už jsem vás chtěla zadržet.
0: No to říkal někdo o Okamurovi toto.
1: Jo, ale...
0: Hodíte do něj 5 korun, vypadne vám rozhovor.
1: Ze Zdechovského to padá, ani do něj nic neházíte.
0: No. A teď jsem vám četl dneska v noci, jsem pročítal nějaký servery zpravodajské, tam vám psali, že ty letošní volby budou o strachu.
1: Jo, ale to sedí. Já myslím, že teď Fiala a spol. Budou mít hrozný strach, aby se to neprovalilo všechno.
0: No, ale tam to bylo ve smyslu, že rozhodne ten, kdo nabíde nejvíc strachu a lidi si řeknou, mámo, on má pravdu, toho budem volit, protože něco. No, a oni tak trošku všichni vytváří strach. To ne, že by někdo vytvářel, tak ten jeden vytváří strach z toho, že nebudeme mít na benzín a na elektriku, jiný vytváří strach z toho, že nebudou spalovací auta, jiný, že něco, ale zase jiná parta říká, vytváří ten samý strach, že sem přijde Putin a budeme slavit 1. máj na Letné. No, ten strach má mnoho podob.
1: Ale jo, tak každé volby jsou o strachu. Vždycky se tam s tím strachem nějakým způsobem hraje. Ale teď si myslím, že ten strach má někdo jiný. Já si myslím, že pan Fiala, pan Stanjura, ty by si přáli, aby se celá tahle bitcoinová kauza dala zahodit jako ta knížečka od paní Konečný. Jo, ale ani Mirka Němcová tohle nedokáže.
0: No, ale ta je jediná, která by to mohla nějak zásadně okomentovat a od které by to teda sedlo.
1: No.
0: To mě baví.
1: No, ale vidíte to, morální majáky mlčí. Najednou zhasly. Jenom teda musím říct, že nevím, jestli jste četl váš dobrý kamarád, pan, jak se jmenuje, Šmatlapatka.
0: Pan Zdeněk Šarapatka, doktor.
1: Jo. A doktor, ano, hlavně. Tak ten má jasno.
0: Jo, ten...
1: No, za všechno může Babiš a Putin. Klasika.
0: Byl někde na rozhovoru?
1: Psal to na sítích sociálních.
0: No jo, na sítích píše, kde
1: no to co. Sice píše, ale i tak. No má to velkou váhu. Může za to Babiš a Putin. Kdo by za to jako mohl jiný?
0: Tak to jsem, já jsem z Dendu nečetl strašně dlouho. A on je to hodnej kluk.
1: Ne, určitě. A má to v hlavě srovnaný, to je hned vidět. Na první dobrou. Jo, no. Blažek něco udělá blbě a může za to Babiš s Putinem, to je krásný.
0: No jo, tak to, ono je to vždycky nejblíž. Takže vezmete to, co máte po ruce. Ten, tak se to v životě střídá, paní Karol. No ale řekněte mi, z čeho vy teda máte ten největší strach, abych odhadnul, koho budete volit?
1: No já se bojím, aby to nedopadlo tady s našimi aktéry kauzy, jako s těmi gangstery na Haiti. Představte si nějaká paní, kteří tam gauneři zabili část rodiny, tak se rozhodla, že s nimi zatočí a upekla jim otrávené koláčky.
0: Cože?
1: No. A oni je snědli a teď je tam o gangstry míň.
0: Něco jako lažnovského chlebíčky.
1: No, nějaká takováhle pochutina. A já se bojím, aby to...
0: To je dobrý jako na tu stranu.
1: No tak je to takový sofistikovaný, no.
0: A čím je, co jim do toho dala, nevíte?
1: Hele, to jsem úplně neskoumala, co to bylo. Tak můžu se podívat, jako máte nějakýho adepta, jo?
0: No ne, jestli máte recept.
1: No nemám právě, ale můžu vám ho zjistit.
0: To bude na Kukido. Víte, co je Kukido?
1: Ne.
0: Kukido. To nevíte?
1: Ne.
0: Kukido je, a možná to říkám trošku blbě, ale nějak podobně to zní. Kukido je aplikace na recepty pro Thermix, nebo jak se to jmenuje.
1: Thermix, takový to tvarohový.
0: Ne, ten, jak to vaří. Mix.
1: Jo, Thermomix. Ten hrnec.
0: Thermomix.
1: Jo, už vím.
0: No a v Thermomixu můžete všechno vařit a na Kukido jsou recepty. A to tam občané dávají. A pozor na Kukido, když chcete sledovat, tak musíte zaplatit 1200 za rok, jo.
1: Tyjo.
0: Tak já tam mám tajný přístup od jedné kamarádky, protože se na to podívám opravdu jednou za rok.
1: No.
0: A jsou tam nejrůznější recept, některý zajímavý, ale některý samozřejmě takový bez masa a tak a tu bez lepku a to je dneska móda.
1: Je to velká móda.
0: Jako

0: pořád vymezovat vůči něčemu.
1: No, akorát nevím, co vy tam sledujete, když při vaší pověstné spořivosti určitě nemáte ten hrnec.
0: Tak mně stačí se dívat na ty recepty, tam jsou obrázky, já si k tomu vezmu kousek chleba, podívám se třeba na řízky nějaký, nebo na nějakou roládu, nebo na paštiku, přikusujete, listujete a je to. Tam jsou, a potom si ještě dám zmrzlinu, tam jsou recepty na zmrzliny třeba.
1: Ty jo, vy to máte vymyšlený.
0: No, tak v tu chvíli si dám do té vody kohoutkové, co piju televize, tak do toho si dám led. A mám to i s desertem. Musíte na to jít takhle, na kukido.
1: Hele, ale to je...
0: Ale možná to říkám blbě, jo. Možná to není kukido a je to nějak jinak, ale zní to podobně.
1: Tak kdyby to náhodou neexistovalo, tak určitě si někdo tuhle tu aplikaci teď založí, protože kukido to je úplně boží. Pan Blažek taky z toho vypadá na něj. Támhle pořád koukám na té vaší tabuli cti, že taky vypadá trochu jak kukido.
0: No, ale já nevím, já se dívám stranou náhodou v telefonu.
1: No tak máte to tam, když máte tajný přístup. Je to kukido?
0: Já se sedím na iPadu.
1: Tak to tam nehledejte.
0: No ne, tak to musíte vědět, ne?
1: No tak, teď jsem napnutá.
0: Kukido.
1: Je to kukido, no.
0: Co-o-ki-do-o.
1: Kokido.
0: Kukido.
1: Kokido, to zní skoro tak moravsky, kokido.
0: No, tak moravsky, tak japonsky. Dobře, paní Karol, takže vy se ničeho nebojíte, tím pádem můžeme směle vyrazit na víkend, protože pátek odpoledne teď natáčíme. A jaký vás čeká víkend?
1: Já budu uklízet.
0: Jo?
1: Já budu uklízet,
0: a víte,
1: protože...
0: A já taky?
1: No, a co vy máte doma za problém uklízecí?
0: Já nemám doma problém, doma uklízet.
1: No ne, tak proč budete uklízet?
0: Budu uklízet v životě. Na to občas musí dojít.
1: Aha, za nějaké zásadní životní rozhodnutí vás čeká.
0: Nejste daleko od pravdy.
1: A co to bude, tak na pověst? No musíte.
0: Jako nebudu se ženit ještě.
1: Ještě
0: čas.
1: No tak to já mám ve srovnání s vámi úplně nudný program.
0: Jo.
1: No, mě se doma přemnožili pavouci, já musím zametat pavučiny.
0: A vaše tchyně si zlomila prst.
1: No, to je pravda, to jsem úplně nečekala, že tady budeme jako rozvádět.
0: No ne, vy jste to říkala, jak jste přišla, tak já si dělám poznámky, abych věděl, rozumíte, přijedu benzince a někdo se mě tam zeptá, co je novýho a já budu zase mluvit o bitcoinech.
1: No ježiš, mluvte o bitcoinech,
0: no,
1: dokud
0: ne,
1: to jde.
0: No ne, budu říkat stará Stoněková, má slomen prst. No. Takže, paní Karol, je to za náma.
1: To je ale škoda, ale budu se těšit na příště. Uvidíme, že víte co, za příště to už budeme vědět, kam se to všechno vyvinulo.
0: Myslíte?
1: To teprve budou grády, hele. To už možná, kdo ví, jestli ten Fiala ještě bude. Představte si, že příští Za stranu a za lidi budeme začínat minutou ticha za Petra Fialu.
0: No, tak
1: už,
0: jo.
1: Už teď si to začnu trénovat.
0: Možná by jsme si měli říct, že důležitější ještě, aby jsme byli my. Mm-hmm. A co nějaká vláda proti tomu?
1: To je pravda. Hlavně, abychom byli zdraví, spokojení a stále tak krásní.
0: Těšilo mě, mějte se hezky a naschledanou.
1: Vy taky, naschledanou.
2: Posloucháte Radio Xaver.

0: zkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz.
1: Toho 4. října večer nastane nějaká apokalypsa. Že nás někdo odsune někam na východ. Že sem přijede 4. října vítězně Putin na, já nevím, bílém koni nebo na tanku nebo na čem, pokud vyhraje Andrej Babiš. Takové to jako ještě větší přilévání oleje do ohně, který už stejně je sám o sobě obrovský. Tohle je podle mě největší rozdělení společnosti, větší než jsme zažili za covidu, větší než jsme zažili během prezidentské volby a ono se to sčítá. Je tam efekt sněhové koule, kdy ta rozdělenost společnosti se vlastně jenom prohlubuje a ti lidé jsou víc a víc naštvaní, víc a víc na sebe nepřátelští.
0: Celý pořad Podtrženo sečteno s Karolínou Stoněkovou můžete sledovat už teď. Bez reklam a bez čekání. XTV.cz

0: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.
1: Mám si to představit tak, že dnes je možné, aby firma vedle svých účtů třeba v českých korunách, v eurech a v dolarech a bůh ví,
2: v librách,
1: jasně, měla vedený účet ve zlatě,
2: ano,
1: včetně jakéhosi tedy rizika, jakési volatility toho zlata. To znamená, že jednoho dne tam můžou mít víc peněz, někdy míň,
2: ano,
1: podle toho, jak to zlato,
2: ano,
1: koriguje, že ono koriguje taky někdy.
2: Máš oblíbený termín,
1: a koriguje. A někdy roste.
2: Ano.
1: A jindy zase koriguje.
2: Je tomu tak, je tomu tak. Ano, firmy mohou mít a mají. Firmy dneska máme v tom systému kolem tisíce vlastně obchodníků, to znamená firem, podnikatelů, OSVČ a tak dále, kteří vlastně využívají zlaté účty pro to, aby buď tam shromažďovali svoje rezervní peníze ve zlatě, nebo aby přijímali platby mezi sebou navzájem, anebo od zákazníků, anebo to kombinují, že tam mají svoje rezervy a přijímají platby. Vy jste zmínil tu volatilitu. Je tomu tak, vlastně to zlato nějakým způsobem se vyvíjí. My, když se podíváme na to poslední období, za 2 roky plus 80%, od začátku roku plus zhruba 30%, ale samozřejmě jsou tam i korekce, teď třeba zlato korigovalo o nějaké 3,4%. Takže ta firma samozřejmě tím, že vede účty jak v penězích, tak ve zlatě, tak si vybírá, které účty využije pro to, aby z nich jakoby platila. To znamená, jestliže zlato zrovna stagnuje, no tak je lepší využít účty v korunách nebo nějakých penězích ve fiat měně. A jestliže zlato roste, což teda teď se děje spíše četnější období než ne, tak pak můžu platit pohodlně z toho zlata.

0: Without you.
1: Tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši.
2: Pane holče, je tady čtvrtek, náš den?
3: Ksavre, ale vypuklo horký září, ne?
2: Horký září?
3: Horký září, no venku.
2: Jako babí léto?
3: Babí léto a babišovo léto, můžeme tak říct.
2: Babišovo, babišákovo léto.
3: No, je měsíc berlí, ne, hodnotovej, co?
2: Já jsem to pojal dnes v rámci naší názorné agitace. Mm-hmm. Tabule cti, oběť atentátu, Babišák.
3: Ano.
2: Minutu ticha. Volby jsou zbraní pracujících. To jsem našel na internetu.
3: No to je naše zbraň, Xavere.
2: To je naše zbraň.
3: My, to jsme my.
2: My jsme lidi práce.
3: My jsme pěst dělnický třídy,
2: Xavere. Přesně, protože my nežijeme z dotací.
3: Jo.
2: No.
3: A my, no, měl byste nějakou domluvit?
2: No.
3: Co?
2: Právě jsem se chtěl o tom pobavit. A září měsíc nálepkování, to jsem nikde našel, to jsem si vymyslel a to stoupí do učebnic.
3: Nevymyslel, Xavere. Já mě se řeknu, jste pěkná svině.
2: Vy mě nálepkujete.
3: No, jste pěkný kolaborant.
2: Kolaborant. No to mi říkal jeden pán v obchodním domě, jsme se potkali a říkal, kolaborante.
3: Řekl, jo? No. A s čím a s kým kolaborujete?
2: To už, já jsem mu říkal, máte něco, problém, řekněte mi to. A on šel raději dál.
3: A neměl berli.
2: Neměl berli, toho se začínám bát. Já teď... Co si o tom myslíte?
3: No je to příšerný, ale jako člověk by si řekl, viděl jste, jak okamžitě Fiala, Rakušana všichni začali posílat ty soucitní zprávy a tak?
2: Jako smutečný? Babišovi.
3: No, jako, že to je ohavný. Jako
2: že myslí o pozůstalí a
3: já
2: tak.
3: Já si říkal, ty napsali, omlouváme se, to fakt ohavný, co jsme tady způsobili a zažehli tu atmosféru hnusnou, končíme, necháme toho.
2: A toto já nezdílím.
3: Ta atmosféra je hnusná, prostě vemte
2: je,
3: si.
2: Je.
3: Tohle to se stane pár dnů potom, co si premiér s prvním vicepremiérem dají pivo na co? Proti Babišovi. 3 dny na to, nebo 4, on to schytá berlí do hlavy. A
2: dobře, ale pane hoč.
3: Já neříkám, že to udělali přímo, ale ta atmosféra je takhle hnusná a ještě si vemte tu symboliku fakt toho, že si musí dát pivo proti Babišovi, ne? Viděl jste to někdy?
2: Viděl jsem to a přišlo mě to absolutně nechutný.
3: No je to vohavný, no.
2: A toto berlí po Babišovi je čin jednoho debila. A debilu je, když vyjdete tady pod okna, tak najdete nejmíň 6. To tak je.
3: To já s vámi souhlasím. No. A co jste chtěl říct?
2: No, že bych si příště vzal jednu...
3: Vzal berlu?
2: Berličku. A jenom vás tak...
3: Tu, jo?
2: Jenom vás kusil ťuknout.
3: A za co? Proč? Já říkám samý hezký věci.
2: Za to, že říkáte, že pan Rakušan je ohavný.
3: No to je.
2: Je?
3: To je.
2: A já jsem myslel, že jste fanoušek.
3: Já jsem, ale víte, jak se tomu říká? Guilty pleasure. Když vás něco děsí a odpuzuje, ale tak, že se na to musíte dívat a musíte to sledovat. A on je fakt výjimečně odpudivej. A teď to vidíme ještě víc. Viděl jsi někdy někoho, kdo by sám na sebe vyhlásil kompro
2: guilty,
3: a k tomu se dostane?
2: Guilty pleasure?
3: Mm-hmm. To je jako... Guilty jako vinej a pleasure je potěšení.
2: Takže no neříkejte mi to, mě nedávno psal můj bývalý ředitel Frekvence 1, pan Škoda, a říkal, vy jste moje guilty pleasure.
3: No tak ví, tak jsme jeho Rakušanové.
2: Takže to není pochvala moc.
3: Úplně to nemusí tak být.
2: No a dalo by se najít nějaký úhel, který by to pochválil?
3: Určitě...
2: Že to je třeba zajímavé.
3: Se to taky dá vysvětlit tak, že se bez toho nedokážete obejít. Což si myslím, že platí na nás dva. Takhle bych si to vysvětlil.
2: Jo,
3: co?
2: Jo. No? No, pane holče, já jako nevzdělanec tady vedle vás starýho reportéra ostříleného z reflexu a všechno, co jste zažil, ale já vás musím poučit trošku. Poučit, jako zafušuju do vašeho komentování.
3: Tak vy, jde z vás zkušenost taková.
2: Zkušenost. Já vám řeknu, jak to dopadne.
3: Ale co?
2: Ty volby.
3: Jo. Povědejte.
2: Babiš to vyhraje s brutálním náskokem. Mm-hmm. Babiš bude mít 34%. Mm-hmm. Možná 35%. Okamura 18%. A pak všechno ostatní.
3: To se může stát, dobře.
2: A lidi, já to slyším od spousty lidí, buďte opatrní na ty strany, co jsou na hraně, pozor na ty ztracený hlasy. Mm-hmm. A to letos nebude.
3: Jo.
2: A letos nebude ani trošku. No a co vy myslíte, on už představil program?
3: Dneska.
2: No a je tam něco o nás?
3: Máme tam Sýbr nějakou dotaci.
2: Říkají to v tom programu, že
3: není
2: podpoříme
3: to tam. Ne, já jsem to poslouchal celý. Nebudete věřit, říkal jsem si, a teď už přijde řada na nás, teď už tam musíme být my a nic.
2: Opravdu celý,
3: Ksever.
2: Tak já tu moji prognózu beru zpátky, Babiš dopadne hrozně.
3: Proč?
2: Bude mít tak 15%. No když nás nemá v programu,
3: jo.
2: No nemůžou lidi volit vůbec.
3: No.
2: No jo. A myslíte, že sjednotí ten rozhlas a tu televizi?
3: Víte, co já chci? Já bych to zrušil. A kdyby to aspoň sjednotil a ušetřil, tak i to je krok správným směrem. Co?
2: Jdeme. Jeden náš divák, Vilzonky, říkal, že jsme se tady bavili o televizi, o rozhlase a říkal mi, a potkal jsem ho v trafice, já mám dva zážitky z trafiky, a říkal mi, no a nic nezůstane na svém místě. Jenom ten Milan Friedrich tam někde bude sedět.
3: Jo.
2: Představte si, že jsem byl včera pozdě, docela večer kolem 10. v trafice si koupit foukando.
3: Tam už se prodává jenom to, ne? Tam už nejsou skoro žádný noviny, ne? V trafice.
2: Víte, že jsem tam žádný neviděl?
3: Už skoro žádný nevycházejí, tak.
2: Já se potom nedívám. No tak ale cigarety a měli. A přišel tam pán a říkal, můžu se s váma vyfotit? A já jsem říkal, jasný. A on mi říkal, já jsem revizor. A měl tady takovou tu malou kamerku. A já jsem říkal, jak revizor? On říkal, no, jako z dopravní podniku. A normálně sympatický mladý člověk říkal, že manželka sleduje hlavně vás a nás tady a to. A on byl revizor. Revizor.
3: To je něco, ne?
2: Revizor až z Petrohradu. No tak to mě pobavilo, z toho jsem měl radost. Ale víte, co mě ještě teď leží v hlavě? Vy jste zmínil toho pana Rakušana. Ona prej je nějaká nahrávka.
3: A mně se Ksaver líbí, jak to ohlásil na sebe. On sám na sebe vyhlásí kompro, protože je, jak to říct slušně, pokakanej až za ušima. No, to je takový lirický, ne?
2: Jako v jejíce je posranej.
3: Jo, jako takhle, vějíce, jo.
2: Stejně jako ten Fiala, oni vidí, kam se to řítí.
3: Ale víte, co je nejlepší, že to je pomsta otců zakladatelů, podle všeho, Stanu, který on zašlapal do země, prohodil, jak se říká, zbavil se jich, uzurpoval si to. No tak si udělali nahrávku, že jo, a
2: no, ono to má být kolem toho dozimetříčku.
3: Kolem dozimetříčku a trošku to má ukazovat to, že totiž Rakušan je, když si přečtete to, co on, jak na sebe to kompro vyhlásil, tak si to přečtete a řeknete si, a tak to je jasný, protože on je vlastně hloupej v té svojí, jakoby zdánlivý, jak to říct, v té moci chtivosti a bezkrupulóznosti, tak on je vlastně tupej. A on vám jako dá nápovědu sám, protože řekne, a tu informaci o té nahrávce jsem dostal z médií, nikoliv od policie, protože já, samozřejmě jako ministr vnitra vůbec nemůžu vědět a nevím, co se děje v policii. A ta nahrávka ho má usvědčovat z toho, že asi trošku ví, co se děje v policii.
2: No jasně, pane Holče, řekněte, těmhle těm výrokům znáte jedinýho člověka, kdo by ještě takovýmhle debilitám věřil? Já neznám ani jednoho.
3: Já myslím, že jsou to ty holky ze Stanu od Rakušana. Ty, co si tam navolil kolem sebe, když se zabetonoval u moci a v čele Stanu.
2: Myslíte?
3: To jsou takový, oni se jmenují jako Michaeli, Pivoňky a já nevím, jak dál. Tak ty, myslím, soudruhovi, předsedovi pořád asi ještě věří. Oni vidějí to v těch jeho očích. Co?
2: No já nevím. Já jsem viděl dneska na Facebooku kreslený vtip, ale moc hezký.
3: No.
2: Kde je pán jako opravdu s vytřeštěnými očima a za ním běží děti s telefonem a podávají telefon, je tam ta bublina a to jedno dítě říká, tatínku, volá ti strejda Redl.
3: Jo. No jož, šifr telefon.
2: Šifr telefony. No já nevím, jestli my nejsme, pane Holče, nějak pozadu, že my nemáme ty šifrované telefony.
3: Teď já jsem vám několikrát říkal, že bych chtěl šifr telefon.
2: Ale kde se to bere?
3: Tak to zaříďte někde.
2: No, nemusíme kvůli tomu vstupovat do stanu?
3: To ne, to bych nedělal. To
2: no,
3: bych... Já bych se bál trošku o život.
2: Proč?
3: Tak kolem toho dozíku je kolik? 5-6 mrtvejch? Já bych se bál, Xavere.
2: Pět, šest mrtvejch. Taková politická strana takových hodných lidí. No.
3: Takový hodnoty samý.
2: Hodnoty. Ale oni budou mít hodně procent, oni budou mít tak 10-11. Na opozici dobrý.
3: No, na opozici. No hlavně na Krimibandu, ne opravdu, co?
2: No a budou v opozici, no. Takže, no a prosím vás, vysvětlete mi, ještě já se pořád teď kladu otázku, když vidím tu kampaň, to Spolu bylo v televizi na Primě, byla nějaká diskuse a tam hovořil ten pan ministr Hladík.
3: Ten hustej. To je lhář, Xavre.
2: No, používá termíny, jako jak to bylo s těmi billboardami a tak.
3: S billboardami?
2: S billboardami.
3: Odkud je?
2: Z Brna.
3: Tak to vysvětluje vše.
2: Ten člověk, já nechci být zlej, ale on neumí říct souvislou větu bez chyby. To je něco jako já. Ale já nejsem ministrem.
3: Ale jste od Brna vlastně taky, tak to
2: tam, no, tak pozor.
3: Tam to dává jistý smysl.
2: Z úpatí Českomoravské Vysočiny. To už je něco jiný. To už je opravdu
3: dobře, dobře.
2: Brno nám leží u nohou.
3: To jo.
2: Po Brno si Ptičnov pucuje boty.
3: To je na vás vidět.
2: Jo, to je jako, buďte v klidu. No a řekněte mi, co to za člověka? A on kandiduje.
3: Co kandiduje? No ježišmarja, jasně.
2: No. A z které on strany?
3: No od bratrů a sester, od božích lidí. To je boží lhář.
2: On je bratr taky?
3: Ježišmarja.
2: Tak to do toho
3: se... To je vysoký bratr, to je bratr číslo 2 nebo 3.
2: K tomu začínám rozumět.
3: Ale on je hrozný lhář, Xavere. Já vám říkám, že ten skončí v pekle, protože tam to mají takhle. Buď do nebíčka, nebo do peklíčka. Bratr Hladík půjde do peklíčka. To vám říkám.
2: To já takhle říct neumím,
3: já,
2: protože...
3: Jo.
2: No, nesuďte, pane Holče.
3: No ne, já vidím, já ho soudím za to, co dělá, za to, jak lže.
2: Ale já vím, ale buďte... Bůh každýho miluje a pro každého člověka je na světě místo. Ne. Buďte trošku křesťanský.
3: Na světě, se... ano, ale víte, kdo k sebe otevírá nebeskou bránu? Jak se jmenuje?
2: Svatý Petr.
3: Tak já mu ji neotevřu. Takže půjde do peklíčka.
2: Do peklíčka? Jo, vlastně svatý Petr. No jo, mě to až teď cvaklo.
3: Já jsem vám dopřál čas.
2: Mě to taky chvilku trvá.
3: Jo, tak co?
2: Je,
3: ale dojde vám to.
2: Dojde mi to, jako potřebuji trošku času. Já mám totiž dlouhý vedení, mě to jde přes Smíchov.
3: No a co?
2: Přes nádraží a budu tam taky občas vypnout. Omlouvám se. Pane Holče, tak mi vysvětlete, jak je možný, že takovýhle člověk, který je tak průhledný, tak když se na něj díváte, tak vidíte nic. A on něco řekne a vy vidíte třikrát nic. A oni ho dají na kandidátku. Já neříkám, že to je zlej člověk. Já ho na rozdíl od vás nesoudím.
3: Já to lže, tak nebejvá úplně...
2: Já bych mu dal dokonce tělo Kristovo,
3: člověk. Kdybych chtěl. Co byste mu dal?
2: Tělo Kristovo.
3: Já bych se dal berličkou.
2: Berličkou ne, to já ne. Já nepodporu násilí.
3: Já taky ne.
2: A já si pořád říkám, že kdo na mě kamenem, na toho já kvašákem.
3: Mm-hmm.
2: Kvašáky mám zase.
3: A nebo kladívkem.
2: A dal byste si kvašáček, co? Já to na vás vidím, pane Holče.
3: No já jsem si vzpomněl, Xavere, na dětství jsme měli učitele dílen na základní škole a on byl trošku pošuk. Pak ho vyhodili a on občas dal někomu, nebudete tomu věřit, do hlavy kladívkem, když něco špatně udělal. A jednou dal spolužákovi kladívkem trochu víc a už pak skončil ve škole.
2: Počkejte, to mi neříkejte.
3: To fakt?
2: To mi neříkejte. My jsme měli ve škole učitele dílen. A on trestal žáky kladívkem.
3: Tak to byl možná ten samý démon. Možná rotoval po městech.
2: Za toho já jsem dostal 2 schování. Protože dílny v té škole...
3: Jste byl slabší dílna?
2: Já jsem byl svině hlavně.
3: Jako, tak to vám zůstalo.
2: No to mi zůstalo. Dílny byly vedle šaten. To znamená šatny suterénu a pak škola. A my jsme měli dílny v pátek odpoledne. A ono to mělo jenom takovýhle maličký okýnka, takový ty, jak bývaly ventilačky, si vzpomenete. A který byly ještě hodně vysoko. A byly asi takhle široký jenom. 15 cm možná. A já jsem ho v pátek odpoledne zamčel v té dílně. A klíč. A já jsem si myslel, že se za hodinu vrátím a že to odemknu a uteču. No jenže, co se nestalo, ona byla za hodinu zamknutá, byly zamknuty ty dveře do těch šaten. Takže on tam byl až do večera, než ho začala hledat rodina. Mm-hmm. Byl z toho hrozný průser a já jsem se pod tíhou důkazů
3: přiznal.
2: Přiznal, ale pak jsem si mnohokrát říkal od té doby, co to je za učitele dílen, to byla dílna, kdy tam musel být nějaký nebozízek, kterým by odvrtal zámek. Kdy tam muselo být něco, čím by... A kdyby se takovej chlap rozběhl a padnul těch dveří, tak... No nicméně byl průser na světě. No. Dost velký, pane Holče. Protože to vypadalo, že budu chodit do školy v horních loučkách. Jako. Chvilku. To se tak u nás říká.
3: No, tak víte, to byly časy, co?
2: Takže vy jste taky měli problémový učitele.
3: No.
2: Dílen. No a ten Rakušan učitel, ne?
3: Rakušan učitel.
2: No, tak já... Víte, kam jířím.
3: No, já mám kratší vedení než vy, takže jo.
2: No a není nakonec i ten Fiala učitel, tak se ptám.
3: Vidíte, jak se k tomu dostáváme?
2: Tak do dílen, ne?
3: No, do dílen.
2: Do dílen. A nebo do dolů.
3: Ty už nejsou u nás, takže do dílen.
2: To už není v Jáchymově? Nebo někde?
3: U nás se skoro nic už netěží, ne?
2: Netěží, no. Škoda. No, já pořád chci vidět v lidech to lepší, pane Holče, jo, protože nejsem tak zlej jako vy. Tak já si pořád říkám, že nebude ten pan Rakušan tak zlej, jak vy si myslíte. Pravda, nevěřím hloupostem typu, že neví, co u policie. Každý minister vnitra.
3: Vy si myslíte, že trošku to? Co?
2: No, já nevím, že za ministra Grosse...
3: Tak ale ten opravdu nevěděl, co se děje u policie.
2: Se zaznamenávali ještě odposlechy na CDčka nebo na DVDčka, nevím na co. Mm. No a říkalo se, že on byl... No. Kolikrát do jedné do noci v práci, že seděl, měl ty sluchátka.
3: Jasně, a teď si vemte, Xaver, to není náhoda. Gross si na vnitru udělal tým Mlín.
2: Mlín?
3: Mlín.
2: Fakt Mlín.
3: A všichni se děsili, co to pro boha je tým Mlín, ještě s tím názvem, ne? Mlín, jako co evokuje.
2: Gross se dostane do Mlín.
3: Tak. A od té doby nikoho nenapadlo už si na vnitru udělat nějaký extra tým, protože už to samo vnitro stačí. Teď přijde Vítek. A co udělá tým Kryt? No, a kam chodí na ty názvy, mi řekněte, tyhle pošuci?
2: No, neměl co? Náhodou ministr Chovanec Kobru?
3: Kobra je daňová, ne?
2: Daňová asi, Kobra, no to musí pod vnitrem, ne?
3: Tak to bylo asi pod celní správou spíš, nebo pod...
2: A celní správa pod vnitrem.
3: Chovanec byl trošku blázen, nebezpečný, ale myslím si, že tým jako Kryt nebo Mlín neměl.
2: To je... No, jako... Kryt je fakt hrozný.
3: To teda.
2: Podle mě. No ale on ten pan Foltín, já jsem vám ho viděl, on hovořil u paní Tachecí.
3: Tak to se ale vznešený rozhovor.
2: To se potkali dvě legendy. No bylo to velmi vznešený, jako
3: pěkný. A řekl, že svině?
2: No ne. A řekl jednu věc, pane Holče, ten pan Foltín tam seděl, ty svoje oči, jako pichlavý a to. A paní Tachecí se ho ptala, co když volby vyhraje Babiš a co s váma, nebo něco podobného. A víte, co řekl? Víte, co on řekl?
3: Ne.
2: Že bude sloužit této zemi.
3: Ježiš, jen to ne.
2: A jak vyřknu ta slova, mě normálně slzy.
3: A paní Tachecí taky ne?
2: Paní Tachecí je tvrdňaská.
3: Já myslím, že tvrdňaská na jednu stranu a na druhou stranu, že je měkaská, ne? Spíš.
2: Fakt? Jo. No tak já to nevidím. Jako
3: no, jo,
2: tak na mě to skočí na YouTube jednou za rok.
3: Tak vy k ní máte slzy tak jako tak, ne? Když se znáte
2: ano,
3: dobře, tak to tak
2: nemůžu nejde. Říct dobře, ale byl jsem roky její podřízený a tak. Musím říct, ať si myslíte cokoliv, vy, takže Bára je podle mě dobrý člověk a byla skvělá šéfka.
3: Jo, já vám skvělá to nerozporuju.
2: Ostrá teda.
3: Jenom teď vím, že jako je ostrá tak na jeden tábor a na tak na takový ten druhej ne.
2: To já nemohu říct, no. Protože jsem viděl po strašně dlouhé době. Víte, kdy jsem to přestal sledovat?
3: Co?
2: No, Báru.
3: No.
2: Ona tam v době covidu měla nějakýho profesora, nevím, Kovadlina, nebo jak se jmenuje, nevím, to je jedno, pardon, žádná, není v tom nic velkopanského, já to fakt nespoň. A on tam byl týden co týden. A mě už to tak nebavilo.
3: Víš, já si ho pamatuju. Nevím, už to jméno,
2: Kovadlina,
3: jasně.
2: Kovadlina, ne? Nebyl?
3: No něco, to je jedno. Takový já vím, úplně vím přesně,
2: ale on tam byl. Ale on tam byl pořád. Říkal jo, pořád to samé.
3: Jasně.
2: A vlastně on byl přesvědčovatel. A v mém případě přesvědčoval přesvědčenýho, protože já jsem se chtěl očkovat, tak jsem se naočkoval, už jsem se pak neočkoval a dneska to vidím celý jinak, ale tenhle ten už mě tak sral. S těma plky.
3: Jo, já vím.
2: Normálně, no. Normálně plky. A divím se, že ona se tomu propůjčila, protože jestli Bára má něco ráda, tak je to pestrost.
3: Pestrost?
2: Názorová.
3: Tak, Savere.
2: Ne, nevím. Takže jsem neviděl dlouho, ale Foltýna jsem viděl a neměl jsem pocit vůbec, že by k němu planula nějakou lásku. To teda musím říct. Ale představte si, že takovýhle člověk vám řekne, že chce pracovat pro tuto zem. No, pane Holče, to já jsem od vás nikdy neslyšel.
3: Savere, není nic strašidelnějšího, než slyšet, že Foltýn chce pracovat pro tuhle zem.
2: Jak to?
3: No, vy nevidíte to jeho děsivý dílo?
2: No, je to.

0: dvojice, já jsem ten, kdo chce pracovat pro svoji zem jako pan Folti.
1: Já pracuji pro vlast, Xavre.
0: Pro vlast?
1: Jo.
0: Pro kterou vlast?
1: Pro svoji i pro vaši.
0: I pro Smíchov?
1: Jo, třeba se snažím, dělám všechno proto.
0: Jo, to se musím napít, to je nervák aby, s váma.
1: Jo, plukovník Foltín skončil. A víte, co se mi na nich líbí? Jaký oni jsou šmejdi. A jo.
0: Pane holče!
1: Jo, celý ten jeho hnusný odbor. A ano, říká, zrušíme vás, to bude jedna z prvních věcí, jestli půjdeme do vlády, rozprášíme vás. SPD to říká...
0: Jindra?
1: Jindra to říká.
0: Náš Jindra?
1: Jo. A já jsem šťastný, protože v to doufám, že to udělají.
0: Tak toto ne, oni, pane holče, toto jsme si nedomluvili.
1: A oni...
0: Bylo řečeno, že v tomto pořadu šťastný nezazní.
1: Já musím...
0: Neříkejte, že jste šťastný. Řekněte mi, že jste happy.
1: Já se chtěl říct, já budu šťastný,
0: když to udělali. Šťastný.
1: A oni, když to slyšeli, tak řekli, největší
0: Maria
1: chyba
0: Gloria.
1: Příští vlády by byla zrušit nás.
0: No, oni chtějí sloužit té zemi.
1: Jo.
0: Krásná je naše zem a mír z ní pramení.
1: No, to se mi úplně zdá poslední dobu.
0: Počkejte, to jsem se učil na základní škole.
1: Jo, to jo.
0: Já jsem to recitoval potom za trest. Jak jsem...
1: Jste recitovali s Kalouskem? Nesešli jste se někde na recitálu?
0: Ne,
1: budovatelských verš.
0: On recitoval.
1: No, jasně, on se za to, on to má, Mindra.
0: Já vám řeknu, co jsem ještě recitoval. Jestli vás to teda zajímá. Na 7. listopad bylo výročí Veřesem. Mm-hmm. Říkám to dobře?
1: No, bylo to 7.
0: 7. listopadu. A já jsem ještě se musel naučit jednu báseň, která začínala rudou barvou dneska září sedmička v mém kalendáři. Není to tak hezký?
1: Je to krásný.
0: A já, když si to dneska vybavím,
1: jenom být vámi,
0: jsem dojatý.
1: Zkusím se někde zabrousit do archivu, jestli to tam leží, tak to vymažu.
0: To ne, to až budu někam kandidovat. No ne, já jsem měl pionýrský šátek.
1: No to já úplně vidím.
0: Měl jsem takový červený desky a tři cípy pionýrského šátku, víte, co znamená? Pionýr, svazák, komunista.
1: Fakt?
0: To byly tři, to si pamatuju dneška. Já to dneška ctím. Proto já mám tak rád ty komunisty.
1: Jo, tak.
0: Mě dali tu recitační dovednost.
1: To je jasně.
0: No, pane holče, vy si z toho děláte srandu, ale...
1: No, nedělám moc.
0: Já si myslím, že nebude lehký se Foltina zbavit. To není jen tak, že my to rozprášíme, to říká možná Reichl.
1: Říkají Babiš, oni to můžou zrušit, oni ho můžou vypráskat.
0: Ale je nějaký zákon o státní službě, ne?
1: Babi, on je právě mimo zákon, to je na tom vlastně to nejlepší.
0: Jo, protože on je to ještě mimo zákon.
1: Jasně, no tak protože on je v podstatě zaměstnancem Pepy na Hradě. A ten ho tam strčil, on není úplně zaměstnancem úřadu vlády. No,
0: Pepi Dvořáka?
1: Ne, Pepi Pávka.
0: Pávka!
1: No. Takže on nemá ani žádný jasný mandát. A on vždycky říká, já tady ani nejsem zaměstnaný. Když se to je vlastně... A jako vy teda máte přesně funkci? Já tady nejsem ani úplně zaměstnaný.
0: On je vyžírka, ne?
1: Jo.
0: Tak ty typická vyžírka. Jo. On nic nedělá kromě komunikační karty.
1: Ale viděl bych pro něj misi povolební, Xavere? Protože on se teď specializuje...
0: Okay.
1: Taky. Ale on se teď specializuje na ty lidi, co se, jak říká, zbavili odpovědnosti občanské. Že někteří už jsou prej ztracení, ty už jako nezvedne z té země a nevrátí do společnosti, ale někteří jsou tak jako mezi, že tam ještě naděje a já myslím, že vy jste ještě mezi,
0: ještě
1: že tam je ještě naděje a že by vás plukovník mohl ještě zvednout z té země a vrátit do slušné společnosti.
0: Jako na koleje. No a dá se k tomu někde přihlásit?
1: Zavolejte mu.
0: Já na ně nemám telefon.
1: Tak mu napište mail.
0: Mail? To je plukovník zavináč vyžirka.cz.
1: Jo, a napište, padnul jsem prostě, zahodil jsem občanskou zodpovědnost, potřeboval bych pomoc zvednout a vrátit do společnosti.
0: A on přijede?
1: Jo.
0: A přijede na motorce, nebo?
1: Já nevím, možná s nějakým Antonem.
0: No. Víte, co mě totiž zaujalo, že náš prezident jezdí na motorce?
1: Víte, já nejsem motorkář, ale hrozně se mi líbí Harley, ne? A i ten symbol, co to je, prostě když se řekne Harley a vybavíte se Harley, tak vidíte Ameriku prostě...
0: Ty noční vlci, ne?

0: No tak ty jsou Rusové, tak tento motorkářství.
1: Jsou Rusové ti ulici?
0: Jasně.
1: Oh.
0: Ale Američani mají Hells Angels, ne? Ale Harley je prostě Amerika, to je jeden ze symbolů Ameriky, fakt. Harley je Amerika a
1: A
0: symbol,
1: 66.
0: jo, Route 66, prostě jedete nekonečnou krajinou, kde nic není, sedíte na té mašině, prostě máte puštěný pořádný rock a jedete.
1: Pěkná blbost.
0: Co? A
1: No, co na tom je, jet krajinou, kde nic není.
0: je to super, já třeba
1: Já,
0: mezili autem,
1: ale jeďte se projet okolo
0: strašně,
1: Tišnova.
0: jo.
1: Na
0: Já tohle na
1: Prudkou,
0: Americe
1: tam na
0: mám
1: Kali
0: právě
1: hezky.
0: rád, že jedete klidně celý den, máte kolem sebe úžasnou krajinu a nikde moc není civilizace. Ale Harley je symbolem svobody, ne? To je prostě, že sednete na tu mašinu a všechno je to vaše před váma. A teď oni tam vezmou rozvědčíka, komouše bývalýho a co hůř, ještě tam vezmou tu politručku a oni tam jedou spolu s nima, ne? Chápete to?
1: No vy ležíte na zemi, pane Holče, vy jste zralý na
0: Že
1: pomoc.
0: taky, že asi bude vzít nás muset obavit.
1: Já mám pocit, že jako to není dobrý.
0: No, ale počkejte, já mám
1: Ale...
0: pointu. Já to mám vypointovaný jako Jindra. Pan doktor Pospíšil, znáte ho?
1: Meda!
0: Meda. No a když teda agent Pávek a politručka Bávková udělali tuhle tu spanilou jízdu, tak celý jejich fanklub se mohl jako zvlhli hodně. Tak napsali, tak. A tohle, to je ten náš prezident, prostě. Tak si řekl, tak asi jim stačí, že umí prezident jezdit na motorce. Dobře, mohli to říct. Nemuselo dělat prezidentem, ne? Kvůli tomu. Ale už se stalo.
1: Dobře.
0: A pan doktor Pospíšil, jak má takový talent na to si naběhnout na ty vidle, tak zaparafrázoval Paroubka, řekl, nechci se dotknout žádného státu, ale který stát tohle má? No a teď se objevily fotky, koho myslíte, takový méně hodnotový?
1: Orbán.
0: Ne, to není motorkář,
1: Ještě
0: ještě lepší
1: lepší,
0: kádr.
1: tak Fico jedině.
0: Ne, ještě musíte trošku víc na východ.
1: Ne.
0: Jo, no tak,
1: Zelenina.
0: zelenina ne,
1: Zelenina ne.
0: Vlad,
1: Car?
0: car je nejznámější motorkář, který
1: Car?
0: jezdí s nočníma vlkama, ne? A jsou fotky, jak má tu mašinu ohromnou, užívá si to, ne?
1: No to se Meda sekla.
0: Jo. No tak
1: Ježišmarja.
0: Meda, no, co byste čekal?
1: No a tak to není. A já jsem zase někde četl na Facebooku o panu Medovi, že
0: To je teď pan, je...
1: 50 přebaluje, uspává.
0: A je to pan,
1: Rozhlas?
0: teda, jako když to...
1: Nevím, já
0: Jo,
1: to,
0: dobře.
1: to je v dnešní době do pane Holče úplně
0: Já
1: jedno.
0: právě jenom se ptám, abych byl ve obraze, abych správně to používal.
1: No, a já jsem si vlastně říkal, proč ne?
0: A tak ono by bylo, já bych vlastně tomu fandil, kdyby u toho zůstal a už třeba se nevracel do politiky nějak. No, ale on kandiduje tady v Praze, to víte.
1: Kandiduje v Praze. Pane Holče, tentokrát to bude takový vyprášený kožich těm lidem. Nezapomeňte, že oni je všechny za poslední dobu prohlídli ti lidi. A já tady mám výtisk na stole vedle
0: Já jsem složku.
1: složku, kde je rukopis knihy, kterou vydává IVK k volbám.
0: Nemáte nějakou nahrávku?
1: No, četl jsem 14 stránek.
0: Aha.
1: Jak ten Klaus je všechny zneuctil, jak jim pojmenoval, co to je zač, ta TOP 09. Stane. Já jsem normálně vám tady četl to z těch papírů. A když jsem byl na třetí stránce, tak jsem si říkal, já si s tím vlezu pod stůl, aby se někdo tady z nástupiště nedíval, že to čtu.
0: Jo.
1: Normálně protistátní čtení se vším všude. Klaus jako vždycky ťavka na přesný místo. A sepsul tam všechny, od Turkovců počínaje až ODS končí
0: Správně.
1: všechno. Jeden vedle druhého. Všem stejným metrem jako pan prezident. Pane Holče, chcete to přečíst?
0: Jo,
1: Není to
0: jo.
1: tak jako... Protože představte si, že jsou ještě lidé, kteří nás mají rádi.
0: Jejich sabere spousta.
1: Mluví 6 dneska. Ale i jsou skvělí, protože
0: Jo.
1: podporují nás, tento pořad, na
0: Pravdu, přístav pravdy.
1: PPčko.
0: Dobrou věc.
1: Přísahu pravdu.
0: Tak se vede, poslouchejte.
1: A na transparentním účtu XTV. Já vás budu poslouchat a kdyby vám to nevadilo, já bych si u toho začal připravovat Káháčko. Jestli vám to nevadí.
0: Káháčko je co?
1: Káháčko. Jdete knihařichu.
0: No jasně, tak jo. Tak jo. Poslouchejte se.
1: Takže přátelé, pan Holec hovoří.
0: Alena Navítková, na Vilzonku od Azalky. Jiří Vidžovský, koncesionářský poplatek pro přístav pravdy. Vidíte, přístav pravdy, ten drží. Tomáš Sova, Vilzonova 920, na premiérku Věrku.
1: Je,
0: byla vaše premiérka, Xavere.
1: Ale já bych to fakt chtěl.
0: Věrka je taková, Věrka ještě, se nám propadá taky, Xavere.
1: Ještě to promysl.
0: Víte, co Věrka jako říká občas? Já bych je všechny nakopal do prdele v té vládě.
1: Říkala? Já jsem mi hrozně dlouho neslyšel nic říct. Ale líbí se mě, čím dál viděl jsem ji na fotografiích, ale tam nic neříká na těch fotografiích.
0: Jo. Ať pro ní do horních čuchtomrdlí přijede auto s majáčkem a na věčnou židli pro Mildu Friedricha. Ksevere ten Milda.
1: No.
0: Dagmar Kadlecová, pro vás všechny, za vše, co děláte, za Ksaverovo krátké, ale moc hezké přijetí u vás.
1: No.
0: Jaké přijetí?
1: Přijetí. To je jako audience.
0: No to jo, ale
1: no jestli... asi byla tady, nebo byl.
0: Tak to jo. Tomáš Pokorný, na stoleček se sesličkou pro Milana Friedricha do přístavu pravdy, kde nikdy nebude místo pro Prevítkovo zlo. Vidíte, jak se vede.
1: Prevítkovo.
0: Ten Milda Friedrich, až to uvidí tohle a co o Xavere. Daniel Klement, na Vlzonku přístav pravdy mistrů Xavera a Holce. Tak díky všem.
1: Pane Holče,
0: no.
1: Do knihy Říchu bez konzultace musel jsem si to prosadit. Vít Rakušan za nahrávku o Dozíku.
0: Je to geniální. Já nevím, nevyhlásím na sebe taky nějaký kompro?
1: No, já myslím, že na nás bude nějaký kompro, co nevidět. Typoval bych to ještě dovolen, pane Holče.
0: Mně se to líbí, on je fakt jako nápaditej. Co?
1: Já už jsem si kvůli tomu zrušil účet na Pornhub.cz.
0: Jo, není to škoda?
1: Tak je to škoda, měl jsem předplatný.
0: Xavere, nestrčím tam tu propisku, vidíte?
1: Ježíš, pane Holče, za to vám tak děkuju.
0: Vidíte, jak já jdu do sebe.
1: Prosím vás, řekněte mi, kde jste toto pochytil?
0: Možná v těch dílnách od toho učitele.
1: Víte, kde se toto dělalo? Já jsem toto spatřil nedávno v jednom seriálu. Jak se dívám uchylně na ty staré seriály. Okres na severu.
0: Okres na severu.
1: On tam generální nebo okresní tajemník něco podepíše a takhle to tam strčí, jak vy.
0: To byl Moučka.
1: Moučka, ježiš, to já miluju. A to je, pan Holče, je takový jako...
0: Ale víte, jak my vždycky vás identifikujeme v Praze, odkud pocházíte? Jakmile řeknete první toto, vaše,
1: toto?
0: Tak to víme.
1: Co znamená?
0: V Praze nikdo neřekne toto.
1: A co jsem řekl toto?
0: Jakmile toto a toto a toto? Já jsem se musel rozesmát.
1: A co je na tom blbě?
0: Protože v Praze nikdo neřekne toto. Rodilý Pražák.
1: Řekne totok?
0: Tohle.
1: Tohle?
0: Mhm. To je z Čína, je takový, co?
1: Je to takový jako nedomrlý jakýsi celý. Toto je hezký.
0: Toto je krásný.
1: No to je... To je, já zas...
0: Tam je ten Tišnov, Xavere.
1: Ale pane, o čo zabývá vaše plky. Běžte dál na Slovácko, tam říkej hento. Zase. To ještě to lepší.
0: To rád, ne, Bartoňček?
1: Rád?
0: Hm?
1: Je ze Slovácka?
0: Myslím si, že jo.
1: Já si myslím, že z respektu, jako, že se tam narodil v archivu.
0: Ne, on je z aktuálně CZ, to je taky, ale já myslím, že je ze Slovácka.
1: Jo.
0: On má to bodrý srdíčko velký.
1: On je dobrý.
0: Jako vy.
1: No, tak nebo, Holče, ne, o některých věcech bych pomlčel.
0: Má.
1: U ničeho neříkejte jako vy. To je hrozně nebezpečné. To může mladýho chlapce, jako jsem já, v tom citlivém věku.
0: Máte pravdu. Tak může... já bych to řekl jinak, já bych to opsal. On to myslí dobře stejně jako vy.
1: Já to myslím dobře.
0: Dobře.
1: A ještě mi řekněte poslední věc. Myslíte, že Pávkovi, Politručka a komunista budou volit stačil, ne?
0: Komunista. No tak tam je to jasný.
1: To je jasný.
0: Mm-hmm. Ale oni vykroužkou ty opravdu komunisty, protože oni tam nechtějí. Oni tam nechtějí žádný ty nekomunisty.
1: Jo, takže no. Martu Semelovou.
0: Martu Semelová, to je jejich kádr.
1: Jsem se dozvěděl, že kandiduje.
0: Mm-hmm.
1: Ale, pane Holče.
0: Ta je dobrá, ne?
1: No je to ta stará garda.
0: Ta je hustá.
1: To jako rudou barvou dneska září.
0: Mm-hmm.
1: Pozor. No jsme na konci, pane Holče. Zase musím týden vydržet.
0: Bude to těžké, co?
1: Bude to těžké a už teď si říkám, už aby byl čtvrtek.
0: Já tak.
1: Děkuju a naschledanou.
0: Naschled, Xaver.
2: Posloucháte Radio Xaver.

0: Radio Xaver najdete na play.cz. play.cz.
1: Na louce vyrostla květina nebývalého druhu. Když si ji nakrájíš do vína, uvidíš v pokoji duhu. Marný jsem listoval v herbáři, vypadá trochu jak jetel. Prostě jen od srpna do září, na to je třeba brát zřetel. Míti svou duhu kapesní, to je dnes určitě terno. Duhová štáva kapesní utopí v sobě chladno a černo. Možná si ťukáte na čelo, to už máš plíhale zpití, jenže proč by se krucinál nesmělo vysnít si kouzelný kvítí.

ale kdo dělá to chladno a černo? Lepší je fušovat do kytek, když nám ten svět nějak zešet, nešli se střískat jak dobytek a pak se řezat a věšet.

0: Sháníte nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromediko. www.uromediko.cz.
1: Vojáci samozřejmě mají nějakou svoji hrdost, ale taky mají nějaké závazky, mají hypotéky, mají leasingy a tak dál. Vědí, že doba ekonomicky není snadná, takže já chápu, že přijít o práci v tuhle dobu, ku příkladu, a že opravdu tenhle režim se s tím nemaže, tak nikdo extra nechce. Zvlášť, že třeba v armádě dlouho, máš vyšší hodnost, máš perspektivu nějakého důchodu, výsluh a tak dál.
2: Co přijde s novou vládou, s novým ministrem obrany? Stínový je pan Metnar.
1: Ano.
2: Vymění si náčelníka generálního štábu.
1: No já doufám.
2: To, že zruší Otakara Foltýna, to už všichni říkají to tak jako jedním hlasem.
1: Já doufám, že zruší i tohleto celý, že Ondřej Vetchý se zase vrátí čistě k herectví.
3: Celý pořad Podtrženo sečteno s Petrem Holcem můžete sledovat už teď.
4: Na XTV.
3: Bez reklam a bez čekání. XTV.cz

0: hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.
1: Pane prezidente, díl 66. a naším hostem je jako vždycky pan Václav Klaus. Dobrý den, pane prezidente.
2: Dobrý den.
1: 66. díl, to je jako ta dálnice v Americe.
2: No, to byla pro naši býtnickou kerouakovskou generaci, která i za komunismu toužila, tohle si pašovala z ciziny, tuhle knížku, a tak chtěla být on the road, chtěla být prostě na cestě a putovat tam po nějaký ty 66, prostě, no, to vaše generace taky vnímá a zná.
1: Sal i Dean a já nevím, jak se jmenovali ještě ti další, nebo ten třetí, jak to on road, pan Kerouak.
2: No, Kerouak, ano. To je jasný. Nicméně pro mě, já jsem se nedostal do Ameriky v tom, řekněme, roce 66, ale já jsem se tehdy dostal do Ameriky v roce 69 a tak jsem strašně prostě toužil vidět svět Kerouakovců, neboli svět toho hitchhiking, svět toho autostopu. A pro mě v tomto smyslu ta Amerika byla velkým zklamáním, protože prostě v Americe, ve světě, kde univerzitním, kam jsem se dostal, prostě autostop byl neexistující věc. Zatímco my jsme tady byli plní v těch 60. letech tohohle toho. A tam jsem prostě pochopil, že to jako student univerzitní jet s autostopem, to jsou pobudové a tak dále, to jako nepadalo v úvahu. Tam já jsem objevil, že na univerzitě v hlavní budově byla obrovská deska, obrovský kastlíky takový a jedna půlka byla, on tam měl kdekdo to auto, tak tam byla půlka right wanted, right given. Potřeboval bych cestu, nabízím cestu. A ty studenti takhle si tam šahali a takhle propojili se a jeli za... A teď jako, oni tam ještě psali, zaplatím půlku benzínu nebo a tak dále. Pro mě to bylo naprostý zjevení, tadyhle ten fenomén. Obrovská, to bylo jak půlka téhle místnosti. Takže, ale autostop mě zklamalo, že není.
1: Tak název pořadu bychom měli okomentovaný. Mm. Teď jdeme k té základní agendě. Já začnu smutnou věcí. Před pár dny odešel z tohoto světa pan Jiří Bartoška, bezesporu velký český herec. A nevím, jestli to víte, ale na i dnes v Mladé frontě se pan Bartoška vyjádřil v tom smyslu, že vás, Václava Klause, považoval za největšího polistopadového politika. Řekněte, pane prezidente, jaký byste měli vztah s panem Bartoškou?
2: Ne, tak v té době my jsme měli vztah mimořádně pěkný. Kolem toho listopadu 89 jsme byli opravdu v úzkém těsném kontaktu a on se následně v těch prvních chvílích přeci rozhádal na zábradlí a najednou byl chviličku bez angažmá, tak Jirka ke mně chodil každou chvíli na ministerstvo financí a o všem možným jsme tam prostě spolu vedli hovory a v tom listopadu 89 on byl ten, který mě dotáhl do tohohle, jak herci mluvili nebo zvali si lidi na jeviště divadel, tak on mě dotáhl asi do 3 pražských divadel, abych já tam něco říkal, takže my jsme byli v tu dobu opravdu velmi, velmi často spolu i za dobře.
1: To je ta osobní vzpomínka. Já musím říct, že pana Bartošku považuji za jednoho z nejlepších českých herců. Vím, že vy jste v těchto věcech, co se týče umění, velmi přísný, když to řeknu velmi jemně, když jsme se tak jenom trošku bavili o hudbě a tak, tak jako herce jste ho vnímal jako mimořádnou osobnost?
2: Tak on byl mimořádná osobnost. Já myslím, že on přerostl to herecký a on byl veřejnou osobností téhle země par excellence prostě. Proto také každý k němu má nějaký vztah. Já myslím, že on byl mimořádně dobrý, kvalitní herec. A jestli se to dá ocenit v takových těch posledních poloreklamních filmech Líbáš jako Bůh, nebo jak se to všechno jmenovalo, to si nejsem jist, ale zejména v jeho divadelních rolích, já myslím, že on předváděl, že hercem s velkým H byl.
1: Mě to ještě nedá nezeptat se na to, co to znamenalo, že on byl prezidentem toho Karlovarského festivalu. Protože já slyším různé hlasy popravdě. Někdo říká, to je vrchol všeho. A jiné hlasy zase říkají, že to je z hlediska toho celého světa zcela nevýznamný festival, že to je takové hraní si na českém rybníčku. Slyším oba názory, nikdy jsem tam nebyl.
2: Nikdy jsem tam nebyl
1: a vůbec této branži nerozumím. Tak se ptám.
2: Já myslím, že ta kvalita toho filmového festivalu hodně, aspoň v mých očích, nejsem ten, který by tam chtěl jako mladí studenti spát někde pod čirákem, aby se mohli kouknout na ten či onen film. Tak mně skutečně šlo ten typ vybíraných filmů. A já myslím, že pokud tam byla paní Eva Zárolová za Jirkou Bartoškou, tak ona něco vybírala pro mě docela zajímavého a přijatelného. Já už jsem ji vnímal jako mladej, když ona byla klíčovou filmovou kritičkou tehdejšího strašně pěkného časopisu Film a doba. A to ona prostě do toho světa filmu viděla a vybírala. Já myslím, že s tím, jak ubírala sil, já myslím, že zemřela asi před 3 nebo kolika lety, tak už to bylo trošku ten výběr filmu jiný, ale já myslím, že ten festival hodně závisí na tom. Jirka Bartoška dokázal tam nalákat i sponzory, i docela různé světové celebrity. Já myslím, že to bylo v pořádku.
1: Svět má nového papeže, novým papežem se stal Američan a vzal si jméno Lev XIV. Řekněte, co vlastně církev a vlastně svět má očekávat od nového papeže?
2: Ježíš, to bych věděl. To jsou zatím velmi rozporné pohledy. Já jsem dostal několik textů, kde mě řada lidí píše, že má za sáhodlouhé názory na to. Teď jsou přeci mezi námi lidé, kteří prožívali intenzivně volbu a sledovali, Xavere, u vás vy jste neměli přímou reportáž z volby v Sixtinské kapli, ale Česká televize měla. A pokud tomu rozumím, tak tam komentoval tu volbu Páter Halík, jestli jsem dobře informován. A jako někteří diváci poslouchali jeho nadšená slova a najednou jeho totální zmizení úsměvu z tváře, když byl zvolený tenhle papež. Tak kdybych používal strivializované hodnoty, nebo hodnocení, tak musím říct, že pak to musí být skvělý papež. Mm-hmm. Jestli s ním totálně nesouhlasí Halík, tak to je pro mě záruka velké naděje. Nevím, další kroky nechci posuzovat, nejsem znalec církve. Já bych si přál, aby ten papež byl trošku jako tak víc církevně vypadající. Mně se zdá, že ten nový papež ty zlatý brýličky vypadá tak profesorsky trošku a tak dále, nebo až úřednicky.
1: No, já bych že by skoro... byl z Brna?
2: No, že by byl z Brna, to je, ježiš, to mě nenapadlo do této chvíle, ale takže já bych tak nějak dětinsky říkal, že bych si přál, aby to byl trošku typově jiný člověk, ale nechci. Já myslím, že nebude dělat takové extrémy, jako v mých očích extrémy, jako prováděl předcházející papež. V jednom hodnocení jsem si přečetl zajímavou větu. Ten člověk mi psal, myslím si, že nový papež bude schopen, ochoten požehnat miminkám nebo malým dětem, ale určitě, a tím to chtěl říct jako diametrální rozdíl proti tomu, nebude brát děti do náruče. Mě tahle ta myšlenka docela zaujala, neboli rozumím to, že si ten autor tohoto textu tím chtěl říci, že nebude hrát vnější kartu, nebude hrát takovou pozlátkovou, populistickou kartu, jako hrál latinsko-americky trochu ten předcházející papež. To by byla druhá věc pro mě pozitivní. Mm-hmm.
1: Možná stojí za zmínku, že velkou radost z toho, jak volba papeže dopadla, projevil Donald Trump. Dokonce jsem měl pocit, že to nebylo zdvořilostní, že to nebylo povinné prostě. A nabízí se otázka, pakliže platí, že Donald Trump a jeho zvolení způsobuje to, že se svět otáčí, vyvíjí někam, vrací se možná z nějaké slepé uličky. Nabízí se otázka, jestli volba amerického papeže je volným pokračováním tohoto příběhu.
2: Tak já jsem pronášel při volbě Donalda Trumpa, že se mu podařil obrovský kousek prostě drcnout do světa. To jsem asi říkal i tady u vás, pohnout se světem, posunout, přetrhnout některé setrvačnostní vazby a návyky a tak dále. Ale to zase já myslím, že by se 2000 let trvající katolická církev asi zlobila, kdyby se dalo říci, že Trump drcnul i do ní a že by se tím nechala ovlivnit. To bych si netroufal tvrdit.
1: Tak tolik k volbě papeže. Pojďme teď k neméně důležité novince. A to je vaše kniha. Jsem rád, že jste ji přinesl, pane prezidente. Kniha, která nese název Od Beneše po Ukrajinu, 80 let od konce druhé světové války. Jenom ukážu, že tak to vypadá. Naprosto brutálně a s velkou radostí tady té knize udělám reklamu, protože si myslím, že by ji měl každý číst z mnoha důvodů. Dá se koupit na vašem webu? Na institutu.
2: Tahle knižka nevyšla v našem institutu, tahle knižka vyšla v nakladatelství Olympia, takže na našem webu něco se k tomu najde, ale jinak my ji netiskli a tudíž zásadně ji nedistribuujeme, my teda distribuje ji Olympia.
1: No a já jsem ji dostal do ruky dnes, já jsem ji otevřel těsně předtím, než jsme šli do studia. A vy tady píšete na straně 87. Mezi nepříjemné negativní efekty patří zejména poškození demokracie v Evropě. V kapitole, která nese název Válka na Ukrajině a touto válkou způsobené těžko odstranitelné poškození demokracie v Evropě. Chcete říct, že ta demokracie, v které žijeme, je tak křehká?
2: No to teda mám strach, že je hodně křehká. Ale jak se vrátím, tím jste uvedl, že ta knížka není o druhé světové válce, aby někdo neočekával popisy tankových bitev u Kurska nebo toho či onoho, nebo ofenzivy v Ardénách. Ne. Ta knížka je v podstatě A proto možná ten název, ten nadnázev, já jsem to původně psal ve verzi, že se to bude jmenovat 80 let od konce druhé světové války, a to se nakladatelům zdálo jako takové trošku tuctové, a proto vznikl tenhle ten alternativní název. A prostě protože je to o období před tou druhou světovou válkou, neboli co k tomu vedlo, tak je to de facto o těch 20 letech před tou válkou. Samozřejmě je to i o té době války, ale pak je to o 80 letech do dneška, takže je to kniha o tom století, jehož já už jsem do jisté míry byl aktivně prožívajícím člověkem, ne celé, ale nemalou část tohohle. Takže na rozdíl od jiných, když o tom bude psát někdo jiný, tak to budou do značné míry vyčtená moudra. V těch věcech už je mnoho věcí, které já píšu jako aktuální a s očima otevřenýma sledující účastník toho, co se odehrálo. No a samozřejmě, že poslední kapitola nemohla nekončit Ukrajinou, protože ta ukrajinská válka má nemalou souvislost s tou druhou světovou válkou, protože předposlední kapitola se týká i té éry po spádu komunismu, předposlední. No a tam já jsem říkal, hlavní událostí bylo znovu sjednocení Německa. A všimněme si, že to sjednocení Německa neprobíhalo, že se dva státy, východní a západní Německo, sešly. Kdo to prožíval, tak ví, že tenkrát musel nastat proces 2+4. Prostě ty dva německé státy a čtyři vítězné mocnosti druhé světové války, protože nepovolilo se to sjednocení Německa rozděleného po té druhé světové válce. No a já tam říkám, no a tam přeci vznikly ty debaty velké o tom, jestli při tom, aby ta čtyřka s tím souhlasila, s tím sjednocením, jestli se dali nebo nedali nějaké zásadní záruky Rusku, že na to nebude pokračovat až k hranicím Ruska a tak dále. Takže já myslím, že tím ta spojnice toho všeho s tím, co se dneska děje na Ukrajině, protože o tom je velký spor, jestli takovéhle nějaké záruky dány byly nebo nebyly. Proto myslím, že stojí za to o tom mluvit v souvislosti toho celého století.
1: Rozumím. Když se na to dívám ještě tak náhodně, já jsem ji nečetl, ale vy tady třeba zmiňujete válku v bývalé Jugoslávii, a tak, aby bylo jasno, kudy to jde. Ale ta moje otázka zněla, jestli vlastně ta demokracie je tak křehká, protože my, občané, a když se budeme ptát na ulici 100%, to řekla 99%, žijeme v demokratickém státě a nemůže se nic změnit. Proto já se ptám na tu křehkost, proto já se ptám na tu obavu, a proto se ptám i na to, jestli vlastně to, co se teď děje na Ukrajině a všude okolo, to je asi důležité dodat, jestli to může s tou demokracií zatočit.
2: Tak za A tím se ptáte bezvadně, abych mohl každému doporučit, aby si tu knížku přečet, protože o tom tam jako
1: ale
2: pozorně,
1: tady se může všechno, diskutuje. Pane prezidente, já to řeknu, já to udělám za vás, vy se možná stydíte. Tak to, přátelé, vypadá v Olympii, to mají určitě na webu, od Beneše po Ukrajinu, 80 let od konce druhé světové války.
2: Ano. A já prostě myslím, že ta druhá, že ta ukrajinská válka, která se rozpoutala v současnosti nebo před pár lety, nerozpoutala se 24. února 22. Na to bylo zaděláváno minimálně od roku 2014 a tak dále, ale to už by byla debata o téhle věci. Tak já myslím, že Evropu strašlivě poškodila, nás poškodila. Některé věci prostě se staly tabu, začalo o nich vůbec nemožné diskutovat. Přeci v těchto letech opět jsou první disidenti, kteří jsou, kteří jsou různým způsobem trestáni. Od toho, že ne, nemyslím, že jich je moc, kteří jsou zavíráni do vězení, ale prostě jsou, ztrácí práci, ztrácí zaměstnání. Ve školách je problém, najednou zase rodiče říkají dětem, prosím tě, ale tohle nesmíš říkat ve škole. No ten fenomén toho postrácení něčeho významného, co byla síla té Evropy, co dělala Evropu Evropou, tak to tady prostě je. A já musím říct, že jsem v článku asi 3 neděle po zahájení té války jsem předvídal, že to prostě my jsme díky té válce prohráli v našem úsilí udělat z Evropské unie něco jiného. Teď už je to zabetonováno, teď už prostě paní von der Leyenová to má jistý na doživotí a my s ní taky.
1: Pane prezidente, ty oslavy 80. výročí konce války proběhly před pár dny. Tu a tam jsme viděli, že mnozí lidé polemizují s tím, jak to skutečně bylo. Dokonce od některých oficiálních činitelů jsme slyšeli, že Českou republiku osvobodili Američané. Já, pokud vím z minulých rozhovorů, vy jste doslova alergický na to, když se někdo snaží překrucovat dějiny. Řekněte, jak jste byl tedy nakonec s tím, jak to znělo v té společnosti, jak jste byl spokojen?
2: Nevím, já myslím, že ta sploštělost toho interpretování a jednosměrný posun té interpretace té druhé světové války, příčin, průběhu, následků, je něco strašně smutného. A já jsem byl včera na velkém pěkném setkání v Brně, kde mimo jiné teda bylo to také prezentování autogramiáda této knížky prostě. A jako uvědomil jsem si a dostával jsem otázku, co se s tím dá udělat. Taková mladá dáma, zastupitelka Jihomoravského kraje, mi říkala, no a jakou máte šanci, jak to změnit? No a nakonec se to teda zvedlo o debatu, co se má udělat s naším školstvím, protože je všechno to začíná v té škole, všechno začíná, jak sploštěle se to těm dětem vyučuje. A tak to by bylo debata o těch věcech.
1: No, mimochodem, zaregistroval jste některá výrazná vyjádření, která vás v této věci, to znamená výročí války, rozčilila, nebo s kterými jste nesouhlasila, nebo to proběhlo vlastně v pořádku?
2: Ne, tak já myslím, že my jsme se rozhodli tuto knížku a paralelně vznikla v institutu druhá knížka kolegů Vajda a Strýčka. Já vám ji přinesu příště k závěru. V podstatě na stejné téma a já bych ji přidal tadyhle k té mé knížce, tak my jsme se tím opravdu intenzivně zabývali a my jsme se fakt sešli první pracovní den letošního roku a řekli jsme, čím bychom se teď měli zabývat, nejen tak každodenností, co nás zrovna provokuje. A kolega Strýček řekl tohle výročí. To bude zásadní pokus o přepisování historie. To se zkusme věnovat. Proto jsme se na začátku roku letošního pustili do téhleté knížky a já se do ní pustil. Tak, samozřejmě v tu chvíli, když jsme si tohle řekli, tak jsme netučili onen památný výrok paní rektorky
1: Nerudové.
2: Nerudové, z té byly, myslím,

0: dobré, komu by to sloužilo, kdyby se dařilo do budoucna ty dějiny tak, jak byly a tak, jak ještě si je mnozí pamatují, čím dál míň, ale ještě jsou tací. Kdyby se povedlo je nějakým způsobem v úvozovkách upravit.
1: No já myslím, že už jsou upravovány prostě nesmírně. Já žiju v zemi, kde se upravují výroky s každým výraznějším politickým zvratem, ale na té včerejší debatě, kde byl mimo jiné se mnou kolega Weigl, tak on říkal, to, co se teď děje u nás v přepisování historie a zejména historie konce druhé světové války, to tady bylo, řekněme, vždycky a bylo to tady po roce 89. Ale, a on upozornil na jeden velmi zajímavý k přemýšlení vedoucí rozdíl, na začátku, potom 89, ty tlaky na ten přepis byly zvnějšku. Prostě tehdy v Německu najednou se nadechlo, aha, tady vzniká svoboda, tady můžeme znova začít diskutovat o tom a teď bude Česko v Evropské unii, to už se ty hranice vůbec nebudou a tak dále a tak dále. Na Weigl říká správný popis, že to přicházelo primárně zvenčí, ale že teď je historická novinka, že ty tlaky na přepisování přicházejí zevnitř. A to je, já myslím, zaprvé soud k vážné debatě. On to včera prohlásil v Brně na té velmi pěkně navštívené akci. A to znamená, že to je náš vnitřní souboj, vnitřní politický souboj, v němž se hraje s dějinami. Prostě ty jednotliví aktéři si troufají zneužívat dějiny k soudobému politickému boji, aby v letošních podzimních volbách získali o procento nebo o 10% hlasů více. A ten přes, to já považuji za zajímavou tézi, pro mě úplně, úplně novou a k zamyšlení stojí.
0: Mm-hmm. Ještě než otevřu poslední otázku tady k tomuto tématu, tedy k 80. výročí, mám pro vás také knihu. Já teda mám pro vás větší knihu, než pro mě. Knihu, která se jmenuje Někomu život a někomu smrt.
1: Mm-hmm.
0: Já jsem jich několik nakoupil, diváci mých streamů to vědí, od historika Jaroslava Čvančary. Doporučuji prolistovat a myslím, že to je skvěle odvedená práce historika.
1: Ano.
0: A už protože Jaroslavu Čvančarovi se dá věřit a také této knize rád dělám reklamu, tak to jenom, abyste si také odsud něco někdy odnesl.
1: Tady je napsáno druhý díl unikátní trilogie Jaroslava Čvančary.
0: Chcete ještě ty první díly nakoupím? Ano, pochopil
1: jsem
0: to.
1: Tím mě naskakuje, že jsem já od pana Čvančary dostal ten díl první, takže to je,
0: chybí
1: to
0: vám
1: je,
0: ten druhý.
1: To je velmi...
0: Pochopil jsem
1: velmi,
0: to, pane prezidente.
1: To jste nemohl vědět, ale to je velmi pěkné. Ano, ano, ano.
0: Tak to si můžete dnes vzít domů a prolistovat. A já mám poslední ještě věc k tomuto tématu. Vy teď nedáváte pozor.
1: Dávám pozor. Ježíš, dávám.
0: Ptám se, jak hodnotíte návštěvu těch oslav v Moskvě Robertem Ficem, který se teda sedl do letadla, vydal se do Moskvy. Ostatně i europoslanec pan Dostál, pokud se nemýlím, navštívil Moskvu. Vypadá to navenek, že ta politická cena pro Roberta Fica je vysoká. Považujete to za dobrý krok svým způsobem, nechci říkat za hrdinství, ale asi v této době, anebo za politickou chybu?
1: No ne, tak zaprvé nemám důvod Ficovi radit a nemám důvod ho odsuzovat nebo co. Já myslím, že je to zodpovědný, rozumný, moudrý, dospělý politik, který věděl, co dělá a který nějak si na váhu dal ty efekty a disefekty, ty náklady a výnosy a dospěl dobře.

0: nebo špatně dospěl k názoru, že mu jde v této rovnici o tohleto řešení, které on zvolil. Jestli to, a teď z jakého hlediska, jestli mu to pomůže doma v politickém boji, nebo jestli mu to pomůže v očích, já nevím, soudruhů v Bruselu, nebo jestli mu to pomůže někde jinde v koalici Spolu. To jsou všechno jiné úvahy, to nechci prostě hodnotit. Já bych to respektoval, to rozhodnutí, a já myslím, že to úplně, úplně fanatické odmítání této možnosti mnozí z dnešních politiků při některém z výročí toho stejného dne v Moskvě byli, a i já jsem tam byl s drtivou většinou evropských lídrů před 15 lety, když to nebylo 80., ale 65. výročí konce druhé světové války, tak jsem tam jednou také byl. Tenkrát to nebylo za Putina, ale jestli se nemýlím, tak za Medvěděva, který tehdy byl prezidentem. Ale byla tam se mnou desítky hlav států a předsedů vlád, takže mnoho, mnoho i našich politiků tam bylo také někdy. Teď se to najednou stalo něčím úplně nepřijatelným.
1: Teď ještě k jedné věci, která s tím byť velmi vzdáleně souvisí. Pochopil jsem na sociálních sítích v posledních hodinách od spousty lidí, že existuje jakési rozladění, jakási rozlada z toho, jak dopadla nakonec ta schůzka v Istanbulu. Protože spousta lidí čekalo, že se sejdou na nejvyšší úrovni pánové, až válka skončí. Lakonicky řečeno. A možná zkušení političtí matadoři tušili, že to takto jednoduché nebude. Jste také rozladěný z toho, na jaké úrovni se ta schůzka nakonec konala?
0: Ježíš, to diskutovat, na jaké úrovni se ta schůzka konala a být rozladěný z toho, to opravdu mohou jenom političtí naivkové. Ne, podívejte, zaprvé v téhleté mé knížce největší kapitola je o válce na Ukrajině, protože to je z těch kapitol, který jsem popisoval, těch 100 let, které se točí kolem té druhé světové války, to je ta poslední. Takže o tom tam také velmi, velmi prostě diskutuji. A nevím, zaprvé tam trvám na tom, že ta válka neměla nikdy vzniknout. Že ty negociace, jednání v Istanbulech či v Tramtárích měly být před 24. únorem 2022, kdy Putin vtrhnul na Ukrajinu. Před, ne potom. Tehdy byla šance tomu zabránit a zvolit nějaké rozumné řešení, nějaké řešení kompromisní, protože zastávám tvrdý a nemilosrdný názor, že i za cenu kompromisní řešení je mír lepší než jakákoliv válka, což naši válečníci nechtějí nikdy slyšet a nikdy vyslovit. Takže to byla první věc. Druhá věc, v Istanbulu se o tom jednou jednalo už. Bylo to asi 2-3 týdny po spuštění této války na začátku března 2002, ano.
1: 2002 určitě ne.
0: Ano, 2002, ano.
1: 22.
0: 22, samozřejmě. To byl. Já věděl, že je v tom něco špatně, ale nebyla to ta dvojka, ale jedna dvojka tam chyběla. Takže prosím vás, jestli tomu všichni rozumíme, a dosvědčují o tom spousty svědectví, tak tehdy v tom Istanbulu na pozvání prezidenta Erdogana se ukrajinská a ruská delegace dohodly dokonce něco už tak nějak předběžně podepsali, a že s tím jedou do svých zemí a tak dále. Takže dohoda o zastavení války a tak dále, byla tehdy na stole hotová, předpodepsaná, nemůžu říct, že podepsaná, předpodepsaná. Myslím, že ani prezident Zelenský tehdy nebyl proti. Naopak, teď myslím, že všechny náznaky, všechny informace sdělují, že on byl velmi, v tu chvíli velmi pro. Všichni víme, jak to skončilo, prostě přijel velký emisar Evropské unie, paradoxně emisar Evropské unie v momentu, když už v Evropské unii nebyl, a to byl britský premiér Boris Johnson, a ten tam vysvětlil Zelenskému, že Západ si to nepřeje a že on to v žádném případě nesmí podepsat. A Zelenský změnil názor a tím tu dohodu nepodepsal. Tím byla znemožněna dohoda, ne před, ale těsně po. Od té doby se žádné jednání vážné nevedlo. Teď je uplynuly 3 roky obřích ztrát lidských, po zničení nemalé části Ukrajiny a tak dále, takže by mohlo dojít zaprvé k Trumpem slibovanému řešení za 24 hodin, co bude v úřadu, tak všichni jsme věděli, že to není realistické, ale úžasný od Trumpa byl aspoň ten impuls, aby se znova začalo jednat. Takže že musí se sejít před velcí předpolitici nebo vyjednávači první, kteří nejdříve dohodnou rámec jednání, dohodnou, o co půjde, dohodnou, jak to jednání bude probíhat a tak dále a tak dále. Já rozumím tomu, že takové to první předjednání bylo dnešní den, jestli tomu rozumíme dobře, v Istanbulu, a že by mohlo přinést nějaký rozhodující závěr, byl opravdu dědinský názor. Takže díky za toto jednání a my nevíme, co si tam hrajeme bez znalosti, co si tam řekli a s čím jedou ty delegace domů, a aby byla nějaká šance něco udělat lepšího dál. Teď zas má šanci do toho Trump vstoupit. Já myslím, že ano. A doufejme, že to nastane.
1: Co se teda ale změnilo od té doby, kdy do toho vstoupil Boris Johnson, do dnešních dnů? Protože jestliže, jak vy říkáte, něco se předjedná a cítím z toho, co říkáte, jako byste dodával zaplať pánbu za to,
0: určitě.
1: Jasně. A potom nastane, vstoupí Donald Trump, nastane další jednání třeba na nejvyšší úrovni. No a kdo udrží v té chvíli Borise Johnsona doma?
0: Ale Boris Johnson už naštěstí je pouze úsměvná historka.
1: Jiný Boris Johnson, dosaďte si koho chcete
0: jiného. Ale ne, já myslím, že jste to řekl dobře. Jako to, ten Boris Johnson už tam naštěstí není, ale já v té knížce někde říkám, od toho jednotlivce nejde, když ten už nebude, tak vstanou noví bojovníci. No a já myslím, že noví bojovníci bohužel vstali a to je nový britský premiér Starmer, kterému já vůbec nerozumím, kdy najednou se tak načechral a stáh začíná být významným mluvčím Evropy. Ježíš, tak to ta Anglie neměla prchat do té EU, jestli teď se být velkým mluvčím Evropy. Zrovna tak vidím velké načechrávání se německého nového kancléře Merce a některé jeho výroky jsou pro mě jako občana této země, sousedícího po staletí, tisíciletí s Německem, jsou velmi znepokojující.
1: Přemýšlím, co jste mi vlastně odpověděl. Co tedy se změnilo, že do toho nějaká, říká se to deus ex machina, že do toho nějaká ruka sahne a tu dohodu nedovolí?
0: No, to
1: je to Donald Trump?
0: Optimista.
1: Nebyl tady Donald Trump, tak zní odpověď?
0: Ne, já myslím, že Trumpovi, ten má tisíc jiných starostí, aby potřeboval, aby to dopadlo, tohleto. A myslím, že on taky do toho nainvestoval něco svého politického kapitálu a myslím, že by to nechtěl ztratit. Takže paralelně, jestli to sleduji přesně, a nevím, co přišlo o hodinu dřív a o hodinu později, ale paralelně přeci padla zpráva, že Trump se hodlá potkat s Putinem, aby to nějak postrčil dopředu. Moc bych si přál, aby to postrčeno dopředu bylo.
1: Tak teď vás poprosím o stručnou odpověď, protože ještě mám jedno téma, ale už je čas. V naší zemi teď ty jednotlivé politické strany startují své kampaně. Slyšíme to obden, že někdo už spustil kampaň volební a tak, předvolební, promiňte. Řekněte, už je tam pro vás nějaké překvapení, například v některém stanovisku, v některé osobnosti nebo v těch průzkumech třeba?
0: Nepředbíhejme. Ty strany teď začínají se konečně probouzet k nějakému politickému životu a myslím, že i těmi, koho jmenujou, těmi lídry těch jednotlivých, protože tyhle ty volby nejsou, jako byly volby do Evropského parlamentu, kde je jedna kandidátka za celou Českou republiku, a stačilo mávat s jedním, dvěma lídry té kandidátky, tak teď jsme v situaci, kdy už musí všechny ty strany mávat se 14 lídry krajů nebo 13, protože v Praze
1: 14, myslím.
0: Ne? Nebo budou teda taky samozřejmě takové volby, vlastně ano, i když je Praha jiný kraj. Tak prostě teď už chceme vidět těch 14 lídrů a ty nám něco napoví o těch jednotlivých stranách, jo?
1: Je tam už něco, co by stálo za řeč? Za komentář?
0: Tak já jsem o mnoha stranách vůbec neslyšel, že by někoho jmenovali, nebo teda nesleduju to úplně detailně, ale nevím, to mě zkoušíte dopředu, já opravdu nevím. Já vím, že včera mělo, ale já jsem byl v Brně a teď jsem přijel z Brna rovnou k vám sem, takže ani jsem nepostřehl, co vyhlásili motoristé třeba, takže...
1: Představili lídry například.
0: Představili, opravdu, no. Já nevím. Já jsem četl jenom nějakou letmou zprávu, tam jsem žádný... Tohle to jsem tam výslovně...
1: Dnes SPD, tak i
0: SPD jenom jsem si všiml, tam několik jmen bylo pro mě překvapivých a jestli Okamura vsadil na to, že mu další nějaké lidé z dalších politických stran budou dlouhodobě přetvářet tu jeho nemastnou, neslanou politickou stranu nějakým směrem, tak to je třeba zajímavé.
1: Která politická strana je slaná a mastná, pane prezidente? Když jste použil ten příměr, promiňte.
0: No tak to teď jste mě dostal teda, protože teď ode mě chcete slyšet, že žádná není ani slaná, ani mastná, prostě, že všechny vypadají zatím jako nějaké a bez chuti, barvy, zápachu, takže no tak hledat jako mastnotu nebo něco na koalici Spolu, to si vůbec nedovedu představit. No fakt nevím.
1: To je mastnota, neboli tuk, je nositel chuti. To oba dva víme určitě. No. No dobře, tak si to necháme.
0: To ještě nám začne. Já předpokládám, že se ty strany vybarví a že nějak začnou vonět, aby jsme to ucítili a všimli si toho. To bude tak docela pěkné na příští debaty.
1: Já se na to velmi těším. To bude 67. díl. Ještě jednou řeknu, že máte novou knížku. Gratuluju k tomu. To je vždycky hezká věc a jestli jste mi opravdu věnoval, tak vás požádám potom o podpis. A těším se na příště, pane prezidente. Díky za to, že jste přišel.
0: Já se taky těším. Ano, moc.
1: Naschledanou. Pane prezidente, díl 66. A naším hostem byl jako vždycky pan Václav Klaus.
2: Radio Xaver najdete na play.cz. Play.cz.

0: Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz.
1: Posloucháte rádio Xaver.

0: Hraje vám Rádio Xaver.
1: Trošku tě Bůh, táto. Zdravíčko mi strýci.

mě přece jen. Otevřete okno, aby duše mohla ven. Proč tu nejsi ty?

Ka. Život jako klícka ze čtyř stěn. Otevřete okno, aby duše mohla ven. Řeknu ti to rovnou.

0: získejte XTV Premium bez reklam a bez čekání. Nyní jen za korunu. xtv.cz.
1: Lukáš Kovanda je naším hostem. Vítám vás po čase FXTV, dobrý den.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Lukáš Kovanda je stále hlavním ekonomem Trinity Bank. Pane Kovando, 3,5 bilionu, takové je současné zadlužení České republiky. Je to problém nebo jako ekonom jste klidný?
2: To zadlužení v poměru k hrubému domácímu produktu není nic dramatického, takže já si myslím, že z tohohle hlediska můžeme mít celkem klidné spaní, ale samozřejmě nenaplnil se slib základní a to, že se výrazně stačí ta samotná nominální absolutní úroveň zadlužení, to je stále přes 200 miliard korun, v příštím roce to má být dokonce 280 miliard korun, co se schodku státního rozpočtu týče. A asi tedy většina občanů i ti, kteří volili tu současnou vládu, kdyby toto slyšeli v tom roce 2021, že takový bude výsledek, tak by spokojeni nebyli. Ale zase na druhou stranu podařilo se elementárním způsobem zastabilizovat veřejné finance z hlediska poměrového ukazatele veřejného zadlužení v poměru k hrubému domácímu produktu, takže nemusí mít občané obavu, že by snad hrozil bankrot České republiky, že by nebylo na lékařskou péči, že by nebylo na důchody. To skutečně ne. Stále jsme jednou z nejméně zadlužených zemí Evropské unie.
1: Minister financí říká, ano, 280 miliard, takový má být schodek státního rozpočtu v příštím roce, a to kvůli dostavbě Dukovan a vyšším nákladům na zbrojení. Vy jste někde řekl, že si myslíte, že současná vláda by se zadlužovala méně než vláda, kterou by vedlo hnutí ANO. Myslím, že jste to říkal v Českém rozhlase. Z čeho vycházíte, že by Andrej Babiš více zadlužoval nebo rychleji zadlužoval naši zemi?
2: Tak pokračovat bude to vysoké nebo to poměrně vysoké zadlužení i v příštích letech, si myslím, ať už bude kormidla ta či ona vláda, ale jak stranám té pětikoalice, tak stranám zejména hnutí ANO, které jsou v současné době v opozici, tak v průzkumech celkem konzistentně vychází, že ti voliči té současné vlády těch stran, které ji tvoří, jsou citlivější na úroveň zadlužení České republiky než voliči třeba právě hnutí ANO a těch stran, které jsou nyní v opozici. Takže já si myslím, že zkrátka ti voliči mají takové preference, jsou tak vnitřně nastaveni, že pokud volí hnutí ANO a další strany současné opozice, tak jim ten dluh tolik nevadí v případě navýšení jako voličům strany současné pětikoalice. Takže proto si myslím, a i když zohledním ty některé plány zastropování výše odchodů do důchodu a tak podobně, tak si myslím, že to zadlužení bude výraznější v případě tedy, že se k moci dostanou vlády současné opozice. Ratingové agentury ovšem říkají, že ani v jednom z těch případů nedojde k nějakému utržení ze řetězu českého zadlužování. To znamená, i kdyby vládnul Andrej Babiš, tak ratingové agentury nečekají, že by české zadlužení dosáhlo dluhové brzdy třeba v úrovni 55% HDP. A i kdyby dosáhli, tak jsme stále jednou z nejméně zadlužených zemí Evropské unie. Takže myslím si, že ani pro ty 4 roky, ať už volby dopadnou jakkoliv, tak nemusíme mít obavy, že by se ten dluh v České republice nějak jaksi výrazně utrhl ze řetězu.
1: A to ani s tím slibem koalice Spolu, že chce na zbrojení vydávat, k čemu se samozřejmě zavázala, těch 5%, jak požaduje Donald Trump, což je bylo spočítáno nějakých 400 miliard?
2: Ani to ne,
1: ročně.
2: Ale to už samozřejmě bude problém a je třeba šetřit někde jinde.
1: Tak a kde? Kde může vláda šetřit?
2: No, na Green Dealu bych třeba šetřil osobně. A vezměte si, že podle stanoviska Národní rozpočtové rady do roku 2030 má Green Deal stát českou ekonomiku 1,3 desetiny bilionu korun, to znamená 1300 miliard korun, takže to rozpočtěme na těch 5 let, co do roku 2030 zbývají a máme nějakých 220 miliard korun ročně. Náklady Green Dealu, náklady dekarbonizace, to znamená, kdyby firmy, podniky nemusely tyto náklady platit, mohly být ziskovější, odváděly by třeba i vyšší daně do veřejné kasy, tak ráze máme prostředky na to, abychom třeba platili vyšší výdaje na zbrojení. Ale i tak samozřejmě bude třeba šetřit na dalších místech, aby bylo na zbrojení, protože to je obrovský výdaj, k němuž se česká vláda zavázala.
1: Tak my se ke Green Dealu určitě dostaneme, ale ještě bych zůstala u státního rozpočtu, protože samozřejmě sliby kandidujících stran jsou teď různé. Motoristé slibují občanům vyrovnaný rozpočet do 4 let. Je to realistický slib? Je splnitelný?
2: Je splnitelný, ale motoristé by měli říct, jak toho dosáhnou.
1: Oni možná ten Green Deal také velice kritizují a říkají, že půjdou klidně do otevřeného sporu s Evropskou unií. Tak je to ta cesta?
2: Nevím, co se týče celého Green Dealu, oni říkají, myslím, emisní povolení číslo 2. Tak na těch to zas tak netrhnou. Ale ono jako k vyrovnanému rozpočtu, ono... To je také mystérium, takové, že toho nemůžeme dosáhnout. Ono by v podstatě stačilo vrátit tu superhrubou mzdu tam, kde byla před rokem 2021 a rázem máte ve veřejných rozpočtech 150 miliard korun každý rok. Navíc, kdyby tedy stouplo zdanění mest zaměstnanců z těch současných 15 na těch zhruba 20%. Ale pozor, já potom nevolám, aby zase diváci si řekli, že Kovanda chce zvyšovat daně. Nechci. Já si myslím, že primárně by měl stát šetřit u sebe. Ale zkrátka toho, jak jsme viděli v těch uplynulých 4 letech, nebyl schopen. Naopak ten takzvaný konsolidační balíček, to byl spíš balíček daňový, protože zatížil nikoli tedy stát a jeho agendu a nějakým způsobem neomezil třeba počty úředníků nebo státních zaměstnanců a agendu státu, ale naopak zatížil dalšími daněmi a řadou daní daňového poplatníka České republiky, takže tento daňový balíček tedy nevedl k tomu kýženému, ale myslím si, že je třeba zkrátka to, aby pokud by chtěla teda vláda ozdravovat veřejné finance a pokud třeba i by se mělo splnit to, co hlásí motoristé, tak by pak oni měli být těmi, kteří budou výrazně redukovat tu agendu, ale to si myslím, že to by skutečně museli mít teďka 40-50% v průzkumech. To nemají. Oni pokud vím, tak budou rádi, když převezou tu hranici 5%. Takže to pak budou takovou menší stranou, která možná bude tedy ve vládní koalici, možná ne, ale i když té vládní koalici bude, tak ta její vyjednávací pozice nebude taková, že by mohla plnit program tak, že by Česko prostě mělo vyrovnaný rozpočet během 4 let.
1: No, protože někdy pokud ty vím, malé
2: tak hnutí ano, tak rozhodně s něčím takovým nepočítá.
1: Chci říct, že malé strany jsou někdy zásadní.
2: Můžou být jazyčkem na vahách, můžou to být i motoristé, jednoznačně ano, zejména pokud to bude nějaký vyrovnaný výsledek, že oni, ta hnutí ano, bude potřebovat třeba právě k tomu, aby mělo života schopnou vládní koalici, ale i tak budou to mít motoristé velmi těžké. Ale zase, já principiálně s tím určitě souhlasím, s vyrovnaným hospodařením, ale tedy jak toho dosáhnout? Jak toho dosáhnout? Asi to úplně nebude plánem motoristů vracet superhrubou mzdu, to znamená zvyšovat zdanění zaměstnanců, tak ale jak jinak? Kolik teda propustí státních zaměstnanců? Jaké ministerstva zruší? Jaké agendy vyškrtnou? Protože bez toho to prostě nejde.
1: Ano, ale těmi škrty toho lze docílit.
2: Lze, ale... Jak začnete škrtat, tak máte třeba zemědělce na Václavském náměstí s traktory. Jak začnete škrtat, tak máte stávky lékařů. Nebudou ošetřeni pacienti. Začnou se bouřit třeba školy, univerzity. Budou stávkovat učitelé. Vezmete tak, si toto tím, jako politik na triko?
1: Ne, myslím, jako, protože třeba motoristé říkají malý štíhlý stát, slibují, tak já předpokládám, že tím je myšleno ten státní aparát, obsluha toho státního aparátu, nikoliv.
2: No jo, ale tak ti samotní úředníci, ten státní aparát, to máte nějakých 70-75 tisíc zaměstnanců. Tady se bavíme o těch stovkách tisíc toho celkového veřejného aparátu, řekněme, to znamená o všech lidech, kteří jsou placeni z veřejných rozpočtů nebo na ně jsou nějakým způsobem navázáni například zakázkami, to pak máme zhruba 1 000 000 lidí. A jakmile začnete omezovat penězotoky k těmto lidem, tak každá ta skupina z nich začne křičet. A to musíte mít jako hodně velkou politickou odvahu, kuráž a vůli toto ustát. A já zatím takového politika na české politické scéně nevidím.
1: Tak vraťme se ještě ke koalici Spolu. Vy jste zmiňoval její balíček, který dopadl na daňové poplatníky. Koalice Spolu se zřejmě poučila ze svých slibů, které pak nebyla schopna splnit, nebo je přímo porušila tím, že nezvýší daně. Teď říká, slibuje předvídatelné daně. Jinými slovy, změníme výrazně jenom jednou za ty 4 roky. Už neříkáme, či směrem nahoru nebo dolů. Asi bych tak typovala, že to bude směrem nahoru, ale zajímá mě váš názor, jestli je to jako chytřejší od koalice Spolu takovýto slib.
2: Myslím si, že jo, protože to je královna koloběžka první, to je slib, neslib. Oni zároveň tedy říkají něco, jakože něco s daněma udělají, zároveň neříkají co. A pak vlastně, pokud budou vládnout v těch příštích 4 letech, tak kdykoliv mohou říci, a my jsme přece nic takového neslíbili. Protože teď samozřejmě naráží na to, že ještě v roce 2022, tedy už půl roku po invazi Ruska na Ukrajinu, tak stále vehementně trvali na tom, je to dodnes hit na sociálních sítích, videohit, že teda nezvýší daně, nezvýší daně, nezvýší daně, tečka. No a to pak, jestliže prostě volič následně o rok později vidí, že se mu zvýšily skoro všechny druhy daní právě prostřednictvím přijetí toho takzvaného konsolidačního ve skutečnosti daňového balíčku, tak to není úplně z hlediska té nálady toho voličstva vůči té vládě úplně šťastné. Takže já si myslím, že ten kabinet se nyní snaží poučit ze svých chyb. Je to vlastně přiznání o chyby, že nenaplnil ten svůj slib a že zároveň dával slib, když už musel vědět, že ho poruší. Když už bylo po roku, po válce, po začátku války na Ukrajině, na kterou vlastně se kabinet odvolával jako na důvod toho, proč zvyšuje daně, tak ale to měl říct ne ten první den po invazi, nebo v prvních týdnech, řekněme, a ne až půl roku.
1: A ta předvídatelnost výše daní?
2: Předvídatelnost... Tak to může být, že nebudou moc často s daněmi hýbat, proto zase se schová úplně všechno. Já bych si představoval, že třeba řeknou, uděláme zásadní daňovou reformu. V tom smyslu, že třeba řekneme, je příliš zdaňovaná práce, což dopadá na sociálně slabší. Je málo zdaňovaný kapitál. Teď neříkám, že si to přeju, že by to tak mělo být, ale toto za mě by byl nějaký hmatatelný program, který by navíc byl ve shodě s tím, co si myslí část ekonomů, část odborné obce. Třeba ne zrovna já, ale myslí si to řada mých kolegů. A to už je něco, kde bychom my dva si pak mohli sednout a říkat, je to dobře, je to špatně. Ale jako takto mlhavě, vágně něco nadhodit do programu, jen aby měli program. My vlastně nemáme o čem se bavit, my nevíme. My ani nevíme, jestli oni chtějí ty daně zvýšit, znížit. Vy jste řekla, že chtějí asi zvýšit, no ale pak přijde někdo a řekne, a jak víte, že my je chceme zvýšit, třeba je chceme snížit. Takže jakoby ta celá debata pak je na vodě.
1: Já už to vnímám tak, že už se předem vymlouvají, až nebo si hledají omluvu, až je budou zvyšovat.
2: Spíš dal ruku, teda nedal ruku do ohně za nic, ale spíš bych teda sázel na to, že spíš míní navyšování daní, protože bude třeba, vzhledem k tomu, co jsme si říkali, ty vysoké výdaje na zbrojení bude třeba zvyšovat daně. To bychom neměli lidem zastírat. Těžko se uspoří na Green Deal tolik, co jsem říkal. Těžko se uspoří na úřednících, státních zaměstnancích, veřejných zaměstnancích.
1: No a právě,
2: bude
1: právě...
2: třeba zvyšovat daně. Teď jde o to, které. Ale to vám nikdo před volbami nechce moc říkat. Trochu mě překvapilo hnutí STAN, které říká, že chce teda zvýšit daň z cukru, nebo zavést daň z cukru, z slazených nápojů. Ale to je taková výjimka. Většina těch daní bude prostě oznámena v prvním roce po těch volbách.
1: Proto mě trochu překvapilo, že říkáte, nebo že si myslíte, že koalice Spolu by méně zadlužovala, no méně rychle zadlužovala Českou republiku než hnutí ANO, protože hnutí ANO je proti těm 5% na zbrojení. Říká, že 2% jsou dostačující.
2: To říká, ale myslím si, že bude velmi obtížné se z toho slibu vyvázat.
1: Toho 5% myslíte. Dobře, pojďme.
2: Pokud by se z toho vyvázali, tak si myslím, že pak můžete mít pravdu a to zadlužování nemusí být tak rychlé, protože skutečně ty výdaje na zbrojení budou razantní zátěží české veřejné kasy. Ale já v tuto chvíli nepředpokládám, že se z toho vyvážou nakonec. Protože přeci jenom to je závazek daný na to, víme, že Donald Trump toto může sledovat, že i třeba nástupce Donalda Trumpa to bude sledovat a to by znamenalo zhoršení třeba vztahu se Spojenými státy.
1: Pojďme na ty emisní povolenky, respektive na ETS2, další zatížení, nicméně tentokrát přímo občanů. Vy jste udělal takový zajímavý propočet, nebo zajímavý pro někoho, možná pro většinu děsivý. Vy jste vypočítal, že ta suma, ten odhad, kolik by to mohlo stát peněženky našich občanů, tak by to mohlo být ročně až 83 tisíc korun. Proti tomu jsou ale jiné výpočty. Třeba hlavní ekonom české pobočky poradenské společnosti Deloitte, ten předpokládá v úvozovkách na jednu domácnost pouze přibližně 6,5 tisíce korun. To je obrovský rozdíl. Stojíte si za svým výpočtem 83 tisíc korun za rok navíc pro domácnost?
2: Stojím. A řeknu také, z čeho plyne ten velký rozdíl, který opravdu je ořád. Ten rozdíl plyne z toho, že kolega z Deloitte počítá s tím, že zůstane cena povolenky zastropována. To znamená, buď to bude těch 45 eur za povolenku, nebo při nejhorším, teď nevím, jestli přímo počítá s těmi 45 nebo 57. 57 je strop inflačně upravených těch 45 eur, protože to bylo stanoveno v roce 2020, my to musíme převést do roku 2027. A těch 45 upraveno o inflaci v roce 2027 bude 57. To je úroveň stropu, s níž počítá Česká národní banka. Teď ale zásadní věc. Do roku 2030 se cena povolenky musí zvýšit na 250 plus minus eur za kus.
1: Za tu tunu.
2: To není, že bych si to já vymyslel. Já jsem nastudoval několik odborných studií na téma povolenek, asi tak 6. Které například vydalo postupimské úřad pro postupimské centrum pro výzkum otázek změn klimatu, financuje i mimochodem německá vláda. Vydali i další renomované instituce podobného střihu, například německý Kielský institut pro světovou ekonomiku. A každá z těchto renomovaných institucí i placených německou vládou tak má svůj nějaký rozptyl odhadu, pásmo odhadu, kde bude ta povolenka stát v roce 2030. Já jsem těchto 6 analýz, zhruba 6, zprůměroval. Takže to není, jak jste říkala, až těch 83 tisíc. To je průměr průměru. Těch 83 tisíc je průměr průměru. Protože jestliže povolenka bude stát v roce 2030 250 eur, což je znova říkám průměr průměru odborných studií na toto téma, které všechny jsou daleko sofistikovanější, propracovanější, než kdokoliv, co vytvořil v České republice, co jsem měl možnost vidět, tak konsenzus těchto studií je těch 250 eur. A to přepočtěme na cenu pohonných hmot v České republice, to přepočtěme na to, o kolik zdraží vytápění, topení plynem, topení uhlím, o kolik zdraží nafta jako pohonná hmota, benzín a o kolik také stoupne celková inflace. Protože ono se někdy říká, že to jsou povolenky pro domácnosti, ale to jsou i povolenky pro řekněme, firmy, podniky, které dosud ten první typ povolenek nemají. To je pro celou ekonomiku. Ty povolenky pak budou po tom roce 2027 zasahovat 85% ekonomiky. S výjimkou zemědělství a odpadového hospodářství všechno. Takže vy tam budete mít i dopad v podobě celkové inflace. To znamená, že kdo má elektromobil a čerpadlo a myslí si, že povolenkám unikne? Ne, protože on bude zatížen tím celkovým inflačním dopadem. Zdražování bude zkrátka výraznější, než pokud by těch povolenek nebylo. A také budou tedy rychleji mizet kupní síla úspor našich. No a teď, když sečteme tyto tři efekty, to znamená zdražení pohonných hmot, zdražení vytápění a ten celkový inflační efekt, tak ta zátěž na běžnou českou domácnost, která má rodinný dům a jedno auto na naftu či benzín, bude těch 83 tisíc korun, pokud ta povolenka bude 250. Ale ona musí být 250, pokud máme jako Evropská unie plnit Green Deal, pokud chceme do roku 2050 stihnout uhlíkovou neutralitu, to znamená být plně dekarbonizováni. Protože jinak, když ta povolenka bude levnější, jak říkají čeští politici někteří, tak my ten Green Deal nestihneme. Když Evropská unie přijde a řekne, dobře, posouváme cíl Green Dealu na rok 2100, z toho roku 2050, což ale nikdo zatím neříká, tak a pak je možné, že povolenka bude 45 nebo 57. A pak platí to, že to budou nějaké nižší tisíce ročně. Ale pokud má být plněn Green Deal a nikdo zatím neříká opak, spíše nyní v červenci byla nová snaha ještě zpřísnit, tak povolenka musí stát tolik, že to povede k ceně a ke zdražení života běžné české domácnosti o vyšší desítky tisíc korun. Třeba o těch 83 tisíc korun. Zatímhle já si stojím a tuhle jsem připraven na jakémkoliv fóru obhajovat do úplně zemdlení, protože prostě mám ta data. A já jsem neviděl relevantní českou studii, která by toto nějakým způsobem zpochybňovala. A už vůbec ne nějakou studii jakéhokoliv politika. Politici říkají, povolenka bude 45. Ale dnes, když se podíváte, za kolik se obchodují termínové kontrakty na povolenky v Londýně nebo v Lipsku, na té slavné lipské burze, tak se ty povolenky už obchodují za 85 až třeba 90 eur. To znamená, už jsme na dvojnásobku toho stropu. A co znamená ten termínový kontrakt na povolenku? Ty firmy už nyní investují do toho, aby si koupili pro rok 27 pojištění, že ta povolenka nebude za těch 90 nebo 85 eur. To znamená, oni si to kupují, jako že to ještě v té době bude výhodná cena. To znamená, ona ta...
1: Čili pojistí si těch 90 eur?
2: Podívejte, americká společnost Crane Shares, což je společnost, která bude investovat do povolenek, tak zveřejnila svůj odhad. Ta renomovaná investiční společnost na jejich schůzích, na jejich konferencích vystupoval třeba nositel Nobelovy ceny za ekonomii pan Engel. Tak tahle ta společnost ta prostě svým klientům říká, povolenka v prvním roce fungování bude stát přes 100, nějakých 110 eur a od roku 2030 250 eur. Ten graf můžu každému tady poslat, každý si může najít na webové stránce CraneShares a ETS2 povolenky a má tam tenhle graf, já jsem se sám dal na své sociální sítě. Takže toto je něco, s čím počítá investorský svět. A teď si vemte, že přijde nějaký český politik a začne říkat, že to bude 45. No ono to možná bude 45, ale jenom v prvním roce. To je salámová metoda, aby to veřejnost přijala. Protože vy, kdybyste řekla veřejnosti hned v prvním roce 250, tak lidi se zblázní, tak ve Francii budou protesty žlutých vest a kdo ví co všechno. Takže je třeba začít opatrně, celý systém zavést a když už bude v chodu, tak už se řekne, no my to přece nebudeme ten systém rušit, bohužel musíme se smířit s tím, že povolenka je takhle drahá, my chceme přece mít ten Green Deal splněný, tak už se s tím smířme. A proto já čekám, že v tom roce 2030 to bude těch 250.
1: Tak a pokud by Evropská komise nás chtěla jako ušetřit a zastropovala tedy tu cenu, tak zase nebude dodržovat tedy ten Green Deal. Takže přesně buď nebude tak dodržovat Green Deal a nebude dodržovat Green Deal a jakž takž to zvládneme, nebo budou domácnosti zvládat, anebo ano, bude dodržovat Green Deal a domácnosti
2: naprosto přesně. Ti
1: se propadnou třeba do chudoby energetické.
2: Ti politici, kteří říkají, že bude ten strop, tak říkají v podstatě zastřeně mezi řádky, že nebudou plnit Green Deal. Takže to je absolutně něco, co ale je a i Fit for 55 program, k němuž se zavázali. Takže oni vlastně říkají, my nebudeme splňovat to, k čemu jsme se zavázali. Protože když přesně, jak říkáte, když povolenka bude příliš levná, když bude 45 nebo 57, tak to znamená, že prostě neplníme Green Deal.
1: Tak.
2: Musí být tak drahá, pokud chceme, aby byl Green Deal plněný. Těch 250 euro.
1: Některé strany slibují, že nebudou implementovat ETS2, některé, že ho oddálí, některé, že ho chtějí revidovat. Co vy byste doporučil?
2: No oddálení vůbec nic neřeší, protože pořád tu máme to datum 2050, kdy chceme stihnout Green Deal. To je to datum všech.
1: Takže změnit to datum?
2: Pokud, bylo něco, co já třeba odsouhlasím. Když tahle vláda řekne, my chceme to koncové datum Green Dealu posunout na rok 2100. Tak vy najednou máte o dalších 50 let delší vlastně dobu na plnění toho Green Dealu. a vy nemusíte

0: že půjdu do otevřeného sporu s Evropskou unií, je to opět reálný slib.
1: Podívejte, to je...
0: Když třeba už některé země implementovaly, už vlastně ETS 2 mají zavedené, tak lze to?
1: No, už se obchoduje s těmi termínovými kontrakty, ale je třeba pravda, že polský ústavní soud v podstatě nedávno rozhodl, že ten Green Deal může být v určité kontradikci s tím, s energetickými zájmy Polska, že ty jsou jaksi nadřazeny. Takže pokud by podobným způsobem rozhodl třeba ústavní soud v České republice, tak je to něco, co už může být zárodkem jakési koalice států, teď mám na mysli Polsko a další, kteří prostě budou se snažit do toho hodit vidle, lidově řečeno. Ale tohle jsme si všechno měli rozmýšlet, když jsme přijímali Fit for 55 a ten jsme bohužel přijali, tento program. Tam je zárodek toho problému.
0: Já moc děkuju, že jste přišel a budu se těšit na příště.
1: Děkuji za pozvání, hezký den.
0: Naším hostem byl Lukáš Kovanda. Radio Xaver.

chceš, když mě nevěříš, ty také chceš jít pořád víš, a slunce je tak zlaté, až se plní. Pak se můžeš, když seš blíž, spálit víc, než pochopíš, a budeš rád, když nenajdeš jen trní.

hvězdy, obzor je hvězdnatý. Pod jedním nebem oba ležíme, hřejvá je náruč matky země. A jak tak spíme, oba ve snu krásně.

0: Zdeněk Koudelka je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: 3.9., tedy tuto sobotu za pár dnů, tuším o 14. hodiny, proběhne na Václavském náměstí jakási demonstrace, na kterou se očekává, teda na které se očekává velká účast obyvatel. Co se může změnit po té demonstraci? Má ona šanci s něčím zacvičit?
1: Určitě má, ale jsou to i třeba s nadcházející komunální a senátní volby. Vláda sice má čtyřletý mandát, získaný ve volbách do poslanecké sněmovny.
0: Nepochybně.
1: Ale pokud, zvláště když je to široká koalice, tu má, není to vláda příliš jednotná vnitřně, tak pokud určitá vláda narazí na velkou nespokojenost občanů, která se může vyjádřit buď demonstracemi opakovanými, anebo například tím, že v jiných volbách, než jsou to parlamentní volby, dají ti občané najevo svůj nesouhlas s vládou tím, že budou volit opoziční strany, tak ta vláda výrazně oslabí a může dojít k jejímu pádu, ke změně tedy politiky v této zemi. A konec konců, když vzniklo Československo, tak první premiér Karel Kramář odstoupil v roce 1919 po komunálních volbách, protože volby do poslanecké sněmovny byly až v roce 1920. Takže on měl pořád stejný a jeho koalice měla pořád stejný počet poslanců v tehdejším národním shromážení, ale protože ty komunální volby dopadly tak radikálně odlišně, než on si představoval, jeho strana tam utrpěla drtivou porážku, tak to vedlo k tomu, že z funkce odešel.
0: Tedy
1: a to se může stát i Petru Fialovi.
0: Ta demonstrace připravovaná na 3.9. v Praze může spustit jakousi lavinu až k pádu vlády, jestli vám dobře rozumím.
1: Určitě. Přes tuto demonstraci mohou být potom i demonstrace v dalších městech a samozřejmě na konec září přijdou lidé k volbám komunálním a senátním.
0: Teď mám dvě důležité právní otázky, pane docente Koudelko. Ostatně o vás se obecně říká, že platíte za vynikajícího právníka, to mě opravdu zajímá. Korespondenční volba do poslanecké sněmovny, o tom se pořád mluví, má šanci to projít, plus na takový zákon je potřeba ústavní většina ve sněmovně, anebo se to dá odhlasovat prostým hlasováním a prostou většinou. Jak to chodí?
1: Tak.
0: Teď se smějete jako lajkovi, rozumím tomu,
1: ne,
0: ale musíte si občas popovídat s blbcem, pane Koudelko,
1: ne,
0: to tak?
1: Ne. To je krásná otázka, která nahrává k tomu, jak se říká trošku sarkasticky, že dva právníci, tři názory.
0: Ano.
1: Volební zákon je obyčejný zákon, který potřebuje nadpoloviční většinu v obou komorách. To znamená, poslanecká sněmovna nemůže přehlasovat senát. Tady musí být v obou komorách schválen. Ovšem jsou ústavní právníci, kteří poukazují na to, že korespondenční hlasování narušuje do určité míry tajnost voleb a přímost voleb. Protože vy nejste schopni zajistit, že když člověk bude hlasovat doma, že vlastně ho nikdo neovlivní, že nebude kontrolovat ten jeho hlas, dokonce, že může někdo hlasovat z jeho rodinných příslušníků, sousedů a tak dále i za něho. Takže jsou i hlasy, které říkají, aby to bylo ústavně správné, tak by mělo být toto korespondenční hlasování schvalováno jako ústavní zákon, to znamená 3/5 většinou. Samozřejmě tomu se brání vládní koalice, protože pak by to neprošlo. Ale tady je už vidět to oslabení vládní koalice, protože ona chtěla korespondenční hlasování prosadit ještě do prezidentských voleb, aby se už další prezident volil i tímto způsobem v cizině, protože předpokládá, že v cizině bude mít podporu její nějaký vládní kandidát.
0: Což je velmi krátkozraké ovšem.
1: No, je pravda, že když byly volby poslední do poslanecké sněmovny a ty hlasy ze zahraničí se přiřazovaly do Ústeckého kraje, tak tam se zjistilo, že protože se počítají odděleně a je to veřejně přístupné na volebním webu Českého statického úřadu, že se přes zahraničí dostaly do poslanecké sněmovny pouze strany současné vládní koalice, vyhráli dokonce Piráti, ti porazili i koalici Spolu. A ANO dostalo 4,99%. Takže kdyby volilo jenom zahraničí, tak vlastně se žádná jiná strana, než jsou strany vládní koalice, vůbec do sněmovny nedostane.
0: Škoda, že tady není nějaký moderátor. Já bych vám teď velmi rád vysvětlil, proč je to krátkozraké, ale bohužel se musím ptát jenom. Pane Koudelko, to znamená, že není předepsáno někde v zákonu, v ústavě, že takovýto zákon o způsobu volby, protože tím se mění způsob volby, musí jednoznačně mít ústavní většinu. To, takhle to nestojí, ta otázka.
1: Pokud by se měnily ty parametry, které volebního práva, které jsou upraveny v ústavě, tak musí mít ústavní většinu. Ale právě ten spor je o tom, jestli korespondenční hlasování ovlivňuje ty ústavní parametry, nebo neovlivňuje. A to rozhodnou v podstatě poslanci tím, že buď ten zákon odhlasují, nebo neodhlasují, a potom ti, kteří budou nespokojeni, se mohou obrátit na ústavní soud.
0: Do prezidentských voleb se to už, jak jste říkal, stejně nedá stihnout.
1: Ne.
0: Tak teď ta druhá právní věc. Před pár týdny tady na tom místě, jak sedíte vy, seděl pan bývalý poslanec za sociální demokracii Jandák Vítězslav, dnes člen Rady Českého rozhlasu, a několikrát mě v tomto rozhovoru opravil, když jsem použil termín válka na Ukrajině. A dokonce tady vysvětloval, že se nejedná o válku, že válka je jakýsi akt, dokonce právní, že máme-li mluvit o válce, musí někdo někomu vyhlásit. Tak se ptám právníka, jestli z hlediska práva a mezinárodního práva je na Ukrajině válka nebo není, když ji nikdo nikomu nevyhlásil.
1: Válka tam je, protože rozhodující je to materiální pojetí, to znamená, jestli se tam vedou boje nebo nevedou. Ale je pravdou, že zatímco dřív bylo bráno, že vlastně zahájení války bez vyhlášení války je něco nečestného. Uvádí se například, že Němci napadli Sovětský svaz bez vyhlášení války. Pravdou ovšem je, že Goebbels vytáhl sovětského velvyslance v Berlíně z postele asi ve 3 hodiny ráno nebo ve 4 hodiny ráno a sdělil mu tedy, že Německo vyhlašuje válku Sovětskému svazu. Ovšem on už to nestačil, ten velvyslanec sdělit do Moskvy, takže to bylo takové vyhlášení války, prostě aby se vlk nažral, jako zůstala celá. To má být ten moment překvapení, byl zachován. Takže zatímco dříve se války vyhlašovaly, tak po druhé světové válce tím, že byly války jakoby mezinárodním právem zakázány, tak všichni vedli něco jiného než válku. To byly různé mírové operace, operace na ochranu obyvatel, humanitární operace, humanitární bombardování. Takže
0: tak
1: i ty,
0: to není tak dlouho ostatně.
1: Ano, takže i ty americké války, které byly třeba v Iráku a v Afghánistánu, tak se většinou nazývali pojmem operace a pak tam byl nějaký přídomek, aby se to odlišilo. Má státy se jakoby bojí říci, že to, co dělají, je válka, nebo nebojí možná, ale spíš to považují za něco neslušného, že se to prostě ve společnosti slovo válka neříká, že jsme někomu vyhlásili válku, ale ve skutečnosti válku vedou a je dobře, že konec konců jak Ukrajina, tak Rusko, anebo i Spojené státy, když vedli válku v Iráku nebo v Afghánistánu, tak uznávají i při bombardování Jugoslávie tomu tak bylo, uznávají to, že musí postupovat podle norem mezinárodního práva válečného, což dává určitou jistotu například vojenským zajatcům, válečným zajatcům na to, že s nima bude nějak zacházeno, že má určitou roli Mezinárodní červený kříž, výbor Mezinárodního červeného kříže, může kontrolovat třeba zajatecké tábory a tak dále. Takže podle mezinárodního práva to určitě válka je.
0: Když jednoho dne skončí, jakože skončí, každá válka jednou skončí, tak to, co se děje potom, třeba ty tribunály nejrůznější, kde budou soudit ty válečné zločince a tak, tak dívá se na to v tu chvíli ten soud jinak, když to nebyla vyhlášená válka a když oni budou tvrdit, to byla pouze operace, jak jste říkal, například na záchranu našich občanů?
1: Soud by se na to asi jinak nedíval, ale většinou, mezinárodní soudy, které byly ustaveny, tokijský, norimberský, ve vztahu k Rwandě nebo i vůči bývalé Jugoslávii, tak vždycky byly ustaveny prakticky těmi vítězi. A soudili ty poražené. Takže soud bude jenom tehdy, pokud nějaká strana toho konfliktu vyhraje a ta druhá strana bude totálně poražena. Pokud dopadne mírem, kdy v podstatě obě válečné strany se do určité míry unaví a potom dojde ke kompromisu, tak si vymění své zajace, včetně těch, kteří třeba na jedné i na druhé straně budou odsouzeni, tak si vymění z vězení a žádný mezinárodní soud pak už se nekoná.
0: Takže je to něco, čemu sportovci říkají plichta?
1: Ano.
0: Takhle. Je, pane docente Koudelko, Zdeňku Koudelko, řekněte, je naše země ve válce?
1: Není ve válce, protože my se neúčastníme těch bojů. Premiér sice řekl, že jsme ve válce, ale prostě lhal. O tak vážné věci, jako je válka, se lhat nesmí. A především ne z úst vrcholných představitelů státu. Aby naše země byla ve válce, musel by vyhlásit prezident republiky a předtím by musel válečný stav odsouhlasit parlament s oběma komorami. Ani tady nemůže být senát přehlasován. Takže tady je vidět, že třeba ty senátní volby, i když senát je slabší komorou, tady jsou velmi významné, proto aby nešel náš stát do války, tak je dobré, aby vláda v senátu neměla většinu. A žádný parlament náš, ani náš prezident nevyhlásil válku, nejsme ve válce a je špatné, když premiér říká opak, i když ví, že to je lež.

0: Radio Xaver.
1: Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz.
0: Česká a americká country na Radio Xaver.
2: Country.
3: The absolute best.
2: All the time.
0: Radio Xaver.

0: Vychutnejte si růžové oplatky Maner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lískových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Maner si prostě zamilujete.
1: Zdraví vás Petr Holec, tohle to je pořád Kdo to zaplatí a se mnou ve studiu sedí jako pokaždé ekonomka Markéta Šichtařová. Mimochodem musím dodat i kandidátka SPD za Svobodné ve sněmovních volbách. Markéto, tak máme motorovku v Česku konečně a sice motorovku Javiera Milleje, argentinského prezidenta, protože SPD se rozhodlo jako vlastně jedna ze dvou stran, protože ještě motoristi taky chtějí řezat do státního rozpočtu, radikálně říznout do státního rozpočtu. Chcete říznout 60 miliard korun. Kde říznete a koho říznete?
2: No, tak já bych se k tomu hlásila. A já musím předeslat, že já bych toho nařezala teda daleko víc než těch 60 miliard. Ale aby teda to bylo trošku uvěřitelné, tak jsme se rozhodli, že budeme navenek komunikovat 60 miliard, ale ty poznámky, které já tady třeba mám, kde se všude dá škrtat, tak já bych toho napočítala zhruba na 300 miliard, jen tak od oka.
1: 300 miliard?
2: Fakt, dá se to. Dokonce by se hypoteticky dalo ještě více, ale jak říkám, zůstaneme raději
1: to
2: u zdi.
1: Jenom když vezmu 300 miliard, tak to byste vlastně škrtla plánovaný deficit neboli manko státního rozpočtu na příští rok od Zbyňka Stanjury, protože ten tam plánuje přes 280 miliard korun. Ještě vzhledem k tomu, že víme, že on to podhodnocuje ty schodky, tak bych řekl, že jste v podstatě škrtla Stanjurův deficit státního rozpočtu. Ale proč mám takovou radost? Protože v Česku se úplně za poslední 4 roky vytratila debata ekonomická nebo politicko-ekonomická o tom, že je možný redukovat a zaříznout státní rozpočet, který prostě bují opravdu jak rakovina. Já si pamatuju, když nastupoval k moci premiér Petr Fiala, tak sliboval, že řízne 100 miliard korun. Nastoupil k moci a najednou bylo ticho a to ticho on se takhle promlčel až doteď, celým tím volebním obdobím a ne, že by nebyl schopný jenom škrtnout. On ještě začal přidávat ty deficity a nabral rekordní dluh za ty 4 roky. Tak proto já mám radost z toho, že ANO, SPD a ODS v tom předchozím volebním roce snížila daně zaměstnancům, což já jako libertarián musím kvitovat, protože to považuji za olupování nás všech. A ono je to i v podstatě o míře svobody, protože když nám stát míň bere, tak nám taky míň dává a má nad námi nižší moc nebo menší moc. No, ale co nastalo, že když se to škrtlo, tak najednou všichni, nebo většina ekonomů, já bych řekl vládních ekonomů, hlavně z nervů, nezačala přemýšlet o tom teda, kde škrtnout ve státním rozpočtu, aby se samozřejmě ten výpadek příjmů vykompenzoval, a začali jenom všichni křičet, že to snížení daní bylo špatně a že prostě se musí přeci navyšovat příjmy státního rozpočtu a že přemýšlet o tom, kde snižovat jeho výdaje, je úplně něco jako dezoláckýho. Tak já jsem rád, že i vy chcete řezat a pojďme na to. První věc, a to považuji za rakovinu opravdu naší demokracie, jsou politické neziskovky, které za poslední 4 roky zmutovaly v to, že se snaží udržet režim Petra Fialy u moci. Vím, že tam máte docela slušný miliardy na nich.
2: Jo, přesně tak. Politické neziskovky, to je místo, kde bych asi začala, protože to je v podstatě nejjednodušší nebo nejlépe srozumitelné a také vlastně nejjednodušeji udělatelné. Připomeňme třeba USAID v Americe po nástupu prezidenta Trumpa. To v podstatě nebylo o ničem jiném než o politických neziskovkách. Vezměme si ten poprask, který tam nastal, vypadalo to jako konec světa a najednou je ticho po pěšině a najednou to funguje. Prostě USAID se škrtlo, pak se něco málo vrátilo zpátky, ale to bylo jenom něco málo, takže jaké pak, že to nejde. To se dá udělat v podstatě opravdu jedním zákonem nebo jedním škrtem. U nás počet zaměstnanců neziskovek, podle teda posledních mně známých údajů, no to samozřejmě bude už malinko jinak, 118 tisíc. Jejich propuštění znamená úspora na hrubých mzdách přes nějakých 38 miliard korun. Při zahrnutí celkových nákladů zaměstnavatele víc než 51 miliard korun za rok. V okamžiku, kdy přestanete ty politické neziskovky krmit penězma od státu, no tak samozřejmě to v podstatě znamená propuštění těch zaměstnanců. Když opravdu z toho velmi striktně vyderivuju jenom to, co celkem jistě můžeme označit za politické neziskovky, tak se dostáváme na 15 miliard korun za rok, abych teda z toho nevyškrtala neziskovky úplně všechny. Mm. Na druhou stranu, oni tam jsou i neziskovky, které třeba nejsou vysloveně politické, a jsou, mají třeba i různé bohulibé účely, ale potom je otázkou, jestli na ně má přispívat stát. Za mě nemá, protože stát má přispívat na konkrétní projekt. Mm-hmm. Stát má přispívat třeba na sociální politiku nebo obecně, plošně, na nějaké LDNky a podobně, ale ne na neziskovku, která se zaměřuje na jednu konkrétní LDNku. To prostě není podpora toho sektoru jako takového. To je podpora těch konkrétních lidí, kteří konkrétně pracují v té jedné neziskovce, takže já bych se vůbec nerozpakovala škrtnout státní podporu pro úplně všechny neziskovky. A to není nic proti těm neziskovkám, které nejsou politické. Když někdo prostě chce dělat provozování historických parních vlaků, proč ne? Já proti tomu vůbec nic nemám. Nejsem pro nějaké rušení, ale proč by to měl financovat stát?
1: Respektive my.
2: Jasně, to znamená my. Takže já bych úplně klidně se klonila k tomu, že nemluvit jenom v tomto případě o politických neziskovkách, ale v podstatě o škrtnutí podpory, státní podpory pro všechny neziskovky. A to už se opravdu dostáváme na těch 51 miliard korun za rok. A teď si vezměte, že SPD mluví o tom, že chce ušetřit nebo škrtnout ročně 60 miliard. A my jenom na těch neziskovkách uděláme už 51, takže máme téměř splněno. A to jsme zatím jenom na začátku, to jsme u neziskovek.
1: No já jenom pro diváky a posluchače našeho pořadu předestřu zhruba do jak bizarní situace my jsme se v Česku dostali, že na tu vládu Petra Fialy se skutečně začaly nabalovat víc a víc politických aktivistů, kteří vysávají státní rozpočet neboli naše peníze. A uvadu jenom takový příklad, asi nejznámější dezinformátor jménem Bob Kartous je poradcem, placeným poradcem ministra školství a tenhle člověk s tou svojí dezinfokampaní a aktivismem objíždí školy a dělá prostě školení učitelům, pedagogům. A já si říkám jenom mít dneska dítě a vědět, že jeho učitele školí takovýhle člověk jménem vlády a dává jim nalejvárnu politickou, primárně politickou, tak prostě vůbec nechci to dítě do takové školy posílat. Tak to jenom, kam jsme se dostali, mimochodem, to jsou i lidi, kteří veřejně se už nebojí urážet lidi a říkat jim, jestli se cítíte, že jste schudli za téhle vlády, tak si běžte najít lepší práci, tak já bych byl šťastný, když to říznete a dodržíte ten slib, nebo se vám to podaří prosadit, protože tihle lidi, tihle ty vyžírkové si konečně zkusí, vyzkouší si český trh práce, který není úplně nejlepší, ale zkusí si, jaký to je, živit se za soukromý peníze.
2: No pozor, on ten český trh práce je v deficitu přes 100 000 lidí, kteří na tom trhu práce chybí. Takže já velmi často mluvím o tom, že já bych například doporučila velmi výrazně zredukovat počet státních zaměstnanců. A kdybychom zredukovali jenom někam třeba na úroveň roku 2016, já schválně uvádím tenhle ten rok, protože to už byl nafouknutý ten počet těch státních zaměstnanců. Ale ještě pořád to nebylo tak, že bychom byli v tom stávajícím dnešním stavu. Takže když si vezmeme ten rok 2016, tak je to pro všechny velmi přijatelný kompromis. Zdůrazňuji, že já bych šla teda jako ještě víc do razance. Ale dneska máme nějakých 487 tisíc lidí a půl pracujících vyloženě pro stát. Mm-hmm. Veřejný sektor je ještě větší, jako třeba krajské úřady, okresní a tak dále. A kdybychom se vrátili na úroveň toho roku 2016, tak je to 437 tisíc. To znamená propuštění něco přes 50 tisíc státních zaměstnanců. Mm-hmm. To není zas tak moc. Ale vemte si, že na trhu tuhle tu chvíli je nějakých 270 tisíc volných pracovních míst, které lidé nejsou schopni naplnit. To znamená, že po nich by okamžitě ten trh práce začal sahat. Mimochodem, znamenalo by to úsporu nějakých 26 miliard korun za rok, při zahrnutí celkových nákladů zaměstnavatele nějakých 35 miliard korun za rok. A po nich by se zaprášilo, jako když na poušti vylejete hrníček čaje do písku, protože to by se hned vsáklo na tom druhu práce. Samozřejmě otázku, jestli by ti lidé uměli pracovat, protože neumím si představit, jestli by třeba Bob Kartous uměl vzít do ruky lopatu.
1: To radši ne. Ale já jsem řekl, že ten český trh práce je brutální v tom, oni by si našli práci, on by je vsál velmi rychle, to je pravda. Na druhou stranu, asi by si nežili tak, jako si žijí teď z našich peněz, protože lidi jako Bob Kartous, oni vyjedou udělat školeníčko, aktivismus politický, a to je klidně 30-40 tisíc za 2-3 hodinky práce. A to ještě řeknu, že oni dojí erár na své platy, na své faktury, a když vyjedou do škol a i jinám do veřejné správy, no tak dojejí ten samý rozpočet, protože to jsou druhý peníze, odkud oni jsou placení. Takže já bych jim to velmi přál a přál bych jim, aby si vyzkoušeli právě český trh práce i s jeho platy, protože to by procitli asi.
2: No přesně tak. Takže odkud brát vlastně ty lidi, kteří by potřebovali uvolnit z té státní správy? Už tady máme teda ty neziskovky, to je jedna věc. Ty vlastně my ty neziskovky musíme brát v podstatě taky trošku jako státní sektor, protože když je stát platí, no tak je to v podstatě stát. No a potom tady ještě je možnost rušení přebytečných úřadů. Ono by se těch úřadů našlo hodně, ale zase zůstanu u zdi a zmíním jenom to takovou tu špičku ledovce, která je asi nejvíc viditelná. Určitě by se daly sloučit některá ministerstva, což ale tím, že vlastně pod těmi ministerství je celý obrovský aparát a ty státní úředníky v podstatě nelze tak jednoduše propouštět, tak jenom tím sloučením a zrušením těch jejich duplicitních míst se vlastně dá propustit velký počet zaměstnanců. Takže úplně bez problémů lze třeba sloučit ministerstvo dopravy s ministerstvem průmyslu a obchodu a ještě bych tomu přifařila i agendu ministerstva pro místní rozvoj. A to máme najednou vlastně ze 3 pracovních míst vytvořené jenom jedno. A můžeme propouštět tím pádem kvanta státních zaměstnanců, kteří ale nejsou takoví ti policisté, učitelé, lékaři, tedy zaměstnanci státu, skutečně pro lidi. To jsou prostě fakt byrokraté, kteří tam toho užitku moc nenadělají pro náš běžný život. Vedle toho se samozřejmě bezproblémově dají zrušit všechny ministerstva bez portfeje, to znamená ministr pro evropské záležitosti, který má na mysli, ale na starosti.
1: Nic
2: má agendu Evropské
1: starosti,
2: unie.
1: Nic nemá na starosti. Martin Dvořák, to byste mi nemohla udělat, to je, bez něj si to nevím představit.
2: Ale já bych to klidně udělala.
1: No, ale já vám řeknu ještě jednu věc, jestli tohle uděláte, tak se připravte na to, ty neziskovky mají ohromný výtlak v médiích. Ostatně ty neziskovky a většina našich médií, která je vládních, tak to je jakoby jedna nádoba spojená. A jestli do tohohle říznete, tak oni dokážou naplnit Letnou a budete za strašný zlouny, takže se musíte připravit na ohromný tlak a jak od nich, tak z médií, že jste bezpečnostní hrozbou, ale to myslím, že na to už si zvykáte.
2: Tak já bezpečnostní hrozba jsem označovaná už dlouhou dobu, jako pro ruský agent taky jsem označovaná. A teď jenom nevím, jestli máte na mysli tím naplněným Letnou, jakože by tam ti propuštění zaměstnanci těch neziskovek, že by naplnili tu Letnou, anebo ještě, že by zverbovali nějaké další příznivce.
1: No obojí.
2: Každopádně by to asi státnímu rozpočtu hodně bodlo, protože už jenom tím, co jsme teď napočítali, tak už jsme se dokázali dostat a to, když se opravdu hodně držím teda u zdi a když řeknu dobře, ne všechny neziskovky, ale jenom ty echt politické, tak to už máme nějakých 15 plus 35 miliard, takže to už jsme na nějakých 50 miliardách a vlastně, kdyby jsme se drželi ještě trošku více rašoupli s těma neziskovkama, tak už se blížíme vlastně ke stovce.
1: No, teď mi napadá, z toho by se možná dalo poslat něco i důchodcům, ne?
2: No, já jsem nikdy neříkala, že bych byla proti valorizaci důchodu a takovému tomu vlastně to zvyšování věku pro odchod do důchodu za mě je vlastně úplně zbytečné. Ono se sice říká, že ten důchodový systém, že má velký problém a že nemá peníze, ale za mě houbelez, že nemá peníze. Ty peníze tady jsou, akorát prostě jdou na věci, na které jít nemají, jako na ty neziskovky, nebo na Ukrajinu. A to je další teda bod samozřejmě, kde se dá notně škrtat.
1: Ukrajina, pojďme na to, protože Ukrajina je něco podobný jako politický neziskovky. Fialová vláda nám strašně lže o Ukrajině. A nejen pokud jde o geopolitiku, ale i pokud jde o naše výdaje celkové, celkovou tu sumu, kterou už jsme vlastně na Ukrajinu poslali. A stejně tak do médií pouští, já bych řekl, klasický dezinformace o tom, že vlastně Ukrajinci, kteří jsou tady v Česku a z nich část pracuje, tak vlastně už jako zaplatili do našeho sociálního systému nebo státního rozpočtu víc, než my jsme poslali na Ukrajinu, což je samozřejmě nesmysl. Pojďme na Ukrajinu.
2: No, ta data o tom, kolik peněz se do rozpočtu dostává od Ukrajinců, jsou dosti neprůhledná. V podstatě nikdo nedokáže ani rozporovat, ani potvrdit, jenom jako intuitivně celkem je jasné, že ta data jsou trochu cinknutá. Takže abych nebyla nařknutá z toho, že používám nějaká svoje vyfabulovaná čísla, tak budu citovat Institut pro světovou ekonomiku v Kýlu, který to spočítal za nás.
1: Takže západní,
2: za nás.
1: Řekněme.
2: Takže západní data, institut. No, tak to by se mohlo ujmout. Takže podle tohoto institutu Česká republika poskytla od začátku té ruské války až přibližně do konce dubna 2025, kdy teda to bylo počítáno, tak ukrajinským imigrantům plus přímá pomoc na Ukrajinu nějakých 8 miliard eur v přepočtu 198 miliard korun. Mm-hmm. Když to rozpočítáme na to období, za které to bylo počítáno, tak to vychází zhruba 62,5 miliardy korun ročně. Takže zrušení sociálních dávek pro imigranty plus nepřizpůsobivé a konec této přímé podpory pro Ukrajinu by přineslo vyřešení těch slibovaných 60 miliard.
1: Kolik už to máme tady dohromady zhruba s těma nějakých neziskovkama?
2: Tak zaokrouhlíme ty neziskovky a nějak dejme tomu 150 miliard. Ono to samozřejmě nejde říct úplně přesně, protože záleží na tom, jak moc třeba do těch neziskovek zatneme, kolik těch státních zaměstnanců propustíme, ale 150 už teďka uděláme celkem najisto.
1: No tak my tady tomu Stanjurovi to manko normálně odmázneme. Jestli půjdeme takhle dál. Ale k Ukrajině je potřeba říct ještě jednu věc, protože tohle to je pomoc, kterou platíme my v rámci národní pomoci, v rámci národních rozpočtů. Tady je ještě druhá fronta a tady z Evropské unie. Evropská unie hospodaří taky s našimi penězi, protože tam posíláme peníze a ona pak přeposílá na Ukrajinu, čili tam jsou další naše peníze, které jdou na Ukrajinu a které se vůbec nezapočítávají. No vláda, že by je tam započetla do toho, to ani nepředpokládám, ale myslím, že vy je v tom nemáte taky, ne?
2: I v tomhle tom nejsou, v těch číslech, Aha. které já jsem uváděla, ty v tom nejsou. Ono to je vlastně počítáno jako součást těch peněz, které my posíláme do evropských fondů. Tady je nutno říci, že od příštího roku už budeme čistí plátci do Evropy. Tady ale nutno počítat s tím, že pokud bychom sáhli na ty peníze, které my posíláme do Evropské unie, tak samozřejmě Evropská unie sáhne na peníze, které posílá nám, takže tam nula z nuly pojde. Takže tím my příliš jaksi neušetříme, ale přesto by to bylo pozitivní. Protože to, co se děje, je, že my vybereme plošně od lidí na daních peníze, které pošleme do Evropské unie. Ti lidé si s tím můžou dělat s těmi penězi, které my jim vezmeme, cokoliv. To jsou prostě plnohodnotné peníze. A my jim ty plnohodnotné peníze vezmeme a dáme Evropě. A Evropa nám něco vrátí. Mm-hmm. A i kdybychom nebyli čistí plátci, i kdyby to bylo šul nul, že bychom dostali zpátky to, co my tam posíláme, tak to, co dostaneme zpátky, to nejsou plnohodnotné peníze. Dalo bys to přirovnat třeba ke stravenkám, protože my za to můžeme koupit jenom něco. Mm-hmm. Můžeme za to financovat projekty, které se té Evropské unii nějak líbí. A samozřejmě Evropské unii se líbí takové ty různé údajně zelené projekty, genderové projekty a další nesmysly, nebo cyklostezky odněkud nikam. Jasně, rozhledny v údolí a podobně. Prostě projekty, které v podstatě by nikdo soudný nevymyslel, mm-hmm. pokud by se měl řídit tím, po čem opravdu je na trhu poptávka. Čili i vlastně, kdybychom teda my nic neposílali a z Evropské unie nic nedostávali, stejně si polepšíme, protože bychom neměnili plnohodnotné peníze za stravenky na blbosti. Mm-hmm.
1: To ještě potřeba říct, že my z těch našich plnohodnotných peněz velmi štědře přeplácíme plnohodnotnými penězi ty byrokraty EU, kteří ty peníze přerozdělují a že víme, že obecně v EU jsou výrazně vyšší platy než v Česku. Takže my z toho platíme ještě armádu v podstatě přesně lidí, kteří nám diktujou, jak máme, za co máme utrácet naše vlastní peníze. Vy tam máte ale ještě i další věci v rámci té motorovky.
2: Jsou tady ještě další věci, jedna z nich je inkluze. Málo kdo si uvědomuje, kolik lidí nasála jenom ta povinná inkluze ve školství. V roce 2018 školy zaměstnávaly asi 15 600 asistentů pedagoga. A mezi roky 2019 a 2024 se ten počet asistentů pedagoga na základních školách zvýšil o víc než 50%. Mm. Takže od zavedení inkluze v tom roce 2016 až do roku 2025 stálo to inkluzivní vzdělávání v Česku zhruba 78 miliard korun, což teda zahrnuje i náklady právě na ty asistenty a další podpůrné opatření, které bez problémů byly předtím pořešeny v těch speciálních zvláštních školách. Takže inkluze, ohromná černá díra, a její zrušení by pomohlo všem, pomohlo by těm handicapovaným dětem, pomohlo by dětem v běžných základních školách, pomohlo by trhu práce, protože ti asistenti pedagoga by se zase uvolnili a dostali by se na trh práce, který v tuhletu chvíli je hladový po dalších lidech, a zároveň by to pomohlo státnímu rozpočtu.
1: No tady potřeba říct, vezměme to jako politicky, ta současná vláda, je jasný, že tyhle škrty, tohle to vysvětluje, proč ta vláda nebyla schopná škrtnout ani korunu, protože začali jsme politickými neziskovkami, tak to jsou v podstatě jejich neziskovky, které je pomáhají držet u moci, takže tam škrtat nemůžou. Ukrajina, to je jejich prostě svatá kráva, kdo řekne špatný slovo, nebo realistický slovo o Ukrajině, tak je ruský dezolát a Šváb, takže tam ta vláda neškrtne taky. Víme, že jsme vlastně už téměř 4 roky zažíváme situaci, kdy česká vláda pokaždý, když je potřeba, když ukrajinský prezident řekne pošlete peníze, tak ona peníze najde a pošle je, ale pro Čechy ty vlastně tady známe jenom škrty a to, že se cokoliv pro český občany snižuje. Takže tam nemůže škrtnout nic taky, a inkluze, no tak tam má Piráty a hlavně STAN, což je progresivní, aby řekl progresivní extrémisti, jinak nemůžu. A inkluze, to je prostě jedno z jejich výkladních skříní prostě. Takže tady vidíme, proč ta pětikoaliční vláda Petra Fialy, a je nutný pořád do toho počítat Piráty, protože oni prostě v té vládě jsou zodpovědní za všechno, co udělala, a odešli až poté. Takže do toho musíme počítat. A mimochodem, oni už se znovu hlásí do vlády Petra Fialy případně příští po volbách, takže to bude případně stejná úplně pětikoalice, možná ještě s horšími Piráty. Takže tady jenom vidíme, že pokud by ta vláda se udržela u moci, tak nemůže tady ze všech těch věcí škrtnout ani korunu. Ale vy tam máte ještě další věci.
2: V podstatě nemůže škrtnout, protože všechno to, co tady my teďka jmenujeme, tak je prostě výkladní skříně té vlády. Hmm. Neziskovky, Ukrajina, další speciální úřady, které vlastně byly teď zřízeny. Tak to všechno vlastně tím se ta vláda chlubí. Ale co mě asi snad možná nejvíc irituje, protože to je nejvíc tak jako průzračně zbytečná věc. Co zbytečná, kontraproduktivní věc, no tak to je Green Deal. Podle NERVu, provládního NERVu, by přechod na tu údajně plně zelenou ekonomiku v Česku do roku 2030 podle Fit for 55 stál přibližně 1 bilion korun. Mm-hmm. A do roku 2050 by všechny ty související změny vyšly stát, to do toho nepočítám společnosti jednotlivce, vyšly zhruba na 3 biliony korun. A už teď se běžně odhaduje, nebo vyskytuje se v médiích takový údaj, že ten Green Deal vyjde Česko zhruba na 220 miliard korun ročně. No, takže zrušíme Green Deal a máme 220 miliard ročně v kapse.
1: No tady je potřeba říct, že ten Green Deal je tak škodlivý, že došlo k jedné nečekané události, k velkému coming outu. Nevím, jestli jste to zachytila, ale už i Štěpán Křeček, osobní poradce premiéra Petra Fialy, je kacíř, protože už i on v podstatě rozporuje ty lži Fialovy vlády o tom, že případný zavedení emisních povolenek 2 pro domácnosti nebudou žádný extra velký náklady pro nás všechny. No a on asi se vrací k ekonomické profesi, už ani on se asi na to nemůže dívat, nebo se bojí o to, aby se nezničil profesně. Ale on napsal komentář skutečně velký o tom teď, kolik to opravdu bude stát, a že nějaký fixování té emisní povolenky, ta cena je nesmysl, že už stojí víc, a samozřejmě, že celý je to koncipovaný tak, že musí stát víc, aby se plnili ty, aby to naplnilo ty cíle, kvůli kterým to bylo udělané. Takže tady vidíme, že vlastně Petra Fialy už zrazují v tom jeho lhaní i jeho vlastní, tak to vždycky bývá začátkem konce. Tak to jenom pro ilustraci toho, jak nám vláda o tom lže, ale tady je potřeba znovu říct, On to byl i mimochodem prezident Pavel, který vzkázal Fialově vládě, své vládě, která ho podporovala a hnala na Pražský hrad ve volbách, že nemá přestírat, že jako nemůžeme v Green Dealu nějak vzdorovat prostě, že to vláda odsouhlasila v EU, Fialova, tak teď, že nemá lidem jako říkat a dávat nějakou iluzi, že to může nějak redukovat, změnit nebo zrušit. Takže tady vidíme, že znovu, když by se udržela tahle pěti koalice u moci, tak uvidíme, že prostě nebudou schopní to udělat.
2: No, SPD s podporou Svobodných, Trikolory a Pro má výslovně napsáno v programu, že jsme si vědomi toho, že to je náš závazek splnit Fit for 55, zavést emisní povolenky a že zároveň prohlašujeme, že pokud budeme tady ve vládě a budeme to moci jakkoliv ovlivnit, takže prostě ten závazek vypovíme, že prostě se k němu nebudeme znát, že prostě jednoduše řekneme ano, víme, že se tomu Česká republika zavázala a my teď říkáme, že ten závazek rušíme. Mm-hmm. Takže to je docela slušná rebehlie, to nám asi úplně neprojde jednoduše od Evropské unie, ale já v této souvislosti chci ještě upozornit na jednu věc. My jsme se tady bavili teď o té ceně těch emisních povolenek, o tom Green Dealu a tak dál. Ale ono to má ještě daleko větší rozměry, které si málo kdo uvědomuje. To nejsou vlastně ty náklady státu. Nejsou jenom ty přímé platby na to, že někomu dotujeme, já nevím, prostě přechod.

0: proti Rusku, ale že jsou prostě motivovány tím, že obecně Evropská unie má strašlivě spadeno na fosilní paliva a energetické suroviny a že každá záminka se hodí k tomu, aby se tyhle ty fosilní paliva zdražily. Hmm. Takže když uvolíme sankce na ruské suroviny, ruské energie, no tak se nám logicky energie zdraží. No a výsledkem toho zdražení energií potom byla třeba ta energetická krize, kterou jsme měli krátce potom, co skončil COVID, takže jsme z jedné krize přešli do druhé krize. No a ta se musela řešit tak, že se potom lidem dotovaly energie. No a to samozřejmě stálo rozpočet obrovské peníze. A to jsou vlastně taky skryté náklady Green Dealu, protože jestliže Green Deal a ta nenávist vůči fosilním palivům je hlavní motivací, proč uvalovat sankce na Rusko a proč se odřezávat od levných ruských surovin, tak logicky potom teda máme drahé energie a logicky to musíme lidem dotovat. Takže i tohle to je vlastně Green Deal. Takže oni potom ty náklady na ten Green Deal, na tu dekarbonizaci a celou tohletu ideologii ještě výrazně rostou proti tomu, co se do toho oficiálně započítává. Takže když mluvíme o zrušení Green Dealu, tak v podstatě s tím je spojeno i to, že se nebudeme dál štítit levných energií. Naopak, levné energie jsou žádoucí. Tak jako Trump řekl drill baby drill, prostě těžte, co můžete, tak já říkám, čím víc levných energií, tím lépe. A to je ještě taková nadstavba nad ten Green Deal a tím pádem už se dostáváme, já už to ani nedokážu počítat, kolik miliard to je, ale prostě ten schodek toho státního rozpočtu máme tímhletím zaplácnutý.
1: No tak já vám na to řeknu, že poslouchal jsem člena NERVu, byly Národní ekonomické rady vlády, ekonoma Petra Zahradníka, nevím, jestli se mu takhle vlastně dá ještě říkat, ale ten v televizi ujistil lidi, že vlastně drahý energie, které dusí nejen ekonomiku, ale samozřejmě i domácnosti, jak jsou drahý, máme mimochodem nejdražší nakupní sílu v EU, takže se toho nemusíme nijak bát, protože Evropská unie pro nás má fond, z kterého nám bude vyplácet sociální dávky, v podstatě další stravenky na energetickou chudobu. Tohle je jenom potvrzení toho, že tohle je skutečně myšlení vlády, když už i ty ekonomové vládní tohle to vlastně podporují a mluví unizono jako vláda, tak je vidět, že je potřeba vzít tu motorovku pořádně velkou a nejen na neziskovky. No já doufám, že se to podaří a jenom zkážu divákům a posluchačům pořadu, kdo to zaplatí, ať ohledně toho, že nejde škrtat ve státním rozpočtu, pro boha, ať tomu nevěří, protože škrtat jde. My se tady vlastně proškrtali Stanjurovi státní rozpočet a jeho manko na příští rok, který já už si myslím, že to udělá jako pomstu příští vládě. Tímto zdravím posluchače a diváky pořadu, kdo to zaplatí.
0: Naschledanou.
2: Radio Xaver.

kolik drahocených rad si mi táto dával od dětství. Stavěj z dobrodiní hrad, přijmi prohry, nečekej vítězství. Věř mi, že nezapomínám, i když jsem tady a ty tam. Kolik jedovatých střel si od mé hlavy tělem odrazil, co tajných komnat otevřel, kdy ještě lesnou poněl rozrazil. Věř mi, že nezapomínám, i když jsem tady a ty tam. Svítíš mi na cestu dál, přes větve časem tlející, ani nevíš, co bych dal za tvé oči.

0: kolik obrázků a skic. Si tuškou z narpy pro mne maloval a z malých kostek stavebnic nejvyšší věžák světa budoval. Věř mi, že nezapomínám, i když jsem tady a ty tam. Svítíš mi na cestu dál, přes větve časem tlející, ani nevíš, co mi dá za tvé oči hřející. Ani nevíš, co bych dal za tvůj úsměv na líci.
1: Radio Xaver.
2: Až na západní pobřeží mě vedla představa, že jednou narazím na místo, kde stačí prachy zvednout. Jenže mý cesty byly jen šňůrou mizerných štací. Dál už mě hledat nebaví, a tak se teda vracím. V prvních dvou dnech mi zastavil, koho jsem stopoval. Doma bych mohl být do týdne, kdyby to tak šlo dál. Až když mě poslední stop nechal u pustý křižovatky, poznal jsem, že to přece jenom nebude tak hladký. Noc byla hustá jako z asfaltu a v jednom kuse lilo, až za pár hodin přece jen se nad kopcem zazářilo. Zabrzdil jako o život, až mě to malem do příkopu smetlo a z otevřený kabiny vyplulo nádherný lidský teplo. Za volantem dřepěl obrovský až neskutečný chlap a tím, že mě nerozmačkal, když po mý ruce chňap. Říkej mi Charlie, zamručil, aniž by oči zvedl, a moje kára jmenuje se Phantom 305. Připadalo mi to podivný, proč jeho trak má takovýhle jméno. A on na to, že neví sám a pokud ví, tak jenom, že jeho kára pokaždý všechny ostatní smetla. Nikdo z ní nikdy nespatřil víc než sadní světla. A tak jsme spolu keceli a chvástali se o 106, až najednou se kousek před náma vynořil ze tmy motorist. A Charlie řekl, tak šéfe, končím dámhle u toho rozcestí. Těch pár kroků už dojdeš sám, tady máš dolar pro štěstí. Všechny tam v baru pozdravuj a dej si panáka na mý zdraví, ať připíšou ho na futro k dluhům, co má tam čály. A pak se v dálce vytratil, jak s ránem každej sen. Noc byla ještě k zalknutí, ale začínal už den. Šel jsem přímo k pultu a když se mě barman ptal, co si dám, řekl jsem panáka, Charlie mi na něj dal. V té chvíli všichni stichli, že slyšel jsem jen vlastní dech, jako kdyby jsem zubatá scházela po schodech. To nečekané zděšení jsem nedokázal skrýt, ale barman mi podal sklenice a řekl jen klid a nech to bejt. Čas od času sem přijde někdo s tím, že ho jsem poslal Charlie a že mu pití zaplatil. Víš, je to snad už 10 let, ten čas tak hrozně letí. Právě tam, kde tě vysadil, stál autobus plnej dětí. Charlie to pružil jako obvykle pořádně přes 100 mil. A když autobus uviděl, nebyl čas, aby zastavil. Strh volant a brzdy skřípaly, jako když se strhne bouře. A pak se z lesa vyvadal ohnivej oblak kouře. U toho rozcestí, jak říkám, je to tak 10 let, tam skončili svý toulání Charlie a Phantom 305. A od té doby pokaždý, když se tady kránu stopar zastaví, přesně to, jako dneska ty nám tady vypráví. Tak dej si ještě do druhý a ten dolar vem si zpět. U nás neplatí ten, koho vezli Charlie a Phantom 305.
3: Pane prezidente, díl 12. Dobrý den, pane prezidente.
4: Dobrý den.
3: No mám to na úvod takové smutné.
4: Proč smutné?
3: Chci se ptát, jestli se máme bát války.
4: No tak jestli podléháte fanatismu některých lidí u nás v našem senátu a paní ministryni obrany a panu ministru zahraničí, no tak se bojte. Ale jestli jste normální člověk s vlastním rozumem, tak já myslím, že není důvod, abychom se báli, respektive měli bychom dělat všechno pro to, aby jestřáby, kteří by chtěli válku, aby nad námi nezvítězili. Já si nemohu pomoct. Já to, co se odehrává kolem Ukrajiny, považuji za uměle vytvořenou kampaň. Já pořád postrádám nějaký sebemenší důkaz nebo vysvětlení toho, jak Putin eskaluje nepřetržitě každý den. Podívejte, to je argumentů pro a proti je 1001, ale my jsme si všimli v institutu jednoho pozoruhodného prohlášení oficiálního mluvčího ukrajinského ministerstva zahraničí, ne obrany, zahraničí. A ten mluvčí toho ukrajinského ministerstva řekl, že nechápe, co se to teď děje, že oni musí zodpovědně prohlásit, že bezpečnostní situace na Ukrajině je stejná bez změny už 8 let. Nic nového se tam nestalo a dost dobře, že nechápe, co se teď vytváří za kauzu tadyhle té věci. Já myslím, že to je velmi významný výrok, protože je naprosto evidentní, že se vůbec nejedná o Ukrajinu. Ukrajina je pouze instrumentem, Ukrajina je zneužitým nástrojem ve sporu, který je v současnosti veden ve světové politice. A to jsme říkali vždycky. To byl standardní výrok, teda můj a mých kolegů, doktora Weigla, Ivo Strejčka, Ládi Jakla, že je instrument Ukrajina, že není příčina. Ale já myslím, že tenhle ten výrok toho mluvčího ministerstva zahraničí Ukrajiny a několik takových podobných výroků naznačuje naprosto novou, kvalitativně novou věc, na kterou, myslím, nikdo u nás nepoukázal, že to Ukrajině začíná vadit. Doteďka to pořád vypadalo, že Ukrajina jako na tom vydělává, protože se někdo zhlukuje na její pomocky k něčem ekonomickou, či já nevím jakou. Ale teď najednou Ukrajina pochopila, že to je proti jejím zájmům, že to je proti jejím dlouhodobým zájmům, že prostě je hříčkou v ruce těch spořících se stran. Já myslím, že to je významný faktor, který jsem rád, že jste tuto otázku dal, že to můžeme takhle zmínit. Takže já myslím, že to, že se Ukrajina začíná cítit nelibě v této situace a nekomfortně a že by byla daleko radši, kdyby to nechali na nich, aby si to vyjednávalo, to je průlom.
3: Ostatně ale bychom měli vysvětlit, pane prezidente, nebo jak vy to chápete, kde je prapůvod té aktuální situace? Je to rozšiřování NATO, je to nervozita ruského prezidenta? Protože jestli je pravda, jak vy říkáte, že Ukrajina je nástroj nebo instrument, tak to o nic nezmenšuje tu nebezpečnost té situace. Spíš naopak.
4: No ne, ta situace je nebezpečná, protože nezodpovědní lidé na všech stranách mohou stisknout knoflík nějaký ten či onen, ale já nevidím sebe menší argumenty, když je to politicky nekorektní, že by to tu situaci deeskalovala a k té nervozitě přispívala prostě Ruská federace a Putin. Já to nevidím. Já vidím jiné síly, i když si zase nejsem tak úplně jist, že jsou to zejména ty Spojené státy, ono je to spíš Evropa, ono je to část východní Evropy, oni jsou to ty naše ministryně obrany a podobní lidé. Já nevím, jestli Amerika. Já jsem včera si přines večer domů takový špičkový americký čtvrtletník Hoover Digest se jmenuje, který 20 let dostávám ze Stanfordu a tak ho sleduje. Já jsem ho včera večer doma listoval a mě tam zaujala jedna věc, že v době, kdy u nás se dramaticky hraje kauza Ukrajina a kauza USA ruské nebo Evropská unie ruské vztahy, v tom takhle tlustém časopise, kde asi 20 článků, není ani slovo Rusko, a není ani slovo Ukrajina. Místo toho první čtyři a předposlední článek se věnují Číně. Prostě pro tu Ameriku skutečným soupeřem, partnerem, někdo, koho se bojí, že je může připravit o jejich dominantní postavení ve světě, je opravdu Čína. A já jsem si to uvědomil v souvislosti s tady tou hysterií, kterou my dnes tady u nás někteří a posílají tam zbraně na Ukrajinu vyvolávají. Takže mě to zaujalo, že tam slovo Rusko není v tomhle evidentně významným americkým časopisem.
3: Zaregistroval jste ono poměrně drsné přirovnání Borise Johnsona k té situace teď k Hitlerovi a k počátku druhé světové války.
4: Tak Boris Johnson je člověk totálně mimo vždycky dlouhodobě a teď ještě specificky. Já jsem dneska viděl jeho fotku, jak ho jeho pes stáhne, nebo on ho drží za nějakou tu šňůrku a joguje ve tmě dneska Boris Johnson. To jsem si nikdy neviděl. Já myslím, že on sklintovatěl ten Johnson. Prostě on nabyl dojmu, že to nějak pomáhá imidži a že teď začal najednou z ničeho nic běhat. Já jsem fotku, že by on někdy běhal jako přitloustlej Boris Johnson, nechápu, ale dneska najednou, když si hraje na, když začíná jeho vláda ztrácet elementární podporu, tak najednou i běhá dokonce a přirovnává naší situaci k Hitlerovým tehdy. Nevím, nerozumí ničemu.
3: Je tam nějaká paralela?
4: Já v tom žádnou paralelu opravdu nevidím. Opravdu nevidím. To je laciné hledání bodu, které ten člověk postrácel a teď tak mele všechno možný. Churchill byl její hrdina, tak on vystoupil proti Hitlerovi, tak teď jako v Anglii patří k bontonu přirovnat to k Hitlerovi. Fakt dětinské.
3: Kdybych, pane prezidente, chtěl, abyste teď našim divákům vašima očima vysvětlil, o co jde Americe v tomto problému a o co jde Rusku, pomlčka Putinovi.
4: Já myslím, že hlavně jde věčným bojovníkům proti Brežněvovi a komunismu, aby měli z čeho žít, aby měli téma, kterým by se mohli prostě vůbec objevit v etéru. No a ty to téma za každou cenu vyvolávají. Vytváří dojem, jako kdyby Rusko byl Sovětský svaz, jako kdyby dnešní ruský režim byl komunismus, jako kdyby Putin byl Brežněv. Když bych to takhle zkratkovitě říkal, ti to rozeštvávají a já z toho mám hrůzu, že tito lidé mají nemalou taky pátou kolonu tady u nás v České republice. Dokonce, já bych řekl, i dneska ve vládě.
3: Znamená to, že mezi řádky říkáte, že není třeba mít z Putina obavu?
4: Já myslím, že Putin není blázen. Putin prostě je člověk, který se pokusil konzolidovat Rusko a který se pokouší, aby Rusko elementárním způsobem fungovalo. A já nevidím žádné jeho ambice ruskou moc rozšiřovat. Já myslím, že z jeho strany je to jenom obrana před nepřetržitým atakem na Rusko a tak dále. Nevím, já ho považuji za poměrně racionálního člověka. Nevidím myšlenka, že by se pokoušel napadnout Ukrajinu s jistotou, že bude ataka z celého světa na něj. Takový blázen fakt není.
3: Hranice NATO v tom mohou hrát nějakou roli podle vás v této chvíli?
4: Nevím. Já myslím, že my už jsme to tady jednou zmínili. Prostě tady je pořád nějaká představa o tom, že po pádu komunismu a ve vyjednávání sjednocení Německa bylo dohodnuto cosi mezi Gorbačovem a Bushem, starším prezidentem tehdejším, že bylo dohodnuto něco o tom, že se dál na to nebude rozšiřovat. Já jsem četl nedávno takový velmi seriózní text s nějakým švýcarským časopisem od nějakého experta na tyto věci a on mě trošku, já si přesně nepamatuju, jestli tenhle výrok tam padl nebo nepadl. Tenhle člověk se tím živí a hledal, jestli ten výrok tam padl nebo ne. A on řekl větu, která mně se zdá, mně vysvětluje lecos a dává mě klíč k tomu, jak o tom hovořil. On říkal, oni o tom mluvili, ale žádnou dohodu o tom neuzavřeli. A ten člověk, ten analytik těchto věcí říká, je evidentní podle všech jejich výroků, že kdyby proti Gorbačovi nebyl Jelcinovský puč v roce 1991 a kdyby Bush neprohrál volby s Clintonem, tak by v následujícím roce tyhle dva byli bývali tuhle tu dohodu o nešíření NATO uzavřeli, že všechno tomu nasvědčovalo. Tím myslím, že se jasně charakterizuje ta situace. Byl to sen období po pádu komunismu tohle to udělat. Mluvilo se o tom na nejvyšší úrovni mezi tehdejšími nejvyššími reprezentanty nebo ještě Sovětského svazu a Spojených států, ale dohoda uzavřena, explicitní dohoda podepsaná nebo co uzavřena evidentně nebyla.
3: Poslední otázka k tomuto, pane prezidente. Někteří odborníci se domnívají, že první člověk, který na Ukrajině v této chvíli vystřelí, ať to bude kdokoliv, bude mít takzvaně prst na tlačítku a spustí ozbrojený konflikt. A to je věc, která nás nemusí nechat úplně v klidu. Je to takto jednoduché?
4: Mě to nenechává v klidu. Já myslím, že v jakékoliv armádě světa a v jakémkoliv ministerstvu obrany světa málo kdy je to na úrovni ministra, to je asi jenom u nás. Jo. Jsou lidé, kteří by byli pro zmáčknutí nějakých takových knoflíků. To o tom není pochyb a že to riziko tady samozřejmě existuje. Nicméně já věřím, že ta politická dimenze těch normálních zemí světa něco takového zásadně bude odmítat a bude proti tomu bojovat. Jediná věc, kterou já bych si troufal prostě říci, je, že prostě jediné východisko z toho všeho je, jak já vždycky říkám, jednat, mluvit spolu. Samozřejmě, že ti Borisové, Johnsonové a ty paní Černochové jednání a páni Fischerové a Vystrčilové prostě udělali zločinnou zkratku a to je možná teď se vracím k tomu přirovnání k Mnichovu a Hitlerovi, udělali vyloženě a Churchillovi, udělali zkratku, že jednat znamená appeasement. No a já myslím, že všichni rozumní lidé, my, kteří jsme tady v této místnosti a tisíce a miliony dalších musí říct, že jednat je jediné východisko jakékoliv porozumění. Jednat není appeasement. Jeden konkrétní výsledek jednání může být appeasementem, ale karikovat jakékoliv jednání jako appeasement je prostě darebná věc a zodpovědný člověk by to neměl dělat.
3: Tak, já jsem měl možnost, pane prezidente, nahlédnout do vaší knihy nové, Návrat knížky, inflace.
4: Knížky. Je malá.
3: Je to taková spíš brožurka.
4: Je to brožurka.
3: A je teda tady vidět, že neznáte základní trik v tomto.
4: Jaký?
3: No udělají se větší písmenka a je z toho knížka.
4: No to je se moji tam někdo, kdo má na starosti to vytisknutí, tak šetří samozřejmě, aby to IVK nestálo o tolik peněz, tak to zarputile udělal takhle. Mě to zlobí. Mimochodem můžu tady ukázat, jestli to ta kamera zabere. No. Špatně, nebo?
3: Ptáte se, až už to, ale jo, ukažte. No, já jsem myslel, že ji přinesete.
4: Knížku, já myslím, že buď bude zítra nebo v pondělí, takže
3: no, ale
4: jste to špatně zvolil to natáčení.
3: Nechte mě položit tu otázku. Jak jsem tím, jo takhle.
4: To mě vypadlo.
3: To hážete jak pan Železný tomu na chrovitě.
4: Ne, to mě vypadlo.
3: Jo. A zničí nás klima nebo boj s klimatem? Ano. Otazník. Jsem hned v prvních řádcích té knihy a hned jsem si to napsal, tak co myslíte? Která ta z těch věcí
4: nás zničí? Samozřejmě boj s klimatem a stejně jako nás nezničí covid, ale zničí nás covidismus a boj s covidem. To je naprosto, naprosto evidentní věc. Totálně nás poškodí to druhé. Tady v tomto případě já si myslím, že tam jedna věc je, že my se ničíme tím, co děláme v naší finanční, fiskální politice a měnové politice my a celý Západ, ničíme sebe, vyvoláme inflaci a inflace je takový neosedlatelný oš, na kterém se málo kdo udrží, aby ho mezi těch kovbojů málo kdo se na něm udrží, aby ho ovládl a zkrotil. Inflace se špatně krotí, takže když se už někdy spustí, tak se brzdí strašně špatně. Takže inflace je nebezpečná věta, proto mluvím o návratu inflace, ale podtitul té knížky vyjadřuje ty příčiny, náznak té příčiny. Kluská cesta bezstarostného zadlužování, neboli to naše zadlužování a zadlužování celého Západu a to žití na dluh, to je tragédie.
3: No, ještě k tomu, na co jsem se ptal, to je ten boj za klima, který podle vás...
4: Já myslím, že jste to dával jako jenom paralelní příklad, nebo vy jste se na to ptali jako samo o sobě.
3: Ale já to teď dořeknu. Víte co, já jsem objevil teď na internetu několik takových zajímavých postřehů k tomu. Například, zdá se mi to neuvěřitelné, že 15 největších lodí, těch zámořských velikých, má stejné emise CO2 jako všechna auta na planetě. Dokonce na jednom, prosím, podcastu říkal pan moderátor, měli tam nějakého odborníka na auta a ten tam pravil, že 50 největších výletních lodí má stejné emise, jako nejsem si teď jist, jestli řekl 250 miliard nebo milionů aut.
4: Miliard aut.
3: Víte, myslím, že podívám se na to, je to Brocast, se to jmenuje ten, mrknu se na to dnes večer, ale to je jedno.
2: Tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši.
1: Posloucháte Radio Xaver.

0: Nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací. Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte naspořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz.
1: Markéta Šichtařová je naším hostem. Vítám vás po čase v XTV. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Markéta Šichtařová je ekonomka a pro nadcházející parlamentní volby je lídrně v Praze, lídrně SPD, na jejíž kandidátních listinách kandidují také strany Trikolora, Svobodní a Pro. Ano. Nikoho jsem nevynechala. A zdá se, že toto spojení vám vychází. Vy už jste v několika průzkumech za sebou, jste se tak nějak ustálili, usídlili na třetí příčce. Máte to v kapse?
2: Nemáme to v kapse, nikdo nemá vůbec nic v kapse, ale je fakt, že tohle spojení se zdá, že sedlo voličům a že jim to jde k duhu, protože my jsme už předtím, ještě než ta aliance vznikla, tak jsme slyšeli, spojte se všechny nějaké pronárodní, vlastenecké, konzervativní, antiprogresivistické síly. Spousta takovýchhle různých zájmen tam bylo a zkrátka všechno to mělo to společné, že vy všechny strany, které jste v opozici proti progresivismu, udělejte jednu jednotnou alianci. A my jsme chtěli přibrat ještě další strany, tak tam třeba nebyl tak úplně zájem a nakonec se to teda ustálilo na 4 stranách, které vytvořily jedno uskupení. A opravdu je vidět, že sice něco málo voličů odpadalo, otázkou je, jestli jsou to skutečně bývalí voliči, že my si děláme občas legraci, že jsme přišli o voliče, kteří nás nikdy nevolili a kteří píšou teď na sociálních sítě, vy jste teď nevolitelní, ale my si myslíme, že oni nás tady nevolili ani předtím. A naopak ale spousta lidí zase přibyla, protože to jsou lidé, kteří třeba sympatizovali, dejme tomu, se Svobodnými, ale báli se jim to hodit, protože měli pocit, že by to byl propadlý hlas. Samozřejmě posledních 16 let většinou měli pravdu, že to byl propadlý hlas. No a teď v této alianci to už tedy nevypadá na propadlý hlas. Teď to vypadá, že jsme prostě třetí nejsilnější uskupení v zemi. A právě tihleti lidé, kteří lavírovali kvůli těm propadlým hlasům a třeba ani nepřišli k volbám, tak ty se teď chystají přijít a proto tam bylo vidět to velké posílení. Takže my se teď blížíme podle některých průzkumů 13% a v nějakém dlouhodobém horizontu ty preference pořád rostou.
1: Chystají se přijít a přijdou?
2: Myslíte ti voliči k volbám?
1: Ti, kteří teď jste je zmiňovala, kteří dříve třeba nešli nebo vám nechtěli hodit hlas, protože tušili i dle průzkumu, že není šance, že ten jejich hlas bude propadlý, tak teď přijdou a hodí vám to, respektive SPD.
2: Tak vypadá to tak, protože na to ukazují zatím ty rostoucí preference. Samozřejmě paradoxem je, že ačkoliv v minulých volbách to bylo cirka 1 000 000 propadlých hlasů, mám tedy na mysli volby do poslanecké sněmovny, a my jsme vlastně dělali všechno pro to, aby teď ty hlasy protestní nepropadly. Tak to vypadá, že oni by zase přeci jenom mohli propadnout, ale teda ne u nás, ale je tady řada uskupení, které se pohybují kolem té 5% hranice, nebo případně teď už pod 5% hranicí a zase nejsou tak úplně malé, ty jejich preference taky nejsou úplně malé, takže ono by se to klidně možná zase mohlo tomu třeba 1 000 000 propadlých hlasů blížit, ale už teda v jiných vodách, už u jiných stran.
1: Měli by se inspirovat u vás, měli by se spojovat, kdo se spojí, vyhraje?
2: No tak skoro to tak vypadá, mě to vlastně bylo i líto, že některé strany s náma nechtěly jít, byť tu nabídku měly, protože bylo zjevné, že prostě skutečně ty hlasy teď můžou propadnout a mohli jsme být ještě silnější a nikdo samozřejmě tady si nehraje na to nebo nedělá tady si nějaké iluze o tom, že jsme 4 úplně identické strany. Logicky, že ne. Kdybychom byli 4 identické strany, tak by prostě existovala jedna strana. Ale
1: nemůže k tomu dojít potom, až budete v poslanecké sněmovně k nějaké fúzi s SPD?
2: Kdyby se úplně spojili do fúze jako do jedné strany, to asi spíš ne. Nicméně samozřejmě plánujeme nějakou spolupráci v rámci nějakého jednoho většího subjektu. Máme už pro ně i pracovní název, ale ten radši nebudu prozrazovat pro případ, že by nakonec to dopadlo trošku jinak. A je fakt, že vlastně tohleto uskupení je postavené na některých tezích, na kterých se shodneme úplně všichni. Byť nejsme úplně identické strany, tak jsou věci, které nás spojují. A není to jenom protest proti stávajícímu establishmentu. My jsme podepsali memorandum, které shrnuje body, které jsou nám všem společné. A jsou to body, které se týkají třeba migrace, nebo odporu vůči přijetí eura a tak dále. To prostě
1: to vás spojuje. Bodů. Co vás rozděluje? Kde je ten nesoulad hlavní mezi vámi?
2: Je to určitá míra, řekněme, na takové té ose vlevo vpravo, tak každá z těch stran je trošičku jinak posunutá levo pravě. Možná některé jsou třeba trošku víc konzervativní, které trošku méně konzervativní. Jsou to, kde se úplně třeba neshodneme, nebo případně máme mírně odlišné názory, tak jsou v některých odborných oblastech, tak třeba některé strany mají trochu jiný názor na to, jak řešit zdravotnictví, jak řešit školství a podobně, ale spíš jsou to takové, řekla bych, jako odbornější nuance. Ale v těch hlavních směrech, já jsem byla až překvapená, vlastně, když jsme si dělali jako svobodní analýzu před tím spojením, jak hlasovali SPD, protože to je samozřejmě jediná strana, která už teda hlasovala, takže jsme mohli vůči nim si udělat tu analýzu, jak hlasovali v tom posledním období, tak my jsme zjistili, že jsme v drtivé většině případů, možná 90%, bychom vlastně hlasovali obdobně nebo stejně jako to SPD. Takže vlastně ty rozdíly jako opravdu nejsou až tak veliké. A v podstatě to, na čem se hlavně shodujeme, to je prostě ten antiprogresivismus. To, že nechceme, abychom tady dál měli tu ideologii, Green Dealovskou ideologii ESG a ničili si naši ekonomiku.
1: Takže fúzi s SPD spíše vylučujete, ale nějakou spolupráci chystáte? Další.
2: Určitě jsme rozhodnutí, že půjdeme do jednoho poslaneckého klubu, že všechno nejprve předjednáme na tom klubu, abychom mohli potom najít nějakou schodu a vystupovat jako jeden muž v těch klíčových oblastech a určitě chceme vytvořit i nějaký jeden subjekt. Vy jste to nazvala fúze, já nevím, co si pod tou fúzí přesně představit. Jo.
1: Jako jestli skonč, to je... Skončí svobodní a budou SPD.
2: Nemyslím si, že by to skončilo tak, že přestanou existovat svobodní. To určitě ne. Ale jeden subjekt, který by prostě třeba byl zastřešený jedním právním subjektem, to je velmi dobře myslitelné.
1: Chcete být ministryní?
2: Nechci být ministryní. Nevidím tam byste... svoji úlohu.
1: A tak kým chcete být? Já myslela, že chcete věci měnit, zlepšovat.
2: Ano, chci věci zlepšovat a měnit a chci je měnit poměrně dost razantně, ale na druhou stranu teď zatím v nejbližším roce si nemyslím, že by to takhle skončilo. Takže když mluvím o nejbližším roce, nemyslím si, že by mě někdo nabídl v tuhletu chvíli ministerský post, takže nebudu mluvit o tom, že teď si být prostě v nejbližším roce ministrem. Jak to dopadne po volbách?
1: No, ale kdyby ta nabídka přesto přišla, protože a já vím, jsme teď jako velké spekulace nebo představy o tom, že Andrej Babiš bude sestavovat vládu a bude ji sestavovat s vámi, protože bude potřebovat koaličního partnera.
2: Nemůžu tohleto ještě komentovat.
1: Dobře, ale není to vaše ambice být ministryní v tuto chvíli?
2: No rozhodně nevstupuji do politiky za tím účelem, abych získala ministerské křeslo. Takhle to budu definovat. Já vstupuji do politiky za tím účelem, abych toho mohla změnit co nejvíc. A kudy ta cesta povede, jestli by vedla přes ministerskou pozici nebo přes nějakou úplně jinou, to je věc, která se bude řešit v podstatě improvizací, jak to bude přicházet. Ale mým cílem je prostě zničit progresivismus, takhle to řeknu. A kde ta šance bude největší, tak tam se do toho dám.
1: Tak ale kdyby ta nabídka přišla, jít tou cestou přes to ministerské křeslo, tak byste ji neodmítla.
2: Kdyby ta možnost byla, ale víte, ono to taky hodně záleží na tom, jak by to bylo postavené, protože já si umím představit, ono to totiž není úplně poprvé, kdyby mi někdo nabízl ministerské křeslo. Ale už v minulosti, byť mi teda někdo nabízel ministerské křeslo, tak já jsem v tu chvíli věděla, že bych vlastně, že se ode mě očekává, že budu tak trošku loutkou a figurkou, která bude hrát cizí karty. A to bylo pro mě nepřijatelné. A proto mluvím tak, jak mluvím, že prostě teď to neříkám úplně na jistotu, protože to je pozice proč bych jí měla hrát? Proč bych měla chtít být ministrem v okamžiku, kdybych věděla, že jako ministr neprosadím vůbec nic, že jsem té vládě vlastně jediná za tu svoji pozici antiprogresivistickou a proti mně tam je x dalších lidí, kteří prostě všechno to, co já chci, tak anulují. To není pozice, o kterou já bych usilovala. Proto já teď na to nemůžu odpovědět, protože záleží na situaci. A já budu dělat to, kde budu mít největší možnost prosadit to, co já chci. To znamená vrátit nás k prosperitě a zničit progresivismus. A já teď nejsem schopná říct, jaká ta konstelace bude a kde to bude.
1: Pokud by do příští vlády mířili ministři, kteří by zpochybňovali členství Česka v Evropské unii a NATO, prezident Petr Pavel je dost možná nejmenuje. Jak vám to znělo, tato slova od prezidenta republiky?
2: Znělo mi to tak, že by konečně měl nějaký ústavní právník vysvětlit panu prezidentovi, jaké jsou prezidentské pravomoce a že mezi ně nepatří jmenovat jenom někoho do vlády. Prezident prostě jmenuje takovou vládu, jak je navržena a ta vláda buď získá nebo nezíská důvěru. Tohle jednoduše není ústavní a nemá to vůbec nic společného s demokracií.
1: Tak a stáhla jste si to na sebe? Stáhla jste si to na SPD?
2: Ano, a právě proto jsem taky před chvílí mluvila tím způsobem, jakým jsem mluvila, protože kdyby mi třeba někdo nabídnul nějaké ministerské křeslo a řekl by, ale ty musíš mluvit dobře o té Evropské unii, tak já pochopitelně řeknu ne. A proto já ani teď nejsem schopná na některé otázky odpovědět, protože já nevím, jaká ta konstelace bude.
1: Ano, vy se netejte tím, že by Česká republika měla vystoupit z Evropské unie. Na tom se nic nezměnilo. Také prosazujete referendum, aby se občané měli možnost vyjádřit ohledně otázek nejen Evropské unie, ale i NATO. Čili by byste chtěla, aby v tom referendu případném lidi se vyslovili pro vystoupení?
2: Já určitě chci, aby bylo referendum o Evropské unii. A kdyby to referendum bylo, tak já bych hlasovala pro vystoupení. Ale tahle otázka je poměrně komplikovaná a já k tomu musím říct ještě B, protože spousta lidí si myslí, že vystoupit z Evropské unie je samospásné a že vlastně v tu chvíli by bylo dobře. A já tomu musím zdůraznit, takhle to není. Vystoupení z Evropské unie totiž není cíl, ale je to jenom cesta, je to prostředek, je to nástroj. A my pravděpodobně se budeme muset dříve či později s tou Evropskou unií rozejít, ne proto, že je špatná myšlenka Evropské unie, ale proto, že je špatná ta ideologie, kterou je Evropská unie posedla. A pokud my se potřebujeme zbavit té ideologie, protože nás prostě ničí, tak jako před rokem 89 nás ničila komunistická ideologie, jako Němce za druhé světové války ničil národní socialismus, prostě ta ideologie, která je špatná. A pokud se té ideologie potřebujeme zbavit, tak pravděpodobně z toho není jiná cesta, než se rozejít s Evropskou unií. Ale když se s tou Evropskou unií rozejdeme a tu ideologii si dál ponecháme, tak jako to udělali třeba Britové, tak si tím vůbec nepomůžeme. Protože v Británii je dneska ten stav ekonomický nebo ten stav společnosti, pokud jde o demokracii, tak je ještě horší, nebo pokud jde o svobodu, tak ten stav je ještě horší, než byl před Brexitem. Takže důležité je vědět, proč z té Evropské unie vůbec máme vystoupit. A dokonce bych na to ani nějak extrémně moc nespěchala, protože dokud vlastně drtivá většina lidí nepochopí, proč my z té Evropské unie potřebujeme, tak to vůbec nemá smysl. Takže ono nejprve by to mělo být o tom, že si lidé musí uvědomit, že jsme ovládáni opravdu ničivou ideologií a ta ideologie má prostě mnoho výhonků, ať už je to ta řízená imigrace, reprezentovaná třeba kvótami nebo genderismem nebo a tak dál, to je prostě spousta věcí, zákaz hotovosti a tak dál. A teprve potom, když budeme vědět vlastně, čeho my se potřebujeme zbavit, kde potřebujeme ty věci narovnat, tak teprve potom vlastně ta cesta k tomu narovnání, jeden z prostředků teda je vystoupit z Evropské unie. Ale není to rozhodně cíl. Tohle je potřeba zdůraznit.
1: Řekněte mi, kdy jste, nebo jestli vůbec jste začala měnit názor na Evropskou unii, kdy jste začala takhle přemýšlet, že nás ničí ideologie Evropské unie a tak dále? Uvažovala jste třeba takhle v roce, nevím, 2010, nebo ne?
2: Názory proti Evropské unii postupně sílily ale byl to postupný proces s tím, jak se ta situace zhoršovala. Rozhodně to nebylo tak, že bych se jednoho dne probudila a řekla bych si tak a teďka se něco změnilo tak razantně, že teď musíme pryč. Byl to vlastně postupný proces s tím, jak také postupným procesem prochází ta Evropská unie.
1: A kdy byla ta poslední kapka? Vy jste si říkal, tak tohle už je neúnosné, měli bychom vystoupit.
2: Možná období covidu, dejme tomu. Ale i tam to nebylo ze dne na den a byl to prostě určitý proces. A my vidíme, jak se ta situace už pořád zhoršuje. Já si myslím, že ještě třeba před těma 10 lety, nebo vy jste mluvila o roce 2010, takže to je před 15 lety, asi bychom se nedočkali toho, že by byly manipulovány volby, tak jako se to dělo v Rumunsku, tak jako teďka v Německu chtějí vlastně vládní politici postavit mimo zákon AFD, tak jako byla vyloučená prezidentská kandidátka ve Francii. Dobře, v některých zemích se třeba hlasovalo tak dlouho, až se prohlasovala Lisabonská smlouva. Prostě opakovala se referenda, tak neskončila v úvozovkách dobře. Už tohle to bylo hodně za hranou demokracie. Ale ještě pořád se v té době nezasahovalo do voleb takovým způsobem, jako se do nich zasahuje dneska. To je prostě posun během těch 15 let. A asi by nás před 10-15 lety nenapadlo, že by ty volby mohly být ovlivněny i u nás. Ale my už dneska u nás vidíme, že někteří lidé o tom minimálně uvažují. A ku příkladu, můj soukromý názor je, že to teď vypadá tak, že vyšetřovatelé se snaží postavit tu naši alianci, nebo respektive SPD, která je součástí té aliance, mimo zákon kvůli tomu, že hnutí SPD vyjádřilo svobodu slova formou nějakého plakátu proti ilegální imigraci. A tohleto postavení mimo zákon by SPD mohlo znemožnit účastnit se ve volbách. My prostě vidíme, že tady jsou nějaké snahy a podle mého názoru to má k tomuto vést potenciálně. Také slyšíme ústavní soudce, jak mluví o tom, že tady máme nějaké mechanismy, jak prostě zařídit, aby dopadly volby nějak. To je ale hodně už za hranou. Taky slyšíme prezidenta, to už jste sama jmenovala, že chce nebo nechce jmenovat nějakou konkrétní vládu. To přeci nejsou vůbec věci v souladu s demokracií. Ale to ještě před pár lety u nás nebylo. A nikoho by nenapadlo, že by ty volby mohly být ovlivněny i u nás. Ale současně dneska více jak polovina lidí podle průzkumu agentury STEM se bojí toho, že by volby ovlivněny být mohly. A to ne žádnou cizí mocností, ale naší vládou. Což v překladu znamená, že více než polovina lidí se domnívá, že u nás není demokracie. A to už je ale hodně napováženou. A to je prostě to něco, proč si teď říkáme, no tak to už je důvod, proč teda musíme z té Evropské unie.
1: A vy patříte mezi ty lidi, kteří si myslí, že u nás není demokracie, nebo že je demokracie v ohrožení?
2: Já si myslím, že je v ohrožení. Zatím ještě pořád máme některé mechanismy nastavené tak, že zatím ještě nedošlo na nejhorší. Ku příkladu, zatím jsme ještě neviděli ovlivňování voleb a já doufám, že to tak i zůstane. Na druhou stranu nikdo třeba neví, co udělá korespondenční volba, která byla zjevně schválená právě v podstatě na míru nebo skoro na zakázku stávající vládní koalici. A já nevím, jak budu mluvit ode dneška za 4 nebo 5 měsíců. Tak doufám, že budu mluvit pořád stejně a budu říkat, že pořád ještě jakási demokracie existuje, ale rozhodně jsem přesvědčená o tom, že je hodně v ohrožení.
1: Německý kancléř Friedrich Merz se nechal slyšet, že klidně půjde do konfliktu s Maďarskem a se Slovenskem, pokud nebudou hlasovat v souladu s Evropskou unií. Samozřejmě týká se to zejména sankcí proti Rusku a také pomoci zejména té vojenské Ukrajině. Je to legitimní požadavek od Evropské unie chtít, aby všechny členské státy byly v souladu, nebo už je to nějaký útok na suverenitu státu?
2: Tak za prvé.
1: Zároveň ještě dodám, že byť Maďarsko a Slovensko jsou takovými, řekněme, černými ovcemi Evropské unie a mají s ní problémy a Evropská unie s nimi, tak nechtějí vystupovat z unie. Nebo nikdy jsem to nezaznamenala,
2: ano,
1: že by.
2: Ano. Tak především, není to požadavek, zatím ještě oficiálně vyslovený požadavek Evropské unie, je to požadavek německého kancléře, což samo o sobě ještě možná ještě víc napováženou, protože tím vlastně německý kancléř jako kdyby trochu říkal, Evropská unie jsem já. A to už taky se mě moc nepozdává. Za druhé, říká to člověk, který jen co byl zvolen, tak už podrazil vlastně sliby svým vlastním voličům, takže na to neměl odvahu splnit ty dané sliby
1: teď
2: u sebe doma.
1: Jaké sliby?
2: No tak třeba on nějakým způsobem mluvil o schodcích rozpočtu a daních a podobně a okamžitě uzavřel takovou koalici, která prostě ty jeho sliby v tomhletom anulovala, aby vlastně vůbec tu koalici mohl uzavřít, ale teda tváří se jako velký drsňák navenek vůči cizím státům, které on ovlivňovat nemůže. Takže to taky není úplně v pořádku. A poslední věc, kterou na tohleto konto musím poznamenat, mě teda velmi znervozňuje, když Německo má tuhletu v podstatě zbrojařskou rétoriku, protože v tom zase jako hledám, nebo vidím v tom vlastně tu snahu o zbrojení, protože tady se teda kancléř Merz vyhraňuje proti tomu, že vlastně Maďarsko a Slovensko nechtějí podporovat třeba dodávky zbraní na Ukrajinu a podobně. Musím říci, že mě to vlastně z historického kontextu daleko víc nervozňuje, když zbrojí Německo, než když třeba zbrojilo Rusko. A konec konců on ten vývoz takové toho zvláštního pojetí demokracie vždycky byl i ze západní Evropy. Konec konců málo kdo si to uvědomuje, ale třeba i myšlenka komunismu byla vyvezená v podstatě z Německa do Ruska.
1: No, ale Friedrich Merz také zároveň nějak neusiluje o to, aby AfD byla zrušena.
2: Já nevím, o co usiluje navenek a o co usiluje tedy vnitřně. Faktem je, že AfD má obrovské problémy s, řekněme, vládní koalicí a myslím si, že by bylo velmi prozíravé od Merce, i kdyby chtěl AfD zrušit, tak aby to neříkal úplně veřejně, takže tohle to těžko komentovat.
1: Tak a protože jste ekonomka, tak samozřejmě bych se rád dostala jen lehce, protože nám nezbývá tolik času k ekonomickým tématům, když jsme u Německa třetí rok recese Německa, co to bude znamenat pro českou ekonomiku?
2: No, vypadá to tak. Sice poradci německé vlády velmi eufemisticky mluví o nerůstu. Ovšem přeložme si, jak jste správně řekla, že nerůst znamená v podstatě recese. A tahle ta recese, která pravděpodobně teda bude potvrzená třetím rokem, tak je to vlastně nejdelší, největší recese od skončení druhé světové války. A ta druhá světová válka, víme, jak ji přinesla obrovský rozvrat německé

0: úplně stejným receptem, zmenšit roli státu, zmenšit roli korporací. Je to vlastně přesně to, po čem volám já, co chci udělat tady u nás v České republice, co by slušelo celé Evropě. Ale zatím to vypadá, že teda německá vláda se od toho bude čím dál tím víc vzdalovat, že ačkoliv my ten recept známe, tak ta retorika je taková, že my za to nemůžeme, za to může Rusko a válka na Ukrajině a ony ty energie jsou tak nějak drahé sami o sobě. Ne, takhle to není.
1: Němci si za to České republiky, sami. Tam jsou také drahé energie.
0: No jasně. Máme, a taky si za to samozřejmě můžeme sami a taky za to trošku můžou teda Němci, protože samozřejmě ty drahé energie u nás mají do značné míry na svědomí právě Němci, ale také my, protože i my jsme naskočili na tu vlnu a i my si vypíráme naše stabilní zdroje energie.
1: Hmm. No ale jak jsem se ptala, co to bude znamenat pro Českou republiku, Německo v recesi, protože třeba důvěra v českou ekonomiku se v květnu dostala na svůj dlouhodobý více než 20letý průměr. Tak je to pozitivní zpráva, jak moc pozitivní je?
0: No a dneska vyšla zase jiná zpráva, která ukázala, že výrazně roste počet Čechů platební neschopnosti, kteří nesplácí svoje úvěry. A meziročně ten počet nesplácených úvěrů naskočil o 14%. To je hodně. A to je vlastně zpráva, která do značné míry je v kontrastu s tím, co jste tady citovala. Takže ona se ty makroekonomická čísla dost hodně perou mezi sebou a pro mě třeba je rozhodující spíš ten obraz, který je dávaný těmi nesplácenými úvěry, protože spousta jiných makroekonomických údajů se dá různě pokroutit, ale to, že lidé prostě nemají na splátky úvěru, to se úplně moc ohnout nedá, tahle statistika. Ale aby jsme to nezamluvili, vy jste se ještě pořád ptala na to, jak nás teda ovlivní ta německá recese. No bohužel ne dobře, protože my jsme dlouhodobě označováni za cosi jako další spolkovou zemi a jsme naším exportem extrémně propojeni s Německem. A právě hlavně průmyslové podniky tím strašně trpí. A v podstatě my nemáme odkud brát hospodářský růst, protože poptávka z průmyslu u nás zůstává mizerná. Jakž takž v poslední době vzrostala poptávka běžných lidí, ale ta to moc nevytrhne, protože vidíme, že zase už lidé se dostávají postupně do platební neschopnosti. Když to půjde hodně dobře, tak na konci roku platově se dostaneme s průměrnou reálnou mzdou někam na úroveň roku 2019, což je nejhorší výsledek vlastně v rámci Evropské unie. My jsme 7 let vlastně naspátek, pokud jde o průměrnou výši reálných platů. To je ne, že my nerosteme, my couváme vyloženě do minulosti. A teď bydlení a ceny potravin, ceny bydlení a ceny potravin rostou rychleji, než stačí růst ty průměrné platy, takže to je pro lidi čím dál tím víc nedosažitelné, třeba to bydlení, že tady není odkud vykřesat růst. No a teď nakonec nás nezachrání ani to Německo, které by za normálních okolností od nás třeba odebíralo nějaké průmyslové zboží. Takže když jde dolů Německo, jdeme dolů i my. A ono to je naprosto logické, protože my jsme vlastně společně s Německem jedna z nejprůmyslovějších oblastí Evropy. A je to taky mimochodem třeba důvod, proč třeba Polsko nebo Maďarsko na tom není až tak špatně jako my. Proč rostou? Protože to ESG, vlastně ta ideologie, která tady pořád v pozadí je všeho toho, o čem mluvíme, tak ona vlastně nejvíc cílí za prvé na energetiku, za druhé na těžký průmysl. Ty dostávají první knockout. A protože my jsme vždycky byli čistí vývozce energie a zároveň jsme byli velmi exponovaní v těžkém průmyslu, tak jsme samozřejmě první na ráně a odnášíme to daleko víc, než třeba poměrně zemědělské Polsko. Proto právě my a Němci máme tak mizerný hospodářský růst a ani z toho není v nejbližší době moc sestaven, pokud se něco naprosto zásadně na té ideologii nezmění.
1: Tak a to je to, proč vy kandidujete a proč chcete ano. Do poslanecké sněmovny. Já moc děkuju, že jste přišla, myslím, že do voleb se ještě uvidíme.
0: Děkuju za pozvání.
1: Naším hostem byla Markéta Šichtařová.
2: Posloucháte Radio Xaver.

0: Zdeněk Koudelka je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Docent Zdeněk Koudelka je právník, bývalý poslanec, vysokoškolský pedagog, politik taky, muž, který se hlásí k moravské národnosti a teď také kandidát do Senátu, jestli ano. Se nemýlím. Ale pojďme, pane docente, začít od něčeho jiného. To jsou ty aktuální ceny energií, protože nepochybně, když teď děláte tu senátní kampaň a hovoříte s občany, tak je to téma číslo jedna. Já jsem trošku pátral, jak vy se k těmto věcem vyjadřujete, a pojďme to říct našim divákům. V čem je jádro pudla?
1: Jádro pudla je v neuvěřitelném zhloupnutí naší politické, ale obecně evropské reprezentace. Protože...
0: Pardon, to slovo?
1: Zhloupnutí. Protože před rokem nebylo více na světě plynu, než je teď, nebo ropy. Nevyrobili jsme před rokem více energie, než vyrábíme nyní. Takže ta současná drahota není způsobena tím, že by ty zdroje těch surovin nebyly, ale je způsobena špatnými politickými rozhodnutími. Já tam jednoznačně řadím politiku zeleného údělu, politiku, která v Německu třeba zvedla k zavření atomových elektráren a k plánu na zavření uhelných elektráren. A to všechno ve svém souhrnu vede k tomu, že se něco, co by bylo lehce vyrobitelné a co bylo vyrobitelné ještě před rokem, před 10 lety, tak najednou stává nedostatkovým zbožím. A to z důvodu špatných politických rozhodnutí. A to je to nejhorší, protože jestliže se dostává člověk do bídy kvůli tomu, že skutečně nejsou zdroje, anebo kvůli tomu, že je třeba z válka, tak je to něco jiného. Ale my jsme v normálním mírovém stavu. Technika se neustále zdokonaluje a vyvíjí. A přitom nám hrozí obrovské schudnutí pro velkou řadu našich spoluobčanů.
0: Vy jste psal v některém ze svých článků, hloupá politika se na Západě projevuje už dlouho, především kvůli obrovskému mrhání penězi prosazováním zeleného údělu. A potom tady píšete o té snaze, poručíme větru, deště a tak. Na druhou stranu, někdo se přece musí pokusit tu zelenou planetu zachránit, ne?
1: No, já se obávám, že všichni ti, kteří chtěli zachránit v minulosti planetu nebo lidstvo spasit, to byli ti falešní proroci, kteří naopak většinou tu společnost uvrhli do nějakých krizí, někdy i válek, a že bychom se měli chránit před falešnými proroky.
0: Dobře, a takovým falešným prorokem je třeba teď kdo?
1: No určitě ti, možná to symbolizuje Greta, i když prostě to byla mladá holka, ale ona je určitým symbolem toho, že když má člověk určitou mediální podporu, tak najednou se může dostat třeba do Organizace spojených národů a tam mluvit, mít stejný prostor, jako když vystupuje třeba americký prezident nebo jiní významní politici, a dokazuje to situaci, že určitá racionalita, která je vždycky vlastní velkým státníkům, tak současným politikům chybí, a já vnímám to, že dochází ke změnám podnebí na naší planetě jako něco, co je vlastní zemi jako planetě po miliardy let, co existuje. A najednou my dostáváme tu obrovskou pyšnou vůli, nebo alespoň někteří z nás dostávají tu obrovskou pyšnou vůli a chuť, ten přirozený proces zastavit. A to je právě to, čemu se obecně říká poručíme větru, dešti. Lidstvo vždycky přežilo tím, že se přizpůsobovalo změnám. Nikoliv, že chtělo zastavit ať už společenské, anebo v tomto případě nějaké přírodní procesy a vlastně dějiny přírody.
0: Pane docente Koudelko, vy píšete a mluvíte také o tom, že ta politická reprezentace zhloupla, myslíme tím tu západní, platí to i pro naši zem?
1: Určitě, tím, že jsme se přihlásili k politice zeleného údělu, že jsme souhlasili například s tím, že se od roku 2035 zakáží spalovací motory, Aniž bychom znali, jak v roce 35 bude vypadat ekonomická situace a technický pokrok.
0: Počkejte, tam přitom... nic jiného nezbylo, pane docente.
1: No tak nezbylo.
0: My jsme v evropské partě. My jsme tým.
1: A o to jde. Jestliže zjistím, že určitá parta je hloupá, tak tam nezůstávám, anebo se snažím tu její činnost změnit. Prostě to, že máme hlasovat jenom proto, že něco chtějí Francouzi a Němci, no tak povede k tomu, že s Francouzi a Němci budeme prostě postiženi. A zatímco Francouzi si aspoň své atomové elektrárny uhájili, tak my jsme šli spíše tou německou cestou a zdá se mně, že prostě ze vším souhlasit nemáme a že Evropská unie tady nevznikla kvůli tomu, aby poroučela členským státům a jejich občanům, jaké si mají koupit auto, ale kvůli tomu, že když se budou chtít koupit auto ze Švédska, tak si ho koupí, když to bude z Německa, tak si ho koupí, ale budou mít svobodu výběru a že se jim rozšíří možnost, v tomto případě tržní, nákupu. Ale že vlastně to, co dřív bylo spojeno s integrací, rozvíjení svobody trhu, tak najednou vede k tomu, že se ta svoboda omezuje ve prospěch toho, že se vlastně direktivně z Bruselu přikazuje, co si můžeme koupit, anebo naopak se zakazuje, co si koupit nebude moci.
0: Vystoupit a nebo změnit?
1: Já jsem byl velkým dřív nadšencem Evropské unie. Byl jsem i pro přijetí euro a teď zjišťuji, že jsem se velmi mýlil a dochází k názoru, že stávající Evropská unie je v podstatě nereformovatelná. Nevěřím tomu, že ti lidé, kteří tam sedí, se dokáží změnit. To byste musel změnit ty lidi. A nemyslím si, že lze změnit strukturu Evropské unie jenom tím, že změníte nějaké vrcholné představitele, ale musel byste vlastně změnit celou tu střední vrstvu těch rozhodujících úředníků. A to je podle mě nerealizovatelné.
0: Vy jste řekl, pane docente, o tom hloupnutí těch politiků. Já se na to musím ještě jednou zeptat. Naši teď aktuální čeští politici, vláda, poslanci Senátu a obou komor vlastně jsou hloupější, než byli před 15 lety, před 10 lety?
1: Individuálně bych neřekl, ale ve své většině vlastně podléhají nerozumnému řešení, nebo hlásí se k nerozumnému řešení, o kterém třeba soukromně někdy říkají, že mu vlastně také ani nevěří, nebo jsou k němu skeptičtí. A je to hlavně otázka politických vůdců. V 90. letech tady byli vlastně dva významní politici, byl to Václav Klaus na pravici, Miloš Zeman na levici a celé to zastřešoval z prezidentské pozice Václav Havel. A tito politici měli své jasné vyhraněné názory a nemyslím si, že ani jeden z nich by nezdůvodnil nějaké špatné rozhodnutí jenom tím, že řekl, no jsme v Evropské partě, tak musíme být pro, když by byl přesvědčen o tom, že to je nesmysl.
0: Takže možná to není úplně hloupost, ale v mnoha případech slabost, jestli vám dobře rozumím.
1: A nedostatek politického lídrovství. Prostě když srovnám současného Petra Fialu s Václavem Klausem na jedné straně, anebo opozičního Andreje Babiše s Milošem Zemanem 90. let, tak se to nedá srovnat.
0: Čím to je, pan docente?
1: Je to... Prostě člověk má určitý talent, určité vlohy k něčemu a buď je vám to z hůry dáno, nebo není. A jako se každý rok narodí nějaký vynikající sportovec a prostě v určitém sportovním odvětví nějakou dekádu může být na špičce a pak se propadnáme, tak já si pamatuju, v mém dětství byli bratři Pospíšilové a ti vždycky vyhrávali mistrovství světa v kolové.
0: Jan a Jindřich.
1: Tak. A od té doby o cyklistice a kolové, ve smyslu teda té sálové cyklistiky, kolové, prostě mnoho neslyším. Prostě to tím, že ne každé desetiletí se narodí bratři Pospíšilové. Takže ani
0: desetiletí,
1: ne každé,
0: staletí?
1: Nebo možná staletí. Takže
0: v tomto případě.
1: Ani ne každé 50letí, staletí se nenarodí lidé typu, ať už Klause, Zemana, Havla, anebo třeba z minulosti Masaryka a tak dále.
0: Kdo z těch aktuálních politiků v sobě má to lídrovství? Napříč stranami? Co myslíte?
1: Já se obávám, že nejsem schopen pojmenovat v České republice. Kdybychom byli ještě federální stát, tak řeknu lídrem určitého toho typu, jako byl Zeman, tak je určitě Fico na Slovensku. V Maďarsku je to určitě Orbán. To jsou lidé, kteří jsou dlouhodobě prostě populární a jsou dlouhodobě i poté, co třeba prohrají volby, tak se schopí a znovu v příštích dalších volbách se vrátí. A mě třeba z Viktor Orbán, který prohrál volby, ale neodešel z politiky, zůstal, pracoval a nyní už vyhrál několikátery volby po sobě, tak připomíná to, jak Václav Klaus vlastně se vzepřel tomu, že po Sarajevském senátu se počítal jakoby s tím, že sám odejde někam do ústraní nebo na vysokou školu, vzepřel se tomu a získal znovu podporu voličů.

0: Hraje vám Rádio Xaver. Vyzkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz.
1: Je rozdíl mezi Muskem a Georgem Sorosem, který nevadí? Nebo nezaznamenala jsem v rozhovoru to jméno, že by ho zmínila?
2: No, jednoznačný, Elon Musk šíří nesprávný názory. Mm-hmm. Nehodnotový.
1: Nedělá to Soros chytřej, že není jakoby vidět, že se o něm jako moc, že jak, trochu jak jety?
2: No jasně, rafinovaně, on to dělá přes neziskovky. Mm-hmm. A všimni si, že Donald Trump správně dalším podpisem utnul pomoc, nebo dotace neziskovkám, hlavně politickým. I mimochodem, i ty top bude platit i na Soroše tady v Evropě.
1: Ajajaj. Ten asi neslaví Donaldu Trumpa v Bílém domě.
0: Celý pořad Podtrženo sečteno s Petrem Holcem můžete sledovat už teď. Bez reklam a bez čekání. XTV.cz

0: Hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.
1: Za stranu a za lidi, dobrý den, paní Karol.
2: Dobrý den, já vás zdravím.
1: Jsem rád, že jsme se tady sešli takto bratrsky před volbami pár týdnů.
2: Tak, v prostorách Rádia Xaver.
1: Rádia Xaver. A že nám teď v tom v rádiovém koutku dobře?
2: Mně tady vůbec dobře.
1: A víte, čím to je? Já vám to řeknu přesně. To je proto, že tady běhají ty světýlka na tom mixpultu.
2: Jo. Já myslím, že je tady ten genius noci, nebo
1: noci,
2: voci.
1: No, moc.
2: Co, holci?
1: Je to tak, holci. Na kolikátce to, paní Karlo, máte dneska?
2: No dneska nic moc, já tak na trojce.
1: Ale?
2: No, mě vyděsila cestou sem, když jsem sem jela ve vlaku, zpráva, že mladí lidé prý nesouloží. A já se hrozně bojím toho, abych to nějak kvůli statistice nemusela za ně o víkendu dohánět. To víte, v mém věku už to jednoho unaví.
1: Ale že vy takhle k těm sexuálním tématům tak tíhnete, to vám řeknu.
2: No vidíte to a mladí ne.
1: Že vám to dokonce zkazí koeficient dobré nálady až na trojku.
2: No.
1: Ta trojka už je fakt jako, to jste snad nikdy neměla.
2: No.
1: Nemůže to být těma zelenýma šatama?
2: Ne, no tak minule jste mi vyčítal, že moje modré šaty se žlutými puntíky vypadají ukrajinsky, tak já teďko jsem tak jako v těch barvách toho Green Deala.
1: No, já to spíš vidím, že máte krásné zelené šaty. Já to musím popsat všem, kteří to nemají s obrazem na XTV, ale poslouchají to v rádiu Xaver třeba, nebo na YouTube jenom jako zvuk. Vy máte zelené šaty s barevnými aplikacemi a vypadáte jako paní nadlesní.
2: Jo, a teď jste nás připravil o předplatitele, protože kdybyste to tak barvitě nepopsal, tak by lidé byli zvědaví a koupili by si prémium.
1: No oni teď budou zvědaví, jak vypadá paní nadlesní, když je tuze noblesní, jak říká Svěrák. Znáte to?
2: Neznám.
1: No on kdysi otextoval známou melodii ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta. A teď nevím, co to je.
2: To je, no, není to malá noční hudba?
1: No něco takového to bude. A on to otextoval. Mně se líbí paní nadlesní, protože je tu zednu plesní.
2: Jo, a pak běžel podepsat antichartu.
1: To nevím, ale ten text je geniální a k vám se dneska hodí, musím to říct. Protože mně se zdá, že vy jste omládla na té dovolené.
2: No a počkejte, teď mě čeká v týdnu další dovolená, to se vrátím jako miminko.
1: Opravdu ještě další dovolená?
2: Dobře, mě tady platíte, to víte, to se to rajzuje po světě.
1: Potřeba snížit honorář, ale to je jednoduchá pomoc. No, vy říkáte na trojce a chcete vědět, na kolikátce to mám já?
2: No, jednoznačně.
1: Jak moc to chcete vědět?
2: Na stupnici od 1 do 10, 12.
1: To je dost. Tak já to představte si mám na 7 a něco. Pravda, ráno jsem se probudil a to se... Až budete v mém věku, tak se vám to taky bude stávat, že se probudíte a nevíte, kde jste a co, který je rok a co se děje. A trvá vám několik sekund, možná desítek sekund, než to zjistíte. A je to projev jako stáří, jo?
2: Jo.
1: 56 mě je. No. A takže mě to tak zarazilo, jsem to měl tak sotva na 4. Pak jsem šel do sprchy, kde mám nový sprchový gel, který jsem dostal k Vánocům. Od někoho, už nevím od koho, možná od vás.
2: Ne.
1: Od vás.
2: Já většinou nedávám věci, které takhle dlouho vydržejí.
1: Od vás byl ten iPhone, ne? No a paní Karol, já nevím tu značku a to tak krásně vonělo. Já jsem to na sebe pořád mydlil a tam mě to stouplo až na 6.
2: Ano.
1: Pak jsem jel do práce a tady ruský vajíčko a to... překročilo 7.
2: Fakt jo.
1: Ještě do večera můžu být na 2, jo? To je jen tak, abyste věděla.
2: No, já zase čekám, že se mi to do večera vylepší.
1: Vylepší?
2: No, protože já hned tady po natáčení běžím, se běhnu z kopečka a jdu do kina na premiéru nového hororu.
1: Vy jste na horory?
2: Jo.
1: A to je pro děti, ne?
2: Ne, to není pro děti, to je taková příprava, kdyby to náhodou toho čtvrtýho večer dopadlo nějak špatně, tak já už budu mít natrénováno.
1: A bude to horor Hadi v letadle?
2: Ne, bude to Vzajetí démonů.
1: Ježíši Kriste. No,
2: nejhorším by to po volbách mohlo být Vzajetí pěti koalice.
1: Jasně.
2: Ale já jdu trénovat s démonama.
1: Ale už ten název evokuje, že to bude volovina úplně nad ranc.
2: Ne, to je podle skutečné události.
1: Jo,
2: pozor.
1: Určitě.
2: No jasně, to je podle skutečné události. Vás nikdy neposed démon, nebo?
1: Ne.
2: Tak to byste to měla napravit.
1: No, tak nevím, třeba jsem jenom cynický.
2: A myslíte, že na cynický lidi to nechodí, jo?
1: Já nevím. Nemám žádný démon. Nebo jo?
2: To je možná tím, že máte ten vonavý sprchovej gel.
1: No a říkal jsem si, že byste to měla zažít. Tak až přijdete ke mně do mansardy na návštěvu, tak já vás vyženu do sprchy a dám vám tam ten gel a schválně se budu dívat, já to mám prosklený, ten sprchový kout, jak se tím mydlíte, abych věděl, když se vám budu dívat, já se budu dívat jenom do očí, nebojte se, abyste neměla strach, že bych se vám díval někam jinam. Jestli to působí i na vás, protože budete úplně rozplynutá.
2: Jo, no já bych se klidně u vás stavila hned o víkendu, ale jak říkám, já se budu mít kvůli těm mladým jiný plány. No a co budete mít na víkend? Vy nemáte zase v plánu nějaký mecheche vlastenecký?
1: Tak, abych to nazval přesně, abychom nechodili kolem horké kaše. Paní Karol má prostě na víkend domluvený sex, což je super. To vám závidíme a vlastně jen houšť a větší kapky. Na to nelze nic jiného říct. A já teď poslední dobou jezdím po vejletech.
2: Já právě vím, že jste byl na vejletech, no. Byl jste v Příčovech.
1: Jo, to jsem byl nejdále. No. V Příčovech, tam jsem byl, paní Karol, představte si, jenom asi půl hodiny.
2: Mm-hmm.
1: Z takových i technických důvodů bych řekl.
2: Jo, že vás Oganesian polil vodou, nebo?
1: Kdo?
2: Oganesian, to byl ten, co tam dělal tu protidemonstraci.
1: Jo, tak to já jsem tam nevěděl. Já jsem tam přijel až od poledních hodinách, kdy už to bylo tam všechno v klidu, až do chvíle, než se mě chtělo čurat.
2: No.
1: No a tam byly takové ty krabice umělohmotné,
2: no.
1: Jak tam vlezete, zavřete se, ono to tam strašně smrdí nějakou chemikálií.
2: Tojtojky!
1: Tojtojky.
2: Yeah.
1: Tojtojky.
2: A vy jste nešel na tojtojku?
1: Mně to dělá problém.
2: Proč pak?
1: Já nevím, já mám nějakou fobii z tojtojek.
2: Tak to já nechápu.
1: Jak to?
2: No já ji nemám, mně se tojtojky líbí. Já když to vidím, tak tam jdu se podívat.
1: Fakt? Tak
2: no.
1: Kolik to může stát, že bych vám koupil k Vánocům na zahradu?
2: Hele, prý ten pronájem je docela drahej.
1: A jak pronájem? Abyste no to vlastně
2: se
1: pronájem,
2: ne, to se pronajímá na akce.
1: Ale dobře, tak někdo to vyrábí.
2: No.
1: Já nechám vyrobit tojtojku s nápisem zde močí paní Karol, dám vám ji na zahrádku a vy, když to máte ráda, tak...
2: Ne, já na těch akcích to mám ráda,
1: jo,
2: to tak
1: akcích.
2: Jako patří k tomu koloritu. Že když už člověk neví, kam by se schoval, tak zaleze na tu tojtojku.
1: Paní Karol, to je fakt jako divný.
2: Není.
1: Je to hrozně nepříjemný, no prostě, jak vám to mám říct. A navíc ještě s tím mám jeden problém.
2: No, jaký?
1: Mě to evokuje Naked Attraction.
2: Čeho?
1: Naked Attraction.
2: No.
1: A kvůli tomu tam nechodím.
2: Jo, a co to je?
1: No, to je reality show, která běží v Čechách na Očku, kde je, představte si, 6 barevných, naprosto to vypadá, tvar je úplně stejný jako tojtojka, každá ta tojtojka svítí jinou barvou a uvnitř je nahatý člověk. Muž, žena, nebinární, muž, nebinární, a jiní. A je tam jeden, nebo jedna, která si vybírá, s kým půjde na rande a do koho se posléze zamiluje.
2: Jo.
1: A zvedá se ta přední stěna. Prvně po kolena, potom po pás, pak po prsa a pak celý. Tam stojí nazí lidé. Ta reality show je celá založená na tom, že se tam lidi úplně obnaží a moderátorka tam se soutěžícím to hodnotí. A říká, chceš jít blíž? Ano. A teď já jsem se díval na finskou a španělskou verzi a tam zaznívaly neuvěřitelné výroky. Paní Karol, to byste se zbláznila. Ono, třeba ta moderátorka říká takové industriální učitelce, která si tam přišla vybrat partnera, do kterého se posléze zamiluje. A ona to různě komentovala. Byly tam hrozný zjevy.
2: Jo.
1: Jako, to je, jako bych tam šel já se svým jako pytlem cementu na břiše. Jo. Hrozný. Potetování různě prostě. A učitelka říkala, ten má, ona oni všichni to chválí. Má skvělý zadek, kde tam vidíte tu pomerančovou kůru.
2: Jo.
1: A ona říkala, no tenhle má výborně situovaná varlata. No já jsem zrovna se na to díval, byl jsem jak poskládaný v křesle a neměl jsem úplně dobře situovaná.
2: Já myslím takže, ovládat, že jste neměl dobře situovaný, abyste to přepnul.
1: Takže když jsem se pohnul, tak mi to zabolelo. Tak jsem říkal, na tom něco bude. No a teď různě ona komentuje všechno prostě, zadek, přirození a tak. No a byla tam třeba paní v té jedné tojtojce a ona vám měla pindíka.
2: Tak to musela být pěkná paní.
1: Jako šikovná, šikovná.
2: Šikovná dcerka.
1: Ale do poslední chvíle to vypadalo, že to je muž a ona nakonec měla oboje. Ale byla vyřazená.
2: A to je divný, bylo vidět, že se připravovala.
1: No a škoda, že na to nejsou sázky, protože já vidím při prvním záběru, kdo vybírá a jak zvednou nohy, tak přesně vždycky odhadnu, koho si nechá.
2: No, ale víte, jak to bude krásný, až za nějakých 50-60 let budou tyhle ty lidi vyprávět vnoučatům. Babičko, jak jsi se potkala s dědečkem? No, vylezl z tojtojky a měl dobře situovaná varlata.
1: No, ale to tak přesně. A pozor, a teď se bude natáčet česká verze. Už existuje česká jaksi moderátorka. No a já jsem nás tam přihlásil.
2: Jo.
1: No. Protože tam jsou všechno, na co si vzpomenete, bisexuálové, všechno. No. Takže je tam třeba paní, no pán, říká mě jedno, jestli to bude ženská nebo chlapa. No jasný. A takže bychom to udělali tak, že bychom stáli vedle sebe v tojtojkách.
2: Ale tak hele, když narazíme na někoho, kdo není moc vybíravý, já bych tomu nějakou šanci dala.
1: Ne, my bychom si dali podmínku, že buď to oba dva.
2: Nebo ani jeden.
1: Nebo ani jeden.
2: Jo.
1: A nebo bychom se spolu narvali do jedné tojtojky.
2: Ty bláho.
1: A řekli bychom, ne, my jsme nerozlučná dvojice, naše přátelství je pevné jako kdysi se Sovětským svazem a my chceme být v jedné tojtojce. Je to geniální. Naked attraction. Podívejte se na to, fakt se nasmějete.
2: Já to zkusím, ale já možná tu lásku k těm tojtojkám mám jako ze skautských táborů, protože tam byly ty kadibutky.
1: Nezaměňujte tojtojky a latriny.
2: No ne, mě toto evokuje, protože já se pamatuju, tenkrát to byl jeden z prvních skautských táborů po revoluci, takže mě bylo nějakých kolik, 8 třeba. A vždycky jsme dostávali seznam, co máme na ten skauták mít sebou. Jedna spolužek byla baterka. Tak já jsem šla za babičku a říkám, babi, prosím tě, půjč mi baterku. Měla takovou, to možná si to vzpomenete, takovou
1: Karol,
2: tu placatou.
1: Já tuším, jo. Já jsem taky jezdil, já si pamatuju, kolik jsem jich tam viděl svítit několik dnů. Mně to je úplně jasný, to byla naprosto tradiční věc, která se stávala, že spadla do těch oven.
2: No, protože jak jdete a svítíte si.
1: A baterka tam svítila několik.
2: Dokud nezapadala.
1: Tak.
2: No.
1: Tak.
2: Akorát, že oni si ze mě všichni dělali legraci, že mi to jako budou vytáhnout. A mně jak bylo těch 8, já tomu věřila. A pak jsem byla hrozně zklamaná, že to nikdo neudělal. A babička byla zklamaná, že přišla o svoji jedinou baterku. To v tojtojce, když se vám to stane, tak už to nesvítí.
1: No, tojtojka, to je takový moderní, rozumíte, jakýsi nafoukaný, stará, poctivá latrina.
2: No.
1: Když byla, vlastně to, ještě si představte, to bylo většinou dřevěný.
2: Ano.
1: A vy jste tam seděla a říkala jste si, propadnu se teď dovnitř. Nebo tentokrát ještě ne. A teď se tam různě na táboře pionýrském se z toho dělali různý srandy.
2: No.
1: Že se jakoby ze dřeva u nás někdo vyrobil splachovadlo nahoru do rohu. A já nevím, co všechno. A dávali se tam na čtení různý knížky na provázku. Tak.
2: No ale víte co, to ještě, já nevím, jak to funguje dneska, myslím, že dneska už by to hygienici zatrhli, ale my, když jsme jezdili na ty tábory fakt v začátku těch 90. my, když jsme na ten tábor přijeli, my jsme si to tam museli postavit.
1: Vykopat.
2: Tam vykopala se díra, na tu se umístila ta konstrukce dřevěná, ano, kterou někdo, ano. Pak jsme šli a hloubili jsme ještě v sakovačku a odpadovku. To ty mladí vůbec neznají. Oni nejenom, že nesou ložej, oni ani nikdy nestavěli latrínu.
1: Ano. A vy říkáte začátkem 90. já toto pamatuju ještě před 90. za to táče, kdy přijeli, jezdili hygienici to kontrolovat a musel se to zasypávat vápnem.
2: Jo, tak my jsme to zasypávali jen tak hlínou.
1: Tak zase bylo vápnem. Musel vykopat a tak, no tak máme teda téma, dneska to vám řeknu.
2: No, já jsem kolikrát od té doby přemýšlela, to byl tenkrát tábor u Chotěšova. Já dokonce jsem se pak na to místo jela podívat, když jsem v Plzni studovala na Vysoký. Já si myslím, že ještě po letech by se to tam dalo vykopat, ta baterka.
1: Vám říkám, že za jeden turnus, třeba 14 dnů na táboře, tam těch baterek bylo tak 5, co pamatuju já.
2: No vidíte to, tak bych si mohla i vybrat.
1: Z toho 3 moje. Ale jo, jo, jo, jo. Neumím se to zase představit dneska, protože dneska jsou takový ty svítidla, který svítí třeba týden.
2: Jo, to je pravda.
1: Tak já se bojím, že když 3 lidi to tam během týdne, tak to bude jak Las Vegas.
2: No vidíte to, pak se lidi věří, že existuje UFO.
1: No. No, máme jako podobný zážitky. My jsme táborníci,
2: jsme tak zhruba
1: Trampové,
2: stejně staří.
1: Teď vy jste paní Nadlesní ještě k tomu. No ale pojďme opustit to tojtojky a latriny k něčemu významnějšímu.
2: Jo, a co by to mělo být?
1: Včera, dnes a zítra.
2: Včera, dnes a zítra. No, včera, dnes a zítra, přesněji řečeno dnes, tady máme jedno velké výročí.
1: Oh.
2: To se držte stolu.
1: Kdo má narozeně?
2: No, co pak, kdo, ale co?
1: Co?
2: No, dnes je to přesně 20 let, co se začal vysílat legendární nekonečný seriál Ulice.
1: 20 let už to
2: vysílá? No jo, 20 let se to vysílá. A minimálně ještě dalších 20 let bude.
1: Paní Karol, představte si, že já jsem neviděl nikdy ani minutu Ulice. A to jsem na všech těch možných streamovacích službách a všude možně viděl takový sračky, že Ulice proti tomu musí být Amadeus. A já vůbec k tomu nemám vztah, já vám ani neřeknu žádný jméno nebo žádnou postavu. Kdo tam hraje třeba v
2: Ulici? Já nevím.
1: Nekoukáte taky?
2: Ne. Já akorát vždycky vidím ty ukázky, to mě utvrdí v tom, že o nic nepřicházím. A já jsem ještě z takový té starý generace, která když ten seriál nějak začal, tak čekám, jak to skončí. A když vím, že tohle nikdy neskončí, tak co bych se na to dívala?
1: No jo, to jo, máte to, pravdu.
2: Podívejte se, vemte si krásný seriál 30 případů majora Zemana. Začal tam Honza jako mladý, pak se postupně vypracoval až na majora.
1: Jako Honza Zeman.
2: Honza Zeman všechny kriminální případy vyřešil. No a potom nakonec byl poslední díl, Růže pro Zemana, konec zvonec, vyřešeno.
1: Růže pro Zemana.
2: Růže pro Zeman, já umím všechny. Smrt u jezera, Vyznavači ohně, Loupež sladkého i Rubínové, Kříže, Hon na lišku, Bestie, Mědírtina, Strach, Loď do Hamburku, Vrah se skrývá v poli, Křížová cesta, Kleště, Romance o nenápadné paní, Konec velké šance, Kvadratura ženy, Dáma s erbem, Prohleté dědictví, Bílé linky, Třetí housle, Modrá světla, Pán ze Salzburku, Tatanské pastorále, Šťastný a veselý, Klauni, Štvanice, Studna, Rukojmí v Belavista, Poselství ze známé země, Mimikry a Růže pro Zemana.
1: Fakt takhle.
2: No.
1: To je ale neuvěřitelné.
2: Já jsem si tamhle na stěnu napsala tahák.
1: Ne, tady tabulecti z Vilzonky ještě. To je dobrý, tak to paní Karol, klobouk dolů.
2: No vidíte to.
1: A máte ještě nějaký takový to husarský kousek?
2: Nějakou podobnou úchylku.
1: Ne,
2: ne. Ne, tak já si pamatuju spoustu věcí.
1: Můj kamarád Miloš Pína umí vyjmenovat všechny rodiny z Kulového blesku.
2: Fakt jo, tak to je dobrý.
1: A stejně Knotkovi, Fazekašovi, Mistr Bílek, všechno to, všechny ty rodiny.
2: Flígr Konečná.
1: Opatrná.
2: Jo, opatrná, opatrná Flígr, ano.
1: No, A nedal bych je dohromady, kdyby jsme chvilku přemýšleli, tak by nám chyběly tak dva.
2: Ještě ten pan, jak ho hrál, no.
1: Knotek.
2: Ne, Knotek byl ta hlavní postava, Knotek to hrál Abraham, ale pak ten, co hrál v Cimrmanech Uhlo barona. Drahota.
1: Doktor Drahota.
2: Inspektor, nebyl on inspektor?
1: Nebo inspektor, Drahota? Ale stejně to nedáte dohromady.
2: No, nedáme, no.
1: A ze Kašovi. Flígr opatrná.
2: Paní Jechová, na to nemůžeme zapomenout, na to kvůli ní to tam málem skončilo.
1: No jasně.
2: Největší akce v dějinách stěhování končí v kuchyni paní Jechové.
1: A já to do dneška používám, že je něco směroplatný.
2: Jo, to já taky.
1: To, je to fakt dobře napsané, že?
2: Jo.
1: A myslíte, že je nějaký důvod k oslavě té u té ulice, nebo? Nám to je jedno, ne? Když se nedíváme.
2: No jo, tak je to pěkný, už to běží 20 let.
1: A je to poučný v něčem?
2: Určitě je poučný, na to asi nekoukat.
1: Řekněte teď všechny názvy dílů ulice.
2: Ale já si myslím, že tam se ty díly ani nemenujou, protože když to má 4000 dílů, vy byste chtěl vymýšlet 4000 názvů.
1: To je to poslední, ne?
2: No právě.
1: No a vy ještě u něčeho máte něco takového? Já bych to rozhodně chtěl slyšet.
2: Já nevím, tak umím naspamět spoustu písní od pana Jahelky. Uh-huh. Umím odvyprávět některé povídky Šimka a Grossmana. Uh-huh. Umím některé povídky Menšíka.
1: Takže víte, co to znamená? To bych ještě stihl slést a osvobodit Milovského.
2: No tak tohle zrovna neznám.
1: To zrovna neznáte.
2: Ne.
1: A od Cimrmanů umíte naspamět co?
2: Od Cimrmanů moc ne. Tam umím jenom to, co bylo v Nejisté sezóně.
1: Takže neumíte ani Maralíka?
2: Ne.
1: A toho umím já, představte si.
2: Kdo to byl?
1: No to je, jak měli tu báseň Maralík.
2: Neznám.
1: Slečna tichá za přepážkou, bankovky si počítá, náhle drobný mužík s taškou v záložně se ocitá. Nenápadný v overalu, v očích ale rysí svit. Krokem šelmy měří halu, může to jen lupič být. Ruce vzhůru nebo střelím, jde to jako na drátkách, již má v kapse lup svůj celý a už mizí ve vrátkách. Hleďme trachtu detektiva, na místě je co by dub, moudrou hlavou moudře kývá, je to starý ostřílený policejní sup. 2-3 hvězdy na píšťalku, je zde Fenka Doubrava, podívejte na čmuchalku, pach stopy už nasává. Dopadla už jinčí ptáčky a vlastní řadu diplomů, jenže hned u zatáčky čuchá Fena ke stromu. A pak je, že ho našli na tom stromě, už to dál asi neřeknu.
2: Jo. Ale i tak dobrý to, jako kam se na to hrabu se svým mužem ze Salzburku, tatranským pastorálně a rukojmím v Bela Vista.
1: Jak to pokračuje? Fena ke stromu. Na větvi byl lišák jeden, no ten si to odpiká, důmyslem a psem svým vedený, že trachta zatýká. Slečna tichá za přepážkou, no, lupič dostal 4 leta, jmenoval se Maralík, tak to končí.
2: Jo, tak.
1: Slečna tichá štěstím zkvétá, vesel skáče chytrý psík, lupič dostal 4 leta, jmenoval se Maralík. Se pamatuju od dětství.
2: To neznám, no ale to pěkný.
1: To je dobrý. A proč nosíme v hlavě takový kraviny, paní Karol?
2: Tak ono je to kolikrát tak jednodušší. Do té hlavy to leze.
1: Nosili volební program koalice Spolu třeba.
2: No, teď já jsem provedla hroznou věc. Jako.
1: Jak to?
2: No, my jsme natáčeli s Alex potrženo sečteno a já jsem jí zmuchlala a vyhodila volební letáček koalice Spolu.
1: A co tam bylo?
2: Já nevím, no, nějaký ty keci.
1: Ještě jste to nečetla?
2: Ne, tak ona mi to ukázala, půjčila mi to a já jsem to zmuchlala a zahodila. A říkala teda, že prej jsem byla skoro tak dobrá jako Miroslava Němcová, jak házala tou knihou. Ale já ještě musím natrénovat takovej ten výraz, tu třídní nenávist. To mi ještě úplně jako...
1: Všimla jste si mimochodem, že některé ženy, které tak výrazně a ostře v té politice vystupují a říkáte si... Protože si obecně říkáme, že ten ženský element je takový jako něžnější, milejší a o tom vždycky víc nás to šokuje, když třeba paní Němcová se takhle zachová, že oni mlčí.
2: To já si to neříkám, já znám ženský.
1: No a kdy jste naposled slyšela, že by se k něčemu vyjádřila paní Pekar?
2: No, ta už dlouho se nevyjadřuje, ta už je z politiky venku.
1: Ale jak, já si to myslím, že se sněmovny pořád.
2: No jo, ale tak ona jim úplně nechce asi kazit tu kampaň.
1: Jo, takhle.
2: Jo, tak vemte si, že jsou věci, třeba takový ty dva svetry, na který se před volbama rádo zapomene.
1: No, tak já už bych to ani nepřipomínal, dva svetry, ne. Tak se sekla, ježiši.
2: O jeden.
1: O dva se sekla. Protože já neznám nikoho, kdo by seděl u televize doma ve svetru. Vy jo?
2: Teď už ne, to je pravda.
1: No.
2: No právě proto, že si všichni zatopí. Tam ona mířila, že jsme všichni zhýčkaní, že namísto, abychom si vzali ten svetr, tak otočíme kohoutkem a máme teplo.
1: A nemůže to být tak, že ona už tenkrát nás chtěla ochránit od těch emisních povolenek?
2: Vidíte to? My jsme jí tak dlouhou dobu kritizovali a ona nakonec byla vizionářka.
1: No. A my jsme ji nekritizovali, my jsme docela jako si říkali, jako co?
2: No. Ale vidíte to, svetrem proti Putinovi se nám zvrtlo ve své

0: Mají rádi nečekané momenty, tak tady jeden byl.
1: Ano, toto byl velmi nečekaný moment.
0: I pro mě.
1: A myslím, že se vám povedlo. Ale to je jedno. Podívejte se, kam máte ten výtok až. No, ne, dívejte. Na levé straně, z vašeho pohledu na pravé ano. straně, máte výtok až na okraj tady spádu. No. A ona v době, kdy vyjela s tričkem už někdy fronty na banány, tak byly fronty, respektive fronty. No, nebyl penicilín, že? A já nevím, co všechno. A jí se to vždycky paní Pekarové trefilo blbě.
0: To je pravda. Měla ty telefony prodávat ještě o chvilku díl, trochu počkat a pak teprve s tím začít.
1: Jasně.
0: Já na vás vidím, že vy jste z té vody nervózní. Nemáte fobii z vody?
1: Nemám fobii z vody, nesmím ji mít v klíně. Jinak je to dobrý, což se vám povedlo úplně výrazně. Ale a začíná mě to právě chladit trošku. A nevím, jestli mám v tuto chvíli pro tento okamžik dobře situovaná. Protože začíná být, a i ta klávesnice se na to nedívá nějak jako přátelsky na tu vodu.
0: Ne, ale stejně je to neuvěřitelné, když se vezmete, kolik vody se do té skleničky vejde, že jo?
1: No, paní Karol, když už se toto stane,
0: ano.
1: Tak nic nedělat.
0: Ne?
1: Když už se toto stane, tak my musíme věštit.
0: Věštit z rozlité vody.
1: Věštit z rozlité vody. Mm. A podívejte se, z toho, jako Helena Růžičková by z tohoto vyčetla osud.
0: Jo.
1: A když si položíme otázku, jak dopadnou volby, tak my tady vidíme ty dva vaše výtoky.
0: Ano.
1: Nalevo a napravo. Tohleto, celé to jezero, to jsou hlasy pro Andreje Babiše.
0: Ano.
1: A tady ty ostrůvky, můžeme je nazvat pro tuto chvíli jedničkou, dvojkou a trojkou.
0: Počkejte, tady je čtyřka velká.
1: No, to je velká čtyřka.
0: Ano, to je koalice Spolu.
1: Počkejte, já to takhle... Jo, koalice
0: to
1: Spolu.
0: To je koalice Spolu,
1: dobře,
0: tohle.
1: Dobře, takže to uděláme takhle.
0: Počkejte, teď máte koalice Spolu v klíně.
1: No, to mám, no. Tady ty malé ostrůvky, to jsou takzvané ztracené hlasy.
0: Ano.
1: Toto je Babiš a Spol. Tady ty, co se jakoby oddělujou,
0: no.
1: Ty výtoky doleva a doprava, to je Šichtarová a Reichl.
0: To jsou přeběhlíci.
1: No.
0: A pak by mě zajímalo, hele, a počkejte, viděl jste to? Bublina splaskla.
1: Splaskla bublina. No, to byste mě teda otrávili, kdyby...
0: Mně se zase vybavila scéna z Jáchyme hoď ho do stroje. Celkově abstinent, ale vylilo se to.
1: No ne, paní Karo, povedlo se vám to. Já bych z toho věštil dobrou budoucnost naší země.
0: No, to určitě. To, protože jak se něco rozleje, to může znamenat jedině štěstí. Ještě bychom mohli příště, protože pořád ještě budeme před volbama, příště bychom mohli třeba rozflákat zrcadlo.
1: Nevím.
0: Ne?
1: To už je moc.
0: Ne? Ale je pravda, že to vylití vody bylo takový spontánní, jako spontánně rozbít zrcadlo.
1: Bylo to velmi spontánní, paní Karol, a já bych to tak spontánně neuměl.
0: Řeknete, já bych to tak spontánně ukončil.
1: Naštěstí jsme na konci, musím, že se necítím úplně dobře, a dnešní Za stranu a za lidi skončilo povodní.
0: Ano. Dnešní speciální vodní díl.
1: Speciální vodní díl. Povodní.
0: No, Xavere, já vám každopádně přeju, ať se přes ten víkend nějak usušíte.
1: No,
0: jo. To
1: jo. Možná... Na dobře situovaný. Na... Děkuju, paní Karol, za stranu a za lidi. Já se těším na příště.
0: Já se taky těším, co vyvedu příště.
1: Budete mi zase nějaký překvapení?
0: Já nevím.
1: Že bych si vzal pláštěnku nebo něco. Tak jo, děkuji a nashledanou.
0: Mějte se krásně, nashledanou. Posloucháte rádio Xaver.

0: podtrženo sečteno a dnes pan Petr Macinka. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Rád vás vidím, pane Macinko.
1: Já vás taky.
0: Tak, Piráti chtějí, aby Pospíšil rezignoval. Vadí jim jeho spojení s kauzou Dozimetr. Takovej hodnej, poctivej člověk. Pane Macinko, ten svět, kam to spěje?
1: No, to je prostě legrační, ne? Jako to, že Piráti chtějí teď, jako aby Pospíšil rezignoval, je legrační na Pirátech, protože máme 2 nebo 3 měsíce do voleb. Pospíšil nemá žádnou funkci na magistrátu, on je zastupitelem, takže je to od Pirátů taková trošku nedůvěryhodná hra. Jako rychle křičme, že to je zloděj, aby náhodou nebyl, aby to náhodou nespadlo i na nás, protože my s těma zlodějima vládneme. Jo? To je prostě to je snaha zbavit se másla na hlavě, který mají všichni. No, dobrý se podívat, trošku rozkryt si tu mapu. Jo? Co je to hnutí STAN? Možná bych začal od toho, proč se to jmenuje Dozimetr? Nevíte, proč se to jmenuje Dozimetr?
0: Já tomu říkám slepičák.
1: No, tak já vím, že vy jste na ty slepičky totiž, takže vám je tohle bližší. Ale já taky nevím, proč se tomu říká dozimetr, jo. Ale jako tak představím si, že dozimetrem se měří radioaktivita a radioaktivní se zřejmě stalo teďka hnutí STAN. A teď prostě se bude předhazovat, kdo se s nima baví a kdo se s nima bavil, tak ten jako je radioaktivní a měl by rezignovat, jo. Takže připomeňme si, že s hnutím STAN to vždycky pekla topka. Top STAN ve sněmovně, topka se STANem šli do posledních pražských voleb, které byly před 4 roky. Vládli tady spolu, takže nepochybně teďka i co se ukazuje, že prostě ta topka má, možná sledovala podobné cíle jako ten STAN. A nebo zejména aspoň někteří lidi, kteří jsou napojení tady na pana Pospíšila. Je to mrzuté. Před pár měsíců před volbami je to opravdu mrzuté. Zejména když se ukazuje, že tady vládne na magistrátu nějaká vláda, která jejíž členové jsou pozatýkaní ještě v době toho prvního svého nebo toho období. To znamená, oni ho ani nedovládli do konce. Navíc ta kauza se vyšetřuje už několik let. Tak to jako vypovídá o tom, že tady ty lidi v podstatě kradou tam úplně od první vteřiny, co na ten magistrát vkročili.
0: A v podstatě na co by čekali zase na druhou stranu.
1: V podstatě tam šli s tím. Ano, jo, na co by čekali.
0: No a teď dobře, ale vysvětlete mi, proč chudák Meda má trpět.
1: No protože to topka tam s nima vládla, šli dohromady. Jenže co se stalo asi tak před rokem? Před rokem, touto dobou, nebo možná trochu dřív, se přece ta koalice Top STAN na pražském magistrátu trošku tak jako rozklížila. A rozklížila se proto, protože na celostátní úrovni se jako hnutí STAN se domluvilo přece s kým? A s Piráty. Vznikla Piráti STAN. Slavná velká koalice Ivana s Vítkem. Budeme bojovat proti korupci. Hlubuček hnedka si dal fotku s Václavem Havlem a citát, jo. Bezvadný, takže jako Piráti se taky smočili se hnutím STAN. A byla to velkolepá kampaň, všichni jsme to viděli. Jak vylezlo hnutí STAN po zádech nebohých 4 Pirátů do sněmovny. Takže oni jsou s nimi jako taky namočení, takže taky ten dozimetr dělá jako radioaktivní i ty Piráty. Blbý. Proto teďka ječej, aby rezignoval. Já teda nechápu, proč ječej, aby rezignoval na člena zastupitelstva, když je to europoslanec, tak by měl skončit, jako i v Bruseli, ne?
0: Tam se
1: ale nekončí. Dobrý. Pak je ještě pikantní, že protože topka je spojená se STANem tady dlouho a s tou topkou zase se teď spojila ODSka do těch pražských voleb, takže ono to padne i na tu ODSku. To bude takovej maglajs, že jako já nevím, asi bude muset přijít někdo novej na ten magistrát.
0: Deus ex machina se tomu říká.
1: Přijít nebo přijet autem třeba?
0: No já vidím jediný řešení.
1: Já taky.
0: Tomu Janouškovi končí trest, ne? Myslím teď někdy.
1: Jo. Za to, jak přijel jo, přes tu...
0: Tak vyleze ven, vezme to do rukou zase a je to jediný.
1: No hlavně se tam teďka uvolní místo po těch šíbrech z toho STANu, ne? Jakože ten Redl je. Tak může zase tam přijít nějaká takováhle?
0: Na někoho takovýho to čeká. Jdeme dál. To se vás týká, pane Macinko, protože vy jste motoristé sobě, že? Vy chcete tu Prahu očistit od toho smogu cyklistického, cyklostezkoho jiného.
1: Ne, nechceme.
0: Ale ne, tak já... Chcete podpořit motoristy, ne? To...
1: Jo, my chceme podpořit motoristy. My chceme, aby se město chovalo vůči motoristům přátelsky a ne nepřátelsky. Jo? Ale no. To neznamená, že chceme...
0: A cyklisté napadli na Šumavě řidiče kamionu, který vezl kůrovcové dřevo. Já to pozoruji, pane Macinko, velmi často, že cyklisté začínají mít pocit, že jim patří svět. A začínají být agresivní, toto je... Já bych chtěl vidět toho kamionu, nějaká, doufám, že tam byl nějaký takový, jak z amerického filmu, ty ramena.
1: No, asi nebyl.
0: A že vzal takhle ty cyklisty, udělal čik, a, ale asi to tak úplně nebylo.
1: Ne, bohužel to tak nebylo. Bohužel ten řidič toho kamionu skončil zraněn a ti cyklisti ujeli. Oni mu způsobili zranění, nějak ho zbyli a tak. Jako pikantní je, že ten kamion, jo, odváží kůrovcový dřevo, který se musí z toho lesa odvíst.
0: No ale to primitivní cyklista neví.
1: No a to, že cyklista si myslí, že kamion do lesa nepatří samozřejmě, že to je naše a proč tady jede kamion, když my tady si krásně jedeme. Oni jsou, jako někteří jsou agresivní, ale jako ruku na srdce, i řidiči jsou taky někdy agresivní. Jo. No to, měli by být velkorysí, ale ta agresivita těch cyklistů je jako roste. Jo. A v tom lese prostě, no, si vzpomínám na jednu písničku, nic ve zlým proti cyklistům, když se sem chtějí podívat. Ale ne, jako je. Tohle je důsledek fakt jako zelené propagandy. Zelená propaganda, která si jede svoje symboly. Oni jako, lidi nad tím moc nemusí přemýšlet a oni celou dobu spolu do hlavy, co je dobré a co je špatné. Jo? Špatný je komín, dobrá je kytička. A to je jedno, jestli ta kytička je plevel, a ten komín vypouští jenom páru. Jo? Prostě špatný je větrník, nebo špatný je uhlí a dobrý je větrník. Jo? A špatný je auto a dobrý je cyklista. A toto je propaganda, která tady proudí, tady proto ty strany, které ji prosazují, tak ubírají pruhy pro auta ve městě a nahrazují je cyklopruhem, i když třeba vedle je 5 metrů vedle je krásná luxusní cyklostezka, po které by kamion jel a tak dále. Je to blbý.
0: Je to propaganda. Je to kampaň.
1: Je to kampaň, ale pozor, jo. Tady je potřeba se podívat, že tento kamion v lese, tomu lesu a té přírodě pomáhá. Zatímco ten cyklista, který toho kamionáka mlátí a tvrdí, že tam nemá co dělat, tomu lesu škodí. Protože to je kůrovcový dřevo. A to, když se okamžitě neodveze pryč, v době, kdy ten kůrovec se teď začne rojit, tak to zničí ten les.

0: Posloucháte Radio Xaver.
1: Premiér Fiala má částečný úvazek na vysoké škole.
2: To je dojíč.
1: Bože, ten to ale umí.
2: Ten ale zdojí všechno, Xavere. Ten zdojí všechno, předtím neuteče nikdo. A nic.
1: Co? No jo, já vám to říkám už tady řadu měsíců. Ten člověk to umí s penězma.
2: Našima.
1: To je jedna z jakýma. Ve chvíli, kdy držíte tu pětistovku, nebo pětitisícovku, nebo něco, co dneska je, dvoutisícovku, tak se neptají u té pokladny, kde jste ji vzal. Jestli, jako co, prostě zaplaťte kasa cink, no, a on to umí, to je jedno.
2: Já vám řeknu, Xavere, dneska, když držíte jak třeba tu dvoustovku, tak si můžete být jisté jednou věcí, a sice, že dvacka minimálně už je v tu chvíli premiéra Fialy z toho.
1: Jak to?
2: No to je to podojí, ten to dojí všude.
1: Jo, on to podojí.
2: On to podojí.
1: No ale ona se k tomu vyjadřovala nějaká paní mluvčí.
2: Fialová.
1: No asi, já jsem to někde četl a jenom mě to přišlo úsměvný a přišlo mi zbytečný tu zprávu číst dokonce, že on je tak pracovitý, že na té škole si ten úvazek splní. Kdybyste typoval, že tam naposled byl na té škole?
2: No tak já bych řekl před dvěma lety, ale...
1: Právě.
2: Ale víte, co mě napadá, tak jako kacířsky? Proč není tak pracovitý ohledně Česka, ohledně vlády?
1: Tak on je pracovitý ohledně Ukrajiny, nebo?
2: No já jsem říkal Česká, ne Ukrajina. To je pracovitý ohledně Ukrajiny.
1: Tak je pracovitý komplexně.
2: Jo.
1: Tak kolem Česka, koho zajímá, jaký Česko?
2: To je pravda vlastně. Tak on už to stejně začíná splývat, ne? Ukrajina a Česko, tak co?
1: Jak pro koho? Pro mě ne, pro mě naopak.
2: No Xavere, já když jedu takhle, jako tady jezdím autem Prahou, tak podle SPZ tak už to pro mě začíná splývat.
1: Nesmíte se na ty SPZ dívat.
2: Ne?
1: Ne. Já jsem to už dávno tady říkal, já jsem to už vypozoroval, ukrajinský SPZky, luxusní auta a mladí kluci v tom, a nebo takové ty typické ukrajinské bárišně. Mm-hmm. A je to neuvěřitelné, jak toto funguje, nesmí se to říkat, protože vás obviní, že jste proruská svině. Pozor na to.
2: Tak to už jsem.
1: Ale říkal mi teď kamarád, že byl s manželkou v Egyptě, nebo kde, byl v nějakém resortu a říkal, byli jsme tam jediní Češi a jinak všechno Rusáci, všechno Ukrajinci a zlato prostě luxusní všechno, prostě já nevím, já samozřejmě pořád mám v hlavě, že ta válka je hrozná, ale já mám pocit, že toto není normální válka. To je válka, do které se jezdí na dovolenou.
2: No to neříkejte, nepůjdete k soudu.
3: Scháníte nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromediko. www.uromediko.cz.
0: Česká a americká country na Radio Xaver.
4: Country.
5: The absolute best.
4: All the time.
0: Radio Xaver.

jste v tom pokrk, i když nevině, informovala mě věštkyně, řekla

jak hlad. Zkoušel jsem si do tmy malovat ženské tělo, lehce schoulené, vedle strážce svého plamene, než mě legránu objal chlad.

0: taky vám plísně hrají na nervy. Je tu Abamal, termoizolační nátěr, který zdi zateplí a brání tak vzniku plísním.
1: Abamal, ach Abamal, ten ještě nikdy nesklamal. Abamal, ach Abamal, být plísňák taky by se zbál.
0: Zbavte se plísně jednou provždy. Abamal, proti plísním.
2: Michael Kluch je naším hostem. Ahoj Michaeli.
3: Ahoj Stavre.
2: Michael je frontman kapely Queenie, neboli muž, který zpívá stejně jako Freddie Mercury.
3: No, děkuju, že jsi to takhle řekl. Když to řekneš ty, tak je to pravda, ale já teda se snažím vytvářet iluzi, že to tak je.
2: Slyšel jsem velkou chválu na nedávno dva vyprodané koncerty v O2 aréně. A říkám si, jestli takovou věc ty se svojí kapelou považuješ za životní úspěch, nebo jestli ho očekáváš teprve.
3: Víš, co já považuji za životní úspěch? Že si jednou dám takhle nohy na stůl a budu v klidu usínat s tím, že ať se zítra stane cokoliv, tak je mi to ani ne jako jedno, ale že jsem na to připraven. A to ještě nejsem. Takže z profesního hlediska, z kariérního hlediska to byly určitě vrcholy naší kariéry. Ten náš vlastně šestý a už sedmý koncert. Ale o úspěchu se možná budeme bavit za 10 let, nebo třeba ne.
2: Dobře, a co teda? Kromě toho, že máš nohy na stole a je ti jedno, co bude zítra, by bylo tím, co bys řekl, tak dál už nic vyššího neexistuje.
3: Tak a teď si vem, že ty kluci, ať už to jsou Rolling Stones, nebo i ti samotní Queen, oni furt jezdí, jo. A vlastně oni možná sami nevědí, jako kam ještě by to mohlo vyrůst a snaží se každým tím turné udělat něco jakoby navíc. To znamená, že určitě i my budeme pokračovat v tom, abychom příští rok, nebo přes příští, mohli zase nejenom divákovi, ale i sobě přinést zase jakoby další hlubší zážitek. Mm-hmm. A to prostě nejde takhle úplně plánovat, no.
2: Přemýšlel jsem nad tím, jestli v okamžiku, kdy ty s kapelou připravuješ koncert, jestli existuje písnička Freddieho Mercuryho, anebo Queen, která je pro tebe nedotknutelná. Že by si řekl náhodou, tak na toto se sát nebude.
3: Jedna z těch písní je píseň Mr. Bad Guy, kterou jsme ovšem letos zařadili na ty naše květnové koncerty. Protože v té písnice se zpívá Can't you see I'm Mr. Mercury? On to zpívá vlastně sám o sobě, že je ten Mr. Bad Guy. A to je tak krásný song, to je perla, která vlastně zanikla mezi těmi spousty jinými prostě skvělými songy té kapely. Tohle je teda konkrétně Mercuryho solovka. A já jsem se jí dlouho nechtěl dotknout, právě kvůli tomu textu, aby to neznělo jako samolibě. A protože jsme letošní O2 arenu dělali s Janáčkou Filharmonií ve filharmonickém pojetí a tenhle ten song je v podstatě napsaný pro filharmonii, tak já jsem si řekl, kurník, ale to by bylo hezký tohle to tam zahrát, to by byla ta třešnička na dortu. A pak jsem si to jako i sám pro sebe obhájil, že vlastně v té roli jsem už 19 let, že možná tak trošku tam ten text jako můžu napasovat.
2: Nikdy jsem neviděl Freddieho Mercuryho zpívat živě. Ani to, vlastně jsem je viděl s tím panem...
3: Buď Rogersem, anebo Lambertem, že?
2: Lambertem jsem je viděl, když byli v Praze. A když slyším ty nahrávky, tak si mnohokrát říkám, jestli, tak jak to zní z desky, jestli bylo možné, aby to tak zahráli na koncertech. Mám na mysli zejména ty sbory. Jak to prosím tě je?
3: No nejde to.
2: Nejde to?
3: Nejde to. Queen měli obrovskou výhru v tom, že bubeník Roger Taylor i kytarista Brian May byli nebo jsou zpěváci. Že mají skutečně znělý hlasy, byť každý jakoby v jiný poloze trošku, možná na solový zpěv to není, ale do těch sborů úplně ideální. Ale pořád jsou jenom dva. Když to na těch solovkách, teda respektive na těch CDčkách, prostě ty písničky, když si to pustíš, tam je 100-hlavý sbor třeba, jo, nebo 30-hlavý sbor a oni přespívávali ty svoje hlasy pořád dokola v různých těch akordech. A to na tom živém koncertě, v dnešní době ano, v dnešní době máš různé technologie, takže jsou kapely, které používají různé podehrávky nebo tak. Takže dneska by to asi šlo, ale bez sboru někde jako offstage to nešlo. Takže oni to dělali dokonce tak, že když třeba Freddie nemohl, tak ten Roger, bubeník, který měl relativně vysoko nebo má posazený hlas, Tak když ten zvukař cítil, že Freddy nemůže, tak trošku stáhnul toho Freddyho a trošku vytáhnul toho Rogera. Takže ona tam ta vejška jako byla, ona tam vlastně byla i ta barva toho Freddyho hlasu, ale vlastně tu vejšku vyspíval ten Roger. Takhle to tehdy dělali.
2: Písničky, které zpíváš ty a my je známe, ať už z tvého podání nebo od Freddyho Mercuryho, máš to ve stejných tóninách jako on?
3: Ano.
2: Všechny do jedné?
3: Hele, já myslím, že to prostě bez toho každá jeden
2: třeba
3: autor...
2: Třeba Barcelonu?
3: No jasně, jasně. Jednou takhle za mnou přiběh Vašek Nedbarta, tím toho zdravím. Dělali jsme takový společný projekt, Horečka sobotní noci nebo nedělní noci, nebo možná úterní noci, podle toho, kdy se to hrálo. A ten příběh a právě se mi takhle jako poklonil, že teda i tu Barcelonu jsem zaspíval v původní tónině a já myslím, že to k tomu patří, protože každá ta píseň je napsaná pro nějakou tóninu a jasně, že s tím můžeš pracovat, ale pak už ta energie prostě se ztrácí z toho.
2: Mm-hmm. Tvoje slova úcta k originálu, to bych řekl, že je velmi důležité. A je to potřeba předeslat teď před tou další otázkou. Každý muzikant na světě ti řekne, že některé své písně má velmi rád, některé hraje, protože je musí hrát, protože chce publikum. Z tebe mám pocit, že chceš hrát všechny písničky a že tam žádná z nich není jakoby z toho důvodu, že ji tam musíš dát kvůli lidem. Jaká je pravda?
3: Moc hezká otázka, děkuju za ní. Krásný příklad, píseň I Want to Break Free. To je prostě song, bez kterého se ten koncert jako neobejde. Jo. Hele, v rádiu přiznám se, že když takhle třeba jedu a poslouchám rádio a ten song tam jede, tak ne, že bych vždycky, ale občas ho i přepnu. Jo. Ale jakmile ho zpívám, tak prostě je tam jedna energie v tom a každý song jiný a to je to kouzelný. Takže není, určitě to není
2: to
3: povinnost.
2: To je ten klip s tou uklízečkou takový.
3: Tak,
2: jo.
3: Tak.
2: Tomu docela rozumím. Ještě z tohoto rozhovoru, který ty jsi dělal pro Novinky, zpívání je zážitek podobný orgazmu. Michaili, zažil jsi někdy orgazmus?
3: Ano. No, pardon.
2: Zažil jsem obojí a nedá se to srovnat, musím říct.
3: Takhle, a bereš to jako z pohledu, jako, že jsi zpíval, jo, no jenže počkej, já tě neznám
2: můžeš
3: jako zpěváka.
2: Můžeš to nějak vysvětlit?
3: Rozvíst. No totiž, tak já nevím, jak to uchopit, jo.
2: No ne, prostě, já si říkám,
3: ano.
2: Jestli to nemůže být v tvém případě tak, že to zpívání a ty písně Freddieho Mercuryho a ten svět těch jeho tónů a těch jeho harmonií pro tebe není nějak spojený se sexualitou?
3: Jo, takhle, ne, to vůbec ne. Asi bych ti řekl první písničku, jako, u který jsem přišel o panictví. Myslím, že to bylo With or Without You od U2, ale ne kvůli mě, ale kvůli té slečně.
2: Právě.
3: No. No nic, to je takový...
2: Souvisí to nějak?
3: Věc. No, souvisí to v tom, že já ty Queeny v tomhle s tom nemám propojený. Jo. Ale... ten orgasmus, který já prožívám na tom jevišti, je v tom, že když ti to všecko jako zafunguje, ten hlas, je tam prostě ta poloha, je to otevřený, funguje to, tak přes tebe jde nějaká podivná síla a cítíš to v celém těle. Podobně jako při tom orgasmu. Akorát to máš na 2 hodiny. Protože ten koncert třeba trvá 2 hodiny, že jo? Orgasmus trvá jak dlouho? Nevím, 2 vteřiny? Jak u koho? Hele, teď jsme měli vtipnou historku, uváděl nás moderátor, říká: kluci, bude mi to trvat tak 2 minuty, no tak jo, tak běž. A teď on přišel na to jeviště, říká: Queeny. A my říkáme: tak u tebe doma bychom chtěli počítat čas. Jo. Ale
2: dělá ti to něco? Ta muzika a to propojení s tou kapelou a ta harmonie, je to tak?
3: Je to tak?
2: Říkáš, cítím to v celém těle.
3: Baví
2: prosím
3: to.
2: Tě, co se děje, nebo co děláš, když máš vystoupení a necítíš to.
3: To je blbý.
2: A neříkej mi, že to nikdy se nestane.
3: Stalo se to. Xavere, stalo se to, ale to je právě to, co odděluje toho amatéra od profíka. Ten profík tu performance dokáže udělat vždycky, i když se třeba necítí dobře, jo. Je nastydlej nebo něco. Samozřejmě jsou tam mantinely, jo, že se pohybuješ v nějakým rámci. Není to vždycky 100%, aby to neznělo jako nějak nadneseně. Ale ten profesionál i v tom divadle, herec před filmovou kamerou, prostě i když mu není dobře, toho kolegu třeba nemá rád, tak v tu chvíli na té scéně mu věříš, že ho miluje. A to je ta profesionalita.
2: A to se ti stalo, že jsi například v muzikálu hrál s někým?
3: Já jsem měl všechny rád, tam to bylo příjemné. Jsme měli vždycky dobrou partu. Ale někdy třeba máš nějaký vztahy, nebo se pohádáte v kapele a ten den to zrovna jakoby úplně není ono. A zažili jsme to v minulosti. Asi jinak tam musíš prostě vylíst a divák se neptá, že divák si zaplatí vstupný a prostě mu je úplně jedno, co se děje tamhle někde vzadu, nebo jak si se vyspal.
2: Jak to chodí v okamžiku, kdy vlastně zpěvák žánru, kterému se kdysi říkalo vyšší populár, ale bylo to přesné. Jo, dnes by to asi vypadalo směšně. Když se odstne na velkém jevišti s filharmonií nebo s velkým orchestrem, a byl jsi třeba překvapen, když jsi viděl některé ty písně napsané v notách? Říkal jsem si, tak takhle to vypadá?
3: No, já teda nejsem notař, jo. Já teda
2: to
3: umím si jako na klavíru to přehrát, znot to, jo, ale sedím u toho strašně dlouho, než to jako vyštaluju.
2: Jseš spíš srdcař, než?
3: Jsem spíš jakoby jako samouk, bych to možná nazval, co se týče té hudební teorie. Ale samozřejmě v průběhu těch příprav za těch 19 let, co to děláme, a s každou novou písničkou, když se jakoby do toho dostáváme, tak tady pozoruješ ten bubenický part, respektive spíš baskytaru, dejme tomu, co se týče té rytmiky, nějaký harmonický, pak tady máš tu kytaru, pak tady máš klávesy, pak ty samotný zpěvy. A to jako koukáš, co oni jako dokázali vymyslet a že oni vlastně nikdy harmonicky nešli proti sobě. Ale když se to spojí, tak to prostě funguje. A je to prostě, v tom podle mě oni měli to kouzlo a díky tomu se stali tím
2: že harmonicky autem. Nešli proti sobě? Spíš bych řekl, že šli, ne.
3: No jak se to vezme? Ano, ale vlastně...
2: Kolega Mozart víš, že to zapasuje, tomu říkal takhle. Kontrapunkt.
3: A Freddy je často přirovnávaný tou skladbou právě k Mozartovi. A je to ono. A teď jde asi jenom spíš o to názvosloví, kdy ty harmonie vlastně by spolu neměly fungovat, ale oni fungují. A to je to úžasné, co oni dokázali.
2: Když se to připravuje, taková velká show s filharmonií, je to tak, že oni jednoho dne přijdou, protože jsou to všechno listaři, jak se říká, a prostě to zahrají, anebo se to musí zkoušet?
3: My jsme měli dvě ty zkoušky, což je nadstandard. Obvykle je to jedna třeba zkouška, pak se to projede ještě v ten den před koncertem, protože jsou to úžasní muzikanti, oni to skutečně zahrajou z toho listu. A já musím říct, že už na té první zkoušce, kdybychom s tím šli na jeviště, tak pokud by tam neseděl teda opravdu někdo, kdo té hudbě hodně rozumí, tak si myslím, že bychom to mohli vzít na první dobrou. Tam jsme spíš řešili takový ty koruny, jak tu písničku zakončit, jo, a teda. A musím teda říct, že v obrovský kus práce v tom měl samozřejmě pan dirigent, který prostě to uchopil takovým způsobem, že ten orchestr dokázal vést vlastně s tou kapelou. A během druhé zkoušky to bylo hotový úplně a na tom koncertě už jsme si to jenom tak jakoby projeli, že to sedí a
2: kdo má? Kdo má v takovém případě právo veta na jevišti? Ty jako frontman nebo dirigent?
3: Producent, což jsem teda taky já, takže já.
2: Jak to producent?
3: No tak já myslím, že ten producent je ten, který za to zodpovídá za tu show. Ten vlastně dává do prodeje vstupenky, nese si tu zodpovědnost za to, že
2: jo,
3: ten divák...
2: Já jsem se špatně vyjádřil. Jo. Kdo má právo veta v okamžiku, kdy se hraje? Protože někteří muzikanti, a mám pocit, že zrovna pan Mercury to tak někdy měl, že když se mu v nějakém tónu líbilo, tak tam zůstal o chvilku díl. A co chudák dirigent v tu chvíli? Ptám se na to nažívání na jevišti, protože on drží v rukou tu filharmonii. Ty držíš tu tvář toho koncertu a ptám se, kdo je rozhodující.
3: Musím říct, že Standa Vavřínek to udržel jako právě v té rovině, že on respektuje vlastně toho frontmana, který se může někdy i zapomenout trošku třeba, jo? Ty jsi to řekl hezky, zalíbí se mu v nějakém tónu.
2: To je můj pocit, když jsem viděl některá videa, kde Freddie Mercury zpíval.
3: Určitě.
2: Že jsem si říkal, nechtěl bych hrát na bicí u něj v kapele, v uvozovkách.
3: Je to tak, že ty když stojíš na tom jevišti a za sebou máš to těleso, tak ty jsi vlastně jakou tou špicí toho trojúhelníku, kde se jako sbírá ta energie, prostě jde to takhle. Jo. A myslím si, že je rozumnější, když vlastně je ten zpěvák jako v té pohodě, samozřejmě asi bychom mohli najít příklady, kde je to kontraproduktivní, ale kde prostě se skutečně musí to těleso vzadu přizpůsobit tomu frontmanovi. A je to možná i nějaký nepsaný pravidlo, jak jsem pochopil. Ale já jsem se teda snažil to nekomplikovat.
2: Ty říkal jsi, že zpíváš ty písničky ve stejných tóninách, což znamená, že některé jsou dost vysoko.
3: Všechny.
2: Možná všechny. Vzhledem k tomu, že pan Mercury umřel docela mladý, tak já se obávám, jak budeš stárnout jednoho dne, stejně jako my všichni, jestli ti ten hlas třeba nepůjde trošku dolů. Všiml jsem si, že někteří zpěváci, třeba Elton John, mám pocit, u některých šlágrů, když si je porovnáš z desky, a třeba z poslední doby jsou třeba o tón, někdy o tón a půl, pokud jsem to já správně vychytal, tak jsou posazený níž. Na to jsi připraven?
3: Nejsem. Nejsem, protože myslím si, že v tom okamžiku přijde něco, jako už na to nemám. Ale na druhou stranu, takhle, jsou písničky, které i ten Freddy si dával níž, už za svýho života, třeba Who Wants to Live Forever, o tón. Ono totiž jinak se ti to zpívá ve studiu, kam přijdeš a zrovna se jako cítíš dobře a jinak se ti to zpívá uprostřed turné po dalších dvou koncertech a v jejich případě tam byly ještě nějaký večírky mezi tím třeba, což u těchto z těch vejšek jako je důležitý, aby ten hlas byl v pořádku, měl nějakou hlasovou hygienu, od což se snažím já a díky čemuž doufám, že vydržím dlouho. A když se podíváš třeba na Karla Gotta, tak ten dlouho zpíval vlastně v těch svých původních tóninách. Ten Paul Rogers, který chvilku jezdil s Queenama na začátku vlastně, nebo teda s tím Brennem a Rogerem, tak ten taky vlastně ty fláky dával v původních tóninách, jo, a to už mu bylo přes 60 nebo k 60, takže ono se dá nějakou dobu vydržet a pak já si říkám, hle, po té 60, kdo na mě bude zvědavý, jo. Takže to už možná jako se vyřeší všechno tím.
2: Tam se i proto, že jsem slyšel, a nevím, jak moc to může být pravdivé, že ty vysoké tóny v písničkách, že to hodně záleží na tom, jak moc seš v tu chvíli rozjetý. Třeba v které části koncertu to je. A když máš v sobě, jak se dnes hezky česky říká, ten hype, jo, takže to jde potom snadno a s větší odvahou si na ty vysoké tóny troufneš. Je na tom něco?
3: 100%. Dokonce si troufám tvrdit, že v okamžiku, kdybychom se spolu domluvili, že tady zahrajeme jednu písničku nějakou, tak já bych si potřeboval tamhle v backstage zaspívat jiný tři, abych se jakoby rozjel. Jo. A teď si vem, že ty ještě tam máš tu psychologii, že jsi zvyklý třeba hrát VR Champions na prostém konci koncertu. A to je jedno, jestli to je 60-minutový koncert někde, nebo i kratší třeba 45 nebo 2 hodinový, ale jsi zvyklý, že tenhle ten šlágr je prostě na konci. A teď někde vystupuješ a máš tou písničkou začínat, nebo je to jediná písnička, kterou zahraješ třeba ten večer, tak je to šílený i psychologický nezvyk, že najednou jako vlastně ta hudba je furt stejná, ale ty nejsi spocený. Ty necítíš únavu a najednou to jsou takový momenty, který si říkáš, sakra, tady je něco divného. A v ten okamžik vlastně tě to může i trošku jako rozptýlit negativním způsobem. Takže určitě je dobrý se rozehrát a určitě jsou písně, které by ses nedal na začátek koncertu. No třeba zrovna to VR Champions nebo Show Must Go On. A naopak zase jsou písně, které by ses nedal na konec.
2: No, nevím, jestli to je tak, že to platí v okamžiku, kdy se takzvaně rozespíváš. Já jsem právě slyšel, že musí zažít ten eifer toho koncertu. A potom, že si troufneš na úplně všechno. Ale ještě nám řekni, Michale, kde se nejlíp pro tebe hraje a zpívá, řekněme, v Čechách a v okolí? Je to Česká republika? Jakože doma?
3: Já bych teď trošku chtěl navázat na to, co jsi řekl, že se mi nejlíp zpívá tam, kde chytnu ten eifr. Jo? A ono to je někdy při první písničce a někdy to je až při šestý. Ale mezi tím stejně těch pět písniček musíš prostě odspívat. Jo? Ale je to taková zajímavá symbioza mezi tebou a tím divákem, kdo první vlastně hodí ten míč a kdy začne fungovat ta hra. Jo? A musím říct, že v Čechách je skvělý publikum, který možná dejme tomu, že není třeba tak úplně kulturně vzdělané, a teď to nemyslím v negativním slova smyslu. My třeba, když jsme jezdili do toho Švédska, tak tam ty diváci byli schopní ve větší míře poznat, že kytarista zahrál jako opravdu těžký kytarový solo. Jo. Protože tam prostě to školství mají nastavené trošku jiným způsobem, chodí víc do těch divadel a tedy. ale zase jsou takový koženější. Jo? Takže ono se nedá úplně říct, tam tě nepozdraví ve výtahu, vlezeš do výtahu, do hotelu, někoho pozdravíš a on na tebe kouká, jestli ho chceš okrást. Jo? Jako takovýhle pocit tam z toho mám, byť tam jezdíme rádi. Takže ono se to nedá úplně říct, ale nejvíc odvázaný publikum jsme zažili asi ve Španělsku, v Barceloně. Tam začali pospěvovat mezi přídavkama prostě fotbalové hymny nebo takové popěvky a to jsem teda opravdu nezažil. To jako musím říct, že jsem měl z toho husí kůži.
2: Je ještě kde brát, řekněme, zkušenosti tak Loriola a vůbec třeba i repertoár Freddieho Mercuryho, nebo už je ta studna vyčerpaná?
3: My máme asi 90 písní, co jsme za tu naši 19-letou kariéru odehráli. A myslím si, že minimálně 50 hratelných jich tam ještě je. Princess of the Universe, prostě já tu písničku miluji, ale je strašně těžká. Freddy nikdy nespíval živě, takže my tam nemáme tu obezličku k tomu, abychom si ji mohli třeba o tom dát níž, protože on to tak nikdy neudělal. A je to těžký, ale já doufám, že se k ní jednou propracujeme. Takže jsou tam určitě kusy, které bychom ještě chtěli udělat a myslím si, že co se dá pořád zlepšovat, že my furt ty rezervy podle mě máme, furt ještě nejsme na tom muzikantském zenitu a i to může být něco, co může být pořád atraktivní pro diváky.
2: Mimochodem, Show Must Go On zpíval někdy živě?
3: Ne.
2: To je jenom studiovka.
3: To je jenom studiovka. Ale zpíval jí živě Paul Rodgers nebo Adam Lambert právě, takže tam se dá jakoby leco se dá obhájit.
2: Já se totiž říkám, jestli by jí živě dál?
3: Myslím si, že ne, protože je to stejný princip jako ta Who Wants to Live. Tam je prostě D2 v tom americkém systému, v tom evropském, je to myslím D4, ale pardon, nejsem úplně v tom lekovaný, teoreticky. A vzhledem k tomu, že si dal dolů i to Who Wants to Live Forever, kde je stejný tón, tak předpokládám, že by si dal dolů i tu show.
2: Vlastníš nějakou osobní věc Freddieho Mercuryho?
3: Ano, já jsem vydražil jeho kostým ze 70. let, takový ten přesně jak se mu říká.
2: Žlutý s těma páskama?
3: A je to takový ten úplně takový ten overálek bílej, jo, který měl třeba v 76. roce v Hyde Parku. On měl 3 ty kostýmy různě jako střídal. Tak já mám jeden z nich a je teda zajímavý ten kostým vnímat už jenom teda z toho, že ho měl na sobě, ale i z toho, jak on vlastně jaký byl fyzicky, protože já jsem neměl možnost se s ním nikdy potkat a on teda v těch 70. byl opravdu útloučkej.
2: No já se ptám, protože znám člověka, který vlastní část jeho korespondence. Tak třeba někdy bude příležitost, aby nám ji ukázal. Co vás čeká, tebe a kapelu v nejbližších dnech?
3: Jsme včera začali naše letní turné.
2: To znamená, včera bylo 15.
3: července. Včera bylo 15. července, děkuju. Od dneška nás teda čeká ještě 9 koncertů. Ty nejbližší jsou v Olomouci, v Jihlavě, v Praze, v Brně. A chystáme se příští rok, chceme udělat velkou show v Edenu. Takže teď podnikáme kroky k tomu, abychom toho byli schopni. Zjišťujeme, jestli toho vůbec jsme schopni. Doufám, že ano. A protože my oslavíme příští rok 20 let naší kariéry a zároveň vlastně to nejslavnější turné kapely Queen, to Magic Tour z toho 86. roku, který známe ať už z Wembley nebo z Budapešti, tak bude slavit 40 let výročí. Tak bychom chtěli to Wembley, který vlastně tady být tehdy nemohlo, přivízt do Prahy.
2: Tak to se těšíme, samozřejmě jsem velmi rád, že jsi přišel a moc ti fandím, Michaili.
3: Ksavere, já moc děkuju za pozvání a taky a mějte se vážně diváci moc hezky.
2: Pěkný léto, ahoj.
3: Pěkný léto.
2: Naším hostem byl Michael Kluch.
0: Hraje vám Radio Ksavere.

hráče vyhraje. A ty si navíc zatím někam nutně spěchala. Nicméně doufám, že tu vystoupíš. Věřím, že tento zázrak stane se. Jen co se nalíčíš a nakoupíš. Jedna z těch tramvají

a tak tu s automatem na lístku.

0: do košile a nemůže ven.
1: Andrea Brzobohatá je dnes naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den, dobré odpoledne.
1: Zprávy mě bych měl říct hostkou.
2: I tak se to dá
1: říct. Hostka? No,
2: jsem hostka.
1: Tak naší hostkou je Andrea Brzobohatá, bývalá poslankyně parlamentu České republiky z hnutí ANO a dnes kandidátka do Senátu. Mm-hmm. Co vás to popadlo po té zkušenosti v politice, kdy jste byla v poslanecké sněmovně, znovu se pokusit a kandidujete do Senátu?
2: No, chci to zkusit, protože jsem člověk, který si prošel vážnou nemocí vlastně a to hodně posílilo, protože musím upřímně říct, že nebylo to vždycky úplně jednoduché, že nějakou dobu mě trvalo, než jsem se z toho vzpamatovala a pak jsem dostala šanci v roce 2017 se kandidovat do poslanecké sněmovny. To se mně podařilo, takže jsem tam nějakou dobu fungovala a myslím si, že i ta nemoc, i to, že jsem přišla o obědolní končetiny, mě posílilo. A myslím si, že, nebo ne, myslím si, vím, že to období těch 4 let bylo úspěšné a chtěla bych to zkusit do Senátu. Věk už na to mám.
1: No, dobře, o té vaší nemoci, o těch zkušenostech, to bych teda nechal za chvíli. Dobře. Vám nevadí o tom hovořit, předpokládám.
2: Ne, vůbec ne.
1: Ale ještě zpět do té sněmovny, co jste tak důležitého zanechala po sobě ve sněmovně?
2: No já tím, že jsem vlastně tu nemoc toho meningokoka prožila, tak jsem se snažila vlastně, aby očkování pro děti a adolescenty bylo v určitém věkovém období zdarma. A považuji to za malý zázrak. Vlastně v době, kdy začal covid, tak jsme schválili, že očkování pro děti do jednoho roku bylo sice nepovinné, ale maminky nemusely platit 10 tisíc, takže to je úžasný. A pak se dělal zákon 48 o veřejném zdravotním pojištění a tam se nám, taky to bylo v době covidové, tam se nám podařilo vlastně doplnit i ty adolescenty a musím říct, že jsme opravdu jediná země na světě, která to má.
1: A paní Brzobohatá, s jakým pocitem sledujete teď tu aktuální sněmovnu?
2: No,
1: s tou zkušeností, kterou máte?
2: Úplně upřímně budu mluvit jako člověk, který vlastně se na to dívá opravdu jen v televizi a nemá ty informace, které třeba mají ti poslanci, co tam jsou. Ale vůbec nevím, co si o tom mám myslet. Jo. Já zatím mám energie takové, jaké mám pořád, ale moje okolí chodí s tím, že se jim zvedli 5x, 6x, 7x. Já vlastně pociťuju jenom ten benzín, protože tankuju naftu a docela teda někdy musím říct, že je to náročné u té benzinky, když vidíte, kolik se vám na tom stojanu ukazuje peněz, ale to máme asi všichni.
1: No a máte pocit, že se teda naplnilo to, co nám slibovala ta nová politická reprezentace, že se jaksi změnila ta kultura politická?
2: No, kultura se vůbec nezměnila. Mně teda jako osobně se vůbec nelíbí, jak se lidi napadají. To si myslím, že ani do velké politiky nepatří, že tam by měly být otázky jenom, které se týkají opravdu těch témat, které se řeší. A ne takové to napadání těch politiků, to prostě úplně není moje krevní skupina a můj dojem je, že to je všechno k horšímu, že vlastně vládu vůbec nezajímají čeští občané, že se řeší nějaké předsednictví v Evropské unii, ale že se řeší Ukrajina, ale český občan nemá nikde zastání. Opravdu se toho bojím jako člověk.
1: Mm-hmm. Pojďme k té vaší nejdůležitější životní peripetii, což je ta nemoc, kterou jste si prošla. V roce 2010, mm-hmm, je to tak, jste onemocněla těžkou meningitidou, mm-hmm, tak to je, a lékaři v jisté chvíli, aby vám zachránili život, tak vám museli amputovat obě dolní končetiny.
2: Přesně tak.
1: Tak první mi řekněte, jak je to pocit, když vám to najednou řeknou?
2: No, já jsem byla asi 5 týdnů v umělém spánku a pak jsem se zbudila a vůbec jsem nevěděla, co se děje. Přiznám se upřímně, fakt bych to nepřála ani největšímu nepříteli. A to, že nemám dolní končetiny, jsem se dozvěděla až za nějakou dobu, protože jak ležíte v té posteli a jste celý ovázaný, tak si to vlastně ani neuvědomíte. A upřímně musím říct, že ty moje první pocity, když jsem se to dozvěděla, tak byly takový, že opravdu nechci žít a nechci tady zůstat. A to si myslím, že by byly pocity asi každého.
1: Co v takové chvíli pomůže nejvíc?
2: No, mě paradoxně pomohlo to, že někteří nebudu, některý jeden lékař mi řekl, kam vy se ženete, protože já už jsem se potom nastartovala a chtěla jsem nohy a chtěla jsem začít chodit, protože mám dvě děti a prostě chtěla jsem na tom světě zůstat. A on mě řekl, kam vy se ženete, když vy zůstanete ležet někde na LDNce. A to teda musím říct, že mě nakoplo, že prostě tak to teda ne, já jsem si říkala, tak to já ti teda dokážu, že prostě ve mně něco je a že v žádné LDNce neskončím. A musím říct, že se mi to i povedlo.
1: No vy teď, když vás znám z nějakých akcí, nebo my jsme se potkali na té Letné, kde byly ty závody, a myslím, že Tonda Panenka, že taková...
2: A vy jste nechtěl běžet, to trošku nechápu.
1: Já vám to někdy vysvětlím. No ale tak znám vás z toho jaksi prostředí i nepolitického a vy dnes vlastně, dalo by se říct, normálně chodíte.
2: Chodím teda o berlích, protože se bojím. Jako na světě jsou borci, co nemají dvě kolena a chodí bez berlí, ale já se přiznám, že tu jistotu těch berlí opravdu jako potřebuju. Hmm.
1: No a je to, když si člověk projde takovýmto obdobím, zažije to, co jste zažila vy, se všemi těmi jednotlivými, jak jste říkala, lékař a tak dále, tak je to potom dobrá výbava pro politika, když jste byla v té sněmovně a teď míříte do Senátu, v té chvíli, že si řeknete tak, takhle ne, já to přesto musím zlomit?
2: Určitě, chtěla bych to zkusit, protože se mně nelíbí, že vlastně poslanecká sněmovna je koaliční a Senát v podstatě taky. Myslím si, že by měla existovat určitá rovnováha, že ten Senát má úlohu kontrolní, i reprezentativní, vlastně i zákonodárnou a určitě by tam měla být nějaká symbioza v tom, že by to nemělo být všecko jako jednostranný. Tak to vidím já.
1: No a co jsou teda ty hlavní body, s kterými tam jdete? Protože teď jste určitě v kampani, hovoříte s občany na ulicích, na náměstích a při besedách třeba, tak oni vám možná kladou jiné otázky, než na které jste připravena, předpokládám. Mm-hmm. Tak o čem se nejčastěji mluví?
2: No, nejvíce se mluví o tom, že vlastně já kandiduji na Mělnicku, což je obor 28, a tam mají maminky velký problém ze zdravotní péči pro děti. Vlastně z pediatry. Tam neexistuje žádná pohotovost. Takže když máte prostě malé dítě a potřebujete rychle lékaře, jak ho musíte zbalit a jedete do Prahy. A tak jsme něco už zkoušeli, ale ono to chce potom nějakou jakoby větší silou tam zatlačit na to, aby tam opravdu něco takového bylo.
1: A v čem je problém?
2: Lékaři nechtějí, asi jich tam málo a nechtějí sloužit o víkendech. Což teda na jednu stranu chápu, ale na druhou stranu slibovali nějaký slib, když dostávali diplom a myslím si, že by to měla být jejich povinnost.
1: Co myslím, Hippokratovu přísahu.
2: Ano.
1: Se tomu říká.
2: Hippokratovou přísahu.
1: No a tak to máme jeden bod, to znamená lékaři pro děti v tom vašem regionu. Mm-hmm. No a občané se ptají ještě na co třeba?
2: Pak je tam nepříjemné a to si myslím, že není problém jenom mého obvodu volebního, ale celého Středočeského kraje, že já třeba bydlím kousek za Prahou, v Praze Východ a když jedu do Prahy v nějaké té špičce, tak mi to trvá skoro 2 hodiny a je to 20 kilometrů. Takže tam je velký problém s nějakým...
1: Co vás kde bydlíte?
2: U Říčan. No jasně.
1: A vám trvá 2 hodiny?
2: Trvá, no já dřív jsem jezdívala Praha-Brno za 2 hodiny, že jo. A teď jedu 20 kilometrů skoro 2 hodiny, protože tam jsou jeden kruháč za druhým a všude se stojí. A myslím si, že tady ten problém je všude po celém Středočeském kraji, protože převážná část Středočechů jezdí za prací do Prahy.
1: No a v tom regionu, v kterém kandidujete, tak tam také vidíte problém v té dopravní obslužnosti?
2: Určitě. No nájezdy na ty dálnice, tam prostě než se dostanete, tak je to opravdu katastrofa a s tím by se mělo něco dělat.
1: No a oblast třeba školství, o tom se také jako hodně hovoří, tak to máte zmapováno, co by se mělo a nemělo?
2: No úplně školství se přiznám, že jsme zatím neřešili. Já jsem jenom zaznamenala od pana ministra školství, že snad děti mají chodit od 9 hodin do školy. Což teda už by tam nemuseli chodit vůbec, když 9 přijdou a ve 12 odejdou a myslím si, že by to bylo docela nepříjemné i pro rodiče těch menších dětí, co by do té 9. hodiny dělali. Tak školství, přiznám se, že nikdo neříkal, že má nějaký problém.
1: Dobře.
2: Ale možná se vrátím k tomu, že vlastně je problém v mateřských školách, že dostat děti do školek, aby maminky mohly jít do práce. Ale to si myslím, že je problém taky celé republiky, celého Středočeského kraje, protože tam se staví jeden dům za druhým, ale nikdo neřeší infrastrukturu.
1: Dobře, a co s tím jako senátorka míníte dělat?
2: No, senátor vlastně může předkládat zákony a samozřejmě musí to schválit ten senát, nemůže to dělat jak v parlamentu, takže doufám, že se mě podaří, aby ten senát, nebo že se nám podaří, aby ten senát měl jiné složení a ta vůle něco změnit tam bude.
1: Ještě, když bych se vrátil na moment k tomu školství, tak v médiích teď proběhly jakési nápady, že by některé druhy školství se odehrávaly pouze teda online přes internet a přes počítače a dokonce nápad, že by byly prohozeny letní prázdniny, by byly v zimě kvůli topení. Co si o těchto věcech myslíte?
2: Víte co, děti potřebují se potkávat. Jo, děti se potřebují socializovat. Já jako na jednu stranu si myslím, že ta online výuka není špatná.
1: No třeba vysokoškoláci?
2: No taky by se měli potkávat, jako ta online výuka potřebují praxi, potřebují být v terénu, že jo, vyzkoušet si to, aby byli připraveni na to povolání a nepřipadne mě to prostě úplně jako fajn.
1: A výměna těch prázdnin?
2: No tak to je taky nesmysl.
1: Nesmysl.
2: No.
1: No a vy jste tedy určitě specialistkou na ty sociální věci i s ohledem na to, o co jste se zajímala ve sněmovně, tak v této oblasti, to jsou seniori a něco všechno, tak tady do Senátu přicházíte s čím?
2: No tak tam to souvisí s tou chudobou, že jo? Protože tady ty nejohroženější skupiny obyvatel, vlastně maminky, samoživitelky, důchodci, handicapovaní, na tom budou jako ještě hůř, než jsou teď. A třeba u těch handicapovaných je strašná nespravedlivost v tom, že čím víc vy si vyděláte, tak tím vlastně od toho státu míň dostáváte. Takže já jako handicapovaná, kdybych zůstala celý den v posteli, dostanu všecko. A ten stát mě vůbec nenutí k tomu jít do práce. Vracet jakoby ty daně zase zpátky státu. Takže moc tady ten systém nechápu a myslím si, že to je na hodně dlouho, aby se to změnilo, aby byla pro ty lidi nějaká motivace, aby se znovu vrátili do života, aby tam byla nějaká socializace. To si myslím, že u nás teda není vůbec dořešeno.
1: Jak funguje podle vás celá ta struktura vůbec všeho pro ty handicapované, pro vozíčkáře, pro lidi s jakýmkoliv omezením, protože v tom se za poslední roky určitě udělalo hodně práce. Ale jaký je aktuální stav?
2: No, teď já bych řekla pravdu, si myslím, že mají problémy všichni. Jo, že tady ty znevýhodněné skupiny obyvatel jsou na tom asi ještě hůř a to, že se nám přidává důchod po 500, co to je, když jdete do obchodu a koupíte si máslo ve slevě za 62 korun. Jo. Takže si myslím, že tady ty skupiny na tom budou ještě hůř, než byly, ale hlavně ty skupiny vlastně obyčejných lidí, co pracují, tak vůbec nevím, jak to budou zvládat, protože ta doba je opravdu zlá a když slyšíte názory nějakých politologů v televizi a posloucháte, co nás čeká v roce 2003 a 2004, jako jaká tady bude krize, to přece nemůžeme tak nechat dopustit. Všude ve státech...
1: 2023.
2: Ano, pardon, 2023-2024. Všude v okolí jsou vlastně zastropované ceny a my jsme jediná země, která to vlastně nemá. To.
1: A ještě teď mám na mysli tu strukturu pro handicapované, protože když se rozhlednu okolo sebe, tak velmi často a čím dál častěji vidím, že jsou u benzinové pumpy, v metru, všude možně, toalety pro vozíčkáře, nástupní plošiny do tramvají velmi často nebo častěji, tak tady jsme jak daleko, ta společnost, a jestli máte třeba možnost to porovnat, jak je to třeba v Německu nebo někde?
2: No, úplně přesně srovnání třeba s tím Chorvatskem, jak jsme se spolu bavili, tam je prostě problém najít toaletu, abyste si jako vozičkář mohl dojít na ní. Ale u nás Je to zase jako kde? Možná ta Praha je taková víc, jako má takovou lepší infrastrukturu, tak tady asi problém s tou toaletou nemáte, ale já třeba v Mělnice, kde kandiduji, teď tam byl vinný košt a tam se prostě nevyčuráte, tam opravdu není bezbariérový záchod, jo? Takže já s tím nemám problém, protože já stanu z toho vozíku a dojdu si, ale ostatní jsou na tom jako velice špatně a to bych chtěla taky změnit. Ani na úřadě dokonce. Tam, kde to něco větší, tam se nedostanete na toaletu. Ani tam žádná není. Na celém Mělníku.
1: Jako není bezbariérová.
2: Není bezbariérová, tak. Hmm.
1: No a co s tím může udělat senátorka?
2: No je to vlastně o té regionální politice. Když regionální politici budou tlačit na tu obec, ta na kraj a ti potom budou vyvíjet vlastně tlak na velkou politiku celostátní, tak si myslím, že by se v tom mohlo něco udělat.
1: No a teď pojďme pohovořit o té vaší, nechci říkat zájmově umělecké činnosti.
2: No to by mě zajímalo, co ti myslíte.
1: No mám to, tu organizaci, kde pořádáte takové ty běhy a tak, tak pojďte nám o tom něco říct.
2: No my vlastně, vidíte, my teď v říjnu budeme mít 10 let, jako oficiálně, jinak fungujeme už 11.
1: No food, no.
2: No stress, no. A je to hrozně fajn, vlastně združujeme lidi, co přišli o nějakou dolní končetinu. Takže kdyby někdo měl problém, tak moc rádi mu pomůžeme. A já třeba, když se mi to stalo před těma 12 lety, tak je to teďka trošku lepší, ale o mě se nikdo nezajímal, takže já jsem si musela všecko vlastně vyběhat sama a tou vlastní svojí urputností, kterou já teda, někdy je to dobře, někdy je to horší, mám, ale v tom životě mě pomáhá, tak jsem si musela tenkrát všechno zjistit a dneska, když vám někdo píše na Messenger, že vůbec neví, co má dělat, na koho se má obrátit, tak jsem schopná já a moji kolegové jim poradit, takže myslím si, že to je pro ně velká služba a divili byste se, kolik takových lidí je, jsou to manželky, že manžel přišel o nohu kvůli diabetu, nebo že někdo havaroval na motorce, jo, nebo i v autě, prostě těch příčin je fakt strašně moc a já mám takovou skupinu na Facebooku a tam už mám asi 300 amputářů a funguje to, tam se navzájem lidi sdělují o pojištění na nohy, jo, o všem prostě, jaké mají problémy a je to hrozně fajn, taková hrozně hezká komunita lidí a já jsem za tu dobu, co vlastně to máme, co tam fungujeme, nezažila vyloženě úplně někoho, jako nechci říct negativního, negativní asi za začátku jsou, ale nikoho, kdo by nebyl třeba moje krevní skupina.
1: No a ta akce, kterou předpokládám pravidelně, pořádáte na Letenské pláni.
2: Teď už to není na Letné, teď je to na...
1: Už to není.
2: Ne, pardon, bylo to na Letné jednou a dvakrát... Jednou to bylo na Ladronce a dvakrát na Letné, takže teď to bude zase na Letné.
1: A ať je to... Kde
2: kdekoliv,
1: je to, tak,
2: ale je to.
1: Ale je to, tak tam jde o co? To je tam, vlastně závod.
2: Je to závod pro širokou veřejnost a to startovné, co lidi platí, tak nám jde na transparentní účet a my za to kupujeme běhací protézy, protože pojišťovny platí jenom ty chodící, ale už nedovolují vlastně lidem, aby mohli sportovat, aby se vrátili do normálního života, takže my jim koupujeme sportovní protézu a oni potom můžou hrát fotbal, můžou hrát tenis, volejbal, prostě cokoliv.
1: A to je rozdíl, teda jsem teď pochopil,
2: to je rozdíl, no.
1: Chodící a sportovní. Mm-hmm.
2: Ona je noha i na lyžování a je noha i na běhání, speciální.
1: I na lyžování?
2: I na lyžování, která vlastně se zaklapne do té lyže, už nemáte tu lyžáku, jen to zaklapnete do té lyže a jedete. To je co?
1: No ne, říkám si, jestli kdybych přišel o jednu nohu, tak jestli bych ještě chodil lyžovat, abych přišel o tu druhou.
2: Ne, máte u nás protekci, všechno vám vyřídíme velice
1: jako potom
2: rychle.
1: Jako tu nohu mě vyřídíte.
2: Určitě.
1: Jo.
2: Už budete vědět, na koho se obrátit.
1: No to vím, to je mi jasné. A stát se může cokoliv.
2: To
1: řekněte,
2: může.
1: Ti lidé, kteří se s takovýmto osudem potkají a postaví se tomu čelem, jako vy, kde vlastně se bere ta síla? Právě v tom, že jste v kontaktu s těma lidma, nebo je to
2: určitě
1: rodina, nebo je to práce pro vás, třeba i ta politika?
2: Určitě, je to o tom, že když někomu pomáháte, tak vlastně pomáháte nejvíc sobě, protože vás to žene dopředu. Opravdu, tak to funguje. Máte z toho takovou vnitřní radost a naplňuje vás to. A neříkám, že ta politika je úplně jako to nejlepší na světě, ale můžete tam, spoustu lidí se třeba diví, proč kandidujou, ale když budete sedět doma u piva, tak, nebo v hospodě u piva, tak nic nezměníte. člověk se musí snažit.
1: Tomu rozumím, ale ptám se tedy, jestli to nakonec ve výsledku stojí za to.
2: Asi ano.
1: Protože určitě se i v blízkém okolí najdou lidi, kterým může vadit, že jste členkou hnutí ANO, nebo že jste za hnutí ANO. Tak co na to zpravidla říkáte, když vám někdo řekne, no, ten Babiš a tak dále?
2: Víte, co to je každého věc a hlavně to není můj problém, ale jejich problém. Takže já jsem v pohodě. Dneska zahajujeme kampaň Brandýse, vlastně, tak...
1: Ujedete na kampaň teď, jo?
2: Teď odjíždím na kampaň, no.
1: A ještě mi řekněte ten obvod Mělník, tak které jsou to jako ta nejdůležitější nebo ta největší města, která budeme znát?
2: Jsou to čtyři: Brandýs, Kralupy, Neratovice a Mělník.
1: A Mělník. Takže to je ten váš obvod a spousta samozřejmě obcí, které vy teď do voleb objedete.
2: Určitě.
1: A předpokládám, že se dostanete do druhého kola, třeba potom vyhrajete, každopádně vám držím palce.
2: Děkuju.
1: A jsem rád, že jste přišla do XTV a těším se na příště. Mějte se moc hezky.
2: Děkuju vám taky moc.
1: Naším hostem byla Andrea Brzobohatá.
3: Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz.
4: Posloucháte Radio Xaver. Xaver.

0: they arrested me and they put me in jail, and they called my pappy to throw my bail, and he said, son, you're gonna drive me to drinking if you don't stop driving that hot rod Lincoln.
1: Vychutnejte si růžové oplatky Manner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lískových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Manner si prostě zamilujete.
2: Podtrženo sečteno a dnes Vlastimil Tlustý. Já vás vítám.
3: Já jsem rád, že jsem tady s vámi. Hezký prázdninový den přeji všem.
2: Ale kdyby tu byl Xaver, tak jste taky rád, že jo?
3: Já teď nevím, jak z toho... Xaver je sympatický chlapík, ale růžová, Alex.
2: Růžová to může být. No já jsem se včera dočetla, že jste garantem ekonomického programu Hnutí přísaha. Jste rád?
3: Nic nového. Aha. To už jsem přece byl dávno.
2: No tak včera to byl titulek.
3: To by se mohlo jmenovat už zase, nebo obnoveno. Já jsem takhle... Já jsem tomu říkal XX, externí expert, byl už, myslím, nejméně dvakrát, možná třikrát. A držel jsem se jednoduché zásady, vidím-li někoho, kdo žádá o pomoc a přitom mi připadá přijatelný, tak rád poradím. Má to samozřejmě tu necnost, že můžete radit, jak chcete, oni si pak stejně udělají, co chtějí. Takže takhle už jsem radil Trikoloře, pak spojeným silám motoristů.
2: No a dobře, že vás vyslechnou.
3: Někdy mě vyslechnou. Já vám prozradím, co jim radím, jo? Já jim radím, aby se stavili společnou kandidátku.
2: Myslíte motoristy
3: a přísaha.
2: A přísaha.
3: Přesně stejně, jako to bylo.
2: A nemělo to už dávno náhodou být? Není pozdě trochu?
3: Mělo.
2: Dobře, to pojďme na témata.
3: Zbývá, myslím, 14 dní přibližně.
2: Ano, koncem července, myslím,
3: ne, celých
2: že
3: už 14 dní. Tak já teď tady říkám. Přísaho a motoristi, mějte rozum, nenechte propadnout hlasy, spojte se, přestože tam máte nějaké rozdíly a tak dále. To je ta hlavní rada. Obávám se, že mě zase neposlechnou.
2: No, tak to uvidíme na konci července, tak si povíme příště. Ale pokud budou kandidovat společně, i každý zvlášť, tak určitě ve volbách nenarazí na pana Šmardu. iDnes.cz napsalo: zrádci, hamba, spílá Maláčové a Zaorálkovi, exposlanec v Socdem, končí i Šmarda. Ten exposlanec v Socdem, to je pan Votava, který je označil za zrádce. Tak je to zrada, nebo je to jejich jediná možnost, jak dostat sociální demokracii do poslanecké sněmovny?
3: Slovo zrada pro sociální demokracii, když někdo vysloví, tak já vidím ty, kteří zásadně popřeli to, na čem sociální demokracii vystavil Miloš Zeman. Ty základní principy levicové politiky, tak jak v roce 1996, ono už je to dávno, udělal vlastně zázrak, kdy z malinké politické strany najednou byla strana asi s 25% volebními výsledků. Ty, co potom přišli a nepamatovali si, díky komu vlastně a díky čemu, jakým principům jsou v poslanecké sněmovně, těch byla celá řada, já nebudu jmenovat, už jsou to dávno všechno lidé z politiky odešlí. Tam začala zrada sociální demokracie a oni se z toho nikdy nedokázali zpamatovat, tam se trumfovaly různá křídla, ale to zásadní, aby se vrátili ke kořenům, k tomu, jak je kdysi Miloš Zeman založil a vyprofiloval, k tomu nenašel sílu nikdo, takže já bych dneska se neodvažoval mezi nima soudit. Protože si myslím, že všem těm křídlům doteďka bylo společné, že se k těm kořenům nechtěli a nedokázali vrátit. A proto jsou tam, kde jsou. Mimochodem přesně to samé dneska předvádí ODS. Tam také zvítězili, já nevím, jak to nazvat, nějaké reformní směry, které se distancují od toho původního. Já myslím, že dneska se nějak ani představitelé, jak sociální demokracie, tak ODS netají tím, že se distancují od Miloše Zemana a Václava Klause, popírají všechny ty principy, na kterých to stálo, a soudit mezi nimi je úplně zbytečné. No, že to jedni vidí spojení se stačilo jako záchranu sociální demokracie a druzí to vidí jako konec, to je, jak to říct, no, mají pravdu všichni. Ono může to být hodnoceno tak nebo tak. Vlastně jediným měřítkem bude ta budoucnost. Skončí na tom ta sociální demokracie určitě nebo neskončí. Toto teprve ukáže, jestli pravda byla na jedné nebo na druhé straně. Že těm, co jsou na té kandidáce, se to líbí a těm, co tam nejsou, se to nelíbí, to chápu. To
2: je totiž to kritérium. Myslíš, že tam je nějaká zhrzenost třeba?
3: Já v tom vidím jediné kritérium. Zorganizovali jste záchranu, na mě jste zapomněli.
2: Aha.
3: Jo? Mhm. Špatný je to. Kdybyste zorganizovali záchranu a já byl, jo, někde lídr, třeba by to viděli jinak.
2: No ale kdybyste byl v role poradce a oni se na vás obrátili a řekli, tak máme jít do voleb sami a je téměř jisté, že zůstaneme prostě mimo poslaneckou sněmovnu, anebo máme přistoupit na kandidátky koalice, stačilo.
3: Tak já jsem vám před chvíličkou odpověděl. Když jsem říkal, že radím přísaze a motoristům, aby raději
2: takže
3: se domluvil.
2: Takže byste to samé použil i tady v tom případě.
3: Ano, samozřejmě. Protože pokud na konci budou zvolení kandidáti za obě ty skupiny, budou ve sněmovně, budou moct dělat tiskové konference, budou moct říkat stanoviska jedněch i druhých, tak je to, jak bychom to řekli, naděje, že to přežijí. Když tam nebudou vůbec, tak se jenom všichni utvrdí v tom, že ty už skončili, ty už nemá význam nikdy volit. Takže je to pokus s neznámým výsledkem. Já se tomu pokusu nedivím. Sám říkám, že takový pokus by měli udělat i ti ostatní, kteří jsou na 3 nebo 4%, prostě proto, že v politice být nebo nebýt, to je ten zásadní rozdíl. Když tam budou, mají naději na přežití, když tam nebudou, je po nich.
2: Otázkou je, jestli se potom sociální demokracie někde nerozplyne a tím pádem neskončí úplně.
3: To ovšem začalo před dlouhou dobou, to rozplývání začalo a začalo to těma moderníma názorama. Tak.
2: A chybějícím lídrem? Osobností v čele té strany?
3: No tak oni tam byli lídři, ale byli to lídři, kteří mávli
2: jmenujte.
3: Nebudu, jsou všichni pryč. Právem jsou všichni pryč. No prostě oni, to se děje v leckteré politické straně. Ti lidé najednou neví, proč tam jsou. Oni totiž uvěří tomu, že jsou tam proto, že jsou skvělí. Oni nechtějí uvěřit tomu, že jsou tam proto, že nějaký otec zakladatel veřejnosti slíbil věci, které ta veřejnost preferuje a proto je volili a proto tam jsou. No, to je takový, skoro bych řekl, psychiatrický úkaz. Jo? Lidé nechtějí slyšet o tom, že to někdo vytvořil. Oni si myslí, že jsou to oni sami a tam to podle toho dopadne. No? Tak hvězdná pěchota to dovedla tam, kde to je.
2: Další téma. iRozhlas. Máslo zdražilo v červnu nejvíce ze všech potravin. Do budoucna bude vzácné, říká předseda mlékařů. Co to je s tím máslem? 7,7% navíc, meziměsíčně, ale meziročně čtvrtina. A pan Výborný, a to není všechno, zdražilo také maso, mléko, a pan Výborný, ministr zemědělství, nám říkal, že už potraviny zdražovat se nebudou, naopak, že už nejsou nejdražší v Evropské unii, že už jako cena jejich bude klesat a tak, tak co se děje? Může za to Babiš, Agrofert, říká premiér Fiala. Oligopol.
3: No,
2: už vás nechám mluvit.
3: Chvilku jsem se radoval, jo? Než jste to pak vyšperkovala, tak to mi došly komentáře. Býval vtip za komunistů, že se zdražovaly různé komodity a že teďko nový usnesení ústředního výboru říká, že tentokrát se bude zdražovat od F. Od F. Všechno, co je na F. Jo? No a to je všechno. Tak to platí teď znovu. Aha. Ještě ke všemu nám to říká ten, co za to zodpovědný. Prostě logika je neúprostná. Velké výdělky elektrobaronů znamenají vysoké ceny pro domácnosti a pro výrobce. Vysoké ceny energií se promítají všude, proto se tak zdražovalo všechno. Velké dluhy státu, ve kterých pod různými záminkami, teď zrovna se tomu říká bezpečnost, ale zase jsou to velké dluhy státu, vedly k inflaci. Inflace je další pěkný projev Fialovy vlády.
2: A nemalá. nemalá v inflaci.
3: Teď nám slibují 5% HDP na zbraně. Lidičky zlatý. Oni si nevědí rady s 50 miliardama. A teď tady mluví o 500 miliardách. Dluhu. Víte, jaká bude inflace? Až to udělají, teda doufám, že to neudělají, ale všechno nasvědčuje tomu, že to chtějí udělat. No tak jeden z těch, co tyhle ty šílenosti a ničení České republiky vymýšlí, říká, do budoucna bude máslo vzácné. Všechno bude vzácné. Všechno, protože ceny energií, dluhy, to všechno se promítne do cen. Zkrátka dobře, oni naordinovali téhle zemi chudobu. Já jsem tady u vás v pořadech říkal, zaseli bodlák. Lidi, těšte se, budou sklizně bodláku. Akorát, až toho budete pít chleba, tak to moc nepůjde.
2: Takže vzácné bude všechno na F.
3: Na F. Teď je to na tak. F. A dělají to ti, co to říkají. Ti, co vládnou. Fiala a spol.
2: Vážné téma, Echo 24, STAN chce eutanázii, časem možná i od 14 let. Nebudeme s vámi ve vládě, rozhořel plán lidovce. Jaký je vůbec váš názor na eutanázii teď, myslím, dospělých osob?
3: No, já teď budu vzpomínat. Já jsem při jedné cestě seděl v autě se zdravotní sestrou, která 30 let pracovala v sociálně lékařském zařízení, které se vznešeně jmenuje, ale ti pacienti tam jdou s tím, že je víceméně jasné, že mají před sebou už jenom krátký úsek života. Myslím, že říkala, že v průměru tam ti pacienti pobydou rok v tom zařízení. A bylo to v době, kdy, jako teď, v politice se diskutoval pojem eutanázie a já jsem říkal, toto je výborný, kolik vy jste viděla u vás v tom zařízení umírajících, kteří nakonec umřeli. Ona řekla, no tak asi 5000. 5000. A já jí říkám, no a teď mi řekněte, kolik z nich by vás požádalo o ten formulář. Protože na to je formulář, kde ten člověk musí projevit vůli, musí se k tomu připodepsat lékaři a tak dále. Je to prostě administrativní úkon, nebo začíná to jako administrativní úkon, pak samozřejmě to pokračuje morfiem a tak dále ve vysoké koncentraci. Ona se zamyslela a řekla mi, tak já si jak vzpomínám, já si myslím, že 5. A já říkám, 5% z 5000, to je ne 5%. 5 lidí by mě požádal. Aha. A já jsem říkal, to je šokující. To je strašně málo. Jo, strašně moc málo. A ona pokračovala a říká, vy to asi chcete vysvětlit, že jo? Víte, já když těm lidem postupně zvyšuju dávku toho morfia, tak já vím, že už vyšší dostat nemůžou. A oni mi přesto říkají, sestřičko, teď to pomůže, že jo? A já jí říkám, tak já už vám rozumím. Staré přísloví, naděje umírá poslední, je potřeba přeformulovat. Naděje umírá poté, co zemře ten pacient. A proto tak málo lidí by chtělo ten formulář. A proto já k tomu říkám, veďte k tomu dramatickou diskuzi přiměřeně k tomu, kolika lidí by se to pravděpodobně týkalo. A já jsem se tady pokusil popsat ze zkušenosti té zdravotní sestry, že to není žádný masový jev, jak si možná někdo myslí. A protože jsem se potom pídil dál, tak vám ještě řeknu, jak to vyřešili, jak my jsme to řekli, v moudrých státech. V moudrých státech těmto pacientům dávají automatický aplikátor morfia, na kterém si ten pacient sám dávkuje, kolik utišení bolesti potřebuje. A oni ho upozorní, že pokud vzhledem k jeho hmotnosti si tam nastaví dávku větší než, tak by měli vědět, že to už asi bude ta dávka poslední. A takhle je vyřešená v moudrých zemích eutanázie bez formuláře. Prostě proto, že když ten člověk, já vím, že to pro někoho bude znít hrozně, ale jsou takové případy, když ten člověk sám dospěje k závěru, že už to nemůže vydržet, že ty bolesti jsou tak strašný, že už nechce za těhle podmínek dál žít, tak on si tam sám na tom dávkovači nastaví tu dávku a nemusí vyplňovat žádný formulář. Tak to jsem tak jenom naznačil, že jsou ve světě země, které to takhle vyřešily.
2: Pojďme na další téma radši. Statisíce nových občanství pro novoněmce ve zrychleném režimu. Napsali první zprávy CZ. No, zvyšuje se počet takových rychlých občanství, ale třeba pro Syřany. Ty jsou úspěšní, ty třeba po 7 letech, 7,5 skoro, a dostanou občanství, zatímco třeba jiní čekají skoro i 12 let.
3: Ten pojem novoněmec je matoucí.
2: No, je to takový zvláštní.
3: A když byste se těch lidí zeptali a po desítkách let života v těch zemích, oni vám neřeknou, že jsou novoněmci. Oni vám řeknou, kdo jsou. Protože to mají v sobě a to je jenom matení těch lidí.
2: A někdy nám to ani nemusí říkat a my to vidíme.
3: Vidíme to, že jo? No jo, no. Jak bychom to řekli? Lidi blbněte, zaplatíte za to. Teda ono za to většinou zaplatí až ty další generace, ale já prostě v zemích, jako je Francie, Belgie, Holandsko, už i Německo, vidím, že ta většina těch hodných lidí zakládá katastrofu. Pojem novoněmci do toho patří. To je katastrofa pro staré dobré Německo.
2: No, nezáleží, kdo je ten novoněmec? Odkud přichází? Z jaké kultury přichází? Co když třeba přichází z České republiky?
3: Stejně to není novoněmec. Ale přeci to hlavní, já jsem si nedávno četl někoho chytrého, kdo psal, to chování těch novo strašně závisí na tom, kolik jich je. A ten člověk popisoval,
2: že sílí.
3: No, když jich je třeba do 10%, tak oni vědí, že tam nikdy vládnou nebudou. Přizpůsobují se té zemi, přijímají její pravidla, stávají se z ní vlastně dobří občané Německa, tak bych to nazval. Dobří občané Německa, protože přijímají pravidla té země, pracují, to je důležité, pracují, chovají se slušně.
2: A pak je to v pořádku?
3: No jo, ale když přijdou těch, kterých je 30%, už, a najednou si říkají, nebude to trvat dlouho, bude nás 51, oni to těm staroněmcům potom předvedou. A to teď probíhá.
2: Tahle země je naše. No, i Česká republika přijímala nebo dávala občanství, ale jak jsem se dívala, tak Ukrajincům, Rusům, Slovákům, Bělorusům, Vietnamcům.
3: Tak já si z toho vyberu ty poslední, protože já jsem byl nedávno na maturitním plese, kde maturovali nejenom Češi, ale také Vietnamci, a tak tam taky měli rodiče. A já jsem se zájmem pozoroval, jak když u toho stolu sedí všichni, tak mluví česky. A když tam zůstanou ty bez těch dětí, ty rodiče, tak mluví vietnamsky. Mm-hmm. A to je vždy krásná ukázka, jak oni chápou, že mají se tady dobře, jsou spokojení, ale přizpůsobují se, proto mluví česky, jsou milí, pracovití, takový občany České republiky vítám, protože jsou tady prospěšní všem ostatním, nemají touhy nám nic nařizovat, nemají říkat, že nemají chuť říkat, že s bezvěrcema je třeba zatočit. To je důležitý. No, u těch ostatních, co jste jmenovala, dokud je jich málo, tak očekávám, že taky budou slušný.
2: No.
3: Některých už začíná být moc.
2: Řekl jste to vy, ale ano.
3: No, a pak se budou chovat jinak.
2: Takže nás čeká, nechci říct něco jako v Německu, to asi ne, ale uvidíme proměny u některých národností, které tady budou sílit. Jejich zastoupení tady bude sílit.
3: To už vidíte přeci. To, no. Jakmile začnou mít pocit, že je jich většina v hospodě, tak už to tam poznáte. A to jde jenom o jednu hospodu zatím.
2: No, tak musíme stále pracovat na tom, aby nás bylo víc, ne? To už se dostáváme zase někam.
3: Já bych tady řekl, lidičky zlatý, nebuďte naivně hloupí.
2: Děkuju. Tak pojďme dál. XTV byl tento muž, Oskar Krejčí, který byl v našem pořadu Za čárou, kde komentátoři popisují, komentují události v zahraničí. A Oskar Krejčí mimo jiné řekl, Trump mění strategii, co 14 dnů chce na válce vydělat, Evropané hrají roli hlupáků, konec může přinést ofenziva Ruska, svět to přijme, Fico si umí dupnout. Tak, k Robertu Ficovi se ještě dostaneme. Tak co říkáte na to, že Evropané hrají roli hlupáku? Překvapilo vás, jak na summitu v Hágu tak nějak všichni přijali těch 5% a až na výjimky nikdo neprotestoval?
3: Já jsem si přečetl, že za 10 až 15 let, a říká to americký ekonom, to je důležité, Evropa z podílu 9 ku 10 klesla na podíl 6 ku 10. Evropa vůči Amerika. Jinými slovy, nejenom, že Amerika ztrácí vůči Číně, to teď bych nechal stranou, to je mimochodem motivace pana prezidenta Trumpa, že se s tím snaží něco udělat, že prokazatelně Amerika ztrácí svou pozici a posiluje Čína. Tak z toho, co jsem právě ocitoval, tak Evropa dramaticky rychle ztrácí pozici vůči Americe. Kdyby ten Američan ještě řekl, jak je to vůči Číně, tak by to bylo mnohem horší číslo. Jo? To by bylo něco jako 3 ku 10, odhaduju. Tak přibližně, ne 6 ku 10.
2: Můžeme to zvrátit?
3: No jasný.
2: Tady v Evropě?
3: No tak v Americe mají aspoň prezidenta, který se to snaží zvrátit. To je podle mě potřeba říkat na prvním místě. On s tím není smířený, že Amerika ztrácí vůči Číně. Snaží se s tím něco udělat. A přiměřeně k tomu má nápady, zkouší, může to někdo vidět jako chaos, ale snaží se, to je důležitý, protože Evropa se nesnaží. Česká republika se vůbec nesnaží.
2: Mě zajímá právě ta Evropa.
3: Ne, ta se vůbec nesnaží. Ta tady oblbuje lidi s tím, že zachráníme planetu. Včera jsem si přečetl příspěvek českého ekonoma, vyjmenoval tam asi 8 nových daní, které chce uvalit na lidi a
2: podniky. Pana Kovandu máte určitě na mysli, ne?
3: Myslím, že to byl pan Kovanda. Myslím, že jich bylo 8, teď ať mi někdo nebere za slovo, možná 7, jo. Ale to je strašný výčet. V Evropě sedí lidé, kteří by se správně měli jmenovat noví komunisté. To jsou noví komunisté. Který všechno sázejí na obrání lidí vysokýma daněma, na přerozdělování, to je typické pro komunisty, všem všechno sebrat a pak je zachraňovat. Stalin, myslím, říkal, že slepice se k vám nejlépe chová, když ji oškubete. To je jejich heslo. Oni to jenom neříkají. Ten Stalin to aspoň řekl. Takže teď začíná strašné škubání v Evropě, které má pokračovat. A to ten úpadek prohloubí. To přeci prokázal vývoj RVHP před rokem 89. Když lidem seberete příliš mnoho, zbavíte je motivace, když je zbavíte motivace, oni se nesnaží, hledají prostor jinde, emigrují, přemysťují podniky, schovávají peníze před zdaněním. Zkrátka to je začátek úpadku a ten tady už probíhá, ten úpadek tady probíhá. Takže Evropa netuší, v čem je problém, nebo pokud to tuší, tak chce pokračovat v tom škubání, bude urychlovat úpadek Evropy, to se přesně teď děje. No a že se takhle chovají i vůči té Ukrajině zoufale, to je logické. Že Trump je americký prezident, to jsem tady říkal, že má na jediném místě, ne na prvním. To není na prvním místě americký prezident, to je jedině americký prezident, který všechno dělá pro tu Ameriku, aby ji dostal z toho úpadku. Evropa to nedělá, bude upadat dál, jak moc tady musíme upadnout, aby se Evropa

0: Slovensko ustoupilo po té, co premiér Robert Fico vyjednal písemné garance Evropské komise ohledně plynu v případě, kdyby plyn chyběl, byl ho nedostatek, anebo by byl zkrátka drahý, tak i údajně vyjednal i to, že se zruší ta podmínka zákazu dovozu ruského plynu. Tak to je to úspěch Roberta Fica?
1: No tak prokazuje, že to je předseda vlády Slovenska. Jo? Ne Německa, ne Bruselu, ne, jo, stará se o Slovensko.
0: A pardon, že vám do toho skočím, co říkáte na ten argument některých, kteří říkají, všichni si to dokázali zajistit, jenom Slovensko ne, myslím, ten plyn.
1: Tak to bude dáno tou infrastrukturou, tím, jak vedou trubky, kudy ten plyn putuje. Já si pravidelně čtu, jak nám vysvětlují experti, že stejně k nám pořád jezdí ruský plyn. Ano. Akorát přes řadu prostředníků.
0: No, a
1: tak,
0: dražší.
1: No, tak on tam asi na té cestě nemůže vykázat tolik prostředníků, tak musí přiznat, že to je ruský plyn a proto potřebuje ty výjimky. Ale je to člověk, který ví, že nebude-li mít dodávky plynu v určitém rozsahu za určitou cenu, tak je to konec slovenské ekonomiky a to si jako předseda vlády nemůže přát, protože pak to připíše veřejnost jemu a ona tam skončí. To znamená, on chrání Slovensko a sám sebe. My tady v Čechách tomu moc nerozumíme, my tady máme premiéra, který na Českou republiku prokazatelně kašle.
0: A píše dopisy.
1: No prostě je to,
0: je
1: to předseda vlády, který by se hodil do Bundestagu třeba jako politik. Ty on zachraňuje kde koho, na Českou republiku kašle. Tak ta, to všude to vidíte přeci, ceny energií, výška daní, inflace, dluhy, to všechno říká jediný, kašlu na vás.
0: Pane Tlustý, on nekašle na Českou republiku, on má pocit, že Česká republika nepotřebuje vůbec zachraňovat, protože Česká republika má všechno, máme se skvěle. To no není tak, o tom, že by na nás kašlal.
1: No tak ať řekne, že to chce tady všechno oškubat a že v tom je zajedno s paní Lejnovou a ať škubaj, no, tak třeba si to ty slepice nechají líbit.
0: Už jsme zase u těch slepic a mu kvokat to. Každopádně moc děkuji, že jste přišel a budu se těšit na příště.
1: Také se
0: užívejte dál léta.
1: Brzo na viděnou.
0: Podtrženo sečteno a Vlastimil Tlustý.

0: vše, co mám.
1: Posloucháte Radio Xaver.
2: Úplně šedivej panáček na druhém konci světa.

který kluci jsou někde s holkama, láska má kropí špenát a mě právě kanagom voní. Balóny mý tělo nezvednou,

0: kapu, klidně si vykopu bezinku. Na přes rok vyroste znovu, kouzlo je ve správném koření, bez něj je život jen šmíra.
1: Bartoš, rodičovskou musíme valorizovat. Podnikatelům bych zatrhl kupovat na firmu Ferrari.
2: To samozřejmě, jako, že to je nějaká komunistická demagogie, to se si nemusíme říkat. Že s tím Ferrari, to je hrozně zajímavý. Samozřejmě jako první, co je zábavný, je, že kdo používá Ferrari jako služební auto, je policie České republiky, že jo, to je první historka. Druhá historka je, že já vám řeknu příběh, co to Ferrari, no tak Leoš Mareš, když si měl, ne, Ferrari asi za 600 tisíc bazaru, tak mu jako zakážem. A nebo řekneme, OK, tak auto nad milion, no, ale až to bude auto nad milion, to už jsme tady jednou měli, tak to bude každá škodovka, ne, to luxusní auto, jo, které je trošku lepší. Takže a zejména to budou ty elektromobily, ne, to, nebo to zase udělají tak, že my, co platíme tu daň z těch pohonných hmot, tak budeme platit ještě daň jako za luxus a ty s tím elektroautama, který jako mají dotace, neplatí parkování, takže já nezaparkuju před barákem, tak možná taky nebudou mít daň z luxusu, že možná Tesla za 3 miliony není luxusní auto, jo? Ale když se vrátím k tomu Leoši Marešovi, no tak já myslím, že on dělá hodně ekonomiku, já třeba vím, že on jako se mu hodně daří, dneska má jiný luxusní auto, to nebo říkat, to je každému pendrek, no a patří to k nějakému stylu nějakého takového jako pošmoderátora, což on je, dělá to dobře, tak mu to jako zakážem, řekneme, že musí jezdit ve škodovce, jako ten člověk vydělává tomu státu víc než tenhle ten člověk, co tady je na té fotce, takže jako proč jako tenhle ten člověk potřebuje Leoše Mareše a závidí mu Ferrari, jo? Čili jestli si řekneme, že nějaká hranice auta na odpočet bude 10 milionů nebo něco, no tak to postihne, já nevím, já to nevím říct, 50 lidí, a tak je potresta, jestli to bude nad milion, no tak postihnou každýho doktora, co má prostě větší auto, protože má děti. A kdo má větší auta, ty offroady, co těmhle těm pirátům vadí, no mají to většinou rodiny s dětma, my prostě potřebujeme mít děti. Já vím, že spousta těch pirátů je třeba nemá, že si prostě žijou, že jsou to mladí lidi, kteří říkají, já si užiju do 30 let, žiju u mámy, no ale až budou mít jednou jako ty děti, no tak pochopí, že se přes Prahu nedá přejet s autem, že to je složitý, že když máte třeba 3 děti, no tak se blbě tahají ty lyže jako metrem, no. Jako, vem si lyže a baťoch a jít do Špindlerova mlýna s 3letým dítětem, tak nám to ukažte, frajeři, jak se to dělá.
1: Považujete to, co říká tady pan Bartoš, za drzost?
2: No je to populismus prostě nejhrubšího zrna, to je ta druhá věc. Jo. Ta první věc je ještě divnější, že to je proti těm ženám, kterých se jako mají zastávat. Tomu totiž, jako on vydal takový graf, já ho kritizoval na Facebooku, protože vlastně ukazuje, že oni jsou proti svým voličům. Jako. Totiž typický jejich volič je nějaká žena, která se chce emancipovat a říká, že s těma pirátama nejvíc říkají ty ženy, že by měly mít stejný platy jako ty chlapy a stejný důchody. Ale je to jako nesmysl, protože ty ženy už dneska jako poberou v tom důchodu mnohem víc peněz, protože ty chlapy umírají. Že? A ty chlapy mají samozřejmě trošku vyšší důchody a většinou to souvisí s tím, že třeba byli horníci nebo že tam víc policajtů. Jak to souvisí s tím, že nebyli doma třeba na mateřství.

0: Rádio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.
1: Pane doktore, jak moc v institutu rezonovalo to nepozvání Václava Klause na Pražský hrad na oslavy 80 let od druhé světové války?
2: No, že by to nějak zvlášť rezonovalo, to asi ne. My jsme o tom od prezidenta ani nevěděli, od prezidenta Klause, že pozvánku na tohle akci nedostal. On to zmínil při nějaké přednášce. Ale mě to a nás, kteří jsme s ním byli na Pražském hradě, to trochu zarazilo, ne proto, že by prezident toužil za každou cenu se vracet na hrad, kde působil, ale mě to zarazilo tedy osobně z takového profesionálního hlediska, protože pozvání bývalých hlav státu bylo jedno ze základních pravidel hradního protokolu. Já si nedovedu představit, že bych nezaslal pozvánku na shromáždění, nějakou slavnostní akci k státnímu svátku, k nějakému významnému výročí, třeba bývalému prezidentovi Václavu Havlovi, bez ohledu na to, jaký v té které době měl vztahy s tehdejším úřadujícím prezidentem Václavem Klausem. To bylo zcela mimo jakoukoliv v diskusi. Prostě bývalý prezident je nezbytnost vlastně, protože já myslím, že tak, jak se chováme k hlavám státu, tak vlastně tím něco vypovídáme i o sami sobě, jak se chováme k tomu našemu státu jako takovému. Ten prezident je jeho reprezentantem, zastupuje stát navenek, je to vlastně ten symbol té naší státnosti svým způsobem, byť nepsaným. A pokud ho nějakým způsobem se snažíme takovýmhle přehlíživým způsobem degradovat nebo ho prostě nějak snížit, tak tím škodíme sami sobě. Ti lidé, kteří takhle fungují v té současné hradní administrativě, si to možná neuvědomují, možná tyhle věci podceňují, ale konec konců tak, jak si zavedeme nebo tak, jak se zavedou pořádky a chování k bývalým nejvyšším ústavním činitelům, tak to samozřejmě dopadne i na toho současného vládce Pražského hradu a myslím, že také bude považovat za minimálně neslušné, kdyby byl opomíjen svými nástupci.

0: Získejte XTV Premium bez reklam a bez čekání. Nyní jen za korunu. XTV.cz.
1: Podle mě si správně vyhodnotili, že ten STAN chce dobro a že prostě je tady proti té korupci a proti těm jako zmetkům, který dělají ty ošklivé věci, takže je dobrý jim jako na to přispět, na tenhle ten chvályhodný boj proti korupci.
2: A ještě k té paní Holcové, myslíte si, pane Koláři, že když se někdo takto zdiskredituje, jako ta paní Holcová, že ještě kdyby teď něco napsala, že se najde jediný člověk, který tomu bude věřit?
1: Já nevím, jestli ona se zdiskreditovala, tak třeba... Já myslím, že jako část toho národa jí tehdy za to zatleskala jako za hrdinskou práci, kterou má ve spolupráci s mezinárodní organizací a bere to tak jako dodnes. A to, že ta slíbená další jména se neobjevila, mě by teda opravdu zajímalo, abych to chtěl vědět.
0: Celý rozhovor sledujte na XTV.
3: Na XTV.
0: Bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz. Posloucháte Radio Xaver.

0: Tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši.
1: Pane holče, je tady čtvrtek. To je krásný den.
2: Už jsme tu zas, Ksavre.
1: Už jsme tady zas. A dneska je hezký čtvrtek, bych řekl.
2: Jo, čím?
1: Pak venku, sluníčko.
2: Jo?
1: No to vy ne, jako Ital musíte milovat.
2: Jo, a vidím, vy záříte.
1: Já zářím nad agendou.
2: Nad agendou, no, jo?
1: Protože máme spoustu dobré agendy. Prosím vás, vizuální tady agitace naše. Mm-hmm. Květen, měsíc lásky, to je jasný, to jedeme. A dnes je tady, přátelé, heslo, které vymyslel, přinesl tady do Jámy Lvové pan Holec. Teď jde o všechno.
2: Ksavre, já to nebyl.
1: A kdo to byl?
2: Já to ukrát, já jsem zloděj obyčejný.
1: A co to?
2: Já se beru, co můžu, líto, o mě víte.
1: A kdo řekl něco tak chytrý?
2: Tohle to vymyslel vrchní hodnotář.
1: Hodnotář?
2: Šéf strachovky Petr Fiala. Jo. To je jeho volební krédo, teď jde o všechno.
1: A nechybí tam nějaký dodatek?
2: No tam chybí spousta dortků. Já jenom jsem si říkal, sedíte na správné straně, když to takhle čtete. Takový krédo vznešený.
1: Dneska jo.
2: Jste si jistý?
1: No tak mám to takhle v zádech.
2: To totiž nesmí říkat lidi, kteří nestojí na správné straně. Víte?
1: Nemají ty hodnoty. No. Teď jde o všechno. A dodatek je jak komu, jo?
2: Jak komu, ale já to chápu, jemu jde o všechno.
1: No tak tam to je jasný.
2: Po té čtyřletce ničivý Ksavere, já bych taky cítil, že mi jde o všechno.
1: Já už jsem teda viděl někde na Facebooku, pane holče, jak mají tu kampaň s tou paní herečkou.
2: A tam se ale sešlo víc klaunů. I Bolek přišel za těch 18 milionů.
1: I Bolek byl.
2: Ale já za 18 milionů já bych tam došel taky na tu Masaryčku.
1: Na Masaryčce to bylo, jo?
2: Cestou bych si dal pár panáčků, abych dostal dobrou náladu, nasál do sebe hodnoty. A došel bych taky.
1: No, vy jste tam byl?
2: Nebyl. Já musím pracovat, Ksavere.
1: A jste to za reportéra?
2: Já nejsem reportér už dávno.
1: Takže ne?
2: Ne. Já musím se živit, Ksavere, a platit do státního rozpočtu, aby to mohli posílat na Ukrajinu.
1: Na Ukrajinu?
2: Já nemám čas na nějakou Masaryčku a fialovskou kampaň.
1: To posílá hodně na tu Ukrajinu.
2: No. Víc než jsem.
1: No, a víte co? Mně to přišlo rozpačité.
2: Teď jde o všechno, ta kampaň? Mě to víte, jak se říká, že zoufalství plodí zoufalství.
1: To
2: tak
1: říká.
2: Na mě, jo. Mezi elitou.
1: No tak mezi, no. Vám.
2: Takhle to na mě působilo. Ale na mě už působí konání Petra Fialy dlouho, jako zoufalství.
1: Ale co je potřeba říct, že teda se, jak říkal Emil Zátopek, plivli na brus. A jdou do toho, jdou do plnejch.
2: Tak já nevím, na jaký brus teda plivli.
1: No ne, tak pracovití jsou. Já to vidím pořád někde.
2: To bohužel možná jo. No. To je asi to nejhorší na nich, že jsou pracovití v tomhle ohledu. Ale řekněte mi, já nevidím, koho oni tímhle můžou přesvědčit, kromě těch přesvědčených.
1: Problém každé kampaně.
2: No jo, ale s takovýhle ještě, ne?
1: No, já vám můžu říct, že uklizečku v našem baráku...
2: Chytlý už chcete říct?
1: Cože?
2: Chytlý?
1: No ne, tak my tam máme novou. To jsem vám říkal.
2: Jo?
1: No a já jsem se snažil navázat kontakt. A tím, že jsem teda uctivě zdravil.
2: A jak zdravíte?
1: Dobrý den. No, ale už... Už jsme jako, je to relativně mladá paní a stěžovala si, že u nás ve výtahu někdo nalepil na stěnu výtahu nálepku Donalda Trumpa, samolepku.
2: To jste byl vy?
1: Nebyl. Já jsem to chod, ale říkala, co s tím má dělat.
2: Jo? No a jak se tomu
1: postavíte? Říkal, teď už nic. Říkal jsem mi, teď to musíte přelepit nálepkou Petra Fialy. A ona se dívala nechápavě, jakože kdo to je a tak. A tak mávla rukou, posléze i hadrem a tím to skončilo. Ale chci říct, že teda moc lidí ještě nezasahli.
2: No, počkej, takže rezumé je, že nevěděla, že teď jde o všechno? Ještě?
1: No, tak ta nevěděla určitě. Myslím, že ani nevěděla, kdo Petr Fiala. A
2: to je ale lepší zase.
1: Znamená to, že někteří lidé se o to nezajímají.
2: To určitě.
1: A Ksavere, je jedno. Nevědí ani, kdo je Babiš třeba.
2: Vy jste mi vnuknul myšlenku. Kdybych já tak nevěděl, kdo je Petr Fiala. Víte, jak mě by se žilo?
1: Ale vy jste posedlej jim. Úplně.
2: Já vidím, co páchá.
1: Ale páchá, no tak teď rozhodneme my.
2: Voliči.
1: Občané.
2: Plebs.
1: Mluvím za náš obvod, jo. Praha 5, jako jo.
2: Za váš dům, za váš výtah.
1: Tak klidně za náš dům. Jo. A nějak rozhodneme. A buď to se tady ukáže, že občané chtějí tady tu katastrofu, a nebo že nechtějí. A já jsem z toho celkem nervózní.
2: No já taky. A vy agitujete v domě?
1: Já agituju hodně.
2: A děláte výlet poctivě?
1: No tak u nás je to teď složitý. Nejde dělat výlet, u nás se rekonstruuje.
2: A.
1: Část baráku, takže máme jenom půlku parkoviště k dispozici a poctiví ukrajinští chlapci tam prostě chodí s kýblama a já nemám úkol, ani to, oni tady nebudou volit.
2: A tam cítím trošku ironii, Xavr.
1: Jak to?
2: Vy nevíte, že oni dotují náš státní rozpočet? Tak o nich mluvte, prosím vás.
1: Ale já jsem řekl, že jsou poctiví.
2: Jo, já jsem viděl s takovýmhle výrazem.
1: Jako kdykoliv přijdu, tak tam sedí.
2: Xavr, nejde vám věřit ani slovo, jste jak Fiala teď.
1: Já vím, tak já jsem to chytl od něj. Ale víte co, pane Holče, já bych vůbec, vy už jste plný optimismu, já to na vás vidím, ale já teda ne ještě.
2: No ne, pozor, to nejsem. Pozor, já se bojím.
1: Bojíte se?
2: Někde hluboko uvnitř se bojím, jak se říká.
1: No. A já jsem vám dnes chtěl přinést, ukázat truhlík. Jak nám vyrostla nenávist.
2: Roste?
1: Nebo co jsme to sázeli? Ne,
2: no určitě nenávist taky.
1: Strach?
2: Ale strach a nenávist
1: je rostou. Strach je takhle vysoký.
2: No?
1: Ta kopřiva nějaká, nebo co to je. A myslím, že to svědčí o tom, že jsme jako dobří hospodáři.
2: No počkejte, co my jenom? Víte, jak nám vyrost tady v Česku strach?
1: To nevím.
2: 54% Čechů se bojí víc Fialy než Putina. To je z průzkumu STEMu. A teď si představte, víte, kdo si to zadal?
1: To není možný.
2: Počkejte, víte, kdo si to zadal? Nitrák Rakušan. A tohle mu z toho vyšlo, tady to zlo, že se 54% Čechů bojí toho, že víc, že volby ovlivní Petr Fiala než Putin.
1: No, tak to já jsem viděl průzkum teď SANEPu, se kterým XTV spolupracuje, a ten je na téma média. A víte, kolik procent lidí oslovených z roku 2650 se nedívá na českou televizi?
2: Tak to bude tak kolem, no bude se to, jak se říká, limitně blížit stovce?
1: Ne, limitně se to blíží 77%. Respektive je to něco přes 77%.
2: A proto nám vláda zvýšila daň za českou televizi.
1: No jasně.
2: Aby jsme se mohli, jak říkáte, aby jsme měli tu možnost se dívat ještě víc.
1: Ale ta ostuda.
2: Je to příšerný, ale já to, že se Češi bojí víc Fialy než Putina, tak tomu říkám opravdu triumf vůle Petra Fialy. Protože
1: ale
2: tohle dokázat...
1: schválně někdo ne.
2: Co?
1: Tomu dělal schválně někdo ne.
2: No, Rakušan.
1: Rakušan.
2: Jenomže počkejte, to se týká celý vlády. Samozřejmě v jejím čele je Fiala.
1: Jasný, ale Rakušan hraje svoji? Vy jste to ještě nepochopili?
2: Jasně, že jo, ale ona je tam změněná celá vláda. Jako.
1: Jo. No a to je hrůzný výsledek. Mimochodem, když jsme u toho, co si myslíte o tom, jak se jmenuje ten pán Fico, se jmenuje Robert, ne?
2: Slovenský premiér?
1: Premiér.
2: Nevíte, jak se jmenuje.
1: No tak se vás zkoušel. On se jmenuje Robert Fico, mimochodem myslím, že včera to bylo rok o to atentátu.
2: Jo.
1: Nebo dneska to je, to bylo takhle nějak. A co říkáte na to, že on jel do toho Ruska? No, trošku to byl přišlapné, bo ne?
2: Pojďte, mě by...
1: já bych tam nejel, pane Holče.
2: Když tam pojedete vlastně úctít jenom památku padlejch sovětských vojáků...
1: Těžko vysvětluje.
2: Jasně, ale pojďte, mně se na něm líbí, že má odvahu k týletý i době, kdy se tady přepisou dějiny, tak jako říct, takhle to bylo, nějaká historie Slovenska, a tak proto já tam jedu dělat tohle. Pak je velký problém, jestli tam vlastně se necháte vtáhnout do Putinovy propagandy. Putin je prostě zručnej manipulátor, chytrý hráč, no.
1: Jo? Něco jako paní Nerudová?
2: No to ne, tak to je blbuše, ne?
1: Já nevím, ona je taky manipulátorka trošku.
2: Ale hloupá.
1: To nevím, hloupá. Ale tak vy máte takový názor. Ale řekněte, válka byla v Maďarsku, ne? Druhá světová.
2: No, jasně, no,
1: že Lišák tam nejel.
2: Maďarsko stálo trošku na jiné straně, no.
1: No ne, tak já jsem čekal, že Orbán pojede. A myslím, že to
2: no tak
1: čekal...
2: on tam nemohl jet Orbán, když vzhledem k tomu na jaký straně bylo Maďarsko tehdy. No.
1: No ne, ale teď se snaží...
2: To jo, ale tohle prostě maďarský premiér nemohl udělat. No.
1: Nemohl, jo.
2: No.
1: No a za nás tam byl ten pan Dostal a byl tam nakonec.
2: To byl, no jasně.
1: Byl, jo.
2: No jasně.
1: Dostal vízum, jo.
2: dostal vízum, jo. Jo?
1: No jo, a vy si teda myslíte, že ta politická cena, kterou platí chudák Fico za to, že je adekvátní?
2: No já právě si, nesmíte to brát, tu politickou cenu počítat podle obrazů v českých médiích, které jsou posedlý Ficem. Vemte si, kdybychom si udělali rešerše médií, titulků v českých médiích, tak zjistíme, a já to vím, proč to je, víme to oba, že víc titulků tady generuje slovenský premiér úplně... jak je to na ruby, než český premiér, který tady vládne a je zodpovědný za situaci v Česku. Ale já to chápu, že jeho propagandisti vlastně to celý zakrývají Slovenskem a nenávistí k Ficovi. Takže usuzovat na to, jakou cenu on platí z českých médií, se absolutně nedá. Ne. Možná, když si to otočíte na ruby, že se té ceně můžete přiblížit.
1: No, pane Holče, my bychom měli ale teď zmínit, proč je dnes na tabuli cti námi oblíbený pan Foltín.
2: To je borec, co? Pojďte se na ně.
1: No.
2: Ten plán, co?
1: Já
2: vidíte
1: jsem
2: to?
1: Nedávno hovořil na jedné recepci s panem recepčním, abych jeho...
2: Já myslel tady s panem Foltín.
1: Ne, a on říkal tak vtipnou věc, nevím, jestli to není protistátní, ale říkal, co ten Foltín? A říkal, no co, jako já o něm nic nevím, tak cenzor hlavní ne a tak. A pán říkal, já když se dívám na ten obrázek, představte si, když si Usáma bin Ládin sundá ten šátek a zkrátí vousy. A víte, že...
2: No, Sever, jasně.
1: To tam je, jakože ta podoba i na
2: člověka neštěstí. Napadne, jestli ty Američani fakt zabili Usámu, ne? Jestli dostal, jestli ho nevzali do toho, jak se říká, systém ochrany svědků?
1: No tak
2: neposlali ho sem?
1: Na Netflixu je o tom dokument, který jsem viděl, a tam jsou záběry autentický, jak tu mrtvolu nakládají do vrtulníku.
2: To se může, Sever, já... Ten Usáma tam je, ne? Že já vám něco řeknu.
1: Já víte, nevím, to je do... takový ale... nejhledanější terorista, to má k němu daleko ale... tady náš.
2: Víte,
1: ale je to humorný, tady ne. Tak to můžeme říct.
2: Dočet, že normálně do takového programu vzali nějakého slovenského mafiána a s novou identitou si představte, se svolením českých autorit poslali žít do jižních Čech. A on páchá činnost na trestno. Chápete, jak je to možný?
1: No chápu, protože v té naší policejní a justiční soustavě je možné úplně všechno.
2: To jsem ještě... nevěděl.
1: Nevěděl, no. To se podívejte jako zvláně. Ale díval jsem se, že v dozimetru je nějaký zvonek.
2: Soudci nám to nechtějí soudit pořád, Severe.
1: No ne, ale je tam nějaký ten uhlo, mini, nebo jak se jmenuje.
2: Počkejte, no jo, dobře, tak ty se... A
1: ten zvoní, prej.
2: No ten zvoní, ale víte, co teď soudce, který to má...
1: Do homilia.
2: No, soudce, který to má teď soudit, tak řekl, já jsem uzavřel s těma dvěma tady ty dohody, tak obhájci těch dalších by teď mohli mě navrhnout, bych to neměl soudit pro podjatost. A my řekli, no my to asi navrhneme, což znamená další odložení soudu do zmetr.
1: No jo, tak je to těžký, jako musíte...
2: Já je to...
1: Chtějí ale... spravedlnost, ne, pane Holče.
2: Ten Vítek je borec.
1: No... Jenom abychom se nedivili, že bude budoucím premiérem.
2: No to já se divit
1: i když nechci. Oni, i když spolu nakonec bude skládat vládu, tak vám říkám, že nebude Fiala. To je jasný, ne?
2: Když bude vládu skládat kdo?
1: Já si myslím, že to tak dopadne, že nakonec Stan je předběhne.
2: Spolu.
1: To jsou takový moje teorie.
2: Já vím.
1: Myslím si, že se Piráti nedostanou, že je to takový teď jakože zdání. Jo? A myslím si, že se dostanou nakonec motoristi, myslím si, že se dostanou komunistky a tak. To jako, všimli jste si té drobné jazykové říčky?
2: Jaké?
1: že se dostanou komunistky.
2: To je nádhera. Xavere, vy jste básník.
1: No ne, tak jste... to je fóry pro fanšmekry.
2: Je, tak vy děláte humor pro fanšmekry.
1: Ne, já nedělám žádný humor, ale toto se mě mimořádně povedlo. Teď musím to říct.
2: Já vám nebudu tleskat, vy si zatleskáte sám.
1: No.
2: Tím bych vás i urazil, ne?
1: No. Já se bojím, že...
2: Já se na ně musím dívat.
1: Na koho?
2: A na plukovníka.
1: Ale on je dobrý.
2: Je skvělý. A víte, co se mi líbí? On teď oslavil rok na Rosky první ve funkci, která měla trvat půl roku. O které on sám říkal, nebude to trvat díl než půl roku.
1: Jak to?
2: No to angažmá, ta funkce měla trvat půl roku.
1: Tak ono to zachutnalo, ne, trošku?
2: A ty hodnoty moc, přeci jenom...
1: Hodnoty moc, kačky na to jsou. Já nevidím jediný důvod, proč by nebyl ve funkci. A on určitě má nějaký aparát, ne? Nebo tam sedí sám?
2: No má kruce majora si vzal teď. Říkal, že nikdo jiný, než vysoká šajba vojenská, se na to nikdo nehodí. A daří se mu, má výsledky taky, ne? To je potřeba říct. Co? Nám tady založil klub sviní.
1: Váš klub sviní, jasný, ale já žádný výsledky nevidím teda.
2: No tak.
1: No to mi řekněte jeden.
2: Takže jsou lidi svině, klub sviní taky.
1: Dobře, takže jsou lidi svině, plácne.
2: Komunikační karty, Xavere.
1: Trouba, no to je...
2: Komunikační karty.
1: A to je nesmysl, no. Ale úspěch, matatelný úspěch. Je
2: třeba... Podle mě jede satiru ten člověk.
1: Je to možný, že jede satiru, že nakonec se ukáže, že celou dobu ten Foltín, že to byla převlečená pazděrková. Je to ještě, pozor, to
2: takže
1: ještě...
2: Takže ne sama, ale i, jo?
1: No. Ale pane Holče, my jsme nějak přišli velkoryse, a to mě znervozňuje, to zvonění toho, on se jmenuje Dovhomilia, ne?
2: Jo.
1: Má takový divný jméno, nějaký člověk, Dovhomilia.
2: Není to ten, co mu říkají Gucci?
1: Gucci? Já nevím, jak mu říkají.
2: Já si myslím, že by to mohl být on. Asi se šatí u Gucciho, ne?
1: U Gucciho? A to je, Gucci je prestižní, jo?
2: Taková trošku drahá.
1: Tak já šiju u mistra Mejty.
2: Jo, tak jste takový movitější člověk, než nějaký Dovhomilia.
1: No ne, tak já nevím, Mejta je víc než Gucci, ne?
2: To jasně.
1: Tak jasně. To je klan Gucci je film, ne?
2: Taky, dobrý.
1: No, tak to zase díval, to mě nebavilo.
2: Jo?
1: Jo? Hmm. Tak mě už vlastně baví jenom chalupáři, už se to blížil.
2: Blížíte se k tomu, jasně.
1: Blížíme. Ale já to říkám celý proto, že my bychom si měli, pane Holče, udělat poznámku, že když budeme dávat ceny roku, tak na cenu zvonek roku, v Brně se říká tomu, kdo bonzuje, že chodí zvonit.
2: Jako zvonit, zvonek. Jo?
1: No, že chodí zvonit, jako to se říkalo za totáče, když byl někdo spolupracovníkem, tak se mu říkalo zvonek.
2: A vy jste zvonili tak jako víc, jo, Brně? Jste takový charakterové větší, nebo?
1: To nevím, ale znal jsem několik lidí,
2: co zvonil?
1: Kterým se dávalo za jméno do závorky zvonek. Jo? Pozor, zvonek. A my bychom měli udělat na konci roku speciální cenu zvonek roku. A nominovaní budou Dovhomilia a Jan Souček. Ten teď zvoní.
2: No, ten zvoní slušně, ale víte, kdo založil zvonění?
1: Ten už zazvonil i na ty
2: kače. Jo, to se mi líbí, jak zvoní. Ale víte, kdo založil masový zvonění?
1: To nevím.
2: Pamatujete si předchůdce, kdo byl jeho? Michal Klíma, první cenzor vlády.
1: Pan Klíma.
2: A on po nějakém čase ve funkci přeci se ozval a řekl, on prezentoval taky výsledky svojí práce a řekl, jde to dobrým směrem, jak říká Fiala, lidi posílají spoustu udání a oznámení na sebe a postek si, že má kruce nedostatečný aparát, aby všechny ty bonzy mohli zadministrovat a ty lidi šetřit. Takže zvonit se začalo za Michala Klímy.
1: No a zvonek roku dáme, ne?
2: Zvonek roku.
1: Máme první dva kandidáty.
2: Jo.
1: No a pane Holče, teď vám ještě musím říct, že jsem se díval v neděli na Primě, když tam byl ten náš oblíbený pan minister věcí zahraničních. Já nevím...
2: Knedlík.
1: Se jmenuje Knedlík? Ne, on se jmenuje... Jinak.
2: Knedlík. To je Knedlík.
1: On se jmenuje Lipavský.
2: Jo, se mu jinak neřekne jinak než Knedlík.
1: Kdo
2: on celém světě známe jako Knedlík.
1: Jak to?
2: Tak se na ní podívejte. No. On tak i se vyjadřuje.
1: Dobře,
2: Knedlík.
1: A jak by říkali mě teda?
2: Ne, vy jste vážená, je, vy jste tak, vážená figura.
1: Jak by říkali mistr třeba.
2: Tak.
1: Tak, tak, aby se to nějak vyvážilo. Ale tak to, se má, to už jsme tady probírali a víme to ze zdrojů velmi blízkých. Mm-hmm.
2: Z diplomacie.
1: Že se mu neříká tam jinak, než ta mastito.
2: No nebuďte slušnej.
1: Ne, jestli to mastikulka, že jsem říkal. No ale jestli knedlík, nevím. Ale mně vám ho přišlo líto v neděli.
2: Myslíte, když dostal na ložino od Filipa Turka?
1: No na ložino je asi slabý slovo. Pane holče,
2: ono přejel normálně tím Turek Mercedesem, ne?
1: Se mu prošel po zádech rychlostí 240 km za hodinu. Tam a zpátky. A už jsem si říkal, pane Turku, brzděte.
2: No.
1: Nebo to pan
2: Knedlík,
1: ministr. Knedlík je hrozně ponižující.
2: Tak on je ponižující, no. On nás ponižuje jako zemi. Tím, jak nás reprezentuje. Ale máte
1: pravdu. Neexistuje nic horšího, než o ženské řeknete, že je knedla.
2: No. A já to říkám.
1: Prostě.
2: A Filip Turek Lipavskýho, on mu přejel ty záda, co on předtím ukázal Lavrovovi, ne?
1: No. Nebylo to hezký už. No
2: tak on je fakt nedůstojný a ponižuje nás.
1: Dobře, ale pan Turek už měl brzdit.
2: Neměl. On potřebuje opravdu přijíždět furt za to, co tady dělá, jak se chová. A jaký je fakt pitomec. Vemte si ty jeho.
1: No tak, jasně, pane Dolče.
2: Ksavere, on už je tak zoufalej, že štve už i vlastní.
1: Fakt?
2: Jasně. Tak teď řekl o Putinovi, že je zbabělec. Mm-hmm. A on se chová jako kdyby.
1: A je, no, tak není, on je spíš ranař. Ne?
2: On je trošku hustej.
1: Jako zbabělec, neřekl, že to.
2: Ale víte co, on je minister zahraničí, je to prostě formální funkce diplomatická, kde se diplomati a ministři zahraničí nějak chovají.
1: No formální.
2: No, diplomacie není úplně formální, jako, že jo.
1: No, ne, tak
2: že si potrpí na formálnosti. Ano. On se chová takhle prostě jak pubertální knedlík. A on se chová hlavně tak, jako kdyby měl moc vymazat Rusko z mapy a jako, že Rusko už nebude nikdy existovat a vůbec nevidí dál než prostě za svoji funkci.
1: Nějak. No neříkejte mu knedlí.
2: Teď je to knedlí.
1: Ale je to tak zlý, pane holče. Já tady ty některé věci já prostě neříkám.
2: Já vím, tak jste.
1: Knedla je hnusný, když se o někom řekne, že vemeno, je to hnusný. Prostě. A knedlík je hrozný.
2: Knedlík, tady jsme národ knedlíků, tak on je knedlík. Co je na tom ošklivýho?
1: Tak jo, tak já jsem taky knedlík. Ne?
2: Hm?
1: Já jsem knedlíček.
2: Vidíte.
1: Ale játrové.
2: Nok.
1: No a já jsem si říkal, když tam promlouval pan Lipavský, chvilkama, když ho ten Turek.
2: Tak promlouval není možná úplně.
1: No, když ho nechal Turek nadechnout, tak jsem si říkal, že bychom ho měli napsat do knihy hříchu.
2: No ten si to zasloužíte, jasně.
1: Mám to udělat?
2: Dobre, já jsem, víte, že my ani jeden nikdy neříkáme, že se stydíme za našeho premiéra, nebo tohle není můj prezident, když vyhrál volby, lidi se ho zvolili, tak fajn.
1: Za Lipavskýho se trošku stydím.
2: Ale já se právě stydím za Lipavskýho. Poprvý musím říct, že se stydím za to, že knedlík takovýhle reprezentuje ve světě mojí zemi.
1: Já se někdy stydím za vás, když třeba řeknete tam tu nehezkou věc o mé oblíbené paní Danuši.
2: No. Že je blbuše?
1: No, tak to já nemám rád. Dneska je 15. května.
2: Mě zradikalizoval Fiala. Těma nálepkama, víte? Já už nálepkuju.
1: No to jo, to vy
2: nálepkuju. Knedlík, blbuše.
1: Tak.
2: Se na to budu muset dát pozor.
1: Jak se jmenuje pan Lipavský? Vlastík?
2: Já jsem říkal Mastikulka.
1: Ne, tak to se tady napíše, tady se musí psat.
2: Jasně, Jan Lipavský.
1: Honzí. On je bakalář, ne?
2: Já nevím. Tak si víte, jak si říká.
1: Řekněte, jak takovýhle člověk může být ministrem zahraničí, já to nechápu.
2: Já taky ne, Ksever. Ale vidíte, co všechno je možný.
1: A navíc, a ještě od těch takový Bazilišek, víte, jak podrazil ty Piráty.
2: Tak podrazil, trošku je zradil, ne? Co?
1: Tak podrazil, no, pane holče. Víte, co tady píšu? Že ho dáváme do knihy.
2: Takový krysařík, co?
1: Za všechno, co říká.
2: Jo. Za všechno, čím je.
1: Vším, čím byl. Pane holče, teď to tady podepište vlastní krví. No, a když jsme u té agendy,
2: no,
1: my jsme minulé nepoděkovali některým našim příznivcům, kteří nás podporují na transparentní účet a hlavně oni neví, že zatím pořád nám posílají peníze jenom na advokáty. Tak na transparentním účtu XTV, takže vy teď poděkujete,
2: no,
1: a já založím knedlík zpátky do knedlíku.
2: No tak výtek. Výtek jste si to osvojil.
1: Jo, jo, jo, ale já bych byl opatrný.
2: Tomáš Pokorný, na přístav pravdy, který příkladně oslavuje svátek práce břitkým slovem a humorem sobě vlastní.
1: Je to pravda?
2: Jo. Viktor Hervik, na podporu ředitele Součka, vidíte, Xavere?
1: Kaž to tady možný.
2: A jeho boj s pravdou a láskou v čele s hodnotovým radním Ješkem.
1: No, tak je něco na tom, no.
2: Tak co, komu to hodíte pak to? Asi železnímu, ne?
1: Cože?
2: Říkám, komu to hodíte v příští volbě? Asi železnímu, ne?
1: Já nevím, na co se
2: ředitel.
1: Železný...
2: Jakubovi.
1: Jo, myslíte ve volbě ředitele?
2: Tak jak on říká, že mu nejde vůbec o funkci, ale jak se zachránit Václava Moravce.
1: Já všude čtu, že budu odvolaný, no, tak mě už se to asi netýká.
2: Třeba to ještě stihnete. Hmm. Ale Václava Moravce je potřeba zachránit, ne?
1: No to je jasné. No.
2: Tomáš Sova, Wilsonova 920 na Zahradníka pro XTV, vidíte, na náš truhlík nenávisti a strachu.
1: To je dobrá idea, ano.
2: Jeden volný je na Hradě.

0: taky furt. Moc vám fandím, pan Holec má skvělé názory. To víte, ne, taky, co?
1: Jak které? No. Ale některé
0: a
1: ano.
0: Pan Xaver má super
1: účest.
0: Kostky, nebo? A hosty.
1: Má super jednoubky.
0: Z té jedničky. To vám jo. Nosí Marcela, ne?
1: Co?
0: Jednoubky.
1: Marcela mi nosí, tak no, ano, nosí, dá se tak říct, už několika, takzvané utopence.
0: Jo. Tomášová, Vilozonová 920, na odchodné platy pro generálního ředitele ČT. Xavere, já jsem se vám dočet, že on dostane snad 3,5 milionu nebo kolik?
1: Co to je dneska?
0: Jo? Po inflaci to máte pravdu.
1: Je to.
0: A nezapomeňte v kanceláři zasnout a komplet ČT vypnout. Vidíte, jak radikalizují lidi? Jak si osvojí moje názory?
1: Jako
0: správné?
1: 77% lidí nesleduje, to už je fakt hodně. Pane Holč.
0: Tak se vede, tak už se zradikalizujte taky a vypněte to tam.
1: Já jsem ten typ, co by se radikalizoval.
0: Archiv dejte XTV.
1: Jo, a archiv to je něco jiného.
0: Ksavere, musím vám říct, víte, že je čas stát na správné straně.
1: Já stojím.
0: A není nic mezi, nebo jinde, nebo mimo.
1: Já stojím na straně dobra, pane Holče. Vy to ještě nevíte?
0: Jo. Alena Davídková na Vlzonku od Azalky, Naděžda Formánková, Vilozonova 10, malý příspěvek pro Přístav pravdy a jeho skvělé komentátory. Jiří Bidžovský, koncesionářský poplatek pro Přístav pravdy. Vidíte, jak ten Přístav pravdy, tady je to znovu Daniel Klement a Tomáš Pokorný.
1: Jsme to my.
0: Na šíření svátečního poselství a vyváženého oboustranného dialogu Přístavu pravdy bez ohledu na demarkační linii. Víte, děkujem. Sávra, vemte si oboustranný dialog. Vemte si, jaký štěstí, že ten Nitrák Rakušan to ještě nestačil úplně spustit, co? Oboustranný rozhovory a jednosměrnou nápravu.
1: Tak, pane Holče, teď mě řekněte, teď se rozbíhá všude ta kampaň. Myslíte, že to bude špína? Nebo že to bude v takovým klídku?
0: Volební kampaň?
1: Protože teď.
0: Teď jedete satiru, ne?
1: Teď jedete o všechno.
0: Jo. Teď jde o všechno. Teď musíme ukončit režim Fialy. Co?
1: Víte, co on bude muset ještě vytrpět? Co on si bude muset vyslechnout o sobě do těch voleb?
0: Fiala? Tohle mi tím vůbec netrpí.
1: Ne.
0: Ten je mimo ten člověk. Úplně.
1: No tak někdo mu to, třeba rodina nebo něco. Podívejte se, jak se zastává maminky ten pan od Koňolampy. Ten chlapec.
0: Jo.
1: Jako ten, za ní bojuje, tak ten to čte, tohoto dráždí, bolí a tak. Já to chápu. Tak u Fialu to bude něco podobného, ne?
0: No ale Petřík, premiér, ten to nevnímá vůbec Xavere, ten žije ve svém světě úplně jiný.
1: A když prohraje, co myslíte, bude na Ukrajině nebo v Barmě?
0: Já vám říkám, že když neprohraje moc, tak normálně on je tak drzej, že se bude snažit všechny kolem sebe přesvědčit, že
1: drzej není vůbec.
0: Že musí pokračovat dál v tom boji za demokracii, za pravdu.
1: A tak já myslím, že mu lidi nezapomenou.
0: Do Barmy určitě nebude mířit, protože tam neposlal ani korunu. Tam by po něm, co to by vystoupil na letišti, tak by možná ho sebrali.
1: Ne, tam jsou ty brožury.
0: Nejsou, tam není nic, Xavere. Ale na Ukrajině tam by ho možná dali někam do bunkru, co?
1: No, jsem na to zvědavý, co bude. Pane Holče, jsme na konci dnešní Vilzonky. Já jdu točit do vedlejšího studia a vy už jdete domů, ne?
0: Co domů? Xavere, teď jde o všechno.
1: Tak vy vyjdete ještě někam? Jdete šířit o světu, evangelium.
0: Jo.
1: Ok. Tak si, a máte karty?
0: Mám, to víte, jo.
1: Plný auto.
0: Jo.
1: Tak se těším na příště. Naschledanou.
0: Naschledanou.
2: Posloucháte rádio Xaver.

oblíbené, té látko baculaté, té látko nasycené, té látko moje zlaté, té látko na pastvině, té látko u kravičky, té látko na mém klíně, té látko z mé písničky. Ach, jak je milé, hebké a hladké, má dlouhé nohy a uši krátké, jak na mě hledí vřele a sladko, té látko moje, moje té látko oblíbené.

Kdybych ho neměl, žalem bych skonal, nic kloudného bych v žití svém nevykonal. Jste pro mě všecko, otče i matko, však nejvíc je mi moje telátko oblíbené, telátko paculaté, telátko nasycené, telátko moje zlaté, telátko na pastvině, telátko u kravičky.

0: bych ho neměl, žálem bych skonal, nízkou mého bych žití svém nevykonal. Jste pro mě všecko, otče i matko, však nejvíc je mi moje telátko. Telátko PC, telátko DC, telátko AT3, telátko na B3, telátko milostné, telátko radostné, telátko dajné a nepoddajné. Sud kulatý, Ristu pije, tu je kára, tento rije. Sud kulatý, Ristu pije, tu je kára, tento rije.
1: Posloucháte Radio Xaver.

0: U mikrofonu Rádia Xaver vítám prezidenta České republiky, pana Miloše Zemana. Dobrý den, pane prezidente.
1: Pěkný dobrý den.
0: Celá ta kauza, která se před pár dny nastartovala, tedy kauza Hlubuček, zatím se jí tak říká, nebo Dozimetr, v některých médiích kauza Slepičák, to je citace.
1: A Myšák.
0: Ano, překvapilo vás to?
1: Ne, naprosto ne. Podívejte se, vy si ještě vzpomínáte na 90. Tehdy jsme byli mladí a krásní, dnes už jsme jenom krásní. A těch v 90. se víceméně dali obdobné věci. A dali se i daleko později. Vezměte si hnutí Věci veřejné. Kdo si dnes vzpomene na Víta Bártu nebo Radka Johna? Možná znalci, ale jinak nikdo. No a Věci veřejné byly něčím podobným jako STAN. Vletěli do politiky, měli protikorupční program. No a pak se v obou případech prokázalo, že se opírali o mafiozní struktury. Pro mě to nebylo zklamání, protože člověk, který si opravdu věří a je opravdu sebevědomý a je o sobě přesvědčený, mafiány nepotřebuje. Ale tyhle ty slabé zjevy, politické slabé zjevy, potřebují nějakou ať už finanční podporu, nebo kokain, nebo prostitutku, které jim někdo musí zajistit. Potřebují i ten šifrovaný telefon, který jim taky někdo musí zajistit. No takže tam dochází k přirozenému spojení s mafiány. A čím je ten politik blbější a současně ten mafián chytřejší, tím je toto spojení těsnější.
0: Zdánlivě bezvýznamná věc, ale vypovídající o mnohem, kterou jsem zaznamenal včera na sociálních sítích, tak starosta jakési obce, tuším, že z jižních Čech, psali, já jsem sice starostou, ale se STAN, jako se starosty, nemám nic společného. Ono to totiž mnohdy občané si myslí, že všichni starostové jsou ve STANu. Toto už jste kritizoval kdysi, dokonce jste to, myslím, nazval podvodem.
1: Ano.
0: Tato kauza tento příběh obnažila?
1: Ano, jste skvěle informován, já jsem dokonce ta slova o podvodu před několika lety použil v rozhovoru s panem Rakušanem a říkal jsem mu, váš název je svým způsobem podvodnický, nebo alespoň matoucí, protože implikuje, že buď všichni starostové jsou ve vaší straně, nebo alespoň většina starostů. Xavere, starostů je 6 000. STAN má 2 000 členů. Takže i kdyby všichni jeho členové, což nejsou, byli starostové, tak pořád je to jenom 1/3. Ale co horšího, když si to vezmete na úrovni komunálních zastupitelů, tak je zjištěno, že komunální zastupitelé za hnutí starostů a nezávislých, takže jich je 6%, opakuji, 6% z celkového počtu komunálních zastupitelů. Takže je to drtivá menšina. A proto si myslím, že je to podvod a naprosto chápu toho starostu z jižních Čech.
0: Celá ta kauza, celý ten případ vnímáte, ten případ vnímáte, pane prezidente, jako věc, která začala a končí v Praze, nebo je to problém celonárodní?
1: Ale Xavere, před chvíli jsem vás pochválil, že jste skvěle informován a teď vás mohu ujistit, že nemluvíme o pražské, ale o zlínské mafii, která pouze infiltrovala pražskou mafii a do jisté míry ji ovládla.
0: V tom jsme zajedno.
1: No, ale takže není to jenom pražská záležitost.
0: No a teď se chci ptát, jestli to může končit třeba pádem vlády. Vy jste praktik. Co myslíte?
1: Buďme trochu cyničtí. Vím, že opozice žádá, aby hnutí STAN odešlo z vlády. Tedy žádá o to přesněji řečeno ostatní zbývající vládní strany. Tohleto žádná vláda neudělá. Z prostého a jednoduchého důvodu. Vláda má teď většinu 108 poslanců. Hnutí STAN, nemýlím-li se, má 33 poslanců. Kdyby tedy 33 poslanců odešlo z vlády, tato vláda se stane menšinovou a bude okamžitě vystavena úspěšnému útoku opozice, která ji vysloví nedůvěru. A protože žádná vláda, včetně té naší, nemá sebevražedné sklony, tak kdyby hnutí STAN bylo sebevíce prolezlé mafiemi, a nezapomeňte, že skandál, o kterém mluvíme, je sedmý v pořadí, to není první skandál, no tak ta STAN samozřejmě ve vládě zůstane v zájmu ostatních vládních stran, ale pochopitelně taky v zájmu sebe sama. Suchá je skýva opozice.
0: Asi máte pravdu, respektive máte pravdu, ale zapomínáte, pane prezidente, na něco, čemu se říká tlak veřejnosti.
1: No tak kéž by ten tlak veřejnosti fungoval. On sice funguje, ale s výrazným časovým zpožděním, jak se říká, boží mlýny melou pomalu. I když zažili jsme pár případů, kdy fungovaly rychle, ale to byly spíše výjimky. Ano, tlak veřejnosti se nakonec projeví, ale trvá to dlouho a dá to fušku.
0: Pojďme k jinému tématu. Kdysi, a není to dlouho, možná 2-3 roky, jsme spolu hovořili, tuším ještě pro Frekvenci 1, a vy jste v tom rozhovoru řekl, že ruský ministr Lavrov je váš osobní přítel. Toto přátelství skončilo?
1: No tak my jsme se neviděli několik let, Xavere. To... Ale říkal jsem to proto, a tento důvod vám možná bude připadat jako malicherný, protože jsme oba kuřáci. A my jsme během nejrůznějších jednání, kterých jsme se oba zúčastnili za ta léta, se neustále uchylovali do kuřáckých koutků, protože ta protikuřácká vášeň je i na této úrovni zjevná. Takže jsme vždycky museli něco najít, tam jsme se setkali. Vypadali jsme jako spiklenci, ale ve skutečnosti jsme si šli zakouřit. Je to velmi inteligentní, velmi vzdělaný člověk. Ostatně tak ho označil i Karel Schwarzenberg, který ho mimochodem taky označil za přítele. Nezapomeňte, že na to ještě nedávno ve svých oficiálních dokumentech označovalo Rusko za strategického partnera, tedy de facto za přítele. No a teprve agresí na Ukrajině se situace změnila.
0: Vy jste řekl, oba jsme kuřáci a já mám informace, že vy jste bývalým kuřákem.
1: No, tak před... Jak je to dlouho? To už bude víc než půl roku, téměř 3/4. Jsem přestal kouřit, protože mi to zakázali, a přestal jsem bohužel pít, protože mě to zakázali, a přestal jsem létat, protože mě to zakázali, takže kvůli tomu je dnes premiér Fiala místo mě v Madridu. No, chtěl jsem si vyzkoušet, jestli mám silnou vůli, a byl jsem bytostně přesvědčen, že to nedokážu. No, ale každým dnem ten tlak ubýval. Zpočátku se mě o cigaretách zdálo, dokonce, že jsem vykouřil 21 cigaret, tak říkajíc, jedním vrzem jako E.T. No a pak to polevovalo a polevovalo. Tak jsem říkal svému ošetřujícímu lékaři, až budeš vědět, že mám 2 měsíce do smrti, tak mi to řekni, já si objednám bednu Campari, karton cigaret a ty dva poslední měsíce života se vrátím ke starým zvykům, vykouřím karton a vypiju bednu Campari.
0: Ale zpět k té původní otázce, pane prezidente, ve chvíli, kdy to začalo, myslím tím, konflikt na Ukrajině, a v průběhu mnohokrát jsem si říkal, v okamžiku, kdy jsem sledoval média, jestli Miloše Zemana napadlo zvednout telefon a promluvit třeba s Lavrovem, promluvit si třeba s Vladimírem Putinem, protože francouzský prezident Macron s ním telefonuje docela pravidelně. Byla u vás taková myšlenka?
1: Ne, protože jsme malá země a Putin rozumí pouze síle. To znamená, rozumí velmocím. Tak dobře, u Macrona můžeme diskutovat o tom, zda Francie je nebo není velmoc, ale minimálně je součástí Evropské unie a ta jako celek velmoc je. Ostatně, pokud vím, telefonoval si s ním i kancléř Scholz. U mě bych mu mohl připomenout, že jsme spolu docela dobře vycházeli, protože je to chytrý člověk. Já nemám rád, když někdo, s kým nesouhlasím, tak z něho automaticky dělám blbce. To je velice laciná taktika a hloupá taktika. Takže je to chytrý člověk a já nejsem psychiatr, ale já jsem se skutečně domníval, že se zbláznil. Protože tohle, myslím, ten útok na Ukrajinu, může opravdu udělat jenom šílenec. Tak nepřehánějme to a řekněme, že je u moci velmi dlouho, že ho ta moc do jisté míry osilnila, že se domnívá, že může dělat všechno, přestal komunikovat se svým okolím nebo si kolem sebe vybírá jenom pochlebovače. No a to všechno můžete s jistou nadsázkou shrnout do výroku, že se zbláznil.
0: To určitě, ale myslím, že mnozí politologové, historici, lidé, kteří jsou znalí té věci, v celém tom příběhu hledají i nějaký reálný základ. Něco, co by se dalo pojmenovat jako reálný důvod, byť si o něm můžeme myslet, že je třeba slabý.
1: Dobře.
0: A vy v tom něco takového vidíte?
1: Ano. Podívejte se, Putin jako každý politik, i když je tam v podstatě totalitní režim, ne úplně, to bych chtěl zdůraznit, jo, protože jsou povoleny politické strany a ty nejsou vždy zcela konformní, ale do značné míry totalitní režim. Tak i tak ten prezident chce být milován a sleduje průzkumy veřejného mínění. Několikrát se stalo, že Putinovi klesala popularita. Především kvůli domácím záležitostem, ekonomickým a sociálním. Kdykoliv sáhnul k úspěchu v zahraniční politice, což byla například anexe Krymu v roce 2014, tak mu popularita vyletěla. A tutéž Xavere se stalo i teď. Při útoku na Ukrajinu prezidentu Putinovi prokazatelně vzrostla popularita. Takže to je důvod, který já za jeho krokem vidím. Je to samozřejmě hadebné, je to samozřejmě, řekněme, neospravedlitelné, no ale jak říkal Nietzsche, menšlich, alců menšlich.
0: Takže z toho, co říkáte, vlastně rozšiřování NATO směrem na východ nebylo pravděpodobně tím důvodem.
1: No naopak, touto agresí vůči Ukrajině přispěl významným způsobem k rozšíření NATO o Švédsko a Finsko. Když se podíváte na průzkumy veřejného mínění, tak předtím ten neutrální status převažoval, takže za normálních okolností by patrně ani Švédsko, ani Finsko nikdy do NATO nevstoupili. Mm-hmm. Teprve ruská agrese na Ukrajině paradoxně způsobila to, že se na to rozšířilo.
0: Takže opačný efekt, takzvaně.
1: Opačný efekt.
0: Pane prezidente, domníváte se, že prezident Putin je schopen sáhnout na jaderné zbraně?
1: Ne, tak daleko jeho šílenství nedošlo a doufám, že ani nedojde.
2: Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz
3: Česká a americká country na rádiu Xaver.
4: Country. The absolute best. All the time.
3: Rádio Xaver.

tě vezme, musí být multimilionář. Říkáš to všem tak vážně, že ti věřím.

0: nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací. Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte naspořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz.
1: Zdraví vás, Petr Holec, tohle je pořád Kdo to zaplatí a se mnou ve studiu sedí, jako po každé, ekonomka Markéta Šichtařová. Markéto, tak přišel účet z Ameriky.
2: No a nakolik je ten účet?
1: No já to neumím ani dohromady radši spočítat, nebo jsem to nepočítal, ale já jsem si to vypsal. Jednotlivě ty položky. Takže 600 miliard dolarů budou investice evropský v Americe, včetně zbraní. 750 miliard dolarů zaplatíme za energie americký, hlavně plyn a ropu, když tak. 210 miliard pro změnu korun zaplatíme jako Evropa za americký patrioty pro naše přátelé z Ukrajiny. A do toho máme ještě už nadšeně odsouhlasených 5% HDP na zbrojení, což samozřejmě převážně schrábnou taky Američani, protože budeme nakupovat americký zbraně. Tenhle ten účet se sfinalizoval v Británii a k němu ještě teď přišlo 15% clo na import z Evropské unie do Ameriky. Bylo to provedený s krásným trumpovským stylem, kdy si do Británie přiletěl zahrát golf. Já myslím, že z golfu zavolal soudružce Ursula von der Leyenový, šéfce Eurokomise, ať za ním přiletí a počkrávne mu to. Ona tam přiletěla, udělali takovou krátkou tiskovku, kde teda ona oznámila, že s tím Evropa souhlasí, 15% cel na evropský import do Ameriky a v podstatě nic na americký import do Evropy, ten vlastně ještě mnohým je snížený, než byl. Tomuhle se říká fialovský vítězství, ale jasně, americký prezident Donald Trump je businessman a americký prezident hájí americký národní a v tomhle případě ekonomický zájmy, a vůči Evropské unii si jen dovolil to, co prostě může, protože vidí, že Evropská unie politicky i ekonomicky, teď nevím, jestli říct, je k smíchu nebo k pláči nebo k obojímu. Ona ještě přišla taková reakce z Evropské unie, jakože to je úplně drtivá porážka a ponížení Evropy a tak, a že my jsme teda měli jako recipročně uvalit cla na Ameriku nebo na americký import do Evropy. Politici, kteří to vykřikují, tak vůbec nepochopili, že to by jsme se potrestali ještě po druhý, protože samozřejmě, pokud by jsme hodili cla na americký import do Evropy, tak Evropanům neboli nám zdražíme tohleto zboží, protože by jsme to zaplatili my. Nechme teď, jak se vypořádá Amerika s těma clama na evropský import do Ameriky. Někdo to samozřejmě vždycky bude muset zaplatit a to se uvidí, kdo to odnese nejvíc, jestli koncoví spotřebitelé nebo Američani, nebo dovozci, nebo přímo výrobci, možná se to rozprostře někde mezi. Ale my jsme Evropani, takže nám jde o Evropu a v Evropě tady i novináři nepochopili tohle to, o čem mluvím. Já vím, že vy jste byla v České televizi, kde jste říkala, když se vás ptali, jaká reakce by měla být Evropy, tak byste řekla, no nejlíp žádná, protože prostě cla vždycky zdražují a trestají všechny a jsou špatně. A ta moderátorka to vůbec nechápala, já jsem to viděl, ona na vás koukala jako na zrádkyni, jako kdybyste nerozuměla ekonomice, tak jenom vysvětleme na začátek tohle.
2: Přesně, tady pořád si většina lidí myslí, nebo nevím, jestli většina lidí, ale minimálně většina novinářů, má pocit, a taky většina politiků, že ta cla jsou nějaké zbraně, které my používáme vůči té druhé straně. Ale to není zbraň, kterou my používáme proti druhé straně. To je zbraň, kterou my obracíme proti sobě. Protože když uvalíme clo na třeba americké zboží, tak tím, kdo to nejvíc zaplatí, bude náš evropský spotřebitel. To ten spotřebitel zaplatí to clo ve skutečnosti. A hrát si na to, jak tady se u nás říká v médiích, že musíme ukázat dostatečné sebevědomí a na americká cla reagovat recipročně našimi cly, tak tím jenom říkáme, když si Američané zdraží evropské zboží, tak my si musíme zdražit to americké. To je idiocie s prominutím. To je úplně nepochopení toho, jak funguje ekonomie. Ono je důležité totiž říct, co tomu všemu ještě předcházelo. Ono to nezačalo tím, že si Ursula von der Leyenová a Donald Trump dali dostaveníčko ve Skotsku. Ono tomu ještě předcházelo podobně potupné jednání evropské reprezentace v Číně, kdy Evropané odjeli do Číny s tím, že si teda chtěli stěžovat na to, že obchodní deficit s Čínou dosáhl už nějakých 300 miliard eur, což je zhruba dvojnásobek toho, co platilo před 10 lety. Tak logicky, protože Evropa stagnuje a Čína se rozvíjí. Ono v podstatě nejenom, že Čína se rozvíjí, ono to je tak, že když se podíváte na dlouhodobé křivky vývoje HDP na hlavu, tak Evropská unie už zhruba 20 let, 15 let určitě, stagnuje. Ta křivka to je prostě rovnoběžka s podlahou. Zatímco všechny ostatní zóny světa, ať už to je Afrika, ať už to je Indie, Čína, v podstatě celá Asie, Amerika, tak jdou nahoru. Teďka jenom otázka je, jestli Čína jde nahoru rychlejším tempem než Amerika, jestli ta Čína tu Ameriku jednou předežene nebo nepředežene. Ale o čem není vůbec nejmenšího sporu je, že se rozjíždějí nůžky mezi Evropskou unií a celým zbytkem světa. A ta Evropská unie si za to může sama, naprosto sama, může si za to skrze tu svoji hloupou dekarbonizaci, skrze všechny ty regulace a nařízení a vnitřní bariéry obchodu mezi jednotlivými zeměmi v rámci Evropské unie. A potom se ta Evropská unie strašně moc diví, že se jí nedaří prosazovat se na zahraničních trzích. Ale ona si za to může sama. Ona prostě svoje vlastní zboží svým vlastním rozhodnutím činí nekonkurenční. Schopné. A potom jezdí plakat do Číny, že Číňané nechtějí stále méně kvalitní a stále dražší evropské zboží a že Číňané jsou schopni do Evropy vyvážet pořád ještě levné a stále kvalitnější čínské zboží. Krásně to je vidět u stavebních materiálů, krásně to je vidět u aut, a my s tím nejsme schopni udělat vůbec nic, protože my nejsme zatím v Evropě ani v nejmenším ochotní odbourávat ty překážky. A naopak, místo, aby jsme přemýšleli, jak zlevnit a učinit kvalitnější naši produkci, tak přemýšlíme, jak ji ještě víc zdražit a jak uvalit cla. Takže vlastně tohleto potupné jednání, kdy v podstatě odjeli teda Evropani jak spráskaní psi z Číny, protože tam se nesetkali vůbec s žádným pochopením, tak předcházelo tomu jednání s Amerikou, kdy Donald Trump uviděl, jak potupně to jednání v Číně dopadlo a pochopil, že teď je jeho příležitost, že když teď na Evropskou unii zatlačí, tak teď právě vyjedná ty nejlepší podmínky a přesně to se taky stalo.
1: No já bych řekl vlastně, ač Evropan, tak Trumpovi děkuju za to, že Evropu takhle ponížil, že vlastně tahle ťavka další, ono už je to xtá ťavka v pořadí, kterou schytáváme, takže by mohla sloužit tomu, že se začneme probírat a že začneme ty sebezničující opatření prostě odbourávat a že otočíme kurz, ale co chci říct, když se zmínila Čínu, tak Donald Trump to zkusili na Čínu a Čína samozřejmě dobře si spočítala svoji situaci geopolitickou i bezpečnostní a ekonomickou a prostě řekla si, že může s Donaldem Trumpem hrát otevřenou partii a on za chvíli mrknul, jak se říká, a v podstatě couvnul a teď jsou v nějaký mezidohodě, že se asi dohodnou na mnohem volnějším trhu, když to řekneme, ty cla původní, který Trump vystřelil, tak prostě nebudou platit, protože zjistil, že i Amerika je nebezpečně závislá na čínském importu. Což ovšem není případ Evropské unie. A tady ještě to souvisí s tím, že Evropská unie prostě škemrá u Ameriky, aby jí bezpečnostně, nebo aby nás bezpečnostně chránila před teď zlým Putinem, ale může to být kdokoliv. A Donald Trump není žádný idealista, ale realista a biznismen a všechno prostě dělá přes má dáti dal a tu situaci, jak bezpečnostní, geopolitickou, tak ekonomickou Evropské unie čte velmi dobře a ty cla, ta potupná dohoda je prostě toho jenom výsledkem a proto říkám, my jsme to naznačili, že Evropa se ničí sama a co všechno udělala pro to, aby se do téhle situace ponižující dostala, tak já jenom, jak říkám, vlastně bych to bral tak, že i evropský průmysl, někteří politici by mohli říct, podívejte se, prostě tohleto na konci téhle cesty je skutečně zkáza a bída, tak pojďme otočit kurz. Já jenom ještě doplním tu ekonomickou situaci Evropská unie versus Amerika. Já vím, že v roce 2010 Evropská unie v průměru měla HDP na hlavu velmi blízko Americe a bylo to asi 92% HDP Ameriky. Čili opravdu jsme se blížili jedna ku jedný ohledně bohatství na hlavu. Teď po 15 letech jedný politiky úspěšnější než druhý Evropské unie, tak jsme na 61%, což je, jak jste i řekla, tak dneska nás trumfuje už i Afrika, dokáže růst rychlejc. Tak by se dalo říct, že možná něco neděláme dobře.
2: No jasně, to je přesně to, o čem jsem před chvílí mluvila, že vlastně Evropská unie pořád tak nějak drží tu svoji hladinku HDP na hlavu a všechny ostatní zóny světa rostou. A Evropská unie si tu hladinku drží jenom díky tomu, že v podstatě žije z podstaty, že spotřebovává už vytvořené hodnoty, ale není schopná posunout se kamkoliv dál. A při tom jednání s jakýmikoliv dalšími zónami světa, Evropská unie prakticky úplně ve všech oblastech, na které si vzpomeneme, tak tahá za kratší konec provazu. Problém Evropské unie je, že Evropa nemá k dispozici třeba některé vzácné kovy, vzácné prvky, které jsou potřebné pro tu tak strašně moc Evropany vytouženou elektromobilitu a elektroekonomiku. My jsme se rozhodli jít cestou, ke které ty vzácné kovy potřebujeme, potřebujeme baterie třeba, ale my ty prvky nemáme. Má je Asie, má je Čína. Takže my jsme na Číně závislí. Když si Čína vzpomene odstřihnout nás, tak my v tu chvíli prostě jsme úplně na hraní, my nemáme nic. Zároveň Evropa se vmanévrovala sama sebe do situace, kdy v podstatě eskalovala, nebo pořád ještě eskaluje válku na Ukrajině. Do toho se hystericky buď bojí Ruska, anebo předstírá, že se bojí Ruska, aby teda nějak prodala to svoje zbrojení, ale každopádně prostě válku na Ukrajině eskaluje. K tomu potřebuje zbraně a potřebuje americké zbraně. No a Trump teďka řekl, už nedám, pokud nebudete platit. Takže my teď nejenom, že musíme platit za suroviny Asii, my ještě musíme platit za zbraně Americe a začínáme na tom být závislí. Takže my v tuhletu chvíli, jo a ještě samozřejmě tam jedna věc, a ještě jsme se naprosto dobrovolně, vědomě svým vlastním rozhodnutím odstřihli od levných surovin, což mimochodem nám teda vyčetli i Číňani. Oni řekli, že co chceme, jak si můžeme myslet, že s nima zmenšíme obchodní deficit, když jsme drazí a drazí jsme proto, protože nemáme přístup k levným surovinám. A my víme, že tady teda visely billboardy v České republice, kde se pan premiér chlubil tím, že se odstříhnul od ruských levných surovin. Takže to je čistě naše rozhodnutí. Takže my vlastně teď úplně ve všech oblastech, ve kterých bychom si mohli polepšit, tak taháme za kratší konec provazu. A my vlastně nemáme vůbec žádnou vyjednávací pozici. Když jakákoliv jiná část světa, i kdyby to byli Afričani ve střední Africe, tak na nás se rozhodli uvalit cla, my s tím nenaděláme nic, protože i ta Afrika má třeba kobalt nebo má některé další prvky, které my nemáme. Takže teďka v tuto chvíli má na nás páku úplně každý.
1: No, pojďme si říct, jak my jsme chytří v Evropě, díky Evropské unii. My jsme, to co jste řekla, my jsme se hrdě odstřihli od ruského plynu a ruské ropy, které jsou kvalitní a jsou levné a na tom byla dost závislá naše ekonomická prosperita v Evropě a zvlášť v Česku průmyslovém a energeticky náročném průmyslu. No a my jsme teda to odstřihli a tyhle ty energie s velkou slevou jsme poslali do Číny, která díky tomu má, a protože je taky velmi energeticky náročná a průmyslová, tak díky tomu může krásně růst a vyrábět levně a v podstatě nás válcovat. Tak tohle to je jedna velmi chytrá evropská politika, fantasticky zničující. A druhá věc je, že když jsme u Číny, tak Čína vlastně, jak je geopoliticky, ekonomicky chytrá, přestože furt slyšíme, že je to totalita a komunistická země a tak dál, tak Čína, protože pochopila, že aby byla dost geopoliticky, ekonomicky soběstačná, tak si vlastně ten celý ten výrobní proces pojišťuje už od začátku a ty potřební minerály a nerosty tak si zajišťuje i v Africe tím, že prostě tam dělá ekonomickou geopolitiku. Tak. A Evropa dělá co? Šíří gender a duhový vlajky případně vyvěšujeme. Takže teď sklízíme plody na několika frontách a přesně já jsem si přečet, že 750 miliard dolarů za tuhletu částku jsme se teď, nebo nás zavázala Ursula von der Leyenová jménem Eurokomise, že máme odebrat americké energie, hlavně teda plyn a ropu, které jsou dražší. Tak co jsme udělali, takže už tím, že jsme poslali ty ruský levnější do Číny, tak jsme se zničili jednou, teď se ničíme po druhý, že si vlastně ještě tohleto zvyšujeme a ty náklady na naší ekonomickou produkci a v podstatě Američanům dáváme biankošek, tak máte to kam prodávat za ty vaše ceny, budete růst, takže my se nemůžeme divit, že jak Amerika, tak Čína se nám prostě začínají vzdalovat a my na ně nebudeme mít ani politicky, ani ekonomicky.
2: No tak to už nemáme další dobu, tak pojďme si říct, co to zaplatí.
1: To se bohužel obávám, že vím.
2: No, v Americe to zaplatí teda hlavně spotřebitelé. Oni taky neudělali to úplně tak dobře. Samozřejmě třeba skvělý majstrštyk Donalda Trumpa byl, že jsme se mu zavázali k těm investicím 600 miliard dolarů do americké ekonomiky nebo těch 750 miliard za energie. To jednoznačně prostě pomůže americké ekonomice. To nás hezky podojí. Kde nás tak úplně nepodojí, kde teda spíš podojí své vlastní spotřebitele, tak to jsou ta 15% cla na evropské zboží. Na druhou stranu, ono stejně to evropské zboží není až tak moc žádané a až tak moc v kurzu, aby o něj Američani nějak, kdo ví, jak stáli. Prostě pro Američany v tuhletu chvíli je uzajímavější Asie a čínské dovozy. Takže vlastně ano, zaplatí to teda samozřejmě do jisté míry američtí spotřebitelé, ale hlavně tím hlavním, kdo to zaplatí, jsou hlavně evropští výrobci. A teď já jenom říkám, zaplať pámu za to, že ještě nás teda nenapadlo, uvalit ta cla na Ameriku, že to jaksi neměli politici politickou sílu, že to prostě nezvládli, protože oni by určitě hrozně rádi. Protože tím by ještě teda byli podojeni evropští spotřebitelé. Zaplať pámu, že se to nestalo. Ale teďka v tuhletu chvíli tím největším plátcem toho všeho budou hlavně evropští výrobci v průmyslu a také v zemědělství, protože na co hlavně se to clo vztahuje? Tak vztahuje se to samozřejmě na auta, vztahuje se to na mobilní telefony, počítače, spotřební elektroniku, vztahuje se to na oblečení, vztahuje se to na stavební materiály, potraviny, ať už to je maso nebo já nevím, kukuřice, obilí, brambory, prostě zemědělské produkty. A ty zemědělské produkty pálí zejména samozřejmě takové země, jako je Dánsko, Nizozemsko, ale Francie. A Francie ta má velké, řekněme, velkou tradici různých nepokojích. Takže já teď čekám, kdy vypuknou nepokoje mezi zemědělci v Evropě, další vlna zemědělských nepokojů. A to je právě to hlavní centrum, které nejvíc doplatí na ta cla, protože evropští vývozci teď v podstatě přicházejí o jeden velký trh. Pravda, Česká republika nevyváží až tak moc do Ameriky, my jsme hlavně subdodavatelé pro Německo a Němci vyváží do Ameriky, ale zprostředkovaně se to teda dotkne i nás. Už teďka se mluví o tom, že minimálně 0,5% bodu na HDP nás to bude stát, Českou republiku. Od příštího roku spočítala to Česká národní banka, takže tam ji nepodezírám, že by to byla nějaký vyloženě politický kankul anebo nějaká jenom jako politická proklamace. Ale zejména teda ti průmysloví vývozci ze západní Evropy, naši subdodavatelé do západní Evropy a obecně evropští zemědělci, to jsou ti, kteří budou v některých případech výslovně krachovat. A jestliže budou krachovat, no tak samozřejmě to jsou efekty, které se rozlévají potom do celé ekonomiky. Když máme menší počet producentů, tak máme vyšší míru nezaměstnanosti, máme nižší reálné mzdy, chudnou i naši spotřebitelé, zkrátka ono se to propisuje do úplně celé ekonomiky.
1: No ono to totiž, ona už první ťavka ještě před těma clama a to ponížení přišlo, když se vrátil do Bílého domu Donald Trump a vlastně za prvý jedním podpisem zrušil americký Green Deal a teď vlastně ještě mají nový zákon, který snižuje nebo prodlužuje to snížení daní a deregulaci. On už mimochodem dereguloval během svého prvního prezidentského období, kdy ten efekt v ekonomice byl velmi citelný. A když tohleto viděli už tehdy evropské firmy, velké firmy, tradiční, německé, holandské, ale i české firmy, tak řekli, no tak my i bez toho závazku Eurokomise, 600 miliard dolarů na investici do Ameriky, tak tam v podstatě jdeme investovat dobrovolně, protože v Americe se prostě podniká líp. No a co udělala Evropa? Další zpřísnění Green Dealu. Místo teda, aby se inspirovala Trumpem a ten zničující evropský zničila taky. To je jedna věc a pokud jde o energie, tak my slavíme úspěchy na všech frontách ve světě, protože evropští politici i naše šéfka sněmovny Markéta Pekarová Adamová se velmi chlubila tím, jak v Kataru nám zajistila

0: na Evropu nejsou cla od Donalda Trumpa, americká cla, ale že my máme v Evropské unii, která se říká bezcelní unie a jednotný trh, tak v podstatě existují 44% clo, akorát se mu neříká clo, je skryté, na zboží v rámci Evropské unie a dokonce 110% clo na služby. A co to znamená? Jsou to nejrůznější komplikace a bariéry, kvóty a nejrůznější administrativní, byrokratické požadavky, které si země vlastně na sebe uvalují, aby chránili svůj vlastní trh. Ale že bychom slyšeli od šéfky Eurokomise, že by se pustila do těchto skrytých cel, já jsem neslyšel ani slovo.
1: Přesně, to jsou to, čemu já obrazně říkám vyplňování ESG tabulek, protože jestliže, abyste mohli prodat nějaké zboží v sousední zemi, tak potřebujete vyplnit mraky nějakých tabulek a zaměstnat na to dalšího člověka, tak je to vlastně skrytý náklad, který ve skutečnosti se chová, jako kdyby na to zboží bylo uvalené clo. A vy jste říkal, že je levnější podnikat ve Spojených státech. Já k tomu teda doplním, že ono je taky levnější nakupovat spotřební zboží z pohledu spotřebitele ve Spojených státech. Protože právě kvůli těmto vnitřním bariérám, tak spotřební zboží je ve Spojených státech podle toho, v jaké skupině, o 25 až 45% levnější než v rámci Evropské unie. Takže i po započtení třeba dovozního DPH, ten americký dovoz pořád bude vycházet pravděpodobně levnější i po těch clech do Evropské unie bude vycházet levnější než to mnohé evropské zboží. Takže ono je dost dobře možné, že třeba Ježíška budeme nakupovat vlastně z Amazonu amerického i po těch clech, protože pořád nám mnohé zboží vyjde vlastně levnější z Ameriky, než nás vyjde v rámci toho vnitřního trhu v Evropě. To je naprosto bizarní. A ještě teda chci upozornit na jednu věc. Představte si, že když teď se najednou na nás uvalí nějaké 15% clo na dovoz do Spojených států, dejme tomu, že předtím jsme měli clo 2,5 nebo 5%, zase podle toho, jaké zboží, tak ať nežeru, tak řeknu, že bylo 5% clo v průměru. Tak ten rozdíl mezi tím 5% clem a tím novým 15% clem my vlastně můžeme vnímat jako jakousi daň za naše členství v Evropské unii. Protože kdybychom nebyli členem Evropské unie, tak by si Česká republika mohla vyjednávat se Spojenými státy svoje vlastní celní podmínky, tak jako si to třeba vyjednávali Britové. A pravděpodobně bychom neměli 15% clo. A to, že máme to 15% clo, to je vlastně jenom daň, kterou my platíme Evropské unii za to, že jsme členy Evropské unie. Takže když se tedy lidé ptají, co by nás stálo vystoupení z Evropské unie, tak jedna z možných odpovědí je, že by jsme přestali platit 10% daň za americké zboží jenom vlastně plynoucí z toho, že jsme členy Evropské unie.
0: No tak ono, a to už jsme říkali, když se počítají ty náklady za členství v Evropské unii, tak teď už budeme čistí pláci do Evropské unie, do společné kasy, takže to saldo začne být mínusový a ono začíná být skutečně mínusový na víc a víc frontách. To, co jsme teď tady vlastně popsali, tu situaci, je skutečně 15 let, bych řekl, intenzivní práce v Evropské unii a hlavně v Evropské komisi na tom, jak zničit evropský, nejen průmysl, ale vůbec evropskou ekonomiku, hlavně jménem zeleného spasitelství, který samozřejmě úplně k ničemu, jak víme, ale nechceme se toho vzdát. A teď jenom potřeba vlastně si říct, jestli vidíme v Evropské unii vůbec nějakou sílu a možnost, že by došlo k politickému zvratu a prozření, že takhle už to dál nejde, a nebo jestli, že nedojde a my skutečně bychom si mohli klidně říct, v tomhletom klubu už je sebezničující být i pro nás.
1: Tak já si myslím, že Evropská unie dosáhla do bodu, kde Sovětský svaz v 80. letech byl naprosto paralyzován sám sebou a všichni chápali, že už to je nereformovatelné, ten moloch, protože kdyby kdokoliv chtěl cokoliv reformovat, tak by musel začít propouštěním státních úředníků a musel by začít zmenšováním státního sektoru, čímž by vlastně došlo k tomu, že by úředníci propustili sami

0: sebe. Takže do toho nikdo z toho stávajícího evropského establishmentu a z evropských úředníků neřízne, protože by tím podřezával větev sám pod sebou. Evropská unie v tuto chvíli je nereformovatelná. Neříkám, že ten projekt byl od počátku míněn špatně, ale špatně se zvrhnul. A já si myslím, že jediná možnost, jak se ekonomicky znovu nastartovat, je v nějaké jiné Evropské unii, mimo Evropskou unii, ale prostě nepůjde to s takovou Evropskou komisí a s takovým politickým uspořádáním v Evropské unii, jaké teď máme.
1: No tohle to je rizí antisystém. No jasně, je to pravda, protože ono totiž ten problém a obrat k horšímu začal přesně v době, a já teď nevím přesně rok, kdy z toho názvu Evropské unie vypadlo to slovo ekonomická, který tam bylo od začátku tradičně, nebo velmi dlouho, ale dneska se z toho stala hlavně politická unie a my vidíme, že i Evropská unie, do kterými jsme ještě vstupovali v roce 2004 a o čem jsme si rok předtím v roce 2003 udělali referendum, tak byla politicky určitě demokratičtější, lidsky pro nás občany byla svobodnější a hlavně byla víc prosperující a svobodnější i ekonomicky. Takže teď jsme členy úplně jiné Evropské unie a můžeme si říct, že na všech frontách je to jenom horší. Takže jestliže dneska někdo žádá referendum o našem členství v Evropské unii, tak za prvý to patří do našeho systému a za druhý, proč si tohleto neskusit a neověřit v momentě, kdy jsme skutečně členy úplně jiné instituce, než do jaké jsme vstoupili.
0: Přesně tak. A víte, co mě úplně nejvíc děsí možná? Že já tady často používám porovnání Evropské unie se Sovětským svazem v 80. letech. Ale ten Sovětský svaz v těch 80. letech měl aspoň nějaké kámoše. On se kámošil s Kubou, s Vietnamem, se Severní Koreou, s Čínou, prostě s těmi tradičními komunistickými, socialistickými baštami. S kým se kamarádí Evropská unie dneska?
1: Já vám to řeknu.
0: Evropská unie je pro smích úplně každému.
1: Máme přátelé v Ukrajině.
2: Ukrajina.
1: Máme přátelé v Ukrajině a když jsem teď sledoval rozpravu v ukrajinském parlamentu o tom zákonu proti zákonu z ruky Zelenského, který se týká korupce, kde se strhla rvačka a kde jsem teda zjistil, že poslanci ukrajinští chodí do parlamentu v triku a skoro v teplákách, no tak podobně jako jezdí po světě jejich prezident, tak jsem si řekl, že by to bylo hezký kulturní obohacení, kdyby se stali členy Evropské unie, kdyby takhle mohli obohatit jak Eurokomisi, tak Evropský parlament. Takže ano, nám zbyla Ukrajina, ale tý jsme pro smích taky, protože tý v podstatě dáváme peníze a zbraně, jak ona si řekne. Takže asi tak, no. Na závěr, když se vrátil do Bílého domu Donald Trump a sednul k tomu svýmu stolu, tam v oválné pracovně, a začal podepisovat ty dekrety a jedním z nich teda bylo zrušení Green Dealu amerického, tý jejich verze vlastní, tak já jsem si řekl, že možná teď pomohl Evropě, že Evropa zjistí, že prostě na to nemáme a bude se něco muset změnit. Teď ještě chci živit nějakou naději po tom, co na nás hodil, nebo provedl tohleto ponížení s těma clama a už předtím jsme se tam zavázali ke všem těm platbám a investicím do Ameriky, takže by se tohleto mohlo sejít a že by nám to mohlo pomoct jako v neštěstí, že tohleto může být pro nás malý aspoň štěstí v neštěstí. Co myslíte?
0: Já myslím, že ano, protože vždycky se říká, že aby feťák přestal fetovat, tak si musí dosednout na úplné dno a vyžrat si to dno. A já jsem prostě dlouhodobě přesvědčená o tom, že pokud to nepůjde v Evropě ještě víc kopce, pokud opravdu lidé neporozumí tomu, že když nic neudělají, když se nepostaví té Evropské unii, takže hold přijde chudoba, tak jim to nezapálí, v čem je ten problém. Takže tohleto ten proces urychlilo.
1: No tak snad poprvý končíme pořád, kdo to zaplatí, optimisticky. Zdravím posluchače a diváky pořadu, kdo to zaplatí.
0: Nashledanou.
3: Radio Xaver.

Hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.

0: Rádio Xaver najdete na play.cz. play.cz.
1: Co si myslíš, Miloši, o návštěvě Roberta Fica na oslavách 80. výročí v Moskvě?
2: Říkal jsem už pro rozhovor v Blesku, že je nesmyslná kritizovat Fica za to, že jede do Moskvy, kde se patrně setká s Putinem, a přitom benevolentně přihlížet tomu, jak si Trump 2 hodiny s týmž Putinem telefonuje. Záleží vždycky na tom, co Fico bude Putinovi říkat. Kdyby mu říkal, o Vladimíre, jasné slunečko, jak jsem šťastný, že jsem na Rudém náměstí, tak by to bylo samozřejmě špatně. Pokud mu řekne, pane prezidente, udělali jste napadením Ukrajiny geostrategickou chybu a pojďme přemýšlet o tom, jak z toho ved, abyste alespoň nestratil tvář, tak potom takové jednání by mělo smysl.
1: A ty se znalostí věci a při té známosti, nebo znáte se s panem Ficem, na co ho typuješ? Je to člověk, který je schopný toto Putinovi do očí říct?
2: Já si myslím, že asi ano. Protože podívej se, kdyby se mu to podařilo, a každý politik chce být milován a chce být populární, tak jeho popularita by dosáhla nebeských výšin a ať by pak v domácí politice dělal cokoliv, byl by nejslavnější slovenský politik všech dob.
1: Kdyby si byl pozván, Miloši, ty na ty oslavy do Moskvy, letěl bys tam?
2: Ale jo, to jsem také říkal v tom rozhovoru v Blesku, aby se zastavilo zabíjení, protože to je ten základní cíl, ale protože jsme měli s Putinem docela dobré vztahy, tak bych byl možná ještě agresivnější, než jsem říkal, že by měl vystupovat Fico.
1: Agresivnější, jak by to teda vypadalo? To mě opravdu zajímá.
2: Citoval bych mu, což už jsem udělal několikrát, francouzského politika Talleyranda, který řekl Napoleonovi, je to horší než zločin, je to chyba. Vladimíre, protože my jsme si tykali, Vladimíre, udělal si chybu, která je horší než zločin, napadl si Ukrajinu. Pak by mě možná vyhodil, já to nemohu vyloučit, a pokud ne, pak bych pokračoval dál, hledejme cesty, jak se z toho dostat, bez ztráty tváře.
0: Česká a americká country na rádiu Xaver.

0: vyzkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz.
1: Pane holče, je tady čtvrtek. Čtvrtek náš den. Pozor na to. A dnes 21. srpna, tedy výročí vstupu vojsk.
2: Sevre, já to viděl. Já jel Povinohradský sem do televize.
1: Chápu.
2: A tam už šely tanky. A první? Pan prezident a vedle něj paní prezidentová politička.
1: Neříkejte mi
2: to. Jo, jeli. Slavili. Tak zaspomínali. Teď to pro ně byly šťastný časy.
1: Já vím, že jo.
2: No.
1: A je tak strašná ostuda.
2: Ostuda?
1: No prostě hlavní komunista v této zemi jde nakonec slavit nebo nějak si připomenout, ne slavit, ne, připomenout pětně, to je hrozný.
2: Ale oni si to odpracovali, Ksefer, nechte toho. Teď před měsícem podepsali zákon proti propagaci komunismu. No. Vy to nevidíte, sledujete to?
1: Já to vidím a je mi z toho trapně.
2: No a víte, kdo je v druhém tanku?
1: No to neříkejte mi, že on. Obrácená helma, neříkejte, jestli...
2: Jel tam knedlík.
1: Ježiš.
2: A měl to obráceně zase. On to nedá, ale tu helmu.
1: No já ho sleduju, pana, já nebudu říkat knedlík, to je hrozně jako zlý, jo.
2: Tak on je takovej, zevnitř i zvenku je stejný, tak...
1: A tak mě můžete potom říkat jako super knedlík.
2: Kdybyste chtěl.
1: Nebo já nevím, jak.
2: Tak u něj se to ujalo. No, tak...
1: no pozor, já jsem se vám díval na... internetu dneska v noci na mě skočila nějaká a bylo tam, najděte si, jaký je typ vašeho těla. Mm-hmm. Tak jsem se nedokázal podle těch siluet zařadit teda do žádného. A byly různě pojmenovaný a to, co mě asi bylo nejblíž, nejstrašnější název, který tam byl, Jahoda.
2: Jahoda.
1: Tak jsem nasranej zavřel tu stránku, jaká Jahoda, co to je za potupu.
2: Ale na knedlíku není špatný, Ksavere. Knedlík je přeci naše národní jídlo, symbol Česka. Tak klipánek je symbolem Česka, co?
1: Pro mě ne.
2: Je dobrý.
1: Tak,
2: myslím, lipánka.
1: Je to komik, ale já mu vůbec nerozumím na těch sociálních sítích, co vlastně on nám chce říct. Krom toho, že on neustále přesvědčuje přesvědčený. A já ho mám takové jako bublině, kde jsou přesvědčovači přesvědčených. A to je Meda, Zdechovský.
2: Zdech je dobrý.
1: Mirka Němcová, paní Němcová. Paní. Ona je doktorka nebo inženýrka, nebo co ona je?
2: Ne, Mirka.
1: No ne, tak má jaký titul určitě. Ona bakalářka, jako já?
2: Ne, rohlíkářka.
1: Rohlíkář?
2: Rohlíkář.
1: Co to znamená?
2: Tak ona měla nějaký, má ráda rohlíky, nějak se o ní ví, ne? Že... občas jí nějaký zůstal v obchodě v kapse, nebo...
1: Tak je na to rohlíky.
2: Zůstane.
1: Jo, tak to...
2: Vybíráte si rohlíky, jeden si odložíte do kapsy a odejdete s tím.
1: A to je taková legenda, to nebude pravda.
2: Jo, jasně. Myslíte, tak co? Že... Já mám legendy rád, ne?
1: Legenda je to dobrá.
2: V nás se taky povídají legendy, tak co?
1: No, o nás se teď bude povídat, protože já jsem teda se díval i na tu siluetu, jak byste se jmenoval vy, jo? A u vás tam bylo Adonis.
2: Adonis, no. To je hezký.
1: A já si myslím, že bychom mohli tady teď vnuknout našim divákům, že to není Wilsonova 10, ale že to je podcast Adonis a Jahoda. Jahoda je strašně potupný. A Adonis, pane holče, to jste vy.
2: Ksavr, a to, já myslím, že jeden čičí tornádo v televizi stačí, ne?
1: Jeden čičí tornádo, jedna?
2: Jedno čičítko?
1: Čičítko je, pozor, je čičítko.
2: No počkejte, a co to je? Čičit, co to je? Odpovězte mi, vy jste fundovaný ohledně české televize. No, chichy.
1: No to je umělecký jméno.
2: Ale je to chichy ona, chichy on, nebo ono? Nebo oni?
1: To je
2: my?
1: To tornádo.
2: To je... Já jsem se na hru Ksavr teď dočet na Seznamu a když se něco napíše na Seznamu, tak je to pravda, že je to svěží vítr v televizi. Svěží televizní vítr.
1: Psal někdo?
2: Čičinka.
1: A kdo to psal?
2: Já nevím, jeden z takových těch, co foukají ty svěží větry. No.
1: Ježiši Kriste. No, my máme příští středu, pane Holče, Radu České televize a já doufám, že to tam zazní.
2: A přijde Čičinko mezi vás?
1: Myslíte Čičinu?
2: Čičinu.
1: Myslím, že by mohlo přijít tornádo.
2: To si můžete vyžádat, ne?
1: To nevím. Vůbec nevím, jestli to umožňuje jednací řád a bojím se na to zeptat, protože když se zeptám na něco, co umožňuje nebo neumožňuje, protože ne všechno ovládáte, tak proti mě sedí pan kolega radní Řehák, který si v tu chvíli na 22 minut vezme slovo a má kolem toho projev. A já už to nevydržím. Už jsem starý člověk.
2: A pan kolega Řehák, on sedí na té správné straně?
1: To nevím, ale je to takový poctivý člověk.
2: Tak to jsou tam všichni.
1: Když přišly stížnosti na mě na radu, tak víte, co udělal pan kolega Řehák? Ty stížnosti tam přečet, ocitoval.
2: Všechny, jo?
1: Nikdy se žádná stížnost na radě nečetla. A tak jsem si říkal, že bych teď, jestli je tam stížnost nějaká na Čičinu, že bych to taky přečetl a řeknu tady po vzoru pana Řeháka.
2: Jo, a tak to je tam taková partička dobrá, ne?
1: Dobrý, to je zlatý kolektiv. Člověk.
2: Dobrý kolektiv.
1: Zlatý člověk. A teď má různý takový ty přirovnání hezký a tak mluví jako kniha, to jste nevěděl.
2: Fakt? Má metafory, jo? Hyperboly, jo?
1: Má všechno. Má všechno, je to normálně, říká se tomu odborně šprecher.
2: Aha.
1: Ale jak jsme říkali s jistým doktorem Kravkou, doktor Kravka byl dnes asi je důchodce pracující, letitý dramaturg České televize Brno, a my jsme často vedli učené disputace o hudebních pořadech a tak.
2: Wow.
1: A vždycky to skončilo, a to je, teď se odvolávám k tomu projevu, těm dlouhým projevům na radě. Je to výborný, ale nikoho to nezajímá. To je základní dramaturgický postup. No tak, prosím vás, já se teda stydím. Myslíte, Čiči tornádo tam bylo taky na tom 21. srpnu?
2: To jsem tam neviděl.
1: Je
2: a jenom jsem chtěl vám ještě říct, že my jsme zatuchlí. To bylo to v tom titulku. Čičina je svěží vítr a zbytek je zatuchlý.
1: Tak jak to? My jsme taky svěží vítr, my jsme Adonis a Jahoda.
2: No.
1: Pane Holče, to je zlý, co? A můžeme dát Adonis, Jahoda, Knedlík, Čičina. Udělat takovou partu.
2: No ani ne.
1: Ne. A víte, co mě teď zarazilo? Já jsem sledoval, jak bylo jaro na Aljašce. A promiňte, jenom řeknu, to, že přijdou dva asi nejmocnější muži světa, podají si ruku, usmějou se na sebe, vypadá to, že se začnou řešit problémy. Pravda a láska začne vyvádět.
2: Točit Alexandra Voním, to mělo magický účinek, ta Aljaška.
1: Jak to?
2: Vracím se ke Knedlíkovi, protože Knedlík vystrčil prst, udělal se odkud fouká a začal chválit Trumpa.
1: Vážně.
2: Vážně. A to není žádný převlékač kabátů, to pozor. Lipánek drží jak Knedlík. Co? To můžem říct asi, ne?
1: Víte, jak se říká těm lidem, kteří opustí tu loď, aby doplavali k jiný lodi.
2: No vzpomeňte si, jak nepodrazil Piráty a nezradil.
1: No, tomu se říká krysička.
2: No, tak bude spíš větší krysa. Oný.
1: Spíš krysa. A jednou proždy mu to zůstane. Promiňte, můžu říct vychcanost?
2: To je lirický výraz, bych řekl.
1: Tak řekněme, že mu zůstane ta vymočenost. Ať je to,
2: ne? Vymočenost je horší než vychcanost, jo?
1: No ale ne, tak vymočit se není vulgární.
2: Všimte si, že on má ty charakterové rysy ve tváři, tak?
1: Tak
2: já jsem ho pozoroval a říkal jsem si, to je fakt splynutí umělce s dílem. Takhle vypadá krysa.
1: Splynutí? Tak to musím říct, že tam necítím. Já tam necítím nic. Ten člověk nic ještě jako, nic prostě, je to... Je to ňuňátko usměvavý, který opakuje to, co mu někdo říká.
2: Takový větší ňuňátko.
1: A to je jedno ňuňátko. A to je lepší než Knedlík, ne ňuňátko?
2: Všechno je to dobrý, mastikulka.
1: Mastikulka. A neříkejte mi, že byste toho pana Lipovského, že byste ho nepochoval takhle, když
2: to nejsem, ne? Já na tohle nejsem.
1: Ne?
2: Ne, ne, ne. A vy jak, jo, vy byste si
1: jak ho pochoval? Jak se přes ním?
2: Honzík.
1: Honzík. Jo, Honzíku.
2: Vy byste si ho pochoval?
1: Jo, jo, jo, jo. Já bych se pochoval.
2: A to by byla teda ale fachák se bude pochovat si. Jak to? Nedlíka. No tak mu není úplně jako,
1: tak,
2: pan doktor Pospíšil si bere pejsánky, štěňátka do náručíku.
1: No, já bych si vzal pana
2: Lipovského. A to není štěňátko úplně, Lipánek, to pozor.
1: Ne?
2: Už takový vyrostlejší pejsek.
1: Jo, takhle. A kdybyste, vy jste ten reportér, kdybyste náhodou byl někde dělat reportáž, on tam byl, řekněte mu, že pan Xaver by si ho rád pochoval.
2: Já už nedělám žádný reportáže.
1: Neděláte?
2: Ale když ho uvidím, když ho se potkám na Vinohradský v tanku, tak mu to řeknu.
1: Jo, to udělejte, no. Prosím vás. No. A teď, prosím, to pokračování v Bílém domě. Pane Holče, já jsem z toho byl úplně, úplně mimo, co se tam odehrávalo. Dvě fotky, které vás poprosím, abyste vy jako vzdělaný člověk, jako pan všeho míra, jako člověk, který má ten přesah, jo? I do té historie, i do té budoucnosti.
2: Já vůbec nechápu, proč jsem tam neseděl i já.
1: No, to vám vysvětlím, proč jsem neseděl. Ale dvě fotky mě, prosím vás, okomentujte. Jedna je, jak on sedí, prostě pan ředitel školy, a takhle sedí ti žáčci, evropští lídři, a sedí jako čekají, co pan ředitel řekne. Je to naprosto nedůstojný, trapný. A to jsem si říkal, tak to je vrchol. A pak jsem viděl ještě jednu fotku, jak sedí na chodbě, jak u zubaře.
2: Čekáš pan doktor, až sestřička otevře dveře a řekne?
1: Další.
2: Jo.
1: Jak to mohl někdo připustit? Proč v tu chvíli neřekl nefotit? A pak stojí, pak ještě fotky, jak všichni stojí. A Ursula úplně nalevo sama.
2: Ksavre, víte, proč to mohl někdo dopustit? Protože když se ocitnete v takovéhle situaci, ponižující, kde fakt jste úplně jak mopslík, tak už to nemáte pod kontrolou, proto takhle dopadá. Dokud to máte pod kontrolou a jak se říká, diktujete, tak byste řekl a nefotit ven. A když tam sedí takhle a čekáte, až se otevřou dveře a pozvou vás na křeslo pod vrtačku, tak už nic nekontrolujete, tak už se jenom bojíte a třesete.
1: Mně tam strašně chybělo, jakože z toho měl být nějaký video, kdy ten Trump řekne, chcete někdo bonbon? Otevře tu bomboniér. Ale aby ukázal to dobrý srdce.
2: Jo, a víte, kdo mi tam chyběl?
1: No náš?
2: Náš světový lídr.
1: Světový lídr Fiala, on prý byl na dovolení.
2: Proto to taky vypadalo.
1: On plaval.
2: Protože kdyby tam seděl světový lídr, Xaver náš, tak to vypadá úplně jinak.
1: No není to potupa pro nás Evropany. Pane Holče, my jsme Evropani, ne?
2: My jsme Evropani.
1: No to, tak on nás potupil, ten Trump.
2: Já si myslím, že vím, kde je chyba.
1: No to mi řekne.
2: My musíme na Ukrajinu začít posílat ještě víc peněz.
1: Porazit Putina.
2: Jo. A porazit tam tu korupci. My to prostě uplatíme.
1: Tam je korupce?
2: Trošku.
1: Na Ukrajině
2: trošku,
1: korupce?
2: Trošku, někdy, trošku.
1: No počkejte, to je vážné obvinění.
2: Říkám trošku. Trošku si občas někdo něco strčí do kapsy. Ale trošku je linku.
1: I po té, co tam byl sám pan Fiala a sám Knedlík, když ti tam přivezli plný vlak demokracie a jeden vagón byl plný toho, jak se to má dělat.
2: Ten byl plný demokracie.
1: No?
2: Jo. Tak i poté, Xaver.
1: I poté, pane Holče, to je šlendrián.
2: Tam totiž, víte, proč to je? On tam nepřijel na kontrolu Zbyněk Stanjura. Pamatujete si, jak vyhlásil, že bude jezdit po benzínkách na ty kontroly?
1: Ne.
2: Aby nebyl cenový kartel na benzín? No, nějak na to pak zapomněl a trošku došlo nahoru ty ceny, ale...
1: No, z toho pana Stanjury si nemůžeme teď jako utahovat, protože on prý mele z posledního. On prý má
2: je
1: kapačky.
2: Teď na infuzi pořád, nevíte?
1: No, ona mu prý do toho, ta paní z Brna, ta primátorka posílá...
2: Markéta Vaňková?
1: Posílá nějaký pitlíky, říká, tomu tam přisypte. To mu dělá...
2: Bílej prášek, myslíte? To jde na pozbuzení?
1: Jo.
2: A to je na dobrou náladu, ne? Všichni se svijou?
1: Je to na dobrou náladu, tak... je to rozdrcený asilpirin prý.
2: Tak tomu ten státní rozpočet teď půjde jako úplně od ruky sám, ne?
1: No. A já teda být panem Stanjurou, tak chodím kanálama.
2: No tak on radši leží v nemocnici, ne? Na těch kapačkách.
1: No ne, on chodí s kapačkama na výstup tam na rysy nebo na co. Pozor.
2: Jak zavol.
1: To je jako Stachanovec.
2: A to fakt jako budilo dojem velký budoucnosti, ne? Stanjura s kapačkou v paži a říká, my toho Babiše porazíme.
1: Já jsem se díval včera na kandidátky. Taky jste se díval, ne? Jsou veřejně.
2: Víte, že ani moc ne.
1: Ne? Vy jste ale vy jste hrozně jako tak obrouhnul, pane Holče.
2: Proč obrouhnul?
1: No tak
2: já znám ty lídry, jako to myslíte? Nebo že máme všechny kandidáty?
1: Ještě u posledních voleb jsme tady seděli a říkali, že tam bude kandidovat Kolotočář a tam bude to Zelinářka a Meda a všechno. A teď, jak kdyby se nás to netýkalo, vy tady
2: týká,
1: sedíte
2: a říká, tak ty známe, ale... Mně stačí tyhle, Ksevere.
1: Umíte si představit, co se stane v tom Moravskoslezském kraji?
2: Umím, docela dobře.
1: Já vám řeknu, oni z toho Stanjury udělají paštiku.
2: Paštiku, no tak...
1: Proti němu jde Konečníková, pan...
2: Konečná, Ksevere, neříkte.
1: Co jsem řekl?
2: Ksevere, nechte to.
1: Řekl jsem něco špatně?
2: Jo.
1: Paní Konečná, pan Reichl, Babišák.
2: Zazvoní zvonečkem, no. Co?
1: Babišák, motorista, pan Gregor, nemůže zbít z toho Stanjury ani no, prosím nic.
2: Skončí
1: popel.
2: Na té kapačce, Ksevereno. Ale on je zase férovej chlap. Víte proč? Protože říká, asi nevyhraju.
1: Prognostik ještě.
2: To je transparentní, ne, jak se říká, co?
1: To je velmi transparentní, pane Holče. Já si netroufám při vašem vzdělání vás nějak opravovat, ale vy jste řekl, že on je férový chlap?
2: Jo, že to přiznává tu porážku, ne?
1: Já jsem vám slyšel úplně něco jiného.
2: No tak s rozpočtem třeba trošku občas podvede, ale to jsou drobný, Ksavre, ne? To už nám řekl pan premiér.
1: No já nevím, právě... To jsou takový drby, já nebudu nic říkat, ale moji známí, co v tom... Tam bydlí v té Opavě.
2: Chcete říct, že nějací lidé by si mohli myslet?
1: Někteří lidé by si mohli myslet, že tam má strašidelnou pověst té Opavě.
2: Jako třeba s manželkou by tam něco, tak?
1: Z estetických důvodů se mi o tom nechce hovořit.
2: Jako třeba IT by vás napadlo? Nebo?
1: Prosím vás, teď mě podsouváte něco, abych to řekl a pan Hrušinský nás pak zažaluje. Jo.
2: Jež, Maria, hlavně ne, Honzík.
1: To je bojovník, pozor.
2: Je dobrý.
1: On teď bojuje za to, aby byla uznaná ta anticharta asi. To je tak směšný. Čtete jeho příspěvky?
2: Je to smutný, ne? Vlastně, když člověk zná, jako díky tomu jejich otci, to je rod, ne? Což byla taková jako autorita herecká i, já bych řekl, jako společenská a teď vlastně ten syn je takovejhle, ne?
1: Tak navíc on byl, tatínek byl národním umělcem. Pan Hrušinský, kterýho si vážíme všichni. Český Gaben. Byl národní umělec. A to dával kdo tady ty národní umělce?
2: No tak režim, ale...
1: Režim?
2: Režim, no, Ksavre.
1: Ne, to nedával ten svaz těch herců a tak?
2: Já myslím, že národní umělce... Neli, jestli to předával jako na Pražském radě, ne?
1: Ne, pane Holče, to nemohl.
2: Ale jako, co?
1: Pan, já myslím, že by si tento pan Hrušinský, ten by si od komunistů nic nevzal, to mi neříkejte.
2: Oni si to vzali, no, Ksavre, ale dobrý.
1: Já bych si to taky vzal.
2: Já bych
1: si s dovolením toho národního taky vzal.
2: Ale počkejte, já si myslím, že my k tomu směřujeme ještě, dovoleb. Že to dostaneme.
1: Jako kdo?
2: Já už jsem slyšel...
1: Jako Adonis a Jahoda?
2: Zákulisí, že nás to nemine.
1: Co to je nás?
2: No, vás a mě. Že budeme pozvaní do Strachovky a dostaneme...
1: Diplom?
2: Taky, že budeme umělci.
1: Jako registrovaní umělci za 6000 měsíčně nebo na kolik? Národní.
2: Já teda budu národní, vy budete zasloužilej.
1: Mě by stačil zasloužilej. No. Já bych to... A kdyby mě to komunista na Hradě dal... Tak já bych se nestyděl za to, tak jako se nestyděli ti národní umělci, no. Že si to vzali od komunistického prezidenta, tak já vám říkám, že bych se nestyděl za to, že si to beru od komunistického prezidenta.
2: Tohle není žádný komunistický prezident. Má to odmakaný, Ksavre?
1: No tak má to odmakaný ve straně a ve vládě, no. Tak nebo pro stranu a vládu. Je to komunista, jednou komunista, vždycky komunista. Víte, jak se říká jednou fízl? Vždycky no. Fízl.
2: A nevíte, nepřednesl už dneska nějaký projev?
1: Kdo?
2: No, Pávek. Já jsem od něj trošku dostal strach. Dneska, víte.
1: Jak to?
2: Tak... No, říkal jsem si, jak jeho řídějí, že jo, ty jeho investoři a loutkáři, jak on je takový nesvéprávnej v té funkci. Takže dneska to je na 20. Tak aby náhodou nevyfás ráno nesprávnou komunikační kartu, a aby tam nebyla ta obhajoba té okupace, kterou praktikoval do roku 89.
1: V tom, no, v tom životopise.
2: Tam. Aby mu, to může být škodolivost třeba, chápete?
1: Rodiče mu vysvětlili, že vstup vojsk 21. bylo v pořádku.
2: Ano.
1: A on to přijal.
2: A hrdině to obhajoval, no, a šířil to. A tak jsem si říkal, že vlastně v jeho případě by bylo nejlepší, kdyby nám dneska zopak ten novoroční eurovej projev, ne?
1: Měl?
2: Kdyby, říkám, kdyby se vyvaroval, tenhle ten projev vždycky udělá radost každému. Navíc, když premiér Fiala řekne, že přijmeme euro, až to bude výhodný.
1: Já musím říct, že říká se mi to těžko, pane Holče, a vás to zabolí taky. Ale on ze všech porevolučních projevů nebo ze všech porevolučních prezidentů má nejhorší projevy. Prostě mluví blbě, mluví jak Bilak.
2: Já teda se musím trošku ohradit.
1: To byl Vasil.
2: Já si Vasila pamatuju. No. Musím se trošku ohradit, protože ten eurovej projev už jako piluje a dostává se do situace, kdy to už je tam méně toho
1: Tak to je atmosféra.
2: Jo, dokážu tvorní... už tam propojit těch pár vět.
1: Jo? Tak já jsem teď poslouchal nějaký podcast,
2: kde... Ale to nebylo o euru, tam to ještě neměl vypilovaný. Jo. Ale jako v tom eurovým projevu zadrhává míň už teď.
1: No a on má přece nějaký podcast s tím panem Půrem, ne?
2: To víte, myslím, že asi ne.
1: Víte, kde je pan Půr?
2: Michala Půra znám dobře, ale myslím, že už asi ne.
1: To je velmi talentovaný člověk, pan Půr. A on má podcast s panem prezidentem.
2: Já myslím, že udělal jeden díl, ne?
1: Tak ten jsem já slyšel. A to už
2: a to
1: nepokračuje.
2: To už je tak 2 roky, ne? Nebo...
1: Fakt to nepokračuje? By byla
2: škoda? Já si myslím, že ne. Tak když jste slyšel jedničku, tak jestli jste pídil po dvojce a není? Tak...
1: No, já jsem se právě moc nepídil.
2: Aha.
1: Celkem bylo jedno.
2: Není to škoda?
1: Tak je to škoda, ale říkám vám před chvilkou, teď budu jak Miloš Zeman, kdybyste mě poslouchal, tak jsem vám před chvilkou říkal, že mě nebaví, jak on plká.
2: Ale já vás poslouchám.
1: A vás baví, jak plká? Já vám znovu říkám, že mluví jak Bilak.
2: No je to ostuda, ne? Na prezidenta.
1: No.
2: Jak Bilak, on mluví jak gumák, Xavere.
1: Gumák? Co to je?
2: Jako lampasák.
1: No to je.
2: No.
1: Lampasák, no.
2: A to není náhoda, ne? Když jim byl, tak aby tak nemluvil.
1: No já už přemýšlím, pane Holče, kdo bude po něm. No to bude za chvilku.
2: Ale dobře taky mluví ta jeho manželka, Eva. Xavere, kdo bude po něm? Já vám řeknu, kdo bude po něm. Petr Pavel. No to bude druhá pětiletka.
1: Myslíte? To vám říkám. Počkejte, tak já už jsem si založil, registroval doménu Xaver na hra, takže ještě mám počkat s tím?
2: No, můžete to zkusit, ale já vám říkám, že to bude druhá pětiletka.
1: A on mluví jako Bilak a já bych mluvil jako Kapek.
2: Taky to nebyl dobrý.
1: To nebyl taky žádný velký řečník. Ale pan Kapek se zasadil za některý herce. Když jsme se bavili o hercích, tak jim dával doporučení do divadel některým a tak.
2: Tak to byste mohl taky, ne? Tu jste z umění jste vzešel, ne?
1: Zkušený. Jak jsem vzešel z umění?
2: Teď jste drnkal, zpíval, ne? Hrál jste na kytaru, jste velký kytarista.
1: To hraju pořád.
2: No, tak vidíte, jak jste vzešel z umění, říká.
1: A proč mluvíte v minulém čase? Já jsem umělec veskrze národní.
2: No to já vím. A jste registrovaný už? Už jste se registroval?
1: Ale teď jsem byl jeden den v Chorvatsku a večer, jak jsme seděli, tak jsem tam přítomným hrál na kytaru a zpíval asi 3 písničky. Pane Holče, jedno oko nezůstalo suchý.
2: No to chápu.
1: No, tak to jenom,
2: abyste... Kdybyste byl u Luxíka?
1: U Luxíka ne.
2: Ne?
1: Já jsem byl u Stredy Pavla číslo 2.
2: A?
1: A Luxík musel nastartovat loď a přijet za mnou. Ze Zadaru do Splitu. 5 hodin jel.
2: Jo?
1: Aby se mohl poklonit mému umění.
2: A vybíral jste, ne? Nehrál jste no, gratis snad, ne?
1: Tak vybíral, řekl jsem si 20 Eček za to.
2: No, tak
1: to není tolik, ne? Za 3 písničky. Mimochodem, nechcete zahrát písničku?
2: Teď ani ne, ale jsi říkal,
1: já bych vám dal slevu.
2: Kolik bere Iva Pasterková? Trošku zvyšte tarif, Xavere.
1: Tak já beru za písničku 10 euro. Když si objednáte 3, tak máte slevu a jednu zdarma, takže 20 Eček.
2: Jste Xavere čípák, fakt musím říct, mě to trošku uráží, že tady s váma sedím. Pojďte se,
1: tak
2: kolik,
1: vytáhněte 20 euro a já vám
2: se, zaspívám. Kolik dostane Bolek Polívka za jedno slovo na mítinku? To je tak podle mě 800 tisíc.
1: Tak Bolek, jo.
2: Už, Bolek. Už dostal od brněnský ODSky tak 30 mega, tak když si vezmete, že on těch slov moc už nedá, no tak kolik stojí jedno jeho slovo?
1: Víte, že to je, víte, že to je moje slabý místo, ten Bolek.
2: Moje taky, já bych to taky kasíroval.
1: Ale ne, tak on je.
2: Xaver je to smutný, ne? Když se stane z talentovanýho klauna prodejný klaun, ne? Úplatný.
1: Já nevím.
2: Co?
1: Říká se mi to těžko, no. Nebudu ho hájit, ale nebudu. V Brně jsou podle mě dva velcí umělci. Byli tři, než jsem se přestěhoval do Prahy.
2: Jasně.
1: A teď jsou dva, a to je Hana Ulrichová a to je Bolek Polívka. A jsou to pro mě jako ikony.
2: No tak počkejte, počkejte. A Petr Fiala, ten... To není podle vás velký umělec?
1: Ne.
2: Vy jste neviděl teď jako...
1: To se za Loutkový divadlo se to neudělal.
2: Vy jste neviděl Xavere, vy jste nebyl v jeho cirkusu, kde vystupuje s Pasderkovou?
1: Já jsem to viděl na Facebooku.
2: Vy jste nesledoval, když přestahoval program teď? No, to bylo nejlepší, Xavere, to bylo nejlepší sledoval. Číslo.
1: Pane Holče, a to mě vyděsilo. A jak vidíte, tak tady máme, prosím vás, názornou agitaci. Mm-hmm. A za, to, za tento proevropský krok jsme dali profesora na tabulici, se slouží. Zrušíme korunu, zavedeme euro.
2: Ale pozor, ono je to zavedeme i nezavedeme. To je profesorský, to je fialovský.
1: No.
2: Protože tam je ten dovětek, až to bude výhodný.
1: No ne, ale... tak víte, proč to dělá? On potřebuje, jak se říká v Brně, nachcat na nohu té Uršule.
2: Myslím si nějak plný chcanek, nebo co?
1: Ne, to se říká, to je přirovnání.
2: Jo?
1: No,
2: jste opravdu alternativní jedno, tam z Brna.
1: My jsme velmi, to ještě jsem tady panu Filipovi říkal jedno přirovnání brněnský před vysíláním a jemu se moc líbilo a hned se zapisoval do mobilu.
2: Jo? No jaký?
1: Z estetických důvodů to nemůžu říct.
2: Jo, dobře, dobře.
1: Je to přizprostlý zase.
2: A jo, tak
1: to, ale je to,
2: to od vás čekal.
1: Nebudem to říkat. Kapitalismus nedáme. A víte, proč tady je? My ho totiž prodáme.
2: Jo.
1: A já se bojím o náš kapitalismus, pane Holče. Proto názornou agitaci a každý, kdo sem přijde do této místnosti, povinně se postavit tady před ten stůl, nahlas přečte tu... A dokonce tady někdy dáváme takový stoleček, když je tam někdo takovýhle vážený jako pan Fiala,
2: jo.
1: Abyste pod tu tabulici mohl položit kytici rudých květů.
2: Já myslel hromádku eur.
1: Nebo hromádku eur, ale tu můžete klidně převodem na to charitativní konto Xaver v nouzi.
2: Vy jste takový loupežník.
1: Poslal jste tam někdy něco?
2: Ne.
1: Na konto Xaver v nouzi?
2: Ne, ne, ne.
1: To vy jste takový na kačku zase, no.
2: Nejsem, já posílám těm klukům z Milionu chvilek.
1: Posíláte, jo?
2: Posílám, tak oni teď vyjeli s kasičkou.
1: A jak se to posílá? Já tam taky pošlu něco.
2: Pošlete. Protože už chystají demonstrace. A akce, takže...
1: Oni mě vždycky dělají, když útočí proti mě ten Michprt. Víte, co je Michprt?
2: No, počkejte, tak... nemluvil byste tam někdy na jejich akci? Na mítinku, nepozvali vás?
1: Nepozvali, ale mají mě vždycky, když na mě něco, což je tak jednou za čtvrt roku, kvůli Radě České televize, tak mají moc hezkou grafiku na mě.
2: Jo?
1: Mají tam jahodu a...
2: No, tak.
1: Na vás budou mít Adonise.
2: No.
1: Já... Pane Holče, 48. zápis, 21.8.25 a já bych tam zapsal profesurka.
2: Za tu zradu.
1: Za tu zradu.
2: Za tu zradu, Xavere. To je zrada jak toho 21.8.60, ne?
1: No právě proto, víte, ono to nese...
2: Xavere, má on ještě něco, nějaký slib, který on nezradil?
1: Má on nějaký svědomí.
2: Víte, že já jsem pamětník. Víte, komu se tady díváme do tváře?
1: Ne.
2: Mimo jiné? Prvnímu signatáři petice ODS za zachování české koruny navždy a vyjednání trvalé výjimky České republiky z přijetí eura.
1: Ne.
2: Ano. To je on, pan profesor. Chápete to? Já už nevím, ten chlap. Ksevre, ten si z nás fakt dělá prdel.
1: No co? Tak on nemůže jinak.
2: On to nemá v té tváři, ale on si z nás dělá prdel nonstop.
1: Tak já vám říkám, že ten to má v té tváři úplně natvrdo napsaný.
2: Jo?
1: Vy jste moc mírný člověk.
2: Jsem, no tak to takže... se o mě ví. No tak držím zpátky. Jako...
1: Jsou lidi, kteří říkají, že jste hrubián a cynik.
2: Fakt? Cynik? No, ale... Já chci v profesorovi vidět to dobrý. Co?
1: Kam jste dal tu tušku?
2: Do toho.
1: Proč? Co to, no, to je za zvyk, pane holče? Jako vy jste jako generální tajemník tady, nebo?
2: To jsem. To jsem.
1: Tušku vložit do...
2: To jsem.
1: Tady naší krásné knihy hříchů.
2: Všude musí být generální tajemník, ne, Xavere, co byste si tady počal?
1: Já vím. Však víte, jak to je. Udělejme teď děkovačku. Ona je totiž dneska vtipná.
2: To je můj 21. srpen, Xavere, tohle. Co?
1: No, protože je potřeba poděkovat těm, kteří nás podporují na transparentním účtu. Už to říkáme půl roku, ještě pořád to tak je, zatím jenom na právníky.
2: Jo.
1: A to jenom v jednom případě, ale my o tom nesmíme mluvit.
2: Aby se no, ale, mohl poslat.
1: Ale no tak já to asi budu muset společně s váma potom doplatit to, co nám nezbude, ale to je jedno. Máme mlčet, tak mlčíme.
2: Jo. Michal Ševera. Byl znova 10 i v Parnu se na vás těšíme. Vidíte, Ksever?
1: Michal je výborný.
2: Je?
1: Víte, že to je Michal Spíšel? Hmm? To vám je tak chytrý člověk.
2: Tak se dívá na nejchytřejší pořád.
1: Já jsem s ním byl na večeři, on mě pozval do vietnamské restaurace, tak jsme jedli vietnamské jídlo, což jako bylo celou diskuse, jsem to už nikdy nechci, ale dobrý. Ne? A pak jsme seděli v kavárně na Andělu, dlouhý dým jsme jeli, a on některým věcem rozumí líp než vy. A jste v prdeli.

0: tehdy říkal, že se na to podívá, že takhle to nejde.
1: No.
0: Co? Tak já nevím.
1: Hlavně říkal, že teď jde o všechno.
0: To jde.
1: A já se teda pořád si kladu otázku, o co šlo doteď. Doteď šlo jenom o něco.
0: Teď
1: jde o všechno.
0: Teď jde i o Česko, Xaver.
1: Já si myslím, že dopadne strašně on, volba, protože lidi ho nemají rádi kvůli Ukrajincům.
0: Já bych mu to přál, Xaver.
1: Ne,
0: si to. Jo,
1: já mu to nebudem to... nikomu přát nic špatný.
0: Jo, jo, jo, já jsem hrubiánac.
1: Vždyť je to zlatý člověk, kdy ten pan posl doma tak rád. Bernard,
0: jo. Dagmar Kadlecová na Belzonku od Azalky, Xavere, vidíte. Ne, to je, pozor, to je Alena Vítková na Belzonku od Azalky a tady Dagmar Kadlecová, tady chyba asi.
1: Tak, takže poděkujeme oběma, ne?
0: Alena Vítková, Azalka.
1: No, no. Azalka Krušnohorská,
0: no.
1: Je z Krušných hor.
0: Jiří Bidžovský, koncesionářský poplatek pro přístav Pravdy. Naděžda Formánková posílá malý příspěvek na piškoty pro pejska. Pane Holce, vidíte.
1: Piškotky, to jsme tady
0: měli. Paní doktorka, to...
1: probírali, no.
0: No, to se hodí, to jsem rád.
1: Ale vy nedáváte, ne, jste říkal.
0: Dávám.
1: Že granulky dáváte, jste říkal.
0: No, to je žrádlo, piškot je za odměnu. To mi si vymáhají, Xavere.
1: No, já si taky vymáhám už kolik let tady.
0: Pejsek.
1: Zkuste pejsek. To někdy. Uvidíte, jak já funguji, mi dáte piškotek a
0: jo, jedu,
1: no.
0: A budete hodnej?
1: Budu kňučet a tak, zkuste to někdy.
0: Daniel Klement na Vlzonku, přístav Pravdy, mistrů Xavera a Holce. Tomáš Pokorný na špunty do uší pro mistry z přístavu Pravdy, ať k ním dnes nedolehne nic z těch pokryteckých blábolů krále Dutohlava na Vinohradské. To vidíte, Xavere, no. Já jsem říkal, že už jsem je tam potkal v tancích.
1: Jsou to hodně lidi.
0: Jsou, to jo, to jo.
1: Byl jsem vám od covidu poprvé v supermarketu.
0: A kde nakupujete jinak, Xavere?
1: Já nenakupuju.
0: Vy máte nějakého posluhovače?
1: Tak já nemám peníze, to jste vy, lepší lidi chodíte nakupovat.
0: Já ne, já jsem zjel, když jste mi řekl, že máte osobního barbera, jak tomu říkáte.
1: No to jo, to no. Mám, to mám.
0: To si ale... může dovolit jen Šlechta a paní Pekarová.
1: No ale ten to dělá jako charitu. Vidí starého pána, tak přijde a zadarmo
0: mě... Samozřejmě, vy jste bídnej lhář, jak tady ten.
1: Jo,
0: jo, jo, jo.
1: Ale chci říct, že jsem byl v Lidlu a že je tam všechno tak strašně drahý. Pane Holče, ta inflace...
0: Protože inflace není, Xavere. To nešište jeden z info. Inflace není a nebyla.
1: Kdo to říkal? Jo? No, tak já vám říkám, že...
0: No nebudete lahát.
1: Na všechno. Chtěl jsem si koupit Hermenin, pak jsem ho dal zpátky. Všechno je tak drahý.
0: Chcete říct, že zdražilo jídlo nebo co?
1: Zdražilo všechno.
0: To snad ne.
1: I poštovní známky.
0: Já jsem
1: vločky na poznámky.
0: Xavere, teď začíná země živitelka. Myslíte, že vyrazí nutelier? Přednést, jak zlevňuje jídlo a potraviny?
1: Já si myslím, že on tam nepůjde, protože on jednou se tam stalo, že hovořil on a po něm Václav Klaus. A je to prostě, bohužel, prý rozdíl několika mnoho kategorií.
0: Tenhle je lepší, ne?
1: Běžte si napsat projev, někam ho přednést a po vás prezident Klaus. Tak je to takový jako ostrý. A on ví, že on není ani karikatura.
0: Jste zlej dneska.
1: Tak já nakonec, tak já jsem...
0: Podívejte se na něj.
1: Na koho?
0: Řeknete o něm, že není ani karikatura, jako kdyby byl nějaká kreatura.
1: Je to 2% Klause, ta hlava. A řekněte, že ne.
0: Xavera si furt říkám, jak se nám tohle mohlo přihodit, když se na něj dívám.
1: No zlobili jsme. Zlobili jo? Jsme, no tak zlobili jsme, tak máme Fialu.
0: Přišel trest.
1: Nedá si zjet. Podívejte, máme krásný čas. Dneska musíme každý si věnovat tichou vzpomínku za chvátčiky. Za chvátčiky jsou ruský okupanti. Za chvátčiky. Brežněv na to byl alergický. Že neříkal, že když mu řekli v té Moskvě za chvátčiky. A poděkovat teda i těm, že jsme to přežili, že? Že nás tady no. Obsadili ty spojenecké armády, neboli i Ukrajinci.
0: A musíme děkovat i profesorovi, ne?

0: za to, jak se máme dobře.
1: No.
0: Dneska takový děkovný den, ne?
1: No, tak co? Měl by, jestli potkáte nějakého garince, tak zeptejte, co pak dělal dědeček před 57
0: jo.
1: lety. A on řekl, no seděl na tanku a střílel v Národním muzeum.
0: To snad ne, co?
1: Ne? To ne.
0: Já jsem se vrátil kolem toho dětského rozhlasu od té Vinohradské a tam ta ukrajinská vlajka furt vlaje.
1: No protože pan ředitel je před posaránek.
0: A nevíte, oni Ukrajinci platí daň za český rozhlas?
1: To nevím. Myslím si,
0: já si myslím, že ne, ne.
1: Ale mají svůj kanál. Ale rozumíte, ten
0: kanál?
1: Ten ředitel, no, mají kanál,
0: na českém rozhlase?
1: Vysílá tam něco ukrajinsky, no.
0: Fakt?
1: Hm? To tak bylo, možná už to není, ale bylo to z kraje války něco. To je jistý pan René Zavoral. Nebo Nevoral,
0: jak jsem.
1: A on odezírá zertu těm, kdo je právě u moci. Takže když Fiala poprvé, když ho uviděl v tom vlaku na Ukrajinu, tak uprostřed noci jezdil po Praze a hledal ukrajinskou vlajku, aby už na tom rozhlase ráno nosila.
0: Ale počkejte, a na Kavčích horách chcete říct, že není ukrajinský kanál?
1: Ne. A ani vlajka, nikdy jsem tam neviděl.
0: Tak to se nadáte do pořádku, ne?
1: Tak to je v pořádku, ne? Pane Holče, jsme na konci. Děkuju. A dnes zásadní sdělení Adonis a Jahoda. Je to tvrdý, ale je to tak.
0: No, čičinku netroufneme se.
1: Čičinu netroufneme, čiči tornádo. Děkuju a nashledanou.
0: Já taky, Xaver.
2: Hraje vám Rádio Xaver.

Scháníte nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromediko. www.uromediko.cz

0: Xaver. Pane holče, je tady čtvrtek, náš den a dnes je 18. září. Pozor.
1: Xavere, už se nám to krátí. Neselí, nebo dva týdny dovole.
0: Už je to za dveřma, už to ťuká.
1: Počkejte, to neťuká, to bouchá, to řeže, ne? Jako.
0: A představte si, že mě už se o tom zdá.
1: A ne.
0: Já jsem měl dneska se.
1: Ne.
0: Že jsem s Rakušanem na Slovensku na té demonstraci. A víte, jak to probíhalo v tom snu? On mě tykal.
1: To snad ne, to by si nedovolil.
0: A držel transparent a řekl mě, podrž mi to.
1: To snad ne.
0: Já jsem byl podržtěžka.
1: A držel jste?
0: No, držel jsem ten transparent. A potom jsem ho hledal někde mezi lidma, nemohl jsem ho najít. A já jsem říkal, kde je ten ministr vnitra, teď mě má svést do Prahy.
1: Počkejte, jaký ministr vnitra? On tam nebyl jako ministr vnitra, ani jako první vicepremiér. On tam byl jako soukromá osoba, to nevíte.
0: No,
1: pozor na jazyk, Xavere.
0: Jak to?
1: Já jsem tam nebyl jako politik český. Já jsem tam byl jako soukromá osoba. Ale je to moc dobrý, ale on se ještě nechal natočit a dal si to, jak on je opravdu už úplně šílený. Tak mu to nedochází tyhle věci. Takže on se tam nechal natočit, jak vlastně s lidma mluví jako český politik, s těma Slovákama tam. A pak si to dal na X-ko a řekl, já jsem tam byl jako soukromá osoba.
0: Pane holče, řekněte mi, k čemu je toto dobrý?
1: No tak on je zoufalej, že jo? Teď si vemte. Nejsou preference volební, smrdí to průšvihem. Dozík, co se dozvídáme z Dozimetru, Xavere.
0: Dozík? Vy tomu říkáte dozík?
1: No dozík, helejte, mě to baví. On se pořád nesoudí, on se má začít soudit až těsně před volbama, ale mě baví, co se dozvídáme z té obžaloby. Minulej týden, že Míša Redl, toho jistě znáte, platil kampaně Stanu z uloupených peněz. Teď jsme se dozvěděli, že to byli takový borci, jeden vypovídal tam, to je taky z té obžaloby, ze spisu, že vozili třeba 3 miliony v batohu. Říkali, dal jsem si cash, dal jsem to do batohu a jel jsem.
0: Trojku,
1: no tak trojčičku.
0: A já vím, že to není moc, ale to už je pěkná dovolená, trojka.
1: Jo, dobrá, trojčička.
0: Zas to je normálně, to je jak z filmu, pane holče.
1: No, podle mě to je na kmotra 4, ne? Co?
0: Ne, to je přece jasný, že ten Redl je ten, a on bude ten dobrosrdečný. Saďte se, že ten...
1: Počkejte, kdo bude dobrosrdečný?
0: Redl. Redl bude i jako starý, jak se jmenuje, Kornutor, jak se jmenoval, Corleone.
1: Vidíte srdíčko na dlani?
0: Vidím jo? Srdíčko na dlani a říkám vám, že Redl do půl roku dává šek církvi. Nějaké.
1: To se může stát, ale založí Rakušané.
0: To je možný. A Redl říká, tady je 500 miliardy, aby se vašim ovečkám dařilo.
1: Jo, jo. No tak... Vítek je čím dál tím lepší. A teď si vemte, tohle se na vás valí. Volby nevypadají, že dopadnou extra dobře. Tak se šílíte, no.
0: Jenže, pane holče, teď tam to přece byla protivládní demonstrace. A náš minister vnitra stokrát mi říkajte, že tam byl jako osobní, jako soukromá osoba.
1: Počkej, tak jsem si dovolil citovat Vítka.
0: A to víme, že je blbost.

Hospoda, není tu hospoda, všichni pořád doma jsou. Tak jsem taky doma jednou seděl, počítám takhle už asi 7 neděl. A zleva zas někdo huláka a ruší mě při četbě kozáka. A tak jsem na rochlinky odložil Spartu a šel jsem zamlátit do ústředního topení. A když se vrátím, Týra v umakartu, ale jinak je to celkem dobrý bydlení. Náš dům je plný různých zvuků, náš dům je plný různých zvuků. Aspoň se tu člověk nebojí, i když tuhle jsem zrovna seděl v pokoji. A v tom najednou jsem slyšel, jako by někdo vešel do chodbičky našeho bytu, nastoupil k nám do WC a spláchl.

nenech to náhodě zjistit, co tě to tak spletlo. A fakt, na našem záchodě normálně svítilo světlo. Jsme tu prostě pro všechny a všichni jsou tu prostě pro nás. A proto jsem nadeřená pízdal, jenže ještě ten den ho někdo vzal. A tak jsem to do pichotby zakřičel, přijďte zás, jak livo, přijďte zás. Náš dům je plný různých zvuků. Náš

0: taky vám plísně hrají na nervy. Je tu Abamal, termoizolační nátěr, který zdi zateplí a brání tak vzniku plísním.
1: Abamal, ach Abamal, ten ještě nikdy nesklamal. Abamal, ach Abamal, být plísňák taky by se zbál.
0: Zbavte se plísně jednou provždy. Abamal, proti plísním.
2: Podtrženo sečteno a Petr Holec. Vítám tě, Petře.
3: Děkuji za pozvání.
2: Dějí se věci.
3: No, velký. Čím dál tím větší.
2: Konečně známe termín voleb. Strany spouští své kampaně. Kampaně všeho druhu.
3: Víš, co se mi líbilo? A to není náhoda, že prezident vyhlásí termín voleb v den, kdy startuje kampaň premiérské koalice.
2: Ty si jako tam máš nějakou souvislost?
3: Ne, nechci se naznačovat. Nerozvažuju se.
2: Takový podezření. No, z Istanbulu. My natáčíme skoro v půl jedné, před polednem se mělo začít jednat o míru, o tom, o čem se jednat dříve nesmělo, mezi Ukrajinou a Ruskem. No a také vybíhají různé průzkumy a některé, možná někteří chtějí, aby vůbec nebyly zveřejněny, už se stalo. Echo 24 napsalo průzkum, stát se bojí dezinformací z Ruska, Češi ale věří, že volby zmanipuluje spíš Fialova vláda. Petře, řekni mi. Čemu se nechalo ministerstvo vnitra udělat takový průzkum?
3: Já
2: jak to chápeš?
3: Myslím, že tušej průšvih a že tušej už tu náladu společenskou. Já to tomuhle říkám triumf vůle Petra Fialy skutečně, protože tohle je neuvěřitelný, co se stalo. Za prvý je posun v tom, že ten průzkum už dělal STEM, protože před jakýma dvěma lety si podobný průzkum chtěl udělat Společnost pro svobodu projevu. A žádná z velkých agentur to nechtěla udělat. Báli se toho, jak čert kříže, protože tušili, že to dopadne v neprospěch vlády, která nás přesvědčuje o tom, že my jsme dezinformátoři, Putin je dezinformátor. A pak to udělala agentura SANEP a vyšlo samozřejmě, že veřejnost má za největší dezinformátory vládní politiky. A teď vidíme takový repete, že permanentně nás Fiala a vládní strany straší tím, že Putin tady zmanipuluje volby. A teď si vem, že agentura STEM zjistí, že většina Čechů se bojí víc premiéra Fialy než Putina. Ale tohle to je permanentní práce a to není jen Fiala a vládní politici. To je jeho cenzor Foltín, to je šéf BISky Koudelka, to je šéf ústavního soudu Baxa, který nedávno jen tak jako mimo děk, což je neuvěřitelný, řekne, no, kdyby se tady někdo pokusil zmanipulovat volby, tak ústavní soud neodvrátí tvář. Tak teď asi možná se dozvídáme, že mluvil o Fialovi, že neodvrátí tvář, že i oni počítají možná s tím, že to bude Fiala. Je to tragédie, protože jestli něco v Česku drželo, tak to bylo to důvěra lidí ve volby. Všichni jsme mohli nesouhlasit s tím, nebo být otrávení, možná zklamaní z toho, jak dopadli, ale nikdo je nespochybňoval férovost. A teď vidíš, že tohleto už se i tohle už se vládě Petra Fialy podařilo.
2: No tak a nejsi vlastně spokojen s tím, co ten průzkum ukázal, že lidé se nechají zastrašit?
3: To je samozřejmě jako pozitivní, to bychom na to mohli vidět pozitivní, ale samozřejmě negativní je to, že lidi ztratili důvěru ve volby a teď už i s korespondenční volbou, tak ti, co prohrají, tak prostě budou moc říkat, ty volby byly zmanipulované, oni nás připravili o naše vítězství. Teď se vím, že být opozicí a prohraju nějak těsně, tak okamžitě jdu k ústavnímu soudu, napadnu ty volby kvůli tomu, že řeknu tak a Petr Fiala a jeho vládní pětka je zmanipulovala. Je to tragédie, je to špatně, ale znovu říkám, je to opravdu triumf vůle Petra Fialy.
2: Ano, z toho průzkumu také vyšlo, že 60% lidí nedůvěřuje korespondenční volbě a že se bojí podvodů. Mm-hmm. Takže to všechno může v očích veřejnosti tedy ty volby zpochybnit. A pak ještě jsem si tady udělal poznámku, že 56% lidí má pocit, že se do jejich života vrací cenzura a omezování svobod.
3: To je taky hezký potvrzení toho, co vidíme už přes 3 roky. To dělá Fialova vláda, vlastně vrací cenzuru a omezování projevu, ale ne tím, že by měnila legislativu. Ona to nedělá jako bývalá totalita. Ani vládní cenzor Foltín taky není tradiční cenzor. Ona to jde jinak. Vlastně tady vláda vytvořila takovou atmosféru strachu, že tady zavládla i autocenzura. Viděli jsme i, že se lidi vyhazují z práce, ku příkladu politolog a bývalý diplomat Petr Drulák, vys nebo učitelka ze základní školy tady v Praze. A vidíme to na odsuzování různých dezinformátorů, kteří dostávají větší flastry do vězení než Dominik Feri, který má na krku 2 znásilnění a ten dostane kratší trest než nějaký údajný dezinformátor. Takže tohle to všechno samozřejmě v lidech zažehne pocit, že se začnou se bát svobodě projevovat. To tak bohužel je. A i to je dílo vlády Petra Fialy. Hmm. Bohužel.
2: A o kom se mluví nedaleko bývá, ty jsi zmínil Otakara Foltýna, ten poskytl rozhovor i rozhlasu. Budoucí vláda snad pochopí, co jsme vybudovali. Já u toho nebudu, říká Foltýn po roce jako šéf Stratkomu. To vyhrožuje, že u toho nebude.
3: Promiň, že se směju. Já, když se na ně podíváme, tak rozhodně to není k smíchu. A já myslím, že jeho tvář mluví i za jeho dílo.
2: Myslíš, že se umí usmát?
3: Ne, ale já, jak se říká v umění, to jde o srdíčka a i z hlavy, bohužel. A jak se říká v umění, tohle to je unikátní splynutí umělce s dílem. Ale my jsme se teď o tom bavili. Budoucí vláda snad pochopí, co jsme vybudovali. I Otakar Foltýn vybudoval to, o čem jsme mluvili předtím, a o tom strachu lidí a nedůvěře jejich k volbám, a že se bojí vlastního premiéra, že zmanipuluje. Mně se líbí, že Otakar Foltýn oslavil roční narozeniny ve funkci, která měla trvat půl roku. Ano. To je taky hezký.
2: Ale on vysvětluje, proč zůstal déle.
3: Ano, a já jsem četl rozhovor a vem si, že hlavní komunikátor vlády není schopný dát dohromady souvětí jedno, v kterém by si dvě věty holí neodporovaly.
2: Tak... Ano, na názoru politiků mi nezáleží. Záleží mi na názoru lidí, kteří aktuálně reprezentují stát.
3: To je co? To je bomba, ten člověk.
2: To jsem si tady musela napsat. Protože mi to úplně, prostě mi to zaujalo.
3: My už chápem jeho dílo a to, co vybudoval. Bohužel je to obludný monstrum, kvazicenzurní. A to tady po něm zůstane. Já doufám, že to, i když on už dávno skončí v té funkci, budoucí vláda, jestli se vymění, tak jak ANO, tak SPD, tak říkají, okamžitě tohle to rozprášíme, protože je to opravdu obludný, totalitní monstrum, který Fialovci stvořili. Ale já bych to bral jako, ať to tady zůstane jako memento, co se nám tady přihodilo za týhle vlády. Hmm.
2: No ale nebudeš mít karty komunikační, co budeš dělat?
3: Já si je vydávám sám.
2: No každopádně, ale pokud se vláda nevymění, tak tento pán bude vysvětlovat možná, proč stále zůstává na tom postu, na kterém říká, že bude půl roku.
3: Pokud se vláda nevymění, tak tento pán klidně oslaví 6. narozeniny ve funkci.
2: No,
3: a bude to potom, co už 6x odcházel.
2: A vidíš nějakou další jako jeho roli na těch XX let ještě?
3: No, viděl bych jí v léčebně psychiatrický, docela vážně.
2: Co by vytvořit ještě pro nás?
3: Děsím se toho, protože jestli tato vláda zůstane se vším tím, co k ní patří, včetně Foltýna bláznivýho, tak samozřejmě ta druhá čtyřletka bude ještě tvrdší a oni budou ještě drzejší a agresivnější. To je jasný. Hmm. Jenom si představ, kdyby se takováhle funkce a takovýhle člověk ocit v době, když byl prezidentem Miloš Zeman a premiérem Andrej Babiš a jejich nějaký cenzor by stál jednou nohou na Pražském hradě u Zemana, druhou nohou ve Strakovce u Babiše, co by se dělo v médiích? Hmm. Ani si to nechcem představovat.
2: Byl to vládní koordinátor nebo koordinátor, no prostě vládní, ale nemluvil by za tu vládu.
3: Ale říkal by, já vlastně nejsem u vlády, protože jsem zaměstnancem Pražského hradu, končím ve funkci, tak se mě na nic ani neptejte a tak dál. Představ si to, co by se dělo.
2: No, to by se dělo. No. To bychom každý den četli, kolik nás to stojí. Mluvilo by se o utahování šroubů, o cenzuře a nevím o čem. A bylo by to každý boží den.
3: Plně vidím chvilkaře, jak pohřbívají demokracii a tak dál. Hmm.
2: No, a nemluví se o tom, no. Novinky.cz. Obrana chce nakoupit obrněnce Supakat? Asi? Hmm. 3x dráž než Britové před 2 lety. Česká republika, pak mi to předraží.
3: Já jsem se usmál teda jako cynicky, protože jde o peníze
2: smíchu,
3: nás obou.
2: Vůbec.
3: Samozřejmě, vůbec to není k smíchu, ale já děkuju za tu informaci. A já jsem konečně pochopil, jak vlastně vláda chce dosáhnout těch 3% zbrojení HDP. Budeme nakupovat 3x dráž než všichni ostatní a říkám ti, že to na ty 3% dotáhnou velmi lehce, protože vlastně téměř ve stejný čas, kdy jsme se dozvěděli tohle, tak vyšla další zpráva a sice, že ministryně obrany Černochová chce svěřit další docela velkou zakázku bývalému kolegovi z ODS, taky samozřejmě zbrojní. A taky ne za úplně, jak by se řeklo, férovou cenu. Takže já ti říkám, že jestli to takhle půjde dál, a co jsme říkali před chvílí, tahle vláda by náhodou pokračovala dál, tak mi to vytáhnou na 7% HDP, jenom tím, že to budou dělat takhle.
2: Teda, to hnutí ANO, to jsou To jsou diletanti, jako 2% prostě neumějí nakupovat.
3: Ale jak to jde najednou snadno, viď? My jsme si furt lámali hlavu, jak to budou dělat, co budou nakupovat a prostě nakoupíš jenom dráž a seš tam.
2: No, 18 vozů, 118 milionů korun kus. Mm-hmm. A Britové to mají sotva za 40. A ještě mi řekni, jak rozumíš tomu, čemu nám bude takový vůz?
3: No já myslím, že se...
2: Kde bude parkovat?
3: Hele, já to úplně vidím, že by se mohly vrátit vojenské přehlídky na Letný. Jan Černochou tady vidím někde, jak jede, salutuje. Takže na to myslím, že by se to hodilo.
2: Máme přehlídku, já přijdu.
3: Jo,
2: já přijdu.
3: Jo.
2: Alena Schillerová poskytla rozhovor Mladé frontě. Fiala je popleta a nemá argumenty. Volby rozhodne peněženka, říká Schillerová. Tak volby asi rozhodne peněženka.
3: Měla by, já teda jenom koukám.
2: Prázdná peněženka.
3: Prázdná peněženka, jak se tváří nesměřitelně, viď? Jako hodně sveřepě, což je správný. Volby by měla rozhodnout peněženka a já doufám, že je rozhodne, protože, jak si naznačila, je dost prázdná. Samozřejmě vláda Fialova se snaží ty volby překrýt Ukrajinou, tím ukrajinským fetišem a celý to cinknout tak, aby lidi na tu prázdnou peněženku zapomněli a cítili se ohrožený, že nás zítra napadne Putin a proto musíme předraženě zbrojit a tak dál. Ale vem si jenom, jak je nenormální situace u nás teď, když se řeknu mediálně politická, že v předešlém týdnu třeba vyšly zprávy jako platy naše zamrzly v roce 2018, rekordní počet lidí bere příspěvek na bydlení, čili lidi, kteří mají zaměstnání, nejsou schopní zaplatit bydlení, neboli nemají na to. Znovu jsme dostali potvrzeno od Eurostatu, že máme nejdražší elektřinu v celé Evropské unii. A vem si, viděla si, že by se to řešilo někde v médiích. Média honí Filipa Turka, jestli někde skončil ve formuli třetí nebo čtvrté, a nebo to, jestli někdo někde na nějaký akci mával ruskou vlaječkou. Ale tohle to jsou zásadní témata Česka.
2: Prostě... Ještě jsem víš, tu bychom mohli pokračovat. No, jsme nejhorší v dostupnosti třeba toho
3: jasně,
2: bydlení.
3: Jasně, jako čili tady vidíme důvod, proč Fiala se snaží, proč na billboardech má celý to strašení. Teď je čas stát na správné straně, teď jde o všechno, no Fialovi, jo, to chápu, ale oni prostě snaží se, aby lidi zapomněli skutečně na peněženku.
2: No, ale doufejme, že válka se chýlí ke konci, že skutečně ta jednání teď, která započala v Istanbulu, že přinesou nějaký konec zabíjení.
3: No,
2: a utichnou zbraně. A co potom?
3: My jsme dva normální lidi, takže v to určitě doufáme, ale já ti říkám, že Petr Fiala a jeho vláda v to nedoufá, protože ta válka pro ně je to poslední, co mají. Ty to potřebují piplat aspoň do toho 3. a 4. října, aby to vydrželo.
2: Protože co když Putin skončí?
3: No, jasně.
2: Jako, myslím, skončí s tou válkou, skončí válka.
3: Kdo nás napadne?
2: Tak kdo nás bude ohrožovat? No pořád Rusko asi ne.
3: To budou držet, jasně, ale kdyby ta válka skončila, tak lidi samozřejmě to pochopí, že to ohrožení prostě odpadlo. Oni budou lhát dál a budou strašit, ale přece jenom, když válka skončí, tak už tam není ta matérie, ta realita. Hmm, hmm.
2: Co jsi říkal vůbec na Volodymyra Zelenského, který zamířil do Turecka s tím, že tam bude čekat na Vladimíra Putina?
3: Já nepřeju Ukrajině špatného, ale... Když sleduju Volodymyra Zelenského poslední dobou, tak mám dojem, že on se začal v té funkci prezidenta vracet do funkce nebo do role televizního komika a herce. A že nejvíc komu škodí je jeho vlastní zem Ukrajina, protože chystá se na takový možná zásadní jednání o tom, aby skončila válka v jeho zemi. A on začne prostě druhou stranu, která je silnější navíc, kterou musí jednat, i když chápu, že Putina nemiluje, když napad jeho zemi, nebo jeho země, který jejíž je prezidentem, tak on začne vykřikovat, je to zbabělé, posílá se noční vrátní a tak dál. On fakt dělá všechno pro to, aby ta válka pokračovala taky, ale Ukrajina není devastovaná jenom válečně, ale lidsky, ekonomicky, sociálně, energeticky a tak dál. Ta země prostě tu fakt nečeká dobrá budoucnost.
2: Hmm. No, já si myslím, že diplomaté na obou stranách se musí chytat za hlavu, když tohoto vidí. To je diplomacie opravdu par excellence.
3: No, já v tomhle tomu jsem vděčný za návrat Donalda Trumpa do Bílého domu, protože on, až to může působit někdy brutálně, a to, že nemá Zelenský osobně rád, což asi nemá, ale aspoň on ho začal krotit a říkat mu, hele, ty tady nemůžeš takhle vyskakovat a chovat se, závisíš na nás, na naší pomoci. Když bychom ti neposlali peníze, tak tvoje země skolabuje do 3 měsíců, tak se nemůžeš chovat takhle. A ty naši evropský, já to řeknu, sraby, ty Zelenskýmu pořád lžou, že ho zachráníme, že mu něco dodáme, co vědí, že mu nedodáme, a v podstatě se s ním jenom fotěj a udržují ho v nějaký falešný naději, že tu válku vyřeší, že porazí Rusko, ale neporazí.
2: No. A slyšel jsi prohlášení pana Farského o té diplomacii evropské, která jako vlastně stojí za tím, že se bude jednat o míru? Nebo že zaznamenal jsi, co jsi říkal? Pan... A že přijeli do Kyjeva Starmer, Macron a Merz, kancléř, tam se domluvili s Volodymyrem Zelenským, pak zavolali do Spojených států amerických Donaldu Trumpovi, tím ho vtáhli do hry.
3: Jo.
2: A vytvořili jako tlak na toho Putina.
3: No, já jsem zaznamenal spoustu vyjádření Jana Farského, to si buď jistá, protože Jan Farský je plný vyjádření a myšlenek, ale zaznamenal jsem, pobavila mě nejvíc jedna. A sice, že když Robert Fico teda jel na ty oslavy konce války do Moskvy, tak mu vzkázal, že si tam měl připnout aspoň na klopu saka ukrajinskou vlajčku. Tak Jan Farský je vidět, že ta stáž v Americe nese plody, že ho vypláchli teda opravdu důkladně.
2: Tak. Parlamentní listy. Drzost. Pavel Janeček nemůže uvěřit, co všechno je s tendrem na Dukovany špatně. Tak vsadil by ses na to, že ta smlouva na dostavbu Dukovan s Korejci nakonec bude uzavřena?
3: To bych si teda vsázel velmi nerad. Pavel Janeček samozřejmě tomu má do toho dobrý vhled a je to skandální, ale vem si, tohle to je mega zakázka prostě naší země. Vem si, jak nám jí Fialová vláda prodávala jako svoje mega vítězství. Dokonce nám, jak jejich zvykem, lhali, že nám to sníží ceny elektřiny, když se to dostaví, což se nestane, pokud bude naše energetická politika pokračovat stejným směrem. Ale teď se tohleto stane a to je ohromný debakl vlády. A znovu se vracím, viděla by si, že by byly v médiích analýzy, komentáře toho, jak se tohleto mohlo stát. A mě tak jako s jistou takovou vlastně lítostí pobavil pan profesor Škoda, který je z Technické univerzity v Liberci. On se zabývá samozřejmě energetikou. A byl s ním rozhovor a on se podivil, jak to, že se přesně tohleto nejede non-stop v médiích, že to je opravdu neuvěřitelná věc, že tohleto ta vláda takhle spackala. A já jsem se jenom uvědomil, pan profesor prostě žije v jiný době. On nepochopil, jaká je situace mediálně politická v Česku, že se prostě v médiích řeší něco úplně jiného. Ale my jsme se dozvěděli ještě něco jiného o těch Dukovanech, a sice, že nám vláda slibovala 60% účast českých firm na tom. No. A to ještě s co nejvyšší přenanou hodnotou, aby jsme na tom jako vydělali. A teď se ukázalo, že to je 20%.
2: A možná ani to ne.
3: A možná ani to ne. A ještě, že to budou zakázky s nejnižší přenanou hodnotou, což znamená, že třeba česká firma tam postaví kantýnu. Ale techniku a technologie budou dodávat Korejci.
2: Tak. A víš, jak pořád mistrujeme to Slovensko a snažíme se ho vychovávat, tak staví oni si své Dukovany v Vozovkách?
3: No jasně, ale to je i Maďarsko. Vem si, jaký investory velký, jak z Evropy, tak z Číny, dokázal dostat do Maďarska Viktor Orbán, který ho hejtují úplně stejně jako Fica. Kdyby Petr Fiala dokázal ekonomicky a biznisově pro Česko jenom zlomek toho, co Orbán pro Maďarsko, tak já ho snad začnu mít i rád.
2: No a média to opět jako nezaznamenala, třeba o tom vůbec nevěděla, že je tady nějaká korejská delegace, že je tady státní korejská televize, která všechno chtěla jako mít prostě podložené a zaznamenané, a přišlo rozhodnutí soudu. To musela být ostuda, já si to nemůžu představit. No. Jako kdo s námi bude chtít ještě něco uzavírat tady, jaký dohody?
3: Když... Jasně. A já si pamatuju ještě takovou jako pro tečku ironickou, když to vlastně už jako vláda oznámila ten tender a řekla, to je vlastně jenom naše dílo. Teď jsem ještě, kdyby byli trošku prozíraví politicky, tak by si celý ty Dukovany nepřivlastnili tu dostavbu. Dali by trošku kredit předchozí vládě, která to připravovala. Teď by mohli říct, no za to může Babiš. Ale když si celý něco přivlastníš kompletně, tak pak jde za tebou i takovýhle debakl. Ale tehdy se oslavovalo to, že spolupracujeme s Francouzi. A že do toho dáváme francouzskou energetickou firmu. Pojď se, jak to tady dopadlo s Francouzem a naše spojenectví.
2: Hodila nám nějak do toho vidle.
3: Hodila nám dávíře do toho atomovku trošku.
2: Přímo atomovku, tak. Von der Leyenová má problém. První zprávy napsali, von der Leyenová v kauze Pfizergate pochybila. Hamplová říká, co dál. A Hamplová, paní senátorka Zvětek Hamplová říká, že bychom měli chtít kompletní změny těch smluv. Je to na to, aby to skončila, paní Leyenová?
3: No,
2: tak
3: jsem
2: ono
3: chtěl,
2: je asi více věcí, že?
3: To jsem chtěl říct, že vlastně já bych šel dál. Ursula von der Leyenová by měla skončit, ale ona měla skončit už tehdy, když se tohle řešilo, protože už tehdy to byl to, že ona, ta Pfizergate vypukla potom, co vlastně, ale ona jako šéfka komise se zjistilo, že Eurokomise nebyla schopná ty vakcíny pro Evropu zajistit, protože tehdy probíhal společný nákup, kde se přetahoval celý svět o vakcíny, které nebyly. A Eurokomise si to jako vlastně státy to svěřili Eurokomisi, aby měla větší sílu. A ono to tehdy padlo na přelom srpna, září a to je celá Eurokomise na dovolený. Oni se prostě nevrátili z dovolených v Bruselu, nikdo nebyl v tu chvíli, když Amerika, Izraelci a tak a Britové nakupovali prostě vakcíny pro svoje země, tak tehdy se i proti ní už zvedla vlna nevole a v médiích už se objevily články, že buď by měla skončit hned, anebo že by už neměla pokračovat v další pětiletce. Teď si vem.
2: To jsou ještě 4 roky.
3: Teď jsou ještě 4 roky, ale ona tu druhou pětiletku začala s ještě silnějším mandátem od Europarlamentu, než tu první za tohle všechno, co způsobila. Takže je to, tohle to je evropská tragédie a tahle paní je skutečně evropskou tragédkou. Ta nás pohřbí.
2: Aha. No, každopádně má před sebou ještě tedy další 4 roky a pak se uvidí, ne?
3: No já se obávám toho, co uvidíme po těch 4 letech.
2: Jsme na konci. Já moc děkuju, Petře, že jsi přišel a budu se těšit zase příště.
3: Díky za pozvání.
2: Podtrženo sečteno a Petr Holec.
0: Hraje vám Radio Xaver.

0: Zdeněk Hřib je naším hostem. Vítám vás XTV, dobrý den.
1: Dobrý den a děkuji za pozvání.
0: Zdeněk Hřib je předseda České pirátské strany, bývalý primátor Prahy, současný náměstek primátora Prahy pro dopravu a jste také pražskou jedničkou pirátů do sněmovních voleb. Pane předsedo, nemáte obavu z toho, že vám to Pražané u voleb spočítají za dopravní situaci v Praze?
1: To si opravdu nemyslím, protože poté, co jsem kandidoval tady po 4 letech, kdy jsem byl primátorem v komunálních volbách v roce 2022, tak jsme získali téměř 18% tady v Praze. Takže myslím si, že to je asi ta nejlepší vizitka toho, jak Pražané smýšlejí o tom, co jsme tady dělali. A ostatně, pokud se teda bavíme o dopravě, no tak je důležité si říct, kterou dopravu máme na mysli. Co se týče MHD...
0: Pardon, stačí se podívat, teď my jsme motoristy, stačí se podívat z okna, tady XTV a vidíte stojící magistrálu, a tak to mám na mysli.
1: No tak nejvíc lidí používá v Praze MHD, tam jsme na světové špičce. Co se týče silniční dopravy a průjezdnosti Prahy, tak tam jsou k dispozici žebříčky s mezinárodním srovnáním, ve kterých Praha vychází v pásmu, řekněme, lepšího evropského průměru. Je to třeba TomTom Traffic Index, to jsou výrobci navigací, kteří sbírají ty anonymizovaná data ze všech zemí na celém světě. A můžete si na jejich webu najít veřejně tu informaci, že si tam zaškrtnete, že chcete evropská města, asi se nebudeme srovnávat s čínskými megapolemi, zaškrtnete, že chcete jenom ty větší, nad 800 tisíc, řekněme, obyvatel, a vjede vám žebříček nějakých 39 měst, Praha je tam tuším 22. a je to vlastně, že čím jste níž v tom žebříčku, tak tím máte méně dopravních kongescí, tedy méně zácp, takže jste průjezdnější město. Takže jsme v pásmu lepšího evropského průměru, řekněme, průměr, ale jako lepší průměr.
0: Dobře, ale když se podíváte třeba na komentáře lidí, na pocity lidí, motoristů, tak ty ten průměr asi úplně nepociťují a jsou dost rozhořčení z toho, jak vypadá dopravní situace v Praze, a říká se jí teď rozkopaná Praha, protože spíše je tady více rozkopaných ulicí a silnic než opravených, nebo normálně volně průjezdných.
1: To ne, v Praze je nějakých 7777 ulic, téměř přesně. A pochopitelně se musí objaravovat jako víc najednou, protože to v takovém městě jinak nefunguje. Ostatně všechny ostatní evropská města to dělají stejně. Co se týče třeba těch dopravních omezení, které jsou ale tady, třeba na magistrále, třeba když jede člověk sem k vám, tak ta magistrála nad muzeem, když si to vezmeme, tak tam teď se staví tramvaj na horní konec Václaváku a u muzea se staví teďka
0: ano,
1: tramvaj.
0: Ano, to všichni pociťujeme, že
1: se
0: tady
1: iniciativa.
0: Staví
1: to sice ano, ale ta stavba té tramvaje jednak jakoby zlepší tu situaci do budoucna dopravně i tak, že uvolní to místo na silnicích pro ty, kteří tím autem jet potřebují, protože snaha je přesvědčit více lidí, že mohou jezdit tou tramvají. Tak uvolní to místo pro lidi, kteří vezou něco, co třeba tramvají nepřevezou, to třeba živnostníci, jo, vezou materiál nebo vercajk nebo takhle. Ale druhá věc je, že ve skutečnosti nad tím muzeem tu magistrálu nezúžuje ta moje stavba té tramvaje. Tam to ve skutečnosti zužuje dlouhou dobu probíhající oprava kanalizace, která tam probíhá hornickým způsobem už od roku 2024. A městská infrastruktura, včetně vodovodů a kanalizací, vůbec není v mé odpovědnosti v tomto volebním období. To je totiž odpovědnost Spolu. A jenom teď vlastně my naopak využíváme toho, že tam tamhle radní TOP 09 kope nějaký kanál, a v té samé uzavírce my stavíme tu tramvaj. Takže je to skoordinované, nebude se to zavírat dvakrát. No a my jsme zachovali dva pruhy rovně a jeden pruh odbočovák na Vinohrady. Ale to, že tam chybí ten třetí rovně, to je kvůli opravě kanalizace, ne kvůli Hřibovi.
0: Nevím, se přiznám, co tam chybí, ale vidím ty dlouhé kolony každodenní. Ale chci se zeptat, je vaším cílem dostat motoristy na kola, na koloběžky do MHD, dostat je z centra Prahy?
1: My se snažíme lidi, kteří mohou jet MHD, tak je přesvědčit kvalitou MHD, dochvilností MHD, komfortem cestujících, aby zvážili to, že využijí spíše MHD a
0: takže
1: uvolní
0: je to
1: tak
0: vaším
1: místo,
0: cílem.
1: A uvolní tak místo na silnicích pro ty, kteří těm autem opravdu jet potřebují. Protože ano, tak já bych taky mohl jezdit autem z jižního města, bydlím na sídlišti, mohl bych jezdit do práce autem, dokonce mám služební řidiče.
0: Kdo potřebuje jezdit autem a kdo nepotřebuje?
1: No to je jednoduché. Ideální je, pokud funguje nějaká jako ekonomická motivace. My máme velice levné MHD tady a pochopitelně to je jako asi nejlepší motivace, ta ekonomická. No, já bych třeba teda měl toho řidiče služebního jako zadarmo, ale já, protože celý život jezdím MHD, no tak jezdím z jižního města metrem, přestupuju tady na muzeu a jezdím do práce teda jako metrem, jo. Ale za normálních okolností v běžných zemích funguje nějaká jako ekonomická motivace, třeba v New Yorku teď zavedli to mýto do toho centra a ano, zbytný tranzit zmizel, takže se tam jezdí teď mnohem lépe.
0: Je to ekonomická motivace nebo je to, řekněme, opravdu donucovací prostředek k tomu, aby lidé jezdili MHD, jezdili na kole a podobně?
1: No, ne na kole. U nás se jezdí primárně MHD. Na kole se tady pokud vím moc nejezdí.
0: No, ale
1: MHD,
0: asi o to
1: MHD,
0: usilujete díky těm
1: různým... Já usiluji o zkvalitnění MHD. My lijeme úplně neuvěřitelný miliardy do MHD každý rok.
0: Co jsou cyklopruhy potom a že jich je teda?
1: Cyklopruhy jsou vyžadované technickými normami, zákony a usneseními rady z doby

0: se tam vedle něj nevešla. To znamená, že byste vlastně podle pravidel silničního provozu toho cyklistu nemohla ani předjet. Ale když je tam ten cyklopruh a ten cyklista potom, vy víte, že ho najdete v tom cyklopruhu, protože on potom musí v něm jet, že jo? Jinak by mohl být na té silnici taky.
1: No a pak ten cyklopruh také končí jede. A já mám vždycky obavu, kam ten cyklista zamíří.
0: To vám rozumím, ale to buďte jako v klidu, protože vy v tom autě jste mnohem víc jako v bezpečí,
1: já
0: než ten cyklista.
1: Já se bojím o toho cyklistu.
0: A cyklista se samozřejmě taky snaží jet bezpečně. A ano, cílem a ideálem by bylo mít ty cyklostezky jako úplně oddělené, ale bohužel máme krásné historické město. Vlastně ne bohužel, ale bohudík. Ale prostě realita je taková, že tady je jako problém budovat leckde tu oddělenou cykloinfrastrukturu. No takže podle těch norem se to dělá nějak jako jak to jde. A ty normy jako ideální nejsou, ale to nemá město možnost změnit. Nicméně my ano, chceme osekat byrokracii a ty normy taky trošku jako vylepšit. Takže tohle to je záležitost ale pro celostátní politiku, v té já jsem dosud nefiguroval.
1: Tak, ale budete možná. Zatím to tak průzkumy ukazují. STEM vám dal 10%, SANEP pro XTV 7,2%, Median 6,5% předvolených preferencí. Vašimi, nebo vy už jste vyloučili, s kým byste do vlády určitě nešli. Jediná možná koalice je ta, která tu byla, to znamená Piráti, Spolu a také STAN. Je to jediná možná myslitelná koalice za vás?
0: Tak to je koalice, kterou si dokážeme představit, vlastně i teda, protože
1: jako
0: já mám teď, no tak já mám s nimi koalici na magistrátu s těmito stranami tady, tak asi nečekáte, že tady teďka budu říkat, že s těmi to teda v žádném případě, když tamhle jsem s nima ještě v pondělí seděl na jednání rady.
1: Ale kritizujete STAN za to, že neplní dohody.
0: No to je jako problém, vytvořit koalici je jedna věc, donutit koaliční partnery k plnění toho, co slíbili, je věc druhá a potom některé teda taky hlídat před nejrůznějšími jako střety zájmů nebo to, aby tady nějak měli tendenci k nějakým podezřelým zakázkám, to je samozřejmě věc druhá. Piráti jsou jediná strana, která nemá, je v parlamentu a nemá žádné korupční kauzy.
1: A má korupční kauzy, ale takovou kauzičku máte také, kdy jste neoprávněně pobíral odměnu z jedné městské firmy, myslím, že to byla Pražská energetika holding.
0: No, ale já jsem si nic neposílal. Já vlastně mě jako překvapuje,
1: ale neupozornil jste na to.
0: Upozornil právě, že naopak já jsem na to proaktivně upozornila kvůli tomu, vlastně
1: po oni mi potom...
0: Ne. To bylo, hned jak jsem to zjistil, tak potom na prvním jednání představenstva, na které jsem byl pozván, tak jsem to řešil. Oni potom s nějakým časovým odstupem, to je pravda, ten byl delší, ale to jako nebylo na mě. Mě předali ty informace, kam mám poslat ty peníze zpátky a hned druhý den jsem jim je poslal. Takže pokud jako má někdo kauzičku, tak maximálně pan Portlík z ODS, který je předsedou dozorčí rady pre holding, protože za Hřiba teda v tomhle městě takový binec nebyl. Když já jsem byl primátor, tak nikdy město nevyplácelo takhle žádný jako odměny někam, kam
1: neměli jsem tam zaškrtl posílat peníze na účet.
0: Ne, já jsem vyplnil číslo účtu, ale to číslo účtu se vyplňuje, protože vám ta firma může proplácet třeba cestovní příkaz. Jo? To je i podle zákona, ale situace nastat může. Ale nicméně já jsem na ten omyl naopak upozornil, já proaktivně, kvůli tomu se to začalo řešit. Takže tohle to je naopak věc, na kterou já jsem upozornil. Takže
1: a
0: já
1: jsem si žádný, asi 5 měsíců.
0: Ale já jsem si žádný vám... peníze neposílal. Jako, takže ano, já jsem na to upozornil a chvilku jim trvalo, než mi dali ty údaje pro to vrácení. Nicméně, abych se přiznal, tak jako Preholding je firma, která vyplácí miliardu korun ročně jako dividendu, jo? Takže to jsem tam nepředpokládal, že by oni upadli do druhotné platební neschopnosti, abych pravdu řekl, takže to bylo nějak jako na nich, jak rychle mi to pošlo.
1: Dobře, jak moc jsou pro vás problematické naopak ty kauzy, které řeší vaši bývalí a možná budoucí koaliční partneři? Ať je to bitcoinová kauza, ať je to Dozimetr.
0: No tady v Praze ještě teďka řešíme například podezřelé zakázky v pražských službách a ten nehorázný střet zájmu pana ředitele Patrika Romana, který prostě svým kamarádům přihrává zakázky.

0: se kterýma chodí na kance střílet je, nebo eventuálně s nima má nějaké další kontakty, třeba jim dává k dispozici svoji vilku v Liberci, tu oni mu opravujou, on jim pak dává zakázky v pražských službách mimo režim zákona. No je to prostě takové zvláštní a ano, naši koaliční partneři úplně se nehrnou do toho, že by to řešili. Ale ano, no tak my samozřejmě se snažíme jednat, snažíme se přesvědčovat i opozici, aby to řešila, protože v těch dozorčích radách těch firem, například také těch pražských služeb, je i opozice. Tam teda také zástupce za ANO, který tam je, což je pan Nepil z pražského ANO, tak ten se taky to snaží jako zakrývat a zametat tyhle kauzy pod koberec. Takže ono je to prostě složitý. To
1: je, no,
0: jako,
1: je to složité, mě zajímá, jak moc je to pro vás složité, jestli máte důvěru, jestli může vzniknout koalice, nebo jestli budete vlastně bez koaličního partnera a tím pádem nebudete schopni vládnout.
0: Ne, jak se říká, je to něco, jak, říká klasik, jak říká klasik, politikům se nevěří, politici se kontrolují, my naše koaliční partnery neustále kontrolujeme a snažíme se je nějakým způsobem kultivovat. A
1: no a jak si vám tvrdit, to asi moc nedaří?
0: Ne,
1: přišla Bitcoinová kauza a tak?
0: To tak moment, aby jsme si to jako zrekapitulovali. Když se tady domlouvala v Praze koalice, tak my jsme říkali od začátku, že nebude v té radě nikdo trestně stíhaný, spolu nám tam spalo nějakého trestně stíhaného, 5 měsíců trvalo, než jsme jim to vysvětlili, ale nakonec jsme jim to vysvětlili a v radě není, nesedí trestně stíhaný. A trochu si tvrdit, že jako tímto jsme skultivovali tu politickou scénu. Co se týče dozimetru, v tom nejde ani jeden člen pirátské strany, jo, to je vidět i z toho, co vychází teďka ve zprávách, kdo se jako chystá k tomu soudu a je předvolaný, že bude vyjednat,
1: vypovídat. Ale já vás toho nevím, mě zajímá, jestli
0: tam nejsem já. Co se týče bitcoinový kauzy, jenom poslední věc, bitcoinový kauzy, tak ta vypukla v době, kdy piráti už dávno ve vládě nebyli, a naopak od počátku jsme říkali, že pan Stanjura je v tom bitcoinovém skandálu až po uši a že má skončit i teď v té vládě, byť by to bylo trochu jako symbolické, protože dovoleb
1: no
0: bylo
1: jako pár
0: měsíců,
1: to, že bude končit ve vládě skončit. A zajímá mě, pokud bude v té další, no, jestli to je to pro vás překážka pro to, čili pokud by pan Stanjura setrval nebo byl ministrem nově vznikající vlády, tak bez vás, bez
0: to by
1: Pirátu.
0: Bylo, to by bylo stejné, jako bylo s tím trestně stíhaným, co nám hocpali do té rady.
1: Pan rady, Stanjura tady, není tady, zatím tady, trestně stíhaný.
0: Já vím, ale je to jako zjevné, teď on prostě ovšem věděl od počátku, že to jsou bitcoiny od odsouzeného obchodníka s tím afgánským heroinem, s fentanylem, má v odpovědnosti boj proti praní špinavých peněz a vůbec nic s tím neudělal. Jako, takže on je skutečně až po uši v tom bitcoinovém skandálu a za nás je to jasný jako no go. To znamená, my máme transparentně schválenou povolební strategii a ta říká, nepůjdeme s ANO, nepůjdeme s SPD, nepůjdeme s motoristy sobě, nepůjdeme s komunisty a je to závazek pro všechny naše kandidáty. A tohleto je tam taky uvedeno, že nepůjdeme s lidmi, kteří jsou vězí v nějakým skandálu typu Bitcoiny nebo Rozimetr.
1: Tak byste chtěl po panu ministru vnitra Rakušanovi nějaké vysvětlení ohledně šifrovaného telefonu. Poskytl vám to vysvětlení? Jste uspokojen?
0: Já to vysvětlení jsem zatím teda nezaznamenal. Ona
1: on vás zve
0: teďka
1: na Národní třídu, myslím, neděle
0: zvát zvat. Dneska, no, ale
1: aha,
0: to asi 14. tam jako zjevně teda nebudu, když jsem tady teďka u vás.
1: Ano.
0: Ale my máme letos jako samostatnou kampaň, nemáme ji dohromady se Stanem, takže s našimi lidmi se můžete potkat normálně v ulicích Prahy i v jiných městech. A teďka jsem byl například v Litoměřicích včera, například já osobně, ale pochopitelně i všude jinde se s námi můžete setkat. A tahle ta záležitost teda za mě není ještě dostatečně uspokojivě vysvětlená a myslím si, že tady je spousta otázek, na které by měli zástupci STANu odpovědět.
1: A vy věříte, že, protože zmiňovala jste v jednom rozhovoru, že před těmi 4 lety, kdy jste měli společnou kampaň, takže vám starostové zřejmě neřekli všechno, nebo něco vám zatajili, tak kde berete jistotu, že tentokrát vám to všechno vysvětlí a nic nezatají?
0: Jo, no tak my jsme především ostražitější, bych řekl. To jsme se teda určitě poučili. Poučili jsme se jak v této rovině, tak i v tom, že musíme více bojovat za zájmy našich voličů. A to je to poučení pro nás toho vládního angažmá.
1: A jak vypadá ta ostražitost, když se chystáte znovu a nebráníte se znovu vládnout se Stanem?
0: No tak nemáme tady žádnou předvolební koalici například, to je teda jedna záležitost. Za druhé, jsme prostě, já osobně jako jsem tak nějak jako ostražitější vůči tomu, co se děje, a neberu jako na lehkou váhu to, když teď vidím, že tady je ten střet zájmu ředitele Patrika Romana v těch pražských službách, jo. Nebo to, že tam mají třeba, i když jsou menší firma než dopravní podnik, tak v pražských službách je víc členů toho vysokého managementu a mají tam vyšší odměny než v dopravním podniku. A vlastně, kdyby ty počty těch vysokých manažerů a jejich výplaty klesly na úroveň dopravního podniku, tak by to znamenalo, že by mohli navýšit platy každému jednotlivému řadovému pracovníkovi, co nám tady třeba uklízí odpad v našich ulicích, třeba o nějakých více než 10 000 korun ročně, jo, což je velice zajímavé.
1: Vraťme se ke Stanu. Mě zajímá, protože pana Stanjuru jste jasně řekl, že s ním do vlády nepůjdete. A mě zajímá, jak moc pro vás je závažná ta obžaloba, která teď nastínuje, co se v Dozimetru dělo a že peníze plynuly do kasy Stanu a tak dále, stresné činnosti.
0: Jo.
1: Nebudu to celé popisovat. Tak toto, jak moc je to pro vás jako bojovníky s korupcí?
0: Jo.
1: Piráty problém pro budoucí vládnutí.
0: Jo. No tak tu korupci páchají nějaký konkrétní lidé, kteří jsou potom obvinění v rámci nějakých trestních řízení a potom je když tak třeba posílají do vězení a podobně.
1: Dokonce obžalování.
0: Takže ještě tam je nějaký proces mezi tím samozřejmě. Ano. Ale jde o prostě ty konkrétní osoby. No tak já jsem zvědav, co se dozvíme z toho soudního procesu, který teď bude probíhat. A budeme ho asi všichni sledovat. Něco už tak jako prosakuje o nějaké té jako neoficiální kampani Stanu, která byla placená tady z těch peněz z Dozimetru.
1: A to, co prosakuje, vás neznepokojuje?
0: No to mě znepokojuje a proto chci slyšet ty odpovědi, které já jsem ještě teda od pana Rakušana nedostal. Potom tady ve vzduchu pluje jakási informace o jakési nahrávce, kde má zase jako být něco, ale nikdo ještě neviděl. No takže jsou tady jako samé otázky a
1: málo odpovědí. No tak pan Rakušan byl včera v Bratislavě na demonstraci, které svolalo Progresivní Slovensko. Byla to demonstrace Slováků proti nějakému konsolidačnímu úspornému balíčku, který chystá tamní vláda. Je to v pořádku, že se ministr vnitra místo předseda vlády účastní demonstrace v sousedním státě?
0: Já nevím, jestli má nějaké třeba slovenské kořeny nebo rodinu na Slovensku nebo podobně, ale pokud vím, tak Stan má hlavně stejného volebního stratéga, jako má Progresivní Slovensko, takže tam bych asi hledal tuhle tu vazbu. No. My se teďka soustředíme na to, aby jsme hlavně tady lidem v České republice vysvětlili, že my, Piráti, máme plán a jak ten plán konkrétně prospěje lidem tady v České republice, že budou mít levnější život.
1: My se k tomu dostaneme, ale to tu cenu, když jste ukázal, máme plán, tak mě připomněl slova pana Laciny ze Stanu, který říká, že když vidí tuhle tu tabulku, takže na něj jdou mrákoty. Tak,
0: to by mě zajímalo proč, protože starostové vlastně velice, velice věrně kopírují ten náš program. Například, když Vít Rakušan říká, že oni chtějí prosadit reformu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, tak jak si zapomíná dodat, že to je reforma, kterou tam připravil na Ministerstvu pro místní rozvoj Ivan Bartoš ve spolupráci s Transparency International. Akorát, že jsme se čtyřmi poslanci neměli jaksi sílu na to, které ta vláda notabene teda nepotřebovala, tak jsme jaksi neměli sílu to prosadit. Jo? A přitom tady, ano, dochází například k zablokování velkých veřejných zakázek, narůstá jejich cena, protože inflace, to zvyšuje, že prostě v konečném důsledku veřejná správa zaplatí více. A třeba Stan konkrétně se s tím potýká tady na té stavbě toho sídla pro tu vesmírnou agenturu, jo, která ustaví teda město, ale je to
1: pod radním. My se k Ivanu Bartošovi dostaneme. Já jenom ještě se bych si chtěla ujasnit, jestli považujete za vhodné, aby ministr vnitra se účastnil demonstrace v sousedním státě.
0: Tak jako přijde vám občan, to... tak když tam je jako občan a...
1: Je to ministr vnitra, tu funkci
0: no,
1: si neopáře.
0: No počkejte, ale asi to oddělme, jo? Tak on nemá žádnou pravomoc nad tou policií v tom sousedním státě, tak když tam chce jakoby jet a něco říkat, to ať si klidně dělá. Ale já spíš řeším tu situaci, kdy pan Rakušan asi nepochopil ten rozdíl mezi politikem a aktivistou, kdy naopak chtěl svolávat demonstraci tady v České republice. A on je ale tím, kdo má pod sebou tu policii. Tam jde jako o výrazné nepochopení vlastně té role.
1: Čili...
0: Že když to ministr vnitra zvolává jako demonstraci v tom státě, kde je ministrem vnitra, to mi přijde jako hlavně.
1: Ale myslíte, divné. Že ty československé vztahy, které už teď jsou na bodu mrazu, to, že ministr vnitra český jede demonstrovat na Slovensku, to může ještě zhoršit? Jak teď pojede za svým protějškem slovenským, když proti němu...
0: No,
1: vládě demonstroval.
0: No, asi tak, to si musíme říct, kolik je tam jako styčných bodů, ale...
1: Účastnil byste se vy takové demonstrace?
0: Helejte, demonstrace na Slovensku. Při na to, proti čemu by byla, bych řekl. Jo,
1: teď to
0: ale
1: byl konsolidační balíček.
0: Teď to byl konsolidační balíček. Helejte, nevím, jo, to by záleželo asi na té situaci a otázka, v jaké bych byl, ale je fakt, že já si myslím, že hlavně jako v tomhle čase, kdy máte 2,5 týdne do voleb, si myslím, že by spíš měl pan Rakušan se snažit přesvědčit jako místní voliče o tom, že třeba chtějí plnit ty sliby, se kterými šli do té vlády.
1: No, vy jste, když jste začínali tu horkou fázi kampaně, nevím, jak to nazvat, tak jste také varovali před Ficostánem, tak nějak jste to tam nazvali, že neuděláte z České republiky Ficostán, tak působí to na vaše voliče, že strašíte Slovenskem?
0: No, strašíte. Já myslím, že jako lidi, co to tak trochu sledují, mají třeba nějaké rodinné příslušníky na Slovensku, že přece jenom jsme tady nějakou dobu strávili ve společném státě, tak přece jenom si myslím, že jako vidí, kam se to Slovensko ubírá a že ta cesta vlastně jako dobrá není.
1: Kam se ubírá, pane předsedo?
0: Tak ubírá se na východ a tady tím lísáním se k Rusku pan Fico ohrožuje bezpečnost České republiky. To je poměrně jako zjevná věc a navíc ty sliby o tom, že vlastně tím, že se bude lísat k tomu Rusku, tak díky tomu tam bude nějak jako levnějc a podobně, to zcela zjevně jako teď neplatí, protože kvůli tomu tam vláda schvaluje ten konsolidační balíček a to jsou ty protesty tam.
1: Dobře,
0: tam
1: vy máte také svůj konsolidační balíček, nebo respektive my tady v České republice, ale přeci Robert Fico slíbil svým voličům, že bude dělat zahraniční politiku na všechny 4 světové strany, což činí. Byl přeci ve Spojených státech amerických, byl v Rusku, byl v Číně a tak dále, tak nedoručuje vlastně no to, tak... co voličům slíbil a proč si ho mimo jiné zvolili?
0: Ale tak to si asi řekněme, co z toho jako ti běžní Slováci mají, protože momentálně z toho mají konsolidační balíček, který výrazně zdraží jejich život. Jo? Takže tam je asi nutná tahle ta úvaha. To je prostě o tom a ten Orbán v tom Maďarsku, to je vlastně dost podobný. Oni tvrdili, že se lísají k tomu Rusku kvůli tomu, aby tam měli levné energie, ale ta realita je prostě úplně jiná. A stejně tak je tam samozřejmě ještě ten vliv té jejich kleptokracie. Jo? Takže pan Orbán a jeho rodina masivně čerpá také nějaké dotace a je to vlastně takový jako Babiš v bledě modrým. Takže
1: a to máte podložené, nebo to jsou jenom nějaké...
0: Ale to je
1: nějaké...
0: známá věc na Maďarsku tohleto, že jako familie okolo pana Orbána je významným čerpačem těch dotací. Mám pocit, že to jsou dokonce skutečně také ty jako zemědělské dotace a podobně. Teďka nevím, jestli jde o jeho zetě, nebo jak to
1: ale... Ono známých věcí veřejně je spousta, že? Ale otázkou je, co je a co není pravda. Ale mě zajímá
0: tak
1: teď
0: já
1: ještě...
0: Já jsem v kontaktu s jako lidmi z Maďarska, s i ze Slovenska, i třeba z Polska. Jo? Tak v době, kdy jsem byl primátorem, tak pochopitelně jsme tady udržovali i ty kontakty v rámci V4. Takže že jo, my jsme ji zakládali s primátory Varšavy, Budapeště.
1: A byli byste proto, byla by vaše zahraniční politika, byla by vaše zahraniční politika v případě, že byste byli ve vládě taková, jakou teď činí pan Lipavský, nebo by byla jiná, v něčem odlišná, usilovali byli jste o spolupráci V4, jak by to vypadalo?
0: Konkrétně máte na mysli. No tak V4 zcela zjevně v tuto chvíli moc jako smysl nedává, protože tam moc jako styčných bodů vlastně není. Jo? My si musíme uvědomit to, že když jako se podíváme na ten aktuální svět, globalizovaný svět, ve kterém ty velmoci, reprezentované například americkým prezidentem, se jako vůbec nijak netají tím, že prostě oni chtějí využívat to, že oni jsou ti velcí a že budou vlastně šikanovat ty menší a slabší. Tak když vidíte jako tady to, tak musí každému přece dojít, že my jako samostatná Česká republika to jako v zahraniční politice tak jako moc nevymyslíme. No. A tohle je o tom, že my máme šanci ovlivňovat to dění kolem sebe pouze jako součást silné a jednotné Evropské unie. Ať se nám to líbí nebo nelíbí, je to celkem jedno, ale v té soutěži těch velmocí šanci nemáme. Podívejte se na cla, který zaváděl Trump, kolik si vyjednala Evropa a jak dopadlo třeba nezávislé Švýcarsko. Jo? Ten rozdíl je prostě propastný, ten rozdíl je snad víc než dvojnásobný, jestli se nepletu. Takže je vidět, že ta obchodní síla vám dává prostě ten power v té zahraniční politice. To znamená, my potřebujeme být jako Evropa jednotní a silní a flexibilní taky, protože to jako tam je vidět, ta těžkopádnost Evropy, to jako ne, že ne. Aby jsme byli nějak jako konkurenceschopní v tom globálním světě a vůbec, aby nás brali vážně.
1: Tak to bychom mohli otevřít Green Deal a ETS 2 a podobně, ale to se přiznám, že teď nechci. Jen doplním, jste zmiňoval Ameriku, Donald Trump se taky lísá Putinovi, podle vás?
0: No, já myslím, že Donald Trump zjevně jako opakuje ty Putinovy narrativy, že jo. On zkoušel i to, že ty drony ruské letěly do Polska omylem, přitom to bylo asi 20 dronů. Ty je zcela zjevné, že jako to nebyl žádný omyl, že to byla cílená provokace.
1: Zase se ukazuje, že ta raketa, která spadla na ten polský dům, nebyla ruská, ale že byla polská a tak dále. Tak zjistíme vůbec někdy, jak to skutečně bylo?
0: Ale tak Rusové se přiznali, že to drony byly jejich, takže to jako jestli to není žádný pochyb, že drony byly ruské. To, co si Rusové chtěli vyzkoušet, je reakce Evropy. Jak budeme reagovat, jednak jako po technické stránce, jak bude reagovat protivzdušná obrana, jak budou reagovat jednotlivé země v NATO, že, protože pan Babiš tady ještě nedávno se nechal slyšet, že by Polsku na pomoc nešel.
1: Ale tak to už je stále omílené, víme, kde to bylo, že to bylo v té prezidentské debatě a tak dále.
0: No ale tak já nevím teda, jaký je názor reálně pana Babiše, když on ty názory mění, prosím, jako každý víkend říká něco jiného. No,
1: pojďme se ještě vrátit do domácí politiky. Mě zajímá váš bývalý vlastně ministr za Pirátskou stranu, pan Ivan Bartoš, který z nějakého důvodu nechce přijít do XTV.
0: Nechce, tak nevím. Asi vaříte špatný kafe, nebo já nevím.
1: Dobře, my se na to zaměříme, ale mě by zajímalo, jestli s ním počítáte jako s ministrem.
0: Jo, co se týče toho, tak já si myslím, že my nejsme teďka v stádiu, že bychom jako sestavovali nějakou jako budoucí vládu. Já jsem si všiml, že některé strany...
1: A nemáte nějakou stínovou vládu, tak jak to má třeba hnutí ANO?
0: No já jsem si všiml, že některé strany odpíchly tu svoji kampaň, že si ukázali na jako nějakou konkrétní židličku v té hypotetické budoucí vládě. My úplně touhle cestou teda nejdeme.
1: Takže my se snažíme,
0: ale my jsme připraveni. Zrovna zítra máme tiskovou konferenci, kde budeme ukazovat například naše odborníky i další, než máme jenom na těch čelních místech na kandidátkách. My jsme od začátku říkali, že budeme kandidovat jako Piráti a odborníci, že máme odborníky od nás, odborníky i třeba nestraníky, případně odborníky z jiných stran. A co se týče zítřka, tak tam proběhne tisková konference, ve které představíme ještě další odborníky, kterých my máme dost na to, aby jsme klidně obsadili celou vládu. Ale my opravdu v tohle stádiu teďka nejsme. My jsme ve stádiu, kdy se snažíme představit to, že máme plán, o čem ten plán je. My máme konkrétní
1: plán Lacinu půjdou mrákoty.
0: Na 100 dní prvních pracovních dní vlády, 10-bodový plán, jak zlevníme lidem život, jak zvýšíme dostupnost bydlení, jak vymeteme korupční svinčík.
1: 100 dní vlády a do té vlády bude sedět za vás.
0: Budou tam sedět odborníci.
1: Tak, je Ivan Bartoš odborník?
0: My máme spoustu odborníků.
1: Proč mě nechcete odpovědět? Ivan Bartoš odborník?
0: Ještě jedno, protože to odvádí pozornost úplně jako od podstaty toho, v jaké fázi my teďka jsme. My jsme teďka ve fázi, kdy se snažíme, aby to tady všechno neschrábl pan Babiš se svými extremistickými přáteli a aby nevypukl chaos. Protože ten chaos v momentě, kdy tady kandiduje Stačilo s programem Znárodníme pekárny, ale zcela zjevně vychází, že jediný jejich koaliční partner bude ten pan Babiš, případně případně, který ty pekárny vlastní, tak to se jako budeme Andrej strašně Babiš, divit,
1: přeci,
0: co tady přeci, jako bude.
1: Vládnul,
0: co tady bude. S komunisty, no jasně. A teď konec...
1: Už tady vládnul nic takového, co tady přeci nedělo.
0: Přesně tak. Vládnul tady s komunisty a teď by mohl vládnout zase s komunisty.
1: Mluvte o sobě, prosím.
0: No, tak, no, a Ivan Bartoš... no a my tady máme plán na těch prvních 100 pracovních dní vlády.
1: Ale nemáte ministry.
0: Jak říkám, my máme dost odborníků na to, aby jsme obsadili klidně celou vládu.
1: Odborníky Ivan
0: zítra,
1: Bartoš. Zítra, víte, kam
0: ne, nechte se překvapit, zítra přijďte na tiskovku, tam se podívejte, koho tam budeme představovat.
1: Považujete vy Ivana Bartoše za odborníka? Vy osobně?
0: Tak Ivan Bartoš tady prosadil celou řadu věcí v oblasti bydlení. Když se na to podíváte, tak díky Ivanu Bartošovi tady vzniklo 5000 nových bytů s levnějším nájmem po celé České republice za ty necelé 3 roky. Například ve Žďáru nad Sázavou už se do těch prvních bytů nastěhovali nějací nájemníci teďka. Potom vyjednal investice 10 miliard korun do první vlny projektu toho dostupného bydlení. Připravil nebo zajistil, že se připravily projekty za dalších 10 miliard korun. Jako ministr 4. země Evropské unie vyjednal úvěrový programy na levné nájemní bydlení. Můžeme používat evropské peníze nejenom na bydlení pro, řekněme, sociální případy, ale skutečně na levné, dostupné nájemní bydlení.
1: A máte tam vyčlenil i to, že spackal digitalizaci 600 000 stavebního řízení.
0: Tak co se týče digitálního územního řízení, tak tam je 80% hotovo, vyřizuje to 5000 online žádostí týdně, vyřídilo se
1: byl tady pan Zimola,
0: který sice
1: kandiduje za přísahu, ale současně je starostou a říkal, že stále je stavební řízení ochromeno. Ne no, tolik, jak tomu bylo dříve, ale stále je.
0: No počkejte, tak bylo ochromeno kvůli tomu, že se tam nahromadily ty papírové žádosti, ty se nějak postupně odbavovaly. Digitální stavební řízení funguje z 80% a tahle vláda po odchodu Pirátů měla téměř přesně rok na to, aby dodělala těch zbylých 20%.
1: A Ivan Bartoš, vůbec Ivanu Bartošovi nějaké pochybení za digitalizaci?
0: Ivan Bartoš jasně řekl, že to byl zmatek, omluvil se za to, ale šmaria, za 6 měsíců se tady dodalo 80%. To opakovaně potvrdila jak vláda, když vyhodnocovala plnění programu, to byl ještě minulý rok. Tento rok vyšla ta zpráva Národní informační a komunikační agentury, kterou zveřejnilo MMR, už bez Ivana Bartoše, už pod novým ministrem. To řeklo, že o toho 77% plně nebo částečně, takže v podstatě furt jako se dostáváme k těm 80%. No a takže tady byl rok na to, aby se dodělalo 20% poté, co vzniklo 80% za 6 měsíců. Tak já se ptám, jako kde to je, protože to tady jaksi nevidím, jo, že by se na tom dělalo. A přitom, když by se to dodělalo, tak by žádný problém nebyl, ale místo toho si ta vláda vzala 3 roky, udělala nějakou komisi, znovu to celý přehodnocuje, přitom i ten audit potvrdil, že technologicky to je postavené správně, vlastní stát ty zdrojové kódy a Ivan Bartoš zabránil tomu tunelu za miliardu, to potvrdil
1: proto,
0: i Jan Kasl.
1: A proto antimonopolní úřad udělal milionovou pokutu? MMR?
0: No tak když se chcete podívat, jak úřady udělují tady ty pokuty, tak se podívejte třeba na Prahu 10, ta dostala pokutu 750 tisíc teďka, mimochodem, pod vedením ODS.
1: Asi udělala něco špatně.
0: No ale, že jo, tam jde o to, že je nutné zreformovat ten úřad pro ochranu hospodářské soutěže, aby on vyřizoval ty obstrukce v těch zakázkách rychleji, jo? Protože jinak se budeme stále dostávat do téhle situace. A já vám říkám, tady bují problém, který hrozí mezinárodní ostudou, to je to stavba toho sídla té Evropské vesmírné agentury na Palmovce, kterou má shodou okolností pod sebou tady ve městě teda STAN, který mohl prosadit tu reformu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, kterou má v šuplíku. Za rok na to ale nešáhli, i když jim to tam nechal Ivan Bartoš v mašličkách. A dokud se ta reforma neprosadí a to rozhodování toho Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže se nezrychlí, tak budeme stále narážet do stejných problémů, že stát bude chtít něco udělat, a teď je jako úplně jedno, jestli stavíte sídlo vesmírné agentury nebo děláte tady nějaký digitální projekt. Ale vždycky se tam objeví nějaký jako neúspěšní uchazeči, kteří vám do toho začnou házet vidle a budou vám to obstruovat. A protože tady jsou prakticky neomezené možnosti těch obstrukcí, tak se vlastně nikdy nic neudělá. A to je ten zásadní problém. Ale nicméně s tou tak pokutou...
1: A ten zásadní problém je tady u stanu, jestli jsem to dobře pochopil.
0: No ne, ten zásadní problém, pokud se bavíme o digitálním stavebním řízení, tak co se týče pokuty, tak to znamená tady v praxi, že si stát přendá jako peníze z jedné kapsy do druhé. To je úplně absurdní. Tady je nutný zreformovat.
1: Ale je to potvrzení nějaké chyby přeci.
0: Ale to Ivan Bartoš jako sám říkal, že se staly nějaké chyby a omlouval se za to. Jo? Ten problém byl v tom, že Ivan Bartoš, to, co bych řekl, že jako nejvíc podcenil, je to, že když ušetří tu 1 miliardu, což udělal dobře, je, že ta 1 miliarda bude někomu chybět. A jak moc bude někomu
1: asi
0: chybět?
1: Proto asi chápete, že se ptám na to, jestli ho považujete za odborníka, jestli ho znova vidíte ve vládě. To je celé.
0: Já jsem říkal, napsal
1: omlouvám
0: zákon
1: se,
0: o podpoře bydlení, třeba já můžu klidně pokračovat. Prosadili jsme snížení DPH na výstavbu
1: bydlení
0: bytů.
1: Si necháme na příště. Já tady mám třeba poznámku, že v roce 2021 až 2023 klesl počet městských bytů v Praze o 504.
0: To jsou byty městských částí,
1: ano.
0: Tam ale... my nemáme jako pravomoc jako magistrát. Jo? My jako Piráti, když jsme přišli na magistrát, tak tam jsme zasekli výprodej těch bytů městských částí. Naopak za mě, když já jsem byl primátor, tak se tady založila pražská developerská společnost, která připravuje nějakých 12 000 těch bytů městských, nájemních, které se budou stavět. A my teď máme připravený jasný plán na takzvané akcelerační zóny, což je o tom...
1: Ano.
0: A to nemělo pro Prahu.
1: Necháme to ale na příště, protože opravdu jsme dlouzí, pane Hřibe, pane předsedo, moc děkuju, že jste...
0: Ne, ještě tady mám jeden graf, počkejte, ale ten je zajímavý. Za Hřiba se stvoulovalo v Praze nejvíc bytů, helejte, rekord. Nikdy předtím, ani nikdy potom, než v roce 2021, když jsem byl primátor.
1: Dobře, to otázkově, jak jsou moc dostupné, myslím, že 15 ročních platů je potřeba na to, aby si
0: to je pravda, mělo by se stavět ještě víc. A hlavně městské nájemní bydlení.
1: Děkuju, že jste přišel.
0: Díky za pozvání a nashledanou.
1: Naším hostem byl Zdeněk Hřib.
2: Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz
3: Radio Xaver.
4: Končí sociální demokracie?
5: To fakt nedovedu si představit. Já myslím, že ona už dávno skončila. Sociální demokracie v podobě, v jaké někdy mohla být chápána. Takže to, jestli skončí ještě formálněji, to už není podstatné. Prostě já tohle to nedémonizuji. U nás má a je oprávněné, aby byla levicová strana, která je někde v kategoriích Konečné a Maláčové. Má být, protože je nenulová množina lidí v naší zemi, kteří mají přesně stejné názory a tak dále. Já je nikdy volit nebudu, já taky doufám, že nezískají výrazný počet hlasů, ale to, že by taková strana směla existovat, to já bych považoval za férové a naopak, čím to bude jasnější, že je taková strana s těmito názory, tím lépe. Horší je to zakrýt úplně způsobem. My se radujeme, že nemáme zelenou stranu v parlamentu, stranu zelených. My máme půlku našich politických stran totálně zelených, jenom to nemají v názvu. Takže mě jako totálně maláčovské a komunistické uvažování v mnoha stranách bolí opravdu víc, než to, že si se oni tyhle dvě skupiny lidí spojí nebo nespojí.
4: Minulou sobotu jsme sledovali krizový sněm motoristů. My nebudeme předstírat, že nevíme, kdo jsou motoristé, protože oba dva známe Petra Macinku. Vy jste spolupracovníci roky, ještě na Pražském hradě a v IVK, a zároveň Petr spolupracovníkem našeho XTV. Možná o to můžeme být upřímnější, když budeme v dobré víře říkat, co si o tom myslíme. Začalo se mluvit o znovu spojování s Robertem Šlachtou, to prý nevyšlo. A motoristé, jejichž program já z velké části podepisuji a podotýkám, že dnes na novinkách je volební kalkulačka, kterou jsem poctivě vyplnil a vyskočil mě motoristé, že ze 70% máme schodu a že bych je měl volit. Nicméně, ty výsledky pořád ukazují mimo sněmovnu. Tak to řeknu na rovinu, kde dělají chybu, Macinkovci?
5: Tak já zaprvé k tomu programovému, já jsem neviděl tadyhle to a ještě jsem si nikdy tuhle volební kalkulačku v životě neudělal, ale já a priorně předpokládám, že ze všech politických stran kandidujících v naší sněmovně by mě to dalo stejný výsledek jako vám, že by mě ze všech programů byl nejbližší program motoristů. Čímž vy jste řekl 70%, to si nedovedu odhadnout, ale samozřejmě se můžu zbláznit názory, které mají na školství, a můžu se zbláznit z názorů, které mají na zdravotnictví třeba, to nejde, ale připouštím a odhaduji, že bych ze všech politických stran se nejvíc shodnul s nimi. Ano, to rád podepisuji a říkám to tady nahlas. Žijí.

0: jedna cesta, střiknu si trochu, jedu do žil. Pár kapek u trejchu jsem požil a zítra zas si pro změnu, v případě, že bych ještě ožil, kulí hlavu pro ženu.
1: Pro koho?
0: Pro ženu. To jsem si říkal, když mě bylo 20, když nevěděl jsem, kudy dál, až dobrý přítel vrazil mi pár facek.

co měla pro mě, když jsem se s ní sešel. Polibky s chutí, cukr, kandle, pro ní jsem došel k rozhodnutí, že život bez je buď jak buď a nikdo, že mě nedonutí, abych ho žil, když nemám chuť. Tu opět přítel, oběd.

zas nic, až jednou lehl jsem si na koleje. Neb jsem měl v duši zas nějaký zmatek, ležel jsem dlouho, vlak však stále nejel, a Pražce tlačili mě do lopatek. Dobytčí vlak do městských jatek měl ukončit mé trápení, byl všední den a přece svátek. Dobytčí vlak měl zpoždění,

0: Podtrženo sečteno a Roman Šmucler. Vítám vás, dobrý den.
1: Hezký den, já jsem si chvilku odpočinul, protože jsem měl pocit, že už říkám ty samé věci, tak třeba to dneska bude nějak zajímavý.
0: Tak bude určitě, protože mám po volbách. Překvapil vás výsledek, potěšil, zklamal?
1: Mě výsledek nepřekvapil, co mě jako vlastně potěšilo je, že se nestrácejí ty hlasy. Ať už má kdokoliv, já bych třeba nikdy nevolil komunisty, ale je dobře, že ty hlasy nepropadají a že většina národa se cítí zastoupena. Jo, když byly ty minulý volby parlamentní, tak vlastně jako velká část národa to zastoupení nemělo, protože ty jejich strany měly 4,9% a to pak vyvolává takový pocit, že té vládě nevěří. Takže já myslím, že to je dobrý, byla rekordní volební účast. Já si myslím osobně, že ty evropské volby jsou důležitější než ty naše parlamentní, protože hodně věcí sem jde z Bruselu a je dobře, že to pochopili lidi, takže samé pozitivní zprávy.
0: Samé pozitivní zprávy.
1: Rozhovor. A vlastně gratuluju XTV, protože musím říct, že z těch médií asi k motoristům nejvstřícnější je XTV, takže si myslím, že tady asi muselo být největší radost, nevím.
0: No nejvstřícnější, Filip Turek je u nás doma, tak.
1: No právě, a Macinka taky, takže si myslím, že vlastně u vás to bylo trošku asi možná jiný pocity, než třeba v České televizi.
0: No, my ty pocity necháme pro sebe. Jo, tak. Pojďme na témata. Mladé frontě dnes poskytl rozhovor premiér Fiala po volbách. Mimo jiné řekl, opozice neposílila, říká Fiala, Turka jako ODS revival nevidí, Zahradila nechápe. Tak co k tomu říci?
1: Tak první věc je, že nevím, jestli opozice posílala nebo neposílala, ale ono už má většinu dlouho. Že? Takže jediné, co je, že se stalo, že se to opravdu jako ukázalo v těch volbách, do teďka to byly nějaké průzkumy, a ukázalo se, že vlastně jakoby opozice současné vlády má většinu a myslím si, že to asi by měli brát vážně. Co se týče vlastně volby pana Turka, jako zajímavá věc, já myslím, že pro spoustu lidí bylo signifikantní, že tam byl pan Macinka jako předseda, že pan Macinka je napojen na pana Klause a pan prezident Klaus tak nějak bych řekl, že s ODS souvisí. Jo? nechci být politolog, to úplně nejsem, ale zdá se mi, že Václav Klaus s tím souvisí, že spousta lidí, kteří jsou z té doby, kdy ta ODS měla přes 30% hlasů a to ty hlasy do těch 30% jsou lidi, kteří dneska možná volili pana Turka. Jestli volili přímo pana Turka osobně, to si nejsem úplně jistý, s řadou z těch lidí jsem mluvil. Takže jedna věc je, co je zajímavé, že já mám rád data a na těch datech bylo vidět, že hodně těch voličů téhle té strany volilo vlastně kdysi spolu a že se to tam krásně přesunulo. Čili já bych řekl, že to pro ODS problém je. Druhá zajímavá věc je, že jsem mluvil s pár lidmi, to už je taková anekdotická věc, ale ty právě volili, řekněme, s ohledem na pana Macinku. A hrozně museli kousnout pana Šlachtu, takže je docela jako zajímavý, že oni mu samozřejmě nemůžou odpustit pád Nečasovy vlády a když dokonce jako se snažili nevidět toho pana Šlachtu, tak to znamená, že jsou asi přesvědčený hodně. Jo? A myslím si, že ale nevolili pana Turka, že to je, jak říká s oblibou pan premiér, žlutá karta. A myslím si, že jako zvedli žlutou kartu a teď bude záležet, jestli se panu Macinkovi, panu Šlachtovi podaří udělat skutečnou politickou stranu, že bude schopen do příštích voleb říct, hele, tady je 5 dobrých ministrů a tady je fakt 20 dobrých lidí do klubu, že teď stačil ten protestní hlas a ukázat 2 lidi do Bruselu, což lidi tak nezajímá, lidi spíš chtěli třeba naštvat tu ODS a teď budou muset ukázat pozitivně, což byl třeba velký problém pana Okamury, že myslím, že tomu dávali lidi v minulosti protestní hlasy, ale úplně, když někdo říkal, já bych možná ho zvažoval, ale já vlastně nevím, kdo by za něj třeba byl ve vládě. Jo? Čili to byla taková, bych řekl, hodně one man show. Takže teď bude důležitý, jestli udělají one man show, ale oni se tam probili a těch procent je důležitých. Na Zahradila nechápe.
0: Jeho návštěvu Saša Vondra
1: řekl, že nejsou si daleko a já nevím, jak to dopadne, ale asi by měli spíš společně být v té stejné frakci v Evropském parlamentu, ne? A když část toho spolu vlastně teďka už bude hlasovat proti ODS, protože budou v té jiné frakci evropských lidovců, no tak já myslím, že by bylo dobré, kdyby Sašu Vondru pan Turek jako podpořil, ne? Bylo by tam o jeden hlas víc, takže by to přišlo jako docela logicky.
0: Aby Filip Turek podpořil Sašu Vondru.
1: No, Filip Turek se hlásí do stejné frakce, kde je Saša Vondra, čili oni by měli společně hlasovat v Evropském parlamentu a je to podle mě logické, když vlastně se podařilo ODS dostat do Evropského parlamentu 3 lidi, kteří budou hlasovat proti ODS. Protože velmi často Alexander Vondra hlasoval jinak s tou svojí frakcí, než vlastně hlasovalo třeba TOP 09.
0: Vy jste říkal, že je to žlutá karta, nicméně premiér Fiala v tomto rozhovoru říká, že neznervózněl po vyhlášení výsledku voleb, měl by tedy znervóznět?
1: To je samozřejmě na něm a já jsem znova říkal, už to není v jeho rukách. Ta situace se změnila tak, že dneska všichni vnímáme, že jestli ty malé strany překročí těch 5%, to znamená paní Konečná a třeba ti motoristé, no tak už to nebude tak, že volíme Babiš, antibabiš, to znamená kvazi jaksi většinový systém, to znamená chcete Fialu nebo Babiše, ale bude zjevný, že tyhle ty strany, když se tam překulejí, tak budou mít velmi silné slovo a protože nebudou součástí nějaký pětikoalice rovnou, tak to bude úplně jinak. Čili i když třeba, já nevím, řekněme Spolu porazí Babiše, no tak pak bude muset jednat s Macinkou nebo s paní s komunistickou stranou, takže to myslím, že bude jako situace hodně jiná než doteď.
0: Nebo třeba s SPD?
1: Nebo třeba s SPD, ano. Nebo třeba s SPD, čili a teď už to jako lidi chápou, lidi najednou vidí, že už to prostě není jako je emoční boj, jestli je víc sexy jeden nebo druhej, ale začínají se řešit takové věci daně, zpátky začíná řešit ta politika zahraniční věci, imigrace, armáda, protože najednou tam budou ta témata, už to není prostě jeden nebo druhej, musí se to nějak složit. A to je dobře.
0: Tak, Občanskou demokratickou stranu před volbami potrápil Pavel Novotný opět. ODS řekla, že o něm rozhodne po volbách a rozhodla. Pavel Novotný zůstává členem Občanské demokratické strany. Novinky napsali, musíme umět odpouštět, Novotný zůstává v ODS. To musíme umět odpouštět, řekl Marek Benda, šéf poslanců, tak je to správně, je to v pořádku, že odpustili Pavlu Novotného mu další jeho hřích.
1: Mně se sešly dva titulky vedle sebe a to je důležitý jako říct. Jo. Jeden byl tohleto umět odpouštět a druhý, že Piráti jsou v problém. A mně se zdá, že Pavel Novotný by byl skvělý Pirát. Jo, protože si myslím, že on je v takovém křídle ODS, kde třeba myslím ta paní Dekroa a tak dále, které vůbec k Pirátům nemá daleko. Myslím, že on osobně dokonce i kamarád jako předsedy Pirátů. A ten jeho styl by se u těch Pirátů jako lépe vyjímal. Jo? On je silná figura, dělá jim hrozně hlasů, výborně jim dělá jako PR na X, takže byl vyloučen, že by ho vyloučili. Jo, to znamená, zatímco podle mě zcela nepochopitelně, když si vyloučili syna pana prezidenta Klause, což myslím, že byla osudová chyba ODS, tím si dala strašný vlastní gol, tak už se jako poučili, že tyhle ty frakce se nevylučujou a já myslím, že Pavel Novotný jim bere hlasy, které jdou od umírajících Pirátů a myslím si, že už možná i v těchto volbách nasáli část hlasů, i to bylo vidět na těch grafikách od Pirátů, takže to je Pirát v modrém. A kdybych byl premiérem Fialovou, tak bych ho tam chtěl mít, protože to jsou prostě hlasy.
0: Aha, dobře. A co potom říkáte, když říkáte, bylo vyloučeno, že ho vyloučí, co říkáte na slova opět Marka Bendy, který asi před třemi týdny, tedy před volbami, řekl, že chování pana Novotného je neslučitelné s členstvím ODS. Byl to tedy podvod na voliče, že si to nechali, že věděli, že ho nevyloučí a nechali si to až po volbách, protože tím samozřejmě rozlítili spoustu svých voličů, nebo by mohli rozlítit, kdyby ho nevyloučili?
1: Na mě to spíš dělá dojem, že po těch volbách, když dopadly, jak dopadly, tak řekli panu Bendovi, že má mít prostě rád Pavla Novotného. A on prostě byl sticha, nenavrhl nic, ani neřekl, jako, že jsme kamarádi, ani neřekl, že se má vyloučit. Řeklo se, že se má odpouštět a myslím si, že to je pragmatismus tváří v tvář volebnímu výsledku, kdy vlastně ta ODS se posunula tak doleva, že vlastně potřebuje ty hlasy těch vlastně jako moderních vejk lidí, který ale nesmí být už tak moc vlevo, jako jsou někteří Piráti, který to vlastně úplně vylilo i z toho Bruselu. Čili pro tu současnou ODS, kterou reprezentuje paní Dekroa, tak si myslím, že pan Novotný je prostě nepostradatelný. Mám velkou obavu, že spíš jako by ty současní voliči mohli žít docela bez pana Bendy, který mě osobně je sympatický, ale myslím, že řada voličů ODS by se bez něj opravdu jako obešla.
0: Au.
1: On je křesťan, on není nějaký fanda těch párty, nebude chodit v duhový vlajce v létě a prostě velká část těch současných členů ODS jsou relativně mladí lidi, kteří jim rodiče jim řekli, že 90. léta byly strašný, Václav Klaus je plně démon, v zásadě ho ale už nezažili v té aktivní jako roli.
0: A bavíme se pořád o Občanské demokratické straně.
1: Bavíme se o současné Občanské demokratické straně, která prostě je takovýmto způsobem placírovaná a tím, jak se posunula doleva, no tak se čekalo, kdo jim tam vpadne zprava, no a jsou to motory. turisti. Prostě když vyklidíte prostor, tak příroda vždycky ho vyplní. No a příroda přes pana Macinku ho vyplnila.
0: Já trochu odbočím, protože poslanecká sněmovna bude rozhodovat o osudu našeho Xavera, tak nemělo by být použito to samé? Musíme si umět odpouštět
1: v tomto případě? Já se přiznám, že jsem ani toho Xaverovo video jako neviděl, nechci to jako soudit.
0: A no ono to se nedá ani srovnat s výrokem Pavla Novotného. Pavel Novotný je tisíckrát někde úplně jinde.
1: Já si myslím, že ten příběh je takový, že my si musíme říct, jestli tady je nějaká jako svoboda slova. Jo? A myslím si, že princip té rady České televize je, že by měla představovat různý názorový proudy. A samozřejmě, že Xaver tak si nabíhal na Kudlu, že oni čekali, až udělá chybu, a on nepochybně velkou chybu udělal z jejich pohledu.
0: A omluvil se za ní, Pavel Novotný se také omluvil.
1: Mají šanci ho na tom jako zaříznout. Jo. Ale oni tím vyšlou signál, že ty lidi, co jsou v té radě, mají mít nějaký jako jednotný názor, že mají mít rádi určitý lidi, a myslím si, že to České televizi by hrozně ublížilo. Protože by vlastně o to víc řekli, hele, to je nějaký klub, do kterého prostě třeba Xaver jako nepatří. A to si myslím, jako, že je velmi nešťastný, protože já bych tam jako vnímal tu roli toho Xavera, asi ho tam někdo zvolil, jako řekněme, vlastně i konkurenta, objektivně řečeno, té České televize, jako někoho, kdo tam teda bude hledat ty mouchy na tom, protože asi kdyby Česká televize nebyla, možná třeba XTV, nebo on by se mohl chytit v jiný televizi. Takže já si myslím, že ten opoziční hlas je tam jako cenný. No. A asi jestli něco omluvil se, tak je to asi správný, já nevím. Takže měli bychom měřit stejným metrem určitě.
0: Že? Také si myslím. Tak. Další téma. Saša Vondra se střetl na CNN Prima News s Filipem Turkem. Koketování se svastikou je nepřijatelné, kritizoval Vondra, nafackoval bych si, hájil se Turek. Jak to na vás působilo, ta svastika a DKSS, a jak se vytahovaly tyhle ty věci, které neúplně souvisely s eurovolbami místo těch skutečných témat?
1: Tak on nevytahoval Saša Vondra a jak jsem řekl, asi patří do jedné eurofrakce. Jestli to tak dopadne, nebo jestli motoristi třeba skončí v té identitě, ta evropská strana, to nevím. Jo. Ale myslím si, že patří do stejného pruhu, mají zhruba stejný politický program a jsou to nějaký bývalí voliči ODS. Já pamatuju, že Saša Vondra byl, řekněme, takový možná skoro Pavel Novotný své doby pro ODS. To znamená, že ODS byla hodně vpravo, tak Saša Vondra byl blízký Václavu Havlovi a pro mnoho lidí byl jakoby vlevo. Dneska on už je jako vpravo, tý současný ODS, tak se jako posunula a on toho Turka a tenhle ten směr lidí vysloveně potřebuje. No, takže to je jako ta podstatná věc v té politice a ty hrátky s tou svastikou. Já jsem neprocházel Instagram pana Turka, já o něm fakt jako vůbec nic nevím. Já vím, že to tady váš spolupracovník a já myslím, že jsem ho neviděl v životě. Znám strašně moc lidí, kteří tady mají jakoby tyhle ty různý nacistické věci, protože kdokoliv tady sbírá nějaký militarie, tak protože tady toho byla asi tuna v roce 45 všech těch věcí, tak každý mi ukazuje nějaký takový věci. Jo. Já tím, že mám skutečně jako nějaký německý příbuzný, tak my se toho jako plně bojíme jak čet kříže, takže já bych nic takový jako neměl, protože víme, že to v tom Německu dopadlo jako strašně. Ještě máme jako židovský příbuzný, takže pro nás je to jako, pro mě je to věc, který bych se jako vyhybal, ale co si myslí pan Turek, toho jako neumím rozebrat, ale já myslím, že jsme tady si jako řekli, že já myslím, že český národ ani jako nezvolil pana Turka jako nějak mimořádnou osobnost, že to je princip nějakého protestu, on je hodně alternativní, hodně dokáže ty lidi zvednout i těma dle věcma, které jsou na hraně. A je to součást toho. Mimochodem je zajímavý, že to vlastně se odhalilo před těma volbama a on těch hlasů snad dostal ještě víc. Že? Takže mně se to zdálo, že to je reakce na to, že ty lidi to asi si myslí, že není nacista. No a proč já bych si myslel, že není nacista? Já s těma lidma kolem Václava a Klause mám jediný problém. A to je ten, že já přeci mám jako blížkým Němcům a strašně mi chybí Praha France Kafky a Rilkeho a takové věci. A myslím, že Václavu Klausovi nechybí. Jo? Čili myslím, že jsou to lidi opravdu jako vlastenci. Myslím to v dobrém slova smyslu. A myslím si, že by asi nepodporovali někoho, kdo je naci. Takže to je pro mě jako důležitá věc a to by jako pro mě byl signál, kde je asi pan Turek. Myslím, že tak to vzala většina populace.
0: A je dobře, že to tak vzala?
1: Já nevím, jestli je to dobře, prostě hlas to tak vzal, populace dostal 10% hlasů, to je hodně a všichni asi taky hodně cítili, že když na to poukáže strana ministra vnitra, že to je jako hustý, že ta metodologie je jako taková, jako že se jí můžeme bát, může to být i pravda, ale asi by to tak nemělo být. Že?
0: Viděl jste debatu Filipa Turka s paní Nerudovou, sledoval jste?
1: No, mě to nějak jako úplně nenadchlo, takže já se jako, mě ty debaty celkově jako se největší peklo bylo, tohle ještě bylo dobrý, největší peklo bylo, když byly takové ty debaty, že lidi, co tam nekandidují, se dvě stran z Čech mluvili a prostě nikdo neudělal debatu těch lidí, bo málo se dělalo debat lidí, jako říkali, o co tam budeš hlasovat. To je fakt docela důležitý ten Evropský parlament, čemu rozumí, koho bude zastupovat, třeba Spolu bych jako řekl, ano, vy tady pak budete v různých frakcích, co uděláte, a to se nedělo, mluvila Pekarová Adamová s panem premiérem, s Andrejem Babišem, já jsem to nepochopil.
0: Tak pojďme na další téma. Echo 24. Brusel chce znovu sledovat soukromé konverzace. Lidé mají souhlasit s jejich skenováním, jinak přijde zákaz. Souhlasil byste s tím, že by si někdo oskenoval třeba fotografii, odkaz, jaký posíláte?
1: Ten naprosto absurdní, že jo? A já můžu říct úplně jako legrační, ale ne úplně legrační historku svojí. Mně přišlo divný v jednom článku, Wall Street Journal, myslím, že to byl, a říkali, že dneska už je možný z nějakého zdroje si vyfotit 3D pistoli a že to je špatně. A já jsem sdílel článek, že to je špatně. To nějaký ten robot naskenoval a dostal jsem jako blog, že propaguju jako zbraně. Tam bylo jako česky napsáno, že ne. Byl to článek z Wall Street Journal, ale já jsem dostal jako propagátor zbraní, jako flaster, byl jsem zakázaný na těch médiích. A každou chvíli se mi to jako vrátí, to ještě tak, že jsem se jako odvolal a někdo v té Indii rozhodoval z té češtiny, jestli je to dobře nebo špatně. A vždycky, když se to moje odvolání někam dostane, tak mě potrestají dalším týdnem. Jo. A je to teda taková jako absurdní věc, že jsem jako sdílel článek, že to je fakt jako blbě, že si ty zbraně může každý vytisknout, ale protože ten systém je trošku jako hloupej a ty lidi, co to jako procházejí, nejsou zrovna lingvisti, tak to může vést k takovýmhle věcem, i když nechcete. No a pak je ta druhá věc, nějaká jako svoboda projevu a dalších věcí. Ta debata s tou dětskou pornografií, no tak já si myslím, že to jako se snadno stane, že někdo pošle babičce jako fotky, podívej se, jak náš Jiříček tady jako cupital, a dokážu si představit, že budou chodit někam na policii ještě půl roku, čili asi ty média, které se tomu podřídí, tak asi tam ty fotky dávat nebudeme, takže budeme fungovat v nějakém dark internetu, což samozřejmě v nějakých kodovaných věcech, což povede k tomu, že se fakt budou sdílet hrozný věci. Bohužel Brusel jako nevěří ve svobodu podnikání, svobodu slova, a to je strašná škoda, no, proto zaostáváme.
0: Jinými slovy, moderace nahrávání, jak oni tomu vznešeně říkají, zapříčiní to, že si prostě lidé najdou jiné cesty, jakým způsobem sdílet
1: ty lidi, obsah, co mají k tomu nějaký důvod, ale já bych to teď udělal z mnoha důvodů, takže protože bych se toho jako bál, a já jsem si udělal tu zkušenost na tímhle něčem, co je úplně směšný, jo. Řeknete, když to byl článek z novin a já jsem napsal, že to je špatně, ale prostě se nedovoláte, že někde nějaký tajemný hlas, který ho Facebook najal do ví kde, vám prostě, a on vám dá rovnou ten ban, on vám to nezdůvodňuje, že? Že tady vás někde pošlo, bude tomu sedět na policii a ta policie třeba je rozumná, no ale vemte si, jako by říkat, já jsem babička, to je můj vnuk. A vy řeknou, no

0: napsal CNN Prima News. Je to dobrá investice vlády, je to asi 1,5 miliardy, tuším, na tento
1: Mně se líbí, že u toho ta stíhačka, takže to je asi součást nějaký reklamní kampaně, ne? Já nevím, já, jestli je to tak, že se tady někdo pustil do podnikání jako Elon Musk a bude nějaká česká raketa, nebo opravdu významná část té rakety, něco tam, jsou naši lidi a my do toho dáváme peníze, tak je to určitě super. Jo? Jestli by to mělo být tak trošku, jako to bylo v tom Sovětském svazu, kdy pan Remek, který mám úctu a tak dále, to vůbec nechci, jak to někdo na to kydá, já bych si do toho nevlez. A je to prostě úžasný. Ale jako přiznali i Sověti tehdy, abych to řekl, tedy Rusové i Ukrajinci, přiznali, že zrovna Ukrajinec zvládnul, tak že vlastně ten Remek teda letěl proto, aby jako třetí kosmonaut na světě, že trošku se tím spláchne ten rok 68. Že?
0: A, taková omluva, jako?
1: Taková trošku, že proč zrovna Čech, že? No protože. No. A takže to bylo jako politický gesto, a myslím si, že to jako nebylo úplně jako super, jo, a jak se to různě. Takže jestli ten pan Svoboda, který určitě je odvážný, přeju mu to, je to úžasný, spoustě lidí se to bude líbit, jestli jako letí, jako je to začátek toho, že tady se dají miliardy do nějakého průmyslu a ne, že se spálej, ale že opravdu budou vznikat nějaký ne Potěmkinovy vesnice, ale skutečný, tak je to super. A jestli je to jenom jako, že ho někde vystřelej, aby jako něco jako, že si řekneme, nejenom jsme mistři v hokeji, ale taky máme kosmonauta, tak mně to přijde jako drahá reklamní kampaň u země, která má co? Máme 4 biliony zase dluh v začátku roku. No, tak jako prostě si musí říct, každá rodina si spousta hezkých věcí, že jo, ještě zadlužená rodina, no, tak prostě hold nejede na Bali, no, to se prostě nedá.
0: Takže to, že to naštve lidi právě proto, že 1,5 miliardy by mohla vláda investovat někde, kde je možná více potřeba.
1: Říkáte správně to slovo investovat. Jo? To znamená, jestli to bude investice, no, která se nám vrátí skutečně, tak ano. Jestli je to PR kampaň, třeba jako před volbama, tak fakt ne.
0: No, to je potřeba potom sledovat, jaký to bude mít dopad.
1: To je jednoduchý, já myslím, že se to snadno vyřeší tak, že si to zaplatí soukromí firmy, tak je to jejich rozhodnutí. Jo. Tak trošku jako tam takový zmatený článek a říkali, že se na tom budou podílet naše firmy. No, tak jestli ty naše firmy, možná díky státním zakázkám, to jsou naše peníze, ale OK, jestli to zaplatí ty soukromí firmy, dobrý. Jestli to budeme platit ze státního rozpočtu, tak by se mělo opravdu hrozně analyzovat, k čemu to povede.
0: Tak. A poslední téma na Hradě byla velká sláva. Přijela se rozloučit končící slovenská prezidentka Zuzana Čaputová. Deník CZ napsal, prezident Petr Pavel předal Zuzaně Čaputové řád Bílého lva. Oni si ty řády vyměnili, nebo Zuzana Čaputová také přivezla Petru Pavlovi řád. A ten řád je já jsem si tady poznamenala, všestranný rozvoj vztahu, řád Bílého dvojkříže. Také nejvyšší slovenské státní vyznamenání. Řekněte mi, jak Petr Pavel mohl za poslední rok rozvinout všeobecně vztahy, aby to bylo na takový řád? Není to trochu degradace toho státního vyznamenání?
1: To, myslím, že to jako, tohle nebyl šťastný detail. Jo. Chápu, že se jako loučí a navzájem si dá ty nejvyšší řády. Možná se to mohlo trošku jako dělat jinak. Jo. A možná to dokonce mohlo být tak, že ji mohli vyznamenat normálně na podzim. Sice už nebude prezidentka, ale o to by to možná bylo jako lepší. Že jo. Já bych úplně řekl jinou podstatnou věc. Petr Pavel je vlastně Zuzana Čaputová České republiky, kde my máme určitý politický časový zpoždění. Čili Slováci jsou v takovém jako cyklu politicky malinko jako napřed, to znamená, oni mají svého takového jako politika, proti kterým teďka chudák postřelený a tak dále, proti kterým se ty jako řádný nějakým proti Ficovi se obracejí. My to stejně máme s Andrejem Babišem, jim už se ten Fico vrátil, nám se možná vrátí Babiš. Předtím ty samý lidi, oni jsou toho doslova ty samý lidi fyzicky, protože takový deník N jsou vlastně Slováci, kteří tady zasahují do té politiky, si řekli, tak jako je Čaputová, tak vznikl Petr Pavel. A myslím si, že teďka jako velký poučení pro Petra Pavla, už jsem tady o tom mluvil, je neskončit jako Čaputová. To znamená nebýt vlastně jako člověk nepodstatný v té politice, pokud se do ní pouštím. Čili já bych jeden nápad, který bych pro něj měla, pořád to říkám, myslím si, že on k tomu má blízko, že když bude jezdit na té motorce, bude zahajovat ty věci a bude jako zdobit Českou republiku, tak to povede k tomu, že se ty lidi fakt budou mít asi víc rádi. To je takový ten spojující prezident. A to bych dělal.
0: A je tam rozdíl mezi přístupem paní Čaputové
1: a nebo
0: Petra
1: pak musíte
0: Pavla.
1: Dělat jako politika, jako ho dělal Zeman, Klaus, Havel. To znamená, jako, že jste v tom, samozřejmě dostáváte strašně ran, určitě ten národ jako nespojujete, ale prostě tam děláte. A nejhorší

0: nejlepší je možná ta pozice, co udělala paní Čaputová, že ona měla velmi vyhraněný názor, ale neměla ten výtlak. A takže ten národ vlastně se nespojil, ten národ se roztěkal ještě víc a pro Petra Pavla asi, jestli bych chtěl vstoupit do historie, tak myslím, já bych mu radil, že já si myslím, že on není ten typ, jako byl Havel nebo Zeman nebo Klaus.
1: Takže, hlavně není politik, tak, nebo tak, nemá zkušenost.
0: A ne, ani se tam jako nedostane. Havel třeba jako nebyl politik a dostal se tam, jo, a Klaus nebyl kdysi politika. Je. Ale myslím si, že s jeho natyrelem, kdyby on se rozhodl být tím spojovacím prezidentem, jako byl třeba se složitostí generál Svoboda kdysi, to znamená jako prostě, že si lidi řeknou, je to voják, ženský řeknou, ono mu to sluší, bude jezdit ty lidi, já jsem teďka byl různě po republice, kde na něj vzpomínají, že jako fajn, že jde s nima do hospody, tak si myslím, že může se hrát pozitivní roli, ale nesmí být aktivista jako Zuzana Čaputová, to se ukázalo, že je cesta, kterou to nevede.
1: Takže vzít to tak jakoby odlehčeně.
0: Vzít to odlehčeně, protože ta cesta toho, že on by třeba jako ovládnul to a vyjmenoval si premiéra, to se určitě nestane. Jako měl třeba snahu Václav Havel.
1: No, nicméně jeho výrok Fico je zklamáním i pro spoustu Slováků. To je ten rozvoj všestranných vztahů?
0: To je vlastní gól. Já teď nechci říkat ani, že to jako poškozuje ty vztahy, ale to je přesně vlastní gól, jo. Protože přesně co on může sbírat body do budoucna, tak takhle si daleko vlastní gól. A teď ještě jako z udělání ten Fico je vlastně jako mučedník. S tím samozřejmě nemohl počítat a je to prostě celý špatně. Já jsem teď zrovna přijel, vlastně máme taky jako prezidenti zubních komor ze Slovenska. Že? Ta země se nám pořád vzdaluje, já jsem teďka psal do našeho časopisu, že je pro nás víc a víc inspirativní, protože fakt už je jiná. Jo, to znamená, byli jsme jako jedna země a teď jsou malinko jako to a jako byla taková show jako venkovní, třeba s Mečiarem jsme se neměli rádi, ale ty lidi měli k sobě hrozně blízko. Teď už jsou ty lidi fakt hodně jiný. No, ty země jako jdou jinudy, vzdaluje se to víc a víc a myslím si, že musíme jako se přestat chovat jako rodič k tomu Capartovi z té Bratislavy, s tím, že bychom mu dali záhlavec, protože my jsme ty chytrý, že máme ty Hradčany a měli bychom je brát jako partnery.
1: No. Už je dospělý,
0: jako
1: slovenský stát.
0: A to si musí prostě definitivně Česko říct, že prostě koho si zvolili Slováci, to my tedy jako hodnotit nemůžeme.
1: Tak přesto to děláme. Já moc děkuju, že jste přišel.
0: Děkuju za pozvání, těším se zase někdy na viděno.
1: Napodobně. Podtrženo sečteno a Roman Šmucler.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. Seven Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: U mikrofonu Rádia Xaver vítám prezidenta České republiky, pana Miloše Zemana. Dobrý den, pane prezidente.
2: Pěkný dobrý den.
1: Vystoupení prezidenta Zelenského v českém parlamentu jste určitě sledoval, možná živě ze záznamu. Zajímá mě, jak ho hodnotíte.
2: Bylo to profesionální, dobré vystoupení. Vážím si toho, že to nebyla taková ta univerzální frazeologie, ale že u každého vystoupení, včetně toho českého, se dotknul, řekněme, národních markantů, ať už to byla pravda, láska a neboj jsme s vámi, buďte s námi, to jsem ocenil. No a jinak naprosto chápu, že Ukrajině je potřeba dodávat zbraně, což se také děje. A jsem rád, že Česká republika je mezi těmi zeměmi, které jsou na špici těchto dodavatelů.
1: Požádám teď o krátkou odpověď, jak, pane prezidente, uspěl nebo neuspěl takzvaně Západ. Reakce Západu, když se my budeme počítat jako západní demokracie nebo demokracie západního střihu od nás dál, tak je to na jedničku, na dvojku, na trojku, nebo se promlčel Západ?
2: No, kdybych řekl, že je to dobře, tak by to bylo na trojku. Ale vraťme se k Xavere chvíli do minulosti. Uh-huh. Jak reagoval Západ v roce 1968? Úplně se na nás vykašlal. Ano, bylo tady několik odsuzujících rezolucí a to bylo víceméně všechno. Nebyl žádný bojkot tehdejšího Sovětského svazu. Nebyly žádné sankce. No a když to srovnáte se současnou situací, tak jako historický optimista konstatují jisté zlepšení, jsou sankce a ne jenom odsuzující rezoluce. Mm-hmm.
1: Takže odpověď vlastně zní?
2: Zlepšilo se to.
1: Zlepšilo se to. Ty samotné sankce, a já si vzpomínám, pane prezidente, na naše předchozí rozhovory, kdy vy jste je velmi kritizoval, sankce. Byl jste velký nepříznivec toho. V této věci zafungovaly? Je to lepší? Nebo jste změnil názor?
2: No, moje kritika sankcí byla dokreslována příkladem, kdy vůči Kubě, malé Kubě, byly sankce aplikovány 50 let, aniž by castrovský režim byl svržen nebo dokonce alespoň modifikován. Sankce vůči Rusku zřejmě nepodlomí ruskou ekonomiku. Bezesporu ji oslabí, ale nikoli podlomí. Tak velká země, jako je Rusko, s obrovskými přírodními zdroji, a která mimochodem může přesměrovat dodávky ropy a plynu do Číny nebo do Indie, tak taková se těch sankcí nemusí příliš obávat. Ano, trochu ji to poškodí, ale když si třeba vezmete kurz rublu, tak ten zpočátku spadnul, no a teď se vrátil na původní hodnoty.
1: Je to chyba? Sankce za těchto okolností?
2: No víte, v každém případě to byl pokus, který bylo nutné udělat, ale já bych daleko více sázel na ty dodávky zbraní.
1: Jak hodnotíte onen ostrý řez, ke kterému nás tak trošku už zavazuje Evropská unie, ostrý řez ve věci dodávek ruského plynu? Protože to se tak
2: že jsem se rozesmál. Ale já jsem teď byl na videokonferenci 9 prezidentů takzvaného bukureštského formátu a tam jsem říkal, kolegové, jsme ve schizofrenní situaci. My na jedné straně vyhrožujeme Rusku, že od něj nebudeme odebírat plyn. A na druhé straně se bojíme, že nám Putin ten plyn přestane dodávat. No tak buď platí jedno, nebo platí druhé. Všechny ekonomické analýzy ukazují, že bez plynu, bez ruského plynu, se v nejbližších 2 až 3 letech neobejdeme A jak říká Jarada Zimmermann, můžeme s tím nesouhlasit, ale to je tak všechno, co s tím můžeme dělat.
1: Měli bychom naše země, pane prezidente, jednat s Ruskem?
2: No tak my s ním de facto už jednáme. Nezapomeňte, že Rusko teď v Indonésii bude zastoupeno Putinem. A to je takzvaná G20. Z G7 bylo Rusko vyloučeno již dříve po anexi Krymu. No a v G20 stále ještě je. Takže toto je jedna z platform pro jednání. Nehledě na to, že ty telefonáty Macrona nebo Scholze jsou svým způsobem také jednáním.
1: Zaznamenal jsem v médiích, pane prezidente, že vás v uplynulých týdnech opustili někteří poradci. Skoro by to vypadalo, že ten poradenský tým se tak trošku rozpadá. Co se přihodilo?
2: Ale nic podstatného. Já bych nebyl tak krutý jako Julie Hrstková, která v Hospodářských novinách píše o krysách odpouštějících loď. Já bych spíše se schovývavým úsměvem, do něhož je možná přimíšeno trochu pohrdání, řekl, že ptactvo si hledá nová hnízdiště, protože odcházím z politiky. Když si to vezmete případ od případu, a já uvedu pouze dva, no tak Vláďa Dlouhý odešel, protože jsem ho nejmenoval guvernérem Národní banky. Jaroslav Zavadil, bývalý odborový předák, odešel proto, protože jsem podpořil Josefa Středulu a Zavadil o Středulovi prohlásil veřejně, že je to jednotka pokrytectví. A tak bych mohl pokračovat dál a dál. Nicméně ten tým trval s různými obměnami 9,5 roku, splnil svoji roli, která byla v podstatě roli seminářů, kdy vždy nějaký člen vlády informoval o problematice svého rezortu a proti němu stál oponent z opačného názorového tábora. Takže to byly vesměs zajímavé diskuze. Trvalo to 9,5 roku, já už ten tým na toho zbývajícího půl roku nechci obnovovat. Je mi to trochu líto, ale jak říkám, pokud ptáci budou mít pohodlná nová hnízdiště, budiš jim to přáno.
1: Určitě jste zaregistroval, že dnes vyběhly nové výsledky volebních preferencí od společnosti SANEP. Nevím, jestli se to k vám dostalo.
2: Ještě ne.
1: Které ukazují, že vede hnutí ANO 29,2%, ale potom ODS 16%, SPD skoro 14%, Piráti 5,7%, ale mimo sněmovnu zůstávají STAN, KDU, ČSL, TOP 09 se 3% a další strany. O čem to svědčí?
2: No tak ono to není tak překvapující. Já znám průzkumy z minulého měsíce, a tady došlo pouze k té změně, že klesly preference STANu. No, klesly výrazně, ale všichni víme proč. Já, u ostatních stran ty změny nejsou příliš výrazné. Lidovci byli vždycky pod 5%, TOPka se potácela mezi 3% a 4%. Piráti vyšli kolik?
1: 5,7.
2: No, tak to je taky mírný pokles. No a trochu mě překvapuje ten pokles ODSky, to bych nečekal. Říkal jste 16%.
1: 16,1.
2: No, já jsem vždy bral v úvahu preference jednotlivých stran. Víte, když si silná strana přivěsí několik trpaslíků, tak to vypadá na první pohled hezky, vytvářejí se koalice, no ale rozhodující v každém okamžiku je síla jedné konkrétní strany a nikoli mechanický součet preferencí všech stran.
1: Ještě jedna důležitá věc, pane prezidente, která se dotýká všech občanů, téměř všech občanů naší země. Hovoří se o navýšení koncesionářských poplatků pro média veřejné služby. Česká televize dokonce ohlásila omezování výroby, propouštění a rušení kanálu pro seniory. Kdyby se někdo ptal na váš názor, na váš hlas, tak vy jste pro navýšení koncesionářských poplatků, pro bázi dobrovolnosti například, nebo pro zvýšení, nebo pro financování, promiňte, já to dořeknu.
2: Báze dobrovolnosti je trochu iracionální. Podívejte se, Xavere, já mám na to dlouhodobě názor, že by bylo dobré umožnit i veřejně právní televizi reklamu, čímž by si zahojila, tak jako soukromé televize, své finance. Nezvyšoval bych koncesionářské poplatky, jedná se tedy měsíčně o pár desetikorun maximálně, které státní rozpočet nevytrhnou. Televizní také ne, to by byly spíše ty reklamy. A na druhé straně poměrně malým impulzem dokážete naštvat šílenou spoustu lidí, protože prakticky všichni jsme koncesionáři.
1: Je to tak. Co budete dělat o prázdninách, pane prezidente? Máte už plán na dovolenou? Bude letos člun? Jaké máte plány na nejbližší
2: dny? No já budu nedávno, tedy ne nedávno, ale v blízké budoucnosti, to znamená na začátku července, asi 4 dny na Vysočině, na své chalupě, přesněji řečeno v části staré tvrze, kterou z jedné čtvrtiny vlastním. Vyjedu si zase na rybník v nafukovacím člunu, projedu si lesní cesty, které přestaly být lesními cestami, protože kůrovec ty lesy zničil. No a zbytek dovolené, zejména v srpnu, ta dovolená bude maximálně 3 týdny dohromady, tak ten strávím objevováním křivoklářských lesů, protože lány už jsou na pokraji křivoklářských lesů. Já tenhle lesní masiv, který je největší ve Středočeském kraji, skoro neznám, skoro. No a tak se pokusím o několik objevných cest autem.
1: Na závěr mám, pane prezidente, pro vás jednu dobrou zprávu. Pozitivní. S kolegy, s kterými jsme před 5 lety spustili internetovou televizi XTV, před pár dny jsme spustili internetové rádio Xaver, kde bude v premiéře i tento rozhovor. A já doufám, že vaše přítomnost nám pomůže přilákat další diváky. A proto vám za ten rozhovor děkuji a těším se na příště.
2: Tak já vám v každém případě přeji, aby vaše televize a samozřejmě i rádio byly úspěšné, což tedy měříme právě tou sledovaností. Přeji vám, ale vaše osoba je toho zárukou, že to nebude jednostranné vysílání. Vysílání majitelů jediné správné pravdy, což někdy mimochodem dělá veřejně právní televize. No a pokud budete i finančně úspěšní, například tím, že dostanete zakázku na reklamu, tak vám přeju, abyste z toho také něco měl a aby vám zvýšili plat.
1: Děkuji a těším se na příště. Naschledanou, pane prezidente.
2: Krásný den a naschledanou.
1: Hostem Rádia Xaver a XTV byl prezident České republiky, pan...
3: Posloucháte Rádio Xaver.
1: Říkáte, musí se dohodnout všichni zúčastnění. Znamená to, a ptám se teď tedy praktika, znamená to, že sám Donald Trump a sám Vladimír Putin nejsou schopni domluvit mír na Ukrajině?
4: No tak já myslím, že oni, zejména Trump, musí uspokojovat své jestřáby v Americe a musí uspokojovat Evropu, která nainvestovala do podpory Ukrajiny nekonečné množství kapitálu, myslím, jak fyzického, tak lidského a slov a tak dále, tak on zase musí pro Evropu něco udělat, tak to nemůže udělat jednostranně s Putinem, proto on musí vést tahle širší jednání a já doufám, že k nějakému brzkému závěru prostě povedou. Bylo by to lidi na Ukrajině a přilehlých oblastech by to strašně moc potřebovali. Já nevím, bráním se hodnotit každou zprávičku, která přichází a pak přijde za půl hodiny trošku jiná. No tak zdá se, že v té kurské oblasti ty Rusové strašlivě postupují. Teď zdá se, nevím, já to nesleduju, ale já myslím, že jedna varianta, výkladová varianta je, že možná, že to je součást té dohody, kterou už Trump nutil ukrajinské straně, že vycouvejte z té kurské oblasti, nemůžete mít ani jednoho svého vojáka na původním území Ruska, to by blokovalo jakoukoliv dohodu. Nevím, nebyl jsem u toho, ale hypoteticky si to dovedu představit, že to by mohla být jedna z podmínek Američanů vůči Ukrajincům.
1: Říkáte, není třeba komentovat každý výrok, nikam
4: dokonce
1: to nevede.
4: Dokonce je to chyba, já myslím. Klidně. Naskakujeme na každý slovo.
1: No. Ale je-li to zásadní výrok, který se z nějakého úhlu pohledu týká i nás, že nějaký ten drápek toho výroku se dostane i k nám, tak o to bych teda poprosil. A my jsme se dozvěděli před pár dny z médií, že paní Ursula Leyen říkala, že 800 miliard eur, pane prezidente, 800 miliard eur je suma, kterou
4: myslím, velká docela.
1: Docela už jako velká. Nejsou to peníze ani paní Leyen, ani Coino, jsou to peníze stejně tak vaše, jako moje a všech našich diváků.
4: Jsou to peníze budoucích daňových poplatníků.

Čtyři komici. Budu vám vyprávět o jednom představení čtyř komiků, které bylo fantastické. Takhle, jak vám to budu vyprávět, nebude to pro vás úplně tak vtipný a zajímavý. Ono se to takhle slovně nedá přenést. To se musí vidět, ale opravdu nic lepšího v životě jsem neviděl. Tedy mistra Bína jsem viděl, ten je taky vynikající. Tak čtyři komici. Jeden malej veselej, druhej velkej naivní, třetí tlustej, bláznivě roztomilej, čtvrtej praštěnej, barevnej, od pohledu ale moc hezkej. A dělali takovou velkou nevídanou srandu. Od intelektuálního humoru přes horor až ke klaunské komice, takové to kopání do zadku. Zpívali jak bozy, tancovali jak víly v lese, disponovali velkou fyzičkou, předváděli kaskadérské kousky a vše s takovou velkou lehkou noblesou. A vše okořeněné patřičnou dávkou humoru. Jejich výkony jednak strhávaly lidi k frenetickým potleskům a skoro každá minuta salva smíchu. Jak my říkáme, komedianti, ty lidi tak zařvali smíchy, že odlítla střecha. Nebylo na ně možné sehnat lístky, i když byly docela dost drahé. A hráli v jednom divadle v přízemí a je podstatné, že tam byly čtyři východy, rovnou na ulici. Chodili jsme na ně často protekčně, takzvaně zadarmo. A to začalo tak, že jsme jednou dohráli naše představení, šli k autu a za stěračem byla cedulka těchto čtyř komiků. A tam napsáno: vaše představení se nám tak líbilo, že vás zveme na to naše. Vaši kamarádi, komici, komikům. Tak jsme toho využili a ne jednou. A byli vždy tak nadšený. Já miloval všechny scénky a těšil jsem se na ně, uměl si mi skoro všechny nazpaměť. A Světlana milovala jednu scénku víc. Jmenovala se Vedro. Pořád ji chtěla vidět, ale s podmínkou, že musí sedět v první řadě. A protože kamarádi komici ji měli moc rádi, tak tu scénku hráli jen pro ní. Ta začínala takto. Přišel náš komik, praštěný od pohledu, ale vlastně hezkej mužskej, a začal. Promiňte, musíme na chvíli přerušit naši show. Musím se omluvit za to, že technika selhala v oblasti klimatizace. Začíná tu být teplo a bude hůř. Může to dopadnout i tak, že to může být sauna. Tak jsme se dohodli, že vás musíme poprosit, abyste se nehýbali. Tím třením vytváříte teplo. A nejlepší bude, když nebudete vůbec dýchat a ani prdět. To dělá taky velké teplo. Vám není teplo? Mně je. A jak na to myslím, začíná už mi být nesnesitelné vedro. Nezlobte se, odložím si sako. A v tom pokračoval a ještě si sundal triko, pak kalhoty a najednou byl v trenkách. A to už stál na forbíně nad Světlanou a právě na tuhle pasáž se Světlanka těšila. A předem řičela smíchy a zakrývala si rukou oči, jakože to nechce vidět, ale přitom mezi prsty šmírovala, jen aby to viděla. Komik si pomalu sedal na bobek a z trenek mu vyjel obří pindourek. Vypadal fakt dost věrohodně, i když to byl určitě implantát. To není možné, že něco tak velkého by někdo měl. Snad jedině kůň. A to on nebyl. A pořád něco říkal o tom teplu. Ale nikdo ho neposlouchal. A i kdyby chtěl ho poslouchat, tak ho stejně nikdo neslyší, protože ženský v sále ječeli, říčeli. A muži obdivně vzdychali a tleskali. A když už se všichni dost nabažili, vstal a ten velký zase zajel a komik se začal oblékat. A pokračoval. Tak nevím, asi to už spravili. Začalo mě být už trochu chladno, až zima. A víte, chlapi, když je zima, jak to vypadá. A ukázal něco malého. Oblékl se a odešel. A představení pokračovalo. A zase šla jedna scénka za druhou, jedna lepší než druhá. A ten tlustý komik si zasedl na někoho v první řadě. Vymýšlel si různé krkolomnosti. Jednou to byla žvíkačka a pak blbé ponožky. A až skoro do konce mu to neustále připomínal. Stáhněte si ty kalhoty, nechci vidět ty vaše ponožky. Hraj kvůli nim špatně. A snažil se tam nekoukat, ale zas to uviděl. Zas ta ponožka kouká. Ještě jednou vykoukne, zuju tě.
A pak opravdu skočil z jeviště, přímo k botě, tu sundal, stáhnul mu tu ponožku, divák se smál, smáli se všichni a tu sundanou ponožku dal viditelně na jeviště. Podíval se na ní. Je, ona stojí. Když jsi si je naposledy vyměňoval? Loni? A ona fakt stála. Asi do ní nenápadně něco strčil, aby stála. A pak se zaměřil i na tu druhou ponožku. Ona na mě kouká ještě i ta druhá. A já ti říkám, to bylo naposledy, nebo tě vyhodím. Divák se smál a nevěřil tomu. Pak v dalším čísle už rovnou koukal na tu ponožku. Zase vykoukla. Já tě varoval. Něžně se skočil z jeviště, vzal diváka za límec a vedl ho k těm dveřím, co byly rovnou na ulici. Ty otevřel, diváka vyhodil. Na příště si znovu kup lístek, ale už si ty blbý ponožky neber. Zavřel a zamknul. Vrátil se a teď uviděl tu ponožku. Vzal ji, koukal na ní a řekl, to nejsou tak špatný ponožky. A dal si ji do kapsy. Proč se mu nevzal i tu druhou? No, tak třeba vtipálek přijde příště jen s jednou a já mu vezmu i tu druhou, abych měl pár. Zajímavá úvaha. Ptali jsme se jich a prý si nikdo nikdy nestěžoval. Vždycky jsou jenom skvělí. To u nás by vypadalo tak, že by se komik pro ně vrátil a možná i omluvil, aby si nestěžovali. Ale u nich ne. Když for, tak pořádnej a pořádně a až do konce. A pak byl konec. Všichni čtyři komici nastoupili na jeviště. Prosím, netleskejte. I děkovačka má svá pravidla. Z posledních řad vstanou čtyři chlapy a otevřou ty čtyři dveře na ulici. No tak vstaňte a jděte je otevřít. Ty vstali a otevřeli je. Tak správně. A teď my se ukloníme, vy krátce zatleskáte a okamžitě běžíte ke dveřím a tady v sále nesmí nikdo zůstat. Jak dotleskáte, máte na to 20 vteřin. Je to jasné? Tak připravte se, uklonili se a diváci opravdu krátce zatleskali a okamžitě běželi ke dveřím. Komici se skočili z jeviště a diváky popoháněli, tlačili je, aby byli rychleji na ulici. A pak se protlačili ven a dokonce stopovali auta a když tam měl někdo volné místo, ty diváky k ním cpali. Byla to velká legrace s třeštěností. Škoda, že my tu nemáme takové komiky. Škoda, že už tu nejsou vlastně skoro žádní komici. Prostě žádná televize si je nevychovává. Jsem rád, že jsem to zažil. Protože tolik srandy od té doby jsem už fakt nezažil. A nikdy snad už škoda nezažiju. Čím to je? Asi lidé se už nechtějí bavit a řeší jen blbosti a myslí si, že jsou konečně moudří a mají ten nesmyslný názor, kdo se směje, je blbec. A kdo je vážnej, je moudrej? Hloupost. A bojím se doby, která vlastně už tu je, že každý člověk má pocit, že do všeho musí mluvit neboli kecat a na vše mít názor. Jinými slovy, nakonec ve výsledku, co blb, to názor. Pro mě jsou tací lidé k smíchu a častokrát je varuji, pozor. Někdy intelekt je na překážku. Tak pojďme se vrátit k humoru a pojďme se smát. Je, to je krásný se smát. Paul McCartney. V Edinburgu po představení zase něco za stěračem. Hurá, hele! Další pozvání je za stěračem. No jo, volňásky na koncert. Rick Wakeman, ty var. Od koho to je? Hele, podpis tu je, ale komu patří, nevím. A tady je pod tím připsáno Thank you, mim trio, your aret best thank. Aha, že děkuju, že jsme nejlepší. No vidíš, upíre, jak se rychle učíš, když jde o pochvaly. Hele, a tady vzadu je ještě něco nakreslené. Aha, to je plánek a u toho šipka VIP. Asi, že máme jít tudy a tady zadem asi. No a nadešel den koncertu. A když jsme tam přišli, nebyli jsme sami, kteří pozvání asi taky dostali. Postavili jsme se do fronty a čekali poměrně dlouho. Michal se Světlanou stáli spořádaně, oni vždy tak drželi dekorum. Je to vlastně moc hezké, když za každou cenu se chovají slušně až noblesně.
Záviděl jsem jim to. A já se zasnudil. A to vypadalo tak, jako bych byl její chlapeček, nezvladatelný a navíc dementní. Totiž já, když se nudím, probouzejí se ve mně dětské hlouposti. Poskakoval jsem si tam, přitancovával jsem si tam, provokoval všechny ostatní, naznačoval, že bych je pošťuchoval, ale nikoho jsem se nedotknul a hlavně blbnul jsem si pro sebe. A pro ty, které to bavilo, nadšeně jsem hrál divadlo. A nechtěně jsem dvakrát narazil na někoho, kdo stál za mnou. A já ho neviděl. Otočil jsem se. Sorry, promiň, oči na zadku nemám. Sorry. Upíre, uber zás. Napomenula mě Svíťa, ale roztomile. A i roztomile hodila očkem po tom ublíženém za mnou. A ten jí milý úsměv opětoval. Tak to asi nebylo tak hrozné. A tak jsem si za chvíli dovoloval dál a možná víc. A zase omylem tomu samému šlápl na nohu. Rychle jsem se omluvil. Sorry, I'm sorry. A trochu si ho víc i všiml, že má čapku. Napadlo mě, jako by skrýval svoji tvář. A on tak pokýval hlavou a pousmál se, ale jinak nekomunikoval. Spíš odvrátil svou tvář. Asi si nechtěl se mnou povídat, řekl jsem si. Za chvíli jsem si uvědomil, že trochu postoupil dopředu, ale spíš asi jen proto, abych ho znovu nepraštil nebo nešlápl s mými nekoordinovanými pohyby vzniklými z nudy. A protože jsem na něj lépe viděl, tak jsem se na něj zaměřil a důkladněji si ho prohlédl. Toho od někud znám? No jo, říkám si. Odkud? Že by tady někdo od nás z Rakovníka byl? To není možný. Snaž se, přemýšlej. Je ti povědomej dost, komu je podobnej. Kruci, není to přímo nějaký populární? Ale kdo? A tady ve Skotsku? To musí být světová hvězda. To je, jo, už to vím. Ty vole, to je, no jasně. A já to zjištění pošeptal. Michale, Světlano, vedle mě stojí Paul McCartney. A oni mě bez okolků hlasitě odbili. Upíre, nech těch kravin. Už se to zase s tebou nedá vydržet. Kde by se tady, prosím tě, vzal? A protože se právě otevřely dveře a oni nás vyzvali, abychom šli dál, a já věděl, že bych to prošvihl, abych jim to mohl dokázat, tak jsem se na něj otočil a zeptal. I'm sorry, Mr. Paul McCartney? A teď se opravdu mile usmál a řekl, yes, hello, upír. A vešel dovnitř. A my tam ještě zůstali a já povídám, jak mě může znát? Upíre, několikrát jsme tě tu napomenuli, tak asi pochopil, kdo seš. Koncert byl úžasně úžasný. Díky za pozvání dodatečně. No, furt mě to vrtá hlavou, ale stejně si myslím, že kdybych to Paulovi po těch letech dneska připomněl, že si mě bude určitě pamatovat. Co já jsem to zavolal?

0: Rozsvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. Seven Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Ivan Noveský je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den vám posluchačům, divákům.
1: Pan Noveský je přední český odborník na energetiku, řekl bych ve všech směrech. Mimo jiné zakladatel energetického regulačního úřadu někdy kolem roku 2001. No a v této chvíli také kandidát do Senátu České republiky za obvod

0: že na Slovensku je to mnohem míň. Jak to prosím funguje uvnitř? Co ten krok znamená?
1: No tak je to bezvadný předvolební tyk, to zastropování. To je potřeba si říct v první řadě, bohužel, protože to zastropování v podstatě znamená, že mnozí lidé se budou domnívat nebo domnívají se, že ty ceny, o kterých se hovoří, 6 korun za elektřinu, 3 koruny za plyn, že to jsou ceny, které budou platit. Nebudou. 6 korun za elektřinu, to je pouze silovka, včetně DPHčka. To znamená, lidé budou platit v intervalu někde mezi 9 a 11 korunami za kilowatt hodinu. 9 až 11, nikoliv 6. Mm-hmm. A u plynu se jedná o to, že ty 3 koruny jsou za kilowatt hodinu, ale nikdo z těch lidí, kteří radostně zajásali, říkali, to je jak v 90. Já jsem všem říkal, pozor, to není jak v 90. 3 koruny za kilowatt hodinu znamená 32 korun za kubický metr. A kubický metr máte na plynoměrech. Takže tam musíte počítat, takhle z toho musíte vycházet.
0: A jaký je princip toho zastropování? Protože vláda tedy udělala nějaká opatření, to je potřeba přiznat, ale kde se vlastně ty peníze vezmou, nebo koho oni omezí na těch prodejních cenách? Jak to chodí uvnitř?
1: To je právě ta další tragédie. To je právě ta další tragédie a to nás bude stát obrovské peníze. Bohužel opravdu obrovské peníze jednoho každého spotřebitele. Protože vláda sice po 8 měsících začala reagovat na některé naše podněty, které jsme jim tam dávali, jako energie není luxusní zboží, vlastně ten náš spolek nezávislých energetiků, dneska jsme nazýváni víceméně oficiálně jako disidenti v energetice. Takže vláda vymyslela systém, jak vlastně okrást spotřebitele a okrást je několikrát. Protože těch 6 korun, které se promítnou ve finále do vašich všech účtů, podotýkám jenom u obyvatelstva, protože u průmyslu to zastropováno není, protože to údajně nedovoluje Evropská unie. To znamená, jako obyvatelstvo, když budete platit 9 až 11 korun, tak stejně ještě vláda spočítala, a my teda jsme spočítali bohužel jiný výsledek, že to bude stát daňové poplatníky 130 miliard korun. A my máme spočítáno, že to bude minimálně 200 až 300 miliard korun, které budou muset daňoví poplatníci zaplatit. A protože vláda chce platit ten rozdíl mezi nesmyslnýma burzovníma cenama, které jsou absolutně nesmyslný, které vůbec nemají žádný podklad v žádné realitě, výrobních cenách, jo, v zákonu o cenách, prostě v ničem takovém nemají podklad, tak vláda ten rozdíl mezi těmi nesmyslnými burzovními cenami a tou takzvaně zastropovanou elektřinou chce kompenzovat těm výrobcům a obchodníkům. Čili nás zadluží nejenom naše děti, nejenom děti našich dětí, ale naše pravnuky.
0: Pane Novesky, počkejte, abychom v tom měli úplně přehled. To zastropování, já předpokládám, že je jakási povinnost, jakési pravidlo, že ti, kdož vyrobí elektriku nebo obchodují s plynem, nesmí prodávat za víc, než je ten strop.
1: To je ale ta silová elektřina. A k tomu to je těch 6 korun, včetně DPH, ano. To vláda zastropovala, ale na to bude ten rozdíl, protože když se prodává potom ta silovka na burze za úplně, nakonec jsme to viděli, měla být demonstrace a kolem demonstrace, aby se utlumili, tak říkajíc vášně, a lidé, aby se sklidnili, tak nastalo to, že najednou silová elektřina z 1000 euro za megawatt hodinu klesla na nějakých 600 euro, dokonce i 500 euro. To znamená, jednoznačně vidíte, že prostě ty ceny vůbec nemají žádnou realitu. Ty ceny prostě nemají žádné opodstatnění.
0: No dobře, ale z čeho vy počítáte těch 200 miliard, které nás to bude stát?
1: No z toho, co nás to opravdu bude stát, protože ty ceny na burze, tím pádem si s nima ty spekulanti budou hrát. Takže jako klidně se může stát, že ta cena na burze najednou vylítne na 15-2 tisíce euro za megawatt hodinu. A tak bude se ten rozdíl doplácet těm výrobcům. Ten náš systém byl úplně jiný. My jsme navrhovali před těmi 8 měsíci jiný systém. Ta vláda si z toho vzala jenom kousek a úplně nesmyslně ho aplikovala. Proti lidem, proti státu, proti ekonomice.
0: Mám tomu rozumět tak, že to tedy, jestli vám dobře rozumím, není vlastně zastropování, ale dotace.
1: No takhle, pro lidi jako by to bude zastropování, ale ve skutečnosti je to dotace, protože ty nesmyslné ceny místo, aby se odbouraly, protože ty ceny na ty burze nemají žádné opodstatnění. Nesprovoznila se jediná atomová

0: elektrárna, nespovozněla se jediná uhelná elektrárna, snad kromě bloku Ledvice 4, který je úplně marginální v tom. Takže to se nikde nespovoznilo, takže není jediný důvod, aby se takto šíleně navyšovaly ceny, aby se porušoval zákon o cenách, to znamená výrobní náklady, nějaké plus přiměřený zisk a podobně. Není tady jediný důvod, aby nefungoval energetický regulační úřad, který by toto měl řešit. A nakonec jste to možná viděli včera ve sněmovně, když tam opozičníci navrhovali nějaké zastropování trošku rozumné, tak to vláda, respektive těch 108 poslanců, to smetlo ze stolu.
1: Ještě jednou, pan Novický, vy tvrdíte, že nás to bude stát 200 miliard. Tedy to tvrzení opíráte o to, že vlastně ono se nic nemění, jenom se rozhodlo, že vláda ty peníze do toho vrazí, aby nám koncovým uživatelům snížila cenu.
0: Zavřela ústa.
1: Možná zavřela ústa. A tedy, aby to nějak zadotovala. Ale říká se tomu tedy falešně zastropování.
0: V podstatě se to dá tak nazvat. V podstatě se to tak dá nazvat, protože ty koncoví zákazníci to zaplatí stejně. Teď to zaplatí v daních, zaplatí to v dalších a dalších věcech. Čili ten návrh, který my jsme navrhovali, to byla ta slovenská cesta, o které jsme tady ostatně už spolu mluvili, tak ten neměl žádné nároky na státní rozpočet. Když to tady jsou nároky ve 100 miliardách korun. Úplně nesmyslný. A vůbec to vlastně neřeší podstatu problému. Zastropování v tomto podání neřeší podstatu problému. Vůbec.
1: 30 miliard korun už bylo schváleno jako jakási pomoc firmám. Myslíte, že ten český biznis nebo ten český průmysl možná 30 miliard pokryje?
0: V žádném případě. Bohužel v žádném případě. A ty firmy už dneska padají a padat budou. A jako jednoznačně, když já hovořím s lidmi, tak lidi buď to mají vlastní zkušenost. Já jsem strávil x hodin zase na Mělníku, jo, tam mělnické vynobrení. Já jsem musel zůstat střízlivý, ale jinak to bylo velmi příjemné. Ale buď lidi jsou dneska ve dvou skupinách. Jedna skupina říká, my máme ceny ještě zastropované, ale jako zafixované, z hlediska fixu. To znamená, že jim ještě dobíhá fixace. Ti jsou v pohodě. Druhá skupina říká, no my teďka nevíme, co, protože nám předepisují nový a nový zálohy, tak jako uvidíme, co bude. No a pak je ještě teda další skupina, která je na tom úplně nejhůř, a ta říká, nás dneska vyhazují z práce, propouštějí, protože ta naše firma říká, že už na ty energie nemá. A to je ten největší problém. A to se obávám, jak říkáte, těch 30 miliard, že to je další náklad, který je úplně zbytečně vynaložený a přitom to neřeší problém. Fakt to neřeší problém.
1: Tak počkejte, jestli to má zachránit české
0: nezachrání,
1: firmy?
0: Nezachrání. Pomůže to některým firmám, aby žili chvilku dál, ale nezajistí to konkurenceschopnost, to v žádném případě, a v podstatě to nezachrání ty firmy, protože dříve nebo později padnou, protože pokud ta firma příklad měla, já nevím, 300 tisíc zálohů měsíčně, a teď máme 1 200 000 zálohů měsíčně, tak je prostě to prostě neutáhne. Ta firma to prostě neutáhne. Není na to šance, bohužel.

0: Pane profesore Špičáku, teď na jedné straně jste spoluzakladatelem té společnosti pro umělou inteligenci v medicíně, na straně druhé jste mužem praxe, protože jste v té nemocnici, v IKEMu, jako přednosta strávil desítky let. Představte si situaci, že umělá inteligence vyhodnocuje nějakou věc, řekněme, ve střevech, v žaludku, a taky vyhodnocuje ten ošetřující lékař, který nemá k dispozici v hlavě to porovnání těch tisíců. Kdybyste se musel rozhodovat, tak byste víc věřil tomu lékaři, průměrně zkušenému, řekněme 45-níkovi, to jste upozornil na to, a nebo té umělé inteligenci.
1: Umělé inteligenci.
0: Pojďme dál, protože ta umělá inteligence bude mít určitě ve zdravotnictví řadu aspektů, řekněme, legislativních, právních. Může nastat také situace, že se někdo bude soudit a já nevím, co všechno, tak jak to bývá. A vy máte na svých bedrech teda i tu poslaneckou neboli zákonodárnou moc. Řekněte, bude to téma v nejbližších měsících, letech na změnu zákona?
1: Spíše bude to otázka let, nebude to jednoduché. A ty mezinárodní společnosti se k tomuto vyjadřují s velkou opatrností. A já vždycky říkám, že my tady toho moc nevymyslíme, je třeba se dívat na ty mezinárodní standardy a oni se k tomu vyjadřují s velkou tedy opatrností. Rozhodně tu primární zodpovědnost ponese prostě ten lékař. Ale to rozhodnutí v řadě případů může být skutečně velmi problematické, velmi složité, nejednoduché rozhodnutí, ale tu odpovědnost prostě ponese lékař, jednoznačně.
2: Hraje vám Rádio Xaver.

0: Radio Xaver najdete na play.cz.
1: Zdraví vás Petr Holec, tohle je pořad Kdo to zaplatí, ve kterém se s ekonomkou Markétou Šichtařovou ptáme, kdo zaplatí za činy a často i zločiny našich politiků. Markéto, na začátek otázka, topíte doma plynem?
2: Topím plynem. A vy?
1: No, my topíme taky plynem, takže mám pro oba z nás špatnou zprávu. Já vím, že máme rok 2025, oficiálně máme vyhlášený rok dobrých zpráv, ale zdražuje nám plyn znovu. Zaprvé vylítla cena plynu znovu na trzích, ale je pravda, že v druhém pololetí loňského roku zdražil plyn zhruba o 40%, což je významná míra. A my teď vidíme několik událostí ohledně plynu, které by mohly naznačit, že by se nám mohl vrátit ten plynový šok, který jsme zažili krátce po ruské invazi na Ukrajinu, což ale ovšem bylo jenom generace toho, co už s energiemi ten trend byl předtím. A sice Ukrajina stopla tranzit ruského plynu přes své území, možná jako reciproci za naši pomoc, což samozřejmě okamžitě znamená, a už jsme byli varováni i v českých médiích, že to nejspíš zdraží cenu plynu až 100 tisícům českých domácností. Druhá věc je znovu vlastně Ukrajina v rámci pomoci, a sice její útoky na druhý plynovod, a sice Turk Stream, který dopravuje plyn přes tu jižní část do Evropy. A k tomu, když došlo, tak okamžitě zdražila cena plynu v posledních dnech docela skokem výrazně. No a do toho, aby toho nebylo málo, tak nám naše vláda oznámí, že se přidala k desítce zemí v Evropské unii a bude prosazovat totální zákaz dovozu ruského plynu do Evropské unie. A jenom dodám, že je to zhruba měsíc, kdy nám náš premiér Petr Fiala oznámil, tak jako vlastně, proč se vůbec ptáme, že je vlastně super, že bereme asi 95% ruského plynu znovu, protože je prostě levnější. A za mě to byla tak jako asi jediná pravda za poslední dva roky, co jsme od premiéra slyšeli. No a teď vidíme znovu otočku a v podstatě zákaz ruského plynu i pro nás.
2: No, tak já to ještě trošku rozšířím, ty jobovky, protože samozřejmě v té energetice platí, no a když se bavíme o plynu, tak se bavíme o energetice, že tam všechno souvisí se vším a všechny ty energie jsou tak trošku vzájemné substituty. To znamená, že když zdražuje jeden typ energie, tak na to navazují i další typy energie. No a my teďka máme poměrně čerstvě venku údaje o inflaci za prosinec. Ta inflace, ne že by to byla úplná kalamita, jsme na 3%, to znamená na naprostém maximu, co centrální banka je ochotná tolerovat, ale moc pěkná čísla jsou následující. Tak, elektřinu tu máme meziročně dražší o 8%. Nájem 6,2%. Vodné skoro 11%. Stočné víc jak 13%. Plyn tam sice byl v prosinci nějaký drobný pokles, ale teď už zase víme, že v lednu tam dochází k nárůstu.
1: Teď trošku prodáváte strach, musím říct.
2: Já nevím, jestli to prodávám já, anebo statistici. Tak možná bychom to mohli reklamovat u statistiků, tahle ta čísla.

Pozoruhodné. V myšlenkách jsem zabloudil do našeho jinožství. Snažil jsem si vybavit Rudolfovu podobu z dob, kdy nás tížila ještě školní brašna a dlouze jsme diskutovali o vele důležitých tématech. V přehršli rychlého sledu obrazů jsem z nevědomí namátkou náhle vytáhl jednu velmi konkrétní vzpomínku. Dávno jsem ji zasunul do posledních řad důležitosti a málem jsem již na ní zapomněl, leč v tuto chvíli se mi vybavila až krutě jasně v barvách i s vůněmi. To léto prakticky nepršelo. Blížil se konec školního roku, nad výsledkem klasifikace jsme jen bezstarostně mávali rukama a těšili se na volné dny. Kráčeli jsme ze školy, co noha nohu mine. Neustále jsme se zastavovali, vraceli několik metrů zpět, jako bychom hledali a navazovali niť myšlenek, a pak pokračovali dál, až jsme se konečně dostali před branku vily rodiny Klecknerů. Tady se obvykle naše cesty rozcházely, neboť nám bylo přísně zapovězeno drahocenou Rudolfovou matičkou, že nesmíme vstupovat na jejich zahradu, abychom nerušili ji nebo pana profesora halasným vřískotem. Stávali jsme obvykle ještě dlouho na místě, než jsme se rozloučili krátkým plesknutím otevřenou dlaní do dlaně kamarádovi. To byl rituál, který Rudolf vyžadoval, říkal, že si ho přinesl sebou na tento svět a že se tak obvykle u nich doma zdraví. Nevěděl jsem přesně, o čem mluví, ale vyhověl jsem mu vždy a rád, protože ho takové rozloučení zjevně těšilo. Jenomže v ten den se odehrálo něco jiného. Rudolf si stoupl na špičky a pohledl přes plot směrem k domu. Vždycky býval větší než já, takový mohutnější, snad i zavalitější, a tak pro něj nebyl problém obhlédnout situaci. K plesknutí dlaní nedošlo. Podíval se na mě a tichým hlasem mi nečekaně sdělil. Mamička ani tatíček nejsou doma. Pojď k nám za dům, něco ti ukážu. Takové nabídce jsem pochopitelně nemohl odolat. Jednalo se o něco tak výjimečného, že bych si do smrti musel vyčítat, kdybych jeho pozvání odmítl. Prošli jsme rychle úzkou uličkou mezi plotem a domem a usedli na schody k zadnímu vchodu. Rudolf se náhle pateticky vstyčil a začal si stahovat kalhoty. Zatrnulo mi, ale v zápětí jsem pochopil, že se mýlím, neboť si sáhl do kapsičky u trenýrek a pevně něco sevřel v dlani. Zvědavě jsem vyčkával, co se bude dít. Rudolf pomalu a slavnostně natáhl ruku před sebe, rozevřel prsty a já spatřil na jeho dlani podivný černý kamínek velikosti švestky. Tohle se mi podařilo pronést při kontrole. Nemá to tu co dělat, je to proti pravidlům, podívej, řekl, stále ještě se spuštěnými kalhotami, a postoupil krátkými japonskými krůčky k betonovému plácku v blízkosti domu. Nepoužil vůbec žádnou sílu, jen naklonil otevřenou dlaň a šutřík pochopitelně padal směrem k zemi, přitahován gravitací. Jen se však dotkl pevné podložky, v tu chvíli vystřelil k nebi s nebývalou silou. Vznesl se do výšky asi dvou Rudolfů a opět padal dolů. Po dalším odrazu se zvedal ještě mocněji než poprvé. Neztrácel energii, naopak ji nabíral, a nebýt Rudolfova hbitého pohybu, který hopíka chytil a opět sevřel v dlani, kdo ví, jak vysoko by se ještě dostal. Možná, že by zmizel navždy. Nevěřícně jsem dloubil do toho předmětu. Ano, byl to kámen. Má v sobě vesmírnou sílu, vysvětloval Rudolf. Povahou je rozpínavý a má tendenci povzbuzovat okolí. Nejedná se jen o kinetickou záležitost, jeví i schopnost posilovat skeptického a mdlého ducha. A tak jsem přišel na takovou myšlenku. Podíval jsem se na něj tázavě a on pokračoval. Všiml jsi s naší učitelky, jak je v poslední době netečná a apatická, jak za sebou šourá nohy a hlava jí klesá mezi ramena? Její vnitřní napětí je málem na nule a v tlaku atmosféry se musí cítit velmi stísněně, ale pozdvihl prst, aby zdůraznil svá další slova. My jí můžeme pomoci. Počkej do zítra.
Dál už o tématu nemluvil, zastrčil kámen tam, odkud ho vytáhl a doprovodil mě před branku.

Ráno jsme se sešli velmi časně ve třídě školy a Rudolf mi významně pokynul. Spolužáků okolo nás ještě mnoho nebylo. Došel až k tabuli, vedle níž na věšáčku visel pracovní plášť naší kantorky. Rychlým pohybem vytáhl svůj šém a vložil jej do jeho kapsy. Narovnal zbytečně záhyby, aby zahladil stopy svého průniku a vrátil se do lavice. Seděli jsme společně a očekávali věci příští. Několikrát jsem se neudržel a nervózně jsem zakašlal. Paní učitelka konečně vešla a to už byla třída prakticky plná. Pomalu a odevzdaně kráčela ta nebohá žena ke svému stolku. Trvalo jí to věčnost. Ramena poklesla, záda nahrbená, vlasy splihlé a oči sklopené. Automaticky odložila na katedru naše sešity, ani ty neudrželi formaci a sesunuli se ke straně. Jedním hrábnutím sejmula plášť a stěžka se do něho nasoukala. Pak dopadla na židli a zhluboka vydechla. Dlouhou chvíli beze slova seděla a potom se udála ta proměna. Nejprve pomalu srovnala padlé sešity do úhledného komínku, načež zvedla oči a nevěřícně na nás civěla. Hlavou jí musela letět myšlenka, kde to jsem? Co tady dělám? Co je to tady přede mnou za parchanty? A potom se po několika měsících svého tragického života usmála. Potřásla hlavou a narovnala se. Zvedla se a prošla uličkou mezi lavicemi. Náhle zvedla ruce nad hlavou a začala nesnesitelně rychle třepat prsty. Bál jsem se, že se jí utrhnou a začnou létat mezi námi vzduchem. Vydala ze sebe nepřirozený skřek, který přešel v nezadržitelný smích a vyrazila ke dveřím, aby si v zápětí rozmyslela cíl cesty a běžela naopak k protější stěně k oknům. Ani tam však nedoběhla. V tom divokém běhu ze sebe strhávala šatstvo, zouvala si boty, rozkopávala pomůcky a jiné vycpané ptáky, povalila fikus, zahodila pracovní plášť, nacpala si houbu na utírání tabule do výstřihu a tím značně zvětšila své poprsí, popadla kružítko a zabodla jej do mapy Evropy někde u Paříže. Servala ze sebe plandavou sukni a v divokém cvalu s ní točila nad hlavou. Ani já, ani mý spolužáci jsme nebyli schopni jediného pohybu. Fascinovaně jsme zírali na to monstrózní divadlo a jenom já jsem si snad všiml, že se Rudolf na okamžik zmocnil pláště a hbitě se opět stal majitelem onoho vzácně energetického předmětu. Paní učitelka zatroubila slavnostní fanfáru a vyběhla na chodbu. Její hlas se ztrácel v útrobách školy a zanikl někde na záchodcích v prvním patře hned vedle bytu školníka. Po nějaké době se ve dveřích objevila hlava paní učitelky ze sousední třídy s hlasitým příkazem. Nikdo se ani nehne z místa, vyčkáte dalších pokynů. Za půl hodiny přišel pan ředitel a poslal nás domů. Před školou stála sanitka. Odpoledne, když se vrátila maminka z práce domů, sdělila hned mezi dveřmi mému otci onu nečekaně senzační novinu. Slyšel jsi to, Karle? Dopoledne se zbláznila jejich učitelka a odvezli ji do Kosmonos. No, ona k tomu už pěkně dlouho neměla daleko.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Stream s hostem, profesor Vladimír Beneš. Dobrý večer, pane profesor.
2: Dobrý večer.
1: Tak, abychom nezapomínali na naše diváky, Josef Mach. Pan Mach je mimochodem záchranář. Otázka na profesora Beneše. Co říkáte na nedostatečnou edukaci pacientů, co se týče covidu? Pan Mach je, myslím, tam od někud Ústí nad Labem, Děčín, kde vím, že vy jste léto působil.
2: Pane, já jsem byl leta, no. Tak já poděkuju panu Machovi, že má tady ono... Edukace. Ona by svým způsobem byla jednoduchá, protože ty začátky jsou jako chřipka. Takže jakékoliv takovéhle onemocnění má člověka asi zarazit. Na druhou stranu si myslím, že té edukace nebo té snahy o edukaci o covidu je tolik, že už je to skoro příliš. Jestli by měla být nějaká formalizovaná edukace o té nemoci, to si tak úplně jistý nejsem. Ale obecně naše populace je míň zdravotnicky edukována, než by měla být.
1: Toto vás potěší, tady píše Safix 011. Pan profesor Beneš je Bůh, operoval mého člena rodiny. A jeho odbornost a přístup je nedocenitelná. To se tak musí hezky poslouchat. Jak vám závidím...
2: Až na toho Boha teda, protože to je přesně to, co si myslím, že ne.
1: Tak víte, jak to myslel? Jako, no, je bych to jako...
2: Ne, já to samozřejmě, to mě potěší, z toho mám radost. Chcete historku krásnou?
1: No všechny.
2: No, byli jsme na festivalu v Karlových Varech. A jdem do pupu po tom červeném koberci. A tam jsou ty lidi, co chtějí ty podpisy od Richarda Geera, co já vím, Travolty a takovýhle. No a mě tam jeden taky, pojďte se mi podepsat. No tak jsem nakonec němu už řekl, jsem mu, prosím vás, já s tímhle tím nemám nic společného, já jsem tady host, já se přijel podívat na film, přijel jsem si popovídat s kamarádama. Takže já nemám s filmovým průmyslem nic společného, a říkal, ne, vy jste mi operoval tatínka.
1: To
2: bylo hezký, tomu jsem se podepsal rád teda.
1: Pane profesore, platí takový to, co říká řada lékařů, že když vám nejvíc na tom záleží, je to někdo známý, příbuzný, někdo takový, že třeba někdo, komu tykáte, s kým chodíte sbírat brouky, nebo hrát tenis, nebo já nevím, ve vašem případě, co všechno. Takže většinou je tam nějaká komplikace.
2: Svým způsobem je to takový naschvál, taková určitá pravda. Já říkám, že komplikace jsou přímo úměrné počtu telefonátů před operací. Jo, takže ono to, do určité míry to platí, ale není to asi nic prokazatelného. Ale ono, já k tomu vždycky taky dodávám, že nejlíp se operuje osamělý pastevec z hor. Jo, protože ten nemá šanci se nějaký protekce domoct.
1: Nikdo nevolá, jak to dopadlo.
2: Nikdo nevolá, tudíž není ohrožený těmi komplikacemi, které jsou specifické pro počet těch intervencí. No, ale ono to tak asi není, ale ona spíš je taková výraznější, že jo, protože pak se ten počet těch telefonátů samozřejmě znásobí.
1: Ale zajímalo by mě, kdyby, nedej bože, ale stát se může cokoliv, kdyby vy jste potřeboval operaci od neurochirurga. To počkejte, já si chci ptát, jestli byste se svěřil synovi vašemu.
2: Ne, nikoho z rodiny. To je ten počet telefonátů. Jo, to by byla...
1: by netelefonoval vůbec, ne?
2: Ne, to je...
1: Ale váš syn vlastně dělá počkejte, děti,
2: to,
1: ne?
2: To, je, to, tohle, to nevadí. Tam jde o to, že do chirurgie jako takový nepatří emoce. A... Vyvrcholením téhle úvahy, že ty emoce ten chirurg nesmí mít, je to, že žádný chirurg nebude operovat svý příbuzný. Jo, to, protože
1: jako
2: tam...
1: Toho se držíte?
2: Toho se držím, to víte, že jo. Já bych nikoho z rodiny bych neoperoval.
1: A jak byste to udělal?
2: No, někoho bych požádal, samozřejmě.
1: Jako někoho z kolegů. A byl byste u toho třeba?
2: Asi ani to ne, protože bych znervozňoval toho, kdo to dělá. To jako...
1: No já jsem myslel právě, že u vás je to docela často, že u toho jste a někdo to dělá.
2: To jo, ale to nejsou příbuzný.
1: No já vím, ale že to je taková běžná, jako Beneš
2: kouká. To je takový, jo, to jo, ale ten fakt prostě, že já neznám opravdu chirurga, který by operoval svý příbuzný. Asi budou výjimky, ale to určitě ne. I kdybych si myslel, že to udělá extrémně dobře, i kdybych si myslel, že to udělá nejlíp, tak bych za synem nešel.
1: To ne. Už říkal ale tuto pravdu doktor Strossmayer.
2: No jistě,
1: Protože chirurg lidské tělo nejen léčí, ale z gruntu mění, říkal doktor.
2: No to říkal doktor Sova tohle, to byla největší chyba, protože to je přesně to, co člověk nemůže a nesmí udělat, toho člověka změnit.
1: A já vím, jak on to myslel.
2: No samozřejmě, ale nutno přiznat, že když se pak točila ta další sekvence nemocnice u nás ve špitále, tak tam přijel pan Chudík, který tohle to pronesl tam. A nějak slovo dalo slovo a na tohle jsme vzpomněli a on se za to sám styděl, že tohle to tam musel říct.
1: Protože
2: on podvědomě chápal, že je to špatně. My toho člověka přeci musíme vrátit domů tak, jak je. My ho nemůžeme vrátit domů jako jinýho.
1: No ale to je jenom teorie, ne?
2: No ale to není teorie. To je...
1: To se přece nemůže vždycky povést.
2: No ne úplně vždycky, samozřejmě ta nemoc si něco vezme, ale mýho tátu zajímalo přežití. Jestli ten pacient žije nebo nežije. Dokonce jednu dobu se hodnotily ty výsledky tak, jestli pacient opustil nemocnici naživu, lhostejno v jakém stavu. To bylo před druhou světovou válkou a krátce i po ní. My už to hodnotíme teď tak, že hodnotíme víc kvalitu života. Jaká je kvalita toho života. A logicky je, že když operuju zahradníka a on pak dělá zahradníka, tak je to dobrý výsledek, že jo? Ale když operuju univerzitního profesora a on pak dělá zahradníka, tak to někde skřípe. Takže my teď koukáme po těchto drobnostech. My jsme u jedné skupiny pacientů jsme dělali složitý neuropsychologické vyšetření, jestli těm lidem neubližujeme nějak moc, jestli se nemění psychicky. A pro mýho syna to bude ještě víc, tohleto patrný. A ty lidi by opravdu měli být takový, jaký přišli k nám. K nám chodí hodně pacientů, kterým není ještě nic, že se to na tu nemoc přijde náhodou. Bouchnete se do hlavy, udělají vám CT, už se rozjede kolotoč a už vám někdo nabídne, že vám odstraní nádor, který tam roste třeba 5 let. Jo? A klasickým příkladem budiš mladý architekt, 30 krátce po škole, aneurysma výduť na jedné z mozkových tepen, všecko proběhlo úplně dobře, ten kluk byl úplně v pořádku, nebylo mu vůbec nic, nebylo na něj nic patrný a on za půl roku přišel a měl takovou tu žádost o invalidní důchod. To my neděláme, že jo, ale jako vždycky po nás je nějaký šemplík. Já mu říkám, prosím vás, proč, teď na vás nic není, neuropsychologie jsme dělali, vy jste úplně doma a tak dále. Ten chlap měl jednu jedinou závadu, že nebyl štont narýsovat přímku. Tohle, kdybych já neuměl, tak si to ani nevšimnu, že jo, proč bych rýsoval přímku. No ale pro architekta tohle to je definitiva. Jo, takže takovýhle drobnosti už člověk musí teďka hodnotit. A samozřejmě, že to z pohledu toho člověka to nebyl dobrý výsledek. My jsme byli všichni spokojení, protože on byl perfektní doma, že jo, s dětma, všecko v pořádku. No jo, ale pro architekta neschopnost namalovat přímku je asi... Špatně.
1: Rozumím, a když jste začal o té výduti, to je prý věc, kterou můžu mít, ani o tom nevím.
2: Mm-hmm.
1: Jak to mám zjistit?
2: Buď náhodou.
1: Náhodou, jo?
2: Náhodou. To je to, že se udělá to CT při každém boku takhle... hlavy. Nehledejte jí. Ona je hloubš, když tak.
1: To je hloubš, jo?
2: To je hloubš, tam je takový okruh cévní a na tom okruhu de facto to roste prakticky vždycky. A to je hluboko pod mozkem. Takový ty periferní těch je strašně málo.
1: A vy umíte dát dneska svorku jenom?
2: Ne, to už je přednáška, když vám to teď povím.
1: No tak chci nastupovat v pondělí, tak
2: dobře,
1: nejenom krátce, tak... jenom krátce. Každý ví, co to je. Udělá se takový váček vlastně,
2: váček,
1: kde je krev.
2: Jasně.
1: A hrozí, že praskne.
2: Přesně. Pane, a to toho pacienta může zabít.
1: Vidíte to, sledujete to?
2: Nastudoval se to perfektně, ale já si vás nebudu zkoušet z toho, kolik lidí přežije 24 hodin po té ruptuře.
1: No tam bude vysoká úmrtnost.
2: Jo, 50%. Takže to je jedno z nejnebezpečnějších onemocnění opravdu. Ale tím, že těch CTček je hodně a udělá se tak, a některý mají jinou symptomatologii, takže na ně přijde včas. A v tomto duchu veškerý to naše operování není léčebný ve skutečnosti, ale preventivní. Protože my chceme předejít té ruptuře. Když už to jednou praskne, tak už je ten mozek zničený v polovičce případu. Kdy a děláme, co děláme, tak nepomůžem. Jo. Když ho najdem ještě nepraskle, tak ho umíme ošetřit. Ale my ho můžeme ošetřit dvěma způsobama, a to je ta moderní medicína. To začalo na přelomu tisíciletí, zhruba tak v 90. letech. Tehdy přestali být ty velký chirurgičí hrdinové, protože najednou se objevily alternativy. Takže v současné době to, ten náš obor nejvíc charakterizuje multimodalita léčby. To znamená, že já se k cílu můžu dostat několika cestami. Můžu použít radiochirurgii, to je třeba ten gamanůž nebo cyberknife. Můžu použít
1: endovaskulární.
2: Na výduť ne, to je obecný.
1: Prosil bych opět, abych dostal čárku.
2: Abyste dostal čárku. Děláte to dobře. Na výduť by nebyla. Ale už na arteriovenózní malformaci, který jste nepochybně studoval převčírem, to
1: tam bych nazval stent?
2: Co? Ne, tak tam to zrovna ne. Ten stent by byl u toho aneurizmatu.
1: Jo,
2: to máte dobře. Můžu použít endovaskulární léčbu. Můžu použít kombinace tohodle. Máme daleko potentnější léky taky. A najednou z tohohle všeho vypadl nejlepší léčebný postup.
1: No, vnitřkem.
2: Ne.
1: Tepnou.
2: Ne. Ještě. Observace. Nedělat nic.
1: To jsem chyběl, když jsme brali observace.
2: To jste asi chyběl, ale přijde mi 60-letá ženská s malým nádorem na sluchovém nervu. To ucho pořád slyší, ona tím uchem telefonuje, ono na ní není vůbec nic, je spokojená, přišlo se na to náhodou. Samozřejmě, že jí přeci nebudu operovat rovnou, když vím, že velká část těch nádorů neroste a dokonce je malá část, která se zmenšuje. Takže já napřed prokážu, že to roste. To znamená, že ji pozvu za půl roku, za rok znova na rezonanci, kouknu na to, jestli tam je rozdíl nebo není rozdíl, že jo? A teprve podle toho se rozhoduju dál. Když už jednou o tom nádoru víte, tak on neuteče. To už můžete sledovat a ta ženská má statisticky před sebou 20 let života. No tak když jí 20 let života uchráním té operace, tak je to logický. Jo, yes. Operovat prostě na první pohled rovnou a vidět jenom to, ten
1: no když přijde a bude jí 80, no, tak to taky hraje roli.
2: No samozřejmě. Naopak 30-letýmu člověku tu léčbu nabídnu, dohodnu se s ním, jestli použijeme třeba tu radiochirurgii, nebo jestli to odoperujeme, nebo tu, jo. Protože ta chirurgie je pořád nejpřesnější a nejefektivnější. Ale u lidí, že jo, v té druhé polovině života už budu chtít prokázat, že ten nádor roste před tím, než s ním něco budu dělat. Když mám 20-letýho, u kterého vím, že mu to nedá těch 60 let, tak tam je ta úvaha trošku jiná. Ale je to individuální prostě.
1: Teď se pustím, pane profesore, na hodně tenkej let teda, ale vy mě usměrníte. Sledoval jsem někdy nějakou vaši přednášku, nevím, jestli jsem to dobře pochopil. Ona snad už existuje možnost, když se do toho mozku, třeba k té výduti, umíte dostat tou cestou jako kardiolog k srdci střísla,
2: no, nebo... No jasně.
1: A kudy tam jdete?
2: My přes tříslo taky, to je úplně stejný.
1: To je strašný kus přes...
2: Je to daleko, ale to nevadí. To.
1: Jak to tam dlouho putuje?
2: Ne, to tam je vcelku rychlé.
1: Ošetřit
2: tu výduť endovaskulárně těmi spirálkami, nebo tím stentem, nebo čímkoliv jiným, tak obvykle trvá díl než ta operace. Jo, já když půjdu operovat aneurizma, tak někdo mě udělá ten přístup, tak co já odevřu tu tvrdou plenu, kde začíná být ta voda, tak pokud to aneurizma nezavřu, dejme tomu do 20-30 minut, tak už je to něco svízelnějšího, už to není jednoduché, když to dá tam ty dráty a tak dále, trvá daleko díl, ale jinak ten přístup endovaskulární, to je identické, co na srdci. To je úplně to samé. Akorát jsou to trošku jiné cajky, jsou to trošku jemnější katétry, je to trošku jiný postup, ale ta mechanika nebo ta mentalita toho, té léčby je to tatáž.
1: No vy musíte jít tou...
2: Krkavicí. A nebo vertebrální tepnou. Podle toho, kde to je lokalizováno.
1: No ale jak se orientujete tím drátkem? To přece musí mít spousty odboček, ne?
2: Ono, do té hlavy těch odboček tolik není, ale to tomu říká mapping, že se vlastně nafotí ty snímky a on jede podle té angiografie, že ví, kde přesně je a zkušený radiolog samozřejmě to vidí a odhadne, kde ten katetr má, protože ten katetr je vidět. To dělají radiologové tohle. Intervenční neuroradiologové, někde na světě to dělají i neurochirurgové, jak kde u nás teďka jeden z našich mladých se tím taky začíná si s tím hrát, takže to, z toho bychom chtěli vychovat takového hybridního neurochirurga, se jim teďka říká, že umí i operovat, i to umí ošetřit.

0: Jak by to teda mělo vypadat? Vy říkáte ne kapitulace, na druhou stranu ne vítězství Ruska. Byl byste ochoten v těch vašich myšlenkách a z toho, co čuji na tom Facebooku, jo, z toho vycházím, obětovat tomu míru kus ukrajinského území ve prospěch Ruska? Ano nebo ne?
1: Jo, to si musí říct Ukrajina sama, to je teda první věc. Ale mně to jako přijde, že vlastně tohle bude docela určitě krok, který jako podpoří ten apetit toho Ruska to jako zkusit vlastně znovu. Protože se vlastně ukáže, že jim to vyšlo. Že jim ta agrese vyšla, tím pádem tudy vede cesta. No tak když vím, že tudy vede cesta, no tak prostě jenom dojdu k závěru, že asi beranidlo nebylo dost velký, musím si pořídit větší a prorazím to dál. Jo? To znamená, tohle to je ten zásadní problém, který já tam vidím.
0: Dobře. Vy jste řekl před chvílí, že paní Uršula řekla, že dá peníze na evropské přezbrojení, a to s dovolením.
1: Evropa, asi ne, von der Leyen ze svýho teda asi nebude. Ale prostě
0: ale to dá kdokoliv. Promiňte, já dokončím tu otázku. Ať to dá kdokoliv, tak to budou peníze moje, vaše a daňových poplatníků. Vy jste tak mě neuvedli, že to bude 800 miliard eur podle včerejších tedy médií. Domníváte se, že je možné, že toto jednou občané Evropské unie

0: ať jsou odkudkoliv, ocení jako mírové gesto, nebo si budou říkat, to jsou vyhozené peníze.
1: Jo, no tak pokud chcete mít ten mír, tak prostě musíte mít správně postavenou obranu. Jo? A to je, myslím si, v touhle dobou už zcela zjevné. A my nemůžeme už spoléhat na to, že nás ochrání tady nás 500 miliardy Evropanů, že nás před tími 140 miliony Rusů ochrání těch zase nějaký, já nevím teďka, kolik jich je, 200 milionů Američanů, nebo kolik jich je.
0: Máte na mysli NATO?
1: No ne, my potřebujeme skutečně vybudovat v rámci toho NATO silný evropský pilíř obrany. Takže já jsem rád, že se Evropská unie jako chytila v tomhle ohledu za nos, že se změní i nějaká pravidla, tak, aby bylo možné podpořit obranný průmysl. Ještě jednou, obranný průmysl je naše tradiční odvětví. Československé zbraně zajistili svobodu Izraeli, jo? A když bych šel víc do historie, tak bych řekl, že vlastně jediný, co se ukázalo, jako že zbraně, se kterými můžete dobít Sibiř, tak byly taky jako tady místní arzenál v rukou československých legionářů. Jo? To znamená, a nemusíte chodit,
0: vidíte, jaký jste vlastenec.
1: Tak přesně, já jako jsem rozhodně tady v tomhle ohledu, co se týče toho našeho obranného průmyslu, tak já říkám, my máme Evropě co nabídnout. Jo? Takže pojďme tedy se tímhle způsobem podílet synergicky na zvýšení evropské obrany. Jo? Máme na to.
2: Posloucháte Radio Xaver.

0: Radio Xaver.
1: Jednou týdně zavolej mi z nebe, u srdce mě zeme, Bože lásko. Je mi bídně, seš to na

0: kde jsem to přestal. Jo, je už 8:30. Znovu se dívám na hotelovou chodbu. Zda tam není někdo, s kým bych si mohl pokecat. Není. Nevadí, dojdu si na záchod a znovu si vyčistím zuby. To nemůže nikdy škodit. Vedle v pokoji zvoní telefon. Slyším Světlanu, naší konferenciérku, jak s někým telefonuje a svým příšerně pisklavým hlasem mu říká da, chorošu. Musím si dát majzla, abych jí nepotkal u snídaně. Mám jí už plné zuby. Rozhoduji se. Rychle dopíši tuhle stránku a půjdu na snídani. Vcházím do restaurace a tam samozřejmě sedí Světlana. Hned jak mě zmerčí, srdečně na mě mává. Nedá se nic dělat, musím k ní. Nasazuji upřímně srdečný výraz velikého potěšení. Mláčik ještě spí? Ptám se. Dá, pišní Světlana, a z pusy jí padá kus pirošku. Slyšel jsem tě telefonovat, tak jsem vstal, abych s tebou posnídal. Lžu, jak když tiskne. Volala jsem tetě, vysvětluje Světlana. Je to matka mého bratra, který pracuje v Polsku. Přemýšlím, jak může být teta matkou jejího bratra, ale neptám se na to. Světlana pokračuje. Vezmu si tam vaši plastínku, dostala jsem hrnaně. Teta má stereo. Co jsi dala k snídani, Světlánko, vyptávám se. Jaječnicu, piští. Tak si ji poručím taky a ještě smetanu a máslo. Znáš, František, já vstretila věngrýský chlebiat from Magda Bodiová, já jim vzkázala, što já rabotaju s vámi, s Schellingerom, a oni skazali, što oni neznájut. No tak já skázala Ringo Čech a oni si ho ználi. Seš si jistá? Vyzvídám, protože je mi jasné, že mi ta koza podkužuje. Šur, nepravdu já bych neskazala, dušuje se Světlana. Je na čase, abych vysvětlil zvláštní mluvu, kterou v exponovaných pasážích nepřekládám, ale píši doslovně, protože to dotváří atmosféru okamžiku, který popisuji. Hnidopich oprávněně poznamená, že to není ruština. Má pravdu. Zaměstnanci Gostkoncertu a logicky i naše průvodkyně se snažili, abychom jim rozuměli, a tak prokládali jednoduché věty v ruštině, fragmenty z angličtiny, němčiny, polštiny a dokonce i z maďarštiny. Zkrátka slova, která se naučili při provázení různých uměleckých skupin. 6 neděl je normální doba zájezdu do Ruska, a tak obě děvčata disponovala řadou cizích slov, která ráda používala. Servírka mi přináší míchaná vajíčka. Je, František, piští úražně Světlana, já kazala jaječnicu pěret taboj a mě oni ještě nedali. Nástrká mi svoje vajíčka, jes. Servírka posune talíř zpátky ke mně. Světlana si objednala dřív, vysvětluju. Jaječnica dla inostránca, povídá servírka a odchází. Když jsem cizinec, tak mám přednost. Je to docela hezký ruský zvyk, ale znovu přesouvám talířek ke Světlaně, která se pouští do vajíček. Potom bez placení odchází, neb je jasné, že platit budu já. V pokoji si lezu do vany. Asi za 10 minut zvoní telefon. Volá Valia a vysvětluje mi, že do Moskvy nemůžeme vlakem, jak jsem chtěl, ale musíme letadlem. Jdou na mě mrákoty. Mám hrůzu z letecké dopravy a ze sovětské extra. Kdo se nikdy neproletěl na vnitrostátních linkách v Rusku, ten to nepochopí. Polovina letadel létala ještě ve velké vlastenecké válce a na většině ani neodmontovali kulomety. Navíc piloti, většinou též váleční veteráni, startují i přistávají střemhlav a já si na to nemůžu zvyknout. Navíc je mi jasné, když mají bordel ve všem, proč by ho neměli mít při údržbě leteckého parku. Je to strašné a jdou na mě mrákoty. Co se dá dělat? Je-li to vůle boží, přežijeme. Není-li, nepřežijem. Dnes je svatého Mikuláše. Je mi děsně smutno. Já zde bez dětí a bez Magdy. Že já vůl jsem sem jezdil. Už mě nikdo nikdy nikam nedostane. jdu se podívat dolů. Kluci sedí v restauraci a čekají na jídlo. Proč jste na mě vyvolové nezabouchali, když jste šli na jídlo? Vyčítám jim a uražen odcházím zpátky do pokoje. Co jim teď budu sakra dělat? Vlezu si znovu do vany. Venku začíná sněžit a brzo budou Vánoce. Z vany lezu do postele a čtu si knížku o Karlu IV. Co jsem začal číst tuhle knížku, tak ho přestávám mít rád. Pro jeho odporný vztah k Židům. A kdo nemá rád Židy, je u mě vůl. Antisemitismus je debilní dědictví našich slovanských předků s holými prdelemi a prázdnými makovicemi. Pogrom je příspěvek slovanské kultury světu. Já mám Židy rád a obdivuju se jim pro jejich mimořádnou inteligenci a schopnosti, i když přiznávám, že je mezi nimi taky spousta volů, ale to je tak v každém národě, ale jako celek jsou jednička. Škoda, že nejsem Žid, no, co se dá dělat, usínám. Někdo mlátí na dveře, jsou už 2 hodiny odpoledne. Je to Schillingra, udobřuje mě. Mysleli jsme, že spíš, proto jsme na tebe nebouchali, vysvětluje mi. Jdeme do drogérie, nechceš jít s námi? Ne, Jirko, díky, ale kup mi čaj. Oblékám se a jdu na oběd. V restauraci sedí mamut s Kubešem a hovoří o leteckých katastrofách. Oznamuji jim, že do Moskvy musíme letět a vše znovu důkladně probíráme. Kubeš je toho názoru, že v Rusku na vnitrostátních linkách by měli mít všichni cestující padáky. Hovno, povídá mamut, na co ti bude v ruském letadle padák, ty vole? Všechno, co dělají, jsou zmetky. Buď se neotevřou dveře, protože jsou sfušovaný, nebo se neotevře padák, protože je taky sfušovaný. Pohřběj tě ve sfušovaný rakvi do jámy lajdácky vykopaný. Víme, že mamut říká pravdu a mlčíme. Přichází Valia a protože se s ní nechci hádat, tak mizím. V hale potkávám Jirku s Kavlem a ptám se jich, zda mi koupili čaj. Nekoupili. Ty vole, my jsme tam vůbec nedošli do té drogérie. Tam je tak děsný mráz, že se to nedá vydržet. Požádáme nějakýho Rusa, který mu to nevadí, aby nám čaj koupil. Vracím se zpátky do svého pokoje. Koukám na chodbu, zda po ní nejde někdo, s kým bych si mohl pokecat. Nejde. Čumím z okna. Venku sněží. Představuju si, jak do pusté tajgy padá Éro s nejlepší československou rockovou kapelou. Z protějšího rohu vyjde babka a prodírá se vysokým sněhem. Říkám si, jestli upadne, spadneme. Jestli neupadne, doletíme v pořádku. Sotva si to řeknu, baba se zamotá. Stuhnu. V poslední chvíli vyrovná balanc a potácí se dál, až zmizí za rohem. Zlobím se na sebe za svou pověrčivost a slibuji si, že už nebudu pokoušet osud. Scházím do haly a ptám se recepčního, jaké číslo pokoje má Jirka Schillinger. Dědek recepční dlouho listuje v knize a pak mi říká, že tu nikdo takovej nebydlí. Jdu pěšky po schodech a v každém patře řvu Schillinger, Schillinger. Ve čtvrtém Jirka vykukuje a zve mě dovnitř. Jirka i Kavale ležejí v posteli a čumějí na barevnou televizi, kterou si tady Kavale koupil na černém trhu. Obraz je celý zelený, ale Kavale má pocit, že udělal děsnej kauf. Sedí u nich Honza Francl, moje osobní garda, a nudí se s nimi. Oznamuji jim, že musíme do Moskvy letadlem. Jsou tím všichni vyvedeni v míry a tak znovu probíráme možnosti případné havárie a zda máme vůbec nějakou šanci, kdybychom padali. Schillinger uzavírá debatu, že vše je v rukou božích a my souhlasíme. Kavale prosí Jirku, zda by mu nepodal lžičku na čaj. Ten mu ji háže, ale trefí se rovnou do popelníku plného vajglu. Kavale má vztek a sype popel s vajglama do hrnku, o kterém si myslí, že je Jirky. Hrnek je můj a tak mám po čaji. Všichni se tomu smějeme mimo Kavaleho. Jirka dělá, že mu popel v čaji nevadí. Bere svůj hrnek a pije čaj plný vajglů s hlasitým mlaskáním. Schillinger je sekáč, na kterýho nikdo nemáme. Do pokoje nahlíží Béda Maruštík, ale když vidí, kdo tu sedí, tak hned odchází. Má své povinnosti. Protože to musím vysvětlit, poruším na chvíli opět deníkový charakter této.
1: Radio Xaver.
2: Pane Holče, je tady čtvrtek, náš den?
3: Xavere, další sváteční blzovka. Vidíte, já jsem si vzal sváteční doutník, jsem si zapálil.
2: Moc hezky to voní, musím říct.
3: To je Monte Cristo, Kuba.
2: Výborný. Monte Cristo, Kuba?
3: Mm-hmm.
2: To je jakože z Kuby?
3: Jo, jsem dostal od fanouška.
2: Jo, ale voní to jak z Polska, kdyby to bylo. A dobrý.
3: Kdyby vás slyšel,
2: ne, je pěkný.
3: Výborný doutník.
2: Je krásně to, jo? Mě to zavonilo, vloženě. A jste v půlce, už jste tady dlouho, čekáte na mě dlouho?
3: Já jste rozjímal, čekal jsem na vás. Já jsem nebudu dospat zase, víte? Čtvrtek, no.
2: Pane Holče, dneska je ten den osvobození, 80. výročí. A já bych vás v této chvíli poprosil o minutu ticha. No, to nebudeme takhle, ale abyste si všimnul na mě jedné zásadní novinky. Dívejte se spíš na obličej, na hlavu.
3: Jsem si, máte vítězný triko nějaký? Máte patku dobrou, vítěznou? A máte trošku tady z té strany takový fírerovský sestřih? To není hodnotový.
2: Ne, ne, to není. Víte, co to znamená? Já jsem dnes měl lazebníka a já jsem mu řekl, pane Dominiku, prosím vás, když je dnes to výročí 80. Dnes je 8. On věděl, teda žádný hlupák, jo? Věděl všechny
3: souvislosti. Lazebník, ne?
2: Lazebník. A tak 80. výročí, já vás prosím, abyste dnes udělal výraznou demarkační linii. Vidíte ji? Já ukážu diváku. Já mám demarkační
3: já
2: čáru.
3: Já se nemůžu zbavit nehodnotových myšlenek prostě. Že se váš lazebník Dominik řídí přední historičkou teď země, paní Danuší.
2: Ano, a udělá mě demarkační.
3: No ale vy slavíte osvobození německou armádou, evidentně, ne? To víte, že nás osvobodili Němci, ne, v 45.
2: Tak ona říkala Američani, ne?
3: No už to přešlo do Německa teď.
2: No ne, tak já to mám jako celý život stejně. Já jsem, pane Holče, za mlada chodil na besedy s partizány a tak.
3: Jo.
2: Takže já vím, co to je stát u pomníku jako v pionýrském kroji padlého neznámého vojína.
3: Víte, jak se mu říká dneska, Ksevere?
2: Nevím.
3: Stát na správné straně. Jste zvyklý.
2: Tak já stojím pořád na té samé straně.
3: Jo? Oni se mění kolem vás jenom.
2: Ať
3: to
2: je
3: se stává.
2: To jakkoliv, prostě nás osvobodila Rudá armáda. Nedá se nic dělat, pane Holče.
3: Ano, a